0: V pobaltských zemích by mělo být pod lotyšského premiéra Andrise Kulbergse rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle ní nezbytné. Kulbergs to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. A dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Dánsko oznámilo, že na podzim do Lotyšska vyšle prapor o síle 850 vojáků, který v oblasti vystřídá švédské jednotky. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály aspoň 0,8%, jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
1: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebude to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
0: Ministerstvo změny představilo na začátku června, klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď rezort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině světového šampionátu. V Atlantě se od 18 hodin našeho času utkají s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalsko vstoupilo do mistrovství světa remízou. S Demokratickou republikou Kongo hrálo nerozhodně 1-1. Anglie porazila Chorvatsko 4-2. A jak hraje Ghana s Panamou, to řekne reportér Pavel Tilšar.
2: Za chvíli začne v Torontu druhý poločas, potom prvním Ghana-Panama 0-0. Panamští fotbalisté vystřelili jako jediní na branku v úvodu zápasu, ale zakončení Watermana gólem neskončilo. Od 4 hodin ráno českého času budeme sledovat taky zápas mezi Uzbekistánem a Kolumbií. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Založili ji bývalí hráči Jiří Šlégr s Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unibetrol na společnost převedl všechny své akcie, tedy podíl na 71%.
3: Uzavírka na D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zůstává zavřený sjezd z exitu 119 Velký Beranov. Průjezd blokuje porouchaný kamion. Sjíždět se dá buď na exitu 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na D1 z Brna do Prahy jedno omezení za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 44,5 vpravo u svodidel stojí nákladní auto a u auta už bliká šipka. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice se po půlnoci srazila dvě auta. Nehodu šetří, případně už odklízí následky za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru. Kolona se v místě netvoří. A na brněnskou silnici z Babic na Svitavou do Křtin se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním je u odbočky na Adamov. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů. A přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Když se Petr Kos, otec rodiny a příležitostný rybář na Aljašce, vrátil domů, oznámil, že se zamiloval do 100 let starého vraku norské tuleňářské lodi. Bez konzultace s odborníky, veden pouze instinktem, se pustil do jeho záchrany, aby s ním posléze doplul na Špicberky. Ve své knize Kovbojové na moři dokazuje, že archetyp dobrodruha typu Jacka Londona ve 21. století nevymřel. Petr Kos je dnes naším hostem. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Já jsem rád, že jste ho přijal. Byla to v tom Norsku láska na první pohled?
6: No, říkám to tak, byla to samozřejmě láska na první pohled, nebo možná si to tak jakoby zpětně zdůvodňuju nebo obhajuju, proč jsem si vybral tu starou, schnilou, nepojízdnou loď. Ale jestli jako narážíte na to, jestli ty lodě mají duši a tak, tak já si myslím, že to tak je, že to prostě...
5: Taky o tom se budeme povídat. Mořeplavec, dříve také prodavač v antikvariátu, techniku divadla, grafika, tiskař v reklamním studiu nebo zvukař v televizi, Petr Kos je naším hostem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Hovory.
5: Vrátím se k tomu, že jste koupil Odepsaný vrak plachetnice z roku 1907, protože jste cítil vnitřní napojení a jak jste už otevřel tu otázku, jestli lodě mají duši. Je to tak, že ta loď si vybírá svého kapitána?
6: No, tahle sta určitě, protože ta už byla tak odepsaná, že vlastně ji nikdo nechtěl, tak jakoby na mě nějak zbyla a nebylo pak už jiný možnosti, než si jako, nebo když už jsem se pro ní rozhodl, tak už jsme uzavřeli takovou dohodu s lodí, že já ji zkusím zachránit, ale ona mi musí aspoň trochu pomoct, nemůže mě jako v tom nechat se samotnýho. No, myslím si, že vlastně jo, protože teďka je pluje, nepotápí se, spousta prken je opravených.
5: To je u lodi většinou výhoda, že se nepotápí. No, jaké to je udělat něco šíleného, co nikomu kromě vás nedává smysl?
6: Tak ono to samozřejmě jakoby tak úplně šílený není, protože já jsem za sebou měl nějakou zkušenost nebo docela velkou zkušenost s komerčníma loděma na Aljašce, s komerčním rybolovem, pak jsem několik let dělal v lodních servisech tady v Čechách a tak, a takže...
5: No tak v zimě třeba, když nejste na vodě, tak se potloukáte tady v loděnicích taky, ne?
6: No, tak pracuji v loděnicích na koteseř na dřevěných barákách a takhle podobně. Člověk musí nějak nakombinovat, aby mohl být taky doma a mít nějakou práci a to.
5: No, vy jste původním vzděláním knihkupec a knihovník. Co vás tedy přivedlo na Aljašku, kde jste strávil 8 sezon na rybářských lodích? Tehdy vám bylo nějakých 25?
6: Jo, možná necelých 25. No, byly to samozřejmě čtení knížek. Člověk pak měl pocit, že by to chtěl vidět, jestli to opravdu tak je, jestli se dá něco takového ještě i v dnešní době zažít. A myslím si, že jo, že ten svět je hrozně, furt je pořád stejně velký a furt jsou místa, kde se to dobrodružství dá najít, ale chce to v dnešní době trošku víc jako námahy a zkoušet to víc hledat, ale pak člověk třeba najde ty místa, které se odehrávají v těch dobrodružných knížkách nebo ty osudy.
5: No, ve své knize Kovbojové na moři se odkazujete na Jacka Londona nebo na Ernsta Hemingwaye. V čem je pro vás jejich vnímání světa a vnímání dobrodružství aktuální?
6: Vlastně, tak Jacka Londona, že ho jsem samozřejmě četl jako kluk, nebo no, mladý kluk a dneska už bych to asi moc jako nečet, už je to přece jenom trošku některé ty věci zastaralý a nebo už to není úplně aktuální, ale pak vlastně zpětně, když jsem si pořídil tu moji loď, která je z roku 1907, tak vlastně na mě tenhle rok se pro mě stal takovým druhým rokem narození a vlastně na mě vyplynulo, že ten Jack London si taky vlastně postavil v roce 1907 plachetnici nebo chvilku předtím, s kterou vyplul vlastně z Severní Ameriky do Polynésie, myslím, nebo do Pacifiku a taky s tou lodí měl samozřejmě velký trable, vlastně stálo spoustu peněz, přišlo zemětřesení, musel přerušit tu stavbu, přišli mu tam exekutoři, sebrali mu tu loď nakonec, takže pak to nějak zvládl a pak vlastně na tu plavbu vyplul. Takže je to takový, je to o tom hledání toho cílu a nějak se ho držet a nevzdat to. No.
5: A co vás inspirovalo k názvu knihy Kovbojové na moři?
6: No, je to... Samozřejmě to bylo po několika debatách s nakladatelstvím vybrat ten správný titul, ale nicméně to je taky jakoby můj nápad. No, je to něco, o čem... Protože kovbojové pro nás tady v Čechách jsou taky takovým synonymem dobrodružství a cestování a nespoutaného života a to moře taky, takže to tak nějak vyplynulo, tak to nějak vyplynulo a taky je to taková trošku reminiscence na toho Jacka Londona, protože ty jeho paměti se jmenují Námořník na koni, takže je to takový jako lehký vtip v tom schovaný.
5: Tak knížka je docela objemná. O čem v ní vyprávíte?
6: No, je to... Je tam... Vlastně jsem teďka zjistil při nějakých zpětných vazbách, které dostávám od mých čtenářů nebo přátel a tak, že si tam asi najde každý, co chce v té knížce najít. Že si tam může najít věci o moři, věci o životě, o samotě, o boji s přírodou, s nepřízní osudu, který může začínat i třeba v komunistickém Československu a vlastně se tou knížkou vine jakoby dál a že ty osudy se, že ty, je to cestopis, ale vlastně výsledku zjistíte, že ty země nejsou důležitý, důležitý jsou ty lidi, který člověk při té cestě potká.
7: A jejich příběhy.
6: A jejich příběhy.
7: Většina lidí se dobrodružství nedočká, i když po něm touží. Vy jste se dobrodružství asi dočkal a říkám si, jestli jste se už nenabažili, jestli třeba teď netoužíte víc po klidu.
6: Tak bez toho dobrodružství byste potom klidu netoužili. Vždycky je to ta škála. Potřebujete tu černou i tu bílou barvu a to dobrodružství jako není malýho a velkýho dobrodružství. Ty dobrodružství se dají najít kdekoliv. Najdete, když budete jezdit trampovat někam tady na Brdy. Poznáte skvělý lidi, zažijete spoustu skvělých dnů, kdy, nevím, zmoknete, promoknete na kost, stejně tak jako někde na lodi. Takže každý si to může najít sám a může se o to pokusit. A ta škála v tom životě je strašně velká, si myslím.
7: No, když mluvíme o dobrodružství, tak asi se shodneme na tom, že začíná tam, kde končí bezpečí a pravidla. Šlo ve vašem případě někdy třeba o holé přežití?
6: Tak holé přežití asi pořád. To řešíte i vy, i já, furt. Je to jenom prostě, v jakých podmínkách se to odehrává. Myslím si, že výhoda toho nějakého boje s přírodou nebo s tou starou lodí je o tom, že tam máte možná větší šanci to trošku ovlivnit a zatnout zuby víc a tím to můžete jako vydržet, přetrhnout, přervat a jakoby přežít v uvozovkách. A je to samozřejmě o tom, že jste někdy v situacích, které vám už vlastně někdy přijdou jakoby relativně běžný nebo normální. Pro někoho, kdo to nikdy nezažil, to může být jako hodně zlomová situace. Nevím, stane se vám, že třeba při nějaký bouřce, vlnách někdo, kdo to v životě neviděl, tak třeba na tí lidi jako zamrzne, nemůže se ani hnout. Je to prostě velký stres, jo. Ale samozřejmě tím, že to jako zažijete jednou, zažijete to třeba po druhý, pak o něco silněji zase, tak si člověk posune ten práh a má tu zkušenost a ví, že prostě ta loď, že ty lodě vydrží víc než lidi, se říká. Takže v momentě, kdy posádka už propadá panice, tak loď to ještě vydrží.
7: V knize se nevyhýbáte tématům, jako je stesk po rodině, intimita nebo sex. Jak moc jste jako autor otevřen?
6: No tak knížka je, dejme tomu, fikce inspirovaná skutečnýma zážitkama, takže si tam každý může hledat, co je pravda, co není. Myslím si, že relativně otevřený jsem a jak jsem říkal, že si tam každý najde v té knížce, co chce, tak myslím si, že to je možná i knížka třeba, nebo že je to vlastně i kniha pro ženy, protože mají možnost nahlídnout do takový chlapský duše, nebo zkusit tam najít ten vyhnulej druh chlapa, co už jako zmizela, už možná neexistuje, nebo se těžko hledá. A se svýma plusama i mínusama samozřejmě. A samozřejmě ten stesk a ta samota tam je jako silná, možná to je taky důvod, proč lidi na ty lodě jezdí nebo plují kolem oceánu. Stejně tak si člověk pak zase váží toho domova a těch vztahů, který má doma.
7: No, jak se vaše žena, máte tři děti, jak se děti vyrovnávají s tím, že býváte dlouho pryč?
6: Je to hrozně náročný pro lidi, kteří takovýhle zkušenosti jakoby nemají, tak je to mnohdy nepředstavitelný. Na jednu stranu ty děti mě takhle znají už vlastně od svého narození.
7: Neznají vás jinak.
6: Neznají mě trošku jako jinak a na druhou stranu je to někdy zase fajn, že sice třeba nejsem dlouho doma, ale zase pak mám třeba možnost, že třeba teďka nejstarší syn, to je mu asi, je mu 15 mu bude a že vlastně se mnou plul minulý rok asi měsíc na té lodi, a což je zase skvělá věc, že můžete strávit měsíc v kuse se svým synem jakoby mimo běžný denní režim, mít čas si s ním povídat o věcech, o kterých při normálním provozu člověk jakoby nemá čas si povídat s dětma, o jeho, nevím, přáních, myšlenkách, úvahách a tak. Takže je to vždycky něco za něco.
7: Mořeplavba je často chápána jako únik ke svobodě. Máte to tak?
6: No, tak mě vždycky lákalo samozřejmě

0: populární a jednoduchý, ale ta svoboda stojí spoustu námahy, práce, času. Když já mám svobodu, beru svobodu své rodině. Je to tak.
1: A vydáváte se někdy na vlny úplně sám?
0: Jo, mnohdy. Vlastně to vzniklo nejvíc vlastně, když byl covid před x lety, že za to jsem jakoby děkoval, že jsem si pořídil loď, která je, já říkám, jakoby největší z těch malých lodí a vlastně de facto, i když je relativně velká, tak člověk na ní nepotřebuje mít posádku jakoby full time. A takže já jsem schopný s tou lodí plout sám a plul jsem ze severu Norska, z Tromze, na jih Norska. Je to pro lidi, co mají lodě nebo jachtaře, já můžu jenom říct, prostě chce to trénink jezdit. Největší samozřejmě stresová věc je nějaký přistávání, odplouvání z přístavů, samotný pohyb někde po moři, kde se nic jakoby vlastně na vás nevalíte se někam na nějaký skály nebo něco, tak je relativně bez problému. A takže je to o tom to trénovat do kolečka, furt se to naučit.
1: Hostem hovoru je dnes Petr Kos.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste pátral po historii své lodi Anna Stromze a o jejich minulých posádkách. Co jste objevil?
0: No, když jsem loď koupil, tak vlastně ty informace jsem od předchozího majitele žádný neměl, jenom snad, že prostě byla postavená, nebo by vlastně je registrována na severu Norska a že teda je takhle stará, jak je. A postupně jsem začal ty informace mezi tím, když jsem, nevím, opravoval motor a vyměňoval nějaký snílý prkna na tír loď, tak jsem začal po nějakých informacích pátrat, protože jsem si říkal, že to není možný, že by jako nikde žádný ty informace nebyly a podařilo se mi dohledat fotky, pak vlastně rodinu toho původního majitele, v který v té rodině ta loď byla do nějakých toho roku 1907 do až 70. let. Oni už vlastně mysleli, že ta loď ani neexistuje, takže se mi pak podařilo doplout taky do Tromsa a tam jsem se s tou rodinou setkal, kde na mole na mě čekalo, nevím, 50-60 lidí, tak to bylo hrozně fajn a začali mi vyprávět různý příběhy, které se v té rodině tradujou a začal jsem dostávat nějaký starý fotografie, ale samozřejmě Norsko v té době, ještě takovýhle sever Norska, nevím, mezi válkama, před válkou byla velmi chudá země, takže jako, ty nějaký archivní materiály nejsou, navíc archiv jim vyhořel a tak, ale je to další takový bonus u týlenství lodi, že člověk může v zimě pátrat přes nějaký archivy a tak a je to velká radost, když člověk najde nějakou pěknou starou fotku.
1: No a co je s Anou teď, kde je?
0: A vlastně Anna je teďka v Norsku, v přístavu, ve vodě. Většinou ji nechávám jeden rok na suchu a další rok jakoby zůstává ve vodě v přístavu. A protože loni se nám podařila taková velká expedice, že jsem s Anou plul na Špicberky nebo na Svalbard a podařilo se nám obeplout vlastně Špicberky, ten největší ostrov, což je asi pravděpodobně jsme jakoby první česká posádka, který se to podařilo a bylo to skvělý taky v tom, že nebo ten důvod, proč jsem tam plul, byl, že jsem vlastně neměl moc na výběr, protože ta Anna je s těma Špicberkama hodně spjatá a historicky a vlastně naposledy tam byla někdy v roce 64, tak jsem si říkal, že ji tam musím vzít zpátky.
1: Takže neplánujete, že byste se vydali i do teplejších moří, zůstáváte na severu?
0: Zatím zůstávám na severu, ale samozřejmě nějaký teplejší moře by nebylo špatný, ono to není špatný chodit po palubě jenom v kraťasech, když tam chodíte pak celou, když tam celý léto jste v kulichu a v tlustém svetru, tak to taky není špatný, to jako prohodit.
1: V knize Kovbojové na moři popisujete zabíjení zvířat jako vlastně odpracovanou součást obživy. Jak se změní pohled městského člověka na život a smrt, když se stane přímým článkem toho potravního řetězce?
0: No, je to zajímavá zkušenost, že tam samozřejmě mám jakoby pasažéry na té lodi, nebo pořádáme takové plavby a expedice a tak. A je vlastně zajímavý, že převážná většina lidí, kteří tam na té lodi třeba jsou nebo tak, vlastně si jakoby nikdy nezabili žádný zvíře pro vlastní jakoby potravu. Jo. Takže mnohdy si chytějí poprvé v životě rybu

0: kterou teda já je víceméně donutím, aby si ji teda zabili, že když si ji chytí, tak ať si ji zabijou a pak ji jakoby sníme, takže je to a vlastně překvapivě je to pak začne docela jako bavit, jo. Takže a je to takový, že tato ta možnost, že prostě si to, že si člověk to jídlo uloví a s ní je určitě jako dobrá zkušenost.
1: No, skrze starou bundu se vracíte do doby normalizace a k osudu uvězněného kamaráda Fífy. Je to moře místem, kde se ta minulost a přítomnost, řekněme, stírají snadněji než na souši?
0: Je to vlastně navázený na to, že já jsem měl možnost se v Americe na lehce potkat s určitou skupinou českých emigrantů a díky tomu, že jsem se s nima velmi spřátel, tak se člověk dostává k těm příběhům hloubějíc, který se jinak člověk nedozví a najednou vlastně třeba při psaní té knížky se to začne propojovat a vlastně ty důvody, proč někdo, že odjel samozřejmě do Ameriky, je z důvodu, že jeho tatínek byl zavřený a neměl tady jakoby jiný možnosti a vlastně je to i takový jakoby popis toho, jak toho člověka to dětství nebo to mládí vlastně stvární a že pak vlastně se z ní, co se z ní pak stane, když ve stáří nebo ten život, jaký prožije a že vlastně veškerý i ty špatné věci jsou samozřejmě někdy má nějaký následek, který může být dobrý a je to nějaká motivace a tak, takže i ty vlastně věci, kterým v jeden okamžik myslíme, že jsou špatný a že vlastně nám to strašně nevím, ubližuje nebo něco, tak můžou být v budoucnu, když se člověk podívá zpátky, vlastně člověk zjistí, že to mělo smysl a že...
1: Někam ho to posunul. No, proč je tedy pro vás důležité propojovat vlastní historii ze historií lodi a i politickým kontextem někdejšího Československa?
0: Tak je to taková propojící linka, která tou knížkou běží a bez který by spousta těch věcí se nedalo jakoby objasnit nebo vysvětlit dostatečně a je to... Je to prostě nepopíratelná součást toho, která... A taky jde o to, že třeba mě vlastně... Já jsem se taky narodil, že v dobách komunismu a bylo, nevím, pro moje třeba rodiče nebo prarodiče vlastně ta věc, že třeba v té době naprosto nepředstavitelná, že si pak jejich vnuk nebo syn prostě jednou jen tak koupí loď jako v Norsku. Jo.
1: A bude se toulat svobodně.
0: Po norském pobřeží. No.
1: Knížka Kovbojové na moři má 350 stran. Jak dlouho jste ji psal?
0: Vycházel jsem samozřejmě z nějakých poznámek, deníkových zápisků, vzpomínek, který jsem měl dlouho vlastně od té doby, když jsem začal jezdit na tu Elešku nebo tak a samozřejmě jsem si myslel třeba, že knížku napíšu dřív, ale nikdy na to nějak jakoby nedošlo a pak to zaklaplo ve správný okamžik všecko do sebe a vlastně jsem měl možnost tu knížku jakoby dopsat nebo vytvořit z ní tu opravdu knížku, nejenom nějaký čerty nebo poznámky a to se stalo teďka, takže fyzicky práce na knížce pak trvala asi 2 roky. Je to docela zajímavá zkušenost, protože je to moje první knížka a je to zajímavá zkušenost si tím jakoby projít tím vývojem, pracovat na té knížce, dotáhnout to do konce a pak je ta věc, že ji teda jako vydáte a budu si to číst čtenáři. A tím se jako otevřete.
1: Vznikala tedy průběžně a nejenom na moři, ale i doma.
0: Jo, ano, je to tak, no, protože samozřejmě v zimě, v noci má člověk čas psát knížku, někdy na té lodi se děje takových věcí, že nemám čas ani si psát ten deník, takže zůstanou nějaký vzpomínky, které tam pak člověk musí jakoby vložit a nějak to zase zpracovat.
1: Vaše kniha může v lidech probouzet chuť opustit ty bezpečné přístavy. Co byste tedy vzkázal těm, kteří o své lodi jen sní, ale bojí se udělat ten první krok do nejistoty?
0: Tak snění je samozřejmě skvělá věc. Není vůbec špatný to mít podložený nějakýma praktickýma zkušenostma nebo něčím. S těma loděma je to taková zvláštní věc, že mnohdy ty lodě přitahují hodně snění, hodně lidí a díky tomu se samozřejmě stávají ty případy, že hodně lidí to jakoby vzdá a že ten sen a ta realita je jiná, protože ta jakoby krásná představa, že plujete z lodí na pěkné moři, na plachty, pak velmi rychle narazí na to, že prostě to moře umí být taky ošklivý a plujete někde nějakýma úžinama mezi skálama, hrne vás to a je to někdy mnohdy hodně stresu, který člověk, pokud ho předtím třeba nezažil, tak to může být pro něj hodně překvapivý.
1: Držíte v ruce svoji prvotinu. Pozbudilo vás to k dalšímu psaní? Přijde další kniha?
0: Tak to uvidíme na základě ohlasů čtenářů, ale samozřejmě najednou člověk zjistí, že je to reálný, že se to může stát, že stejně jako pořídit si loď, tak i taková věc, jakože napsat knížku, se může teda nakonec nějak podařit, tak samozřejmě je to to, že je to reálný a že to vlastně člověk může udělat, pokud i když to trvá dlouho, že jak jsem říkal, že jsem myslel, že knížka mi třeba vyjde už dávno před, nevím, 20 lety, když jsem byl mladý nebo tak.
1: Teď jste se dočkal. Petr Kos, autor knihy Kovbojové na moři, byl hostem dnešního Hovoru. Děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Indiánští náčelníci. Vynikající náčelník sedící Bík spojil indiánské oddíly před bitvou u Little Bighornu. Před 150 lety tam utrpěl totální porážku podplukovník Custer.
3: Potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády,
2: říká historik Jan Adamec. Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize a řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Rozhlasy televize už uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat hned poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádá skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst a výrobce silikonu spustil provoz továrny a podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. A v Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál více než 470 milionů korun a trval 2 roky. Městská část chce náměstí využívat pro trhy a kulturní akce. Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ve stejné skupině hraje v Torontu Panama proti Ghaně. Podrobnosti má reportér Pavel Tilšar.
5: Polovina 71. minuty, Ghana Panama zatím 0-0, zápas nabídl minimum šancí, hráči se občerstvili a jdou tedy do závěrečné fáze utkání. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, zhruba za hodinu a půl proti sobě nastoupí Uzbekistán a Kolumbie.
6: Neustále zavřený sjezd z D1 na Vysočině a nehoda na Písecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nesjedete z exitu 119 Velký Beranov. Uzavírka kvůli porouchanému kamionu trvá už skoro 2 hodiny. Opět jde sjezdem z exitu před a za uzavírkou 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na silnici 29 z Písku do Tábora srazilo auto zvěř mezi Podolskem a Podolím 1 za čerpací stanicí Tank Ono. Na Pražském okruhu jsou nové uzavírky mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Na 18. kilometru se v úseku dlouhém zhruba 500 metrů na Ruzini i k D1 je zavřený levý pruh a kolony se v úseku netvoří. A v Praze je v noci zavřený Zlíchovský tunel ve směru na Barrandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nová realita, benzín může být brzy za 35 korun. Irán vyhrál, kdo tedy prohrál? Sliby, chyby by pro Babišovu vládu někdy nebyly na škodu. A nebo americká AI, neboli nic než národ. To jsou titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
7: Nejprve ale téma, o kterém v úvodu řeč nebyla. Podle několika britských médií stála za loňskými žhářskými útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera síť napojená na Kreml a mělo jít především o šíření chaosu, nenávisti a rozdělování společnosti. Terčem žhářských útoků bylo auto, které dříve Starmer vlastnil, vchod do domu, kde premiér dříve bydlel, ale také čistě Starmerův dům, který ovšem momentálně obývá jeho příbuzná, neboť on žije na slavné adrese Downing Street 10, čili v tradičním sídle předsedů vlád. A britský soud už za útoky odsoudil 2 muže ukrajinského původu. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: Znamená to tedy, že hybridní akce ruských tajných služeb pokračují?
8: To rozhodně. Přece jenom bych tě ale drobně opravil, ano, jeden z nich byl ukrajinského původu, jeden byl Rumun narozený na Ukrajině, rumunský občan, rumunské národnosti. Ale to je opravdu v tomto případě celkem jedno. Oba byli v pondělí odsouzeni, u soudu ale přece jenom hodně věcí napadlo. A tady se právě ukazuje, jak důležitá je investigativní práce médií, v tomto případě veřejnoprávní televize BBC, která se pustila dál a objevila opravdu spoustu zajímavých věcí. Vlastně oni byli zaplaceni, nebo nakonec ani nebyli zaplaceni, ale byla jim slíbena odměna za právě toto žářství a další akce. Ani nakonec nedostali nic a vůbec nevěděli, na koho útočí. Věděli o svém cíli, jak píše BBC, asi tolik, co kulka o svém cíli. Takže vůbec nic. Později jim právě vlastně ten objednavatel akce sdělil, že teda zaútočili na dům vysoce postaveného muže ve Velké Británii a měli by zmizet. To ovšem už bylo pozdě, Lavrinovič byl zápětí zatčen. Ten objednavatel se identifikoval pod iniciálami nebo zkratkou EL. BBC se podařilo zjistit, že s velkou pravděpodobností jde o mladého ruského diplomata 23-letého, který se jmenuje Evgenij Lukšin. Ovšem, jak BBC velmi zdůrazňuje, není to 100% ověřené. Ovšem, tento Lukšin se objevuje v mnoha vazbách právě na různé hybridní akce. Lavrinovič předtím vlastně šířil plakáty, kromě jiného ultrapravicové, údajné ultrapravicové skupiny Direct Action, přímá akce. Ovšem, jak právě BBC zjistila, vlastně tato skupina de facto neexistuje, ale má kořeny v Rusku. Účty, které si vyměňovaly právě informace o tom, měly moskevské časové razítko, jasně prostě bylo vidět, že pocházejí z Ruska.
7: Říká Petr Švalc, díky mnohokrát.
8: Díky, naslyšenou.
7: Po dohodě snad konečně o míru mezi Spojenými státy a Íránem, to vypadá, že cena benzinu by mohla poklesnout pod 35 korun. Ale na místě je určitě optimismus umírněný a více k tomu má publicista Petr Holub.
9: Zpráva o tom, že Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě, je dobrou zprávou, jaká má být. Samozřejmě se může do pátku leco stát, než bude dohoda podepsána, také obnova infrastruktury a odškodnění obětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k 80 dolarům a nemá tak daleko k hranici 70 dolarů, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady březnového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatelé plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě dále. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku. Lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na 150 dolarů za barel, podle některých na 200 dolarů za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu 140 dolarů. V květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo 115 dolarů. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí pětina světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadku dokážou nahradit ropovody, které postavili Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod 100 dolary, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
7: Tolik Petr Holub. A u tématu ukončení, snad tedy, americko-iránské války ještě volně zůstaneme. Blízký východ čeká příměří, možná i mír, tak aspoň máme chápat páteční podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Tento mír ale někteří z aktérů mohou považovat za svůj neúspěch, respektive pokud vyhrál Irán, kdo tedy prohrál? A u mikrofonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Zatím nejde o mírovou smlouvu, ale příměří na dalších 60 dnů, přičemž řešení některých otázek, jako je íránský jaderný program, se odsouvá za tuto hranici, tedy na dobu, kdy už na Írán nebude uplatňován žádný tlak. Také dosud nevíme, jaké je přesné znění dohody, zatím známe jen verze, které vypouští íránské agentury, zatímco Američané mlčí. Pokud ale zhruba můžeme odhadnout, kam celá věc směřuje, dá se mluvit o íránském strategickém vítězství. Donald Trump může vycházet z toho, že v tuto chvíli měl na výběr mezi velmi riskantním návratem k válce a konsolidací situace, a tedy aspoň může mluvit o neprohře. Jestliže ale íránský režim vyhrál, kdo prohrál? Nejčastěji se jako o poraženém mluví o izraelském premiérovi Netanyahuovi. Ochlazení vztahu s Trumpem a Amerikou vůbec a neúspěch při pokusu o změnu íránského režimu nebo zastavení jeho jaderného programu se chápou jako hřebíček do rakve jeho politické dráhy. Mnozí z těch, kdo si Netanyahua neoblíbili, to konstatují se škodolíbým uspokojením. Potíž je, že špatná americká dohoda s Íránem je velký problém pro celý Izrael a jeho bezpečnost. To neříká Netanyahu, ale jeho odpůrci, včetně těch na levici. Izrael nadále zůstane terčem Iránu a jeho spojenců a nezbude mu než v tomto konfliktu pokračovat s Amerikou nebo bez ní, s jejím souhlasem nebo proti němu. Jedna fronta této íránské války proti Izraeli je v Libanonu a Libanonci, kteří o tento konflikt nestojí, jsou dalšími poraženými této války. Pokud by Irán prohrál nebo byl zásadně oslaben, Libanonci by měli šanci na osvobození od Hizbaláhu. To se teď nezdá pravděpodobné a Libanon zůstane nástrojem íránské politiky v oblasti. V určitém smyslu se to týká i Iráku, kde Irán bude nadále uplatňovat svůj vliv. A ještě mnohem více to platí pro Palestince, zejména ty v Gaze. Skutečnost, že Irán zůstal neporažen, znamená, že Hamás bude nadále počítat se svou šancí na pokračování svého boje a to bude blokovat obnovu Gazy a jakoukoliv možnou dohodu s Izraelci. Výsledek války samozřejmě vnímají i arabské země Perského zálivu. Vidí, že Amerika se proti Íránu neprosadila, protože Trump nemá vůli, vytrvalost a možná ani technické možnosti, jak zvítězit. Musí se tady smířit s tím, že dominantním hráčem regionu bude v následujícím období Írán a dohodnout se na nějakém soužití budou muset s ním. Zjištění, že Američané couvli před Íránem, že jejich základny byly mnohem více zasažené íránskou palbou, než se čekalo, a že velmi rychle spotřebovali velkou část svých zásob, je špatnou zprávou pro další spojence USA, nejen Evropany, ale také Tchajvance a jejich šance proti Pekingu. Smíšené pocity mohou mít na Ukrajině. Írán přímo podporoval Rusko a je tedy i jejich nepřítelem. Ale také platí, že Amerika už nebude dělit svou pozornost a své výrobní kapacity mezi dvě bojiště. A také, že klesne cena ropy, hlavní zdroj příjmů pro Putina. A pak jsou to ti největší poražení, totiž obyvatelé Íránu. Naděje na zhroucení režimu padly. Íránská mocenská elita se naopak může těšit na příliv peněz a prodloužení své existence. Režim navíc po letošních lednových demonstracích ztratil poslední zbytky legitimity, proměnil se navíc na vojenskou diktaturu a bude tedy ještě více vládnout pomocí síly. Svobodymyslní Iránci se ocitli v absurdní situaci, kdy museli přemýšlet, jestli dávají přednost pokračování režimu anebo pokračování války proti své vlastní zemi.
7: Tolik jen Fingerland. 6 měsíců už vládne kabinet Andreje Babiše a to je doba, za níž už je jistě možné se ohlédnout. A činí tak komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který říká v titulku svého příspěvku, že rčení sliby chyby by v případě Babišovy vlády někdy nemuseli být na škodu.
11: Půl roku od nástupu k moci mají ministři doložit, jak plní předvolební sliby obsažené v programovém prohlášení vlády. Uložil jim to premiér Andrej Babiš. Ten po nástupu do Strakovy akademie tvrdil, že bude průběžně vyhodnocovat dodržování vládního programu. U bodů, které už byly zdárně vyřešeny, by se měla na pomyslném semaforu rozsvítit zelená. Oranžová barva by měla dávat najevo, že naplnění slibu se stále ještě usilovně pracuje. Červená by potom měla symbolizovat přiznání, že se daný problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Pokud bude u některého z ministrů na pomyslném semaforu převládat červená barva, mohl by v Babišově kabinetu skončit. V tuto chvíli to patrně nikomu nehrozí. Alespoň předseda vlády se nechal slyšet, že ministrům poskytne dostatečný prostor k tomu, aby předvedli své schopnosti. Časový limit pro držení ochranné ruky nad jednotlivými členy vlády by měl představovat minimálně jeden rok. Po 6 měsících od jmenování kabinetu prezidentem převažuje u většiny ministrů oranžová barva. U bodů, kde už svítí zelená, je navíc sporné, zda byly skutečně vypořádány zdárně. Například ministryně financí si mohla odškrtnout prosazení státního rozpočtu na letošní rok. Jeho deficit však překonal hranici 300 miliard korun a je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Příprava státního rozpočtu na rok příští naznačuje, že jeho schodek spíše ještě naroste, než aby začal klesat. Ministr obrany by mohl rozsvítit červenou u výdajů na obranu. Ty letos nedosahují výše 2% hrubého domácího produktu a porušují nejenom závazek země vůči NATO, ale také zákon o financování obrany. Není to však dáno tím, že by Jaromír Zuna odmítal peníze pro armádu. V boji o konkrétní podobu rozpočtu však nebyl natolik silnou politickou figurou, aby prosadil svou. Zkrátka pohled na plnění programového prohlášení vlády je složitější a nelze ho jednoznačně vyjádřit barvami na pomyslném semaforu. Týká se to rovněž budoucnosti jednotlivých ministrů. Do hry vstupuje nejenom jejich výkonnost, ale také specifikum koaličního vládnutí. Andrej Babiš by mohl být nesmlouvavý pouze vůči lidem, kteří v kabinetu reprezentují hnutí ANO. U těch nominovaných motoristy sobě nebo SPD musí brát v potaz názor vedení těchto stran. Bez jejich podpory by ztratila vláda ve sněmovně většinu. A protože představitelé menších koaličních partnerů své lidi hájí, musí premiér jejich v některých případech špatnou práci tolerovat. Nechce-li poškodit sám sebe a svoje hnutí, musí být schovývavý rovněž k ministrům za ANO. Ke změně postoje ho zatím nenutí ani pohled do volebních průzkumů. Podle nejnovějších dat nadále Babišovo hnutí dominuje žebříčku volebních preferencí. Byť od posledních sněmovních voleb mírně ztratilo, není propad nijak dramatický. Nic na tom nemění ani napětí ve vztahu vlády s prezidentem nebo masivní demonstrace. Dominanci hnutí ANO neohrozila ani řada sporných rozhodnutí, která vláda během půl roku existence učinila. Vzhledem k reálné síle opozice, tak Andreji Babišovi i nadále svítí na pomyslném semaforu zelená, aby plnil předvolební sliby. Byť u některých z nich by pro Českou republiku bylo lepší, kdyby se u nich nakonec objevila červená barva.
7: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Pokud jde o americké produkty z oblasti umělé inteligence, která se prudce rozvíjí, to vypadá, že Trumpova vláda chce rozhodovat, kdo, komu a co se bude prodávat. A u mikrofonu je k tématu Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
12: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Rusy. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Aby neporušil vládní nařízení, raději provoz těchto dvou nejnovějších verzí zcela pozastavil pro všechny, včetně amerických zákazníků. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Zahraniční spojence krok zařadil do stejné řady k Rusku či Číně. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě, ačkoliv o to sama firma nijak nestála a spíše do toho byla dotlačena okolnostmi. A je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Každopádně Amodei je především pragmatický biznismen, ale minimálně navenek se snaží vystupovat odpovědněji než ostatní otcové zakladatelé AI platform. Volá po regulaci a bezpečnosti AI. Když papež představoval svou encykliku o umělé inteligenci, vedle něj stál zástupce Anthropicu. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Ovšem zákaz exportu pro Anthropic vyděsil i Silicon Valley, protože je zjevné, že vláda chce nyní řídit to, kdo, komu a co bude prodávat. Více než stovka technologických lídrů a expertů, včetně lidí z Nvidia nebo Adobe, poslalo vládě ostrý dopis. Varují, že pokud vláda zakáže cizincům přístup k modelům, americké AI firmy nebudou moci zaměstnávat špičkové mozky z Evropy a Asie, což ochromí celý americký výzkum. Teď co s tím? Scénář je buď soud, nebo pravděpodobnější kompromis. V něm Anthropic implementuje další bezpečnostní pojistky, předloží vládě absolutně transparentní seznamy zákazníků a výměnou za to ministerstvo obchodu licenci zmírní, aby modely opět mohly běžet, minimálně pro prověřené západní partnery. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná. Ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
7: To byla publicistka Tereza Zavadilová. Za necelý rok Francouzi zvolí příštího prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na největší zemi EU, ale celý kontinent, včetně podpory Ukrajině. Buď se udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice, která ještě nikdy nebyla tak blízko možného vítězství. A slovo má Petr Janeška, bývalý český velvyslanec v Paříži.
13: Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politici je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střet včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o Fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
7: Petr Janeška byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a od mikrofonu se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
14: Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu. Evropský parlament schválil zpřísnění společné migrační politiky, má urychlit návrat neúspěšných žadatelů o azyl. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přeháníky teploty většinou do 31 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
16: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
17: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
16: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
18: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
16: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Radiožurnál.
15: Europoslanci schválili zpřísnění pravidel pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
19: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
20: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
19: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
15: Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku, kde v loni přívalové deště spláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
21: Jednak se měli objektivně posoudit ty lokality z hlediska ohrožení obcí, co se týká smivu ornice, smivu zeminy a vody, která by mohla poškodit jak už majetek, tak i zdraví lidí. To znamená, jednak tam je to posouzení, ale i ta návrhová část, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
15: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa a po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i kapitán Ladislav Krejčí.
22: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
15: Utkání Česko i Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Anglie zahájili světový šampionát výhrou nad Chorvatskem 4-2. Ghana ve stejné skupině zdolala Panamu 1-0, Portugalsko hrálo s Demokratickou republikou Kongo nerozhodně 1-1 a za necelou hodinu se utká Kolumbie s Uzbekistánem.
6: Nehoda na silnici 3 na Českokrumlovsku a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy skončila uzavírka na exitu 119 Velký Beranov. Průjezd několik hodin blokoval porouchaný kamion. Už je vlevo na zebře, těch kamionů tam stojí hned několik na sjezdu i nájezdu. Průjezd v noci omezují hlavně srážky se zvěří. Naposledy na trojce z Českých Budějovic do Dolní Dvořiště u Kaplice. Nehoda je na úrovni betonárny. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a taky část odbočovacího. Místo je předem dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše, že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem svým.
24: U Moravce je to přesně to, že pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. No, určitě, on nechce zachránit, určitě, co se dá, určitě. On chce zachránit sebe no. A získat z toho co nejvíc.
25: To má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy, a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
26: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
14: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
0: My víme, kde je naše místo. My víme, kde zraje lepší budoucnost.
1: Jdeme za Adolfem Hitlerem, který je také naším vůdcem. Pomáháme našemu statečnému německému vojáku,
0: který se bije také za nás. Na západní zradu a nové svody odpovídáme my Češi sevřenou pěstí. Nikdy už neporušíme věčný mír, který jsme sjednali s velikým národem německým.
1: Zůstaneme věrní vůdci. Budeme žít pro sebe, pro říši
0: a pro novou Evropu.
3: A když jsme byli v Septimě, tak zaprvé k nám přišel na inspekci Emanuel Moravec, tehdejší ministr školství, původně legionář a vlastenec a pak sakramentský zrádce. A přišel k nám, nejdřív nás naučili, že až přijde, že musíme vstát a hajlovat. Přišel s profesorkou, která nás učila češtinu a francouzštinu, a to byla velká komunistka. Ale tehdy tam vstoupila, pozdravila, Moravec taky potrhali, my se postavili a ani jedna z nás tu ruku nesvedla.
4: Tak tam byl ten Emanuel Moravec, ministr školství. Ten měl, jak my máme takhle okna, naproti on měl okno. A on měl syny dva, jedno byli tam u nás taky, tak volali sestru mou, protože ona byla o 5 roků starší. A můj tatínek ještě žil tehdy a říká, ať ti ani nenapadne dostat se do víry k Moravcům. Protože to byl potvora na ženský, víte? A sestře už bylo 19 let a on ji furt volával.
5: Jednu věc jsem se naučil teda už zavládat, že tyhle ty takový totalitní systémy, jako byli nacisti a nebo potom komunisti, oni nesnášejí, víte, že by někdo jiný se ještě staral o tu výchovu mládeže než oni. Byli jsme povinně členy kuratoria pro výchovu mládeže. A pan ministr Emanuel Moravec, ministr školství, ten tak si tenkrát ohlásil, svěřte mi českou mládež a za 2 roky nikdo nepozná.
8: Moravec, který byl plukovníkem, tuším, že byl to legionář taky, a který pod pseudonymem Jester celou dobu konce první republiky tak v Lidových novinách uveřejňoval své prognózy, že chválil tu Francii a naše spojenectví a tak dále. Teď si představte, jak pro mladého člověka, když jdeme tou chodbou, tam jde německý důstojník a ten Moravec v uniformě plukovníka Československé armády. A ten důstojník salutuje německý a ten Moravec Heil Hitler. Takže to jsou takový ty šoky.
0: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Adam Drda. Ahoj Adame.
9: Ahoj Lucie, dobrý den.
0: Já bych chtěla hned v úvodu říct, co to vlastně zaznělo, co jsem to tam citovala, aby náhodou posluchači neměli...
9: Aby byla považována za neonacistku.
0: Přesně tak, aby neměli pocit, že jsou to nějaké moje myšlenky skryté, tak to určitě ne. To byla citace z projevu Emanuela Moravce z října 1942, kde nastiňoval tu českou cestu do nové Evropy. A právě Emanuel Moravec, který se stal takovým symbolem zrady a kolaborace v tom českém prostoru, to je naše dnešní téma. Já bych hned v úvodu chtěla říct, že u té historie, a myslím, že i od začátku, co jsme začali vysílat Hlasy paměti, které jsme hodně měli navázané na ten květen 1945, na to pražské povstání a konec války, jsme se bavili o tom, že ta historie prostě není černobílá. Kromě teda Emanuela Moravce, kde si myslím, že to je úplně jasné, tam to poměrně černobílé je.
9: Já se chtěl zeptat právě tebe na úvod, jako já se neptám často, ale proč jsi mluvil o Emanuelu Moravcovi? Kdybys měla říct, jako proč se zabývat Emanuelem Moravcem?
0: To jsi mi trošku nahrál, protože já jsem na tebe měla malinko jinou otázku, ale vlastně ti můžu odpovědět otázkou, protože Emanuel Moravec mě vždycky na tom jeho příběhu fascinuje. Když si ho pročítáš, když studuješ i ty jeho projev a ten jeho přerod, tak to je na jedné straně muž, který je před Mnichovem naplno oddaný Masarykovi, Benešovi, celé té hradní skupině, je velkým odpůrcem postoupení pohraničí, vydává články, kde upozorňuje, že největším nepřítelem je nacistické Německo. A pak přijde střih a přichází ten březen 1939 a on velice rychle naskakuje do těch struktur, velice rychle začíná
24: mít tu rétoriku, podporovat tu nacistickou ideologii, ať už na papíře nebo v rozhlase. A vlastně všechno to vrcholí tím rokem 42, kdy se z něj stává ten protektorátní ministr, kterého se bojí vlastně i Hácha a ostatní členové protektorátní vlády.
25: Čili zajímá tě ta proměna člověka, který je na demokratické straně, dejme tomu, a stane se z něj kolaborant, nacista a tak dále.
24: Jo, chtěla bych vědět prostě ten důvod. Jo. Přemýšlel jsi o tom někdy? Vlastně...
25: Přemýšlel, já myslím, že k tomu dojdem, když se o tom budeme bavit. Mě na tom láká zase to, že mě zaujalo, že člověk vlastně jinak moc nemá důvod si třeba číst nebo poslouchat ty Moravcovy projevy. Já jsem to teď několik dní dělal a vlastně mě zaujalo třeba to, že to má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda. A jak je pořád stejná. Jak je vlastně zajímavý, že ta propaganda tohodle typu, to znamená propaganda ve službách totalitních nebo států nebo diktatur, tak ono se v ní vlastně nedá nic moc nového vymyslet. Vždycky je to demagogie. A vlastně ten Moravec je zajímavý příklad v tom, jak se to vlastně nevymyká ani tomu, co známe třeba dneska z jiného prostředí.
24: Já jsem se taky obětovala a pročítala jsem si bohužel až příliš důkladně knihu V úloze mouření na československá tragédie 1938, kterou Moravec už vydal pod patronátem nacistů. A vidíte to, jak se obětujeme s Adamem, milí posluchači, protože vy to aspoň dělat nemusíte. Já trošku ze mě zemřelo při té knize, protože to je tak slizký. A jak říkáš, je to hrozně prvoplánový.
25: No, asi můžeme začít teda mluvit o tom, jestli se chceme dobrat nějakého, nemyslím si, že bychom se dobrali pravdy, ale jako nějakého názoru nebo nějaký povahy proměny té Moravcové osobnosti, tak asi se pojďme bavit o něm a o jeho životním vývoji a ty seš dobrá na data, tak začni.
24: Já jsem si říkala, že je dobré říct, kdy se narodil, spíš z toho důvodu, abychom si představili, kolik mu bylo zhruba v té době té války, že to nebyl žádný 20-letý neskušený muž, ale opravdu už protřelý čtyřicátník, téměř padesátník, protože on se narodil v dubnu 1893 v Praze. Já bych možná ani tak nepitvala ten jeho život úplně do těch podrobností nejmenších, ale víme, že v roce 1917 během první světové války tak vlastně vstoupil k československým legiím. Potom, když se vrátil zpátky, tak byl uznávaným vlastně jako teoretikem válečnictví, vyučoval na Vysoké škole válečné v Praze. Byl taky publicista, co jsme říkali už ze začátku. Od roku 1928 psal do časopisu Přítomnost, kterou vedl Ferdinand Peroutka.
25: Což... No, psal do Lidových novin taky, že jo, desítky článků zveřejnil v Lidových novinách. Já bych můžu to doplnit.
24: Určitě.
25: Jenom o něco, co mě napadlo, že je důležitý. On byl, a to myslím, že je zajímavý vzhledem k tomu pozdějšímu vývoji. Moravec byl z docela, myslím, nebohatých poměrů, byl z mnoha dětí. Zajímavý je, že měl v dětství, pokud se nemýlím, umělecký sklony. A ta jeho válečná vlastně dráha, která jako bych řekl je zajímavá tím, že dneska to člověku připadá právě už jako ta oddanost demokracie, ale on v podstatě dělal kariéru v armádě. Že jo? A to jeho působení v armádě je, myslím, jako kariérní vzestup člověka, který prostě působí v nějakých podmínkách. To je to, jak se dostal do legií, který má rozporuplný hodnocení. Myslím, že to se nejvíc projevilo až ve 30. letech, to rozporuplný hodnocení, kdy se chtěl stát generálem a kdy teda bylo shledáno přinejmenším v jednom posudku, že on je dobře hodnocen jako voják a že má schopnosti teoretický a argumentační a intelektuální, ale nebyl shledaný jako moc dobrý velitel, klidnej a rozvážný a také nebylo doporučeno, aby se stal vojákem. Ale v zásadě si myslím, že tou armádní jakoby kariérou v podstatě dobře proplul. A myslím, že jeho věhlas je opřený o to, k tomu bychom se asi dostali, že na začátku 30. let se ho pozval Tomáš Garrigue Masaryk, který mu ho někdo doporučil a zadal mu, aby napsal knihu o vojenství a obraně Československa, což je úkol, který Moravec splnil. A na počátku úplně té dráhy, to je taky zajímavý, se všimnul Štefánik, protože Moravec začal, myslím, už v roce 1920 něco psát. Takže on měl vlastně určitý zastánce nebo lidi, kteří s ním sympatizovali. A ještě poslední poznámka, je to poněkud nesouvislý, to uznávám, je to 20-letý období nebo dlouhý období, ale ještě myslím, že ta Moravcova výjimečnost je v tom, že prostě vojáků schopných psát a nadaných jako novinářsky nebo schopných se projevovat tímhle způsobem moc není. A že to trochu jakoby... Myslím, vytváří dojem většího člověka, než ten Moravec doopravdy, jako doopravdy byl. A tohle jsem chtěl říct jenom na úvod, no, že tam je Tam je ta kariéra vojenská, je tam jistě oddanost Masarykovi třeba, ale zároveň, že by to byl člověk, který by se projevoval až tak strašně výjimečně, jsem neměl dojem ani z historických prací, ani z četby těch textů.
24: No to určitě ne. Já si myslím, že on byl příkladem takového člověka, co má větší ambice než schopnosti. Je to i vidět, že když čteš o tom jeho působení v Rusku za první světové války v československých legiích, tak tam narážíš na to, že on dost často si třeba něco pozměnil, vymýšlel, aby z toho měl nějaký prospěch.
25: On si vymyslel, že má vysokoškolský vzdělání, že je strojní inženýr, aby mohl zastávat nějakou funkci u nějaký kulometný roty.
24: No o tom právě mluvím. Ta ambice byla vyšší, nebo on neváhal prostě zalhat, aby z toho měl nějaký prospěch. A to nebylo o nějakých ideálech, to byl jeho osobní prospěch. On chtěl mít prostě lepší postavení, než mu asi náleželo v té době,

0: že vydělával. A že v tom životě jsou takovéhle věci a ta finanční nouze a ta motivace vydělat si nějaký peníze je tam jako velice silná u něj. Ono to potom pro ten další život má, myslím, velký význam. S tou první manželkou se potom rozešel, on měl slabost, prostě měl mladý ženy a platil na svoje děti, byl v takovým jakoby finančním zápřahu. Dokonce se ví, že když ho Masaryk požádal o to, aby napsal tu knihu, tak Moravec tehdy pro něj to bylo významné v tom, že mohl na generálním štábu jaksi požádat o to, aby mu bylo, myslím, že z fondu prezidentské kanceláře, a nechci si vymýšlet, to by musel říct historik, aby mu byla zvýšený plat, protože když psal tu knihu, tak se nemohl věnovat té činnosti žurnalistický a podstatným motivem té žurnalistické činnosti byl prostě přivýdělek. Ten člověk potřeboval peníze. Je důležitý, aby to zaznělo.
1: Určitě potřeboval peníze, ale zároveň si myslím, že další motivací bylo, že on jako rád se viděl v těch ať už novinách, on chtěl být tím spisovatelem, on asi toužil i po nějakém uznání, což si myslím, že ten další motiv, který je důležitý, taková ta zneuznalost jeho, bude taky hrát potom určitou roli ve 40. letech nebo už na konci 30. let. Každopádně, pojďme do roku 1938, kde on neustále se ve svých článcích tedy zabývá tou hrozbou ze strany nacistického Německa. Takže pokud bychom neznali jeho příběh dál, pořád by nás ani nenapadlo, jak se to otočí v jeho myšlení do necelého roku. Blíží se nám podzim 1938, asi nemusíme nějak do detailu probírat, co se tehdy dělo. Důležité je, že Emanuel Moravec se stává členem výboru na obranu republiky, kde vojáci řeší, co s tou nastalou situací. A Moravec je vybraný, aby šel za Benešem a ještě ho přesvědčil, aby změnil to rozhodnutí, aby nebyla demobilizace, aby jsme se nepodřídili mnichovskému diktátu, aby klidně jmenoval novou vládu, jakýkoliv převrat, ale abychom se prostě nevzdali. Beneš si ho vyslechne, vysvětlí mu, že prostě to není ta cesta, kterou on by se chtěl vydat nebo kterou se je vůbec možné vydat. A je to takový zlomový okamžik, protože z podporovateli Benešovy osobnosti se stává ten nejzavilejší odpůrce Beneše. On opravdu ho nenávidí a nenávidí ho otevřeně Moravec od této chvíle.
2: Ti, co dosud stáli v čele českého života kulturního, hospodářského i politického, nedělali nic jiného, než že český národ pomalu udolávali, aby jej dodali do márnice, před kterou už s velikou lopatou čekal zasloužilý hrobník českého státu doktor Beneš.
1: Pohraničí je obsazeno německými vojsky. Emanuel Moravec stále přednáší na Vysoké škole válečné a ani tam se netají tou nechutí vůči prezidentovi nebo vůči postavě Beneše, který potom ta odchází do exilu a na jeho místo nastupuje Hácha. A netají se nechutí k celé té situaci až tak výrazně, že je z té školy podvolán, je mu znemožněno, aby přednášel, je uklizen do památníku osvobození v Praze na Vítkově a je mu prostě zakázána publikační činnost. Nemá nic vydávat.
0: Tam je zajímavý o tom Moravce, že on ještě kromě toho, co říká, že jo, tak to jeho prorepublikový vlastenectví se, myslím, nejčastěji opírá zaprvé o to, že měl, jak jsme říkali, v úctě Masaryka, když v 37. roce umřel Tomáš Garrigue Masaryk, tak Moravec stojí čestnou stráž, že jo. A potom ten jeho postoj v době Mnichova není jenom, že byl součástí nějaký té skupiny, kterou jsme zmiňovali, ale mu taky publikoval a jeho přesvědčení, že se ta republika má bránit a má bojovat a jeho analýzy z té doby, které vycházely, tak vlastně byly správný. On odhadnul to, že ta ústupnost silnějšímu nepříteli, to jest nacistickému Německu, se nevyplatí ani, zjednodušuju to, ale ani Čechům, ani těm spojencům, který je vlastně obětovali. A tohle je, myslím, dobrý říct. Já nevím, jestli prostě to bylo upřímný, asi v tu chvíli jo. Nevím, nakolik on přecenil víru v to, že nějaký boj bude. Ale každopádně potom za druhý republiky, po záboru, pohraničí, je to to, co si zmiňovala. On kromě toho, že je upozaděný v těch věcech, který si říkala, tak je ještě pozvaný na nějakou čekačku, nebo jak se tomu vojensky říká. A já jsem mluvil o těch penězích. On se ocitá najednou jako v podstatě bez prostředků, že jo? On nemá peníze. A toho Moravce vždycky strašně silná motivace. On žije nákladným způsobem života.
1: A do toho je potřeba říct, že on v té době se rozvádí se svou druhou ženou. Přesně. A musí platit alimenty. A
0: je zdokumentováno, že to jsou takový zdánlivý banality, ale že ta rodina se stravovala v restauracích, ne doma, že se vydržela

0: Žoval byt, na který neměl, neuměl žít způsobem, který by odpovídal jeho příjmu, ale měl dluhy. On v době chudoby se zadlužil a potřeboval splácet dluhy. Čili on se za té druhé republiky, tam je dvojí motivace. On se jednak ocitá jakoby v těžké situaci finanční a to je druhá věc, kterou mi připadá strašně podstatný říct, že ten Mnichov je strašná rána a pro tu náladu jakoby společenskou té doby, ten Moravcův postoj nebo to rozčarování, obrácení, velký nechutí k Benešovi, já myslím, že to vůbec není ojedinělý. To je prostě názor, který se šířil v té společnosti, že nás mocnosti zradili, že je teda teď třeba s Německem nějak vyjít. V podobném duchu v podstatě píše i Peroutka v té době. A myslím, že pořád ještě to není jako úplně neobvyklý, to, co si Moravec asi myslí, to, jakou nechuť cítí k Benešovi a tak dál. A pak je tam ještě jeden moment, který, a to mě vždycky překvapí, jak málo to ty historici připomínají. Ty Moravcovy články potom z období protektorátu, to jsou skutečně fanaticky antisemitský texty. Za druhé republiky propuká antisemitismus v naprosto nemyslitelný míře. V době Masarykovské republiky nic takového by možný nebylo. A mě by zajímalo, a nikde jsem to nenašel, jak to měl vlastně Moravec s antisemitismem předtím. Ten antisemitismus tam strašně podstatný a ještě třeba řeknem v čem. Teď můžu říct minimálně v tom, že při nacházení nějaký společný řeči s tou nacistickou mocí, tohle je jeden z bodů. Nebezpečí takzvaného židobolševismu. Antisemitismus kombinovaný se strašením Sovětským svazem.
1: Německá nacionálně socialistická strana dělnická vyloučila současně z národa Židy, kterým se podařilo uchvátit moc jak demokracii, kde vládli pomocí peněz, tak v bolševickém Rusku, kde vládli pomocí geby. Začali jsme chápat, čem je síla hnutí, jež vytvořil Adolf Hitler, spása německého národa a celé Evropy. Viděli jsme novou hospodářskou soustavu, jež neměla nic společného ani s peněžnickým kapitalismem demokracií, který pal jen zisku, ani se státním kapitalismem bolševismu, který plně zotročil člověka. Židovstvo, peníze a bolševismus rozhodli se pro válku, která měla zlomit a odstranit novou socialistickou říši Německa.
2: Nacisté okupují zbytek, teď už roztrženého Československa. A Moravec samozřejmě se nejdřív bojí, že bude tak jako mnozí jiní zatčen. On si moc dobře uvědomuje, že ještě nedávno psal ty články, o kterých ty jsi mluvil, které byly výsostně protiněmecké, které varovaly před nacistickým Německem a rozhodně by ho v té době nikdo nemohl podezírat z toho, že jakýmkoliv způsobem sympatizuje s Třetí říší. Místo ale toho, aby ho nacisté zatkli, tak oni mu nabídnou spolupráci. A jak jsi mluvil o tom antisemitismu, já to taky nikde nenašla.
0: Taky je možný, on byl velmi, ten člověk byl, jak řekla nedávno jedna moje známa, orientovaný na výkon, což znamená, že prostě on byl strašně kariéristicky zaměřený a je možný, že ten antisemitismus prostě jenom přejel.
2: To je to, co jsem říkala na začátku, on byl ambiciózní, byl kariérista. Já u něj mám dojem, že on se tak vrhl do toho, že krz Německo, krz tu nacistickou ideologii, krz všechny ty vůdčí představitele Třetí říše v protektorátu, on může něčeho dosáhnout. Tak víš, jak se to říká? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
0: No, antisemita určitě byl, že jo? Ale vím, jak to myslíš, no, jestli byl antisemita účelový nebo fanatický, ideologický, nebo jak to říct, to nevím, na to neumím odpovědět. Každopádně je tam ještě jedna zajímavá věc, když jsme u tohohle toho přerodu, toho 15. března 39, o tom píše, myslím, výborně třeba historik Jan Tesař v knize Traktát o záchraně národa. A to je to, že já to teď trošku vulgarizuju, prostě říkám to po paměti, že na ten protektorát a na tu kolaboraci za protektorátu se asi není možný dívat staticky. Protože jednak se nějak situace společenská a politická vyvíjí a taky se vyvíjí ta kolaborace. A myslím si, že pro ten počátek jakoby protektorátu, což asi byl daleko větší zlom, ta okupace v myšlení zase, než si spousta lidí umí představit, tak jeden z leitmotivů jakoby v myšlení politickým a publicistickým nebo intelektuálním je záchrana národa. Zachránit, co se dá, že jo. A protektorátní vláda první pod Eliášovým vedením, tohle je přesně ta motivace, že jo. Tam jsou lidi, kteří nesympatizují s nacisty. Eliáš sám je ve spojení s odbojem, pak je popravený později, celé to je jiný příběh. Ale je tam ta snaha jakoby zachránit, co se dá. Ty Moravcovy teze podle mě nejsou moc odlišný. Zachránit, co se dá, ale my patříme bude jak živa k Německu a Německo nás ochrání. A je tam taková představa, že zůstane nějaká autonomie, to je taky hrozně důležitý. K tomu se strašně upínají naděje, že teda si, když skončila státní samostatnost takhle, takže se aspoň uchová nějaká česká autonomie, aby pak zase mohl být stát někdy obnoven a tak. Jenomže to zachránit, co se dá, se postupně mění v to, že vlastně jako se ukazuje, že se nedá zachránit skoro nic, že jo, ty Němci toho neobyčejně umně jako využívají. Navíc dokážou ty skupiny pronacistický různou měrou velmi umně stavět proti sobě, proto taky tak používají Moravce. A vlastně se ta snaha zachránit, co se dá, jako mění v postupnou kolaboraci na všech stranách. Je to zajímavý moment. A tohle je prostředí, v kterém ten Moravec jakoby se pohybuje, že jo.
2: Naprosto s tebou souhlasím, jenom si myslím, že u Moravce je to přesně to, že on, pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. On nechce zachránit, co se dá, on chce zachránit sebe a získat z toho co nejvíc. Což je i slyšet hrozně v těch jeho projevech, když to posloucháš z těch různých let, jak se i sfanatizovává ten jeho projev, myslím v té dikci, v tom, jak je údernější, že na začátku zní tak jako já jsem váš kamarád a myslím to s vámi dobře, národe český, ale pak už je to takové, dělejte tohle, co máme a buďme vděční Německu a už je to takové tvrdší. No a taková zlatá éra pro Emanuela Moravce nadchází s příjezdem Reinharda Heydricha do Prahy, který se v září 1941 ujímá funkce zastupujícího říšského protektora a den jeho příjezdu přichází za ním Emanuel Moravec, aby mu přísahal věrnost říši. Tak a tady...
0: Tady se dobře doplňuje, my se k tomu, že teď si to chtěla říct, promiň, já jsem tě skočil do řeči, se k tomu dostanem, ale to je ještě třeba zmínit, no, že ta éra Moravcova začíná až lety 41, hlavně 42, taková ta opravdu silná, kdy on se dostane do situace, kdy už se ho vlastně bojí i Hácha a bojí se ho ta protektorátní vláda.
2: Tak a právě tuhletu zlatou Moravcovu éru my si dáme v bonusu. Adame, v tuhletu chvíli já ti moc děkuju a děkuju taky našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
0: Adam Brda taky a taky díky.
3: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. فاتحني المجرم محمد عايش Zraby a tyrani.
4: Opravdu byl bezpodmínečně řezník.
3: Zabijáci a štváči. Straně
4: mír. Za to by se zasloužil smažit se v pekle. On byl všemi masmi mazaný, tomu nejde jako upřít.
3: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Americký prezident Donald Trump po setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Rusko by mělo uzavřít mír s Ukrajinou.
6: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
5: Řekl Trump na okraj summitu lídrů zemí G7, který se odehrál ve Francii. Jeho slova vyvolala na straně několika západních představitelů opatrný optimismus ohledně toho, že válka by výhledově mohla skončit. Jak pravděpodobné to je?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty k tomuto tématu po linkách jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brian.
5: A analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den.
5: Začněme od vás, pane Havlíčku. Blíží se z vašeho pohledu konec války na Ukrajině?
8: To je samozřejmě těžká otázka, ale moje odpověď by byla, že jsme skutečně blízko tomu, aby jsme posunuli vlastně ten dlouhotrvající konflikt, který vede Ruská federace proti Ukrajině. Ty podmínky po teď minimálně uzavřeném tedy příměří a domluvě mezi Spojenými státy a Íránem jsou vlastně dobré, protože máme po včerejšku a dohodě mezi lídry G7 jasný konsenzus na tom, že dnes musí tyto státy Ukrajinu podporovat, vytvářet tlak na Ruskou federaci a vytvářet tak podmínky právě proto, aby byla Ruská federace konečně motivována k tomu takové příměří a konečnou mírovou dohodu na Ukrajině podepsat.
5: Pane Macko, blíží se konec války na Ukrajině podle vás?
7: Já si stále myslím, že bohužel nás čeká scénář predlženého konfliktu, to znamená, bude pokračovat tento opotrebovávací konflikt. Já vnímám to, co hovorí kolega, a naozaj je pravda, že je dobré, že po dlhé době je ta pozícia jednotná Spojených štátov a európskych partnerov, lebo boli isté obavy, že Spojené štáty budú teraz rýchlo tlačiť na ukončenie konfliktu. Tá podstata je v tom, že konflikt je v nejakej ťažkej fáze, neposúva sa nikam, ani jedna strana nemá dostatok síl na to, aby ho rýchlo rozhodla. To všetko by hovorilo preto, aby došlo k ukončeniu konfliktu, ale je to zásadný problém na ruskej strane, že Rusi jednoducho stále, akokoľvek sa pristúpi k nejakým rokovaniam, okamžite dávajú vyššie požiadavky, stále majú požiadavky na odstúpenie všetkých štyroch oblastí plus ďalšie požiadavky, ktoré by znamenali de facto kapituláciu Ukrajiny. To znamená, áno, podmienenie je možný, rýchly koniec vojny, ale iba v prípade, že by došlo k silnému tlaku Spojených štátov a európskych partnerov alebo celé G7 na Rusko s prísnení sankcií a Rusi by poznali, že vlastne už nemajú čo v tomto konflikte ani na bytovnom poli, ani vyjednávaní získať.
5: Pane Havlíčku, to vy si dovedete představit, že by v dohledné době Západ zatlačil na Rusko takovým způsobem, aby ruští představitelé zasedli k jednacímu stolu se svými ukrajinskými protějšky a začali vážně jednat o uzavření míru?
8: Já si myslím a dokážu si to skutečně představit, protože tady pokud se podíváme na kombinaci faktorů, které by po jedné linii vlastně šly směrem k sankcionování a další izolaci Ruské federace, zejména tedy v oblasti ekonomiky a podkopání vlastně toho válečného systému výroby, ale na druhé potom by došlo k masivní podpoře Ukrajiny, teď tedy poslední artikulovaná žádost jde směrem k vyčlenění speciálních prostředků ve výši 20 miliard dolarů, které mají právě posloužit na Ukrajině k zakonzervování a ještě více posílení vlastně toho nejen ukrajinského spravedlivého boje za osvobození těch území, ale také přenesení toho válečného konfliktu dovnitř Ruské federace, tak tohle to jsou opravdu velmi důležité faktory, které by měly nějakým způsobem pomoci vlastně vytvořit ty podmínky, o kterých jsme se bavili. A je tady ještě jedna linie, kterou nesmíme pominout, a to je vnitřní ruská domácí dynamika. Ta je velmi rozjitřená na společenské úrovni, na úrovni elit a připomenu ještě jeden faktor, který je závazný i pro Ruskou federaci. I tam se stává ta válka stále nepopulárnější a to jsou samozřejmě takzvané parlamentní volby, které tam mají proběhnout v září. To je také politický určitý moment, který musíme vnímat na ruské straně právě v této souvislosti.
5: Pane Macko, nejsme už svědky toho zesilujícího se tlaku ze strany Západu vůči Rusku. Když se podíváte na to, co teď připomněl Pavel Havlíček, na tu dohodu zemí G7 ze včerejška, že navýší dodávky nejrůznějších obranných prostředků, například protivzdušné obrany na Ukrajinu?
7: Já mám rád fakty a tie zatiaľ bohužel aj historicky sa ukazujú, že tieto veľké vyhlásenia zo Západu nevždy boli sprevázané konkrétnymi akciami. Pokiaľ by Ukrajina skutočne dostala tento 20 miliardový balík, pokiaľ by dostala prostriedky ďalekého dosahu, o ktorých sa hovorí, a zároveň dostala prostriedky protivzdušnej obrany, tak by toto sa mohlo naplniť. Druhá vec je, že Rusi naozaj sú v situácii, že sa blížia k nejakému bodu zvratu, alebo rozhodnému bodu, kde sa musia rozhodnúť, že či budú celoplošne mobilizovať, čo je veľmi riskantné a nepopulárne pre tento režim, alebo jednoducho budú musieť pristúpiť na nejaké negociované riešenie. Takže ak by sa to dodržalo, tak je tu tá šanca, že by prišiel takýto impuls a to by bol ten zlom, ktorý by donútil Rusov racionálne začať negociovať. Len ja mám obavu, že bohužiaľ, keď sa pozriem na produkčnú schopnosť tých systémov protivzdušnej obrany, tak v najbližších mesiacoch žiadnu zmenu neuvidíme. Keď sa pozrieme na tie ďalšie prvky, to by muselo být mimoriadně velké úsilí a museli by se skutečně ty dodávky realizovat.
9: Pane Havlíčku, není to problém, že to, na čem se včera dohodli lídři nejvyspělejších ekonomik zemí G7, je zatím jenom proklamace?
8: Samozřejmě, my se musíme posunout od té rétoriky k činům. Já s Palem Mackem souhlasím a mám pocit, že samozřejmě to, co se v těch uplynulých týdnech a měsících stalo na Blízkém východě, tedy jakým způsobem došlo vlastně k vypotřebování některých těch strategických zástop, primárně tedy ze strany Spojených států, ale také jejich přesunem vlastně ze strany Spojených států směrem ke spojencům v regionu, tak určité míry právě kapacitní odhalily a samozřejmě ty limity zase vyšly do popředí. Na druhou stranu já mám pocit, že vlastně tady se nebavíme už jen opravdu o roli Spojených států. Víme, že poměrně sofistikovanými systémy disponuje třeba Japonsko, které ale bylo v minulosti vázáno určitými řekněme dohodami, které neumožňovaly mu podobně jako historicky Německu vyvážet zbraně do válečných zón. Pokud by došlo opravdu k takovéto masivní podpoře ze strany všech států G7, včetně právě Japonska, tak můžeme vidět opravdu zásadní zvrat a posun v této oblasti.
9: Tomu vy nevěříte, pane Macko?
7: Já si myslím, že v tomto se absolutně zhodneme. Tu je to podstatné, aby tento zlom nastal, protože je všetkým jasné, že Rusi sami od seba neprestanú s touto agresívnou vojnou, napriek tomu, že nepostupujú a majú stále vlastne po 4 rokoch menej o 9% územia, než mali presne pred 4 rokmi, tak stále majú nejakú šancu, že zlomia skôr tú podporu Ukrajiny, lebo tá je závislá na tej podpore. Pokiaľ bude táto robustná podpora Ukrajiny realizovaná, tak samozrejme to mení tú rovnicu a môže dojsť k tomu zlomu, že Rusi pristúpia na to rokovanie. Budú donútení. Skrátka, pokiaľ Rusov nedotlačíme k tomu, sami na to nepristúpia.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generál poručík Pavel Macko a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Prezident Zelenský, který byl přítomný na tom včerejším summitu G7 ve Francii, tak po něm prohlásil, že všichni přítomní lídři se shodli, že Rusko nevyhrává. Tak to asi vidíte i vy, pane Havlíčku, nebo vlastně i vy oba, po tom, co před chviličkou dodával pan Macko. Na druhé straně, dá se říct, že by vyhrávala Ukrajina?
8: Já si myslím, že je důležité opravdu začít u té první části, protože pokud vy jste v pozici toho agresora, útočníka a slíbil jste doručit určité vítězství, tak už jenom ten samotný fakt, že Rusko nevyhrává, a na tom se všichni tady shodneme, tak je vlastně začátkem té porážky Ruské federace, protože ona je tou agresivní silou, ona slibuje doručit určité výsledky, ona stále z hlediska své propagandy proklamuje, my vítězíme, získáváme území, ale opak je pravdou. Rusko území ztrácí, Ukrajina vyřizuje každý měsíc více vojáků, než je ruská armáda schopná naverbovat a vycvičit a tak dále. Tohle to jsou zásadní fakta a statistiky, které tady hrají v zásadní neprospěch ruské strany. A teď, to, co říkal kolega Macko, je samozřejmě důležité, že Rusko dneska nemá efektivní možnosti, jak zvrátit to momentum, řekněme, které tam dneska je na straně Ukrajiny. Jsou jenom dvě možnosti. Je to masová mobilizace uvnitř Ruské federace, po které, když se to stalo naposledy v druhé polovině roku 22, odjel skoro milion lidí ze země. Způsobil to obrovský nejen brain drain, protože to byly ty schopní a úspěšní, ale odliv mozku, přesně tak, ale samozřejmě i zásadní otřesy uvnitř Ruské federace. Ta druhá možnost je ještě děsivější a to je nasazení taktických jaderných raket. To jsou dvě jediné možnosti, kterými Ruská federace by zásadním způsobem přepsala ten běh dějin, který dneska nestojí na straně Ruska, stojí na straně Ukrajiny. Jenom doplním v oblasti té po nasazení určitých jaderných prostředků, tak by se samozřejmě Ruská federace nejen izolovala, a ztratila by zbytky podpory například i u čínského komunistického režimu a u dalších států a stala by se prostě odporným státem, se kterým by už vůbec nikdo nechtěl spolupracovat.
9: Pane Macko, podepsal byste slova Pavla Havlíčka, že Rusko je na začátku svojí porážky?
7: Já stále hovorím a už to hovorím dlhodobo, že strategicky Rusko už tú vojnu prehralo, samozrejme, ale to ešte neznamená, že na konci sa to na tom operačnom poli nemôže zmeniť, ale tu by mohla dojsť k nejakej zmene len vtedy, pokiaľ by Ukrajina skolabovala či z nejakých vnútropolitických dôvodov, alebo by sa skončila podpora Ukrajiny. Práve preto Rusko investuje masívne prostriedky do aj informačnej vojny, do tých útokov na civilné obyvateľstvo, veď my dneska sme svedkami dokonca aj doslova polovačiek na civilistov dronmi. Skrátka snažia sa zlomiť vôľu obyvateľstva. To sa historicky nikdy ale neosvedčilo. Rusi si nejakým spôsobom myslia, že to dokážu. Takisto Rusi sa snažia rozložiť nás. Veď tie masívne hybridné kampane, ktoré vedú v celej Európe a v Severnej Amerike, majú svoj účel. V každom prípade, keď sa vrátim k tej poznámke o jadrových zbraniach, Rusko by mohlo šialene siahnuť po tomto, je to ale veľmi malá pravdepodobnosť, pretože aj pre ruských vojenských plánovačov je zrejme, že toto by vojensky nevyriešilo ten konflikt, ale vyvolalo by to takú spätnú vlnu, ktorá by mohla viesť aj ku kolapsu Ruska.
9: Možná bych se vrátil k tomu možnému zlomení Ukrajiny, které samozřejmě nelze vyloučit vzhledem k tomu, že Ukrajinci za sebou mají už několikátou velmi těžkou zimu, kdy Rusové útočí na energetickou infrastrukturu. Nemůžeme být, pane Havlíčku, svědky i toho, že ten ukrajinský odpor bude postupem času oslabovat a že převáží Rusko, protože je větší?
8: Samozřejmě ta ukrajinská strana, ukrajinská společnost a také vlastně vojenské bataliony jsou unavené. Nemůžeme se jim divit. Oni jsou opravdu poslední čtyři roky v obrovském válečném konfliktu na začátku minimálně nominálně silnějším nepřítelem, opravdu pod obrovským tlakem a samozřejmě i souhlasím s tím, co bylo teď zmíněno. To znamená to působení do týlu Ukrajiny, to znamená všechny ty útoky v poslední době třeba i na kulturní a historické památky v Kyjevě, Kyjevo-Pečatská lávra a tak dále. Tohle to je určitě je tam evidentní, ta snaha podkopat tu morálku, ale zase, ona jenom vypovídá o tom zoufalství. Když se nedaří na vojenském poli, ta agrese se přesouvá do toho civilního týlu, do toho zázemí, ale opravdu z vojenského hlediska tyhle ty cíle nemají žádný samozřejmě význam. Nad rámec té snahy právě podkopat ten hrdinný vzdor Ukrajinců a ten se prostě nedaří. Nevidíme to v těch číslech, nevidíme to ani na straně, řekněme, nějaké zásadnější třeba snahy podkopat podporu ze strany občanské společnosti vůči ozbrojeným silám Ukrajiny. Ani tohle to se neděje a nedaří se to samozřejmě Rusům ani vůči Evropanům. Ta masivní půjčka 90 miliard euro, která byla již vyčleněna, schválena a přestože za ní z mého pohledu ostudně Česká republika, Slovensko a také Maďarsko odmítli se zaručit a garantovat, tak ona je už v platnosti a ta bude znamenat další vysoké finanční prostředky ve prospěch ukrajinského vojenského odporu a také ve prospěch makrofinanční stabilizace země. To je to, co potřebujeme na další dva roky, jasný výhled, jasnou podporu a jasnou vizi do budoucna.
9: Na tu půjčku a co pro Ukrajinu znamená, bych se vás ještě, pánové, za pár minut doptal. Teď ještě k té pozici Ukrajiny. Vy, pane Macko, vidíte určité signály, že by se ukrajinský odpor mohl zlomit v dohledné době, že by se ta situace na bojišti zase mohla proměnit lehce v neprospěch Ukrajinců?
7: Absolutně ne. Já jsem před pár týdny strávil nějaký čas v Kyjeve, jsem konec konců v nějakém expertnom poradenském týme per generála Syrského a to, co vidíte na ulicích, to, co vidíte v Ukrajině, je absolutní opak toho, co by se Rusi snažili dosáhnout a naopak také útoky, přesně jako teraz na ten chrámový komplex, to skoro iba posilňuje odpor. Jednoducho Rusom se tím útokom podarilo zjednotiť Ukrajinu, vytvoriť ukrajinský politický národ a ten je dostatočne odhodlaný. Samozrejme, nie každému sa chce bojovať na fronte, niekto je unavený, ale jednoducho tá mobilizácia spoločnosti je enormná. Skrátka, Ukrajinci bojujú o prežitie, vedia, že bojujú o prežitie a naviac teraz dostali viacero takých tých morálnych vzprúch. Jednak je to začatie rokovania o vstupe do Európskej únie alebo teda otvorenie jednotlivých kapitol. Jednak je to technologizácia, kde Ukrajinci, ja som mal možnosť vidieť aj ich systémy velenia a riadenia v reálnej praxi, jednoducho Ukrajinci sú ďaleko vpredu pred nami všetkými ostatnými a nevzdajú to.
9: Mimochodem, agentura Bloomberg poznamenává v těchto dnech ve své analýze, že Ukrajina získává mírnou převahu na bojišti právě díky dronům, tedy převahu v zásadě i technologického charakteru, takže to potvrzuje asi ta vaše slova, pane Macko.
7: Myslím, že určitě ano, protože my vidíme aj rozdiel v prístupe k tej dronizácii. Ukrajinci majú 100 000 dronových operátorov, majú komplexný systém. Vlastne teraz vidíme fúziu tých hĺbkových úderov s údermi stredného dosahu a zároveň s taktickými údermi, a to úplne mení mix a sťažuje to situáciu tým ruským vojskám.
9: Na druhé strane víme i to, že Rusko taky dokáže rýchle zdokonalovať svoje drony, a oba ste to zmínili, jak tvrdé jsou ty útoky na ukrajinské civilní cíle. Pane Havlíčku, takže je otázkou, do jaké míry ta dronová převaha Ukrajiny je trvalá?
8: Já myslím, že tady se bavíme o dvou věcech. Určitě podepisuji to, co říkal kolega Macko, v tom smyslu opravdu nové taktiky, která právě v tom středně dlouhém doletu likviduje opravdu ty ruské operace z hlediska zásobování, koordinace a podpory vlastně těch jednotek přímo vlastně na té frontové linii. Tohle je velmi zásadní. Vidíme, jaké zásadní dopady to má třeba z hlediska ruské kontroly Krymu, jak je Ukrajina schopná vlastně likvidovat ty konvoje zásobování a tak dále. Tohle to jsou velmi, velmi zásadní věci právě v kombinaci s těmi dlouhými operacemi hluboko dovnitř ruského území, ale máte pravdu samozřejmě, že i ruská strana například těmi takzvanými klouzavými bombami je velmi efektivní z hlediska napadání některých těch cílů. A potom samozřejmě ta masivnost vlastně zacílení těch úderů proti ukrajinskému týlu hluboko vlastně do ukrajinského území. Mluví se o tom, že Ukrajina se pohybuje z hlediska těch schopností z hlediska sestřelování těch projektilů, ať už jsou to rakety nebo drony, někde mezi 90 a 95%, ale v tom obrovském množství je to opravdu pořád stovky, které se dostanou a způsobují škody, způsobují opravdu šrámy na duši i fyzicky samozřejmě ukrajinského národa, ale jak říkal kolega Macko, on opravdu spíše utvrzuje vlastně ten vzdor a napadání na památky, na tu duši ukrajinského národa potom způsobují ještě větší hněv a odpor vůči tomu ruskému agresorovi.
9: Pane Macko, chcete k tomu něco na základě svojí expertízy dodat?
7: Já bych sam povedal, že to nie je o tom, že či majú Ukrajinci viacej dronov a to vydrží. Jednoducho Ukrajina má za sebou celý technologicky vyspelý západ. To znamená, pokiaľ vydrží podpora Ukrajine, tak Ukrajina je schopná udržať ten krok. Rusi samozrejme inovujú, majú tichú podporu Číny, dostávali materiálnu podporu z Iránu, z Koreji, ale predsa len tá ruská technologická základňa je niekde inde, ako je ten vyspelý západ, a je to iba otázka mobilizácie toho úsilia a zvýšenia podpory Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že doma je Ukrajina 100% zmobilizovaná a má mechanizmy inovácie, ktoré sú mimoriadne agilné, a toto bude ťažké pre Rusov prekonať.
9: Když sa tedy znovu dostávame k otázce podpory Ukrajiny ze strany západu, tak sa možná znovu zaměřme na tú Európsku unii definitívne schválenou 90-miliardovou půjčku pro Ukrajinu, ktorou vy ste tady, pane Havlíčko, obracím sa na vás, před chvílí zmínil. Nepřichází pozdě?
8: Měla samozřejmě průtahy. Viděli jsme tu dynamiku, která byla v minulosti patrná, zejména tedy ze strany Orbánova režimu, který blokoval de facto všechno, co se týkalo Ukrajiny. Byla to tato půjčka, byla to podpora ve formě otevření přístupových kapitol, jak tady bylo správně zmíněno, historický krok na cestě Ukrajiny do evropských struktur. Samozřejmě byly to i další konkrétní finanční nástroje v oblasti například v proplácení pomoci členských států, jejich nasazení bojových prostředků a také konkrétní techniky ve prospěch Ukrajiny. Tohle to byly všechno věci, které Orbánův režim blokoval. Můžeme se ptát, jaká byla motivace, každopádně ona je pryč. A dnes už se vytváří úplně jiná dynamika. Nový konsenzus na straně evropských států, který je dokumentován 21. balíčkem sankcím, novým kolem izolace a snahy podkopat ruskou válečnou ekonomiku a právě tou půjčkou, o které my jsme se bavili. To znamená velká masivní půjčka na tyto dva roky, 2026, 2027, 60 miliard, které jdou na podporu právě ukrajinských ozbrojených sil, 30 dalších miliard, které jsou alokovány na makrofinanční stabilizaci země. Tohle to jsou konkrétní výsledky, které Evropané dokázali přednést a dát na stůl a vyčlenit vlastně na další dva roky, které mají Ukrajinu stabilizovat a pomoci jí zvítězit.
9: Pane Macko, jak významná je ta 90 miliardová unijní půjčka Ukrajině podle vás?
7: Úplne súhlasím túto s kolegom. Keď sa robila analýza tej požičky, samozrejme ona nevykrýva úplne všetky ukrajinské potreby, preto aj teraz rokuje Ukrajina s G7, ale na tie dva roky je to úplne zásadné, umožňuje to Ukrajine nielen prežiť, ale efektívne mobilizovať zdroje a vlastne klásť ten účinný odpor Rusom a zároveň atakovať ruskú ekonomiku, lebo my vidíme 30% pokles ruskej produkčnej kapacity pri spracovaní ropných produktov, vidíme pokles exportu na najnižšiu úroveň od roku 2009. Toto všetko sú faktory, ktoré sú dôležité a práve táto pôžička to je vlastne ako keby taká životná infúzia, ktorú potrebovala Ukrajina. Dostala ju a pokiaľ dostane tie dodatočné zdroje, tak určite bude mať opäť tú situáciu lepšiu a bude mať zabezpečené základné potreby.
9: Tak unijní pôžička pro Ukrajinu, pane Havlíčku, je tou základní pomocí, ale zdaleka nedostatečnou.
8: Souhlasím s tím. Samozřejmě už se tady plánuje vlastně zabudovat dlouhodobá podpora Ukrajiny, například do víceletého finančního rámce. Je tam takzvaná ukrajinská rezerva, Ukrainian Reserve v angličtině, která má ve výši až 100 miliard vlastně euro zase být zabudována přímo do víceletého finančního rámce. To jsou potom ty dlouhodobé výhledy. To znamená, naše podpora Ukrajiny není věc, která by měla být zítra a pozítří už ne. Je plánovaná dlouhodobě. Evropské členské státy s tím pracují a instituce to zásadním způsobem podporují. Já jsem za to velmi rád a je vidět opravdu, že tam je velký leadership na straně Evropské komise, ale také podporovaný samozřejmě dnes už všemi členskými státy Evropské unie.
9: Pánové, vraťme se na závěr naší dnešní debaty k muži, kterým jsme tu dnešní debatu otvírali, k Donaldu Trumpovi. Za jak významný signál, pane Macko, považujete, že prezident Trump si pochvaloval to včerejší setkání s prezidentem Zelenským a že následně vyzval, aby Rusko uzavřelo s Ukrajinou mír?
7: Je to po dlhé době pozitivní signál. Já bych som samozřejmě vzhledem k stylu Donalda Trumpa a jeho také nestálosti toto nepreceňoval. Uvidíme, aké budú ďalšie kroky, pokiaľ sa podarí Trumpa donútiť aj k tomu, motivovať k tomu, aby donútil Putina k rokovaniam, tak si myslím, že je to na správnej ceste.
9: Váš pohľad, pane Havlíčku, na závier?
8: Ja s tým v zásade souhlasím, ale říkám, buďme opatrní, pretože Donald Trump po té krajine, řekneme, nepopulární válce a konfliktu na Blízkém východe je pod veľkým tlakem. Je pod veľkým tlakem také z té domácí pozice práve pred těmi takzvanými midterms, těmi nadcházejícími volbami ve Spojených státech. On bude chtít něco doručit a nechceme ani z evropského, ani z ukrajinského pohledu, aby to bylo něco, co půjde zase přes naše hlavy směrem a ve prospěch Ruské federace. Musíme Donalda Trumpa hlídat a musíme ho mít, tak říkajíc, na své straně právě v tom koordinovaném přístupu. Potom se ty věci budou hýbat.
9: Takový je názor analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka. Debatoval s bývalým nejvyšším zástupcem Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance, generálporučíkem Pavlem Mackem. Pánové, oběma vám děkuju, že jste si dnes udělali čas.
8: Také moc děkuji za pozvání.
7: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj kolegu. Pekný deň.
8: Ďakujem.
9: K dnešnímu odvysílanému pořadu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Pro dnešek je to od Lukáše Matošky všechno. Pěkný den.
10: Archiv Plus.
11: Odstraňování pomníků na znamení rozchodu s minulostí se v naší zemi s ohledem na její dramatickou minulost stalo bezmála tradicí. První republika poslala do lapidárií sochy Habsburků. Komunistický režim zas zatočil s Masarykovými pomníky, aby je nahradil Gottwaldy, Leniny a dalšími revolucionáři, které do depozitářů poslala doba po sametové revoluci. Pojďme se zastavit u těch pomníků socialistických. Odhalení Gottwaldova pomníku na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze v roce 1973 bylo opravdu velkolepé. Vzácní hosté, dlouhé projevy a také recitace.
12: A nyní po československé státní hymně přistupuje k mikrofonu člen divadla EF Buriana Josef Větrovec, aby zarecitoval báseň Josefa Nohy Únor.
13: Bíjí nás po hlavě, po duši nás bíjí, že chceme lásku uzákonit tam, kde dosud vládla džungle plná zmíjí a kde byl člověk vydán samotám, kde ruce lidské, které hladit chtěli, matku i ženu, dítě, celý svět, pro jejich zisk se marně utráceli a svobodně směli jen hladovět.
11: O 4 roky později, v květnu 1977, byl na Žižkově před budovou Ústřední rady odborů odhalen pomník dalšího prezidenta a odborového předáka k tomu Antonína Zápotockého.
10: Nech tato socha stále připomíná občanům Prahy a všemu pracujícímu lidu Československé socialistické republiky zásluhy Antonína Zápotockého o vítězství dělnické třídy a jejího předvoje Komunistické strany Československa a jeho podstatný podíl na vzniku a úspěšné činnosti našich jednotných odborů revolučního odborového hnutí.
11: Rozhlasový archiv uchovává památku nejen na dnes už odstraněné sochy, ale i pamětní desky. Třeba tu, která byla v roce 1971 odhalena v Kostomlatech pod Milešovkou, nedaleko Teplic. Měla připomínat dva sovětské novináře, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Měli patrně invazi zajišťovat propagandisticky. Sověti se z havárie pokusili nařknout československé fašisty, ale ve skutečnosti šlo o nehodu. Reportáž z odhalení desky je mimořádně slyská.
14: Když jsem se dopoledne při odhalování pomníku v Kostomlatech díval do tváří manželek obou tragicky zahynuvších sovětských novinářů a na malého Zvorekinova syna Andreje, znovu jsem si uvědomil, jak hluboce jsou zakořeněny principy proletářského internacionalismu v sovětských lidech. Totéž jsem vyčetl i z očí našich občanů, kteří se zde shromáždili, aby manifestovali svoji lásku k Sovětskému svazu, hlubokou úctu k idejím Velké říjnové socialistické revoluce a podporu současné politice naší strany.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. Evropská unie podpoří boj proti ebole téměř 500 milionů eur. Částka půjde na zdravotní pomoc a výzkum léčby. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
16: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
17: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
16: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
18: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
16: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítali výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valčtinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
15: Senátoři odmítli také zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby k sexuologickým posudkům přibyla ještě povinná roční psychoterapie a aby o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Zdůvodňovala to ochranu mladistvých a návrh kritizovala část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard eur, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí více než 830 potvrzených případů krvácové horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Lídři skupiny G7 už včera vyzvali ostatní státy k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
19: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
20: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
19: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
21: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
19: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
15: Českou fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Přímý přenos se nabídne stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Portugalští fotbalisté na úvod světového šampionátu remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Ve stejné skupině začal v Mexico City zápas Kolumbie s Uzbekistánem. Sleduje ho reportér David Prouza. Anglie porazila Chorvatsko 4-2 a Ghana Panamu 1-0. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Hradec Králové ve stejné fázi konferenční ligy čeká chorvatský Varaždín. Rozhodlo o tom los v Nyonu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v návaznosti na korupční aféru Karviné.
22: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a uzavírka v Novém městě nadmetují. Dálnice teď plynule průjezdné bez kolon. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Sadskou od včerejška opravují kanalizaci. Za sjezdem mezi kilometry 25,5 až 26 mají zavřený pravý pruh. V Novém městě nadmetují je nově neprůjezdné Husovo náměstí. Průjezd městem. Zavírka kvůli natáčení pohádky, ty potrvá do páteční půlnoci. Objížďka obousměrná vede po ulicích Komenského, nádražní Havlíčkova, Dobrušská a Halínská. Ve směru od Náchoda je doprava odkláněna už ve Vrchovinách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Co zajímavého se dělo v Československu před 35 lety v červnu 1991? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Jan Sedmidubský. Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami města Říma.
24: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
26: Rozčilení Václava Klause, jednání o ústavách v Kroměříži, sny François Mitterranda o Evropské konfederaci a také odsun sovětské armády z Československa. To všechno se odehrálo před 25 lety.
27: Archiv Plus.
28: Len pred pár hodinami ste si vlastne vybalili cestovné potreby po návšteve Belgicka, takže vaše aktuálne hodnotiace postrehy.
29: Stretli sme sa s predstaviteľmi na troch úrovniach. Na našej republikovej, povedzme, čiže Valonsko a Flámsko, našej federálnej. Stretol som sa s predsedom belgickej vlády, pánom Martinsom.
26: Pravidelný nedelný rozhovor slovenského premiéra Jána Čarnogurského se 14. června 1991 odehrával v předvečer obřího jednání všech tří reprezentací, tedy české, slovenské a federální, v Kroměříži. Atmosféra nebyla nejklidnější. Nedávná výměna v křesle slovenského premiéra by se dala, aspoň pro českou reprezentaci, shrnout do klasického rčení z bláta do louže. O co byl Mečiar emotivnější a nezvládnutelnější, o to byl Černogurský zase víc tajnosnubný a neurčitý. Jeho postoj k budoucnosti Československa by se dal shrnout do jediného slova – uvidíme. Některé české politiky to už tehdy nesmírně dráždilo. Zcela určitě předsedu ODA Jana Kalvodu a také federálního ministra financí Václava Klause. Jeho reakce na Černogurského pítické úvahy se objevila v rozhlasových novinách z 12. června 1991.
0: I dnes se ukázalo, že pro udržení společného československého státu bude rozhodující postoj kabinetu Jána Černogurského. Dosavadní lavírování slovenské vlády nevyhovuje ani stoupencům odtržení Slovenska, což jednoznačně dala najevo Slovenská národní strana, ani dosud pro federálním stranám. Slova předsedy ODS Václava Klause jsou dostatečně výmluvná.
1: Jaký máme názor na takovéto hraní si, že chvíle ještě ve federaci, ale až přijde lepší chvíle, tak už nikoliv. Toto je pro nás totálně nepřijatelný pohled. Totálně, absolutně, nekonečně. K tomu není co dalšího říci. To já řeknu zcela rozhodně a zcela zásadně Kroměříži, aby nebylo pochyb a sporu. Toho už bylo dost a toho ODS a věříme, že drtivá většina českých voličů má dost. A jestli někde postavit hráz, tak je to přesně v tomhletom bodě. A toto už si nikdy nikdo, žádný slovenský politik nesmí dovolit takto říci.
28: Takže, čo vy na to, pán premiér?
2: Ja si Václava Klausa vážim ako ekonóma, ale ako politik zrejme, má svoje nedostatky. Moje výroky o začlenení Slovenska do európskeho spoločenstva jednak teda vychádzajú zo slovenských predstav o vlastnom začlenení, ale musím povedať, že ani v Európe nie sú niečím zas až tak mimoriadným. Napríklad Škótsko chce taktiež už teraz svoje osobitné začlenenie do európskeho spoločenstva, prinajmenšom niektorí škótski politici to požadujú. A napríklad ja som sa o tom dočítal v anglickom časopise The Spectator z 12. mája minulého roku. Na druhej strane som sa nikde nedočítal, že by sa niektorí anglickí politici nad tým pozastavovali, alebo že by sa dokonca rozhorčovali nad škótskymi politikmi, čiže to len pre porovnanie pre Václava Klausa. Na druhej strane moja požiadavka, a snad nie iba moja, o začlenení Slovenska do európskeho spoločenstva vychádza nakoniec z programového vyhlásenia federálnej vlády, ktorej členom je aj Václav Klaus. A v tomto programovom vyhlásení federálnej vlády sa hovorí, že federálna vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky, aby oba naše národy, Slováci aj Česi, sa stali svojbytnými a rovnoprávnymi subjektami v rodine európskych národov. Tak ja si to vysvetľujem tak, že raz v budúcnosti v európskom spoločenstve bude Slovensko vystupovať svojbytne. A konečne pripravuje sa, pravdepodobne už budúci rok bude schválená nová zmluva v rámci Európskeho spoločenstva, ktorá buď nahradí pôvodnú zmluvu z 50. rokov, Rímsku zmluvu, alebo ju aspoň podstatným spôsobom pozmení. A táto nová zmluva uzná už regióny ako svojbytnú súčasť Európy a veľmi vážne sa taktiež v Európskom spoločenstve diskutuje práve o vytvorení druhej komory Európskeho parlamentu, niečo ako Senát, kde by mali zastúpenie práve regióny. A keďže Slovensko je o niečo viacej ako región, tak prečo by nemohlo mať svoje vlastné zastúpenie v Európskom spoločenstve? Ale to je samozrejme, do istej miery je to ešte diskusia týkajúca sa budúcnosti. Akékoľvek rokovania o vstupe či Slovenska, alebo Československa a ďalších štátov do Európskeho spoločenstva sa začnú viesť najskôr v roku 1993, tak ja by som sa s takými výrokmi, ako povedal Václav Klaus, neprenáhloval.
26: Reakce Jána Černogurského byla jako obvykle obšírná, ale Klausovy pochybnosti v podstatě nevyvrátila. Ani nemohla, protože představy české a slovenské veřejnosti se navzdory intenzivním jednáním o budoucnosti Československa prostě velmi lišily. K jednání v Kroměříži pak došlo 17. června 1991. Zúčastnilo se ho na dnešní dobu neuvěřitelných 22 stran a hnutí a cílem bylo posoudit společně návrhy obou národních a také federální ústavy. Jak měla vypadat budoucnost Československa? Federace, konfederace nebo samostatné státy? Rozhlasové noviny 17. června 1991.
4: Na pozvání prezidenta republiky Václava Havla přijeli dnes Alexandr Dubček, Marian Čalfa, Dagmar Burešová, Petr Pithart, František Mikloško, Jan Černogorský a stejně jako před dvěma týdny v Budmericích také 20 představitelů politických stran a hnutí zastoupených ve všech třech parlamentech, čili i opoziční zástupci, jejichž názory se v mnohem liší, představují celé spektrum možností od federace až po samostatné republiky a samozřejmě komplikují a prodlužují jednání. Musím říct, že dnes, na rozdíl od minulých setkání, je o nás novináře a je nás tu asi 30 dobře postaráno a vy můžete slyšet ruch tiskového střediska. Politici si nedali dnes za cíl dospět k jednotnému závěru, ale vysvětlit si stanoviska všech. Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli a i v parlamentu je ke schválení ústavy nutná kvalifikovaná většina, a ne všichni. Konec konců poslechněte si, co nám řekl o přestávce.
5: Odpolední jednání nám umožní eliminovat celou řadu bodů, kde došlo ke shodě u většiny účastníků. Nebylo by moudré požadovat jednomyslnost. I ústava musí být přijata kvalifikovanou většinou ve federálním shromáždění, ale nemusí být přijata jednomyslně, takže pokud se například Slovenská národní strana odchýlila, neznamená to, že bychom měli přerušit jednání, ale znamená to, že se naopak posunujeme dopředu. Lidé, kteří se trochu zabývají ústavami, vědí, že v situaci rodící se demokracie je těžší prosadit, aby ústava byla přijata, než vlastní ústavu napsat.
26: Prezident Václav Havel pro tato jednání připravil sérii otázek, jejichž jednoznačné zodpovězení ze strany zástupců politických stran mělo ukázat, o čem se vlastně bude dál jednat. Zvítězila federace, ale to bylo nakonec tak všechno. V každém případě Slovenská národní strana se ke konceptu společného státu nepřihlásila vůbec a nově vzniklé Mečiarovo HZDS začalo koketovat spíš s myšlenkou konfederace. Následuje rozhovor s příslovečně málo srozumitelným předsedou federálního parlamentu Alexandrem Dubčekem.
4: Stanovisko Pavla Rychetského doplnil Alexandr Dubček, který je předsedou parlamentní komise pro tvorbu ústav.
6: No tak my teraz pracujeme na návrhu ústavy. Během týždňa zvolám další rokovanie ústavnej komisie, kde my už nemôžeme mať všeobecné rozpravu, ale zaujímame stanovisko k jednotlivým častiam hlavu. Teraz dopracovávame hlavu o federálnom zhromaždení, exekutíve, vláde, vo vzťahu k rade a mnohým iným týmto veciam. Tam, kde budeme vedieť si rady, navrhneme variantu, ale budeme musieť už pristúpiť ku konkrétnemu rokovaniu.
4: Prezident Václav Havel připravil pro účastníky jednání 19 otázek, jakousi anketu nebo test, který si mohli všichni během oběda promyslet a vyplnit, aby se zjednodušilo odpolední pokračování. Otázky byly zcela konkrétní. Od první jste pro federativní uspořádání České a Slovenské federativní republiky až po 19. Jaký další postup při jednání o těchto otázkách navrhujete? Namátkou vyberu ještě třeba číslo 6. Jste pro, aby v připravované ústavě byla umožněna proměna dnešní dvojfederace ve trojfederaci či spolkový stát o třech či více plně rovnoprávných členech. Výsledky zatím neznáme, ale na závěr jednání bude tisková konference. Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu. Dagmar Burešová tu zdlouhavost očekávala, protože jednání o ústavách je podle ní velice náročné a komplikované. Na druhou stranu ovšem zase připustila, že po dnešku se oddělí některé strany, které jsou jako Slovenská národní strana pro samostatnost Slovenska. Mimochodem poslechněte si, co nám odpověděl Josef Prokeš na otázku, zda samostatnost chce většina Slováků.
7: Ale keď sa pýtali otrokov v Amerike pri vojne sever proti juhu, či sú za to, aby boli zrušené otroctvo alebo nie, tak 80% ich odpovedalo, že sú proti zrušeniu. Dneska sa ich chcete opýtať, či chcú nazad. To je otázka postupnosti.
8: A jak by ste vyformuloval tú otázku tak, aby na to Slováci odpovedeli, že sú za samostatné Slovensko?
7: Chcete byť slobodní alebo nie?
4: Tím samozřejmě nechci zpravodajství skromně říže ukončit. Přišel mezi nás totiž nečekaně předseda české vlády Petr Pithart a tak jsme se dozvěděli, že ani písemné otázky nebyly ideálním řešením, protože někteří politici prostě na všechny neodpověděli. Lavírují, mění názory, nechávají si zadní vrátka, nebo odpověď podmiňují nějakým tím ale. Nebo proč vlastně nemohou říct jednoznačně ano či ne na jednoznačnou otázku?
9: Já dokonce nevyručuji, že nejsou vždy připraveni odborně. Znovu se ukazuje, že ne všem přítomným v sále je jasné, že konfederace znamená říci společnému státu ne, federace znamená říci ano.
26: Od Kroměříže bylo tedy mimo jiné jasné, že spolkové uspořádání Československa po vzoru Německa je zatím neprůchodné a tato varianta, mnozí soudí, že ke škodě věci, padla pod stůl. Prezident Václav Havel o den později v České národní radě odpovídal při interpelacích na otázku poslance Petra Dudešky.
3: V tuto chvíli se mi jeví, že je nereálné a utopické z mnoha různých důvodů do roka proměnit dvojfederaci ve trojfederaci a ustavit úplně nové státní uspořádání na principu tří zcela rovnocenných celků. Nicméně domnívám se, že ústava ani federální, ani republiková by se neměla předem uzavírat eventualitě vývoje

0: této situaci trvalý smysl pro humor, tak zároveň jeho bezmoc tváří v tvář rozkladným tendencím ve společném státě. Nemělo smysl to zakrývat. Touha po samostatnosti na Slovensku rostla.
1: Vážený pán prezident, moje jméno je Alfons Adamica a som poslanec za Slovenskú národnú stranu. Dovolte mi prosím jednu jedinú otázku. Za prezidenta Masaryka a Beneša doviedli Slovákov do biedy, poddanstva a vlastne až kolónie. Sám som v tom čase chodil bosý a v jedných trenírkách. V roku 1948 nás českí partneri doviedli do komunistickej totality. Pán prezident, kam nás vediete vy?
2: Pokud jde o to, než odpovím na otázku samu, tak bych k tomu, co jste říkal, chtěl přičinit jednu poznámku. Podle mého mínění nás ke komunismu dovedli komunisté a ne nějaký národ. A komunisté byli Češi i Slováci, že? A teď, kam já vás vedu. Především já nejsem vůdce, nejsem diktátor. Já jsem prezidentem demokratického státu a chci jemu sloužit, chci sloužit jeho zájmům na půdě svých ústavních pravomocí a v duchu prezidentského slibu, který jsem udělal. Záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoli upíral základní svobody a práva, které má. Já jsem poslední, kdo by například slovenskému národu upíral právo na svébytnost. Já nejsem jeho utlačovatel. Záleží na slovenském národu, jak se rozhodne.
0: Posloucháte Archiv Plus věnovaný době před 25 lety, červnu 1991. Česká politika počátku 90. let minulého století se také pokoušela co nejrychleji oživit kontakty s našimi nejbližšími sousedy, především v pohraničí, kde za předešlých komunistických 40 let v podstatě všechno usnulo. Počátky euroregionu Egrenzis tak například spadají právě do prvních dnů června 1991. Navštěva Helmuta Kohla v Železné Rudě 2. června se ovšem příliš nepovedla.
3: V Železné Rudě dnes po 38-leté přestávce obnovili provoz na železničním hraničním přechodu do Bavorska. Telefonoval odtamtud zpravodaj Jaroslav Hudec.
4: Příjezd spolkového kancléře Helmuta Kohla a českého premiéra Petra Pitharta před společnou nádražní budovu Železná Ruda Bayerische Eisenstein, provoz tu byl zahájen už v roce 1877, byl provázen potřásáním rukou s přítomnými občany, jak je to u politiků na západ od naší hranice běžným zvykem. Následovaly projevy státníků, které se nesly v duchu obnovení normálních sousedských vztahů. Popolední přijeli oba státníci s doprovodem po železniční trati do stanice Železná Ruda město, tedy na československé území. Bohužel naši organizátoři situaci naprosto nezvládli. Na nástupišti před zapáchajícím schátralým nádražíčkem promluvil Helmut Kohl a další představitelé k útvaru rychlého nasazení plzeňské policie.
0: Ještě se vrátíme k vysoké politice. V červnu 1991 se v Praze odehrála mezinárodní konference o sjednocování Evropy za účasti francouzského prezidenta François Mitterranda, který se v Praze představil, a to je pikantní, jako duchovní otec myšlenky Evropské konfederace. Přičemž neřekl vůbec nic konkrétního, za to zasel mnohou pochybnost. A ani s Václavem Havlem se tentokrát Mitterrand v některých věcech neshodl.
3: François Mitterrand nastínil vizi konfederální Evropy, příliš ale nehovořil o tom, jakými konkrétními kroky se k ní dostat. Řekl, že ideálním stavem by bylo rozšíření evropského společenství na celou Evropu. To je ale zatím nereálné. Po projevech se Václav Havel a François Mitterrand zúčastnili tiskové konference. Oba nejprve v krátkých expozé zdůraznili, že pokládají vizi Evropské konfederace za důležitý prvek evropské budoucnosti. Pokud jde o Spojené státy a jejich zájem o Evropu, nelze Američany opomíjet, řekl Václav Havel. Naproti tomu François Mitterrand zastával názor, že evropské záležitosti by si měli řešit Evropané sami. Samozřejmě v

0: Takových otázkách jako svoboda a demokracie se Spojenými státy počítá. Otázka vstupu dalších zemí do evropských společenství je v kompetenci jeho členských zemí. Oni rozhodnou, řekl pan Mitterrand. Václav Havel v této souvislosti uvedl, že Československo se bude snažit do společenství dostat. Co se týká Sovětského svazu, jeho evropská část má podle Václava Havla v budoucí Evropě místo. François Mitterrand už tak konkrétní nebyl. Stejně tak se vyhnul přesné odpovědi na otázku, jak zajistit bezpečnost střední a východní Evropy.
1: Velmi rezervovaně se tehdy k myšlence Evropské konfederace vyjádřil například poslanec za ODA Daniel Kroupa.
2: Myšlenku konfederace, pokud by měla být brána jako státní či nadstátní evropský útvar, považujeme za nešťastnou, tak jak ji formuloval prezident Mitterrand. Cítíme v ní jakési nebezpečí, že by mohla vést ke stažení Američanů z Evropy a tím by Evropa byla destabilizována. Domníváme se, že přítomnost Američanů v Evropě je důležitý stabilizační prvek.
1: Myšlenky na stabilitu v Evropě tehdy nešlo vůbec zahnat, protože na onom Balkáně, o kterém před chvílí mluvil zpravodaj z Železné Rudy, začínalo jít opravdu do tuhého. Stačí si poslechnout dvě krátké zprávy z 23. června 1991.
3: Jugoslávie přestane po 26. červnu v právním smyslu existovat. V rozhovoru pro ČTK to prohlásil slovinský premiér Lojze Peterle. Nevyloučil nicméně možnost, že jugoslávské republiky zůstanou ve společném státě, který by ovšem byl zcela jinak koncipován. Nyní by mělo podle jeho slov nastoupit přechodné období, ve kterém by zůstaly zachovány některé funkce státu nezbytné pro společný život. Během tohoto období by se mělo jednat o možnosti vytvoření kvalitativně zcela nového svazu svrchovaných států.
4: Mezi Slovinskem a Chorvatskem jsou intenzivně budovány hraniční přechody. Podle informací záhřebského deníku Večerní list, party dělníků několika stavebních firem pracují 24 hodin denně, aby do vyhlášení samostatnosti a nezávislosti slovinského státu 26. června stihli vybudovat alespoň tři přechody. Nejusilovněji se pracuje ve strategické oblasti Slovinského Přímoří v občině Piran a Ilirska Bystrica.

0: Zpátky do Československa. Jeden krok ke stabilitě poměrů byl přece jen učiněn. Zpráva z 25. června, kdy byl podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk.
1: V klidné atmosféře se dnes i se slavnostní sklenkou perlivého šampaňského události v Černínském paláci zúčastnili také ministři Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský a sovětský velvyslanec Boris Pankin. Tisková konference pak už jenom zarámovala většinou známé fakty a výroky. Podle generála Vorobjova je dobré, že vojska odešla ve stanovených termínech. Sám by se pak chtěl vracet jen jako turista. Jak sovětský vojenský představitel konstatoval, je přece jen lepší být posledním vojákem za těchto okolností, než tím, který první přichází. O tom, k jakému přerodu v myšlení u sovětských vojáků muselo přitom dojít, generál Vorobjov řekl.
2: Konečně, dla mě lično i tím bolje dla mojich podčinených.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem. Nakonec se ale všechno řešilo s potřebným nadhledem, což dokazují i slova Michaela Kocába.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
1: Střední skupina sovětských vojsk přestala existovat. 30. června by hodinu popolední měly znít zvony a sirény, to bude datum stažení vojsk podle smlouvy, a majetkové i finanční otázky pomůže dále řešit 25členná skupina sovětských expertů při sovětském velvyslanectví.
0: A ještě na závěr douška, která se týká oslav odchodu sovětských vojsk z Československa. Vlastně jsem se ani nedivil, že hlasatel při čtení následující zprávy stěží udržel vážnou tvář.
4: Přesně v 16 hodin byl dnes na můstku na Václavském náměstí v Praze oholen první asi z 60 přítomných vousáčů, kteří se po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 rozhodli neoholit se, dokud okupační vojska neobejdou. Spolu s deníkem Mladá fronta dnes organizovala tuto akci u příležitosti odchodu poslední sovětské okované boty redakce časopisu Svět v obrazech. Mužů, kteří se v roce 1968 spontánně rozhodli tímto způsobem vyjádřit nesouhlas se sovětskou okupací, bylo v celé republice několik desítek tisíc.
0: Takže tedy okovaná bota byla poražena a vousáči zvítězili. Končí pořad Archiv Plus, do příště se mějte hezky, pěkné letní dny a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jan Sedmidubský.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
6: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Pokračujeme v seriálu, v němž se pravidelně věnujeme některému ze starověkých měst. Dnes mluvíme o městu a civilizaci, které jsou jako málo které jiné, opředeny mýty a legendami. První obyvatele do této destinace měl podle báje přivést Éneus, syn bohyně Venuše a Anchise, vládce z rodu Dardanos. Ten Éneus, jehož potomky byla dvojčata Romulus a Remus, které odkojila vlčice. A když se řekne Romulus a Remus, netřeba už zřejmě dodávat, o kterém starověkém městu bude dnes řeč. Pochopitelně půjde o Řím. Legendárním datem jeho založení je rok 753 před naším letopočtem, rok, od kterého se také datuje římský kalendář. Dnešním pořadem vás provedou Karolína Koubová a spoluautor pořadu a historik Martin Chadima. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak to popisuje věčné město ve své knize Tajemný Řím, novinář Corrado Augias.
8: V rozporuplném městě, nesoucím v sobě všechnu slávu, všechnu zkázu a všechen prach, které po sobě zanechala uplynulá staletí, je možné spatřit stopy každého lidského počinu nebo citu. Odvahu i zbabělost, šlechetnost i liknavost, podnikavost i pochybnou změkčilost darmošlapů. Není v historii události, která by město nijak nepoznamenala, nezanechala jizvu, šrám na jeho tváři. Řím nikdy nebude městem řádu, symetrie, jasného vývoje věcí podle plánu, logickým výsledkem propočtu. Jestliže lidská historie je jen samé násilí a ryk, pak Řím byl v průběhu staletí zrcadlem této historie, v němž se s bolestivou věrností odrážel každičký detail, včetně těch, od nichž bychom raději odvrátili zrak.

0: To vše má tedy ve své tváři vepsán Řím. Kde tedy začít vyprávění o jeho různých osudech, nejlépe asi od Adama, respektive od Romula a Réma, které nelze při zmínce o historii Říma vynechat. Jaké tedy byly počátky takzvaného věčného města na sedmi pahorcích a dá se to vůbec rozlišit, kam až sahá mýtus a odkdy se datují doložitelné římské dějiny?
1: Především musíme říct, že mýtus je naprosto legitimní součástí dějin každého národa. Mýtus se ztrácí až ve chvíli, kdy se do něj dostává kritický odstup neboli rozum. Doba, v níž třeba žijeme, je v podstatě nemytologická. Každopádně, co se týče Říma, ta důležitá informace je, že vzniká nebo je založen, nebo ta malá vesnice je založena někdy v době, kdy se objevuje na scéně dějin židovství. Zhruba ve 12. století před Kristem. A opravdu to je vesnice, kterou obývají, respektive v její blízkosti jsou Latinové, jsou tam Sabinové, jsou tam Etruskové, jsou tam Ekové, Volskové a další jakoby komunity, nebo chcete-li národy. A tady v tom Římě se najednou objevuje takový zvláštní rys, to je nejenom opevněné město, ten mýtus vypráví o tom, že Romulus a Rémus se nemohli dohodnout na tom, jak pojmenovat to místo. A Romulus měl takový zvláštní sen, kde se mu zjevalo 12 mystických ptáků, kdežto Rémovi pouze 6, takže to pojmenovali Roma, Řím. Rémus hrdě naštvaně přestupuje zákazy Romulovi a je zabit. Každopádně podle mytologického počátku skutečně to místo je pojmenováno po Romulovi, ale ty počátky sahají až do Řecka, kde vlastně Římané často vnímali sebe sama jako potomky Řeků.
0: Já se přesunu možná skokem, když tak mě doplníte. V roce 509 před naším letopočtem tady vzniká Římská republika, tedy zcela nové státní zřízení. Vládu ve státě vykonávali dva konzulové, každoročně volení a ti také disponovali nejvyšší výkonnou mocí, byli velitel vojska, stáli na vrcholu soustavy magistrátských úřadů. A jejich volba náležela lidovému shromáždění. A pak to byl Římský senát, shromáždění urozených, ten hrál také velmi významnou roli, nicméně až do doby principátu disponoval zákonodárnou pravomocí a vedle něho existovalo lidové shromáždění, které rozhodovalo například o válce a míru a schvalovalo zákony a vykonávalo soudní moc. Politicky nejvlivnější byli majitelé půdy, patriciové. Nicméně majoritní část obyvatelstva tvořili plebejové, jejichž politická práva byla omezena a tou nejnižší vrstvou to byli samozřejmě otroci. A mezi urozenými patricii a plebeji docházelo ke stále většímu pnutí, kromě vnitřních neschod, tak musel také Řím čelit řadě ataků zvenčí. Konečně se teď dostávám k tomu, jaká byla ta geopolitická situace, ať už vnitřní nebo vnější, mladé Římské republiky?
1: Když si vezmete, že jeho počátky jsou cirka v roce 753 před Kristem, jeho konec je ohraničen zhruba 5. stoletím, 476 vyvrácením Říma, tak je to nějakých 1200 let. Během těch 1200 let spolu bojují dva typy jakoby představy o ideálním státě. A to je takový, který nazveme demokratický, to je dominance senátu, dominance lidu, který se schází na agoře nebo který se schází na náměstích a tam podle takzvaného střepinového soudu si vybírá, který řečník bude dobrým politikem a napíše na ty střepiny jeho jméno, což převzali mimochodem Římané z Athén, z antického Řecka. A nebo je to skutečně ta inklinace Sulova, Neronova, Kaligulova, Oktaviánova k té dominanci monarchické s těmi autokratickými rysy. Dá se říci, že Řím začal skutečně žít ve 4. století, kdy se mu podařilo zlikvidovat moc Etrusků. Bylo to dobytí města Vej, byly to i punské války a konec konců třeba v té palestinské oblasti to bylo omezení moci Seleukovců, kam začali zasahovat. Seleukovci díky tomu zřejmě nezískali nadvládu nad Egyptem a neobsadili definitivně židovské destinace. Každopádně dá se říci, že kolem 2. století před Kristem Řím získá tak dominantní postavení, kdy porazil Latiny, Ekvy, Volsky, Etrusky, Sabiny a další, včetně Řeků, protože Řekové byli totiž politicky nejednotní. Byla Sparta, Atény, kolonie. Oni navzájem nebyli schopni se sjednotit, kdežto Římané měli buď v čele nějakého krále, nebo staršinu rodu, nebo senát. Každopádně politicky a vojensky byli tak silní, že zlikvidovali ty lokální řecké odpory. Ve druhém století před Kristem se dá hovořit o dost výrazné dominanci Říma.
0: A každopádně postupem času se, jak jste říkali, že tu střetává ten demokratický princip versus ten autoritářský princip, tak se z Římské republiky stává zřízení, které se hodně opírá o tu autoritu diktátora. Tak vy už jste některé jmenoval, ale můžete shrnout ty nejvýznamnější představitele římského autoritářského režimu a jak se právě s nimi třeba měnily ty hranice římského státu?
1: Já bych řekl, že první výrazný diktátor, asi nejznámější, je Gaius Julius Caesar. Caesar se choval velice krotce a demokraticky do chvíle, než porazil svého protivníka Pompeja. A brzy poté se nechal prohlásit diktátorem, ale několik měsíců poté byl zavražděn v 50. letech prvního století před Kristem. Následoval vlastně souboj jeho oblíbence Marka Antonia, to je ta známá love story Marcus Antonius, Kleopatra VII., která se snažila velice pragmaticky, protože předtím měla poměr s Juliem Caesarem, teď měla poměr s Markem Antoniem a snažila se obnovit egyptskou moc. Ovšem oba dva byli poraženi v roce 31 před Kristem od Oktaviána, což byl prasynovec Caesarův. A Oktaviánus velmi výrazně ostříhal, osekal pravomoci senátu a od doby Oktaviánovi zhruba se line jedna záležitost, totiž že diktátor se vždycky opře o vojsko. Jak? To vojsko nějakým způsobem zvýhodní, dá mu nějaké bonusy. Za Oktaviána, Néra, Caliguly, Decia a dalších to fungovalo. Problém byl ve chvíli, kdy zhruba ve 3. a 4. století začala klesat křivka těch takzvaných kmenových Římanů a do vojska se dostávali Germáni a další národy mimořímské a samozřejmě slábla ta moc Říma do té doby, že ten Řím byl nakonec vyvrácen.
0: O této době, která předcházela tomu rozvratu Říma, tak to je vlastně ta krize vojenských císařů. Je to tak?
1: Ano, je to 3. století. Je to období, kdy zaprvé pomalu, ale jistě proniká Římskou říší křesťanství, které bylo velice přísně zakázáno. Bylo to religio illicita, zakázané náboženství. Křesťané byli házeni lvům, upalováni, byli prostě rožněni, byli strašným způsobem mučeni, ženy, muži i děti. A to je první věc, takže Decius kolem roku 250 po Kristu výrazným způsobem se snažil křesťanství zdecimovat. Je to ale zároveň situace, kdy máme novoparskou, novoperskou říši a další, jakoby protivníky, je tam stěhování národů, nastupují Germáni. To znamená, ta vnější hranice daná třeba Rýnem, tak ta se začíná hroutit prostě proto, že Římané nemají dost vlastních kmenových armádních jednotek a ty místa zajišťují pouze kolonističtí vojáci, rekruti z řad místního obyvatelstva. Každopádně ta říše začíná pomalu, ale jistě ztrácet.
0: Tady ještě významnou osobností také císař Diocletianus, který se snažil reformovat a jak si předcházet té krizi tím, že ustanovil vojenskou diktaturu a v těch jeho reformách pokračoval velmi důležitý Konstantin, který tedy v roce 313, to je ten slavný edikt milánský, čili co vlastně znamenalo pro Řím?
1: Když budu mluvit jako představitel hluboce křesťansky založeného, konfesně založeného člověka, třeba katolíka, tak řeknu, že osvítil Duch Svatý. Když budu mluvit jako pragmatik, tak prostě řeknu, že Konstantin si uvědomil, že ten hlavní svátek Boha Slunce a politeistické kulty, ať už to byly třeba Eleusinská mystéria nebo kulty Dionýziovi a další kulty, už nestačí potřebám, náboženským potřebám toho lidu a navíc Řím se začal výrazně christianizovat. Konstantin prostě pochopil, že bez křesťanských řemeslníků a zemědělců, obchodníků a bez křesťanských vojáků není schopen obstát v tom politickém souboji buď se svými protivníky, Maxentiem a dalšími, tak s říšemi, které vyvstávaly jakoby s těmi pohany nebo s těmi barbary a skutečně vydal edikt milánský, který na svoji dobu je neuvěřitelně humanistický, kde zrovnoprávní všecka náboženství. To křesťanství získalo jednu výhodu, do budoucna se stalo dominantním náboženstvím, dokonce takovým, že o 100 let později už Justinianus a Theodosius a další císaři dokonce pod trestem smrti zakazali zakazovali býti nekřesťanem. A je tam ještě jedna věc, že ve 4. století byla konstituována takzvaná křesťanská dogmata, trojiční, christologické, pneumatologické, která postavila základ tomu, co je to být křesťanem. V co věřím? Svatá Trojice, Ježíš je Bůh a tak dále. Ale to umožnila ta svoboda, kterou dal křesťanům Konstantin I. Veliký.
0: O významném roku 313 se zmiňuje v knize Tajemný Řím i Corrado Augias.
2: V Miláně v roce 313 prohlásil císař křesťanství za religio licita. V roce 350 jeho syn Konstantinu stanovil křesťanskou víru za oficiální náboženství říše. V roce 391 další císař, Theodosius, potvrdil křesťanství jako státní náboženství a zapověděl jakékoliv jiné vyznání, dokonce i původní vyznání svých předků. Stačilo o málo více než 60 let, a civilizovaný svět přešel od umírněného a tolerantního politeismu k výlučnému monoteismu.

0: Řím se každopádně ale neustále pohyboval od pohanského ke křesťanskému a v křesťanství pak ožíval zase to pohanské, čili co to vzájemné ovlivňování způsobilo?
1: Například ve 4. století jeden ze senátorů dostal jako dárek narozeninám, je to kolem roku 354, kalendář, který obsahuje jak svátky křesťanských světců, tak zároveň svátky pohanské, takže kdy se uctívá Zeus a Venuše a další. Je to určitá schizofrenie, která skutečně skončila v 5. a 6. století. A můžeme říci, že Řím potom hraje takovou podobnou úlohu jako Jeruzalém. Chvíli je provinciálním městem, kdy se dokonce na jeho místě nebo na Forum Románum pasou krávy a kozy. Ale chvíli je třeba místem, nebo začíná být místem důležitým. Například Karel Veliký, jeden z největších franských králů, se v roce 800 nechal v Římě korunovat za císaře. V roce 962 vlastně Ota I. Veliký, zase zakladatel Římské říše národa německého, čili jakési nástupnické říše římské, jo? Tedy je to ten sen obnovit tu západní římskou říši, ten se také v Římě pohybuje jakožto císař. A vedle toho Říma mu vyvstává protivník, který se ho snaží nahradit, a to je Byzanc. On totiž už Konstantin I. Veliký přenesl hlavní město z Říma do Konstantinopole, sem přenesl všechny památky, banky, vojenské jednotky, které mu sloužily, a hlavně umělecké skvosty. Takže skutečně od 4. století ten Řím upadl a Byzanc jej nahradila. Jedna pikantnost ještě k tomuto. Byzanc sama byla vyvrácena v roce 1453 Turky a vzniká nebo je založen takzvaný Třetí Řím, Moskva.
0: Když jsme právě mluvili také o tom, že Řím upadl v jisté době do určité provinciálnosti, jak jsme říkali, v roce 395 došlo k rozdělení říše. Co tedy vedlo k tomu definitivnímu pádu antického impéria v roce 476?
1: Z jedné věci je to skutečně demografická záležitost. Západořímská říše v té době prostě neměla vlastní, řekněme, geneticky ošetřené obyvatelstvo. To všecko byli opravdu Germáni, ať už to byli Ostrogoti, Alani, Vandalové, Vizigoti. Nebylo tam to, co by se ve sportu řeklo, jako srdíčko. Oni prostě neměli takový zájem tu říši udržet. Je tam mravní rozklad. Bezesporu je tam mravní rozklad ve smyslu homosexuality, která se stává jakousi dominantní formou vztahu mezi lidmi. Je tam ekonomický rozvrat, protože to je paradoxní, že Byzanc sílí a ten západ vlastně oslabuje. A konec konců, když došlo k dobytí Říma v roce 476, tak ten dobyvatel vlastně ty insignie toho západu římského panovníka Augustula Romula posílá východo římskému císaři jako symbol úcty. To znamená, že i ty barbaři, takzvaní barbaroj, začali vnímat Byzance jako nástupnici Říma a vnímali ji jako něco, co je posvátné, ale Řím byl vnímán jako provinciální město.
0: Řím se tady stává provinčním hnízdem, nicméně alespoň trochu se vyhřívá v lesku papežské přítomnosti. Jak je to právě s Římem, co by sídlem papežů?
1: V papežství do jisté míry Řím zachránilo. Já nejsem žádným velikým ctitelem papežského magistéria, nejsem ani římský katolík, ale musíme uznat, že ta legenda o tom, že Řím byl pokřesťanštěn apoštolem Pavlem a Petrem, že tam byl ten první papež Línus, že Petr byl vlastně papež, že v Římě, protože Řím soutěžil s Alexandrií, s Antiochií, s Edesu a s dalšími, o to, kdo je mezi křesťanskými komunitami, protože křesťanství nebylo tehdy monolitem. Křesťanství bylo o tom, že v tomto městě je tato komunita. A Řím měl biskupa, který se hlásil k odkazu Krista jakožto k následovníkovi Krista. Hezky to vyjadřuje jedna teze. Primus inter pares. Papež je první, primus, mezi rovnými, inter pares. A to, že potom z papežství se stala vyloženě, že se z ní stalo magisterium, kdy si papež osobuje právo vládnout nad všemi křesťany, je tam církevní právo, juris codex, kanonici a tak dále, to je jiná věc, ale abychom to uzavřeli, skutečně papežové, zejména Lev I. Veliký, který odvrátil Huny, konkrétně Attilu od toho útoku. A další papežové, kteří zůstali v tom Římě a stali se jakýmsi tmelem toho křesťanského étosu, tak ten Řím zachránili o to, že ten Řím nikdy nestratil patos takové té starobylosti a toho, že tam sídlí Bůh.
0: Ale právě ten papežský vliv do určité míry mohl být pro Řím i destruktivní, protože tu potom docházelo samozřejmě na ty konflikty mezi papežem a mezi panovníkem. Papežský vliv třeba potlačil v 80. letech 8. století potom franský král Karel Veliký, který byl v Římě korunován císařem. Co to pro Řím znamenalo?
1: Především v Římě sídlil tzv. Kapitol. A vlastně v Římě Řím byl zasvěcen tak jako Jeruzalém bohu Jovovi, což byla latinská forma řeckého jména Zeus, čili nejvyššímu pohanskému bohu. Samozřejmě křesťanští císaři toto naprosto odmítali. Papežská moc od nějakého 6. století natolik zesílila, že se stala nebezpečnou pro moc světskou. Karel Veliký byl hluboce věřící člověk, ale zároveň si uvědomoval, že musí konkurovat papežské moci. On to dělal tím, že zakládal charitativní spolky a zakládal nemocnice, chudobince, jídelny, poutnická sídla a tak dále, přesně to, co dělala církev. Pravdou je, že Řím byl do jisté doby opuštěn, protože třeba římští papeži, když pochopili, že ta světská moc je příliš silná, že se tam neudrží, tak se snažili pod vlivem francouzského krále, počínaje Filipem Sličným, přesídlit jinam a hlavním městem papežství se stává do jisté doby Avignon.
0: To je to avignonské vyhnanství, ke kterému se ještě dostaneme. Nicméně těch několik velkých krizí Říma přece jen způsobila rivalita papeže a papežského stolce a císařské koruny. Když si v březnu 1077 odbojná šlechta podporovaná papežem Řehořem VII. Zvolila vzdorokrále Rudolfa z Rheinfelden, římský král Jindřich IV. Chtěl papeže přivést k rozumu vojensky a roku 1084 zaútočil na Řím a téhož roku nechal zvolit nového papeže Klementa III. Věčné město se tenkrát otřáslo v základech. A my čteme opět z knihy Tajemný Řím.
2: Město se nachází ve stavu naprostého rozkladu. Starověká díla nejsou nijak udržována. Jsou vystavena rozmarům počasí a bortí se. Rozvodněná Tibera zaplavuje rozsáhlou oblast nacházející se v zátočině řeky. Když vody opadnou, zůstane po nich jen bahno, které zhoršuje hygienickou situaci. Hospodářství je téměř na nule a podnikatelé tu téměř nejsou, takže nejčastější výdělečné aktivity spočívají ve využití antického dědictví. Celé měsíce, celé roky vytrhávají skupiny dělníků mramor, rozbíjejí sochy na kousky, rozpouštějí bronzová díla, aby získali nový materiál. Nejskvostnější sochařské výtvory antiky jsou degradovány na obyčejné vápno.
0: Spory trůnu a papežského stolce ovšem nekončí. Už jsme tu naznačili další větší krizi zažívá Řím v souvislosti s takzvaným avignonským zajetím papežů, které vedlo k několika papežským schizmatům. Jak se z této krize Řím dostal?
1: Tam jde o vyloženě politickou záležitost. Máte Řím, který se rozložil v 5. století. Máte římskou říši národa německého, kterou výrazně založili Frankové. A Francie, čele tedy s Filipem Sličným, se cítila být nástupkyní nebo minimálně vůdkyní této říše, to znamená zápasila s papežem o moc. Je tam ještě teologický prvek, který nesmíme opomenout. Papežové byli přesvědčeni, že jako nástupci Krista jsou de facto nástupci Boha Stvořitele. Komu patří tedy všechno území, které je stvořeno Bohem, to znamená celý svět? Logicky nástupcům Krista. Teologicky je to přesné, každopádně třeba císařové, se, včetně Karla Velikého, se odvolávali na jednu věc. Mně pán Bůh dovolil, abych se narodil jako nástupce svého otce, císař, tudíž to území je moje. Či ten spor mezi císaři a papeži, takzvaný boj o investituru, kdo může mimochodem udílet, komu území, jakékoliv území v léno, je boj vlastně politický a zároveň tam má velmi silné teologické konotace. Francouzský král se snažil o jednu věc. Z jedné strany uznával obrovskou, my bychom dneska řekli, mediální moc církve, z druhé strany pochopil, že ta síla církve se musí využít tím, že ji přenese do Francie a tam z ní učiní svého vlastního vazala. Jsou to věci, které později využili Němci za vystoupení Lutera, kdy se církev dostala pod vládu německé šlechty a konec konců protestanté jako takoví, kteří vlastně z církve udělali svého vlastního ne vazala, ale církev nebyla dominantní. A konec konců to je přece do budoucna věc francouzské revoluce, kdy Francouzi, ale už zcela sekularizovaní, kteří dokonce v Pána Boha ani nevěřili, křesťanství nepříliš brali vážně, tak tu církev buď její představitelé buď popravili, nebo je vyhnali z Francie. Ty kořeny jsou tady někde v tom takzvaném galikanismu, to znamená dominance francouzského panovníka nad římskou církví.
0: Kdy ale opět vlastně se Řím dostává na výsluní, kdy zažívá onu pověstnou renesanci, protože víme, že se z něj znovu stává město, které je plné umělců, literátů, filozofů.
1: Bezesporu papežové jako Pius II. A další. Je to renesance, je to baroko, kdy se Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, kdy se všichni významní renesanční myslitelé Dante, Alighieri a tak dále nějakým způsobem k tomu Římu vrací. Řím se stává kolébkou umění, Řím se stává ale také bankou tehdejší římské církve.
0: Ale stává se také třeba místem, promiňte, popravy Giordana Bruna, místem, kde je vězněn Galileo Galilei.
1: Samozřejmě, to je tragická tvář Říma. V roce 1600 je tam upálen Giordano Bruno, jeden z velikých myslitelů evropských. V roce 1633 je odsouzen Galileo Galilei. Řím prochází ale zároveň období, musíme si uvědomit, že od 9. století, zhruba od 9. století existuje něco jako Vatikán. To znamená, že existuje území, které je v rámci Říma, ale je samostatné, je na něm nezávislé. Čili Itálie a Řím jako takový jsou plné protikladných jevů. Dodnes v Římě najdete jak ultrafašistické skupiny, tak ultralevicové skupiny. Čili Řím je takovým teploměrem všech možných politických nálad a směrů, které se vůbec v dějinách Evropy objevily.
0: Řada z těch cenných památek, které vznikly v tom období, kdy Řím se dostává opět na výsluní metropolí, tak padne za oběť později Napoleonovi, který si umělecké skvosty odváží do Paříže. Co prožívá tedy Řím v době napoleonských válek a jak se vyrovná s těmi mocenskými choutkami Bonaparta?
1: Je tam opět dvojí takový přístup. Z jedné strany Římané si uvědomovali, že Francie je natolik dominantní, že s ním musí nějakým způsobem vyjít. Já se tady odvolám na jejich autora Machiavelliho. Machiavelli dávno předtím věděl, že italskou nejednotnost, kdy existovaly kromě Říma samozřejmě Milán, Padova, Píza a další, tak ohrožují dvě velmoci, byly to Španělé a byly to Francouzi. Napoleon byl něco jako Spojené státy americké dnes. Byla to velmoc, kterou se příliš soupeřit nedalo, to znamená Řím nebo římští představitelé se snažili nějakým způsobem s tím Napoleonem vyjít, ale samozřejmě podpořili okamžitě alianci, která vznikla proti Napoleonovi a vedla de facto k jeho porážce v letech 1812 a až 1815.
0: Je to tady po smrti Napoleona snaha upevnit moc monarchie a papežského státu, tomu ale zabraňuje rok 1848, který sebou tady přináší ta protimonarchistická povstání po celé Evropě. V Římě je vyhlášena republika. Rok 1817 později znamená sjednocení Itálie. Řím je o rok později vyhlášen hlavním městem Itálie. Začínají se psát novodobé dějiny Říma, řekněme novodobé, tak jakým písmem?
1: To je právě otázka, protože z jedné strany Řím v 19. století je zasažen tím, čím celá Evropa. Kromě rozkladu tedy těch monarchických struktur je tady marxismus. Je tady hnutí, které věří v založení nějakého dokonalého státu, který má mít hlavičku jakoby socialistický stát. Je tu ale zároveň silná náboženská víra. To všechno v Itálii najdeme. Každopádně Itálie 20. století je Itálie diktátorská, která v roce 1922 zažívá takzvaný pochod na Řím Benita Mussoliniho, bývalého sociálně demokratického politika, který i po vzoru samozřejmě Německa a dalších zemí se stává fašizoidním. Máme tam potom diktaturu až do vlastně roku 43-44. Takže Itálie si zažila jak tu demokratickou formu, tak tu fašistickou formu. Pak je tam po roce 45 velmi silný náraz levicový. Dodnes jsou v Itálii velmi výrazné levicové proudy. Takže Itálie skutečně, jakoby jsme řekli, že Itálie je takovým tyklíkem všech možných politických nálad a myšlenek, které si umíme v Evropě vůbec představit.
0: Já jen doplním, že v roce 1946, přesněji 18. června, se stává Itálie republikou, zapojuje se do Marshallova plánu a o 3 roky později se stává členem Severoatlantické aliance. A je to právě Řím, kde jsou v roce 1957 podepsány 2 smlouvy. První zakládající Evropské hospodářské společenství a druhá smlouva dala vzniknout Evropskému společenství pro atomovou energii. Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. A tyto takzvané římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace. Od té doby Řím hostil olympijské hry a jak Řím, tak Vatikán byly prohlášeny za součást světového dědictví UNESCO. Corrado Augias popisuje současný Řím takto.
2: Pokud by bylo možné určit jeden převládající znak, řekl bych, že v Římě se vyskytují 2 navzájem vzdálené síly. Neutralita globalizované společnosti, kde se hodně věcí přizpůsobuje těm, které se dějí v každém jiném velkoměstě, a naproti tomu tíha minulosti, která se již natolik vzdálila, že se vybaví jen při četbě knih. V 18. a 19. století Řím, myslím naposledy, představoval ideální společenský, literární a ikonografický model. Poté, co se vyčerpalo neoklasické období, utichly i poslední dozvuky romantismu. Zdá se, že o Římě se dá mluvit už jen v mezích románové fantazie. Dokazuje to ostatně fašistická zkušenost, i když kontrastním způsobem, kdy došlo k pokusu o masovou politickou aplikaci mýtu, včetně toho o říši. A tento pokus se zvrtnul ve směšnou parodii na pozlaceném papíře a s plechovými meči.
0: Dnešní pořad Historie věčně živá dospěl ke svému závěru. Nezbývá než obrazně řečeno zavřít brány Říma. V dalším dílu nabídneme opět pohled za hradby některého ze starověkých měst. Pro tuto chvíli děkuji Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu, také Nadiždě Hávové za načtení ukázek. Režijní dohled měla Hana Vohrysková a na kvalitu zvuku dohlédla Markéta Bičovská. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.
3: Je to hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko-Loni nesplnilo závazek vůči NATO. Podle prezidenta Pavla se navýšení výdajů na obranu nemusí podařit. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Chorvatskem. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo. A bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
5: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že nesplnění závazku za loňský rok je důsledkem hospodaření vlády Petra Fialy z ODS. Ten na síti X napsal, že jeho vláda dělala pro splnění závazku maximum. Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby tranzice schvalovaly soudy a translidé museli podstupovat psychoterapie. Teď to posuzuje sexuolog. Podle Ludkové není změna pohlaví jen věcí jednotlivce, ale stát má hájit i práva jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska namítl, že stávající systém funguje.
6: Opravdu tady otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete prostě zasahovat do něčeho, kde neexistuje žádný problém. Jestli s tím mají problém někteří lidé, kteří prostě mají nějakou fobii z menšin, tak je to jejich problém, který my tady nemáme řešit.
4: Předložení novely Ludková zdůvodnila rozsudkem ústavního soudu, který zrušil povinnost sterilizace při změně písmene v občanském průkazu. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. Plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontrolovat věci, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
7: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
4: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy úvodní zápas ve skupině prohrály. Utkání začne v Atlantě v 18 hodin našeho času. Přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko i s útočníkem Cristianem Ronaldem remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. A jak hraje Kolumbie s Uzbekistánem, řekne reportér David Prouza.
8: Za malou chvíli začne druhý poločas. Kolumbie vede 1-0, měla dvě velké šance v té první půli. Nejprve Luis Díaz-Trefeltič, pak naservíroval skvělou přihrávku za obranu Danilu Muñozovi, který špičkou kopačky rozhodl o tom, že po první půli a na začátku té druhé Kolumbie vede 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
4: U fotbalistů Liberce by měl po dvou letech skončit trenér Radoslav Kováč. Informují o tom servery iSport.cz a infotbal.cz. Ve funkci by měl Kováče nahradit slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Středu.
9: Kolona na Pražském okruhu a omezení na D8 u sjezdu na Litoměřice. Pražský okruh ve směru od D1 na Ruzini chvíli neprůjezdný, stál tunel za sjezdem na Vestec 7. kilometru. Zřejmě kvůli nadrozměrnému vozidlu zhruba od 5. kilometru se vytvořila kolona, prodlužuje se, dejte pozor vepředu, podle kamer už se jede. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Litoměřice stojí nákladní auto s defektem, 45. kilometr blokuje jen odstavný pruh. V Novém Městě nad Metují bude dnes a zítra neprůjezdné Husovo náměstí. Je to hlavní tah, uzavírka kvůli natáčení pohádky potrvá do páteční půlnoci. Objíždí se po ulici Komenského nádražní, Havlíčkova, Dobrušská a Halínská. Ve směru od Náchoda dopravu odklání už ve Vrchovinách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Teploty 27 až 31 stupeň, na severovýchodě a východě kolem 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura přivítal v Praze svůj slovenský protějšek Richarda Rašiho. Na důkaz obnovené vzájemné spolupráce představili několik kroků a notovali si ve společných tématech, třeba v boji proti migraci nebo emisním povolenkám. Co můžou posílené vztahy vlastně přinést? Vydává se Česko skutečně slovenskou cestou? A v čem se naše vlády podobají? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
10: A naším hostem je někdejší slovenský premiér Eduard Heger z opoziční strany Demokrati. Zdravíme vás na Slovensko.
11: Dobrý den, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný den do Českej republiky.
10: Tomio Okamura v Praze srdečně vítal Richarda Rašiho. Český politik je předsedou strany nedávno nepravomocně odsouzené za podněcování k nenávisti. Máte pocit, že má česká SPD shodné rysy se slovenskými vládními stranami?
11: Myslím, že vůbec celá koalícia Českej republiky, z toho, čo počúvam, aj som navštívil Českú republiku, minulý týždeň sme sa stretli s predstaviteľmi ODS a včera nás navštívili zastupcovia KDU ČSL a sme sa rozprávali o situácii v Čechách a zdá sa, že naberáte ten slovenský povolebný scenár, čo mi je veľmi ľúto, aj vôbec zápas o verejnoprávnosť televízie. Tento Slovensko žiaľ prehralo pred pár rokmi a vlastne slovenská televízia bola zdecimovaná. Ľudia odtiaľ boli povyhadzovaní. Takže áno, áno, vidím, že vôbec vaše koaličné strany si berú žiaľ príklad z našej vlády a je to zlý príklad.
10: My sa k tomu všemu dostaneme. Ešte predtým, pro obie dve vlády je spoločné téma boje proti nelegální migraci, ktorá ale žiadne z těchto dvou států v masivní formě momentálne nehrozí. Česká vláda otevřeně kritizuje migrační pakt, navzdory tomu, že je na něj velmi dobře připravena a Evropská komise se v tomto považuje za premianta. Má to také tak Slovensko?
11: No, ja vám poviem totiž to ešte ďalšiu vec ohľadom nelegálnej migrácie. My sme boli svedkami na Slovensku toho, ako pred voľbami v roku 2023 vlastne prišlo na pár dní niekoľko stovák migrantov, ktorí vieme, že prišli. Už to dnes tvrdí maďarský premiér Peter Maďar, ktorý po nástupe do vlády povedal, že zistil, že vlastne to bolo zorganizované Viktorom Orbánom a bolo to celé zinscenované. Toto dnes tvrdí nový maďarský premiér, čiže nie je to žiadna nejaká informácia z druhej ruky, ale je to priamo od predstaviteľa Maďarska, že takýmto spôsobom postupoval Viktor Orbán, aby strašil pred voľbami vlastne občanov Slovenskej republiky. Takže áno, táto téma sa zneužíva na strašenie ľudí, ale v skutočnosti nie je reálnou témou. Na Slovensku migranti sa nenachádzajú a aj tí, čo vtedy prišli, tak po dvoch dňoch odišli a ako náhle nastúpila nová vláda, zázračne migranti prestali existovať a celá téma zanikla. Takže je to len téma, s ktorou sa naháňa strach občanom. A je to smutné, že takýmto spôsobom tieto populistické vlády postupujú.
10: To znamená, že to môže byť podobné v prípade českej vlády, ktorá je na ty kroky prijatím migračního paktu, ktorý tedy už začal platiť, pripravená, ale navenek ho kritizuje?
11: No, presne tak. A hlavne, viete, teraz vidíte, že nič také nehrozí. Veď nevidíme to ani na Slovensku, nevidíme to ani v Maďarsku, takže vôbec preto je to zástupná téma, ktorou sa len naháňa strach a mobilizujú si strany, ktorí tento strach naháňajú, si mobilizujú svojich voličov.
10: A jak si vysvětlujete, že si Slovensko nevyjednalo také dočasnou výjimku z migračního paktu, stejně jako Česko, kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků?
11: Viete, to sú dve odlišné veci. Jedno je, slovenská vláda sa zameriava len na seba momentálne, alebo celé 3 roky, však už vládne 3 roky. Ľuďom sa žije ťažšie, majú hlbšie do peňaženky, pozvyšovali dane, zaviedli toxickú transakčnú daň, ktorá dusí našu ekonomiku. Čiže môžeme povedať, že o občanov sa nezaujímajú, tým len nakladú nové bremena na chrbát, ale zaujímajú sa iba o vlastnú beztrestnosť. Čiže to je to, čo rieši vláda. Stále premiér Fico hovorí o tom, ako musí dostať z väzenia toho alebo oného.
10: A preto ale myslíte, že sa nestaralo o to, aby si vyjednalo výjimku Slovensko?
11: No určite, lebo to hovorím, to sú zástupné témy, ktoré mi o nej strašia. A čo sa týka migrácie z Ukrajiny, tak mnohí občania, ktorí z Ukrajiny prišli, sú to hlavne ženy, pretože muži bojujú na fronte, tak tí pomáhajú slovenskej ekonomike a preukázalo sa, že slovenská ekonomika vlastne je na tom zisková tým, že tieto ženy, Ukrajinky na Slovensku pracujú. Aj to ich máme problém udržať, lebo mnohé odídu, alebo mnohí aj ukrajinskí občania odídu do vyspelejších krajín, čiže do Českej republiky, Nemecka, Rakúska a iných krajín, kde majú tie podmienky prirodzene lepšie.
10: A prekvapuje vás, že pri tom setkání predsedu parlamentu, alespoň jak to bylo tedy komunikováno navenek, nezaznelo téma války na Ukrajine, pretože ich pohľad je vesne stotožný, pokud sa nemýlim.
11: No áno, áno. Úprimne neprekvapuje ma to, pretože práve naša vláda, myslím si, že aj vaša v súčasnosti sa snaží ísť bokom od tejto témy. Pravdou však je, že Slovensko napríklad, len aby ste rozumeli tomu príkladu, premiér Fico predtým, ako bol premiérom a kandidoval, hovoril, že ani náboj nepôjde na Ukrajinu. Dnes Slovensko vyváža najviac munície na Ukrajinu. Komerčne zarábajú si na tom zbrojári, čiže štát z toho nemá absolútne nič. Takže áno, to je tento pokrytectvo práve tých politikov.
10: Má z toho dane?
11: Viete čo, dane z toho myslím, že ani úplne nemá, pretože ak sa nemýlim, tak to ide práve cez českého zbrojára, takže je možné, že Česká republika z toho má tie dane.
12: No ale musíme dodat, že Andrej Babiš jasně označil Rusko jako agresora, Moskvu za spojence nevyhledává. To je rozdíl ve srovnání s Robertem Ficem.
11: Ano, to je rozdíl a to zatiaľ, ďaká Bohu, že to ešte tak máte, pretože vidíte, že na Slovensku náš premiér sa pravidelne s Putinom stretáva a keď mu má položiť ťažkú otázku, tak sa ho opýta, ako sa má. Takže to je smutné, že takúto reprezentáciu my dnes na Slovensku máme. Ja skôr vidím a uvidíme, ako ďaleko to zajde. No tak kiež by to nezašlo tak ďaleko ako na Slovensku u vás, to vám naozaj úprimne v Čechách prajem, aby tá vaša česká vláda sa poučila z toho scenára a nešla tou cestou Slovenska. No, v niektorých práve v tých médiách vidíme, že sa to deje. No,
12: no a máte pocit, že Slováci si neuvědomují to, že i když Robert Fico tvrdí dokola, že nechce posílat zbraně na Ukrajinu, tak vlastně ze Slovenska tam zbraně směřují, byť nefinancované vládou, jak jste říkal, od soukromých zbrojařů?
11: Myslím si, že to sú také dve skupiny. Na Slovensku občania, ktorí to si to uvedomujú a kritizujú to, a nie ich málo, je to takmer polovica, myslím si, že obyvateľstva, čo aj vidíme z prieskumov. Ale áno, potom sú tu občania, ktorí ako keby na tom mávnu rukou, to sú voliči Roberta Fica a koalície, ktorí si povedia, že však dobre, že si na tom zarobí niekto. Škoda je, že si na tom nezarobí Slovenská republika, lebo keď my sme vládli, tak peniaze prichádzali z Európskeho mierového nástroja do rozpočtu Slovenskej republiky. Dnes tie peniaze neprichádzajú do rozpočtu, ale ako som povedal, prichádzajú konkrétnym zbrojárskym firmám, ktoré sú súkromné a častokrát aj pôsobia zo zahraničia. Takže bohužiaľ, no, o to prichádzame. A áno, niektorí občania žiaľ na tým mávnu rukou, je to smutné.
12: Hostem Interview Plus je slovenský expremiér Eduard Heger.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: Vy už jste zmiňoval, že jste minulý týden byl na besedě v Česku s představiteli České občanské demokratické strany. Zaznělo to tady od vás i dnes, i tam jste varoval, že se Česko vydává slovenskou cestou. Pojďme být prosím konkrétnější, jaké shodné rysy tam vidíte?
11: Tak, ako jsem povedal, ten útok na verejnoprávné média, to je to, čo vlastne teraz sa deje v Českej republike a nie je to dobré. Myslím si, že takto by to nemalo byť, pretože predsa tá verejnoprávna televízia rozhlas by mala zachovať svoju nezávislosť od štátu. U nás žiaľ je dnes područí vlády, je financovaná priamo vládou. A
12: pane Hegere, promiňte, ale byla to vaše vláda, která v roce 2022 zrušila koncesionářské poplatky a převedla její financování pod státní rozpočet. Takže i vy, vaše vláda, se podílela na oslabení RTVS, o kterém mluvíte.
11: Takto, my sme sa nepodielili na oslabenie RTVS, pretože my sme do zákona zakotvili, že bude musieť mať rozpočet vo výške 0,17% HDP, čo bol štedrejší rozpočet, ako mala aj z koncesionárskych poplatkov, ale tie koncesionárske zrušenie koncesionárnych poplatkov prišlo pod tlakom koaličného partnera, nášho vtedy koaličného partnera, ktorý vlastne povedal, že neschváli inak rozpočet a my sme potrebovali jeho hlasy, pretože v rozpočte bola silná energetická pomoc pre občanov práve v tej energokríze, takže nemali sme na výber a preto je škoda, keď sa tou cestou vyberá aj Česká republika. A vidíme, že nová vláda Roberta Fica, keď prišla, tak tento rozpočet veľmi výrazne okresala zmenou zákona.
12: Co když ale i Andrej Babiš nemá na vybranou a je to třeba výsledek určitého kompromisu s jeho koaličními partnery? V tomto ohledu byste tedy měl pochopení?
11: No nie, práve naopak. Myslím si, že mal by sa poučiť práve z tej slovenskej cesty a mal by výrazne zabojovať a myslím si, že má na to politickú silu, aby zabojoval práve o verejnoprávnosť Českej televízie.
12: Takže vy to dnes osobne považujete za chybu, pretože ten zákon byl napsaný tak, že ho lehce následující vláda, tedy vláda Roberta Fica, zmienila a zmírnila vlastne tento částku z HDP.
11: Nebol to ústavný zákon, čiže tým pádom akákoľvek väčšina to vždy vie zmeniť, čiže to by bolo tak či tak, ale problém bol to, že ten koaličný partner to vlastne podmienil schválenie rozpočtu a my sme jeho hlasy potrebovali na ústavné presadenie tejto zmeny sme nemali dostatok hlasov, lebo zase druhý koaličný partner nechcel toto podporiť, takže boli sme v veľmi zlej situácii, ale v takejto situácii sa dnes, myslím, že Andrej Babiš nenachádza a preto by nemal určite dovoliť, aby bolo siahnuté na tieto peniaze z koncesionárskych poplatkov pre vašu televíziu. To je môj názor.
12: No, považujete to přesto za chybu, že se to tehdy takto stalo?
11: No nie takto, ako aby ste rozumeli, my sme nemali na výber, čiže my sme to museli urobiť, pretože by inak občania prišli o pomoc práve v tej energetickej kríze a doľahla by na nich veľmi veľké vysoké ceny, lebo to bol práve ten pík tej krízy, takže vtedy to bola jediná možnosť a preto sme sa pre ňu aj rozhodli. A v tom momente bohužiaľ chybou bolo, že to vôbec ten koaličný partner žiadal, ale ten už dnes si aj priznáva, že bola chyba, že vôbec položil našu vládu, že sa mýlil a všetky tie následné kroky. Takže áno, túto chybu si dnes priznáva koaličný partner, ktorý žiaľ ju
12: vyvolal. Myslíte stranu Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorý to prosazoval. Tak v diskuzi s ODS ste také mluvil minulý týden o útocích na novináře ze strany Andreje Babiše a Roberta Fica. Ale i váš ministr financí ve vaší vládě Igor Matovič také vystupoval vůči novinářům poměrně agresivně, označil je třeba, to jsou jeho slova, za užitečné idioty a dokonce sliboval zákon, kterým by vláda regulovala to, jací politici chodí do televizních a rozhlasových diskuzí. Tento zákon neprošel ani nebyl, pokud se nemýlím, předložen. Jak jste ho ale tehdy jako premiér korigoval?
11: No, my sme, však to je presne to, že tento krok sa mi samozrejme nepáčil a ja, ak si pozriete moju prácu s novinármi, tak napriek tomu, že ma novinári vždycky kritizovali, však to je prirodzené a nepáčili sa mi niektorých výstupy, tak proste som rozumel tomu, že sloboda médií je kľúčová za naše vlády. Slovensko poskočilo veľmi výrazne v podpore slobody médií, myslím, že nejaké 11. alebo 17. miesto z 29. Takže to je práve ten rozdiel, že môže sa vám práca novinárov nepáčiť, ale nemôžete proti ním útočiť a nemôžete im malovať terče na chrbát. To je proste neprípustné, pretože na Slovensku žiaľ za vlády Roberta Fica máme príklad v roku 2018, kedy bol aj novinár kvôli svojej práci zavraždený. A preto s takýmito vecami nesmie politik v žiadnom prípade ani hazardovať, ani sa s nimi zahrávať. Je to veľmi nebezpečné a nech je to

0: tak sa to tak nedieje. Častokrát ju dostávajú osoby spriaznené s koalíciou a tí potom na nej podnikajú alebo ju prenajímajú alebo berú na ne dotácie a takýmto spôsobom sa obohacujú. Takže áno, ten problém je skôr práve tým personálnym obsadením jednotlivých ministerstiev a inštitúcií a dalo by sa to vyriešiť práve tým, že by tam sedeli ľudia, ktorí by boli objektívni, spravodliví a rozhodovali by spravodlivo. A v takom prípade takáto legislatíva by nebola ani potrebná.
1: To znamená, že tedy slovenský pozemkový úřad neprerozdeľuje majetek na základe Benešových dekretu, ale podľa nejakých personálnych preferencií. Tak to říkáte.
0: Treba sa pozrieť na od prípadu k prípadu, však tých prípadov tam tých jednaní je, to sú naozaj že stovky a možno až tisícky, takže tam by to trebalo, nechcem to generalizovať, môžu byť prípady, kde sa aj takýmto niečím, kvôli takémuto niečomu môže stať, ale viem, že keď sme to my riešili, tak išlo práve o to, aby sa vždycky tá pôda vrátila pôvodným vlastníkom, aby sa dohľadali tí vlastníci. A v takom prípade to bolo spravodlivé, ale žiaľ vidíme áno, že za tejto koalície a vlastne aj predchádzajúcich vlád Roberta Fica, veď nebolo, poznáte ten prípad, možno, že na Slovensku dostávali dotácie na letisko betónovú plochu, čo malo byť na pôdu, lebo si vybavili rôzni takíto spriaznenci cez SPU, pardon, cez Slovenský pozemkový fond si vybavili, že tú pôdu si mohli oni prenajať a potom na ňu brať peniaze. Takže tam sa diali veľmi také pokutné aktivity.
1: Nový maďarský premiér Peter Maďar nedávno prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí na svete, ktorá sousedí sama se sebou. Na mysli měl maďarskou menšinu, ktorá žije v pohraničí také na Slovensku. Očekáváte, že se i to téma Benešových dekretů stejně otevře, ale z maďarské strany, že to může zvyšovat napětí?
0: No tak ono sa to aj otvorilo v tej kampani, ak si spomeniete, vlastne Peter Maďar na to reagoval a vlastne bolo to aj spor medzi Viktorom Orbánom a Petrom Maďarom, ktorý vlastne vtedy vytýkal Viktorovi Orbánovi, že má veľmi dobré vzťahy s Robertom Ficom, ako je možné, že takéto niečo vlastne Robert Fico dal do zákona. Pretože aby ste rozumeli, on dal do zákona Robert Fico, že je trestné vlastne o tom už len hovorí, čiže on ako keby šiel do úplného extrému, čiže on ani nerieši samotnú podstatu Benešových dekretov, ale on rieši trestnosť, keď niekto túto tému si berie do úst. A to je práve ten problém tej polarizácie, čiže on ani problém nerieši, skôr to bola taká, hovorím, politický marketing zo strany Roberta Fica. No a určite to bude predmetom, však som zvedavý aj ako sa udeje najbližšia V4-ka, akým spôsobom vlastne bude prebiehať tá diskusia, pretože premiér Peter Maďar je v tomto veľmi ostrý voči Robertovi Ficovi a týmto Robert Fico tiež poškodil slovensko-maďarské vzťahy tým, že vsadil na jednu kartu veľmi neprezieravo.
1: Myslíte na kartu Viktora Orbána?
0: Presne tak, pred voľbami plne podporil a dnes sú zamrazené vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a maďarský premiér išiel ako prvé do Poľska, nešiel k susedovi. No, tak to tiež svedčí o zlej taktike Roberta Fica.
1: No ale Peter Maďar bude na příští týden zvát všechny premiéry Slovenska, Maďarska, Polska i Česka do Budapešti, tedy ve formátu V4 a zítra, to jste také říkal, by se měli před summitem v tomto uskupení také sejít před summitem Evropské unie. Tak znamená, že spolupráce Vyšegrádské čtyřky se obnovuje.
0: Uvidíme, ako bude tá spolupráca fungovať pre naše krajiny vo V4-ke. Je dôležité, aby táto spolupráca pokračovala, veď sme prepojení či už rodine, ale hlavne biznisovo, cestovný ruch. Proste tento región žije spolu, občania navzájom cestujú a podnikajú, takže je dôležité, aby táto spolupráca tu fungovala, aby sa odstraňovali bariéry, aby sa ľuďom v tomto regióne lepšie žilo.
1: A vy máte pocit, pane Hegere, že v predešlých letech, kdy ty vztahy byly takové zamrzlé, řekněme, právě kvůli postoji Maďarska k válce na Ukrajině. Takže tyto segmenty, o kterých jste mluvil, ta vzájemná spolupráce, že nějakým způsobem upadla nebo že jí to poškodilo?
0: No tá spolupráca hlavne zamrzla s Robertom Ficom, keď prišiel ako premiér, pretože za mojich čias sme sa ešte veľmi intenzívne stretávali aj s Mateušom Moravieckým, či už to bol premiér Andrej Babiš a potom Petr Fiala a s Viktorom Orbánom a riešili sme, veď tá spolupráca fungovala. Ja som hostil v Košiciach, v V4-ku, boli sme v Poľsku, boli sme v Maďarsku, v Budapešti. Čiže áno, zamrzla Robertom Ficom, ktorý keď prišiel do V4-ky, tak vlastne to celé stroskotalo. A uvidíme, ako sa to teraz obnoví.
1: No, slovenská vláda slibovala nedávno návštěvu německého kancléře Friedricha Merce. Progresivní Slovensko ale tvrdí, že předseda německé vlády příjezd zrušil právě kvůli proruským postojům Roberta Fica a také jeho návštěvě na vojenské přehlídce v Moskvě. Ani jedna strana to oficiálně nepotvrdila. Vy o tom máte nějaké informace?
0: No hlavne takto, aby ste rozumeli. Ohlásil premiér Fico, ohlásil, že príde kancelár Merz. Kancelár Merz to potom musel dementovať a povedal, že nepríde. Čiže vidíte to opäť, to diplomatické fopa, ktoré urobil premiér Fico, že on ohlási, že príde kancelár Merz. To by mal ohlásiť kancelár Merz, že príde na Slovensko. Ale nie, ohlásil to premiér Fico. No a potom kancelár Merz to dementoval a utržili sme ako Slovensko a premiér Fico utržil dvojnásobnú hanbu. Jednak to, že ohlasuje niečo, čo není ani dohodnuté a potom vlastne premiér, kancelár Merz to zruší a je to proste veľká hanba pre Slovensko.
1: Není ale i toto důkazem, že vlastně Vyšegrádská čtyřka se potřebuje i z toho důvodu, protože ze západu těch spojenců příliš nepřibývá, spíše naopak.
0: To nie je pravda. Ja som mal veľmi dobré vzťahy s Nemeckom, čiže to určite by som
1: takto
0: nešlo.
1: Mluvíme o aktuálním stavu.
0: No, ale to je problém premiéra Fica a premiérov, ktorí si privádzajú vlastné krajiny do izolácie. Veď stačí, aby zmenil svoj postoj premiér Fico a začal sa správať zodpovedne a v takom prípade by tie vzťahy fungovali. No ale keď sa správate ako slon porcelána a urážate všetkých svojich západných partnerov a hovoríte, že jediní spoľahliví partneri sú na východ, Uzbekistán, Moskva a ja neviem, Čína, Vietnam, no tak prirodzene potom tí partneri zo západu, ako majú s vami spolupracovať, keď ich urážate? Veď to je to základná slušnosť. Rozumie tomu, že takto sa správať nesmiete. O to viac, že sú to naši spojenci a sú to krajiny, od ktorých sme aj ekonomicky závisli od toho západu. Takže a ten kancelár Merz by rád prišiel na Slovensko, ak by boli tomu vytvorené aj predpoklady z hľadiska vzťahov. No ale nedá sa urážať nemeckú armádu a nazývať ju Wehrmacht a podobné veci a potom čudovať, že tak kancelár nepríde na Slovensko. Takže je to zlá politika Roberta Fica, ktorá spôsobuje, žiaľ, že Slovensko privádza do izolácie a bola by škoda, keby s touto cestou sa vybrala aj Česká republika a verím, že sa z tohto, práve z toho slovenského scenáru tá česká vláda poučí a nebude opakovať chyby súčasného premiéra a súčasnej koalície na Slovensku.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Ďakujeme za váš čas.
0: Ďakujem vám pekne za pozvanie. Prajem pekný deň a držím palce Českej republike.
1: A od mikrofonu sa loučí Pavlína Nečásková.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je to pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Siouxů Sedící býk na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví třetí díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Nová realita. Benzín může být brzy za 35 korun. Irán vyhrál, kdo tedy prohrál? Sliby, chyby by pro Babišovu vládu někdy nebyly na škodu. A nebo americká AI, neboli nic než národ. To jsou titulky vybraných příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Nejprve ale téma, o kterém v úvodu řeč nebyla. Podle několika britských médií stála za loňskými žhářskými útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera síť napojená na Kreml a mělo jít především o šíření chaosu, nenávisti a rozdělování společnosti. Terčem žhářských útoků bylo auto, které dříve Starmer vlastnil, vchod do domu, kde premiér dříve bydlel, ale také čistě Starmerův dům, který ovšem momentálně obývá jeho příbuzná, neboť on žije na slavné adrese Downing Street 10, čili v tradičním sídle předsedů vlád. A britský soud už za útoky odsoudil dva muže ukrajinského původu. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Znamená to tedy, že hybridní akce ruských tajných služeb pokračují?
4: To rozhodně. Přece jenom bych tě ale drobně opravil, ano, jeden z nich byl ukrajinského původu, jeden byl Rumun narozený na Ukrajině, rumunský občan rumunské národnosti. Ale to je opravdu v tomto případě celkem jedno. Oba byli v pondělí odsouzeni, u soudu ale přece jenom hodně věcí napadlo. A tady se právě ukazuje, jak důležitá je investigativní práce médií, v tomto případě veřejnoprávní televize BBC, která se pustila dál a objevila opravdu spoustu zajímavých věcí. Vlastně oni byli zaplaceni, nebo nakonec ani nebyli zaplaceni, ale byla jim slíbena odměna za právě toto žářství a další akce. Ani nakonec nedostali nic a vůbec nevěděli, na koho útočí. Věděli o svém cíli, jak píše BBC, asi tolik, co kulka o svém cíli. Takže vůbec nic. Později jim právě vlastně ten objednavatel akce sdělil, že teda zaútočili na dům vysoce postaveného muže ve Velké Británii a měli by zmizet. To ovšem už bylo pozdě, Lavrinovič byl zápětí zatčen. Ten objednavatel se identifikoval pod iniciálami nebo zkratkou EL. BBC se podařilo zjistit, že s velkou pravděpodobností jde o mladého ruského diplomata 23-letého, který se jmenuje Jevgenij Lukšin. Ovšem, jak BBC velmi zdůrazňuje, není to 100% ověřené. Ovšem, tento Lukšin se objevuje v mnoha vazbách právě na různé hybridní akce. Lavrinovič předtím vlastně šířil plakáty, kromě jiného ultrapravicové, údajné ultrapravicové skupiny Direct Action, přímá akce. Ovšem, jak právě BBC zjistila, vlastně tato skupina de facto neexistuje, ale má kořeny v Rusku. Účty, které si vyměňovaly právě informace o tom, měly moskevské časové razítko, jasně prostě bylo vidět, že pocházejí z Ruska.
3: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
4: Díky, naslyšenou.
3: Po dohodě snad konečně o míru mezi Spojenými státy a Íránem, to vypadá, že cena benzinu by mohla poklesnout pod 35 korun. Ale na místě je určitě optimismus umírněný a více k tomu má publicista Petr Holub.
5: Zpráva o tom, že Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě, je dobrou zprávou, jaká má být. Samozřejmě se může do pátku leco stát, než bude dohoda podepsána, také obnova infrastruktury a odškodnění obětí bude trvat. Prozatím se ale světové trhy oddechly a to se projevilo na cenách ropy a plynu. Konkrétně cena barelu ropy Brent už poklesla k 80 dolarům a nemá tak daleko k hranici 70 dolarů, na které byla počátkem roku, když se v Perském zálivu začalo válčit. Pro automobilisty, kteří měli před prázdninami z vysokých cen pohonných hmot oprávněné obavy, to znamená, že by v nejbližší době měli platit za litr benzínu či motorové nafty o poznání méně než 40 korun. Také vyhlídka, že cena poklesne pod 35 korun, najednou vypadá realisticky. Jistě dopady březnového zdražení energií budou na ekonomice znát ještě delší dobu, i kdyby nedošlo k dalším karambolům. Lze očekávat, že cenový skok využijí ke zvýšení cen dodavatelé plynu pro domácnosti. Případně se stane argumentem pro obchodníky a poskytovatele služeb. Bude záležet, na co spotřebitelé přistoupí, v každém případě je však takřka jisté, že taková vlna zdražování, s jakou obchodníci a producenti dokázali reagovat na výpadky energií v letech 2021 a 2022, se opakovat nebude. Zotavení evropské ekonomiky po předchozích krizích také zpomalí. Třeba už jenom tím, že Evropská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Ovšem sotva se lídři národních ekonomik mohou věrohodně vymlouvat na ropu, pokud se dosavadní ekonomická stagnace protáhne do konce roku nebo ještě déle. Jednou větou další energetické krize se nejspíš bát nemusíme, přesto nelze nad krizovými momenty posledních 4 měsíců mávnout rukou. Nepochopitelná je zvláště jedna okolnost. Jak známo, Irán reagoval na americké útoky tím, že zablokoval Hormuzský průliv. Mezi ekonomy, analytiky i v mediálních a politických kruzích to vyvolalo paniku, lze zpětně najít předpovědi, podle kterých cena surové ropy vyskočí na $150 za barel, podle některých na $200 za barel. Spekulativní cena z ledna 2008 přitom dosáhla na krátkou dobu $140. V květnu 2022 po ruském vpádu na Ukrajinu to bylo $115. Není úplně jasné, proč by mělo současné krizové období trhat dosavadní rekordy. Zdražení ropy bylo ve válce zbraní iránského režimu. Jeho lídři jistě rádi vzpomínali, jak se zastavením domácí těžby podařilo zdražit ropu na dvojnásobek. Dnes ovšem každý ví, že na dodávkách z Iránu ani z celého Perského zálivu světová ekonomika nestojí, protože ropa se těží ve velkém množství jinde. Další premisou těch, kdo sázeli na drahou ropu, bylo tvrzení, že Hormuzským průlivem proudí pětina světových dodávek ropy. To je pravda, ovšem většinu výpadku dokážou nahradit ropovody, které postavili v Saúdské Arábii, Emirátech a Iráku. Nabízí se spekulace, že nejen iránští ajatoláhové, ale také mnozí energetici nebo novináři chtěli paniku spíš vyvolat. Měli k tomu různé důvody, zpravidla však chtěli na poprasku kolem ropy vydělat. Můžeme být rádi, že trhy obstály a cena Brentu se většinu krizového období držela pod $100, tedy na úrovni normálního období před rokem 2015. Bylo by dobré nezapomenout poučení, které plyne z blokády Hormuzského průlivu. Katastrofické scénáře se snadno vymýšlí a lze na nich vydělat. S realitou ale nemají obvykle mnoho společného.
3: Tolik Petr Holub. A u tématu ukončení, snad tedy, americko-iránské války ještě volně zůstaneme. Blízký východ čeká příměří, možná i mír, tak aspoň máme chápat páteční podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Tento mír ale někteří z aktérů mohou považovat za svůj neúspěch, respektive pokud vyhrál Irán, kdo tedy prohrál? A u mikrofonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Zatím nejde o mírovou smlouvu, ale příměří na dalších 60 dnů, přičemž řešení některých otázek, jako je iránský jaderný program, se odsouvá za tuto hranici, tedy na dobu, kdy už na Irán nebude uplatňován žádný tlak. Také dosud nevíme, jaké je přesné znění dohody. Zatím známe jen verze, které vypouští iránské agentury, zatímco Američané mlčí. Pokud ale zhruba můžeme odhadnout, kam celá věc směřuje, dá se mluvit o iránském strategickém vítězství. Donald Trump může vycházet z toho, že v tuto chvíli měl na výběr mezi velmi riskantním návratem k válce a konsolidací situace, a tedy aspoň může mluvit o neprohře. Jestliže ale iránský režim vyhrál, kdo prohrál? Nejčastěji se jako o poraženém mluví o izraelském premiérovi Netanyahuovi. Ochlazení vztahu s Trumpem a Amerikou vůbec a neúspěch při pokusu o změnu iránského režimu nebo zastavení jeho jaderného programu se chápou jako hřebíček do rakve jeho politické dráhy. Mnozí z těch, kdo si Netanyahua neoblíbili, to konstatují se škodolíbým uspokojením. Potíž je, že špatná americká dohoda s Iránem je velký problém pro celý Izrael a jeho bezpečnost. To neříká Netanyahu, ale jeho odpůrci, včetně těch na levici. Izrael nadále zůstane terčem Iránu a jeho spojenců a nezbude mu, než v tomto konfliktu pokračovat, s Amerikou nebo bez ní, s jejím souhlasem nebo proti němu. Jedna fronta této iránské války proti Izraeli je v Libanonu a Libanonci, kteří o tento konflikt nestojí, jsou dalšími poraženými této války. Pokud by Irán prohrál nebo byl zásadně oslaben, Libanonci by měli šanci na osvobození od Hizbaláhu. To se teď nezdá pravděpodobné a Libanon zůstane nástrojem iránské politiky v oblasti. V určitém smyslu se to týká i Iráku, kde Irán bude nadále uplatňovat svůj vliv. A ještě mnohem více to platí pro Palestince, zejména ty v Gaze. Skutečnost, že Irán zůstal neporažen, znamená, že Hamás bude nadále počítat se svou šancí na pokračování svého boje. A to bude blokovat obnovu Gazy a jakoukoliv možnou dohodu s Izraelci. Výsledek války samozřejmě vnímají i arabské země Perského zálivu. Vidí, že Amerika se proti Iránu neprosadila, protože Trump nemá vůli, vytrvalost a možná ani technické možnosti, jak zvítězit. Musí se tady smířit s tím, že dominantním hráčem regionu bude v následujícím období Irán a dohodnout se na nějakém soužití budou muset s ním. Zjištění, že Američané couvli před Íránem, že jejich základny byly mnohem více zasažené íránskou palbou, než se čekalo, a že velmi rychle spotřebovali velkou část svých zásob, je špatnou zprávou pro další spojence USA, nejen Evropany, ale také Tchajvance a jejich šance proti Pekingu. Smíšené pocity mohou mít na Ukrajině. Írán přímo podporoval Rusko a je tedy i jejich nepřítelem. Ale také platí, že Amerika už nebude dělit svou pozornost a své výrobní kapacity mezi dvě bojiště. A také, že klesne cena ropy, hlavní zdroj příjmů pro Putina. A pak jsou to ti největší poražení, totiž obyvatelé Íránu. Naděje na zhroucení režimu padly. Íránská mocenská elita se naopak může těšit na příliv peněz a prodloužení své existence. Režim navíc po letošních lednových demonstracích ztratil poslední zbytky legitimity, proměnil se navíc na vojenskou diktaturu a bude tedy ještě více vládnout pomocí síly. Svobodymyslní Íránci se ocitli v absurdní situaci, kdy museli přemýšlet, jestli dávají přednost pokračování režimu anebo pokračování války proti své vlastní zemi.
3: Tolik jen Fingerland. 6 měsíců už vládne kabinet Andreje Babiše a to je doba, za níž už je jistě možné se ohlédnout. A činí tak komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, který říká v titulku svého příspěvku, že rčení sliby chyby by v případě Babišovy vlády někdy nemuseli být na škodu.
7: Půl roku od nástupu k moci mají ministři doložit, jak plní předvolební sliby obsažené v programovém prohlášení vlády. Uložil jim to premiér Andrej Babiš. Ten po nástupu do Strakovy akademie tvrdil, že bude průběžně vyhodnocovat dodržování vládního programu. U bodů, které už byly zdárně vyřešeny, by se měla na pomyslném semaforu rozsvítit zelená. Oranžová barva by měla dávat najevo, že na plnění slibu se stále ještě usilovně pracuje. Červená by potom měla symbolizovat přiznání, že se daný problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Pokud bude u některého z ministrů na pomyslném semaforu převládat červená barva, mohl by v Babišově kabinetu skončit. V tuto chvíli to patrně nikomu nehrozí. Alespoň předseda vlády se nechal slyšet, že ministrům poskytne dostatečný prostor k tomu, aby předvedli své schopnosti. Časový limit pro držení ochranné ruky nad jednotlivými členy vlády by měl představovat minimálně 1 rok. Po 6 měsících od jmenování kabinetu prezidentem převažuje u většiny ministrů oranžová barva. U bodů, kde už svítí zelená, je navíc sporné, zda byly skutečně vypořádány zdárně. Například ministryně financí si mohla odškrtnout prosazení státního rozpočtu na letošní rok. Jeho deficit však překonal hranici 300 miliard korun a je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Příprava státního rozpočtu na rok příští naznačuje, že jeho schodek spíše ještě naroste, než aby začal klesat. Ministr obrany by mohl rozsvítit červenou u výdajů na obranu. Ty letos nedosahují výše 2% hrubého domácího produktu a porušují nejenom závazek země vůči NATO, ale také zákon o financování obrany. Není to však dáno tím, že by Jaromír Zuna odmítal peníze pro armádu. V boji o konkrétní podobu rozpočtu však nebyl natolik silnou politickou figurou, aby prosadil svou. Zkrátka pohled na plnění programového prohlášení vlády je složitější a nelze ho jednoznačně vyjádřit barvami na pomyslném semaforu. Týká se to rovněž budoucnosti jednotlivých ministrů. Do hry vstupuje nejenom jejich výkonnost, ale také specifikum koaličního vládnutí. Andrej Babiš by mohl být nesmlouvavý pouze vůči lidem, kteří v kabinetu reprezentují hnutí ANO. U těch nominovaných motoristy sobě nebo SPD musí brát v potaz názor vedení těchto stran. Bez jejich podpory by ztratila vláda ve sněmovně většinu. A protože představitelé menších koaličních partnerů své lidi hájí, musí premiér jejich v některých případech špatnou práci tolerovat. Nechce-li poškodit sám sebe a svoje hnutí, musí být schovývavý rovněž k ministrům za ANO. Ke změně postoje ho zatím nenutí ani pohled do volebních průzkumů. Podle nejnovějších dat nadále Babišovo hnutí dominuje žebříčku volebních preferencí. Byť od posledních sněmovních voleb mírně ztratilo, není propad nijak dramatický. Nic na tom nemění ani napětí ve vztahu vlády s prezidentem nebo masivní demonstrace. Dominanci hnutí ANO neohrozila ani řada sporných rozhodnutí, která vláda během půl roku existence učinila. Vzhledem k reálné síle opozice, tak Andreji Babišovi i nadále svítí na pomyslném semaforu zelená, aby plnil předvolební sliby. Byť u některých z nich by pro Českou republiku bylo lepší, kdyby se u nich nakonec objevila červená barva.
3: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pokud jde o americké produkty z oblasti umělé inteligence, která se prudce rozvíjí, to vypadá, že Trumpova vláda chce rozhodovat, kdo, komu a co se bude prodávat. A u mikrofonu je k tématu Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
8: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Aby neporušil vládní nařízení, raději provoz těchto dvou nejnovějších verzí zcela pozastavil pro všechny, včetně amerických zákazníků. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Zahraniční spojence krok zařadil do stejné řady k Rusku či Číně. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě, ačkoliv o to sama firma nijak nestála a spíše do toho byla dotlačena okolnostmi. A je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Každopádně Amodei je především pragmatický biznismen, ale minimálně navenek se snaží vystupovat odpovědněji než ostatní otcové zakladatelé AI platform. Volá po regulaci a bezpečnosti AI. Když papež představoval svou encykliku o umělé inteligenci, vedle něj stál zástupce Anthropicu. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Ovšem zákaz exportu pro Anthropic vyděsil i Silicon Valley, protože je zjevné, že vláda chce nyní řídit to, kdo, komu a co bude prodávat. Více než stovka technologických lídrů a expertů, včetně lidí z NVIDIA nebo Adobe, poslalo vládě ostrý dopis. Varují, že pokud vláda zakáže cizincům přístup k modelům, americké AI firmy nebudou moci zaměstnávat špičkové mozky z Evropy a Asie, což ochromí celý americký výzkum. Teď co s tím? Scénář je buď soud, nebo pravděpodobnější kompromis. V něm Anthropic implementuje další bezpečnostní pojistky, předloží vládě absolutně transparentní seznamy zákazníků a výměnou za to ministerstvo obchodu licenci zmírní, aby modely opět mohly běžet, minimálně pro prověřené západní partnery. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
3: To byla publicistka Tereza Zavadilová. Za necelý rok Francouzi zvolí příštího prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na největší zemi EU, ale celý kontinent, včetně podpory Ukrajině. Buď se udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice, která ještě nikdy nebyla tak blízko možného vítězství. A slovo má Petr Janeška, bývalý český velvyslanec v Paříži.
9: Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střet včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného, charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
3: Petr Janeška byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a od mikrofonu se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
10: Bylo 6 hodin, je čtvrtek 18. června, začíná živé vysílání Ranního Plusu. Dobré ráno vám přejí Ondřej Látal
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Tady jsou témata naší první hodiny. Co obnáší memorandum o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy, které včera podepsali prezidenti Spojených států a Íránu?
10: Jak by se měl od příštího roku zpřísnit prodej kratomu?
1: A proč se vládní koalice rozhodla v tichosti zrušit na 20 záměrů, které byly schválené od předchozího kabinetu?
10: To je naše nabídka, za chvíli se do ní pustíme. Teď ještě zprávy, má je Martin Matějka.
11: Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě, a potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. A 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. A podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany výrazně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
12: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexel. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
11: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
13: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
14: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
13: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
15: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
13: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítali výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
11: Přesuny agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze, které jsou na ní potřeba, se snižovat nebudou. Po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle ní není v plánu omezovat peníze na financování adiktologických služeb. Protidrogová politika zůstává prioritou vlády.
16: Je zde podepsaný delimitační protokol, kde přesně jsou vlastně vydefinovány ty agendy, které se přesouvají. Lidi, kteří na nich pracují tady, budou pracovat nově na ministerstvu zdravotnictví. Finance, které jsou na ně učeny tady, budou nově realokovány na ministerstvo zdravotnictví. Takže to bych řekl, že je ta hlavní záruka, že skutečně ta agenda dále pokračuje.
11: Vláda před měsícem rozhodla o převodu politiky závislostí z úřadu vlády pod zdravotnický rezort bez projednání se zaměstnanci a experty, a ti přesun agendy kritizují.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Ani ji neuvádí na svých stránkách ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Ministerstvo tvrdí, že letos dalo peníze na nábor nových pracovníků každému, kdo požádal. Člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap říká, že o takové možnosti organizace nevěděli.
18: Argumentace ministerstva působí tak trošku paradoxně, protože na jedné straně deklaruje transparentnost, no ale odmítá nám zveřejnit samotný mechanismus, podle kterého vlastně přerozděluje téměř 2 miliardy veřejných prostředků.
11: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel, pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
19: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
11: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory, se má v příštím roce navýšit o 24 miliard korun. Když se pojišťovny s poskytovateli péče na úhradách nedohodnou, určí platby ministerstvo zdravotnictví. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově začne dnes díky českým dárcům fungovat nová solární elektrárna. Fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, které léčí civilní i vojenské oběti války. A projekt nazvaný Slunce pro Ukrajinu organizuje spolek Nesehnutí. Jeho sbírka vynesla 450 tisíc korun. U slavnostního spuštění bude i generální konzul ve Lvově Jiří Borcel, a podle kterého Ukrajinci českou pomoc velmi oceňují.
20: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
11: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 až do Brna do omezení na kilometru 196. Stojí se v kolonách převážně kamiony, osobní auta projíždí rychleji. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Hustopeče. Na 27. kilometru stojí nákladní auto po požáru. Na místě jsou hasiči, vybočuje se bez kolon. V Praze je teď po 6. hodině klidný provoz bez komplikací. Pouze menší zdržení je v Českobrodské na příjezdu do Běchovice. Čekejte asi 5 minut navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem je oblačno, postupně se vyjasnilo, ochladilo se na 12 stupňů. Přes den pak čeká skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů na severovýchodě a východě naměří kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Ranní Plus.
10: Přesně 8 minut po 6 ráno, jsme rádi, že jste s námi. Mírové memorandum mezi Spojenými státy a Íránem vstoupilo v platnost. Donald Trump připojil podpis při večeři na zámku Versailles. Íránský prezident Pezeškian ve stejnou chvíli na druhém konci světa. Hormuzský průliv se otevírá, americká blokáda končí. Osud íránského jaderného programu ale zůstává nejasný. Co přesně memorandum říká a co v něm naopak chybí, to vysvětlí teď v Ranním Plusu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Přeju dobré ráno.
0: Dobré ráno. Memorandum zastavuje boje, otevírá Hormuzský průliv, ruší americkou blokádu a vydává výjimky ze sankcí na íránskou ropu. Oproti tomu Irán v něm slibuje, že nikdy nevyrobí jadernou zbraň. To, co tam ale chybí, je stejně důležité. Nemáme zmíněný tam žádný konkrétní limit na obohacování uranu, ani tam není rozhodnutí o těch existujících zásobách a těch má Irán dost, a to na několik bomb, jak řekla administrativa Spojených států. Memorandum je prostě dohoda o příměří a o tom, že se bude vyjednávat, a to nejdůležitější čeká na 60-denní jednání, která začínají dnešním dnem.
21: No a Jano, jak k tomu podpisu vlastně došlo? Byl to nějaký slavnostní akt nebo něco jiného?
0: Tak bylo to hodně netypické. Donald Trump to memorandum podepsal při večeři na zámku Versailles. Novinářům pak jenom řekl tři slova podepsáno ve Versailles právě teď. Celý průběh byl ale komplikovanější. Memorandum digitálně podepsal už v neděli viceprezident Vance, iránský předseda parlamentu Ghalibaf, a teprve ve středu přidali podpisy Donald Trump a iránský prezident Pezeškian. Každý samostatně a každý na různých místech světa.
21: Hormuzský průliv se má tedy otevřít okamžitě. Je to reálné, anebo to bude nějakou dobu trvat?
0: Politicky to reálné je, ale technicky to potrvá týdny, a to proto, že ten průliv je zamořený minami, které tam Irán nakladl, a memorandum to ostatně zmiňuje. Plné obnovení provozu má proběhnout do 30 dnů. První iránské supertankery s ropou už ve středu opustili ten perimetr americké blokády, ale největší světový provozovatel tankerů řekl deníku Financial Times, že plné obnovení dopravy potrvá nejméně několik týdnů. Lodě musí být znovu pojištěné a ty trasy musí být znovu prověřené z hlediska bezpečnosti.
21: My už jsme ten jaderný program zmínili v úvodu, on zůstal v memorandu otevřený. Co se s ním tedy má během těch 60 dní stát?
0: Memorandum říká jenom velmi obecně, že zásoby obohaceného uranu budou vyřešeny pod dohledem inspektorů, ale co to v praxi znamená, tedy na jakou úroveň, v jakém časovém rámci, to už nespecifikuje, a právě tady je jeden z těch velkých problémů, kteří kritici často zmiňují, když jej kritizují. Irán má zásoby, které by mu podle odhadů stačily na výrobu několika atomových bomb, a vyjednavačka z doby Obamy, tu první iránskou americkou dohodu Wendy Shermanová, varovala, že 60 dní je na takové vyjednávání naprosto nedostatečná doba, že její tým potřeboval 18 měsíců. Navíc ředitel CIA John Ratcliffe Donalda Trumpa varoval v minulých dnech, že Irán interně o těch jaderných ústupcích mluví úplně jinak, než jak je prezentuje veřejně, takže je tam velká nejistota.
21: Část Trumpových vlastních republikánů tu dohodu označila za největší zahraničně politický omyl za desítky let. Proč?
0: Protože ta válka začala s cílem zlikvidovat iránský jaderný program a končí dohodou, ve které o jaderném programu není rozhodnuté nic konkrétního. Senátor Cassidy, republikán z Trumpovy strany, to řekl přímo. Iránské jaderné ambice nebyly omezené a Irán se přesvědčil, že uzavřením Hormuzského průlivu dostal takovou páku do rukou, díky které si mohl vymoci například zrušení sankcí, ustanovení, ukončení toho bombardování a podobně. A analytici navíc upozorňují ještě na jeden paradox. Výsledek může být horší než to, čeho bylo možné dosáhnout diplomaticky před válkou, protože Irán teď ví, co je jeho nejúčinnější zbraň, a tím je Hormuzský průliv.
21: Prezidenti Spojených států a Iránu podepsali mírové memorandum. V Ranním plusu jsme o tom mluvili s americkou zpravodajkou Českého rozhlasu Janou Cigledovou. Díky moc.
0: Pěkný den.
22: Posloucháte Ranní plus, dobrý den vám přejeme i my v 6 hodin a 12 minut. Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom představila vláda a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Je v něm několik opatření, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat.
23: Kabinet chce od příštího roku zakázat online prodej kratomu a zavést na tuto látku spotřební daň. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
24: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
23: Zároveň kabinet podle Schillerové přesune Kratom a výrobky z něj ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu víc než miliardu korun ročně.
24: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun.
23: Lex Kratom zároveň upravuje věkovou hranici pro nákup Kratomu. Nově by si ho mohli koupit lidé až od 21 let. Doteď to bylo možné od 18. To se ale nelíbí pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi.
4: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
23: A přísnější podmínky čekají podle návrhu i prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví. Ty by měly nově sloužit jen k prodeji této látky, popisuje šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
5: Nechceme, aby Kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se jej omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
23: Například poslankyně opozičních pirátů Barbora Pipášová zpřísnění pravidel vítá.
6: Tohle se už mělo zavést před těmi dvěma lety, když se o tom uvažovalo, po té spotřební daní voláme dlouho, je to dobře, že to bude a i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
23: Vláda podle Adama Vojtěcha zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojením s užíváním kratomu. Látka je totiž podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
7: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
23: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení a pak do parlamentu. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Regulaci kratomu zavedla už minulá vláda loni v listopadu. Zatím si ho legálně smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách. E-shop můžou mít jen kamenné obchody a v automatech je látka zakázaná. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
21: Před minutou bylo 6:45, posloucháte Ranní plus a taky krátké zprávy. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po čtyřech letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%. Rusko v noci zaútočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už po druhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. A ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů.
22: Porodnici v Chebu hrozí uzavření. Má totiž jen zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně 600. Karlovarský kraj ještě pro letošní rok vyjednal výjimku. Co bude dál, ale zatím nikdo neví.
8: Určitě by se neměla uzavírat, já jsem tu porodila druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
25: Paní Moniko, vy bydlíte kde? V Chebu nebo poblíž Chebu?
8: Kousek od Chebu.
25: Porodnice v Chebu byla vaše první volba?
8: Ano, určitě na 100%.
25: Už jste tam měla domluvené?
8: Jo, byla jsem registrována do porodnice.
25: A malička se narodila, kdy je to pár hodin, co je na světě?
8: 7 ráno.
25: 4 hodiny na světě?
8: 4 hodiny.
26: Dobrý den. Je, tak vy už máte malinkou zabalenou, tak to je fajn, tak já přijdu později za váma. A vy potom císařským lidu už jste vstávala, vidíte, všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme. Jo?
25: Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneiderová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, protože jste skutečně tady strávila spousty let, pokud by to nastalo?
26: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, protože k nám rádi jezdí a jsou spokojené, ale samozřejmě by přišel i personál o práci. Tu práci milujeme, děláme ji strašně rádi.
25: Vnímáte třeba, že ten zájem začíná trošičku narůstat?
26: Řekla bych, že ano, ale tak nějak jako pomalu, ale narůstá.
25: Tak ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
27: Já chápu, že v současné době celorepublikově klesá počet porodů, ale na druhou stranu Chebsko a vůbec město Cheb se v současné době velice snaží ten region rozvíjet. Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
25: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
1: Predikce nám říkají, že měla by stoupnout porodnost s tím, jak tady vznikne nová průmyslová zóna, nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibyde i mnoho mladých lidí. Jakmile se něco uzavře, tak už se to těžko obnovuje.
25: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: S tím, že v současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci, a my samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem, jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna. Nicméně ta čísla jsou jasná.
19: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
25: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o

0: že se Británie do Unie nevrátí.
1: Guardian připomíná, že pod Starmerem se v čele laboristické strany pomyslně kýve židle a jeho potenciální stranický rival Andy Burnham prohlašuje, že by se rád za svého života dočkal návratu ostrovní země do evropské 27. To podporuje i další spolustraník a bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting.
0: Starmer sice opakuje, že je vázán vládním slibem do Unie znovu nevstoupit, rozhodně ale chce bližší vztah se 27. Ke společnému jednání se má Británie a Evropská unie sejít 22. července na speciálním summitu, který má obnovit vzájemné vztahy. A jak Guardian dodává, britský premiér Starmer si teď po summitu G7 pochvaloval velmi úspěšný dialog s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou anebo rozhovor evropských lídrů s Volodymyrem Zelenským.
1: Pojďme přes Lamaňský kanál do Francie. Úřady v Paříži povolily plavání v jednom z vodních kanálů. Francouzská metropole se tak připravuje na vlnu veder. Píše o tom francouzský list Le Monde. Zemi podle předpovědí čekají o víkendu teploty až 40 stupňů Celsia. Letos je to přitom už druhá vlna veder po neobvykle horkém květnu, kdy v polovině Francie padly teplotní rekordy.
0: Le Monde vysvětluje, že původně mělo být plavání v kanále Saint-Martin povolené až od července. Starost 10. pařížského obvodu ale rozhodla o dřívějším zpřístupnění, protože v neděli čeká Francii festival La Fête de la Musique, neboli svátek hudby, u příležitosti letního slunovratu.
1: Během léta pak budou pro obyvatele i návštěvníky Paříže zpřístupněná i některá místa na řece Seině. Le Monde připomíná, že francouzská metropole investovala do vyčištění řeky přes miliardu eur v roce 2024 před letními olympijskými hrami. V rozpáleném městě je schlazení ve vodě nebo na náplavce vyhledávanou aktivitou. Provozovat se smí ale pouze na vyhrazených místech s dohledem, jinak lidem hrozí pokuty, připomíná Le Monde.
0: No a naskok ještě do Německa. Výrobci německých fotbalových dresů mají výpadky, došlo jim totiž písmeno V. Smůlu tak mají momentálně fanoušci, kteří by si chtěli pořídit personalizovanou verzi dresu se jménem hráčů RWC, Undavy anebo Pavloviče. Píše o tom web německé veřejnoprávní televize Deutsche Welle.
1: Tak já bych asi taky měla smůlu se svým příjmením. Oficiální výrobce dresů, německá firma Adidas, na stránkách e-shopu u dresů uvádí, že intenzivně pracuje na nápravě. Tři hráči s Včkem v příjmení se totiž nedávno vyznamenali v zápase Německa proti Curaçao, ve kterém Němci zvítězili 7-1. A právě proto se zvýšil zájem o dresy se jmény těchto hráčů, vysvětluje Deutsche Welle.
0: Celkově si letošní dresy u našich západních sousedů těší velké oblibě. Nejlépe se ale v Německu prodávaly růžové dresy z roku 2024. Letos je naposledy vyrábí domácí Adidas. Od příštího roku bude mít jejich výrobu na starost konkurenční americká firma Nike. Tento krok německého fotbalového svazu vyvolal v zemi kontroverze. Připomíná Deutsche Welle.
1: A s tím odkládáme dnešní přehled zahraničního tisku. Dočetli jsme ho v 6 hodin a 23 minut. V Brně mají nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoct českým firmám a vědcům vyvíjet technologie nejen pro vesmír, ale i pro další průmyslová odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty nebo vákuum na oběžné dráze.
2: Dobrý den, vítejte v našem testovacím centru.
3: S vedoucím oddělení montáže, integrace a testování z TRL Space Michalem Mičolou stojíme u termovakuové komory, která umí na Zemi vytvořit podmínky podobné těm ve vesmíru. Vákuum i extrémní teploty.
2: Největší hvězda té vakuové komory, to je turbomolekulární pumpa.
3: Je to taková krabice? Vy tam teď vkládáte malou přístrojovou desku?
2: Pro účely té demonstrace jsme tam dali jako starší desku, kterou už můžeme zničit, protože ono to dostává opravdu zabrat.
3: V komoře se testují například satelity a jejich součástky. Musí totiž vydržet extrémní podmínky, říká Václav Havlíček z TRL Space.
4: Kvůli tomu, že vlastně ve vesmíru není vzduch, je tam vákuum a zároveň tam svítí slunce, takže satelit je z jedné strany velmi horký, z druhé velmi studený, tak my toto simulujeme pomocí termovákové komory.
2: Teď jsem vlastně stisknul, aby se ta komora vyčerpala a začala nám ta spodní hrubovací výbava.
4: Vyčerpáme vzduch, vyčerpáváme ho tak moc, že na tu komoru, na ty stěny působí, jako by na nich bylo 10 tun váhy a uvnitř to potom právě zahříváme, chladíme a tak dál a tím právě simulujeme tu situaci ve vesmíru.
3: A nyní se přesouváme k vibrační stolici. takzvanému shakeru, a ten má teda simulovat start rakety.
4: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu

0: vyvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt, a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety.
1: Ta vibrační stolice má dvě platformy. Když začínají ty vibrace, tak je vidět, že se ta platforma trošičku hýbe, že vibruje.
2: Dejme tomu, jak to přejde, ta frekvence 100 Hz, tak už to nejde vidět, už to opravdu kmitá tak strašně rychle, že už to je jako jenom mikrovibrace v tom samotném přístroji.
1: Popisuje mi Michal Mičola okamžik, kdy se plošina rozkmitá tak rychle, že vibrace už lidské oko nepostřehne. Testuje se na ní, zda technologie vůbec vydrží start vesmírné rakety.
2: A jakmile ten výrobek přežije, tak můžeme s ním letět.
1: Podle Václava Havlíčka je právě testování jednou z nejsložitějších částí vývoje vesmírných technologií.
0: Dneska něco vyvíjíme a pak to simulujeme v různých softwarech, abychom zjistili, jestli je to správně navržené, ale je to trošku jako na střední škole ve fyzice, kde fyzikář pořád říkal, opomeneme toto a opomeneme tření a tak dál. My už nechceme opomíjet a právě proto chceme ty simulace podpořit i tím testováním, aby ten vývoj byl co nejúspěšnější.
1: V budoucnu tak bude v centru možné technologie od vesmíru přes letectví po automobilový průmysl na jednom místě nejen otestovat, ale také navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
3: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi. Kromě nano a mikrodružic, tak tu dneska už začínáme třeba testovat zařízení, které poletí na mezinárodní vesmírnou stanici, to je experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu, který se jmenuje Conrex.
1: Část testování, kvůli kterému vědci i firmy dosud často mířili do zahraničí, teď nově zvládnou i v Brně. Marek Gencl, Český rozhlas.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
6: Pro a proti.
7: Ministerstvo školství chystá nový zákon o vysokých školách. Změnit by mohl jejich vedení, včetně způsobu volby rektora. Do jisté míry by totiž omezil pravomoci akademických senátů. Podle zastánců jsou současná pravidla zastaralá a brání efektivnímu řízení univerzit. Kritici ale varují před ztrátou autonomie vysokých škol a rizikem jejich politizace. Potřebují české univerzity zásadní reformu? A jak skloubit modernější řízení s ochranou akademických svobod? Zeptám se předsedy Rady vysokých škol Tomáše Kašparovského a hlavního experta Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimona Stiburka.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
8: Za chvíli bude 6:30, konkrétně za 1:20. Posloucháte Ranní Plus. A teď pozvánka na naše vysílání tady na Plusu po 10:00 dopoledne. Můžete si poslechnout Vinohradskou 12. Tři vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Tak to vysvětlí Aneta Jetmar Martínková, hudební publicistka, spoluautorka podcastu Sirény. Ve Vinohradské se jí zeptá Matěj Skalický.
9: Ale to bude tedy, jak jsme řekli, až po 10:00 hodině. Ranní Plus je tady s vámi už teď a o čem budeme mluvit krátce po zprávách. Zaměříme se na zjištění investigativní redakce i rozhlasu, dotace pro městský úřad Černošicích nebo také doporučení schválit Istanbulskou smlouvu. To jsou jen některé ze záměrů, které v minulosti schválila předešlá vláda a současný kabinet se je rozhodl v tichosti zrušit. Rozhodl o tom v pondělí a usnesení nejsou ani veřejně k dispozici. Redakce i rozhlasu je tedy ale zajistila a víc si o tom povíme v druhé půlhodině této hodiny, ale také už teď si to můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Je 6:30 a zprávy Plusu má Martin Matějka.
6: Český rozhlas Plus.
10: Americko-íránské memorandum o porozumění vstoupilo v platnost. Prezidenti obou zemí ho podepsali elektronicky, a to přesto, že oficiální ceremonie byla naplánovaná na pátek do švýcarské Ženevy. Memorandum by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. O její podobě budou Spojené státy a Irán jednat v příštích 60 dnech, během kterých by měli dodržovat klid zbraní. Na okraji dvoudenního summitu unijních prezidentů a premiérů se dnes v Bruselu setkají lídři zemí Vyšegrádské čtyřky. Schůzku inicioval nový maďarský premiér Péter Maďar, pro kterého je to první unijní summit ve funkci. Na jednání do Bruselu dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země tento týden zahájila se 27. přístupová jednání. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou volilo 58% poslanců. V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra na něm delegáti budou volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou členové schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období. Na střeše lvovské nemocnice svatého Lukáše na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Beneš, toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili tři finalisté jméno vítěze, ale rezort neprozradil. A dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. Sedm vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli, jeden z nich zemřel v boji a ostatních šest nakonec se obrátilo zbraň proti sobě. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od sjezdu na Domašov z kilometru 170 až do Brna, do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Souvislejší kolona i osobních aut je od Kývalky ke sjezdu na Výstaviště. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy kolony jsou u Mirošovic. Popojíždí se od Senohrab až k D1. Zdržení asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 24. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
9: To v 6 hodin a 33 minut. Dobré ráno vám přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová. A také náš host ve studiu, Radek Bartoníček, novinář serveru Aktuálně.cz, který se dnes ráno podíval na domácí deníky a hledal v nich zajímavé články i nějaká společná témata. Dobré ráno.
12: Dobré ráno, moc vás zdravím.
9: Tak co jste našeli, nějaký leitmotiv v dnešních médiích?
12: Víte co, já si myslím, že spojovatelem jsou kroky vlády, která v různých oblastech lidská práva, boj proti drogám, dělá celou řadu důležitých věcí. Některé jsou dobré, některé se zdá, že špatné. Ale jestli můžu, tak předtím řeknu ještě jednu věc, která mě rozčílila.
9: Přicházíte rozčílen, tak to tady vyventilujte.
12: Protože lidé, kteří pečují o druhé lidi v sociálních službách, jsou lidé nesmírně cení. Nesmírně cení, protože starat se o někoho druhého je nejvíc. A takových lidí není moc, je jich málo a ta situace vypadá stále hůř. Takže když jsem si přečetl v deníku Právo dneska, na péči nebude dost peněz, šéf asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký varuje právě před tímto, tak se nedivte, že jsem si říkal, já to musím v tom rozhlase vzpomenout, protože je to dluh svým způsobem vlády. Vláda slíbila, že dá více peněz a bohužel ty peníze nedala. A musím připomenout, že to je věc, která se táhne léta. Představte si, lidé, kteří by si zasloužili nejvíce peníze, tak ty peníze nemají. A často v těchto službách dělají lidé i za hodně málo peněz. Já jsem z vesnice, z Moravského Slovácka a vím, že tam ty platy jsou úplně jinde, než nějakých průměr 50 tisíc. A dovolte mi ještě začátek, jestli můžu, službám pro seniory, lidí bezdomová nebo dětí s postižením docházejí peníze a některé už zvažují omezení provozu. 3/4 dostali méně než loni, řekl Právu prezident asociace, tedy pan Horecký. Vláda sice zvýšila platy pracovníkům, peníze ale nedorazily. Šokující, nemyslíte?
9: Tak to je deník Právo.
12: To je deník Právo.
9: A vy jste se podíval tedy i na další vládní výstupy ze včerejška, které se odrazily i na ano. stránkách dnešních deníků.
12: Víte co? Sám jsem byl překvapený. Kratom, což je taková, to asi každý ví, co je kratom, prášek z byliny. A Andrej Babiš si to vzal jako jeden z hlavních úkolů teďka v těch prvních měsících vládnutí, že bude bojovat proti kratomu, protože na kratomu může vzniknout závislost. A zatím vyvrcholením toho boje byla včerejší tiskovka ve Vojanových sadech. Sám jsem se tam byl podívat jako za aktuálně.cz a ono to bylo v těch sadech proto, protože oni tam přivedli psa, celní správa, který umí vyčeníchat různé věci, mimo jiné kratom.
9: No a když tady zůstaneme u té symboliky psů, tak jo. Co o tom kratomu hlídací psi demokracie, tedy média píší?
12: Víte co, ještě než řeknu, co píší, tak vám musím říct, že tam byl pes, který má jméno Babiška. Což mě zaujalo, protože on ho křtil premiér Andrej Babiš, takže pak se s ním včera fotil.
9: A to byl nějaký mladý pes, nějaké štěně, nebo už vidíte, starší,
12: já nevím, kolik měl, ale rozhodně byl jako hodně dobrý a on ten kratom fakt jako vyčeních. Ale pojďme k tomu. Takže fakt jsem byl překvapený, kolik místa tomu až noviny věnují, ale budiš, je to důležité téma. Mladá fronta tím dokonce otvírá noviny celé, hlavní titulek, kratom až od 21 let. A prize shopu a podtitulek vláda vyhlásila tažení proti dětské droze. Bude hůř dostupná a dražší. Takže to je ta základní informace, která skutečně včera na té tiskovce byla. Tam byla ještě paní ministryně financí, ministr zdravotnictví a tak dále. A potom noviny popisují další detaily toho, že podle odborníků, ono tedy hlavně podle policie, zemřelo 17 lidí, skutečně nad kratom je to opravdu vážné téma, celá řada i těžkých případů. Takže takhle to popisuje Mladá fronta dnes, ale hodně se tomu věnují i Hospodářské noviny, které upozorňují i na věc týkající se zdanění. Bude větší zdanění kratomu, oni jsou licencované prodejny, budou muset zaplatit víc za tu licenci, takže skutečně ten boj nějaký je a podle odborníků se zdá, že opravdu jsou to dobré kroky.
9: Pane Bartoničku, vedle drogové tematiky, jaké články, jaká už další témata? No samozřejmě v rozhlase ten čas běží dvakrát, tak rychleji.
12: Vzpomenu agendu lidských práv. Velmi důležité téma. Bohužel se zdá, že vláda udělala kroky, které podle řady naopak odborníků v tomto případě nejsou dobré. A vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti, která se jmenuje paní Lucie Fuková, podala rezignaci na tento svůj post a deník N s ní přináší rozhovor, kde ona vlastně vysvětluje, proč vlastně skončila titulek. Tušila jsem, že skončím úplně, říká Fuková a tak dále. A v rozhovoru říká, důvod je poměrně jednoduchý. Rozcházíme se v představě o fungování úřadu zmocněnce s ministerstvem práce. Po rozdělení agent část kompetencí přechází na ministerstvo práce a sociálních věcí, to se jí nelíbí. A řeknu vám, já jsem se s ní včera povídal dlouze. Zajímavá žena. Prostě miluje tu práci, obrovsky se vyzná v problematice Romů a je obrovská škoda, že odchází z tohoto postu.
9: A nebyl by to Radek Bartoníček ze serveru aktuálně.cz, který by do výběru z dnešního tisku nezařadil nějakou pozitivní tečku. Tak čím byste posluchačům
12: rozesměl? Krásná reportáž v Respektu. Titulek. Naše značky obstojí i v internetové době, říká nový šéf turistů. No a teďka, a tak jsme s ním po jedné vyrazili. Zní ten titulek pořád ještě. A představte si, to je příběh Pavla Přílepka, kterého Respekt popisuje. Nenápadný muž na prahu 60, který v teplém červnovném dni nanáší barvy na vzrostlý smrk kousek od Tábora. A zatím se skrývá příběh pána, který vlastně samozřejmě značkuje stromy, je v tom špičkový, je dokonce jediný profesionál a je samozřejmě z klubu českých turistů. A on teďka si dal za úkol do této ctihodné organizace přitáhnout mladé lidi, protože všichni se dívají do mobilů. No ale dívejme se po stromech a po značkách, jsme v tom špičkoví, světoví a bude krásné počasí. Pojďme všichni do přírody, veďme si pití, samozřejmě nealko a užívejme si života.
9: Tak tuto pozvánku připojil v Ranním plusu Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz. Děkujeme, že jste přišel.
12: Moc rád jsem přišel.
8: My 5 minut před 6:45 máme další téma v Ranním plusu. Stožáry s dráty vysokého napětí už nebudou součástí chráněné ptačí oblasti Novohradské hory. Energetici u pohoří na Šumavě včera položili kabely do země pomocí pluhování. Šetrnou a levnou technologii použila společnost EGD už na 30 místech v Česku. V Jihočeském kraji to bylo poprvé.
13: Teďka se zakotvuje ten naviják do země, teď je vidět, jak ta radlice jde právě dolů.
14: Pluh se nám na louce nedaleko Pohorské vsi na Českokrumlovsku dal do pohybu. Práce pozoruji s projektovým manažerem Robinem Cimrem.
13: V řádu je vidět, jak ten pluh rozřezává tu půdu a pokládá to do 1,30 m do hloubky.
14: Minimálně lidské práce a námahy.
13: Ano, všechno dělají stroji. 3-kilometrový úsek, který byl tady v plánu, se realizoval za 1,5 dne. Kdyby se tady ty práce dělaly bagrem, tak by mohly trvat až 60 dnů.
14: Já vidím, že za pluhem zůstává půda minimálně narušená.
13: Ano, je to jenom minimálně invazivní, udělá malý zářez, do který se pokládá pak ten elektrický kabel, ten zářez se automaticky za ním zavírá.
14: Robin Cimr má v ruce ještě tablet s GPS-kou a neustále kontroluje dráhu pluhu.
13: A je u toho taky současná dokumentace skutečního stavu, kde ten kabel je pak uložený doopravdy.
14: Tento podzemní kabel by měl zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie v této oblasti, vysvětluje mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
15: Vidíme tady před sebou vedení, které je vedené v lese a když jsou nějaké větší poryvy větru, tak nám tam padají větve do vedení, které ho strhnou, poškodí izolátory, po případě stromy můžou přerazit i betonový stožár. A kvůli tomu jsme se rozhodli udělat kabelizaci tohoto úseku o délce 2,5 kilometru.
14: V Jihočeském kraji to je první místo. V celé republice je jich už celkem 30.
15: Předtím jsme to použili zhruba v rámci pilotního testování na Jihlavsku a do ostrého provozu jsme to nasadili loni u Lanžhota na Břeclavsku. V chráněné krajinné oblasti Soutok.
14: Tento způsob pokládky elektrického vedení je šetrnější i k přírodě, říká vedoucí výstavby Jiří Čermák.
16: Pokud jsou kabely vysokého napětí v zemi, tak samozřejmě nehrozí případný úraz elektrickým proudem pro ptactvo. Po odstranění toho venkovního vedení už se nebudeme do těch lokalit vracet a nebude docházet už žádnému narušení té krajiny ani do budoucna.
14: Energetici odstraní sloupy a dráty vysokého napětí z krajiny v průběhu zimy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus a to v 6:43. Ruské balistické střely dopadaly na Kyjev. Drony v severoukrajinském městě Sumy zabily nejméně jednoho člověka. Kyjev se s celonočními poplachy potýká už druhý den v tomto týdnu. V pondělí ruský letecký útok zabil 11 lidí a těžce poškodil více než 1000 let starou kyjevsko-pečerskou lávru, tedy pravoslavný klášter a jednu z nejznámějších ukrajinských staveb. Ruské úřady dnes ráno hlásí po ukrajinských nočních úderech nejméně 2 mrtvé. Aktuální dění v ukrajinsko-ruské válce teď probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
9: Víme víc o těch ukrajinských útocích na Rusko?
17: Těch bylo hned několik. Ukrajina útočila na okupovaný poloostrov na Krym. Cílem těch dronových náletů na Krymu se měl stát jeden ze železničních mostů, konkrétně velký most u vesničky Rozdolné. To je podle serveru Kyiv Independent jedna z těch hlavních, z těch klíčových tras pro přepravu hlavně vojenské techniky a taky paliva na frontu. Ukrajinské drony taky útočily v ruské, belgorodské a rostovské oblasti. To jsou oblasti nad Ukrajinou, tedy jižní část Ruska. Tamní úřady tvrdí, že tam zemřeli celkem 2 lidé a údery hlásí taky ruské hlavní město Moskva. Z videí na sociálních sítích je vidět vysoký, hustý černý oblak kouře a dýmu nad jeho východní částí města, kde je moskevská rafinérie v Kapotně. Ta patří Gazpromneftu a na ní útočili Ukrajinci vlastně taky už v úterý a kvůli tomu musela pozastavit výrobu.
9: Rusko je třetí největší producent ropy na světě. Mají ukrajinské údery na tamní ropnou infrastrukturu tedy nějaký vliv?
17: Vypadá to, že mají. Kvůli těm útokům přišlo Rusko asi o necelou třetinu veškeré té celoruské výrobní kapacity v oblasti paliv a pohonných hmot. Hlavně vlastně běžní Rusové se s tím nedostatkem pohonných hmot potýkají. Oni prostě nemají palivo do osobních automobilů. Na čerpací stanice se stojí dlouhé fronty. Úřady kvůli tomu na začátku měsíce dokonce v některých oblastech Ruska zakázali tankovat pohonné hmoty do kanistrů a legálně je tak si vzít pouze desítky litrů týdně. Na Krymu je ten limit 20 litrů týdně, v moskevské oblasti je tedy dvojnásobný 40 litrů týdně. Problémy s tím nedostatkem pohonných hmot ale hlavně hlásí taky třeba ruská armáda. Moskva se vlastně snaží zvýšit dovoz hlavně tedy už těch hotových rafinovaných produktů po moři, tvrdí to agentura Reuters s odvoláním na zdroje z ropného biznesu.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera pozdě v noci napsal na síť X, že si telefonoval s Emmanuelem Macronem a Donaldem Trumpem. O čem jednali?
17: Ano, Macron s Trumpem byli společně na závěr summitu G7 na zámečku ve francouzském Versailles a mimochodem tedy vlastně údajně během té slavnostní večeře si volali s ukrajinským prezidentem Zelenským. To Zelenský označil za důležitý koordinační rozhovor, který může přinést významné změny. Co to přesně znamená, to zatím není úplně konkrétní, není to úplně jasné. Americký prezident Donald Trump ale na summitu zemí G7 o té rusko-ukrajinské válce mluvil. Trump doslova řekl, že Rusko ztrácí více vojáků než Ukrajina a taky naznačil, že jak Zelenský, tak i ruský prezident Vladimir Putin jsou ochotní podniknout jisté kroky k vyřešení toho rusko-ukrajinského konfliktu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se v té válce, rusko-ukrajinské válce, přesunula rovnováha sil ve prospěch Kyjeva. Doslova vlastně Macron řekl, že Ukrajina postupuje nebo se úspěšně brání a ruská armáda je ta, která ustupuje.
9: Aktuální dění shrnul Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme, že jsi přišel.
17: Naslyšenou.
8: Posloucháte Hraní plus 6 hodin a skoro 47 minut a krátké ekonomické zpravodajství pro vás teď máme. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb, možné zvýšení a tedy zpřísnění měnové politiky, naznačil guvernér České národní banky Aleš Michl. Bankovní rada ale bude zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5%.
9: Pražské zastupitele dnes čeká jednání o majetkové dohodě u pozemků v Krči nutných pro stavbu stanice metra D nebo o 100 milionových dotacích pro městské části. Na program se ale možná dostane i odvolání šéfa pražského ANO Ondřeje Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Ten v majetkovém přiznání zatajil vlastnictví tří družstevních bytů, jak odhalili Seznam zprávy.
8: Téměř 19 miliard korun žádá insolvenční správce zkrachovalé společnosti Liberty Ostrava po 4 bývalých členech představenstva. Podle žaloby na doplnění pasiv způsobily úpadek hutnické firmy špatnými transakcemi.
9: Letní dovolená, to nemusí být jen relax u moře, ale taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují i data loňského multisport indexu. Podle nějž jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho nabízejí. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavbě v pražských Letňanech.
18: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
19: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
18: Plánujete nějakou dovolenou v přírodě? Ano. Se tomu rozumím správně, budete spát venku?
19: Ano, ano, jo. Budeme. I s dětmi. Vždycky před sezónou něco dokoupíme, co se nám hodí.
18: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
20: Máme tady asi 150 postavených stanů. Snažíme se to vždycky udělat tak, aby si tady vlastně každý přišel na své. Máme tady vlastně od ultralightových turistických stanů po velké rodinné, nafukovačky a všechno mezi tím.
18: Dá se říct, o jaké největší zájem?
20: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
2: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby a k tomu vybavení, jako jsou matrace a křesla. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
21: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové holec či čelovky.
2: Pokud jde o horské výšlapy, tak podle společnosti Hudisport je největší zájem o vybavení vhodné typově do českých hor nebo do Alp. Zároveň lidé volí čím dál lehčí oblečení a další turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hudisport Radek Kronika.
22: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
2: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Vedle poloviny lidí, kteří nejraději volí procházky a výšlapy do hor, necelá třetina preferuje cyklistiku. A mezi Čechy roste právě i zájem o aktivní dovolenou v přírodě, za kterou vyrážejí i do zahraničí, říká předseda České asociace extrémních sportů Marek Hájek.
23: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
2: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Český rozhlas.
11: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
8: Překonaná, nadbytečná nebo jinak nevyhovující, tak vidí některá ministerstva část agendy z předchozího volebního období. Vláda ANO, SPD a motoristů tento týden rozhodla, že asi 20 záměrů odsouhlasených předešlou vládou zruší. Nikdo z členů koalice se o tom ale dosud nezmínil. Upozornili na to kolegové z našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz, kteří jinak neveřejné usnesení získali. Probereme to teď s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobré jitro.
24: Pěkné ráno. Ano.
8: Vláda zrušila tedy třeba doporučení týkající se Istanbulské úmluvy.
24: Je to tak, připomeňme, že to je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a taky násilí vůči ženám. Úmluvou se už čeští politici zabývali několikrát a v minulém období ji doporučila Fialova vláda ratifikovat. Návrh na tu ratifikaci ale tehdy neprošel přes horní komoru přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení bývalého kabinetu zrušil. A to tedy znamená, že v tomto volebním období se přijetím úmluvy nebude žádný veřejný orgán zabývat. Bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková to označila za velmi negativní krok.
25: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí, a násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
24: Podle Šimáčkové Laurenčíkové je tohleto signál, že ochrana lidí před násilím není pro současnou vládu prioritou.
8: No a Marku, co dalšího vláda vlastně zrušila?
24: Například už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu jejich nové budovy městského úřadu. To ale současná koalice zrušila a Černošice tak nedostanou vůbec nic. Je to mimochodem úřad, který v roce 2019 udělil současnému a i tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi z ANO pokutu 200 000 korun. korun kvůli jeho střetu zájmů. Sankci ve finále Babiš platit nemusel, protože ji zrušil Středočeský krajský úřad. Černošický úřad kromě svých záležitostí zajišťuje i přenesenou působnost státní správy. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, které argumentuje státním rozpočtem. Podle mluvčí rezortu Hany Malé teď úřad sídlí v objektu ministerstva práce a až do roku 2030 nemusí platit nájem. Pak můžou podle ní úředníci v prostorách zůstat, ale musí si ho začít za peníze pronajímat.
8: A co na to říkají zastupitelé Černošic?
24: Starosta města Filip Kořínek z Věcí černošických tvrdí, že sdílený prostor na ministerstvu stěžuje efektivní fungování obou institucí. Mělo by podle něj být v zájmu státu vybudovat právě Černošickému úřadu nové vlastní zázemí. Placení prostoru z vlastních prostředků pro víc než 120 úředníků, kteří dělají práci pro stát a ne pro město, je podle Kořínka mimo realitu.
8: Kolegové z iRozhlasu v článku zmiňují, že rušení se týká i oddělení revize výdajů. Jak přesně?
24: Je to tak, to je další agenda, kterou plnila Fialova vláda a ministerstvo financí za minulého volebního období totiž vyhodnocovalo veřejné výdaje a to, jak s nimi stát nakládá. Ani v tom ale nechce Babišova vláda pokračovat. Podle současné ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, kvůli tomu v minulém období vzniklo celé nové oddělení, které neredukovalo výdaje a jen začalo, jak řekla a cituji, produkovat lejstra. Podle šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla rozhodnutí zrušit tuto agendu vypovídá o smýšlení současné vlády.
0: Vláda, která rozvolňuje fiskální pravidla a uvolňuje ta rozpočtová a fiskální omezení, tak je to vláda, která nejspíš neuvažuje o tom, že chce zpřísňovat hodnocení toho, jak jsou výdaje vynakládány.
24: Hampl ale připustil, že doposud bylo plnění agendy minimální. No a ještě pozvánka, další podrobnosti se posluchači dočtou právě na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
8: V Hraní plusu s námi byl Marek Sedláček z domácí redakce. Děkujeme za to.
24: Naslyšenou.
9: Posloucháte Ranní plus a už jen 4 minuty zbývají do 7 hodiny a to je také čas, kdy pouštíme v Ranní plusu náš pravidelný komentář. V tom dnešním se politolog Jiří Pehe zamýšlí nad tím, co vláda Andreje Babiše sleduje legislativními změnami, které prosazuje.
1: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovuzavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u Ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
9: Tolik politolog Jiří Pehe.
8: Mezi tím bylo 7 hodin, tohle je čtvrteční Ranní plus, je 18. června, do nového dne vás vítají Ondřej Látal
9: a Daniela Vrbová.
11: Český rozhlas plus.
9: A o čem budeme v této hodině mluvit? Jaké obranné výdaje nakonec Česku Severoatlantická aliance neuznala?
8: Proč Donald Trump nepovažuje memorandum s Íránem za definitivní a stále připouští možnost zaútočit?
9: A přikročí Česká národní banka na svém dnešním zasedání ke zvýšení úrokových sazeb?
8: I na to se zeptáme. Teď zprávy Ranního plusu má je Martin Matějka.
3: Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili jeho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
4: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu na ukrajinské hlavní město. V tomto týdnu cílilo už po druhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
5: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
3: Senátoři chtějí v novele třeba posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
6: Podle komentářů členů Bankovní rady Centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% bodu mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mest a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní Centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, dotaci získal podle pravidel.
7: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
3: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí a policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
10: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
3: Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Kostolanská ve volbě získala 93 hlasů, zatímco pro její protikandidátku Kláru Šimáčkovou-Laurečínkovou hlasovalo 58 poslanců. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdřív sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci jejího předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce naopak komunikaci.
12: Komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji větší otevřenost vůči veřejnosti, seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv.
3: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony kamionů jsou od Velké Býteše z kilometru 166. Osobní auta postávají od Ostrovačice z kilometru 180. Zdržení i pro ně je asi 30 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné na Pražský okruh. Zdržení celkově 15 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy kolony jsou u Mirošovic. Popojíždí se od Senohrapa, že kde jedničce, zdržení je kolem 15 minut. V Praze je dál silný ranní provoz, komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. V nájezdu od Jinočan a Stodůlek na 20.5. kilometru stojí osobní auto po nehodě a pomalu se jede z plzeňské dálnice D5 od Rudné. Celkové zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno ještě na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
8: 8 minut a 8 vteřin po 7 ráno. Přejeme dobrý den. Jak se státům NATO dařilo za poslední rok navyšovat investice do obrany schopnosti? O tom dnes budou v Bruselu jednat alianční ministři obrany, kteří tak připravují půdu pro červencový velký summit NATO v turecké Ankaře. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte už ve středu prohlásil, že obranné výdaje aliance v loňském roce rekordně narostly. Méně než 2% hrubého domácího produktu na obranu vydala pouze Albánie, Slovinsko a taky Česko. Jednání ministrů obrany dnes bude sledovat bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdenka Trachtová. Přeju dobré ráno.
13: Dobré ráno.
8: Zdenko, jak generální tajemník Severoatlantické aliance komentoval ten fakt, že Česko loni své závazky nesplnilo?
13: On to nekomentoval výrazně kriticky. Řekl, že ty tři země, které závazek loni nesplnili, včetně Česka, mají jasný plán, jak toho dosáhnout letos, a dodal, že chybějící investice na obranu u této trojice menších států činí v celkovém měřítku výdajů na to pouze velmi malou část a většina zemí ty závazky plní a výdaje na obranu rapidně rostou.
14: Albánie, Česko a Slovinsko ne, ale jasně se zavázali, že letos dosáhnou více než 2%. A když se na tyto tři země podíváte v celkovém měřítku, tak je to opravdu malé číslo. A dostáváme zprávy od většiny spojenců, že skutečně rapidně navyšují výdaje. Mnoho z nich je na 5 nebo 3,5%, takže tento obrázek vypadá opravdu dobře.
8: Řekl tedy generální tajemník NATO Rutte. Předchozí vláda tvrdila, že Česko tu požadovanou hranici splnilo. Jak to, že tedy teď vedení aliance říká něco jiného?
13: Ono jde o to, jaké konkrétní výdaje se do těch 2% započítávají. Česko Severoatlantické alianci reportovalo za loňský rok výdaje, které skutečně překročily 2% HDP. Ovšem na to při zpětné kontrole dospělo k tomu, že část těchto peněz nemířila přímo na posílení obranných schopností, ale spíše to byly takové měkké výdaje související s obranou, jako například investice do infrastruktury. A tudíž je na to nakonec nezapočítalo a tím pádem se tedy Česko dostalo pod ta 2%.
8: A jak tu situaci komentují představitelé současného i minulého kabinetu v Česku?
13: Současný premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že to nesplnění cíle za loňský rok je důsledkem bývalého kabinetu Petra Fialy z ODS. Upřesnil, že Česko loni vydalo pouze 1,86% HDP na obranu a je tak na 27. místě z 32 členských států. Ex-ministr dopravy Martin Kupka z ODS řekl, že minulá vláda dělala vše proto, aby toho 2% cíle dosáhla. Podařilo se to podle něho, protože vláda právě zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, tak jak jsem vysvětlovala, například investice do infrastruktury, a uvedl, že současná Babišova vláda počítá s těmi měkkými investicemi na věci pouze volně související s obranou ještě daleko víc než ta minulá vláda. A pokud je NATO tedy neuznalo nyní za ten loňský rok, tak pro ten letošní rok to bude podle Kupky ještě mnohem větší problém. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda se bude snažit ten cíl splnit, ale že prý nikdy neřekla, že se jí to povede. Já ještě dodám, že loni v červenci na summitu v Hágu se lídři NATO dohodli na novém dlouhodobém cíli, a to je na místo těch dosavadních 2% HDP na obranu 5% HDP na obranu, z toho 3,5% na tvrdé výdaje skutečně přímo na posílení obrany schopnosti a zbytek 1,5% potom na ty volné související výdaje, jako například infrastruktura.
8: Ministři obrany dnes budou v Bruselu mluvit i o plánu evropských spojenců a Kanady na převzetí některých úkolů od Spojených států, které se chystají část svých vojenských kapacit stáhnout. Z jakého důvodu a jak se to projeví?
13: To je věc, o které se už nějakou dobu mluví, že Spojené státy stáhnou část svých kapacit, to znamená lidí, vojenského vybavení a tak dále. List New York Times minulý týden informoval, že Američané se chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. Spojené státy podle Rutteho dali najevo, že budou dál plnit své závazky vůči NATO. Uvedl, že evropští spojenci a Kanada jsou ale zároveň připraveni a schopni převzít více zodpovědnosti a Američany v některých oblastech nahradit.
14: Spojené státy upravily své závazky v modelu NATO. Nejde primárně o to, kde se síly a prostředky aktuálně nacházejí, ale o to, kdo by co dělal, kdyby byly naše obranné plány aktivovány. Historicky jsme příliš spoléhali na Spojené státy. Nyní USA upravily své příspěvky a další spojenci se zapojí více. A to je spravedlivé. To nás posiluje.
13: O doplnění těch kapacit po částečném stažení Spojených států budou tedy spojenci jednat jednak dnes na tom jednání ministrů obrany tady v Bruselu a potom také hlavně na červencovém summitu lídrů NATO v Ankaře. Více o tom postoji Američanů bychom se mohli dozvědět i dnes, protože tady v Bruselu se toho jednání zúčastní šéf Pentagonu Pete Hegseth. No a za Česko na tom jednání bude ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
8: O výdajích na obrany schopnost dnes budou v Bruselu jednat alianční ministři obrany. Sledovat to bude a v Ranním plusu o tom mluvila zpravodajka Zdenka Trachtová. Zdenko, díky.
13: Naslyšenou.
8: A my teď v Ranním plusu navážeme ve vysílání zdravím Jana Jireše, odborníka na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě v Praze, bývalého vrchního ředitele obranné politiky na ministerstvu obrany. Dobrý den přeju.
15: Dobré ráno.
8: Pane Jireši, co říkáte na to oznámení šéfa NATO Marka Rutteho, že Česko tedy loni nesplnilo ten závazek 2% z hrubého domácího produktu dát na obranu? Překvapilo vás to?
15: Nepřekvapilo, to přece byla informace, která byla známa už několik měsíců, už někdy v průběhu března a dubna vlastně ji přivezli do České republiky zástupci ministerstva obrany a pak to nějakým způsobem interně řešila vláda. Před pár týdny to premiér veřejně oznámil, že to tak je, takže to určitě není překvapení.
8: Vy máte informaci o tom, které meziresortní výdaje tedy Severoatlantická aliance Česko neuznala?
15: No, jsem přesvědčen o tom, že to jsou zejména téměř všechny ty výdaje v oblasti dopravní infrastruktury, které předchozí i současná vláda chtěli vykázat jako obranné výdaje, to znamená, jsou to přesně ty položky, které se týkají například výstavby, opravy dálnic a takovéto věci. Skutečně do obranných výdajů nepatří.
8: A proč to nebylo jasné tedy ještě v době, kdy jste třeba i vy byl na ministerstvu za minulé vlády, podle čeho jste se tehdy řídili?
15: Mně to jasné bylo už tehdy. To, že vláda rozhodla jinak, je věc druhá.
8: Rozumím. Co tedy z toho teď vyplývá pro současnou vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO?
15: No, vyplývá z toho to, že musí zvýšit skutečné výdaje na obranu, to znamená především na výstavbu vojenských schopností, tak aby Česko splnilo svoje spojenecké závazky.
8: Do jaké míry se to může podařit podle vašeho odhadu?
15: Tak já nevím, tak bavíme se o roku 2026 a pak se samozřejmě bavíme o dalších letech. Co se týče roku 2026, tak to bude velmi obtížné, protože vlastně v posledních týdnech v médiích i dominuje diskuze o rozpočtování obranných výdajů. To znamená, kolik peněz vláda vyčlení na obranné výdaje v roce 2026. To je sice hezké, to je samozřejmě nezbytný předpoklad, ale mám pocit, že ta diskuze se vrátila o několik let zpátky, kdy jsme tyhle ty věci řešili a ještě ani média nebyla úplně edukována o tom, jak to funguje, protože samozřejmě aliance nehodnotí to, co daná spojenecká vláda rozpočtuje na obranu, ale aliance hodnotí skutečné obranné výdaje, to znamená, kolik za daný rok ta země vynaložila skutečně peněz na vybudování těch vojenských schopností, které jsou podle aliančních plánů potřeba. No a obávám se, že pokud v polovině roku, což je období, ve kterém se teďka nacházíme, vláda rozhodne o navýšení obraného rozpočtu o nějakou podstatnou částku, tak aby to skutečně dosáhlo té úrovně 2%, tak bude extrémně obtížné, aby během těch několika zbývajících měsíců do konce roku vláda takto navýšený rozpočet smysluplně vynaložila. Jak říkám, aliance hodnotí obranné výdaje, nikoli obranný rozpočet. No a pak samozřejmě celá diskuze o tom, jakou trajektorií se vydají výdaje na obranu v těch dalších letech, tak abychom do roku 2035 skutečně splnili ten závazek dostat se na úroveň 3,5 % HDP na ty řekněme výdaje na obrany schopnost a na vojenské schopnosti.
8: Teď ještě jedno související téma. Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Mimo jiné tedy z Evropy stáhnou 50 ze stávajících 150 stíhaček F-16 a F-15E z 26 na 15, pak sníží počet námořních průzkumných letounů a tak dále. Jak velký to podle vás je pro Evropu bezpečnostní problém?
15: Tak skutečně to americké oznámení, které bylo sděleno spojencům samozřejmě interně už před několika týdny, tak se týká především kapacit ve vzdušné doméně a v námořní doméně, a tam se domnívám zejména v té vzdušné doméně, že to není zas tak velký problém, protože třeba počet jaksi stíhaček v evropských zemích, v Evropě obecně je poměrně značný nebo řekněme dostatečný. Samozřejmě to, že to Američané udělají a že postupně budou předávat plnou odpovědnost za obranu v té takzvané konvenční doméně Evropanům, to bylo jasné od začátku loňského roku. Vlastně s tím přijala nová Trumpova administrativa do Evropy už minulý rok v únoru a od té doby v rámci aliance a se spojenci se to nějakým způsobem koordinuje a vymýšlí, jak to udělat tak, aby to bylo pokud možno co nejméně disruptivní, aby se tím neotevřelo okno příležitosti pro případnou ruskou agresi. Takže předpokládám, že i to současné oznámení je koordinováno se spojenci, že to nebyl blesk z čistého nebe a že Evropané mají do velké míry minimálně schopnost tyhle ty americké vojenské schopnosti nahradit.
8: A pokrýt. Jan Jireš, odborník na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě v Praze a taky bývalý vrchní ředitel obrané politiky na ministerstvu obrany. Pane Jireši, díky, že jste si udělal čas na Ranní plus.
15: Těšilo mě, nashle.
9: 7 hodin a 19 minut, připojíme krátké hlavní zprávy. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Zvažovat bude ponechání základní úrokové sazby na 3,5% nebo její zvýšení o 0,25% bodu. Unijní prezidenti a premiéři se dnes scházejí na summitu v Bruselu. Zabývat se mají konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem Unie, ale také situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Schůzky se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A prezidenti Spojených států amerických a Íránu včera podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu k mírové dohodě. Oficiálně

0: bod memoranda. Mluví se tam o ukončení bojů na všech frontách, tedy včetně Libanonu. To byla od začátku podmínka Íránu. Jenže jak víme, Izrael v Libanonu stále útočí a necítí se být účastníkem dohody. Jak vážná hrozba tohle je pro celý mírový proces?
1: Možná to není tak zásadní hrozba v tom smyslu, že obě ty strany ten mír nebo tu podobu míru, kterou definují v tom 14-bodovém plánu, chtějí. Já osobně se domnívám, že pro Irán je to obrovské vítězství, vlastně dostává strašně moc za téměř nic, protože vlastně ten iránský ústupek je v tom, že otevře Hormuz a ten byl před tou válkou otevřený stejně a ani to vlastně není jisté. Takže myslím si, že ohrožení to není. A pokud mluvíme o iránském vítězství, tak vlastně to iránské vítězství se dá krásně ukázat i právě na té otázce Libanonu. Libanon je území, které ovládá plně libanonská vláda, libanonská armáda, ale Iránem financované hnutí Hezbollah, které střílí na Izrael. Izrael pochopitelně odpovídá a Iránu se vlastně během těch jednání podařilo vytvořit dojem, že má právo na to, aby to takhle zůstalo a že to vlastně je podmínka pro to, aby Američané na ten mír přistoupili. To znamená, jako docela zásadně ovlivnili americké smýšlení o nějakém jiné válce, na které má Irán zájem.
0: Další velmi obsáhlý bod memoranda se věnuje tomu, že Irán nebude vyvíjet, ale ani jakkoliv jinak obstarávat jaderné zbraně. Jak hodlají Spojené státy vymáhat tento bod?
1: No, to je vlastně další ilustrace toho, že aspoň podle mého názoru je ta dohoda velice výhodná pro Irán, protože Irán se zavazuje, že si neobstará jaderné zbraně, že jeho zásoby uranu budou nějakým způsobem zničeny nebo rozpuštěny, ale zároveň tam není jasně znát, jakým způsobem to budou Američané vynucovat, zejména po té, co vlastně bude podepsaná mírová dohoda. Američané se zavážou, že nebudou udržovat zbraně poblíž Iránu, že nebudou hrozbou vojenskou, že nebudou zasahovat do iránských vnitřních záležitostí a vlastně už ztratí jakoukoliv páku na Irán v tom okamžiku, kdyby teprve mělo dojít k těmhle věcem. Iráci sami například ty své podzemní zásoby uranu zaminovali, zničili tunely, které vedou k těm zásobám uranu, což neznamená, že se k něm nikdy nedostanou, ale je zřejmé, že třeba mnoho měsíců nemůže žádná mezinárodní inspekce přijít a říct, ano, tady vidíme, kolik uranu máte a uděláme s ním to a to. Takže Iránci udělali předem kroky, které znemožnili nějaký rozumný postup v tomto směru.
0: A jak pravděpodobné podle tebe je, že se do těch 60 dnů opravdu dospěje k nějaké finální dohodě, protože jak Donald Trump včera varoval na summitu G7, pokud se mu opět znelíbí něco na chování Iránu, tak Spojené státy okamžitě začnou tuto zemi bombardovat.
1: Myslím si, že se podaří to příměří prodloužit, protože, jak jsem říkal, obě ty strany na to mají velký zájem. Donald Trump vlastně celé týdny dává najevo, jak moc stojí o jakoukoliv dohodu, což sám o sobě je velice zvláštní u člověka, který napsal knihu o umění vyjednávat. Pro Iránce, pokud budou Iránci uvažovat čistě pragmaticky a nikoli řekněme v intencích nějaké své ideologie věčného boje se Západem, tak pokud budou uvažovat pragmaticky, tak dostali vlastně opravdu mnoho a neměli by tudíž dělat cokoliv, co by ohrozilo to, že se ta provizorní dohoda přetaví v nějaký dlouhodobější mír. Ale vzhledem k tomu, že ten režim v Iránu je v podstatě založen na expanzi, na šíření svého vlivu, na boji, získává tím vlastní legitimitu, tak si nemyslím, že nějaký konflikt s Amerikou, s Izraelem nebo třeba i s někým jiným v oblasti, že skončí, takže toto, řekněme, je mír pro tuto dobu, takže jenom dočasný.
0: A jak reálné je, aby se mír prosadil pomocí dalších dohod i mezi muslimskými zeměmi a Izraelem, jak doufá Donald Trump a včera toto přání opět vyjádřil?
1: Myslím si, že to je dost už mimo ten obraz, protože ty země, které by o takový mír měly případně zájem nebo měly o takový mír zájem v těch minulých letech, měli takový zájem z více důvodů. Jeden je, že vlastně ten konflikt mezi Izraelem a arabskými státy

0: ty, toho regionu skutečně vyvanul, že ty země jako ten konflikt nestojí. Ale pokud měli nějakou pozitivní motivaci, tak to byla motivace spočívající v obavách těchto zemí z Iránu. V okamžiku, kdy Donald Trump připustil, a to je podle mého názoru velká americká strategická prohra, připustil, že Amerika nebude hrát tak silnou roli jako dříve a naopak, že Irán bude nadále regionální mocností, tak v podstatě všem těmto muslimským arabským zemím řekl, budete se muset sami domluvit s Iránem, budete se muset přizpůsobit jeho požadavkům a tudíž ty státy, pokud nebudou mít nějaké jiné specifické důvody, tak nebudou mít nějakou silnou motivaci se s Izraelem dohadovat o nějakých mírových uspořádáních, což neznamená, že tyto státy budou s Izraelem válčit.
1: Říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Děkujeme, hezký den.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Za chvíli zprávy na Plusu, teď ještě jedno téma. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce.
3: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
4: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
5: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
6: No, uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
4: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
3: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
4: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
3: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
4: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
7: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
4: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
7: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
4: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
3: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
4: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: Interview Plus. Vyhovuje nový vládní zákon o rušení koncesionářských poplatků Evropskému aktu o svobodě médií? Může do podoby zákona zasáhnout Evropská komise? Stalo se v minulosti něco podobného? Pavlína Nečásková se zeptá bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
9: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
1: Teď je 7:30 a jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
9: Český rozhlas Plus.
10: Prezidenti Íránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění, mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. A cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. Součástí memoranda je i závazek ke znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Ministr obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník na to Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle ní výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích, upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který jinak neveřejné usnesení získal. A bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra. Argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi a Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím neví, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je dnes poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. A pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Delegáti odborového svazu KOVO dnes míří do Prahy na třídenní volební sjezd. Nové vedení budou volit zítra. Kromě toho má svaz schválit i priority odborového svazu na další období. Na sjezdu vystoupí i předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. 5. června ji zvolilo 93 poslanců. Její protikandidátka Klára Šimečková-Laurenčíková získala jenom 58 hlasů. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020. A kubánský parlament by měl na dnešním mimořádném zasedání schválit nové ekonomické reformy. Narychlo je připravila poradní skupina, ve které podle agentury EFE zasedly i ekonomové kritizující komunistickou vládu. Dlouhodobá ekonomická krize se v 10milionové zemi ještě zhoršila po zahájení amerického ropného embarga. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony kamionů jsou od Velké Bíteše z kilometru 166. Osobní auta postávají od Ostrovačic z kilometru 180. Zdržení i pro ně je asi 30 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Rudné na Pražský okruh je zdržení celkově 15 minut. Na dálnici D4 ze Strakonice směrem do Prahy velmi opatrně za odbočkou na Mirovice. Na 55. půltém kilometru těžká nehoda osobního auta stojí napříč pravým pruhem a vybočuje se. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
1: A dobré ráno vám přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová, a to v 7 hodin a 33 minut. Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o možném zvýšení základní úrokové sazby. Minulý týden takový krok naznačil guvernér centrální banky Aleš Michl v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Podle něj argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a jak doslova řekl, úprava sazeb na červnovém zasedání je reálnou možností. Naopak premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v květnu bankovní radu vyzval, aby úrokovou sazbu snížila. Situaci teď probereme s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Vítejte ve studiu.
12: Dobrý den.
1: Jaká jsou tedy očekávání analytiků? Zvýší bankovní rada dnes sazbu o 0,25% bodu nebo ji ponechá?
12: No tak většina analytiků se právě opírá o ten výrok guvernéra, o kterém jste mluvila na začátku, a předpokládá, že Česká národní banka tedy o 0,25% bodu zvýší tu základní reposazbu úrokovou, to znamená, že by se zvedla na 3,75%. A jak tedy Aleš Michl řekl, tak ty argumenty zesílily pro to, aby to udělal, ale zároveň ještě zdůraznil tedy, že nejde o nějakou změnu trendu, že by odteď jako měli růst, ale že by to jenom mělo potvrdit jako tu jeho jestřábí politiku, tedy přísnou měnovou, o které mluví v poslední době.
1: Co jsou argumenty pro zvýšení a co mluví proti?
12: Tak argumenty pro jsou hlavně tady naše domácí důvody a ty inflační tlaky, které skutečně existují a na které právě upozorňuje Česká národní banka, ale i ekonomové. Tak je to zaprvé silný růst mest, který zvyšuje samozřejmě utrácení lidí a spotřebu, což tlačí na inflaci. Připomenu, že za první čtvrtletí letošního roku rostly reálné mzdy vůbec nejvíc za posledních 5 let. Bylo to skoro 7%. Takže to je jasný důvod pro. Potom stále zůstává vysoká takzvaná jádrová inflace, tedy to, co prostě přetrvává, co není ovlivněno nějakými jednorázovými výkyvy. Jde třeba především o neustálý už několik let po sobě růst cen služeb. Celkově ta jádrová inflace je už skoro 3%, je to tedy skoro o procentní bod víc, než je ta běžná inflace, která byla v květnu 2%. A třetí faktor je velká úvěrová aktivita, na což upozorňovala právě ČNB, že se jí to moc nelíbí. Jde hlavně o velké objemy hypoték na nemovitosti. Je to opět pumpování peněz do ekonomiky, což je opět inflační riziko. A nemůžu nezmínit ještě poslední důvod pro, a to je samozřejmě rozpínavá rozpočtová politika vlády, která slibuje, že bude utrácet i na dluh ještě větší, než máme teď, což je opět pro inflační věc. Pokud je o ty argumenty proti, moc jich tedy nezbývá, ale určitě je to to, že míra inflace v Česku patří momentálně vůbec k nejnižším v Evropské unii a také fakt, že ta současná úroveň úrokových sazeb České národní banky zatím je tedy 3,5%, a to je opravdu, to je vlastně o víc než procento více, než je úroková sazba v eurozóně.
1: Jano, proti růstu sazeb se důrazně ohradil několikrát premiér Andrej Babiš. Co mu na tom vadí?
12: Tak premiér kritizuje svého bývalého poradce, když to tak řeknu, Aleše Michla, dnes tedy guvernéra České národní banky, že prostě právě zbytečně dlouho drží ty úrokové sazby vysoko, jak jsem říkala, je to skoro o procento výš než v euro, nebo o víc než procento víc než v eurozóně, tam teď se zvedla ta základní úroková sazba o 0,25% na 2,25% a my už teď máme 3,5%. To se propisuje samozřejmě do mnoha oblastí v ekonomice, kterou chce ale Andrej Babiš jako premiér rozhýbat. Bavíme se právě o možnosti levnějších úvěrů, které by stát v určitých oblastech chce dotovat na podporu průmyslu třeba a tak dále. Čili tam se mu to prodražuje vlastně. Taky je samozřejmě známo, že Andrej Babišovi vadí, že banky příliš vydělávají, jak řekl nedávno na tiskové konference, že z toho mají potom velké zisky a že to je zbytečné. Samozřejmě nebudu tady spekulovat, do jaké míry mu jde o jeho biznis.
1: To necháme asi na jindy, ale už jenom telegraficky skutečně, kde by se případné zvýšení základní sazby o toho 0,25% bodu promítlo nejmarkantněji?
12: Tak obecně nejvíce ty sazby samozřejmě propisují do růstu úrokových sazeb u úvěrů a vkladů, takže třeba by se zvýšily trochu úrokové sazby u bank pro lidi, ale zároveň by se mohly zdražit úvěry. Velké téma jsou samozřejmě hypotéky, ale já myslím, že teď krátkodobě by se tam nepromítlo, protože oni trochu se dívají tím, že jsou to dlouhodobé úvěry hypotéky více dopředu a myslím si, že právě to riziko růstu úroku už tam promítali teď v posledních měsících, kdy úroky u hypoték se zvyšovaly.
1: My se k tomuto tématu vrátíme v našem vysílání po 8. hodině a také po 8:30. Pro teď děkuji hlavní ekonomické analytičce Českého rozhlasu Janě Klímové.
12: Děkuji také, nashledanou.
2: Teď je 7:39, tady je Ranní plus. Od ekonomiky se teď přesouváme na dnes začínající summit Evropské unie v Bruselu. Tam bude řeč o bezpečnosti, energetice, financích, ale třeba taky o Blízkém východě a Ukrajině nebo Moldavsku. Na jednání Evropské rady bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. No a v Bruselu bude taky náš zpravodaj Pavel Novák. Pavle, přeju ti dobré ráno.
13: Pěkné ráno.
2: Summit obvykle bývá dvoudenní. O čem se bude debatovat dnes?
13: Dnes ten summit začíná pracovní večeří, kde se bude mluvit o globální bezpečnosti, také o energetice. Zúčastní se té večeře i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, protože Ukrajina formálně otevřela takový první soubor vyjednavacích kapitol v předstupních rozhovorech o členství v Evropské unii. Pravděpodobně se tam bude diskutovat i o situaci na Blízkém východě, protože došlo k podpisu memoranda mezi Spojenými státy a Íránem o zastavení bojů a o okamžitém otevření Hormuzského průlivu. Tam je problém, že se k tomu memorandu nepřipojil Izrael, ten pokračuje v agresi vůči Libanonu. Evropská unie proto zvažuje uvalení jakýchsi sankcí na některé členy kabinetu premiéra Benjamina Netanyahua, ale některé státy, včetně Česka, jsou proti. Mají ten názor, že se nemá trestat člen demokraticky zvolené vlády. Ten podobný názor jako Česko má více států, třeba Slovinsko, Maďarsko nebo Německo. Jiné zase říkají, že by se měli potrestat izraelští představitelé za tu humanitární katastrofu, která vlastně nastává v Libanonu.
2: A co se bude projednávat v souvislosti s energetikou?
13: Tam bude hlavně na stole jakási reforma systému emisních povolenek ETS. Česko a další státy požadují úlevy pro některé energeticky náročné provozy, ne tedy pro ty úplně velké, pro elektrárny nebo železárny, ale pro takzvané zbytkové, na které se ve směrnici o ETS trochu pozapomnělo, což mohou být třeba menší papírny, nějaké dřevozpracující podniky nebo keramičky, kdyby měli stále za ty povolenky třeba platit v budoucnu, tak by to pro ně bylo dost ekonomicky těžké, takže je tam návrh prodloužit pro ně rozdělování bezplatných povolenek ještě za ten mezní rok 2030-2034, kdy má ten systém úplně skončit, a výměnou za to by ale ty podniky měly vypracovat nějaké svoje plány dekarbonizace, to znamená snížení svých emisí CO2.
2: Jaká agenda je na programu Evropské rady zítra? Ty jsi zmínil, že se bude mluvit o financích.
13: Ano, o penězích se také bude mluvit. Samozřejmě tam bude na programu debata o víceletém finančním rámci, o takovém dlouhodobém rozpočtu Unie, kolik se bude na co vydávat. Česku tam jde o balík peněz na takzvané tradiční politiky, které jsou dané mandatorně Lisabonskou smlouvou, to znamená, to je společná zemědělská politika, ale pro nás hlavně důležitější politika soudržnosti, tedy kohezní politika. Tam v návrhu Evropské komise vlastně Česku zmizely část peněz na ty projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti, protože statisticky jsme se dostali do lepší pozice, kdy bychom už nepotřebovali tolik peněz, ale některé země jsou daleko méně rozvinuté než Česko obecně, ale i u nás jsou regiony, které stále potřebují pomoc z evropských fondů. A proto kyperské předsednictví, které teď vlastně končí, vystřídají ho Irové, tak tam udělalo úpravy v tom návrhu víceletého finančního rámce, tam bude rozdělovat ještě dalších 5 miliard eur a z toho tedy 1,5 miliardy navrch dostanou jak Česko, tak Portugalsko. Tam vlastně také půjde o tyto peníze, ale také jde o ekonomické vztahy třeba s Čínou, s touto velmocí, protože mnoho zemí je závislých na dovozu komponentů z Číny, takže tam se bude debatovat o tom, jak nastavit vztahy s touto zemí, případně nějaké bariéry tam určit pro některé čínské zboží, ale zase jak se zbavit závislosti na čínských čipech. Tam to bude docela asi těžká debata, protože ty názory mohou být rozdílné a není úplně jasné, jak s tímto velkým partnerem se vyrovnávat, takže tam asi dojde k nějaké snad shodě, jaké nástroje má Evropská unie k dispozici pro vyjednávání, než tedy místopředseda Evropské komise a komisař pro obchod Maroš Šefčovič pojede na důležitá jednání do Pekingu.
2: Summit Evropské unie v Bruselu bude sledovat zpravodaj Pavel Novák. Díky, hezký čtvrtek.
13: Pěkné ráno.
1: 7 hodin a 44 minut, tohle je Ranní plus a také krátké zprávy podle agentur. Americko-íránské memorandum o porozumění vstoupilo v platnost, prezidenti obou zemí ho podepsali včera v noci, a to přesto, že oficiální ceremonie byla naplánovaná až na zítřek ve Švýcarsku. Dneškem tedy začíná běžet 60-denní lhůta pro jednání o mírové dohodě. Funkce veřejného ochránce práv se dnes ujímá Eva Kostulanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře ombudsmana. A Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla město Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinérii.
2: Posloucháte Ranní plus přesně ve 7:45. Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově dnes slavnostně spustí novou solární elektrárnu, kterou zaplatili čeští dárci. Projekt organizuje brněnský spolek Nesehnutí a nazval ho Slunce pro Ukrajinu. Fotovoltaika zajistí stabilní dodávky elektřiny pro jedno z největších zdravotnických zařízení na západní Ukrajině.
14: V minulém roce se podařilo o několik stovek darujících z řad české veřejnosti vybrat přes 450 tisíc korun. Konkrétně se jedná o oddělení mikrochirurgie oka.
15: Alžběta Kofránková je koordinátorka projektu Slunce pro Ukrajinu.
14: Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám zranění z fronty.
15: U slavnostního spuštění solární elektrárny bude i český generální konzul v Lvově Jiří Borcl.
16: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
15: Dodávku solárních elektráren zajišťuje brněnský spolek Nesehnutí ve dlouholeté spolupráci s ukrajinskou organizací Ekoklub Rivne, říká za Nesehnutí Martin Hyďha.
17: Třeba dostaneme nějaký konkrétní dar, určitý počet solárních panelů o určitém výkonu. Vlastně v té databázi společně hledáme, pro jaký objekt by se ty konkrétní panely hodily.
15: Brněnský spolek Nesehnutí podle Alžběty Kofránkové doposud pomohl na Ukrajině vybudovat přes 30 solárních elektráren ve 20 měst.
14: Vím, že to je přes 30 kamionů, takže řekla bych, že přes 25 tisíc solárních panelů, nových i použitých, o výkonu přes 5 megawatt. Putovalo do ukrajinských obcí.
15: A hned v pátek spolek Nesehnutí slavnostně spustí i solární elektrárnu na čističce odpadních vod v Šacku, což je město nedaleko ukrajinské a běloruské hranice. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Zaútočil na Moskvu a odjel na summit G7. To je titulek jednoho z hlavních článků polského deníku Řeč pospolita, který se věnuje posílení pozice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na setkání ekonomických lídrů G7. Podle deníku už neplatí několikrát opakovaný výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Zelenský nemá žádné karty pro vyjednávání. Tímto tématem otvíráme dnešní přehled zahraničního tisku, který připravila naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Katko, dobré ráno. Ano.
18: Hezké ráno.
1: U jednacího stolu na summitu G7 se představitelé těchto nejvyspělejších, ekonomicky nejvyspělejších států shodli, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává. Co k tomu deník píše?
18: Píše, že je těžké mluvit o vítězství, když vidíme hořet ropnou rafinerii v Moskvě, které ukrajinské drony zasáhly těsně před summitem G7. A to byla už pátá zasažená rafinerie tento měsíc. Ukrajina k tomu paralyzuje okupovaný Krym, narušený je provoz ruských letišť i ruský turistický průmysl. To vše nyní podporuje pozici ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při vyjednávání. Ukrajina už totiž může jednat z pozice síly, píše polský deník Řeč pospolita. To, že válka Rusku nevychází podle představ, prý dokládá i spektakulární obrat běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Ten ještě před několika týdny ukrajinskému prezidentovi vyhrožoval a naznačoval, že sám snad bere drogy. Nyní se v rozhovoru pro Al Arabiu Zelenskému za taková slova omluvil. Lukašenko také prohlásil, že si Bělorusko válku s Ukrajinou nemůže dovolit. Už dříve přitom Bělorusko dostalo varování, aby se jakékoliv agrese proti Ukrajině zdrželo, například velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Maďar Brovdy varoval, že dronaři by mohli zasáhnout až 500 běloruských cílů, připomíná deník.
1: A polské deníky se samozřejmě věnují i domácím tématům, tak třeba Gazeta Wyborcza píše o členovi nejsilnější vládní strany, který si jako lékař za jediný rok vydělal skoro 10 milionů korun. Jak?
18: Jde o případ, kdy se radní za občanskou koalici a zároveň lékař bez specializace stal koordinátorem pohotovosti v jedné z nemocnic ve Varšavě. Nejen, že si vydělal těch skoro 10 milionů korun, ale také pohotovost pod jeho vedením neposkytovala všem stejné služby. Přednost v péči měli VIP pacienti. Nemocniční skandál vyvolal politickou bouři a otřásl lodí premiéra Donalda Tuska tak, jak dosud žádná jiná aféra v posledních měsících, píše liberální ani deník. Polská společnost je totiž citlivá na zneužívání privilegií na úkor běžných občanů. Za morální přestupky má být vyvozená politická odpovědnost. Zatím ale rezignoval jenom ředitel lékařství, který ale není členem občanské koalice. Místostarostové, kteří se podílejí na chodu nemocnice a jsou straníkami, ale ve vedení zůstávají. Zůstávají i členové dozorčí rady nemocnice, kteří jsou také napojeni na občanskou koalici. No a situace je údajně podle deníku stejná i v jiných varšavských nemocnicích, kde v dozorčích radách sedí aktivisté občanské koalice, píše Gazeta Wyborcza.
1: A na závěr, pravicová média se zabývají například stavem polské armády, kdybyste měla krátce shrnout, v jaké je situaci.
18: Například deník blízký straně Právo a spravedlnost v politice píše o možném návratu povinné vojenské služby. Důstojníci už se prý neptají, jestli, ale kdy. Klíčové je totiž rozhodnout, kdo ve stavu ohrožení vstoupí do armády, kdo se zabojí do civilní obrany a kdo podpoří instituce důležité pro fungování státu. Polská armáda totiž přiznává, že má v současnosti přes asi 200 000 vojáků, což vzhledem k systému založenému na dobrovolnictví v případě ruské agrese nebude stačit. Problém ale například je, že v současnosti existuje přímá konkurence o personál mezi armádou a civilními složkami, například o hasiče, kteří jsou často součástí takzvaného WOTU, tedy armády teritoriální obrany.
1: Z dnešních polských médií vybírala naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme za to, hezký den.
18: Naslyšenou.
2: A 9 minut před 8 ráno se vracíme zpátky do Česka. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dnes představí podrobnosti programu na podporu dostupného nájemního bydlení. Už dřív uvedla, že obce a města dostanou dalších 6 miliard korun, protože 7 miliard korun určených na podporu od roku 2024 samosprávy rychle vyčerpaly. O další peníze by mohly pravděpodobně žádat od příštího roku. Detaily teď v Ranním plusu probereme s Janem Klusáčkem, analytikem platformy pro sociální bydlení. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
2: Jak, pane Klusáčku, hodnotíte ten program na podporu dostupného nájemního bydlení na základě zkušeností z předchozích let? Dařilo se díky němu obcím stavět víc bytů?
19: Tak určitě to bylo dobře nastaveno, už minimálně z toho, že tam ten zájem byl třikrát větší než ta nabídka těch peněz. Tehdy těch 7 miliard bylo vyčerpáno velmi rychle, a což vlastně není samozřejmě. Z minulosti se pokoušel stát podporovat obecní výstavbu a ten zájem nebyl úplně velký. Toto se naopak teda podařilo. Samozřejmě zároveň je potřeba si říct, že stále je to přibližně 2,5 tisíce bytů, což je trošku jako kapka v moři, vzhledem k tomu, jak málo má Česko obecních bytů. V podstatě je jedno z nejmenší podíl obecních bytů v Evropě. Takže tady ta mezera je opravdu obrovská. Takže tam spíš za mě klíčové to, aby ty programy přesně, jak se teďka navrhuje, se dál rozšiřovaly.
2: Podrobnosti o tom programu se dozvíme dnes, ale z těch dřívějších informací vyplývá, že ta pravidla pro čerpání peněz by měla být podobná jako dřív, tedy že ty projekty musí být připravené do stavebního povolení a podpora bude vyplácená z části formou dotace a částečně taky s výhodněným úvěrem. Jsou podle vás tyto podmínky tedy nastavené dobře?
19: Tam určitě je potřeba říct, že to je jenom částečná dotace, dává jako samozřejmě velký smysl, protože opravdu těch bytů potřebujeme v podstatě desítky tisíc, kdybychom dotovali každý do 100% nebo do 80%, tak samozřejmě ten počet bude velmi nízký. Zároveň ten finanční sektor prostě je ochotný poskytovat výhodné půjčky, obce jsou pro ně velmi zvěrohodný a spolehlivý věřitel, takže tenhle model taky z toho ekonomického pohledu dává smysl a i z toho sociálního, že dokážeme teda těch bytů pořídit výrazně více.
2: Bude podle vás těch zmiňovaných 6 miliard, jak už jsem o nich mluvil v úvodu, stačit k tomu, aby se nájemní bydlení stalo dostupnějším?
19: Tak určitě to stačit nebude. Tady opravdu máme obrovský nedostatek v Praze, v Brně, v krajských městech, co se odrází tím, jak strašně rostou ceny nájmu. Vlastně v Praze skoro 65% za 5 let jenom, ale jako i v těch jiných městech, nejenom v Brně a v Praze, v Olomouci, tam opravdu ta situace je velmi jako kritická. My prostě v Česku stále probíhá to, že lidé jako se z logických důvodů chtějí do těch větších větších měst a ta nabídka bydlení vlastně vůbec nestíhá ani vlastnického, ani toho nájemního. Takže tam pak, když se bavíme o právě mladých rodinách, lidé v potřebných profesích, tyhle všichni lidé vlastně čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. Takže tam to rozhodně stačit nebude, těch 6 miliard.
2: Rozumím
19: jsme
2: tomu.
19: Dělali analýzu loni a tam jsme navrhovali spíš kolem 8 miliard ročně, ne jako jednorázově tak to jako udělat.
2: Rozumím tomu a na to jsem se chtěl právě doptat, kolik by tedy podle vašich propočtů bylo potřeba uvolnit do toho programu peněz, aby byl ten efekt znatelný?
19: Tak určitě tam samozřejmě vždycky pak je na té druhé straně, jak dokážou obce stavět. Zároveň z těch projektů jsme viděli, že tam nějaká ta kapacita je, takže to jsem říkal, kdyby tato částka byla ročně, což se může zdát hodně, ale my jako v Česku vynakládáme na všelico, třeba i na podporu hypoték pro ty nejbohatší se dává daňová úleva, která má hodnotu 10 miliard ročně, to tam jsme dělali analýzu. Takže pokud by se tyto peníze přesměrovaly na dostupné nájemní bydlení, tak určitě by to dávalo velký smysl pro Českou republiku.
2: Ze sněmovny do Senátu teď zamířili úpravy v zákoně o podpoře bydlení. Vy jste tu předlohu v minulosti několikrát už kritizovali. Nakolik tedy ten zákon pomůže lidem k dostupnému bydlení podle vašeho odhadu?
19: Tak tento zákon pomůže především těm, co jsou opravdu v bytové nouzi a na bytovnách a opravdu v hrozných podmínkách, kde vyrůstají děti a tam očekáváme, že ten může pomoct do běžného bydlení, do nájemních bytů kolem 5 000 domácností, nebo vlastně to může být 10 000 lidí ročně, když se to rozjede. A hlavně v těch regionech vlastně, kde ty byty jsou k dispozici, což je jako Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde vlastně jsou ty populace v nějakým substandardu přelidnění na ubytovnách a tenhle zákon je pomůže dostat do běžných bytů.
2: A prosím už jenom stručně, pane Klusáčku, ale ještě se chci zeptat, jak obcím a výstavbě těch obecních bytů podle vás pomůže ta novela stavebního zákona, která má například zrychlit a zjednodušit povolování staveb?
19: Tak tam si myslím, že zrovna pro obce ten efekt není až tak zásadní, protože ty projekty jsou připravovány jako stejně dopředu, takže bych řekl, že za mě jako hlavní ta brzda spíše ten objem té finanční podpory, jak jsme se bavili, protože prostě v tuhle chvíli ty projekty jsou připravené, vlastně říká Státní fond podpory investic za 40 miliard přibližně mají obce, no, takže tam
2: rozumím.
19: Spíš jde o to opravdu to rozšířit.
2: Jan Klusáček, analytik platformy pro sociální bydlení. Díky, že jste s námi byl v Ranním plusu a přeju hezký den.
19: Hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus. Tisíce nadšených sportovců se zapojili do jubilejního 40. ročníku olympijského běhu. Ten se konal na mnoha místech po celém Česku a jako už tradičně jsme ho odstartovali z vysílání našich sesterských stanic Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tentokrát společně s bývalou tenistkou Barborou Strýcovou.
20: Prostě si to užijte a jděte naplno.
21: 3, 2, 1, start!
22: Společně s Barborou Strýcovou vyrazilo do hlavního závodu olympijského běhu na pražské Letné skoro 2000 lidí. A tím nejrychlejším na kratší 5-kilometrové trati byl Karel Malý.
20: Nohy už fakt nemohly, ale soupeř mi furt dýchal na záda, tak jsem to musel prostě urvat, co to šlo.
22: Když jsme na olympijském běhu, tak co pro vás znamená olympiáda a ty olympijské hodnoty?
20: Už je nějaká tradice, fair play, nějaký přátelé a hlavně ta tradice si myslím.
22: Na trati olympijského běhu se představilo i spoustu fantastických českých sportovců. Kousek od nás je paralympijský šampion Jiří Ježek, na trati byli Lukáš Rohan, Barbora Strýcová a další a také mistr světa ve vodním slalomu Vít Třiniš, který sotva popadá dech.
23: Ne, už je to úplně výborný. Já jsem jenom dal sprint a na to musím zapracovat.
22: Vy jste říkal, že jste rád, že jste roznesl na kopytech Lukáše Rohana?
23: Je to tak. Lukáš říkal, že vyběhne jako na pohodu. Vystřelil raketa, útek na prvním půl kilometru, běžel asi o 20, takže říkal, že poběží. No ale pak jsem předběh na nějakým kilometru a půl a už jsem se to hlídal, už to bylo pohoda.
24: No, tak já nevím, jestli to byl zase souboj, nic jsme nevyhlašovali, jo, to musím říct dopředu. A ta částka taky nesouhlasí samozřejmě, ale Já si jsem to celkem čekal, že mě Vítek porazí, běhá víc.
22: Co říká Lukáš Rohan na ty spousty běžců, včetně dětí?
24: No, je to skvělý, jako je vidět, že lidi baví se hejbat a ten běh je fenomén, mě to až překvapuje, protože si myslím, že jsou mnohem lepší sporty, ale rozumím tomu a je to skvělý, je jenom dobře, že se naše společnost hejbe a takovýhle akce tomu přispívají, takže buďme rádi za to, že se konají.
22: Říká Lukáš Rohan, olympijský medailista ve vodním slalomu a jeden z účastníků olympijského běhu. Do toho se na 88 místech České republiky zapojilo skoro 14 000 lidí a k tomu ještě dopoledne na školách přes 100 000 dětí. Z pražské Letné Jan Suchan, Český rozhlas.
2: Za chvíli zprávy, ještě jedna pozvánka. Dnes vysíláme interview plus po půl 12. Hostem Pavlíny Nečáskové bude Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise.
1: Bylo 8 hodin a 18. června, tohle je Ranní plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
2: a Ondřej Látal.
0: Český rozhlas plus.
2: Co nás bude zajímat do půl deváté? Můžou v době drahých hypoték pomoct mladým lidem vládní plány na vyšší daňové úlevy?
1: Krizová linka, na kterou nikdo nezná číslo. Kam zmizela 22-milionová dotace, kterou na ní poslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí?
2: A jaký je poslední vývoj v případu lodního neštěstí poblíž chorvatského Splitu, kde zahynuli 4 Češi?
1: To a mnohé další se dozvíte po zprávách, které připravuje Martin Matějka.
10: Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
5: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
6: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
5: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
7: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
5: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
10: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí úřadu Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl.
21: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
10: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Další pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: V Praze dnes začne třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Po zahájení by měl před delegáty vystoupit například předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vedení svazu budou delegáti volit zítra. O funkci předsedy se znovu uchází současný šéf Roman Ďurčo a má dva protikandidáty Tomáše Valáška a Miloše Krále. Podle Ďurča budou delegáti na sjezdu schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období.
25: Určitě je to zastropování věku odchodu do důchodu náročné profese. To je jedna z těch výzev, která půjde směrem k vládě a směrem k Evropské unii. Samozřejmě jsou to ty regulace, tak aby ten český průmysl byl životaschopný a mohl projít tou transformaci toho průmyslu bez nějaké velké újmy.
10: Poslední šancí na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvili s 12 z 15 z typů péče a s dalším částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
3: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš vstřícná na to, že nejsme takzvaný preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
10: Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem téměř 15 miliard korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prezidenti Francie a Spojených států si na zámku ve Versailles připomněli 250. výročí americké nezávislosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu 7 největších ekonomik světa.
4: Osmitunová limuzína s americkým prezidentem Donaldem Trumpem projela pod Zlatou bránou přímo na nádvoří zámku ve Versailles, kde ho přivítali francouzský prezident Emmanuel Macron a manželka Brigitte. Trump označil Versailles za nejkrásnější palác na světě. Následně ho čekala prohlídka zámku, včetně prestižního zrcadlového sálu, koncert a večeře s 30 hosty. Macron pozval Trumpa do Versailles, aby zabránili ho dřívějšímu odjezdu ze summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti. Macron už několikrát využil Versailles jako diplomatický nástroj. V roce 2023 na zámku hostil britského krále Karla III. Z nádvoří zámku ve Versailles Martin Balucha, Český rozhlas.
10: A po 7 letech vstupuje do kin animovaný film Toy Story 5 Příběh hraček, který navazuje na jednu z nejúspěšnějších sérií studia Pixar.
8: Ahoj, jsem Žabletka. Pojď si hrát.
9: Vyhneme už zase.
11: Před 31 lety změnil první příběh hraček dějiny animovaného filmu. Teď se Jessie, Woody, Buzz, Raketák a jejich parta vracejí v pátém pokračování.
12: Náš dům ovládl tablet.
26: Já ti nevím, Jessie, s hračkami si hraješ, ale s tabletem.
11: Tentokrát ale nebojují s jinými hračkami ani s nebezpečnými majiteli. Jejich protivníkem je moderní technologie. Malá Bonnie totiž tráví stále více času s chytrým tabletem Žabetkou a na své hračky začíná zapomínat.
27: Kdo je to?
28: Hau, hau, hau, přicházíme v míru.
11: První Toy Story, tedy příběh hraček, měl premiéru v roce 1995 a celá série dosud celosvětově utržila přes 3 miliardy dolarů. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu osobní auta stojí v koloně od Popůvek z kilometru 185 a zdržení je pro ně asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní Plus.
1: V 8 hodin a 7 minut dobrý poslech vám přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová. Bankovní rada České národní banky dnes bude rozhodovat o úrokových sazbách na další čtvrtletí. Podle signálu guvernéra Aleše Michla z minulého týdne je ve hře zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 3,75%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nicméně v květnu guvernéra Michla vyzval, aby Česká národní banka sazby spíše snižovala. Vadí mu nedostupnost hypoték a spotřebitelských úvěrů. Průměrná úroková sazba nových hypoték se v květnu pohybovala kolem 4,67%, ukazují data Hypoindexu. Vládní hnutí ANO před volbami slibovalo, že hypotéky a spotřebitelské úvěry pro občany zlevní. Já už ve vysílání vítám Jaromíra Šindela, hlavního ekonoma České bankovní asociace. Dobrý den.
29: Dobrý den.
1: Může vláda působením na Českou národní banku takto dosáhnout výhodnějších sazeb hypoték?
13: Tak to určitě ne, ale možná, kdybychom byli úplně chtěli najít nějakou cestičku, kterou by to mohlo vést, tak je to, že centrální banka bude muset své kroky jakoby vysvětlovat tak, aby to pochopila širší veřejnost velice srozumitelně, proč vlastně zvažuje zvyšování úrokových sazeb. To je možná cestička, kterou by jako něco mohlo na pomoci, ale víceméně výše úrokových sazeb, zvláště na tom delším konci výnosové křivky, odráží to, jak se trhy domnívají, že centrální banka bude úspěšná v boji s inflací na nějakém dvouletém až tříletém horizontu.
1: Bylo by ale žádoucí mít takovou Českou národní banku, která by takto reagovala na politický, nechci tomu říkat tlak, ale takové výroky ve veřejném prostoru, i když by to vedlo jenom vlastně k většímu vysvětlování.
13: Tak jestli to je věc jakoby větší transparentnosti, většího vysvětlování těch kroků, tak si nemyslím, že to musí být úplně na škodu. Popravdě řečeno, já jsem byl sám trošku zmaten z komunikace centrální banky v posledních, dejme tomu, 5 měsících, co se týče vlastně...
1: Pane Šindele, slyšíte nás? Protože teď se spojení zřejmě přerušilo. Naším hostem je Jaromír Šindel. Spojení se vrátilo.
13: Zatím vás... Lépe, aby to pochopili ano. Všichni. Pardon,
1: že teď jste vlastně nám chvíli vypadl, takže jste byl zmatený z kroku centrální banky, tak jestli můžete tu větu dopovědět, půjdeme dál potom.
13: Na začátku roku, jelikož centrální banka hovořila o možném snižování úrokových sazeb, ale jádrová inflace, která vlastně stojí za dnešním samotným tlakem z centrální banky ohledně možného zvyšování úrokových sazeb, byla stále zvýšená, takže z toho hlediska může být zmaten kdokoliv ve veřejnosti a je na centrální bance, aby své kroky lépe vysvětlila. Ale samozřejmě není to o tom, že by centrální banka měla podléhat tlakům politikům, od toho je centrální banka nezávislá. Myslím, že to vysvětlování nic nebrání nebo neubírá na její nezávislosti.
1: A pokud by dnes bankovní rada centrální banky přikročila ke zvýšení základní úrokové sazby, jak rychle a jak výrazně by se to podle vás odrazilo na hypotečních sazbách?
13: Tak možná první reakce bude, já myslím, že na hypotečních sazbách se to neodrazí v nějakém blízkém horizontu. Hypoteční sazby budou ovlivněny tím, jak se v dalším horizontu budou pohybovat tříleté a pětileté tržní úrokové sazby. A ty právě mohou být ovlivněny relativně pozitivně v tom smyslu, že nemusí nutně v nějakých následujících měsících důvodu přísnější politiky centrální banky růst. Pokud vlastně to zpřísnění centrální banky bude vnímáno tak, že skutečně centrální banka je ochotná bojovat s jádrovou inflací, snížit její tempo růstu ze 3% přibližně někam na 2% blíže k inflačnímu cíli, tak, aby bylo vlastně dosažení inflačního cíle právě na tom dvouletém, tříletém horizontu více udržitelné. A pokud takhle vlastně to budou vnímat trhy, tak ten dopad zvýšení úrokové sazby na ty delší tržní úrokové sazby může být omezený a naopak se můžeme, když inflace začne zpomalovat, i ta jádrová, že vlastně ty delší tržní úrokové sazby mohou i poklesnout. Ono to vlastně nemá dopad pouze na hypoteční úrokové sazby, ale má to samozřejmě i dopad na vládní výnosy z dluhopisů.
1: Co vlastně všechno teď vstupuje do konečné sazby, s níž banky nabízejí hypotéky a spotřebitelské úvěry, které i externí faktory, které se možná třeba dříve tolik nezohledňovaly?
13: Tak pokud se bavíme vlastně o nějakých delších úrokových sazbách, na které jsou často navázány právě obchody nebo vlastně úvěry spotřebitelské, tak jsou ovlivněny právě těmi delšími tržními úrokovými sazbami. Jak jsem zmínil, to ovlivňuje vlastně schopnost centrální banky dodat inflační cíl na nějakém delším horizontu. Ovlivňuje to, jak vlastně trh vnímá, kde bude samotná sazba centrální banky v dalším horizontu. Takže tam se bavíme o všech strukturálních aspektech ekonomiky, jak vlastně máme silný mzdový růst vůči vlastně produktivitě, jak česká koruna může v dalším horizontu posilovat díky exportní aktivitě, což je spojeno s zahraniční poptávkou a to může mít vlastně taky dlouhodobý dopad právě na nějakou rovnovážnou úrokovou sazbu centrální banky, která dneska je pravděpodobně kde mezi 3-3,5%. A samozřejmě do toho vstupují další faktory, které ovlivňují tyhle ty proměny. Například to může být ten energetický šok, který jsme zažili ať už v roce 2021-2022, nebo vlastně v letošním roce a zároveň se do toho silně promítá vlastně i vývoj tržních úrokových sazeb na tom delším konci výnosové křivky na těch 3 až 5 letech v zahraničí. A právě tam dochází k tomu, že vidíme, že tyhle tržní úrokové sazby v zahraničí v posledních měsících relativně rostou. Vrací se tam, kde jsme je vydávali někdy před 20 lety. Ano. A to vlastně také silně ovlivňuje české úrokové sazby.
1: Ještě se vás chci zeptat na ten vládní plán nebo plán Hnutí ANO, který počítá s tím, že by ulevil mladým lidem do 36 let, kteří splácejí hypotéku. Podle Hospodářských novin by od roku 2028 mohli získat výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. V čem by jim to mohlo pomoct?
13: Tak pokud se podíváme vlastně dnes, když si vezmete průměrnou hypotéku nebo mediánovou hypotéku, která je kolem 4 milionů korun a vezmete si úrokovou sazbu, která se pohybuje mezi 4,5 až 5%, tak vlastně se ta mladá rodina, když si vezmeme tu odečitatelnou položku 150 tisíc korun ročně zaplacených úrocích na hypotéce, tak vlastně se velice rychle dostává přes tuto hranici. Takže vlastně pro nějaké mladší rodiny, které mají přece jenom menší příjem, je tohle ten daňová úleva již v úvozovkách zastarala. Z toho úhlu pohledu, že vlastně ceny nemovitostí se výrazně pohly. V roce 2021 jsme se bavili přibližně o 3 milionové hypotéce. Dneska průměrná hypotéka je vlastně velice blízko 5 milionů korun. Takže vlastně ten úrokový, ta odečitatelná položka pro ty mladší ročníky a pro méně příjmové domácnosti vlastně v úzovkách zastarala s ohledem na to, kam se inflačně posunuly ceny nemovitostí.
1: Takže to hodnotíte jako realistický uvidíme, a proveditelný plán?
13: Ano, je to realistický, proveditelný plán, když se vezmeme jakoby v kontextu, samozřejmě záleží na tom, jak se to bude vyvíjet celkový ten návrh. Důležité je, aby ten plán byl vlastně v uvozovkách rozpočtově neutrální, což bude znamenat, že by mohl být vlastně i neutrální na realitní trh. Pokud ano. by se to udělalo pouze cestou toho, že se ty udělá úleva pro mladší ročníky, tak je tady nebezpečí vlastně vyšší poptávky na trhu nemovitostí, což by při, pokud se nezmění nabídková strana na tomto trhu, tak by to pravděpodobně vedlo opět ke zvýšení jejich cen na těch trhu nemovitostí a vlastně dostupnost bydlení by se nezlepšila.
1: Říká Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace. Děkujeme.
13: Já děkuji, pěkný den přeji.
1: A naším dalším hostem je teď Petr Vilím ze společnosti PAK Research. Dobrý den, dobré ráno i vám.
14: Dobré ráno.
1: Jak vy hodnotíte ten vládní záměr dotovat hypotéky mladým lidem do 36 let, tedy formou výhodnějších daňových odpočtů? Jak jim to může pomoct?
14: Já tam vlastně chápu ten záměr toho opatření, jo, protože ta dostupnost vlastnického bydlení je relativně nízká v současnosti v porovnání s ostatními zeměmi a vlastně pro ty mladé rodiny je to extra důležité a je to vlastně zájem státu, aby se mladé rodiny k bydlení dostaly. Pomáhá to vlastně k mobilitě pracovního trhu, možná lidi se spíše budou stěhovat za lepší prací, pokud tam mají bydlení. Pomáhá to, ale i vlastně ke stabilitě rodiny mít to stabilní bydlení a i k rozhodování o tom, jestli mít děti nebo ne. Takže to je takový další faktor vlastně i v té diskuzi o současné porodnosti. A teď jako k tomu samotnému
1: ano.
14: K tomu samotnému opatření. To byl jen kontext, chápu vlastně ten důvod. Obecně jakoby ty odpočty, daňové odpočty hypotečních úroků, ekonomové nejsou úplně velcí fanoušci, včetně mě. Jak říkal pan Šindel, je to spíš opatření, které podporuje poptávku, to znamená jako stimuluje poptávku, která nutně potom nezvyšuje tu nabídku nemovitostí, to znamená, mohlo by to vést k nárůstu cen. Navíc v tom našem českém kontextu v současnosti ty odpočty z většiny, vlastně tu celou podporu, která tvoří zhruba 9 miliard korun ročně, tak čerpá spíše horní pětina domácností, co se týče příjmu. Takže jsou to spíše vysokopříjmové domácnosti a ty nízkopříjmové a středně příjmu na tu hypotéku tolik nedosáhnou. A vlastně tam ano. ta jakoby bariéra u těch rodin je často spíš, že si nemohou dovolit tu první splátku, ten down payment, těch vlastně 10 až 20% z té ceny nemovitosti a k tomu jakoby vyšší odpočet nepomůže.
1: No, sehnat bydlení pro mladé lidi je skutečně náročné. Co by jim tedy reálně pomohlo k dostupnému vlastnímu bydlení, pokud jste skeptický k tomuto vládnímu návrhu?
14: Jo. Já bych jako ještě řekl, že ten jako návrh se dá udělat relativně dobře nebo relativně pozitivně. Jo, že, jak říkal pan Šinel, pokud to bude rozpočtové neutrálně nebo pozitivní, pokud to zvýšení těch odpočtů pro ty mladé lidi do 36 let bude kompenzováno tím, že se to omezí například pro ty starší osoby, pro které vlastně ta hypotéka je často už na nějaké jako druhé, třetí bydlení, nějaký vlastně upgrade bydlení, tak to by mohlo pomoct. Jo, to by vlastně nezvýšilo tu poptávku, bylo by to neutrální z toho pohledu.
1: Ano, a pro ty, řekněme, nízkopříjmové domácnosti nebo ty domácnosti mladých lidí, kteří mají problém vlastně s tím down paymentem, jak jste o tom mluvil, s tou úplně základní částkou, kterou musí složit spolu s hypotékou?
14: To už je otázka jako obecné dostupnosti bydlení. Tady, jako, co je v Česku relativně zanedbané oproti jiným zemím, je výstavba obecního bydlení. Jo, a například jako 9 miliard, které nyní dáváme do těch odpočtů a které třeba jako ani většina evropských zemí nemá a OECD je doporučuje zrušit ty odpočty z hypoték, tak jestli je dát spíše do výstavby obecního bydlení, to myslím, že by byl pozitivnější krok. Druhá nějaká alternativa jsou vlastně vyšší obecné daňové slevy nebo nějaké snížení zdanění práce právě pro ty mladé. Teď se hovoří o návratu slevy na studenta. Mně přijde, že by to mohla být obecnější sleva pro mladé do 26 let, na kterou by dosáhli i lidé, kteří nestudují, a tím by si mohli více ušetřit na tu první splátku nemovitosti.
1: Navrhuje Petr Vilím ze společnosti PAK Research. Děkujeme za váš čas.
14: Děkuji, naschledanou.
2: A v 8 hodin 20 minut přidáme krátké zprávy v Ranním plusu. Omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě. Před dnešním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu to řekl generální tajemník aliance Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo 22 milionů korun na krizovou linku, o které se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví. Přesto spolek Dohled na dosah dostal letos na provoz linky druhou nejvyšší dotaci ze všech krizových linek. No a detaily teď v Ranním plusu probereme s Kristýnou Šopovou z investigativní redakce. Přeju dobré jitro.

0: To se ale neděje, říká předsedkyně protikorupční organizace Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová.
1: Pochyby trošičku jsou i zřejmé z webu celého spolku, protože oproti těm jiným službám, jako je například Linka bezpečí nebo Život 90, tak je vidět, že tu Lenku nepropagují.
0: Předseda spolku Viktor Kubát nejprve odmítal, že by Linka nebyla vidět. Později ale připustil, že, cituji, možná tolik vidět není a pracují na propagaci.
2: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
0: To ale není úplně tak pravda. Podle dokumentu, které nám poskytlo ministerstvo, to bylo asi o 1100 méně.
3: No a jak je to u jiných krizových linek?
0: Tady je vidět velký rozdíl, protože krizovou linku dohledu na dosah obsluhuje méně než 10 lidí. Jak vyplývá z registru poskytovatelů sociálních služeb a jak zaznělo, řešila asi 2600 hovorů, což ovšem nelze ověřit. I tak je to ale výrazně méně než třeba u bezplatné linky důvěry, kterou například provozuje pro seniory organizace Život 90. Ta loni podle výroční zprávy řešila bezmála 14 000 hovorů, získala ale dotaci o 12,5 milionu nižší. Kubát je navíc od loňska předsedou Unie sociálních služeb, za kterou jedná s úředníky na ministerstvu práce. Odmítá ale, že by mu to k vysoké dotaci jakkoliv pomohlo.
3: No a Kristýno, jak tu situaci vysvětluje právě ministerstvo práce?
0: Podle mluvčího rezortu Jakuba Slavíka dostala letos mimořádně peníze na nové pracovníky linky každá organizace, která o to požádala.
4: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
0: Některé organizace mi ale řekly, že o tom nevěděli a naopak jim bylo řečeno, že víc než loni nedostanou, což potvrzuje i člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap.
5: U některých poskytovatelů došlo k zásadnímu navýšení, u některých zase k zásadnímu ponížení, u někoho dotace se objevila nově i navzdory tomu, že ministerstvo deklarovalo, že nebude docházet k vzniku nových kapacit.
0: Kuba tvrdí, že z 22 miliony nepočítal a pracovníky na krizovou linku, na které peníze žádal, začíná teprve schánět. V žádosti totiž uvedl, že jich bude mít oproti loňsku trojnásobek.
2: Samozřejmě nemám ty lidi, když jsem se dozvěděl, že máme, že jsme dostali finanční prostředky v dubnu, tak nemáme pokrytou kapacitu okamžitou tři, to nemáme a proto nabíráme dál lidi.
0: Způsob, jakým ministerstvo letos peníze mezi sociální organizace rozdělilo, je podle asociace neprůhledný a nedá se spolehlivě přezkoumat. Úřad žádala asociace o detailní výpočty, ministerstvo je ale zatím odmítlo poskytnout.
3: Kristýna Šopfová z investigativní redakce. Díky moc.
0: Naslyšenou.
6: 8 hodin a skoro 25 minut stále posloucháte Ranní plus. Na péči o druhé nebude dost peněz, varuje šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký v dnešním rozhovoru pro Deník Právo. Téma vybral do svého přehledu domácího tisku novinář serveru Aktuálně.cz Radek Bartoníček.
7: Vláda slíbila, že dá více peněz a bohužel ty peníze nedala. A musím připomenout, že to je věc, která se táhne léta. Představte si, lidé, kteří by si zasloužili nejvíce peníze, tak ty peníze nemají. A často v těchto službách dělají lidé i za hodně málo peněz. Já jsem z vesnice, z Moravského Slovácka a vím, že tam ty platy jsou úplně jinde, než nějakých průměr 50 tisíc. Službám pro seniory, lidí bez domova nebo dětí s postižením docházejí peníze a některé už zvažují omezení provozu. 3/4 dostali méně než loni, řekl Právu prezident asociace, tedy pan Horecký. Vláda sice zvýšila platy pracovníkům, peníze ale nedorazily. Šokující. Nemyslíte? To je Deník Právo.
6: A vy jste se podíval tedy i na další vládní výstupy ze včerejška, které se odrazily i na
7: ano.
6: Stránkách dnešních deníků.
7: Víte co? Sám jsem byl překvapený. Kratom, což je taková, to asi každý ví, co je kratom, prášek z byliny. A Andrej Babiš si to vzal jako jeden z hlavních úkolů teďka v těch prvních měsících vládnutí, že bude bojovat proti kratomu, protože na kratomu může vzniknout závislost. A zatím vyvrcholením toho boje byla včerejší tiskovka ve Vojanových Sadech. Mladá fronta tím dokonce otvírá noviny celé, hlavní titulek, kratom až od 21 let a prize shopu a podtitulek vláda vyhlásila tažení proti dětské droze. Bude hůř dostupná a dražší. Takže to je ta základní informace, která skutečně

0: včera na té tiskovce byla, tam byla ještě paní ministryně financí, ministr zdravotnictví a tak dále. A potom noviny popisují další detaily toho, že podle odborníků, ono tedy hlavně podle policie, zemřelo 17 lidí skutečně nad Kratom. Je to opravdu vážné téma, celá řada i těžkých případů. Takže takhle to popisuje Mladá fronta dnes, ale hodně se tomu věnují i Hospodářské noviny, které upozorňují i na věc týkající se zdanění. Bude větší zdanění Kratomů. Oni jsou licencované prodejny, budou muset zaplatit víc za tu licenci, takže skutečně ten boj nějaký je. A podle odborníků se zdá, že opravdu jsou to dobré kroky.
1: Pane Bartoničku, vedle drogové tematiky, jaké články, jaká už další témata? No samozřejmě v rozhlase ten čas běží nakrátek rychleji.
0: Vzpomenu agendu lidských práv. Velmi důležité téma. Bohužel se zdá, že vláda udělala kroky, které podle řady naopak odborníků v tomto případě nejsou dobré. A vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti, která se jmenuje paní Lucie Fuková, podala rezignaci na tento svůj post a deník N s ní přináší rozhovor, kde ona vlastně vysvětluje, proč vlastně skončila. Titulek tušila jsem, že skončím úplně, říká Fuková a tak dále. A v rozhovoru říká, důvod je poměrně jednoduchý. Rozcházíme se v představě o fungování úřadu zmocněnce s ministerstvem práce. Po rozdělení agent část kompetencí přechází na ministerstvo práce a sociálních věcí, to se jí nelíbí. A řeknu vám, já jsem se s ní včera povídal dlouze. Zajímavá žena. Prostě miluje tu práci, obrovsky se vyzná v problematice Romů a je obrovská škoda, že odchází z tohoto postu.
1: A nebyl by to Radek Bartoníček za serveru Aktuálně.cz, který by do výběru z dnešního tisku nezařadil nějakou pozitivní tečku. Tak čím byste posluchačům rozjasnil?
0: Krásná reportáž v Respektu. Titulek. Naše značky obstojí i v internetové době, říká nový šéf Turistů. No a teďka, a tak jsme s ním po jedné vyrazili. Zní ten titulek pořád ještě. A představte si, to je příběh Pavla Přílepka, kterého Respekt popisuje. Nenápadný muž na Prahu, 60, který v teplém červnovném dní nanáší barvy na vzrostlý smrk kousek od Tábora. A zatím se skrývá příběh pána, který vlastně samozřejmě značkuje stromy, je v tom špičkový, je dokonce jediný profesionál a je samozřejmě z klubu českých turistů. A on teďka si dal za úkol do této ctihodné organizace přitáhnout mladé lidi, protože všichni se dívají do mobilů. No ale dívejme se po stromech a po značkách, jsme v tom špičkový, světový a bude krásné počasí. Pojďme všichni do přírody, veďme si pití, samozřejmě nealko a užívejme si života.
1: Z dnešních domácích médií vybíral Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz.
2: A ještě než naservírujeme zprávy Martina Matěky, tak pro vás máme pozvánku na dnešní Osobnost Plus po 10:30. Hostem bude politolog Aleš Michal. Svoboda projevu by neměla být bezbřehá, v některých případech ji lze omezit, například kvůli bezpečnosti. Myslí si to alespoň většina Čechů, jak ukázala unikátní data nového projektu Českého rozhlasu. Kde jsou tedy hranice svobody slova? Ptát se bude dnes dopoledne Světlana Vitovská.
1: Teď je 9:30 a Martin Matějka přichází do studia se zprávami.
3: Český rozhlas Plus. Americko-íránské memorandum o porozumění vstoupilo v platnost a prezidenti obou zemí ho podepsali elektronicky, a to přesto, že oficiální ceremonie byla naplánovaná na pátek do švýcarské Ženevy. Memorandum by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. O její podobě budou Spojené státy a Irán jednat v příštích 60 dnech, během kterých by měli dodržovat klid zbraní. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i rusko-ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal náš zpravodajský server iRozhlas. Memorandum uzavřel s podnikem Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. A vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Na okraj dvoudenního summitu unijních prezidentů a premiérů se dnes v Bruselu setkají lídři zemí Vyšegrádské čtyřky. Schůzku inicioval nový maďarský premiér Péter Maďar, pro kterého je to první unijní summit ve funkci. Na jednání do Bruselu dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země tento týden zahájila se 27. přístupová jednání. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na dálnici D11 velké komplikace mezi Prahou a Hradcem Králové u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. a půltém kilometru těžká nehoda. Nákladní auto prorazilo středová svodidla. Směrem na Hradec se nedá projet. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 a to až do Brna do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Osobní auta stojí v koloně od Popůvek z kilometru 185, zdržení je pro ně asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, na východě a během dne jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
1: A to v 8 hodin a 33 minut. Dobrý poslech. Česká národní banka by mohla na svém dnešním zasedání přikročit ke zvýšení základní úrokové sazby, která se už rok drží na 3,5%. Minulý týden to naznačil guvernér centrální banky Aleš Michl. V květnu ho přitom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přímo vyzval, aby sazby snížil, protože, jak premiér doslova řekl, neviděl důvod, aby lidé v Česku platili o procento vyšší úrokovou sazbu než v eurozóně. Konec citátu. Evropská centrální banka minulý týden zvýšila svoji klíčovou depozitní sazbu o 0,25% na 2,25%. My teď situaci probereme podrobněji s bývalým guvernérem centrální banky a také bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Vítejte v Ranním plusu.
5: Krásné ráno vám i posluchačům.
1: Jaký je váš tip, jak očekáváte, že bankovní rada České národní banky dnes rozhodne?
5: No, je to docela složité dnes typovat, jak říkají analytici, je to tak 50 na 50, takže nevím, já mám nějaké takové svědění, že spíš nezvýší sazby.
1: Tak to už jste další respondent, včera to řekl také ekonom Miroslav Zámečník, tak uvidíme, jak dopadnou tyto typy. Nicméně, co by znamenalo, kdyby centrální banka úrokové sazby ponechala ve stávající výši? My tu dnes mluvíme hlavně o cenách hypoték a spotřebitelských úvěrů. Jaký by to na ně mělo dopad?
5: Na ně by to krátkodobě nemělo žádný dopad. Zůstali by zhruba tam, kde jsou. Já myslím, že to jedno zvýšení bude teď někdy v tom letním období, ale možná ještě nebude dnes, možná se bude odvolávat bankovní rada na to, že dnes bude mít pouze aktualizovanou prognózu, nikoli v takzvanou novou prognózu, tu dostane až na tom dalším zasedání, tuším v srpnu. Takže já myslím, že by se nic zásadního v krátkodobě několika měsících nezměnilo.
1: Pane Rusnoku, pojďme teď k tomu sporu premiéra Andreje Babiše s guvernérem centrální banky Alešem Michlem. Jak vy rozumíte té výzvě premiéra, aby Česká národní banka snižovala úrokové sazby? Mohl skutečně očekávat, že ho centrální banka poslechne a bude se řídit jeho přáními?
5: No tak pan premiér Babiš toto, jak si svůj svérázný pohled na nezávislost centrální banky a na měnovou politiku neprezentuje poprvé. Já jsem to osobně zažil v době dramatické, to z doby, kdy začínala růst ta velká inflační vlna 21-22. Samozřejmě centrální banka se nemůže řídit pocity a přáními kohokoliv z politické reprezentace, zase musí maximálně objektivně snažit vyhodnotit situaci v oblasti cenové stability, zejména v nadcházejícím období a podle toho reagovat těmi svými nástroji, což jsou primárně úrokové sazby. Chápu premiéra, který by chtěl mít samozřejmě levnější financování rostoucího státního dluhu, chtěl by mít levnější financování pro biznis, pro domácnosti, ale bohužel ta objektivní situace je taková, že pokud chceme zachovat tu cenovou stabilitu, tak nižší sazby v tuto chvíli mít nemůžeme.
1: Vy jste řekl, že máte tu zkušenost, kdy jako guvernér centrální banky jste také dostával podobné vzkazy, ale byl jste také premiér. Dokážete si představit i tu opačnou situaci, že byste vysílal podobné vzkazy, protože to je i třeba nějaký signál trhům nebo nějaká snaha, aby centrální banka více vysvětlovala svoje kroky. Dá se toho tím docílit?
5: Ne, podívejte, poučený premiér nebo politik v roli premiéra ví, že těmito vzkazy nic nedosáhne, maximálně znejistí ty finanční trhy, které si řeknou, aha, pozor, je v té zemi ještě nezávislá měnová politika, můžeme se spoléhat na stabilitu měny této země. Jo, čili je to kontraproduktivní z tohoto pohledu.
1: A bylo od premiéra Andreje Babiše relevantní to srovnání s úrokovou sazbou v eurozóně, tedy jak říkal, že nevidí důvod, aby lidé platili vyšší úrokovou sazbu, než je teď průměr v eurozóně?
5: Nebylo, protože my prostě nejsme eurozóna. Když se podíváte na to, jaký my máme růst mest, jaký má eurozóna, když se podíváte na jiné parametry ekonomického vývoje, tak my prostě například z hlediska produktivity práce na jednoho zaměstnance a vykonaného tedy ekonomického výkonu v eurech, prostě jsme někde jinde a nemůžeme se srovnávat přímo s eurozónou, můžeme se samozřejmě srovnávat, ale prostě...
1: Ale ne nominálně.
5: Ta situace prostě bohužel současná to neumožňuje mít stejné nízké sazby. Jedině za cenu, že nám tedy výrazně potom oslabí koruna a budeme mít vyšší inflaci. Samozřejmě i to je možná cesta, ale myslím, že by nebyla vhodná pro nás tuto chvíli.
1: Až dnes bankovní rada České národní banky vynese to rozhodnutí, zda zvýšila tu základní úrokovou sazbu nebo ji ponechala ve stávající výši, tak to bude muset doplnit nějakým komentářem. Aleš Michl, tedy guvernér, minulý týden mimo jiné řekl, že se nebrání zvyšování sazeb a pokud poroste zadlužování a množství peněz v oběhu, je připravený kvůli tomu zdrtit i ekonomiku. Není tohle až příliš drsný komentář?
5: No, je to velmi takový necentrálně bankovní komentář, čili od jiných centrálních bankéřů taková slova neuslyšíte. Obsahově asi rozumíme, co chtěl pan guvernér říct, chtěl prostě vyslat signál, že zůstane jeho pozice nebo pozice bankovní rady takzvaně jestřábí, čili řekněme fiskálně, teda monetárně restriktivní. Uvidíme, následovat musí činy, takže ano, je to velmi netypický komentář z hlediska formy, ale obsahově by se to dalo pochopit. Ovšem komentáře působí jen nějakou dobu, pokud nenásledují činy, tak jejich váha se pomalu rozplývá.
1: Hostem Ranního plusu byl Jiří Rusnok, bývalý guvernér centrální banky a také bývalý premiér. Děkujeme za váš čas.
5: Já děkuji, hezký den všem.
2: 8 hodin skoro 40 minut, dál posloucháte Ranní plus, jsme za to rádi. A teď téma, které probíráme celé ráno, memorandum mezi Íránem a Spojenými státy. Platí, elektronicky ho podepsali prezidenti obou zemí. Dokument by měl přiblížit cestu k dlouhodobé mírové dohodě. Stále ale panují nejasnosti kolem oficiální podpisové ceremonie. Vysocí představitelé obou zemí měli takzvané memorandum o porozumění podepsat fyzicky na neutrální půdě švýcarského Lucernu. Co o dohodě zatím víme, teď probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré jítro.
6: Dobré ráno.
2: Na čem se tedy vlastně Írán a Spojené státy v tom memorandu dohodli?
6: Tak podle Pákistánu, který celou tu dohodu a hlavně vlastně ta vyjednávání zprostředkovával, má Írán okamžitě obnovit provoz, odblokovat Hormuzský průliv a Spojené státy mají tedy také okamžitě odblokovat íránské námořní přístavy. O tom víc mluvila naše zahraniční zpravodajka ve Spojených státech, Jana Ciglerová.
7: Politicky to reálné je, ale technicky to potrvá týdny a to proto, že ten průliv je zamořený minami, které tam Írán nakladl a memorandum to ostatně zmiňuje. Plné obnovení provozu má proběhnout do 30 dnů. První iránské supertankery s ropou už ve středu opustili ten perimetr americké blokády, ale největší světový provozovatel tankerů řekl deníku Financial Times, že plné obnovení dopravy potrvá nejméně několik týdnů. Lodě musí být znovu pojištěné a ty trasy musí být znovu prověřené z hlediska bezpečnosti.
6: Spojené státy by taky v následujících dnech měly usnadnit uvolnění fondu za 300 miliard dolarů. To jsou pro představu vlastně asi 3 roční rozpočty České republiky. Ty peníze by měly být využity na poválečnou obnovu Íránu, tedy tu zemi, kterou poničily ty americké a izraelské nálety. Ono se spekuluje i o tom, že Washington by měl odmrazit peníze Íránu a iránských revolučních gard na zahraničních účtech. To má být celkem dalších asi 20 až 25 miliard dolarů, tedy asi 500 milionů korun. No a součástí té dohody je taky mimo jiné třeba izraelsko-libanonský konflikt. Izrael totiž část jižního Libanonu okupuje a tu okupaci si zdůvodňuje operacemi militantního hnutí Hizballáh. Iránský ministr zahraničí k tomu řekl, že pokud budou izraelské útoky na Libanon pokračovat, bude to brát jako porušení toho už tedy podepsaného memoranda.
2: Někteří izraelští ministři ale uvedli, že se tou americko-iránskou dohodou necítí vázáni. Tak jak to je?
6: Tak součástí toho memoranda, jeden z těch 14 bodů, je tedy svrchovanost a územní celistvost Libanonu jako taková. K tomu konfliktu se ale vyjadřoval taky třeba americký prezident Donald Trump, který před necelými 2 týdny doslova vlastně řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nemá žádné rozhodovací právo a že s tou dohodou prostě bude muset souhlasit. Na summitu G7 se Trump do Izraele v uvozovkách opřel znovu. Podle něj už s Hizballáhem Izrael bojuje prostě příliš dlouho a izraelské rakety tedy podle Trumpa zabíjí spoustu lidí a určitě ne všichni měli být podle Trumpa tedy z Hizballáhu. Americký prezident se tak vlastně nepřímo Izrael obvinil ze zabíjení civilistů.
2: No a může tedy, řekněme, ta nekázeň Izraele ohrozit mírovou dohodu?
6: Izrael by mírovou dohodu ohrozit neměl, alespoň tak to zhodnotil dnes ráno ve vysílání Českého rozhlasu plus komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Iránu se vlastně během těch jednání podařilo vytvořit dojem, že má právo na to, aby to takhle zůstalo a že to vlastně je podmínka pro to, aby Američané na termín přistoupili. To znamená, jako docela zásadně ovlivnili americké smýšlení o nějakém jiné válce, na které má Irán zájem.
6: Šéf Hizballáhu tu dohodu potom označil za velké vítězství pro Irán a neúspěch Spojených států. Ujednání ale, a na to upozorňuje taky třeba AFP, představuje pouze dočasné řešení. Jeho cílem je získat čas na podrobnější, přesnější jednání a vyřešit třeba ty výrazně složitější otázky, jako třeba to, co vlastně bude s těmi dlouhodobými ambicemi Iránu v oblasti jaderných technologií. A právě iránským jaderným programem americká administrativa vlastně vysvětlovala to úplné zahájení útoku, tedy z konce letošního února.
2: Informuje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky.
6: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 8 hodin a 44 minut. Prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli u Splitu srazil s plachetnicí s 8členou českou posádkou, dnes čeká další výslech. Tentokrát to bude na státním zastupitelství, které pak rozhodne, jestli 33-letého muže pošle do vyšetřovací vazby. Při neštěstí přišli o život 4 čeští občané. A podrobnosti má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Téo, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Z čeho konkrétně je ten první důstojník katamaránu podezřelý?
9: Policie ho včera ráno zadržela kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič později vysvětlil, že policisté mají důvod domnívat se, že na lodním můstku byl v době neštěstí spolu s kormidelníkem právě první důstojník a existuje podle slov ministra podezření, že nebyla dodržena všechna opatření potřebná k tomu, aby se kolizi s jiným plavidlem předešlo. Chorvatská veřejnoprávní stanice HRT na základě neoficiálních informací dodává, že důstojník podezřívají, že se toho trestného činu dopustil z nedbalosti.
1: A kdyby se to všechno potvrdilo, jaký trest by mu hrozil?
9: No vzhledem k tomu, že nehoda vyústila ve smrt 4 lidí, tak by mohl dostat trest odnětí svobody až na 15 let. Samozřejmě teď ale hodně předbíháme a uvidíme, jak budou chorvatské orgány postupovat dál. Tady se teď začíná v médiích spekulovat o tom, proč policie nezadržela taky kapitána toho katamaránu, protože podle předpisů by to měl být právě on, kdo je v konečném důsledku zodpovědný za to, co se na lodi stane nebo stalo. V tuto chvíli ale tedy nezbývá, než počkat na další oficiální informace od chorvatských úřadů.
1: Při spekulacích o příčině nehody se citovala různá pravidla námořní plavby. Teď se evidentně ukazuje, že ta situace je mnohem komplikovanější. Můžeš to přiblížit?
9: Je to tak, to pravidlo dává smysl, tady to pravidlo, že větší loď má přednost před tou menší, dává smysl v kontextu toho, že ty velké trajekty a jiné velké lodě se po moři pohybují většinou mnohem rychleji než menší lodě a vzhledem k jejich velikosti je taky obtížnější s nimi provést nějaký rychlý manévr. Při nejmenším část námořníků a odborníků na námořní dopravu, kteří se od neděle objevili v médiích, ale upozorňuje, že taky záleží třeba na tom, kde se ta plavidla pohybují, jestli je to otevřené moře nebo jestli je to třeba bezprostřední okolí přístavu. Zaznělo mnohokrát, že pravidla taky ukládají všem účastníkům námořní dopravy, včetně těch velkých lodí, aby pozorovali svoje okolí a vyhodnocovali, co se kolem nich děje. A samozřejmě v případě, že by hrozila srážka s jinou lodí, tak jsou povinni přijmout opatření, aby tomu předešli. Roli v tom hraje například taky to, zda obě ta plavidla používají motorový pohon, takže rozhodně to není černobílé.
1: A na závěr můžeš jenom krátce shrnout, co tedy bezpečně víme o tom nedělním neštěstí?
9: Víme tedy, že ta nehoda se stala v neděli kolem 11:30. Katamarán soukromého dopravce se zhruba 120 lidmi na palubě se srazil s plachetnicí, která se po srážce potopila. Stalo se to mezi ostrovy Brač a Šolta nedaleko Splitu za příznivého počasí. Na té plachetnici plulo 8 českých občanů, z toho 4 přišli při nehodě o život. Zbylá čtveřice skončila pak v nemocnici, ale 3 Češi, kteří vyvázli bez větších zranění, už jsou dnes zpátky v republice a brzy by je měla následovat i poslední členka české posádky, kterou si ve splitské nemocnici lékaři nechali o něco déle. Jinak chorvatské úřady připravují vše potřebné na vytažení té potopené plachetnice z moře kvůli získání dalších důkazů.
1: Z Chorvatska se přihlásila naše spolupracovnice Téa Veseláková. Děkujeme za to.
9: Hezký den, naslyšenou.
2: A 4:45 neseme krátké zprávy v Radním plusu. Omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě. Před dnešním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu to řekl generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili ho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. A vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace.
1: Návrat divokých koček do jihozápadních Čech sledují vědci pomocí satelitních přijímačů. Nedávno nasadili GPS obojky dalším dvěma kocourům a dvěma samičkám v českém lese. Divokých koček sice podle výzkumu přibývá, přesto patří mezi ohrožené druhy. A víc nám k tomu už řekne výzkumnice z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd Jarmila Krojerová. Dobrý den. Paní Krojerová, slyšíme se?
10: Ano, slyšíme se.
1: Co hlavně chcete zjistit pomocí satelitního sledování divokých koček?
10: Tak pomocí toho bychom chtěli zjistit nějaké detailnější informace o tom, jak divoké kočky využívají své prostředí, ve kterém žijí, jaké mají nároky na toto prostředí, po jak velkém území se například pohybují. To všechno nám pak pomůže lépe zacílit další ochranu i monitoring toho druhu.
1: Čistě prakticky, já si divokou kočku představuju jako plachou noční šelmu. Jak náročné bylo je odchytit a nasadit jim ty vysílačky?
10: No, bylo to docela náročné. Předcházel tomu detailnější monitoring v dané oblasti, který nám pomohl identifikovat ta správná místa, ale i tak my jsme s odchytem začali v minulý rok v listopadu, na začátku listopadu a první zvíře jsme chytili až na začátku března, ale pak se nám například povedlo chytit v jeden den nebo v průběhu 24 hodin dvě zvířata, takže je to hodně nevyzpytatelné.
1: Tak to byl opravdu dlouhý lov, skoro půlroční. A kolik koček divokých přibližně žije v Česku a kolik z nich je právě na jihozápadě Čech?
10: Tak ty informace zatím vlastně nemáme. I ten náš projekt je zaměřen na to, abychom nějakým způsobem odhadli velikost té populace. Zatím podle těch předběžných odhadů možná nějakých 50 zvířat tady v téhle oblasti.
1: A co divokým kočkám pomáhá k tomu, aby se vraceli, nebo co je naopak ohrožuje?
10: Tak pomáhá jim hlavně důsledná ochrana. Je to druh kriticky ohrožený, který se nesmí lovit a je chráněný jak u nás, tak v okolních státech. V Bavorsku ta populace byla podpořena v 90. letech i reintrodukcí, to znamená, tam vypustili nějaké divoké kočky z chovu ze zoologických zahrad. No a ohrozuje je spousta věcí, je to hlavně fragmentace krajiny, dopravní mortalita, ale také křížení s domácí kočkou, což je velká hrozba pro ty populace divokých koček.
1: Proč? Proč je to křížení nebezpečné?
10: Tak vlastně pokud k tomu dochází v nějaké velké míře, tak v podstatě můžeme úplně přijít o ten druh té vzácné divoké kočky. To se například stalo ve Velké Británii, ve Skotsku, kde už divokou kočku nemají a teďka se jí složitě snaží zachránit. Může to mít nějaké i negativní vlivy na to, že ty hybridi mohou mít jiné potravní spektrum nebo mohou se vlastně z genomu domácí kočky do té divoké přenášet nějaké škodlivé mutace a podobně, takže moc o tom těch informací není, ale rozhodně je to něco, co nechceme.
1: Takže kočka divoká a divoce žijící kočka domácí jsou opravdu dva různé druhy, které by se neměly potkávat.
10: Ano, jsou to dva různé druhy. Ta naše domácí kočka vznikla domestikací z příbuzné kočky plavé. Kočka divoká je skutečně jiný druh a tomu křížení bychom měli zabránit, což ale je poměrně obtížné, obzvlášť pokud v těch divokých koček máme málo a těch domácích hodně a různě se toulají i poměrně hluboko do těch lesů.
1: Vysvětluje Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Děkujeme za váš čas.
10: Děkuji a hezký den vám i posluchačům.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Letní dovolená nemusí být jenom relax u moře, ale taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují taky data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho nabízejí. A řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavbě v pražských Letňanech.
11: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
12: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. Srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
11: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
13: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
11: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
14: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové holet či čelovky.
11: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
15: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
11: Loňský multisport index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
16: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
11: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus a 4 minuty zbývají do 9. hodiny. Izolace je podle nové studie hlavní riziko práce z domova. Americké ekonomky zkoumaly data víc než 500 000 zaměstnanců za 13 let s výjimkou období pandemie covidu. Teď varují, že práce z domova může vést ke zhoršení duševního stavu. Detaily má ve studiu Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Co je podle té studie to hlavní riziko?
17: Je to právě nedostatek kontaktu s jinými lidmi, jak uvádí ta studie v časopisu Science. Z analýzy pracovní doby vyplynulo, že doma je zaměstnanec o hodinu déle sám, než kdyby byl na pracovišti. Přitom právě pracoviště patří k těm hlavním místům, kde my dospělí navazujeme a udržujeme přátelství. Ukázalo se taky, že když člověk pracuje doma, tak už někdy po práci ani nejde mezi lidi a méně se stýká s přáteli. Někteří lidé se podle té studie s nikým nepotkali dokonce i několik dní.
1: Jak na to ty autorky studie přišly?
17: Přišly na to z dotazníků o samotě v pracovní době. Dále z údajů o vydávání receptů na antidepresiva, léky proti úzkosti a podobně. Tým ekonomky americké centrální banky Natálie Emanuelové zjistil, že lidé, kteří pracují z domova, chodí častěji k psychologům a psychiatrům. A s tím souvisí i ten vyšší objem receptů na duševní potíže. Autorky odhadují, že právě práce z domova má ve Spojených státech zhruba třetinový podíl na nárůstu počtu případů duševních problémů.
1: Abychom nebyli jednostranní, tak v čem jsou naopak výhody práce z domova?
17: Tak samozřejmě šetří čas i peníze, protože odpadne to dojíždění do práce. Taky svědčí lidem s poruchami typu ADHD, dyslexie, dysgrafie a podobně. A v některých oborech znamená i vyšší produktivitu. To už ukázaly dřívější studie. Ty se ale obecně zaměřují hlavně na produktivitu práce. Těch studií o zdravotním stavu lidí, kteří pracují z domova, zatím moc není. A ta nová studie má proto dobrý ohlas, i když se týká pouze dat ze Spojených států a pouze do roku 2024. Autorky taky nijak nenabádají zaměstnavatele, aby lidi, kteří můžou a chtějí pracovat z domova, nutili docházet na pracoviště. Jenom upozorňují na riziko té izolovanosti.
1: A upozornila na něj i Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Děkujeme, že si přišla mezi nás do studia.
17: Taky děkuju, naslyšenou.
4: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
18: Pro a proti.
19: Ministerstvo školství chystá nový zákon o vysokých školách. Změnit by mohl jejich vedení, včetně způsobu volby rektora. Do jisté míry by totiž omezil pravomoci akademických senátů. Podle zastánců jsou současná pravidla zastaralá a brání efektivnímu řízení univerzit. Kritici ale varují před ztrátou autonomie vysokých škol a rizikem jejich politizace. Potřebují české univerzity zásadní reformu? A jak skloubit modernější řízení s ochranou akademických svobod? Zeptám se předsedy Rady vysokých škol Tomáše Kašparovského a hlavního experta Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimona Stiburka.
18: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: Posloucháte Hraní Plus, ale co chystáme dopoledne na Plusu? Tak třeba po 10. hodině Vinohradskou 12 hostem bude, respektive mluvit se bude o Evě Farně jako vládkyni českého popu, která si podmanila Prahu. Ptát se bude Matěj Skalický na to, proč lidé milují a co skazuje svými songy. Vysvětlí to Aneta Jetmar Martinková. Chvíli po 10. tady na Plusu.
1: Bylo 9 hodin ve čtvrtek 18. června, je s vámi stále Ranní Plus a dobrý den vám přeji Daniela Vrbová
2: a Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
2: Co nás bude zajímat v poslední části čtvrtečního Ranního Plusu, veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská dnes nastupuje do funkce. Co od ní čekat?
1: Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby, co by znamenalo její zvýšení.
2: A jaké připomínky zatím vznesli lidé na Teplicku k možné těžbě litia na Cínovci v Krušných horách?
1: O zprávy se celé ráno stará Martin Matějka.
3: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034.
20: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Visegrádské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinérii. Server Kyjev Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
21: Podle komentářů členů Bankovní rady Centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní Centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech a zavést šetrnější zdroje tepla. Podle vlády se teď na cílech ani nepracovalo kvůli aktuální situaci a kabinet plán nezvládne efektivně naplnit. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Cenov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
22: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
3: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl a kabinet její zrušení prosadilo spolu s dalšími změnami, odvolává třeba doporučení minulé vlády schválit Istanbulskou úmluvu nebo smlouvy o dekarbonizaci průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán, rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, který má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové to ukazuje, že ochrana lidí před násilím není pro vládu prioritou.
0: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí. A násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů a do města přijíždějí první fanoušci. Na velký nápor se připravuje dopravní podnik, nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Navíc proto bude o víkendu v práci asi stovka řidičů a dispečerů. Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl vyzývá návštěvníky akce, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
5: Kdo nemusí vzít auto, ať ho nechají doma nebo někde v Brně a využijí veřejnou dopravu, protože ulehčí to práci policistům, organizátorům, ale zrychlí to cestu na okruh nám i těm dalším divákům, protože se tam nebudeme vzájemně pasírovat s množstvím osobních vozidel, které třeba budou někde problematicky parkovat.
3: Na dálnici D11 velké komplikace mezi Prahou a Hradcem Králové u sjezdu na Chlumec nad Cidlinovou na 71,5 kilometru. Je tam těžká nehoda, nákladní auto prorazilo středová svodidla. Na místě je vrtulník záchranné služby a provoz je zastaven obousměrně na Prahu i na Hradec. Směrem na Hradec Králové je provoz odkláněn na kilometru 68 exit Chlumec, směrem na Prahu je poslední možný exit 76 Přelouč. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 a to až do Brna, do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Osobní auta stojí v koloně od Popůvek z kilometru 185, zdržení je pro ně asi 25 minut. Na dálnici D5 vázne provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Poprvé se brzdí u Rudné na 5. kilometru a zdržení pak na okruh k Ořechu celkově se popojíždí v koloně asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na horách bude většinou kolem 22. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Ranní plus.
2: 8 minut po 9. hodině přejeme z Ranního plusu dobrý den. A jak už od nás víte, Česko má ode dneška novou ombudsmanku. Úřad veřejného ochránce práv přebírá Eva Kostolanská, která tamtéž doteď působila jako právnička. Na funkci ji navrhl Senát, ve volbě začátkem června porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. A nová ombudsmanka Eva Kostolanská je teď hostem Ranního plusu. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Jsme rádi, že jste s námi. Už po zvolení jste řekla, že chcete navázat na svého předchůdce Stanislava Křečka. Tak na co konkrétně se chcete zaměřit?
7: Konkrétně se zaměřit v podstatě na všechny dobré věci, které zde byly, to znamená neformální aktivní partnerská spolupráce s úřady při vyřizování podnětu, rychlé vyřizování podnětu, kdy si občané, lidé stěžují na nezákonnosti, které byly způsobeny ve výkonu vlastně veřejné správy, ale zároveň pokračovat i v některých velmi důležitých systémových šetřeních a systémových tématech, jako například srozumitelnost psaní, otázka vlastně dodržování principu dobré správy, ale i například, co tíží dnes občany, je to otázka dneska nastavení té super dávky sociální pomoci, otázka dostupnosti bydlení, pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám o ně pečující, takže tyto základní věci bych chtěla navázat a v nich pokračovat dál.
2: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas už dřív uvedla, že chcete být otevřenější než váš předchůdce Stanislav Křeček. Co to přesně znamená? A jak to chcete zlepšit?
7: Otevřenější v tom, že bych chtěla nastavit novou vlastně politiku ve vztahu k médiím, to znamená informovat jednak na sociálních sítích i v jednotlivých tedy médiích o vlastně úspěších, o dosažených opatřeních, které se podařilo ombudsmanovi prosadit. Samozřejmě více tedy i spolupracovat uvnitř s neziskovými institucemi, to znamená být vlastně vidět, být viděn. Tak, takovýmto způsobem. I ty závěry, to vlastně ombudsman přijal nebo dělá pro vlastně širokou veřejnost.
2: Vy jste v tom rozhovoru, paní Kostolanská, také řekla, že se chystáte sejít se zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou z Hnutí ANO, a to ohledně přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví, vůči čemuž se řada odborníků ohradila. Už jste se spojili a co přesně byste s paní Malou chtěla vyjednat?
7: Určitě bych s paní Malou chtěla, jednak jsem se s ní telefonovala, nicméně zatím, jak víte, byla vlastně v nemocnici, ne, ale slíbila mi, že se tedy ozve po mé jmenování, a otázkou je, že bych chtěla s ní navázat spolupráci stejně tak, jak s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou, s kterou jsme si včera už osobně i telefonovali, k nastavení spolupráce a vlastně k tomu, abychom si vyjasnili, jak nyní budou zajištěny vlastně ochrana lidských práv, pokud byly ty agendy, konkrétně jméno a duševní zdraví, přesunuty na ministerstvo zdravotní, jak tedy budou fungovat, aby se vlastně naplňovala ta ochrana těch základních práv v oblasti toho duševního zdraví. Takže chci s nimi projednat vlastně ty otázku i toho nastavení.
2: No a pokud jde o témata, která se týkají dětí, budete si je nějak rozdělovat s dětským ombudsmanem Martinem Benešem? Nebo je to čistě jeho agenda?
7: Pokud se týká agendy a plnění vlastně a kontroly plnění práv dětí podle Mezinárodní úmluvy o ochraně práv dětí, tak určitě v každém případě je zde základní vlastně působnost pana Beneše jako ochránce práv dětí, s tím, že ale máme různá průřezová témata, a tam bych zmínila i tu digitální závislost, duševní zdraví dětí, dejme tomu i otázka podpory bydlení, kde v podstatě jsou to průřezová, kde spolu budeme spolupracovat a v podstatě řešit společně.
2: Ještě k té vaší volbě, vás poslanci do čela úřadu zvolili vlastně navzdory doporučení expertní komise, u které jste naopak ze všech uchazečů o funkci získala nejméně bodů. Jak si to vysvětlujete? Čím jste poslance přesvědčila?
7: Já bych, samozřejmě, že to otázky dostávám už častěji, nicméně pokud se týká přesvědčení, řekla bych, že vycházelo se, poslanci pravděpodobně vycházejí z toho, že z hlediska toho, že dlouhodobě už pracuje jedna v kanceláři veřejného ochránce práv a znám tu jeho problematiku. Na druhé straně i dlouhou dobu jsem pracovala vlastně ve veřejné správě, že bych mohla tedy velmi dobře z hlediska toho znalostí, jednak činnosti a hlavně těch správních agent, těch podnětů jednotlivých osob, které si stěžují na nezákonnou činnost správních úřadů, že bych mohla doplnit současnou tedy triádu těch dnešních funkcionářů, to znamená pana doktora Šorma, který je zástupce veřejného ochránce právě ještě ve funkci a je velmi dobrý znalec lidskoprávních agent, a samozřejmě i činnost pana Beneše jako dětského ombudsmana. To si myslím, ale jinak je to samozřejmě na volbě poslanců.
2: Dodává v Ranní plusu nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky, že jste si udělala čas na naše vysílání, a přeju hezký den.
7: Děkuji moc a těším se na další slyšení. Naschledanou.
1: 9 hodin a 13 minut, tady je Ranní plus. Česká pošta pokračuje v prodeji svého majetku. Letos prodala městům a obcím 7 budov, kde budou poštovní služby dál fungovat. Jiné záměry má ale například Břeclav, která má zájem okoupit dnes už nepoužívaného poštovního areálu. S podrobnostmi je teď v našem vysílání reportérka Aneška Hlávková. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Jde o bývalé dopravní středisko České pošty v Bratislavské ulici, to je na okraji Břeclavy, směrem na Lanžhot. Součástí areálu jsou dílny, administrativní budova a taky pozemky o celkové rozloze asi 3000 metrů čtverečních. Podle města by ten objekt mohl sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Česká pošta ho nabízí za zhruba 14 milionů korun. O tom, zda areál skutečně získá, ale zatím rozhodnuto není. Městu se zdá cena totiž příliš vysoká a nechávají si teď vypracovat vlastní posudek. Pošta areál prodává ve výběrovém řízení a město tak musí podat vlastní nabídku. V Břeclavi navíc Česká pošta prodává taky hlavní budovu v nedaleké Břetislavově ulici, a to za víc než 100 milionů korun. Tam ale i po prodeji chce dál provozovat pobočku v podnájmu. Dalším jeho moravským městem je Znojmo, které už od České pošty koupilo bývalou hlavní budovu na Horním náměstí. Tam ji teď plánují přestavět na novou městskou knihovnu s kulturním zázemím.
1: Z Jihomoravského kraje se přihlásila Aneška Hlávková. Děkujeme.
6: Díky.
1: A přestavět bývalou budovu na poště plánuje i v historickém centru města také Tábor. Podrobnosti z jižních Čech teď přidá reportérka Eva Dubská. Dobrý den.
8: Dobrý den. Budovu na Žižkově náměstí koupil Tábor před 3 lety za 37 milionů korun. Plánovaná rekonstrukce ale bude mnohonásobně vyšší, přesáhne totiž 150 milionů. Město propojením poštovní budovy se sousedním historickým domem vytvoří zázemí pro agendy úřadu i zasedání zastupitelstva. Prostory zatím využívá městská knihovna. První ze 4 etap stavby začne v příštím roce. Využití starých pošt řeší ale i další města. V České Třebové vzniknou na místě staré pošty v historickém centru nové terapeutické dílny pro lidi s handicapem a Babylon na Domažlicku aktuálně přestavuje bývalou poštu na byty. Hotovo by tam mělo být letos na podzim.
1: Tolik z jižních Čech, reportérka Eva Dubská, děkujeme.
8: Díky, naslyšenou.
2: A chvíli po 9:45 pro vás máme krátké zpravodajství v Ranním plusu. Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili ho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády a nebo dohoda o neútočení. Ministry obrany ze zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. A Moskva v noci na dnešek a ráno čelila podle agentury TAS největšímu dronovému útoku za 2 roky. Poškozeno bylo nákupní centrum na předměstí a rafinérie na jihovýchodě města. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Hlášení jsou zranění, jejich počet se upřesňuje.
1: Tohle je Ranní plus. Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o možném zvýšení základní úrokové sazby, pravděpodobně na 3,75%. Minulý týden takový krok naznačil guvernér centrální banky Aleš Michl v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Podle něj argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily. Může za to hlavně silný růst mest, který zvyšuje utrácení a také spotřebu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nicméně v květnu guvernéra Michla vyzval, aby Česká národní banka sazby spíše snižovala. Premiérovi vadí nedostupnost hypoték a spotřebitelských úvěrů. Bývalý guvernér České národní banky a také předseda úřednické vlády v letech 2013 až 2014 Jiří Rusnok v našem vysílání potom řekl, že takovou kritikou ničeho premiér nedosáhne a maximálně znejistí trhy, zda je v Česku měnová politika skutečně nezávislá na vládě.
9: Chápu premiéra, který by chtěl mít samozřejmě levnější financování rostoucího státního dluhu, chtěl by mít levnější financování pro biznis, pro domácnosti, ale bohužel ta objektivní situace je taková, že pokud chceme zachovat tu cenovou stabilitu, tak nižší sazby v tuto chvíli mít nemůžeme.
1: Jiří Rusnok ale zkritizoval také guvernéra Aleše Michla a to za jeho výrok, že je připraven i, cituji, zdrtit ekonomiku. Konec citátu, protože navzdory přísné měnové politice by se prý představitel centrální banky podle Jiřího Rusnoka měl zdržet takto drsných komentářů. Případná vyšší reposazba, o které dnes Bankovní rada České národní banky bude rozhodovat podle Jiřího Rusnoka i ostatních analytiků, nebude mít na sazby hypoték krátkodobě žádný dopad. Zůstanou zhruba tam, kde jsou. Se splácením hypoték to tak Čechům výrazně nepomůže. Hnutí ANO chce pomoct hlavně mladým lidem do 36 let a to zavede výhodnějších daňových odpočtů ze zaplacených hypotečních úroků. Jak řekl v našem ranním vysílání Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace, je to zastaralý nástroj.
10: Důležité je, aby ten plán byl vlastně v uvozovkách rozpočtově neutrální, což bude znamenat, že by mohl být vlastně i neutrální na realitní trh. Pokud by se to udělalo pouze cestou toho, že se ty udělá úleva pro mladší ročníky, tak je tady nebezpečí vlastně vyšší poptávky na trhu nemovitostí, což by při, pokud se nezmění nabídková strana na tomto trhu, tak by to pravděpodobně vedlo opět ke zvýšení jejich cen na těch trhu nemovitostí a vlastně dostupnost bydlení by se nezlepšila.
1: S Jaromírem Šindelem, hlavním ekonomem České bankovní asociace, potom souhlasil i ekonom společnosti PAC Research Petr Vilím, který sice chápe záměr vlády podpořit mladé, ale upozorňuje na to, že problém s dostupností bydlení v Česku leží jinde.
23: Z většiny vlastně tu celou podporu čerpá spíše by horní pětina domácností, co se týče příjmu. Takže jsou to spíše vysokopříjmové domácnosti a ty nízkopříjmové a střední příjmy na to, že hypotéku tolik nedosáhnou. A vlastně jakoby bariéra u těch rodin je často spíš, že si nemohou dovolit tu první splátku, ten down payment, těch vlastně 10 až 20% z té ceny nemovitosti, a k tomu jakoby vyšší odpočet nepomůže.
1: Podle ekonoma Petra Vilíma z Pack Research by tedy pomohlo třeba investovat do obecního bydlení nebo zavést vyšší obecné daňové slevy pro všechny lidi do 26 let.
2: Teď se v Ranním plusu vydáme na Cínovec v Krušných horách, který ukrývá ložisko litia, suroviny potřebné pro výrobu moderních baterií. Společnost Geomet tam připravuje hlubinnou těžbu. Projekt prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Lidi mohli ještě ve středu podat ústní připomínky na veřejném projednání v Dubí na Teplicku. Zaplnili sál v tamním Lidovém domě.
12: Nesouhlasím s těžbou litia tady na Cínovci, samozřejmě. Když jsem si zjistil nějaký detailnější informace k tomuhletomu projektu, který ze začátku vypadal, že by měl být přínos pro přírodu a pro nějakou elektromobilitu, tak se ukázalo, že to je megalomanský projekt, který nemá, myslím, v Evropě obdoby a že to není žádný přínos, že to je spíš rabování přírody.
13: Josef Fassmann přišel s transparentem, poslal i připomínky podobně jako desítky dalších lidí. Připomínkovali taky zástupci samospráv. Třeba Teplice považují podle primátora Jiřího Štábla z Hnutí ANO za zásadní ochranu vodních zdrojů, zejména termálních léčivých pramenů.
14: Máme za to, že to může mít dopad i na cestovní ruch a celkově život obyvatel celého regionu. My jsme si k tomu vzali i posud.

0: byl ten vodovod vybudován.
1: Přepracování dokumentace EIA žádá i nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda, který se obává mimo jiné prašnosti.
2: Prašnost tam dělá největší obavy a posuzování standardníma studiema, tak jak se to může dělat celé republice, v této oblasti prostě není možné.
1: Opatření, která mají zmírnit dopady na životní prostředí, představili zástupci Geometu, Severočeských dolů a zpracovatel posudku Daniel Bubák. Ten uvedl, že jich je přes 80.
3: Ta opatření jsou strukturována pro fázi přípravy, pro fázi výstavby, provozu a ukončení. Mohla by se stávat nějaké podklady pro další práci zpracovatele.
1: Veřejné projednávání se protáhlo dlouho do noci. Byla to poslední možnost pro ústní připomínky, které Ministerstvo životního prostředí ještě zapracuje do podkladů pro vydání stanoviska k těžbě. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus a celý týden v tomto čase představujeme příběhy, které přinesla stavba nových svatovických varhan. Ty tento týden poprvé rozezněly katedrálu. Na jejich stavbu přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
5: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takový hezký zvuk, a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
6: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovických varhan?
7: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
6: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
8: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
6: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
5: No, takže ten palác byl moc hezký. A byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný a arcibiskup byl moc hodný.
9: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
10: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovické varhany.
9: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovické varhany Jakub Skřejpek.
11: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnoval na varhany.
9: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 000 korun.
12: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovické varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
6: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
12: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
9: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan.
6: Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
12: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na které bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, Já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
9: Příběhů dárců je mnohem víc.

0: něco přes 5000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Tady je Ranní plus chvíli před 9:30. Přejeme už dobré dopoledne. Ministerstvo školství chystá nový zákon o vysokých školách. Změnit by mohlo jejich vedení, včetně způsobu volby rektora. Do jisté míry by to totiž omezilo pravomoci akademických senátů. Jestli by to byly změny k lepšímu, tak o tom bude právě dnešní Pro a proti na plusu už za chvíli po 9:30. Ve studiu už je s námi moderátor pořadu Lukáš Matoška. Vítej.
2: Dobré dopoledne, Ondro.
1: Tak koho jsi k novému zákonu o vysokých školách dnes pozval?
2: Dva hosty s protichůdnými názory, pochopitelně. Předsedu Rady vysokých škol Tomáše Kašparovského, který je k té naznačené reformě poměrně dost kritický, a potom hlavního odborníka z Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimona Stiburka, který je spoluautorem analýzy, o kterou se ministr Plaga opírá, když tu svoji chystanou reformu obhajuje.
1: No a co říkají zastánci a co tedy odpůrci těch chystaných změn, abychom věděli, na jaké rozpory se můžeme připravit v dnešním Pro a proti?
2: Tak obecně vzato zastánci potřebnosti určitého zreformování toho vysokoškolského zákona říkají, že vlastně je poměrně zastaralý a že už neodpovídá tak docela potřebám 21. století. Hovoří se tam především o zefektivnění fungování univerzit nebo i o posílení určité role rektorů. Řada rektorů si stěžuje na nedostatečné pravomoci. A taky se tam počítá s určitou, řekněme, větší kontrolní rolí ze strany veřejnosti, potažmo ministerstva, protože by měla být zavedena určitá univerzitní rada, jejíž část by vybírala komise jmenovaná přímo ministrem. A to se právě nelíbí odpůrcům té chystané reformy, a tady v této souvislosti říkají, že může dojít k určitému oslabení nebo dokonce ztrátě těch stávajících akademických svobod. Připomenu, co k ním patří, jednoznačně to, že veřejné vysoké školy mají vlastní akademické senáty a ty volí svoje vedení, ty určují, jaké bude směřování těch škol.
1: Podrobnosti v necelé půl hodince hned po zprávách na Plusu s Lukášem Matoškou v Pro a proti. Díky.
2: Taky děkuju.
1: Ranní plus je na konci, loučí se Ondřej Látal
3: a Daniela Vrbová.
4: Půl desáté.
5: Český rozhlas Plus.
4: Prezidenti Íránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění, mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. A cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. A součástí memoranda je i závazek ke znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky, a tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobyan na protivzdušná obrana se střelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodní metropole. A po úterku tak jde o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu. A provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. A celkově ale podle něj výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server iRozhlas, který jednak neveřejné usnesení získal. A bývalá vláda Petra Fialy z ODS v obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra. Argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu. Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Dnes ji slavnostně otevřou na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Podle jeho koordinátorky Alžběty Kofránkové několik set českých dárců přispělo částkou dohromady 450 tisíc korun.
3: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Delegáti odborového svazu KOVO dnes míří do Prahy na třídenní volební sjezd. Nové vedení budou volit zítra. Kromě toho má svaz schválit i priority odborového svazu na další období. Na sjezdu vystoupí i předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. 5. června ji zvolilo 93 poslanců. Její protikandidátka Klára Šimečková-Laurenčíková získala jenom 58 hlasů. A Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020. Kubánský parlament by měl na dnešním mimořádném zasedání schválit nové ekonomické reformy. Narychlo je připravila poradní skupina, ve které podle agentury EFE zasedly i ekonomové kritizující komunistickou vládu. Dlouhodobá ekonomická krize se v 10milionové zemi ještě zhoršila po zahájení amerického ropného embarga. Paliva na Kubě není dostatek ani na dopravu lodí do práce, zásobování obchodů nebo svoz odpadků. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která teď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou-Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. A krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. A podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel, přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťoval láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
6: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
4: Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové neprůjezdná, obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru těžká nehoda, srazila se dvě nákladní auta, jedno z nich prorazilo středová svodidla. Směrem na Hradec Králové se projíždí jedním pruhem směrem na Prahu, provoz zastavený. Poslední možný exit je na Přelouč na kilometru 76. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168. Osobní doprava zastavuje u Kývalky na kilometru 182, kolony pak pokračují do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky a nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
7: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
8: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
7: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
9: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. A jsem přesvědčený o tom, že akademické svobody nesmí být, jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysoké školy očekáváme.
7: Váš pohled, pane Kašparovský?
8: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. A ten návrh samozřejmě se právě ještě ciziluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol a to už více než 800 let a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role a to je rozkvět vzdělanosti.
7: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
10: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
7: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
10: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
7: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání, i přehnané?
8: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
7: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
10: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami, ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší potlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
7: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
8: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova univerzita zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita rozposouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
7: A jak chcete změnit lidi?
8: Myslíme. Lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
7: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
10: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, já úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře a že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
11: Což být můžu.
10: A já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam ministr dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
11: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
8: Úplně mě to neuklidňuje, dávám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
11: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
8: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou kohortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho, té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli v tím regulátorem.
11: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
8: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnější pohled převáží, ten vnitřní pohled, pardon, převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
11: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
10: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku, ale u nás tuhle autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
11: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na 1/3 oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom 1/3 členů?
10: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
2: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
10: Ano, ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
2: A prosím, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
10: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlíže ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
2: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
8: No takhle, za prvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
2: Ale někde to tak
8: já
2: je.
8: Třeba, to je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty 2/3, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
2: Já se na to hned pana Stiborka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
8: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
2: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
8: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv, nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, bo ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
2: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
8: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
2: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
5: Posloucháte Pro a proti.
0: Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
10: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
11: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné
10: jenom,
11: vysoké školy.
10: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský, myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz a že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované a pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz, na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka ne vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle ty změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
11: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
8: Úplně mě neuklidnila. Já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady. Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
11: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
8: Ano, naznačuje a my s ním na to o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
11: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
10: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
11: A to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
10: zákona. Věcný záměr zákona, což
11: předstupeň.
10: Ano, ale furt je tady teď je ten prostor, kde o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašparovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
11: No ale je to
10: vnitřní boj o zdroje.
11: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
10: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
11: Tak pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
8: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
11: No, počkejte, ale
8: nezlobte se, že vás přerušu.
11: Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
8: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
11: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
10: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
11: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
10: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
11: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
8: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
11: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
10: Díky moc.
8: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
11: Loučí se Lukáš Matoška.
4: A bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Spojené státy a Írán podepsali memorandum o konci války. Americký prezident Donald Trump dohodu stvrdil na zámku ve Versailles. Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední 2 roky a ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Zprávy a Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump podepsal na zámku ve Versailles memorandum o konci války proti Íránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7 jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti.
12: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při popisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Írán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Slavnostní ceremoniál k podpisu memoranda je v plánu zítra ve Švýcarsku. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinérii na jihovýchodu metropole. Pouterku tak jde o druhý útok na tuto rafinérii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Taky Rusko v noci útočilo raketami na Ukrajinu. Na severovýchodě země zemřel 1 člověk. Ruská strana po ukrajinských útocích v zemi hlásí 3 mrtvé. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měl být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
13: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
4: Senátoři chtějí v novele třeba posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel.
14: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
4: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
15: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
4: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory, se má v příštím roce navýšit o 24 miliard korun. A když se pojišťovny s poskytovateli péče na úhradách nedohodnou, určí platby ministerstvo zdravotnictví. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je i oblast duševního zdraví. Zároveň kritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
16: Jsem připravena po složení slibu požádat o schůzku jednak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
4: Kostolanská dostala v druhém kole volby 93 hlasů, její protikandidátkou byla Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou volilo 58 poslanců. A Německo vrátilo Polsku prsten krále Zikmunda Starého a rukopise středověké oslavné písně Gaude Mater Polonia. Obě památky ukradli Němci za druhé světové války. A během té doby Polsko podle vládních dat přišlo odhadem o více než 500 000 uměleckých děl za asi 220 miliard korun.
17: Gaude Mater Polonia, tedy Raduj se, Matko Polsko, je jedním z nejstarších polských náboženských lirických děl. Hymna v minulosti doprovázela rytířská tažení i národní oslavy. Rukopis, který se nyní vrací do Polska, ukradli Němci za druhé světové války z Plocku. O jeho navrácení informoval na sociálních sítích polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, a to v den 35. výročí podepsání smlouvy o dobrém polsko-německém sousedství.
18: Nech žijí polští bohaterově.
17: V ten samý den před německým velvyslanectvím ve Varšavě protestovali podporovatelé hnutí ochrany hranic. Vadil jim úterní zásah německé policie proti skupině Poláků, kteří v Berlíně chtěli uskutečnit nepovolenou demonstraci u památníku polských obětí druhé světové války. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové opět průjezdná obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru těžká nehoda, srazila se dvě nákladní auta, jedno z nich prorazilo středová svodidla. Aktuálně se projíždí vždy jedním pruhem, kolony na Prahu i Hradec jsou ale dlouhé, až na půl hodiny. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168, osobní doprava zastavuje u Kývalky na kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
19: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu na jednou.
21: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
22: Eva Farná je českou hudební superstar.
23: 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
24: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
25: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
19: 3 vyprodané koncerty v řadě. Pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek, 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
24: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
19: Eva Farná, to je téma dnešní Vinohradské 12, ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech, já na to čtu všude. Absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky. Jaké to bylo, ty jsi tam byla?
24: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farná, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, a dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka. Myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem si to dovedla užít. A i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farný a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu, poslouchají strašně moc úplně různorodých lidí.
19: To se taky prokázalo na tom koncertu,
24: to se taky prokázalo.
19: Na těch koncertech,
24: jo,
19: že tam byly děti, ženy, muži.
24: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že no není prostě jenom nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u těch, u toho publiku. publika.
1: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyl to jenom koncert, nebo nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadili. Co to bylo za signál?
24: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo úplně, možná malinko zbytečně doslovný moment v rámci celý tý jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministický hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty prostě ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné, popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, zrodu prostě figury, která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem vzrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně, strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1989 už skončily všechny věci, za které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká témata, tak trochu otravuje, nebo se tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co, tak přijde mi vzrušující, že figura takového dosahu nějaké téma zvedá. Jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin, a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
1: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, a nebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
24: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba U mami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité, a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém, typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat, a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takové.
1: Eva Farná je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
24: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo U mami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby v té své autorské fázi kariéry začala vnášet, a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
1: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe, tak jak o tom ty mluvíš?
24: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé, ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý. Je
1: jaký humor? Co předváděla na stage?
24: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchhle obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
1: Bylo to pečlivě připravené, stál zatím Markus Kruk, člověk, který dělal Rádce,
24: bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznesového světa od sportu. Byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuritáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střihl i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností, s hodně tím svým vlastním. Byl takový Bildungskonzert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala prostě od toho dětství do dospělosti, nějaký svůj růst.
1: Ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
24: No, myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlela teď nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
1: Ano. Ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první
24: single. Její první deska vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako holčička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child, nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali s tím svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstaly navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
1: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23-22 jí možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
24: Jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka, taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston. Ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
0: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
24: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
0: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
24: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla. chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky, kromě té české scény takhle funguje i jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
1: Jo, jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých, připomíná ti třeba v něčem, znovu se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu, připomíná ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně super slavných zpěvaček jako Taylor Swift, mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti, nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Vyspívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. Tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
24: Myslím nebo si, českou Dua Lipu? Jako, že to je biznismenka, která ten svůj popový biznes vzala do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona tenhle ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co máme mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti.
1: Single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo?

0: Ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, mi vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, a s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším.
1: A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. Třetí je ta hudba, ta je něčím výjimečná v rámci popu?
0: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudebně kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Goethe na hudební produkci moc.
1: Autor té recenze.
0: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když se o něčem mluví, jako že to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Yeah. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
1: co to znamená?
0: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
1: Jo, to jsme dělali.
0: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, stojí třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
1: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
0: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, je takový český národní poklad.
1: 70 cen nebo kolik má,
0: Jo. A prostě je to Slavíku, taková ta žena, co soupeřila o prvenství s Lucií Bílou. A to je nějaký svět, to je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kišiněvský rodák.
1: Oni spolu mají i song, že on?
0: Jo, mají spolu song a těkli. To pak tam byla Anet X, mladá R&B zpěvačka, které vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice. A myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy. Takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
1: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
0: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě jako udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy a že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
1: Bude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně?
0: Těžko říct, já nemůžu posuzovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako
1: odolnost možná taky.
0: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem

0: primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází, a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu, a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy Farné a její tvorby poskytla.
0: Děkuji moc krát za pozvání, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Jetmar-Martinková, která se perfektně orientuje nejen v českém popu, je taky spoluautorkou podcastu Sirény a v minulosti pracovala na rádiu Wave. Dodám k tomu, že seznam použitých skladeb v tomto dílu najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Poslední díl Katů uvedeme už tuto sobotu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost, další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.
2: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 10:30, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus a na řadě je teď pořad Osobnost Plus. Hostem Světlany Vitovské bude politolog Aleš Michal.
4: Jednou z hlavních výzev na extremistické a xenofobní scéně zůstává podle ministerstva vnitra radikalizace jednotlivců, které se daří na sociálních sítích. Souhrnná situační zpráva za druhé pololetí loňského roku uvádí, že se týká nejen dospělých, ale i dětí a mládeže a souvisí s ní i celkové hrubnutí veřejné debaty. Jak do toho zapadá zatím nepravomocné rozhodnutí soudu o předvolebních plakátech SPD a jak vážný problém je radikalizace dětí a mladých lidí, zeptám se politologa Aleše Michala z Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
4: Jaký vzkaz veřejnosti a politikům ohledně svobody slova vyslal zatím nepravomocný rozsudek soudu, který se týkal předvolebních plakátů SPD?
5: Tak myslím si, že politikům i veřejnosti ten rozsudek vyslal vzkaz, že ta svoboda slova zkrátka není bezbřehá, že ta svoboda slova má tu hranici a tou hranicí je, když urážíme někoho druhého, respektive když ta politická strana v tomto případě zasahuje do práv nějaké další skupiny obyvatel. Takže je to důkaz o tom, že český právní řád umí postihovat ty takzvaně verbální trestné činy.
4: Podle unikátních dat Českého rozhlasu, která přinesl Český rozhlas Plus v rámci projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova, je většina Čechů s úrovní svobody slova spokojená a chápou nutnost nějakých mantinelů. Někteří politici, včetně Tomia Okamury z SPD, si ale udělali z boje za svobodu slova v uvozovkách politické téma. Proč je to tak atraktivní téma z politologického hlediska?
5: Tak je to atraktivní téma mimo jiné proto, že se to řeší ve Spojených státech například, kde je to skutečně důležité a kde se to stalo takzvanou nebo takovou identitární součástí toho politického boje, a je to ze strany těchto politiků, včetně Tomia Okamury, snaha přenést ten americký konflikt taky do těch evropských podmínek. Je to snaha poukázat na to, že tady ta svoboda slova skutečně nějaké hranice má, a z mého pohledu je to taky důsledek toho, co se tady dělo během té covidové pandemie, kdy skutečně ty soudy řešily hned několik těch takzvaně verbálních trestních činů, kdy se zabývali tím, když někdo skutečně zasahoval z těch antisystémových pozic do toho veřejného prostoru. Takže myslím si, že Tomio Okamura SPD se snaží snaží pořád jet na té vlně toho, že tu je někdo, je tu nějaký systém, je tu nějaký establishment, který se tu svobodu slova snaží omezovat, což potom samozřejmě dokáže mobilizovat ty voliče, kteří jdou naproti nebo kteří reflektují ty antisystémové nálady.
7: Nic na tom nemění, že SPD a Tomio Okamura je součástí toho establishmentu?
5: Nemění na tom v zásadě nic, respektive na té rétorice SPD se nezměnilo nic zásadního. Na druhou stranu je to určitě téma, které se na té extrémní scéně objevuje už dlouho, jestli SPD prostě už tím, že byla v parlamentu, tak trochu nekolaboruje s tím politickým systémem, se kterým se snaží na druhou stranu bojovat. A myslím si, že už je to ta hranice, kdy se bavíme o tom rozdělení na radikalismus a extremismus. To znamená, SPD bych asi takhle na první dobrou neoznačil jako extremistickou stranu, protože tím naplněním těch znaků toho extremismu by bylo, že chce tu demokracii zbořit jako celek, chce zničit systém politických stran, chce prostě, aby byl tento systém nahrazen úplně nějakým jiným politickým systémem. SPD je radikální, SPD je velmi důrazná ve svých prohlášeních, ale už tam je potom trochu rozdíl oproti tomu, co tradičně pokládáme za extremismus.
7: Kde je ta hranice mezi extrémní, radikální a populistickou stranou? Je to snadné rozlišit?
5: Není to v praxi vůbec snadné rozlišit a to je právě ten největší problém, protože často nejde jenom o to, jak se ta retorika projevuje nebo co ti politici říkají, protože to samozřejmě samo o sobě může znamenat jak tu extrémní, tak radikální pozici. Když se bavíme třeba o těch plakátech SPD, tak to by nám spadlo vlastně do obou těch kategorií.
7: Do extrémní i radikální.
5: Do extrémní i radikální, ale je tam důležité zaměřit se na ten záměr. Jestli tím záměrem skutečně je tu demokracii zbořit, což si myslím, že v případě SPD není, protože SPD je spíš takový biznisový projekt, který se s tím strachem snaží nějakým způsobem kreativním pracovat, ale když dojde na to skládání té vládní koalice, tak vlastně poslušně hlasuje spolu s motoristy, s hnutím ANO a právě ten rozdíl je v tom, že by se, pokud bychom měli mluvit o naplnění těch znaků toho extremismu, měla pokoušet o to zničit celý ten demokratický systém. Ten populismus do toho potom ještě zapadá jako taková specifická kategorie, protože ten populismus my chápeme tradičně jako nějakou ideologii nebo nějaký politický směr, který se snaží rozdělit společnost na lid a elity. A on ten populismus může být ve skutečnosti součástí té extrémní nebo radikální rétoriky, protože sám o sobě prostě generuje to rozdělení společnosti. Sám o sobě pracuje s tím, že ta společnost není jednotná a že ty elity, ten establishment je špatně, ale nedá se říct, že ten populismus sám o sobě tu demokracii chce zničit. Naopak, ty populistické strany často fungují v hranicích toho demokratického systému.
7: Proč je populismus pro voliče tak atraktivní? Co je na tom to, co lidi láká, aby volili populisty? A na druhou stranu, dá se s tím vůbec účinně nějak soupeřit?
5: Tak poměrně důležitou součástí té populistické komunikace je, že ti politici se snaží řídit vlastně vším, co ty lidi zajímá, ale taky co považují za důležité a co ti lidé chtějí. To znamená, celý ten program populistických stran často navazuje na to, že si zadají nějaké velké průzkumy veřejného mínění a prostě na základě toho, co chce většina společnosti, tak tvarují ten svůj politický program. Tak proto je to vlastně pro velkou část té společnosti poměrně atraktivní, protože se ty populistické strany a populističtí politici tak už moc nezabývají tím, jak ty věci uvedou v praxi, ale jakým způsobem navazuje ten směr, který se snaží té politice udat, tak jakým způsobem navazuje na to, co ti lidé chtějí. Jestli se s tím dá bojovat, je to velmi těžké, protože bojovat s tím můžete na druhou stranu nějakým jinak zaměřeným populismem zaměřeným na jinou část obyvatel a to vlastně není žádné moc řešení, protože se tím roztáčí ta spirála toho populismu a bohužel se obávám, že jsme celosvětově svědky tohoto jevu. Potom samozřejmě je to možnost pro ty mainstreamové politiky být víc důvěryhodní, být srozumitelní a nenaskakovat na tu vlnu toho populismu. A tam skutečně ta srozumitelnost i třeba v té politické komunikaci musí být zřetelná. Jsou politici, kteří to dokážou, ale obávám se, že jich není příliš.
7: Vy jste před rokem v Českém rozhlase Plus říkal, že byste obžalobu na SPD a Tomia Okamuru podal, abychom znali argumentaci obhajoby i obžaloby. Zatím známe argumentaci obhajoby a názor soudu prvního stupně, což je nepravomocné rozhodnutí. Dá se už z toho nepravomocného rozhodnutí usuzovat něco, co by mohlo pro případné další případy být nějakým návodem k tomu, co chápat jako extremismus, co chápat jako nenávist, jako něco, co už překračuje hranici zákona?
5: Určitě ano. Já si myslím, že ten soud byl skutečně v tom rozhodnutí velmi podrobný a snažil se skutečně předložit argumenty, které vycházejí z takové jednoduché premisy, že i slova jsou zbraň. A to my samozřejmě víme, když se podíváme do historie, tak je nám to jasné, co všechno slova, co všechno propaganda, co všechno nenávist, rétorická může potom vyvolat. V Evropě si myslím, že s tím máme velmi bohaté historické zkušenosti a ten soud s tímhle nějakým způsobem pracoval. Já nesouhlasím s tím, když Tomio Okamura říká, že se ten soud snažil vyložit to, jak má vypadat politická kampaň. O tom celý ten spor nebyl. Ten spor byl o tom, že hledáme ty hranice, kde ještě je možné tu politickou kampaň považovat za legitimní a kde už skutečně překračuje ty hranice, kde potenciálně může vést k rozmíchávání nenávisti, k polarizaci společnosti nebo k nějakému jejímu dalšímu rozdělování. A tady je skutečně důležité to, co už jsem zmiňoval, že ten soud se zaměřil, a je to podle mého názoru tak správně, na ten záměr, na to, co skutečně SPD chtěla ve skutečnosti tímhle vyvolat, jakou náladu se snažila v těch občanech, kteří tu kampaň vidí, vyvolat. Takže to je poměrně zásadní záležitost.
7: Soudkyně ten rozsudek zdůvodnila tím, že kampaň SPD stavěla lidi do skupiny oni a my, což vede ke strachu, závisti a následně k nenávisti. Je to dostatečně silný argument pro to, aby to bylo řešeno v rámci trestního řízení?
5: Obávám se, že už to tak je, protože my právě se snažíme postihovat i ty verbální trestné činy, kdy skutečně se díváme na to, jak ta slova mohou zraňovat, jak ta slova nějakým způsobem zasahují do práv někoho jiného, jakým způsobem můžou potom potenciálně vyvolávat nějaké pocity v té společnosti. A z tohoto pohledu si myslím, že to, že se to řeší nástroji trestního práva, tak je zaprvé v té evropské legislativě běžné a tradiční. Za druhé je to dobře, protože to poukazuje na to, že si tady některé problémy prostě snažíme řešit už v zárodku, ne až ve chvíli, kdy někdo přijde a například poseká dříví na koleje, stromy na koleje, jako už jsme to viděli, nebo někoho zabije, nebo někoho zraní. Takže my už se snažíme řešit nějakou tu příčinu a to si myslím, že určitě dobře.
7: SPD trvá na tom, že plakáty byly alegorií a politickým komentářem k migraci a sociálním dávkám, nikoliv nenávistným projevem. Jak tenká hranice je mezi politickým komentářem a projevem nenávisti?
5: Ta hranice je docela tenká, protože to, na čem opět záleží, tak je na jedné straně právě ten záměr, který ten soud by měl samozřejmě prokázat a myslím si, že tam uvidíme i bohatou argumentaci u těch soudů dalších instancí a to, co je taky zásadní, je do jaké míry prostě SPD se snaží pracovat s tímto typem kampaně dlouhodobě. To si myslím, že je taky docela důležité. Já tady v tomhle případě vnímám docela velkou inspiraci třeba od německé AfD. Ostatně Tomio Okamura včera v rozhovoru v Mladé frontě Dnes řekl, že bude SPD mít nové logo, že pracuje s firmami marketingovými, se kterými pracuje i německá AfD, protože chce okopírovat ten úspěch, ale taky chce kopírovat ten marketing. A myslím si, že v případě třeba německé AfD to rozmíchávání té nenávisti vidíme taky jako dlouhodobou strategii. Bohužel si to SPD bere za své.
7: Vy jste v podcastu Seznam zpráv řekl, řekl, že SPD narazila na militantní demokracii. Co to přesně znamená?
5: Militantní demokracie je vlastně soubor nástrojů, které ty liberální demokracie mají, aby se bránili těm politickým aktérům, které to s ní nemyslí vážně, respektive které svými činy a svou rétorikou, svou politikou se snaží ji narušovat nebo postupně zevnitř ničit. A mezi ty nástroje militantní demokracie právě patří i tato rozhodnutí soudů, která můžeme vidět na škále. Na té vlastně úplně nejnižší, na tom prvním bodu se nacházíme teď, kdy SPD dostává pokutu za ty nenávistné plakáty, ale na tom konci, na tom druhém polu té škály samozřejmě může být třeba zákaz politické strany, což je extrémní nástroj, ke kterému ta česká legislativa přistoupila zatím jenom jednou. Ale ta militantní demokracie je něco, co je docela důležitou součástí toho, abychom skutečně v té politice pracovali slušně, abychom odmítli nějaký radikalismus a extremismus v té politické soutěži.
7: Má podle vás svědomím toho, jaké argumenty jste slyšel od obžaloby, jaké argumenty jste slyšel od obhajoby, šanci Tomio Okamura jméno svého hnutí očistit nebo už ne?
5: Myslím si, že ta šance příliš velká není, ale určitě Tomio Okamura má dál právo se odvolávat, stejně jako celá SPD. Ta strana má samozřejmě taky právo předkládat nějaké argumenty, které ale by musely narušit ten hlavní argument toho prvoinstančního soudu. To znamená, SPD by musela prokázat, že skutečně záměrem nebylo vyvolávat tu nenávist, že záměrem nebylo rozdělovat tu společnost a přispívat k té polarizaci. A myslím si, že tak nějak pocitově, a svědčí o tom i některá vyjádření některých koaličních politiků, tak nějak pocitově všichni tušíme, že ten záměr skutečně takový byl, byť to SPD popírá.
7: Hnutí SPD se opakovaně soudí o to, jestli má nebo nemá být zahrnuto ve zprávě o vývoji extremismu v Česku. Loni v únoru padlo zatím nepravomocné rozhodnutí, že ministerstvo vnitra porušilo práva SPD, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu ve druhém pololetí roku 2020. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Do jaké míry může zprávy ministerstva vnitra o stavu extremismu ovlivnit to, že hnutí SPD je součástí vlády, která tu zprávu vydává?
5: Já chci věřit, že minimálně, že ta role by tam skutečně být neměla, protože ta zpráva o extremismu se sestavuje na základě policejních statistik, na základě nějakých odborných sekcí na ministerstvu vnitra a musíme nebo chceme doufat v to, že tohle nebude podléhat nějakému politickému ovlivnění. Na druhou stranu ten stín podezření i vzhledem k tomu, jakým způsobem SPD dřív přistupovala k tomu, jakým způsobem tedy byla zmiňována v těch zprávách o extremismu, tak se obávám, že tam k nějakému ovlivnění určitě dojít může. Ta zpráva o extremismu standardně probíhá připomínkovým řízením. Dřív jsme viděli například to, že Pražský hrad za úřadování Miloše Zemana, tak se snažil kritizovat to, že tam SPD je zařazená. Uvidíme, jaké budou ty připomínky během toho připomínkového řízení teď, ale samozřejmě je důvodné se domnívat, že tam nějaký ten vliv, byť minimální, být může, ale ta zpráva by měla být, byť pochází od exekutivy, sestavena na základě odborných stanovisek a já bych asi taky jenom k tomu připomněl, že je to zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Že tam je ještě ta druhá část, kterou by ta zpráva měla pokrývat a tam skutečně minimálně to, jakým způsobem SPD komunikuje, by zahrnuto být mělo.
7: V situační zprávě o extremismu za druhé pololetí loňského roku ministerstvo vnitra uvádí, že využívání tenzí ve společnosti se stává prostředkem k aktivizaci a rozšiřování podporovatelů a realizaci vlastních, často ekonomických a politických zájmů, což vede k dalšímu tříštění společnosti a posiluje nedůvěru ve stát. Jak vážně by tohle varování měl stát a její orgány brát?
5: Určitě velmi vážně, protože se to potom propojuje s nějakými osobními a vlastně autoritářskými, mocenskými, ekonomickými zájmy těch daných politiků. My se v tom českém případě i v té odborné debatě bavíme o takzvaných podnikatelských politických stranách. To znamená, jsou to politické strany, které ale zároveň slouží jako biznisový projekt těch svých zakladatelů. Standardně se mezi tyto případy řadí jak hnutí ANO, které bychom určitě nepovažovali za extrémní v té retorice, určitě ne v tom pravém slova smyslu, tak jako SPD, už jenom proto, že to prostě v souvislosti s takovou kampaní úplně neřešíme, ale SPD bývá standardně, a to její propojení s Tomiem Okamurou, už i v případě Úsvitu přímé demokracie a SPD potom následně bývá zmiňováno jako jeden z případů těch podnikatelských stran. A určitě je to věc, která se potom netýká jenom těch velkých stran, ale během covidové pandemie jsme tu viděli spoustu jedinců, kteří se prostě chtěli svést na té antisystémové vlně, kteří burcovali to Václavské náměstí k těm demonstracím, a pak média přišla na to, že to byl víceméně nástroj k jejich vlastnímu obohacení.
7: Vnitro v té zprávě píše, že i ve druhém pololetí loňského roku docházelo ke xenofobně motivovaným výpadům vůči příslušníkům menšin, zejména Ukrajincům a Romům. Proč jsou to právě tyhle dvě skupiny?
5: Je tu určitá část společnosti, která se prostě vždycky bude snažit najít nějakého viníka. Romové v té české společnosti, to jsou dlouhodobě. To je problém, který je živený desetiletí, a v těch 90. letech si myslím, že se to projevilo jako poměrně silně, když se to na jedné straně snažil burcovat Miroslav Sládek z těch parlamentních pozic, na straně druhé prostě přišla ta svoboda a pro spoustu lidí taky nějaký pocit, že mají na jednou možnost kritizovat i třeba z těch rasistických pozic trochu důrazněji. To ale samozřejmě není slučitelné prostě s těmi principy liberální demokracie, rozhodně ne v té extrémní formě. Co se týče potom Ukrajinců, tak je to navázáno na tu poměrně mohutnou migrační vlnu, které jsme byli svědky po začátku té ruské agrese na Ukrajině. Je to pro spoustu těch lidí snadný cíl, protože najednou, a to je vlastně něco, co je nové a v čem se třeba ta migrační vlna liší od těch tak více performativních migračních vln, které vlastně reálně nebyly. Muslimská invaze v letech 2015-2016, to se České republiky nějak netýkalo. Tak ten rozdíl tady je v tom, že skutečně s Ukrajincem, s Ukrajinkou se velká část té společnosti může ve svém životě setkat a potom je snaží obvinit je z nějakých i ekonomicky špatných motivací, i z toho, že se té společnosti snaží nějak škodit. Bohužel je tu prostě vždycky a vždycky bude určitá část společnosti, která tohle bude akcentovat a která bude slyšet na rozmíchávání této nenávisti.
7: A co pro vás znamená podíl SPD na moci? Neposouvají se tím hranice normality, nebo je to něco, co je běžné, co prostě patří k té demokracii a vidíme to všude na světě?
5: No, je to jev, kterého jsme stále častěji svědky, určitě minimálně v tom evropském kontextu, ale když bychom se zase podívali do těch Spojených států, tak je to určitě záležitost, která se normalizuje, která se mainstreamizuje. My se právě o mainstreamizaci radikální pravice v Evropě bavíme už 20 let. Je to posun, který je tam pořád znatelný a který stále jde kupředu. Já si třeba vybavuju na projevy Nigela Farage v Evropském parlamentu ještě v době, kdy byla Velká Británie v Evropské unii, tehdy na něj vlastně všichni ti ostatní europoslanci se dívali jako na někoho, kdo je takové vychýlení z té evropské politiky, kdo představuje něco razantního, co ale úplně celý zbytek té Evropské unie odmítá. V takové situaci už nejsme, v tom Evropském parlamentu je velká část politiků, kteří dnes říkají to stejné, co Nigel Farage tehdy. Takže myslím si, že tohle je právě ten jev, kterého jsme jsme svědky. Ty strany jsou stále mocnější, ty strany jsou stále silnější. Když už jsem zmiňoval AfD v Německu, tak tam je docela možné, že ta strana vyhraje volby. Můžeme to vidět i třeba ve Francii, takže z tohoto pohledu je to jev, který je znatelný a znamená to, že pro velkou část společnosti je tohle zkrátka přijatelné, respektive, že se těm stranám, které tuto retoriku mají, daří ty lidi přesvědčovat o tom, že to pro tu správu toho státu není škodlivé. Ale myslím si, že pro Andreje Babiše ta přítomnost SPD ve vládní koalici je taková jízda na tygru, že jsou momenty, kdy se to skutečně může projevit jako velmi problematické.
7: Říká politolog Aleš Michal, který je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Jak se vůbec Česko vede v Evropě, pokud jde o extremismus?
5: Tak myslím si, že ta česká společnost dlouhodobě má takovou pověst národa, který je relativně umírněný, který jako neslyší v té obrovské míře na ty nálady, na to volání těch antisystémových stran. A skutečně, když bychom to měli nějak porovnat s tím limitem, že je to samozřejmě docela těžké, protože některé ty národní kontexty, zmiňoval jsem Německo, zmiňoval jsem Francii, jsou dost odlišné, třeba i kvůli tomu zvládání migrace, tak si myslím, že se Česká republika vede vlastně docela dobře, že ty strany, které my tu vidíme jako radikální, tak sice samozřejmě tedy jsou součástí vlády, to je zjevné. Na druhou stranu ta jejich rétorika je do značné míry účelová a skutečně to odkazuje spíš k nějakému biznisovému projektu. Na druhou stranu vždycky ten extremismus může v nějaké reálné násilí předůst, to je riziko, které můžeme vidět i v České republice. A když vyjdeme třeba ze zpráv Bezpečnostní informační služby v tom českém kontextu, tak jsou tu některé jevy v posledních měsících, letech, které jsou varovné a nejsou spojené jenom s tím pravicovým extremismem, ale i třeba s tím levicovým extremismem. Viděli jsme ten útok v Pardubicích, Bezpečnostní informační služba varuje i před tím, že se v souvislosti s těmi propalestinskými hnutími může radikalizovat ta levicová scéna. Takže není to nic, co by tady přítomné vůbec nebylo, ale jsem přesvědčený o tom, že zejména ty větší země v západní Evropě tak mají ten problém s extremismem o něco větší než my.
7: Zpráva o extremismu za rok 2025 zdůrazňuje individuální radikalizaci nezletilých a mladistvých, často bez vazby na konkrétní ideologii. To je nový fenomén.
5: Je to fenomén, který není úplně nový. Na druhou stranu ta akcelerace, kterou vidíme v posledních letech v souvislosti zejména s tím internetovým prostředím, s prostředím třeba gamingu, online her, tak je znatelná. Je to prostředí, kde může tedy probíhat ta radikalizace, ať už bez té návaznosti na tu konkrétní ideologii. To je samozřejmě velmi problematické, protože to potom může vést k tomu v krajní podobě samozřejmě třeba k terorismu, u kterého ta ideologická vazba není jasná a to taky znamená, že pro ty zpravodajské služby, respektive bezpečnostní složky, je těžké takové lidi vlastně odhalit ještě v té chvíli, kdy třeba ten trestný čin připravují. Takže to určitě je varovný signál, je to červená kontrolka, která tady prostě svítí a kterou je potřeba řešit a nějakým způsobem pracovat i s prevencí u těch mladých lidí, ale ten extremismus tradiční, ideologický, samozřejmě se na tohle může taky napojit, protože třeba radikálně pravicoví nebo extrémně pravicoví politici se tohle samozřejmě ví a snaží se do toho prostředí, kde k takové radikalizaci dochází, infiltrovat a potom tam šířit třeba neonacistické myšlenky. Takže je to problém a v té situaci, kdy to není jednoznačně spojeno s tou ideologií, tak je to ještě horší, protože to můžou být takzvaní osamělí vlci, kteří se prostě radikalizují proti té společnosti a my to nedokážeme podchytit.
7: Po 7. říjnu 2023, respektive po izraelské reakci na teroristickou akci Hamásu, se po celém světě zvedla vlna antisemitismu. Antisemitské útoky přibyly i v Česku. V roce 2024 se někdo pokusil zapálit synagogu v Brně. A Federace židovských obcí to označila za přelomový případ. Je to nějaký zlom? Znamenal rok 23 nějaký zlom právě v tom antisemitském tažení?
5: Obávám se, že ano, a že vždycky, když je ta společnost v nějaké krizi, když se prohlubuje ta společenská polarizace, tak bohužel ten antisemitismus je jedním z jevů, který vždycky tak nějak vybublá na povrch, protože tam historicky v té společnosti vždycky je. Neměli bychom se nechat zmást tím, že má většina české společnosti pozitivní vztah k Izraeli, protože to je prostě jenom jedna část celé té mozaiky, ale obávám se, že skutečně od roku 2023 tak pozorujeme nárůst těch antisemitských nálad, který se může docela dobře napojit právě na tu nedůvěru v ten stát, nedůvěru v ten politický systém. To, na co si tak nějak postupně zvykáme v těch posledních letech, tak je ten jev, kdy ten antisemitismus je primárně spojený s tou levicovou scénou, zejména v západní Evropě. To neznamená, že by pro extrémní pravici už nehrál žádnou roli. Naopak v těch evropských zemích často ta extrémní pravice je vnitřně rozštěpená na tom vztahu k Izraeli, na tom, jestli, když to hodně zjednoduším, je pro ně prostě víc antiislamismus a nebo antisemitismus, jestli nenávidí víc muslimy nebo židy. Ale to neznamená, že ten levicový radikalismus a extremismus v tomhle není problém. Tam ta levicová scéna skutečně aktivní je a my už bohužel vidíme i první činy, které odpovídají tomu, že to skutečně je problém i z hlediska toho politického násilí.
7: Říká Aleš Michal, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
5: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
8: Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
3: Jedenáct hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. Německo pošle lodě do Rudého moře, mohly by se zúčastnit mise v Hormuzském průlivu. A ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Zprávy a Martin Matějka. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Třeba Michal Cenov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
9: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, je to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli na to může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
3: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu, uvedl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie vedou iniciativu s cílem zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Pistorius ale uvedl, že mise závisí na výsledku dalších jednání mezi Teheránem a Washingtonem. Konflikt v únoru zahájili Spojené státy a Izrael svým útokem na Irán. Prezidenti Spojených států a Iránu včera elektronicky podepsali memorandum o porozumění.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Ani ji neuvádí na svých stránkách Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Ministerstvo tvrdí, že letos dalo peníze na nábor nových pracovníků každému, kdo požádal. Člen vedení asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap říká, že o takové možnosti organizace nevěděly.
10: Argumentace ministerstva působí tak trošku paradoxně, protože na jedné straně deklaruje transparentnost, no ale odmítá nám zveřejnit samotný mechanismus, podle kterého vlastně přerozděluje téměř 2 miliardy veřejných prostředků.
3: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové neprůjezdná obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru odklízí následky těžké nehody dvou nákladních aut. Provoz je z dálnice D11 odkláněný exity 68 Chlumec a 76 Přelouč. Pak se jede po souběžné silnici 611. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jsou komplikace v omezení u Lanžhota. Na 56. kilometru stojí v místě oprav nepojízdné nákladní auto. Kolona má asi 3 kilometry. Kolony jsou také na příjezdech do Prahy na D5C, z Plzně se pomalu jede od Rudné z 5. kilometru až k Ořechu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Jinde i oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky, nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
11: Jsou malé obce v Česku výhodou nebo naopak brzdou naší prosperity? Otázka, kterou nasvítila Národní ekonomická rada vlády a která je stále na stole a je stále nerozřešena. My se na tuto problematiku podíváme společně s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou, která je s námi ve studiu. Dobrý den.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Já připomenu, že Helena Horská byla členkou Národní ekonomické rady vlády a řeč bude o tom, jak toto dilema řešili i za hranicemi Česka. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Řečí peněz.
11: Asi už jste někde četli nebo slyšeli nebo viděli, že Česko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce obcí v Evropě. Konkrétně je to 6258, téměř čtvrtina z nich má méně než 200 obyvatel a celé dvě třetiny mají méně než tisícovku obyvatel. A aby bylo jasno, jak velká ta odlišnost je, tak je nutno říci, že většina zemí Evropské unie má násobně větší obce. Takto rozdrobený systém samospráv je podle mnohých odborníků neefektivní. V minulosti vládě slučování nejmenších obcí doporučoval například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známý jako OECD. A například výzkumná agentura Peck Research vypracovala studii, která tvrdí, že příliš malé obce nejsou schopné vykonávat komplexní a neobvyklé agendy, a právě tím klesá jejich kvalita služeb, alespoň podle zakladatele Peck Research.
13: I ty obce kolem 1000, 2000, když jich je hodně, tak se musí nějak koordinovat. Jo. A my se hodně bavíme o tom slučování těch malých obcí, což jakoby můžeme třeba motivovat, aby se slučovali, já bych byl pro. Ale mnohem zásadnější je to, aby ty obce, taková ta střední velikost, se koordinovaly v tom území, třeba ve vzdělávání, v řízení sociálních služeb, v tom, že budou dohromady dělat zakázky a podobně. To je takzvané společenství obcí. A tam právě se spousta peněz ušetří tím, že tam každý ten starosta nedělá vlastní právní služby, vlastní účetnictví, vlastní řízení nějakých věcí ve školách. A řídit ten mikroregion tak, aby nedělali ty starostové to samý zbytečně každý v té své malé obci. Prostě, jo. A zároveň oni jsou taky silnější partner proti tomu kraji. Prostě když ten mikroregion něco chce, shodne se na tom, tak se to dokáže vyjednat. Když tam máte 1000 malých obcí, tak to jsou roztříštěný hlasy. Primární cíl jako podle mě není v tom ušetřit. Dá se tam ušetřit třeba 10 miliard, jo? 5 až 10. Ale primární cíl je, aby se zlepšila ta dostupnost služeb a ta kvalita služeb.
11: Říká sociolog Daniel Prokop z Pek Research. Ten dokonce vidí v malých obcích i deficit demokracie.
13: Dost často tam kandiduje jedna kandidátka. Zhruba ve nějaký třetině obcí v Česku kandiduje jedna kandidátka. Takže tam jako není ani tolik ten demokratický proces té vlády. Tam můžete volit pro tu kandidátku jednu, jo, a možná vybírat mezi nimi ty lidi. Druhá věc je, že tam ty obce v Česku mají povinnost zajistit jakoby školky a školy. A tyhle obce jsou moc malý na to, aby to zajistili. Takže se to musí vyjednat u těch sousedů, jo, což je pro ně dost nevýhodný. Za třetí, oni jsou jako často mají neuvolněný starosty, který to dělají jakoby k nějaký jiný práci, mají větší problém žádat o dotace, mají problém v tom, že když tam je třeba nějaký firma na svoz odpadů, tak oni mají strašně slabou pozici proti ní. Ta firma se tam nadiktuje prostě jakoby ceny a ta malá obec jako těžko může zdorovat, když to nemá na výběr moc. Takže ten deficit demokratický je i v té roztříštěnosti.
11: Říká sociolog Daniel Prokop z Pek Research. To, že je toto téma stále aktuální, potvrzuje i poslední sněm Svazu města a obcí v Plzni, kde prezident republiky Petr Pavel řekl, že jakékoliv nařizované slučování obcí by přineslo více škody než užitku. Také současná vláda Andreje Babiše chce jít cestou dobrovolnosti a chystá legislativu, která má zatraktivnit společenství obcí, a to většími pravomocemi, s našími velkými investicemi. Tím je chce motivovat k většímu slučování do zmíněných společenství. Ještě k tomu stávajícímu popisu situace doplním, že v Česku je aktuálně 56 společenství obcí. A je zajímavé se podívat do minulosti, protože Česko má historicky velký počet obcí už od první republiky. A vědci z Národního institutu SYRI popisují výhodnosti malých obcí. Tvrdí, že v počáteční fázi krizí jsou to právě malé obce, které často nesou největší odpovědnost a vyplňují komunikační, koordinační nebo organizační mezery, které by jinak k těm vyšším úrovním byly. Takže zdůrazňují roli malých obcí. Heleno Horská, my přidáme pohled ekonomky. Vy jste jako NERV doporučovali snížení počtu obcí. Kde všude to může české ekonomice pomoci? My už jsme slyšeli ty praktické obecní věci.
14: Já moc krát děkuji za tuto jako závažnou otázku i pro budoucí efektivitu státní správy. Protože my se tady bavíme o státní správě jako o celku, to znamená o redistribuci těch povinností mezi, řekněme, tou centrální vládou a tou lokální vládou. A můj kolega z rozpuštěného NERVu Daniel Prokop tady krásně popsal ty jednotlivosti a dokonce konkrétní příklady. A jenom abychom tomu rozuměli. Já sama jsem ráda, že mám poblíž obec starostu, starostku, kterou vlastně často člověk i zná z nějakých pravidelných setkání. Ale na druhou stránku vidím, jak ty malé obce řeší neuvěřitelné množství úkolů a věcí, na které nemají nejenom mentální kapacitu, časovou kapacitu, ale často pořádně se s těmi závažnými a často dlouhodobými úkoly neumí poradit. Protože ono se možná zdá jednoduché říci, tak postavte školku, teď už teda spíš budou potřeba ty základní školy, ale to vyžaduje dlouhodobý plán, to vyžaduje nějakou kontinuitu, to vyžaduje nějakou strategii i finanční. A teď se vemte, že vy se podepisujete pod nějaké třeba projekty, pod nějaké úvěry, nesete přímou odpovědnost a vlastně lidé napřímo vám se pak mohou chodit stěžovat, že něco není úplně v pořádku a kdo ví, jestli tam náhodou není nějaký úplatek. Takže ta odpovědnost na rozdíl od toho státu je přímá a vy jste přímo konfrontováni se zpětnou.
11: No, ale zlepšila by se ta kvalita služeb o tolik, protože ty obce by se nesestěhovaly k sobě. Oni by byly stále na svých místech rozdrobené a těm okrajovým částem, těm malým obcím by se například ta správa, o které jste mluvila, ten starosta, by se jim vzdálil.
14: Tam je otázka rozlišit tu ekonomickou část, tu finanční, od té, řekněme, politické až té společenské, protože Upřímně řečeno, také nejsem úplně velkým zastáncem slučování obcí vlastně příkazem, protože český národ vlastně zažil období, kdy kontakt na obec to byla jediná vlastně demokratická instituce, kterou jsme měli nablízko, která řešila ty naše konkrétní problémy a bylo nám vlastně tak trochu jedno, co se děje v Praze, co se děje v jiných regionech, bylo důležité, že vztah mezi občanem a starostou, starostkou fungoval. Nicméně je potřeba se na to podívat i z pohledu peněz, nejenom z pohledu, řekněme, blízkosti kontaktů, nějaké, řekněme, vazby na to místo, kde bydlíme. Protože ta ekonomie jasně ukazuje jeden velký problém. České obce dostávají velké množství rozdrobených peněz a velké množství rozdrobených institucí se snaží ty rozdrobené peníze dát dohromady a vytvářet z toho investice. Já uvedu
11: Takže
14: statistiku.
11: Jsou velké obce ekonomicky výkonnější a výhodnější?
14: Vlastně paradoxně se nám ukazuje, že ani jeden ten kraj, to znamená ani obrovská města, ani ty nejmenší obce nejsou úplně optimálním řešením. Protože často, a to vidíme například u Prahy, u velkých měst, že oni než udělají nějakou obrovskou investici, tak také kumulují ty volné prostředky, které vlastně v té ekonomice zůstávají a nejsou využity.
11: V Praze už jsou to stovky miliard.
14: Ano, a na druhé straně to samé dělají malé obce, ale zase v menším, výrazně v menším, ale jich hodně malých obcí. Takže vlastně těch hodně malých obcí pak udělá vlastně to, co udělá jedna velká Praha, když to zjednoduším. A vlastně nejlépe jsou a to je vidět ty střední obce, které už nějak kapacitu mají řešit nějaké dlouhodobější projekty, zajistit kvalitní řízení škol, zajistit kvalitní řízení třeba i nějakých zdravotních zařízení, které mají pod sebou a ukazuje, že vlastně zlatý střed. Takže jako kdyby jsme i v té politice se i v těch obcích posouvali ke zlatému středu. A já jenom chci doplnit, že to není jenom OECD, která vlastně upozorňuje na tu obrovskou fragmentaci lokální správy v České republice a na ty související problémy, kdy na jedné straně v sumáru tady leží mnoho peněz, které ale když jsou rozdělené, tak jsou to vlastně malé objemy peněz pro některé obce, obzvlášť ty malé. To znamená, zadržuje se nějaká investice do vývoje, řekněme, občanské infrastruktury. Zároveň tady máme informace od nezávislých agentů, které říkají, že problém lokálního řízení je fragmentace, to znamená to roztříštěnost z té státní správy. A když chcete řešit větší problémy, tak vlastně horko těžko pak slučujete ty obce a horko těžko se pak hledají společné zájmy, že jedna obec třeba chce investovat do čističky odpadních vod, ale druhá obec cítí daleko větší akutní problém investovat třeba do té školky. A vlastně ani jedna z nich nemá na ten celý projekt peníze. Takže za mě to, řekněme, ty svazky obcí, ale ještě lepším jsou to ty sdružení těch obcí, které vlastně sjednocují ty obce, které umožní jim kumulovat ty prostředky, opravdu vytvořit daleko větší plán, který má smysl, který má i kapacitu, který řídí starosta, pomáhají mu tomu odborníci, kteří třeba v oblasti projektu a financování mají daleko větší zkušenost než ten jeden jediný starosta či starostka, který často je uvolněn ze své pozice a vlastně často jako třeba učitel nebo někdo, kdo vystudoval řemesla, tak najednou řeší věci, které v životě neřešil a vlastně neví jak. A možná pak to nejjednodušší řešení je to neřešit. Vlastně vysedět další volby a to je také vidět, že my teď v současnosti vidíme, jak obce vlastně rozjeli investice, za což vlastně děkuju, to je dobře, ale je vidět, jak se tam strašně moc projevuje ten politický cyklus. Znamená na začátku přijde nový starosta, starostka, než se zorientuje v problému, trvá to rok, než připraví nějaké projekty 2-3 roky, no až poslední rok, těsně před volbama, ideálně samozřejmě před volbama, se začne investovat. A to my jsme teď právě ve fázi a najednou vidíme, že najednou investice obcí se rozjely. Ale je to cyklické a to není ideální pro stav a rozvoj těch obcí.
11: No, pojďme zůstat u politiků. Vy jste jako Národní ekonomická rada vlády přicházeli opakovaně. I předchozí Národní ekonomické rady vlády přicházeli s plány na optimalizaci a fungování obcí. Experti navrhovali dokonce zrušení obcí pod 1000 obyvatel. Mluvilo se o slučování takových obcí, který by to mohlo přinést tu úsporu až 10 miliard korun, o které jsme mluvili. Minulá vláda na to vaše doporučení neslyšela, neprosadila ho. Víte proč, řekli vám politici, proč to není reálné?
14: Bylo nám řečeno, že to není reálné a tak můžeme si tady asi všichni domyslet, proč
11: žádný
14: to reálné není.
11: Argument byl to spíše politický.
14: To spíše jako společensko-politický argument a když jsme argumentovali opravdu příklady a brali jsme i ty, řekněme, extrémní příklady, ten extrémní příklad v malém počtu obcí je Dánsko. To znamená, kdybychom měli mít stejně velké obce jako Dánsko, tak v České republice bude jenom 180 obcí. Jo? Porovnání 6 1200, kolik, 58. 58, jo? To znamená, to je extrém. To zase nikdo o tom nemluvil. Na druhé straně pojďme historicky i z hlediska zřízení máme blízko k Rakousku. Ale i tam, kdybychom měli mít stejně velké obce jako v Rakousku, tak jich nebude 6258, ale jenom 2500. A tady jenom ukazuje ten rozdíl, že opravdu ta roztříštěnost české samosprávy je obrovská. Tady o tom není potřeba vůbec diskutovat. No, fakta jsou. Ale proč k tomu není politická vůle? No, protože starostové a starostky jsou často vlastně tou základnou politické moci, která vyroste tím systémem, pak často jde do poslanecké sněmovny nebo do Senátu a vlastně prostupuje to tou politikou. Takže těžké je zmenšovat ty počty obcí.
11: Tedy prosadit na dobrovolné bázi?
14: Reálné to je, pokud se politici rozhodnou. No. Příklad dánského uvedu moc hezky, protože já jsem o tom mluvila i s dánskými představiteli a dokonce zástupci biznesu, protože i biznes si uvědomuje, že ta roztříštěnost státní správy je něco, co vlastně podvazuje růst regionu. Nebavme se o celé ekonomice. My tady vidíme obrovské rozdíly v rozvoji regionu. A je vidět, kde starosta nebo hejtmanka pracují dobře. Ty regiony šlapou. Můžu uvést příklad Brno a Ostrava, kde tyto dva regiony v porovnání za dob 25 let v EU dotáhly se nejrychleji k průměru Evropské unie, zatímco jiné regiony vlastně místo, aby dotahovaly, tak vlastně zaostávaly. Takže je vidět, že když se to chytne za správný konec, má to ten ekonomický pozitivní dopad. No a když se k tomu vrátím, tak vlastně my vidíme, že ta roztříštěnost té státní správy způsobuje, že mezi těmi regiony je obrovský rozdíl. A tudíž vlastně to spojování má smysl v okamžiku, kdy některé ty obce mají malou ekonomickou sílu, nemají tolik daňových příjmů, často se tam mění i politická orientace, aby se spojily. Takže za mě to dává i ekonomický smysl.
11: Říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která zůstává nadále naším hostem.
8: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: A dnes se bavíme o roztříštěnosti českých obcí. Mluví o tom hospodářská strategie současné vlády, která to označuje za klíčovou bariéru efektivity české ekonomiky. My nyní máme 56 společenstev obcí, už jsme zmínili. Jak dobrý je to z pohledu ekonomiky výsledek?
14: Tak já bych se přála vícero. Samozřejmě.
11: To všichni, ale
14: to všichni.
11: Ještě před dvěma lety, pokud se nepletu, to byly pouze dvě obce. Ano. Uváděly se jako vzorný příklad, myslím, že první bylo jedno z prvních, bylo Voticko.
14: Ano, ano, ano. To znamená, prosím, následujme dobré příklady a množme to, ať se množí dobré příklady praxe. Protože se ukazuje možná časem i postupující nedostatek pracovních sil, nedostatek expertů, to, že obce začnou řešit opravdu nepříjemné problémy, nejenom kanalizace a vodovod, ale začne být obrovská poptávka po domovech seniorů, po domovech se speciální péčí, když vám prudce začne stárnout populaci v té dané obci. Vidíme tady obrovské rozdíly nejenom v ekonomické úrovni, ale i to, že různé obce jsou různě zatíženy vlastně tou nepříjemnou demografickou křivkou, a to je stárnutí populace. Tak možná takový starosta pak vlastně chtě nechtě bude vyhledávat pomoc v okolí a bude hledat spolu kolegy, kteří mu pomohou vlastně tu situaci řešit. Takže za mě možná je lepší se zamyslet, jestli už není čas, že máme před volbama, podívat se, kde jsou ty mikroregiony, které jsou často relativně homogenní, to znamená, řeší podobné problémy, řeší nedostatečné kapacity, takže ty kapacity mohou spojit, ať jsou to školníci, nebo jsou to ty projektoví manažeři, nebo jsou to ty účetní. To znamená různé relativně, řekněme,
11: lidé
14: specifické obory,
11: svůj život i ekonomický, který jsou v tom mikroregionu.
14: Ano, který ten mikroregion znají, mají k němu napojení, to znamená, mají vztah, mají navíc tu odbornost a vlastně ten jeden člověk může posloužit mnoha obcím celému mikroregionu a umí to zvládnout, protože bude mít pořád ten vztah k tomu mikroregionu. To znamená, my nebudeme se odprošťovat od toho, že to bude ten pragocentrismus nebo brnocentrismus, ostravacentrismus, Ne, pořád to bude ten mikroregion, který ta osoba, to společenství obcí bude mít na starosti, ale zároveň to bude ekonomicky efektivní a bude to efektivní z hlediska lidských zdrojů. Takže 56 málo, měli bychom jim mít daleko větší ambice.
11: A je správné motivovat obce ke slučování do svazků i pomocí rozpočtového určení daní, tedy zvýhodňovat svazky obcí při přerozdělování daní a při získávání prostředků ze státního rozpočtu?
14: Jakými jinými prostředky to chceme udělat? Za mě to je vlastně jediná a správná cesta, jak i z hlediska takzvaného RUDu, rozpočtového určení daní, motivovat obce, které cítí, že mají mnoho společného s různými ostatními obcemi v tom mikroregionu, aby se spojovaly. A právě rozpočtové určení daní je vlastně za mě tržní, transparentní nástroj, který může vláda využít k tomu, abychom se chovali hospodárně, abychom s vloženými přerozdělovanými prostředky hospodařili co nejefektivněji a vlastně podporovat takovéhle přerozdělování, nebo vlastně to, já bych řekla, spíše slučování do větších celků. Protože ta roztrobenost těch jednotlivých příjmů je strašně vidět a co my jsme i v rámci NERVu řešili je, že vlastně obce, tím jak je i nastaveno rozpočtové určení daní, nejsou nijak zvlášť motivovány k rozvoji podnikatelského prostředí a k přijetí většího ekonomického celku, třeba velké firmy, do svého okolí, protože z pohledu starosty, ty starostky jim to vytváří problém, jak vysvětlit lidem, že tam větší doprava, větší hluk a vlastně ty lidé necítí tu výhodu toho mít ten ekonomický subjekt, tu výrobní linku, výrobní závod za hubny, protože všichni by rádi měli zdroje, ale nikdo nechce mít ani dálnici, ani rychlostní komunikaci, ani tu továrnu za hubny, ale všichni by rádi měli ty dodatečné příjmy.
11: No, pojďme se podívat do Evropy, abychom si řekli, jak velká ta rozdrobenost českých obcí je. Téměř polovina evropských zemí má průměr na 10 000 obyvatel na jednu samosprávu. Řadí se k ní například Dánsko, Řecko, Bulharsko a nebo Polsko. Německo má z 85 miliony obyvatel necelých 11 000 obcí, Rakousko necelé 4,5 tisíce lidí na obec. Nejvyšší průměr má Irsko, které má 5 milionů obyvatel a má pouze 85 obcí. Jak ale přiznává Daniel Prokop z Peck Research, tak to slučování obcí se nesmí přehnat.
13: V Dánsku to trošku přehnali, tam je těch obcí fakt málo a zjistili, že když máte takhle obrovský obce jako v tom Dánsku, tak oni se vám potom začnou rozdělovat pro ty dílčí agendy a začne se to znova rozpadat. Jo? Není cílem mít

0: z vlastních zdrojů, takže jim záleží na jejich ekonomické výkonnosti, ale starají se také o podstatnou část agendy. Německý model, ten pracuje se středně velkými obcemi a s aktivní meziobecní spoluprácí. A pak je tady francouzský model, ten staví na podobně drobných obcích jako u nás, ale zásadním rozdílem je, že je povinná meziobecní spolupráce. Který takový model by byl vhodný pro Českou republiku? Protože když chceme dobrovolnost, tak ten francouzský model, který je nám možná nejbližší, tak nepřichází v úvahu.
1: Tak mimochodem Francie, my spolu se Slováky a Rakouskem jsme různými analýzami označovány za příklad fragmentované samosprávy, která vytváří ekonomické neefektivnosti. A já si myslím, že bychom v této skupině měli mít ambici nebýt. Že bychom se měli zařadit někam do středního proudu. To znamená, to je to Německo, to znamená, ani to Rakousko není považováno za vlastně ideální model z hlediska efektivity. Spíše tedy ke středu, což je Německo, říká se mu taky někdy středový evropský model, to znamená mít nějaké množství obcí, které se spíše stará o ty mikroregiony. A zase zmiňované Dánsko, je to extrém, ale já možná řeknu něco k tomu detailu, protože jak vlastně dánské obce se spojily. Ano, bylo to rozhodnutím dvou politických stran, které se před volbami rozhodly, že jedno jaká politická strana vyhraje volby, tak každá z nich půjde velmi radikálně do té reformy obcí a vlastně vyhrála to ta politická strana jedna a opravdu hned na začátku volebního období sloučila obce, bylo to teda s velkou nevolí, no ale po těch třech letech se na to zapomnělo. Takže je vidět, že když se politická
0: odvaha najde
1: a shoda, tak se to dá udělat. To znamená, nemůžeme říkat, že není tady politická vůle, ona se může najít, pokud tady bude ta odvaha a bude tam ta motivace. Ale souhlasím, že Dánsko je příklad extrémní. Zajímavé je dívat se i na další extrémní příklad, a to je Norsko a vůbec severské modely, protože tam je obrovská míra přerozdělování. A to je obecně i z hlediska státního rozpočtu model, který my asi v České republice nechceme jako voliči akceptovat, kdy je obrovské množství přes 50% prostředků se přerozděluje přes rozpočty, což asi většina z nás by řekla, hele, to je moc. Více než polovina ekonomiky ročně by se přerozdělovala přes rozpočty, to nechcem. Ale tam je pravda, je velká autonomie, velký objem prostředků a velký objem také lokálních daní, které jsou lokálně vybírány a lokálně redistribuovány. Nám co chybí, protože my máme fragmentovanou samosprávu závislou na centrálním přerozdělování a velmi, extrémně velmi nízký podíl lokálních daní. A to i v situaci, kdy třeba vláda se na centrále rozhodne, že zvedne daně z příjmu nemovitostí a je to přímo jenom příjem obcí, tak některé obce prostě rozhodnou, ne, my ty peníze nechceme, radši ty daně snížíme. Ačkoliv vlastně má to a mělo to mít pozitivní dopad na obce, tyto prostředky měly být věnovány na rozvoj vlastně těch občanských služeb a místo toho některé obce šly za mě trošičku populisticky proti proudu a rozhodli se vlastně těch dodatečných zdrojů vzdát, ale vlastně v neprospěch svých občanů.
0: Je to politika, ale když se podíváme na výsledek toho snažení o, dejme tomu, sloučení těch obcí nebo vzniku těch svazků, a sama jste říkala, 56 je málo, chtěla bych víc, jde to dobrovolně toho dosáhnout? Není nakonec ta dánská cesta, kdy opravdu se našla politická odvaha a udělala se reforma obcí? Není to jediná možná cesta i pro Českou republiku?
1: No, buď můžeme jít cestou revoluce, anebo cestou evoluce. Dánové zvolili cestu revoluce a vidíme, že možná z té revoluce budou čase možná trochu ustupovat. Za mě možná dává smysl i jak znám politické podmínky v České republice cestou evoluce, a to je motivace přes právě sdílené prostředky, motivace přes rozpočtové určení daní, ale například také to, že vlastně obcím dává a dáme větší možnost si stanovovat lokální daně podle potřeby té lokální ekonomiky. Mm-hmm. Protože tady ta svoboda si určovat daně a ta odvaha těch lokálních politiků, těch starostů, starostek, vlastně vysvětlit svým občanům, že mají třeba vyšší koeficient u daně z nemovitostí, protože chtějí postavit třeba školu nebo chtějí zlepšit dopravní obslužnost svého regionu. Tak tohle by ten politik, ať je na té regionální či místní úrovni, měl zvládnout udělat, obhájit si tyto výdaje a ne takzvaně trochu sedět na těch penězích a vlastně čekat, až teda přijde blížící se konec volebního období a teprve potom začnu investovat. Protože se ukazuje, že v průměru investice v České republice v porovnání s jinými zeměmi EU neinvestují relativně nadprůměrně, ale ve vlnách. To jsou ty politické vlny. Máme zároveň

0: ale obrovské přebytky. Vlastně máme druhé největší přebytky v rozpočtech obcí hned po Španělsku. To znamená, my ty obce vlastně hospodaří zásadně z přebytky vesměs, protože měli jsme tady historické velmi nepříjemné zkušenosti z 90., které vystrašily občany i starosty a starostky. Takže tady máme takové určité jako nepsané pravidlo vyrovnané rozpočty. Přitom to často brzdí rozvoj těch obcí a zároveň tady máme často, a to se omlouvám, malou finanční a investiční gramotnost starostů a starostek, protože oni mají na starosti strašně moc věcí a nemají čas se zabývat, jak efektivně řídit volné prostředky. A třeba přes dobré zkušenosti se spoluprácí ten region, ten mikroregion v podobě vlastně toho společenství obcí vznikne a bude jich víc než 56 a možná jich bude třeba 560.
1: Tak uvidíme, zda se za 10 let sejdeme a budeme mít 560 svazků obcí. Mým dnešním hostem byla Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, a já děkuji za to, že přišla.
0: A já děkuji moc za pozvání. Těším se na 560 obcí dohromady.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Půl dvanácté.
3: Český rozhlas Plus.
2: Prezidenti Íránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění. Mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. Cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. Součástí memoranda je i závazek ke znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle něj výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčnici vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změna mají platit od července, na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede, ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli tu zájmu. Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové stále neprůjezdná obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru odklízí následky těžké nehody 2 nákladních aut. Provoz je z dálnice D11 odkláněný exity 68 Chlumec a 76 Přelouč. A pak se jede po souběžné silnici 611 a čekejte dlouhé kolony před odklony z dálnice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jsou komplikace v omezení u Lanžota. Na 56. kilometru stojí v místě oprav nepojízdné nákladní auto a kolona má asi 3 kilometry. Kolony jsou na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Rudné z 5. kilometru až k Ořechu. Zdržení je asi 25 minut a také na D8 z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Zdiby až do Prahy do Kbelské ulice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
3: Vláda Andreje Babiše věří, že zákon, který mění financování veřejnoprávních médií, je v souladu s evropským právem. Novinářské organizace mají jiný názor. Může být tedy novela v rozporu s evropským aktem o svobodě médií? Zasáhla už někdy Evropská komise do zákonu o médiích veřejné služby v členských státech? Na to se budu ptát v dnešním Interview plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
4: Interview plus.
3: A mým hostem je někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Měla jste možnost si prostudovat už ten předložený zákon o změně financování médií veřejné služby a posoudit, zda by se jim Evropská komise měla zabývat?
5: Přiznám se, že jsem ho hledala, ale nenašla a je to určitě moje vlastní slabost nebo neschopnost hledat, ale četla jsem řadu opravdu, řekla bych, analýz, o které bych se opírala při hodnocení.
3: A co z nich vyplývá?
5: Že jsou to prudké změny, že dostávají veřejnoprávní média v Čechách do nejistoty, která jde za hranu vůbec možnosti držet kvalitu veřejné služby, že je to zákon, který neprošel dostatečnou diskuzí a to považuji za velký problém a že v zásadě souhlasila bych s tím, co říkal pan ředitel Chudárek, že to může fungovat jako likvidační opatření.
3: No, organizace Reportéři bez hranic i Syndikát novinářů České republiky tvrdí, že je navržené snížení příjmu, je to o 15% od příštího roku v rozporu s nařízením EMFA Evropským aktem o svobodě médií. Můžou mít pravdu?
5: Můžou mít pravdu, já ale budu opatrnější, přece jenom moje právní založení vždycky velik opatrnosti. Ten konečný interpret toho, jaký národní zákon je v rozporu s evropským právem, je Evropský soud v Lucemburku. Než se dopracujeme takového verdiktu, tak to bude trvat. Do té doby si musíme vystačit s hodnocením tohoto typu a já se přikláním k tomu, co říkají novinářské organizace, že to může být v rozporu.
3: No, ministr Boris Šťastný v našem vysílání uvedl, že návrh zákona je v souladu s nařízením EMFA. Podle jeho slov je to dáno tím, že jde o kapitolu ze státního rozpočtu, jde o alokaci jasné konkrétní částky, včetně několikaletého výhledu do budoucna ze státního rozpočtu. Taková jsou slova pana ministra. Má tedy vláda podle vás jistotu?
5: Nařízení o svobodě médií říká, že financování musí být průběžné, dostatečné, předvídatelné, udržitelné a já tam nevidím tu předvídatelnost a udržitelnost. Samozřejmě už jenom ten obrovský sešup dolů, co se týče toho objemu na úroveň roku 2008 je varující, to si myslím, že je velká rána, ale jinak s tou předvídatelností bych opravdu jaksi byla opatrná, protože když si to tak vezmeme, ten zákon se bude schvalovat celý tento rok a má platit od 1. ledna 2027.
3: To je ten hlavní problém, to načasování podle vás.
5: No nejen, ale já jsem do nařízení nemohla dát konkrétní dobu, ale dá se říct, že v těch odborných kruzích byl hodně velký tlak na to, abych dala do nařízení aspoň 3 roky dopředu, aby se vidělo. Což nešlo udělat, protože takhle konkrétně ta evropská nařízení moc nefungují nebo nemohou fungovat. Naráželo to na odpor, zejména z Německa, tím vás teď nechci obtěžovat. Ta cesta ke schválení nařízení byla velmi trnitá. Přesto si myslím, že se dá dovodit, že udržitelné a předvídatelné neznamená, že se dozvíte někdy v listopadu, kolik budete mít peněz v lednu. To si myslím, že je v naprostém rozporu.
3: Europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN informovala na síti X o tom, že Evropská komise začala zkoumat slučitelnost evropského práva s reformou médií v Česku. Ona o tom informovala v pondělí, kdy pan ministr Klempíř představil ten návrh zákona. Danuše Nerudová tvrdí, že komise reaguje tak na dopis, který zaslala už o několik týdnů dříve. O čem to vypovídá?
5: Vypovídá to o tom, že komise opravdu sleduje dění v členských státech. To, že sleduje a že vydává určitá varovná prohlášení, neznamená, že spouští řízení pro porušení evropského práva. A když tady byl pan komisař Megrad, což byl vlastně můj následovník, nebo teď dělá to portfolio, co jsem měla, tak mi potvrdil, že tady má schůzky, měl myslím schůzku s panem premiérem, s panem prezidentem, s ministry, a že tuhle otázku bude diskutovat, s čímž dal taky najevo, že to komise sleduje.
6: To znamená, že komise v podstatě i tímto upozorněním, které jsme dostali od paní europoslankyně, vlastně sleduje celý ten proces. To asi nemohla být okamžitá reakce na ten nově představený zákon, když to bylo v pondělí, že by se tím komise začala hned zabývat, ale sleduje celý ten proces i tu diskuzi, která se odehrává.
5: Ano, divili byste se, co všechno komise sleduje, protože tam jde velmi podrobný monitoring tisku, je tam opravdu velmi solidní informační přísun, a nejenom o procesu v nějakých těch milnících, ale i v té debatě, která se děje mezi tím, tam komise nachází zdroje pro svá hodnocení. A jenom, jestli mi ještě dovolíte přidat jednu věc, my se teď dozvíme někdy v červenci, kdy má vyjít zpráva o stavu právního státu, jak komise pohlíží na stav právního státu v České republice, a jakkoliv to zní, že by to mohlo být hodnocení justice, právní stát, hodně lidí si to takhle spojí, tak je tam velmi silná a čím dál významnější kapitola o stavu médií. A já jsem sama zvědavá, co v té zprávě bude, protože tam se právě odráží, jaké procesy v členském státě probíhají a kam to může vést.
6: No, je to ale zpráva o státu právního, nebo zpráva o stavu právního státu za celý rok, předpokládám.
5: Ano, přesně tak.
6: To znamená, že se to tam může trošičku i průměrovat tím, že předešlá vláda navýšila poplatky.
5: Nemůže, ono je to trošku tak, jak se říká, že někdy se někdo rozhoduje podle toho, kdo poslední byl v kanceláři. Tady musím říct, že vždycky, když se finalizuje ta zpráva, tak se členské státy velmi snaží o to, aby ještě třeba dohnali některé věci, aby přijali některé zákony nebo některá rozhodnutí, nebo aby dali určité sliby, aby se to v té zprávě projevilo. A někdy jsme tam dávali po dohodě věci, které se staly týden před uzavřením té zprávy. Takže skutečně to odráží ten naprosto čerstvý aktuální stav.
6: A tady to pozorování Evropské komise, o kterém jsme mluvili, vlastně jejím výsledkem bude tedy tady ta zpráva.
5: Výsledkem je 27 zpráv, teď i víc, protože tam dáváme i balkánské státy, ale je to velmi podrobná zpráva, která vychází z informací mnoha a mnoha institucí. Ten hlavní, řekněme zásobitel informací je Ministerstvo spravedlnosti, ale nepochybně si vyžaduje i informace od dalších relevantních rezortů. A zároveň tam je řada různých organizací a institucí, které jsou dotazovány. Je to dneska už asi 350 institucí po celé Evropě, tak si to vidělte 27. Je to poměrně široká plejáda názorová a komise se snaží nakonec dát nějaké svoje objektivní hodnocení.
6: A z toho hodnocení by i vyplynulo to, zda třeba v České republice došlo k porušení toho Evropského aktu o svobodě médií. Byť je mi jasné, že to pak rozhodne soud, ale odkud by zešel ten podnět?
5: Mohlo by tam být něco, a teď usuzuju z těch bývalých zpráv, to, co jsme tam dávali, že ten trend jde směrem, který by mohl znamenat porušení. A ano, je to právnický žargon, omlouvám se za něj i na tomto místě, ale ta zpráva je plná různých varování, i co se týče dalších oblastí. Protikorupční opatření se tam hodnotí a celkové vyvažování moci, je tam kapitola, která je hodně citlivá, jestli jsou ty ústavní moci vyvážené, nebo jestli si exekutiva, tak to vláda neuzurpuje větší díl moci, než by měla. A proč má Unie tuto kompetenci tohle dělat? No, protože článek 2 Lisabonské smlouvy jasně říká, že všechny státy se upsaly k tomu, že budou dodržovat právní stát, což je právě tady to vyvažování mocí.
6: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Akt o svobodě médií, ta EMFA, který jste vy jako místopředsedkyně komise připravovala, začal platit v srpnu loňského roku. Jak se zatím ta jeho implementace projevila?
5: Děkuji za tu otázku, protože specialitka tady toho nařízení, a taky to jsem měla na mysli, byla a je, aby fungovala preventivně. To nikdy neměla být mašina na sankce. Mělo to být nařízení, které bude neustále upozorňovat státy a takto politiky ruce pryč od médií. A tohle byla hodně citlivá strunka a bylo to těžké to prosadit, ale myslím si, že ta preventivní složka už se projevuje na řadě různých míst. Já jsem s tím nařízením už operovala při debatě s panem premiérem Ficem, například ještě v roce 2024, tuším. A tehdy jsem ale s ním měla vážný hovor i na téma trestního práva a dalších věcí. Slovensko si toho tehdy naložilo hodně naráz. Já jsem tam jela, abych upozornila, že tohle už by mohlo být ohodnoceno i jako systémové porušení právního státu, což ještě má nějaké potom následné poměrně vážné důsledky. Ať se vrátím do Čech, já jsem přesvědčená, že i tady by mohla ta EMFA, já tu zkratku strašně, já vůbec nemám ráda zkratky, ale dobře, používejme ji, takže aby to nařízení i tady mohlo zafungovat preventivně, uvidíme.
6: Já bych se ještě vrátila ale na Slovensko. Komise se na základě této legislativy zajímá také o dění ve slovenské STVR, tedy tamních veřejnoprávních médiích. Už zaslala Slovensku dopis, teď aktuálně v dubnu, s tím, že posuzuje teď odpověď slovenských úřadů. STVR ale vznikla v roce 2024. To zanikla i RTVS. Dění okolo telerozhlasu má neustále nějaký vývoj. Přesto není v tom ta reakce Bruselu pomalá, že už lidé odcházejí, dostávají výpovědi?
5: To bylo ještě v mé době, kdy se ohlásilo sloučení a já jsem na to tehdy reagovat nemohla. Navíc ještě to nařízení nebylo plně v účinnosti, takže dnes je dobře, že komise reaguje dopisem. Tam je naprosto jednoznačný problém s politickým vlivem přes finance. A to je přesně to, kam míříme v Čechách.
6: No a ta reakce podle vás může být rychlejší tedy, když už máme na stole to nařízení?
5: No, je to zajímavá věc. Máte velmi dobrou analytickou schopnost se na to podívat, když se na to ptáte, protože v zásadě ty recepty nebo ta řešení, tak jak jsme je viděli v Maďarsku a na Slovensku, tak se zase opakují tady, nebo je tam poměrně velká nápodoba. A jak už jsou to známé věci, známé tahy těch členských státech, tak komise už má jaksi prošla panou cestu, už to má vyhodnoceno z minula a může být samozřejmě rychlejší.
6: No a máte skutečně pocit, že se ty procesy opakují, protože třeba v případě Polska to bylo velmi rychlé. Přijal se zákon a veřejnoprávní média, o jejich osud bylo rozhodnuto, stejně tak i na Slovensku. Přece jenom, jak byste srovnala to dění tady, protože vláda vlastně slibuje už několik měsíců, že to udělá, předložila nejprve jeden zákon, který zase stáhla zpátky, do toho přišel poslanecký návrh. Ten proces je takový pozvolnější.
5: Ten proces je nesmírně chaotický a dostává veřejnoprávní média do extrémní situace nejistoty. A myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje. Na Slovensku to byla rychlá akce. My jsme tehdy jednali o tom, aby se ještě z toho připravovaného zákona vyňaly některé opravdu alarmující věci. Pan premiér Fico to slíbil, pak to taky udělal, ale i tak má komise dneska důvod poslat dopis a já teda jsem přesvědčena o tom, že dopis půjde i do Prahy.
6: No, vy jste tu legislativu začala hodně připravovat také v reakci na dění v Maďarsku. Už jste ho dnes několikrát zmiňovala. Myslíte si, že komise teďkom bude velmi pečlivě sledovat tu transformaci, která probíhá v maďarských veřejnoprávních médiích po nástupu nové vlády?
5: Mm-hmm. Já někdy říkám, že by měl pan Orbán mít sochu v Bruselu, protože nám umožnil...
6: Zajistil spoustu nové legislativy.
5: No, ona tam vlastně byl tam nedostatek fantazie v tom evropském právu. Vždycky jsem říkala, že bylo těžké si představit pana Orbána, co všechno se může v členském státu stát, byť se tento stát upsal k tomu dodržování právního státu, ale maďarský příklad toho, jak probíhá teď celá řada změn, je velmi poučný. A
6: Myslíte těch změn po nástupu Petra Maďara?
5: Ano, přesně tak. Co jsme viděli kolem voleb, to nebylo jen tak nějaké předání moci, to byla revoluční atmosféra. A dá se říct, že teď dochází k nějaké diskontinuitě po Orbánově dlouholeté vládě. Ale ať to nezamluvím, já bych nikdy nevěřila, že doporučím českým politikům, aby následovali příklad Maďarska. To jsou paradoxy, protože jsem si přečetla, jakým způsobem chce maďarská vláda nebo maďarská politická garnitura, která vyhrála volby, změnit mediální zákony. A dělají tam věci, které podle mého názoru jsou velmi dobře, protože tam jsou prvky typu 3 roky dopředu vidět na jasné financování, indexace podle HDP a podle počtu domácností. Pak jsou tam velké změny v obsazení rady České, maďarské televize, to znamená, že ta rada má mít 9 členů, 3 členy, které volí koalice, 3 členy, které volí opozice a 3, které volí občanská společnost. A takto najmenovaná rada musí dostat mandát od velké většiny poslanců, prakticky od ústavní většiny. A tohle je metoda, kterou omezíte ten politický vliv do budoucna. Protože ta rada bude mít pravomoc svalovat každoroční rozpočet, ale bude mít i pravomoc sledovat to, jak ta televize funguje, aniž by zasahovala do svobody toho média. To, co se tam říká, píše, já bych tomu opravdu zatleskala, protože tohle je návrh zákona, který je nepochybně v souladu s evropským nařízením o svobodě médií.
6: Kritici by mohli namítat, že Viktor Orbán ke své 16-leté vládě v podstatě veřejnoprávní média nepotřeboval a nepotřebovali ani Péter Maďar ke svému vítězství, ale to už, abychom ano, opustili
5: přesně
6: Maďarsko.
5: Tak, přesně tak.
6: Má vůbec Evropská komise skutečně moc nějakým způsobem zastavit transformaci nějakého média, nebo se to týká skutečně spíš jenom toho financování?
5: Nemá tu pravomoc ve smyslu nedostatku pravomoci zasáhnout do přípravy a zákona a do toho legislativního procesu. Kam bychom došli, kdyby komise mohla zasahovat voleným lidem na národní úrovni do přípravy zákonů? Tady já musím říct, že naprosto souhlasím s tím, že je na místě zdrženlivost, ale taky je na místě reakce v momentu, kdy ten zákon je schválen, aby komise přišla s tím, je to v rozporu s evropským právem, upravte to, zrušte to, něco s tím udělejte.
6: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Vy jste se stala eurokomisařkou ještě jako členka Hnutí ANO, to členství jste ukončila v roce 2024. Jste v kontaktu ještě s některými členy strany?
5: Docela přátelsky se pozdravíme, když jdu sněmovní ulicí, ale nechodím tam do klubu Hnutí ANO. Já jsem vlastně byla velmi krátce aktivní v tom hnutí v letech 2012, 13, 14, kdy...
6: Ale členkou jste byla ještě před 2 lety.
5: A to je právě to matoucí, já už jsem to mockrát řekla, že jsem, kdybych věděla, že budu v Bruselu 10 let, tak bych to členství ukončila na začátku, nebo bych aspoň jasněji dala najevo, že jsem si pozastavila členství, protože lidi to hrozně mátlo. Já jsem od určitého momentu říkala úplně jiné věci a prosazovala jiné věci, než prosazovala Hnutí ANO.
6: No já se vás ptám z toho důvodu, jestli máte představu, jaká je mezi členy strany podpora změny financování veřejnoprávních médií?
5: Nevím, já jsem se s nikým o tom nebavila, ale když se na to ptáte, já tak nad tím přemýšlím, proč to panu premiérovi stojí za to, protože on uvažuje hodně v té lince poměr cena výkon. On má tohleto obchodní uvažování a já si myslím, že po nějakém čase, kdy to bude opravdu velmi složité, jako hustá atmosféra kolem tady těch změn, předpokládám opoziční obstrukce, které samozřejmě brzdí další věci, že možná po nějaké době se podívá zpátky a vyhodnotí si, jestli to skutečně stálo za to, tímhle způsobem vyjít vstříc svému koaličnímu partnerovi.
6: No, koalice argumentuje tím, že ani Česká televize, ani Český rozhlas nemají ochotu šetřit v době, kdy šetřit musí všichni. Vy jste říkala, Andrej Babiš vidí věci jako poměr cena výkon, tak je možné, že se na to prostě dívá jako manažer, přesvědčený o tom, že šetřit se dá úplně všude, byť tedy veřejnoprávní média dlouhou dobu se jim nezvyšovaly poplatky, teď se ta navržená částka má vracet do roku 2005 v případě Českého rozhlasu, ale že prostě on je přesvědčený o tom, že to jde udělat lépe, nezávislost, že úplně neřeší.
5: No tak tady by měli být slyšeni ti šéfové těch veřejnoprávních médií, aby řekli, jestli se to za ty peníze dá kvalitně dělat. To je trošku účet bez hostinského, takové jaksi střelení od boku, dá se to dělat levněji, aniž bychom měli informace. Řekla bych, že opravdu té solidní diskuze plné respektu a vzájemného naslouchání bylo zoufale málo během toho procesu. A co se týče té hospodárnosti, já nevidím důvod, proč by nemohlo být rozhodnuto o tom, že bude hospodaření veřejnoprávních médií kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Ano, ať to kontroluje, ale pak se tohoto výsledku dá dosáhnout jiným způsobem než demolicí schopnosti veřejnoprávních médií dělat veřejnou službu.
6: A dodám, že financování veřejnoprávních médií už je teď kontrolováno, ale Andrej Babiš spolu s koaličními partnery odůvodňuje nutnost změn takovou, že si to prostě napsali do vládního programu. Jaké jsou podle vás ty reálné důvody, které stojí ještě za sestavením vládního programu?
5: Já si myslím, že během kampaně, že slyšeli hodně od lidí, proč necháte ty reportéry do sebe tak šít a že jim to prostě pilo krev, že jim to vadilo, zejména některé programy, někteří novináři, kteří pracovali zejména v České televizi a že k tomu vnímali, že by mohli mít podporu ze strany svých voličů, no tak to prostě dali do toho programu, ale pro mě to není relevantní argument. Já mám několik vnoučat a ti se neustále ptají proč, když nedám dostatečnou odpověď, tak následuje další proč. Pro mě ten argument, dali jsme to do programu, prostě nestačí.
6: Těch dob, kdy jste znala ještě Andreje Babiše, z dob tedy vašeho aktivního členství v hnutí ANO, překvapují vás teď ty kroky?
5: Už jsem říkala, že mě to překvapuje z hlediska té velké energie a času, která se tomu musí věnovat a bude muset věnovat. I z hlediska toho možného rizika, že by někteří voliči se skutečně mohli odvrátit od hnutí ANO a pojďme si říct, že Česká televize je silná a důležitá instituce, která má informovat, kultivovat, vzdělávat, ale i bavit. A já se domnívám, že by mohlo dojít i tady k určitému přerušení té kvality, řekněme, televizní zábavy, která podle některých nepatří do veřejnoprávního média. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to má být koktejl všeho možného.
6: A když říká Andrej Babiš, že veřejnoprávní média nepotřebuje, že nesleduje, že do nich nechce chodit diskutovat, mluví podle vás pravdu?
5: Nevím, já nechci se tady dopouštět nějaké psychoanalýzy pana premiéra, ale řada lidí říká, že se nedívá na Českou televizi, že jim vadí spousta věcí, lidí, které tam vidí a je to jejich právo si vybrat zdroj informací podle svého gusta.
6: Ještě se ale vrátím k Andreji Babišovi. Jak jste vnímala tehdy jeho vztah nejenom k České televizi a k Českému rozhlasu, ale k novinářům obecně? Jestli se to nějak mění v čase podle vás?
5: To byla úplně jiná doba a řekla bych, že dneska, když to hodně přitáhnu za vlasy, tak politici už skoro média nemusí potřebovat, když mají svoje vlastní sociální platformy a mohou si vytvářet svoje vlastní obsahy, nastolovat témata. Velkým vzorem je pro ně prezident Trump, to si jasně řekněme, že ten začal tu novou éru potřeby médií ze strany politiků, ale co se týče vztahu k novinářům v těch začátcích hnutí ANO, my jsme to tehdy brali jako v podstatě ANO, jako velmoc, kterou musíme vycházet, které musíme informovat. Nebyla to éra osobních útoků na novináře, to si vůbec neumím představit v tom roce 2013-14, že bychom se něčeho takového dopustili a zahrnuju v to i pana předtehdejšího předsedu Babiše.
6: Hostem Interview Plus byla dnes někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Děkujeme za váš čas.
5: Děkuji vám za pozvání, hezký den přeji.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
4: Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla provězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Indiánští náčelníci.
7: Vynikající náčelník sedící Bík spojil indiánské oddíly před bitvou u Little Bighornu. Před 150 lety tam utrpěl totální porážku podplukovník Custer.
8: Potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády,
7: říká historik Jan Adamec.
4: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Na summitu Evropské 27 v Bruselu bude Česko prosazovat mírnější podmínky pro získávání emisních povolenek. Posluchači rozhodli, která skladba bude prvním původním dílem zahraným na nové svatovícké varhany. České fotbalisty čeká druhý zápas na mistrovství světa, utkají se s Jihoafrickou republikou. Uzavřená v obou směrech zůstává po nehodě dálnice D11 Praha Hradec Králové za Chlumcem a bude oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Je čtvrtek 18. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Přijetím Istanbulské úmluvy se vláda v tomto volebním období nebude zabývat. Rozhodla o tom v pondělí. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má zvýšit prevenci a potírání domácího násilí. Upozornil na to náš zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Ministerstvo práce dotuje krizovou linku, o které se lidé těžko dozví. Spolek Dohled na dosah letos se získal 22 milionů korun na provoz linky, kam můžou volat lidé v potížích. Služba ale není v dostupných seznamech linek důvěry a není ani členem jejich asociace. Přesto dostala ze všech druhou nejvyšší dotaci.
10: Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka dostali letos mimořádně peníze všichni, kteří o to požádali a splnili podmínky.
11: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
10: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubat říká, že další pracovníky ale teprve hledá. Odmítá, že by se měla viditelnost linky posuzovat tím, že ji najdou lidé na internetu.
12: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
10: Například linka důvěry organizace Život 90 ale dostala o víc než polovinu méně, ačkoliv loni řešila skoro 14 000 hovorů. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
9: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Tento systém má v Unii skončit v roce 2034.
13: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Visegrádské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Americký prezident Donald Trump večer podepsal na zámku ve Versailles memorandum o konci války proti Íránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7 a jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti.
14: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Irán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Slavnostní ceremoniál k podpisu memoranda je v plánu zítra ve Švýcarsku. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TAS útočilo nejvíce dronů za poslední 2 roky. Protivzdušná obrana údajně sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po druhé v tomto týdnu zasáhly rafinérii v moskevské Kapotně.
15: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize Kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Jak informuje Ministerstvo životního prostředí na svém webu, vybrala ho 4členná komise jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě. V minulosti za ně kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
16: Je to zhodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů. Ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
9: Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Novým ředitelem správy Krkonošského národního parku se stal pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Ve Vrchlabí u toho byla reportérka Kateřina Kohoutová.
17: Petr Moravec řekl, že Krkonošský národní park by měl být dobrým ochráncem, hospodářem a zároveň sousedem. Jeho hlavní výzvy, jako hlavní výzvy jmenoval vypořádání se s masovým turismem v Krkonoších, ochranu vody v krajině nebo adaptaci na klimatickou změnu. V prvních dnech své funkce by se chtěl sejít se zaměstnanci, starosty a partnery a vyjasnit si priority. Proti jmenování Moravce ředitelem národního parku protestoval v minulosti svazek krkonošských měst a obcí, který zaslal otevřený dopis rovnou ministrovi životního prostředí. Moravec se dostal také do problémů kvůli kontrole z ministerstva životního prostředí. Kontroloři zjistili například, že podle záznamů docházky měl být na České lesnické akademii v Trutnově a i na správě Krkonošského národního parku a zároveň na obou místech pobírat plat. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
9: Fantazie na chorál svatý Václavé skladatele Iva Bartoše bude první původní skladbou pro svatovítské varhany. Na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků v katedrále zahraje varhanice Jiřina Marešová.
18: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
19: Jak popisuje Alena Maršíková Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava, skladatel Ivo Bartoš dílo rozdělil do několika kontrastních částí, tak, aby v něm vyniklo co nejvíce barev nástroje.
18: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a vrcholí monumentální fugou.
19: Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond Svatovícké varhany už před 7 lety. Vítěze v anketě vybírali do půlnoci lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
20: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o první body a udržení naděje na postup. V Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice, která také na úvod v turnaje prohrála. Trenér národního týmu Miroslav Koubek probírá situaci ve skupině i s lídry reprezentace.
21: My jako trenéři a jako hlavní trenér samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří to mužstvo vedou, aby do mužstva přenesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
20: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale začne v 18 hodin českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Na lavičce fotbalistů Slovanu Liberec skončí trenér Radoslav Kováč, informoval o tom severočeský klub. Kováč strávil v Liberci 2 roky. V minulém ročníku šance ligy se tým pod jeho vedením dostal do skupiny o titul a obsadil konečné 6. místo.
22: Uzavřená D11 za Chlumcem, neprůjezdná D2 za Břeclaví. Dálnice D11 Praha Hradec za Chlumcem na 71. kilometru po vážné nehodě bude uzavřená do odpoledních hodin směrem na Hradec, kolona z 64. kilometru na půl hodiny k odklonu exitem 68 Nové Město, směrem na Prahu odklon exitem 76 Dobřenice, tam je to skoro bez kolony, až pak na objížďce kolem Roudnice fronty jsou. Na D2 z Brna na Bratislavu je za Břeclaví zcela zablokovaná dálnice v zúžení do jediného pruhu na 56. kilometru porouchaný kamion a předtím na 55. nehoda. Nejede to vůbec, stojí se od 50. kilometru. A na D5 se před Prahou směrem z Plzně se ke koloně kamionů od Loděnice teď přidávají i osobní auta, čerstvě je nehoda v levém pruhu na 2. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
24: Co obsahuje memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které má otevřít cestu k mírové dohodě? Proč chtějí Spojené státy přezkoumat přítomnost svých vojsk v Evropě? A co znamená zvolení Petra Moravce do čela správy Krkonošského národního parku? Poté, co prezidenti Spojených států a Iránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Švýcarsko potvrdilo, že v pátek bude hostit zahájení rozhovoru o mírové dohodě mezi USA a Iránem. Slavnostní podpis memoranda podle Al Jazeery nebude. Ve vysílání Tomáš Petříček, poradce prezidenta, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den.
25: Hezké poledne.
24: Jak vlastně chápat to memorandum, něco jako smlouvu o smlouvě budoucí? Jakou má váhu?
25: Je to závazek obou stran jednat o ukončení konfliktu a především najít řešení těch sporných bodů, zejména budoucnosti iránského jaderného programu. Ale lze ho vnímat něco jako krizový stabilizátor, protože to, co bezprostředně je jeho dopad, jsou především ukončení přímých střetů a vlastně zpoplavnění nebo otevření Hormuzského průlivu a ukončení blokády iránských přístavů, tudíž je to takový signál světovým trhům, že by to mohlo pozitivně být vnímáno světovou ekonomikou.
24: Mimochodem, je obvyklé podepisovat takový dokument na dálku?
25: Je to poměrně neobvyklé, nicméně to, že ta jednání probíhala prostřednictvím zprostředkování Pákistánu a že ta přímá jednání zatím byla velmi omezená, tak myslím, že to je na místě. Myslím, že Především to odpovídalo tomu, že obě dvě strany chtěly najít cestu, jak z toho přímého konfliktu se vyvázat, a to myslím, že byl hlavní cíl zejména Spojených států, které vnímaly, že ten konflikt už je dost nákladný.
24: Zatímco americký prezident Donald Trump dohodu prezentuje jako své velké vítězství, američtí demokratičtí senátoři považují za dobrou pouze pro Irán, nikoli pro USA. Šéf demokratů v senátu ji označil za jednu z nejhorších amerických katastrof. Kritizovalo ji několik republikánských senátorů. Jak ji vidíte vy?
25: To memorandum obě dvě strany interpretují jako vítězství. Je potřeba zdůraznit, že jak konzervativní, tak umírněné síly uvnitř iránského režimu vlastně komentují, že se jedná o cestu k vítězství Iránu. A Donald Trump tomu nezbývá nic jiného, než označit to ukončení konfliktu a odblokování situace v Hormuzském průlivu jako své vítězství. Ale spousta věcí je nejistá a zůstává otevřená. A bude záležet na tom, jak v těch následujících 2 měsících budou ta jednání probíhat, jestli se podaří zajistit nebo vytvořit dostatečně silný institucionální rámec pro kontrolu iránského jaderného programu a jestli Spojené státy budou schopné také do těch jednání vnést další problematické otázky. Protože v minulosti i v té nedávné minulosti, tak Spojené státy především kritizovaly ty předchozí dohody s Iránem, že se omezily na jistou kontrolu jaderného programu, ale už neřešily další témata, jako je iránský balistický program nebo destabilizační role Iránu v celém prostoru Blízkého východu a jeho podpora různým proxy skupinám, jako je Hezbollah, Hutijové a další, které vlastně rozmíchávají konflikty v jiných částech celého regionu.
24: Německo vysílá 2 lodě do Rudého moře v rámci přípravy možné vojenské mise v Hormuzském průlivu. Jak dlouho může trvat, než se situace vrátí před 28. únor?
25: Bude záležet na tom, jak obě dvě strany budou rychle naplňovat ten duch toho memoranda. Myslím, že ze strany Spojených států je připravenost poměrně rychle odblokovat nebo přestat blokovat ty námořní trasy. A velký otázník je, jestli incidenty například v Libanonu nemůžou ohrozit vůbec celé memorandum, protože ta situace mezi USA a Iránem je jedna otázka, ale potom taky Irán, jelikož má silné vazby na hnutí Hezbollah, prostě bude možná propojovat to se situací a naplňováním toho ukončení konfliktu ze strany Izraele, což je velká neznámá.
24: Tím spíš, že Izrael už dal najevo, že se dohodou prý necítí být vázán. Nemůže ještě celý proces právě na postoji Izraele ztroskotat?
25: Může a může to také ovlivnit ty následná diplomatická jednání. Izrael vlastně není jmenován v tom memorandu. O Libanonu se v něm hovoří. Hovoří se o tom, že má být garantována ukončen konflikt v Libanonu a že má být garantována libanonská suverenita. Ale jaké jsou role, odpovědnost jednotlivých aktérů, tam specificky není zmíněna.
24: Dohodu by měli podle memoranda uzavřít do 60 dnů. Dá se to do té doby, myslím, to vše podstatné, dojednat? Stihne se to?
25: 60 dnů je pro takto zásadní budoucí dokument poměrně krátká doba. Jenom připomenu, že ta poslední velká dohoda s Iránem, takzvaná JCPOA z roku 2015, ta se vyjednávala 20 měsíců. Tady jsme na desetině toho časového prostoru. Obě strany si nicméně otevřeli prostor pro případné prodloužení platnosti tohoto dočasného memoranda, tohoto stabilizátoru. Takže pokud by došlo k nějakým komplikacím, tak to neznamená, že se vracíme před tento víkend nebo před podpis tohoto memoranda. Myslím, že obě strany v tuto chvíli jsou z konfliktu unavené a nemají zájem na jeho znovu rozmíchání. Byť samozřejmě těch faktorů, které mohou znovu destabilizovat Blízký východ, je více, a to nejenom Libanon, je to také otázka třeba v Jemenu.
24: Tomáš Petříček, poradce prezidenta, bývalý ministr zahraničí. Děkuju, nashledanou.
25: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
24: Omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě, řekl před dnešním jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu generální tajemník bloku Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Rutte nicméně zdůraznil, že aliance o amerických plánech věděla dlouho předem. Vítám politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
0: Pěkné poledne.
24: Generální tajemník Rutte už včera potvrdil, že Česko patří k zemím, které nesplnily 2% výdajů HDP na obranu. Dalo se předpokládat, že to takto dopadne?
0: No, vlastně trošku dalo, navzdory deklaracím předchozí vlády, že 2% HDP určitě vydá na obranu, tak tady byla celá řada otazníků zda vlastně ty výdaje, které deklarovala vláda jako na obranu, skutečně budou započteny jako na obranu. Bavíme se zejména o výstavbách například dopravní infrastruktury a dalších staveb, které mohou samozřejmě sloužit jak civilním účelům ministerstvu dopravy, tak ale pochopitelně i těm vojenským záležitostem. Celá řada těchto nákladů zjevně uznána nebyla a tím pádem se Česká republika v těch výdajích propadla na nějaké 1,85%. Ten přesný výpočet asi ještě bude doladěn.
24: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS 18. května v interview ČT24 řekla, že Jakub Landovský, když byl velvyslancem při NATO, doporučoval zakomponovat do obranných výdajů více položek z jiných rozpočtů než jen z ministerstva obrany.
1: Byl to Jakub Landovský, který vytvořil dokument, který já tady mám před sebou, kde opravdu jsou velmi silné věty, jako že je žádoucí, aby se Česká republika pokusila některé více náklady v rámci svých národních obranných výdajů uplatnit. A teď se dostáváme do situace, že Severoatlantická aliance říká, ale vy uplatňujete výdaje, které uplatňovat nemůžete.
24: Jakub Landovský je teď vládním zmocněncem pro naplňování závazků vůči NATO. Mimochodem zvali jsme ho taky do vysílání. Co konstatování Rutteho znamená pro další pozici Česka při obhajování výše a povahy uplatněných výdajů v dalších rozpočtech?
0: Že ta pozice České republiky se v tomhletom problematizuje. Česká republika navzdory těm deklaracím najednou nevypadá jako spolehlivý spojenec, nevypadá jako spojenec, který by chtěl nést svoji míru zátěže a odpovědnosti, ať už finanční nebo jakékoliv jiné. Je to špatný politický signál. Na druhou stranu tohle není něco, co by bylo nezvratné. Pochopitelně vytváří to tlak na novou vládu, tak aby lépe pracovala s tím rozpočtem a aby dost možná také lépe konzultovala se strukturami aliance ty možné výdaje, protože ono samozřejmě dává do určité míry smysl to, že výdaje například na dopravní infrastrukturu budou moci být započteny jako výdaje na obranu. Přece jenom Česká republika je vnímána jako transitní země v případě nějaké války na východním křídle Severoatlantické aliance. To znamená, přes české území by právě velice pravděpodobně v takovém případě jela nějaká kolona tanků, obrněných vozidel a dalších věcí a logicky by využívali potom dálniční mosty a klíčové dopravní stavby, které vlastně nutně musí být dimenzovány na to, aby takovou techniku dokázali vůbec pojmout. Ale bez, řekněme, předběžných konzultací se Severoatlantickou aliancí potom hrozí opravdu tady tyhle ty věci, že Česká republika bude vypadat jako ten, který neplní sliby a který nevykládá na obranu dostatečné množství výdajů, jakkoliv to může sloužit i civilním účelům.
24: Co fakticky znamená okamžité omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO?
0: Znamená to, že členské země Severoatlantické aliance budou muset tady tohleto vykompenzovat ze své vlastní kapsy, aniž by tedy nebo aby nedošlo ke ztrátě schopností a kapacit. To znamená ne vysloveně skokové navyšování, ale postupné gradační navyšování těch rozpočtů na obranu, které začnou vyplňovat tu prázdnou peněženku, která tady vlastně zůstává po tom, co velice štědré subvence ze strany Spojených států v podstatě platily evropskou bezpečnost. Znamená to fakticky, že Evropa se bude muset mnohem více o svoji vlastní bezpečnost starat za svoje peníze.
24: Minister obrany Pete Hegseth oznámil taky rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Už nařídil snížení počtu amerických vojáků v Německu 5 000 během 6 až 12 měsíců. Jak rychle jsou Evropané schopni tento výpadek nahradit?
0: Co se týče té živé síly, tak to není nějaký zásadní problém. Ten mobilizační potenciál nebo ty kapacity evropských států jsou z hlediska toho vojenského personálu na dobré úrovni. V tuhle tu chvíli je vlastně klíčový problém ten problém finanční. Zároveň to ale také neznamená, že Spojené státy se z Evropy stahují nějak masivně. Přece jenom i to evropské teritorium je vlastně velice, velice důležité a na něm vybudovaná americká vojenská infrastruktura. Zároveň jsou velice důležité pro projekci americké moci dále třeba do přední Asie, na Blízký a Střední východ a jinde. Takže to americké vojenské stahování nebude zdaleka tak dramatické, jak by se třeba na první pohled mohlo zdát, a nějakou personální redukci dokážeme velice dobře pokryt vlastními silami.
24: Německý ministr obrany Boris Pistorius upozornil, že proces stažení části amerických sil z Evropy musí být koordinovaný. Bylo by podle něj nebezpečné, kdyby byl příliš rychlý. Ve kterých oblastech, teď technicky myslím, to může být problém?
0: Tak samozřejmě, pokud by mělo dojít k nějakému skokovému stažení, může to pochopitelně ohrozit zejména třeba systémy protivzdušné obrany, geosatelitní komunikace nebo geolokace a další záležitosti. Zde má Evropa ještě velké, velké limity, ve velkém také spoléháme na Spojené státy. Ale zase ten personál nebude nějak jako dramaticky chybět, pokud se nebude jednat o skokové stažení, což by vlastně nemělo být, a postupné stahování a nahrazování ze strany evropských států je naprosto přirozené, vlastně naprosto pořádku, do určité míry klidně i žádoucí.
24: Na druhou stranu není to blesk z čistého nebe. Američané už delší dobu uvažovali o tom, že omezí vojenskou přítomnost na starém kontinentu. I o tom bude zřejmě dnešní schůzka ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu.
0: Je to dlouhodobý trend, vlastně to koresponduje s tím, jak Spojené státy přikládají mnohem větší důležitost jiným světovým regionům, zejména jeho východní Asii. A přece jenom Evropa je dostatečně velká, silná a bohatá na to, aby si dokázala zajistit vlastní bezpečnost, byť ne ve všech možných

0: Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Byl mimo jiné vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Beniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Trojici finalistů výběrového řízení doplňovali pracovníci Krnap, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause. Zavolali jsme Jaromíru Bláhovi z programu Krajina hnutí Duha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vaše organizace v reakci zmínila, že jde sice o odborníka na těžební technologie, ale že tento krok vyvolává obavy o směřování národního parku. Proč je podle vás jeho volba riskantní?
1: Ze dvou důvodů. Jednak je to, že tam nevidíme zkušenosti, praktické zkušenosti s ochranou přírody na rozdíl od těch druhých dvou kandidátů, kteří se dostali do finále. A přece jenom Krkonoše jsou národním parkem a v jejím čele by měl stát člověk, který rozumí ochraně přírody a ne tolik těm těžebním technologiím. Tam může dojít, tam vidíme dokonce střed v podstatě, kdy z těch národních parků by se mělo s těžbou ustupovat a nechávat více prostoru v přírodě. Další věc, kvůli které teda máme obrovské pochybnosti o této volbě, je i netransparentní minulost pana Moravce. Média upozornili na četné jeho prohřešky z minulých pracovišť.
0: Svazek obcí Východní Krkonoše jmenování Petra Moravce v otevřeném dopise ministrovi výslovně nedoporučil. Starosta Vrchlabí a člen výběrové komise Jan Sobotka průběh výběrového řízení veřejně spochybnil. V dopise se výslovně píše, že profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku. Můžete to tedy blíže vysvětlit?
1: Tak pan Sobotka tam komentoval průběh výběrového řízení, kdy v podstatě do trojice finalistů se dostal náhle člověk, který podle pana Sobotky neprokázal ty znalosti a dovednosti, které někteří jiní uchazeči. Takhle já to čtu, takhle já to vyjádření pana Sobotky čtu. A ono jde, v podstatě to jen dokumentuje způsob, jakým motoristé v podstatě jednají a vybírají lidi do vedoucích funkcí, kdy nejde ani tak o odbornost, ani tak o manažerské schopnosti, ale schopnosti v podstatě být jejich příznivci nebo nahrávat jejich zájmům. Dnes byl jmenován do čela České inspekce životního prostředí pan Straka, což je sponzor motoristů a nemá jinou kvalifikaci, než že to je právník, který dělal do realit. Tak toho jmenovali šéfem instituce, která má zabezpečovat kontrolu nad dodržováním zákonů v ochraně životního prostředí. K tomu snad už není potřeba další komentář.
0: Tak když se ale vrátíme ke Krkonošskému národnímu parku, vy jako hnutí Duha vyzýváte nově jmenovaného ředitele ke dvěma krokům. Kterým a proč?
1: Jednak by měl jasně a transparentně říci, jakým způsobem bude ten konflikt zájmu, nebo řekněme věcný konflikt zájmu, kdy na jednu stranu on dosud pracoval v oblasti těžebních technologií, má kontakty s firmami, kteří zajišťují harvestorové technologie, tak jakým způsobem bude řešit tu svou práci v ochraně přírody, kde s tou těžební technikou by se mělo ustupovat. A druhá výzva potom se týká toho, jak na ten národní park povede, protože Krkonoše jsou národním parkem jedním z nejtěžších národních parků světa dokonce, jak řekl Michal Hošek, člen Mezinárodní unie ochrany přírody, protože Krkonoše patří mezi 10 nejnavštěvovanějších národních parků světa. A ta zátěž turistickým ruchem je tam enormní. A sladit zájmy vlastně turismu a sladit zájmy té vzácné přírody, která třeba v podstatě na těch hřebenech Krkonoš je skutečně unikátní, to je velmi těžký úkol. A třeba říct, že předchozí ředitel, pan Beniš, to zvládal dobře. On získal i ocenění od České asociace národních parků za to, takže jsme velmi zvědaví, jak to bude řešit pan Moravec, zvláště proto, že vlastně příčinou odchodu předchozího ředitele byl konflikt s podnikateli, kteří naopak chtěli zajistit vjezd automobily na Luční boudu, na Labskou boudu, do těch nejcitlivějších míst.
0: Na to jsem se nadechl, že se zeptám, proč byl odvolán Robin Beniš, proč musel skončit v čele. To byl podle vás ten jediný důvod, který jste teď řekl?
1: Tam, já se domnívám, že to byl ten hlavní důvod, v podstatě tam i média dostupovaly ty linky od paní Sovové a pana

0: Šumpelíka, spolumajitele Labské boudy, Luční boudy. Ty linky na motoristy tam jsou jednak přímé, jednak nepřímé a považujeme to za hlavní důvod, proč pan Beneš skončil. No.
1: To byl Jaromír Bláha z programu Krajina hnutí Duha. Mluvili jsme o tom, že právě dnes byl ředitelem správy Krkonošského národního parku ministrem životního prostředí Igorem Červeným za motoristy jmenován Petr Moravec, dosavadní pedagog České lesnické akademie. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Tolik publicistika.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě, poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu, jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. Delegáti odborového svazu KOBO dnes míří do Prahy na třídenní volební sjezd. Nové vedení budou volit zítra. Kromě toho má svaz schválit i priority odborového svazu na další období. Na sjezdu vystoupí i předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kastolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. 5. června ji zvolilo 93 poslanců. Její protikandidátka Klára Šimečková-Laurenčíková získala jenom 58 hlasů. A Kastolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020. Kubánský parlament by měl na dnešním mimořádném zasedání schválit nové ekonomické reformy. Narychlo je připravila poradní skupina, ve které podle agentury EFE zasedli i ekonomové kritizující komunistickou vládu. Dlouhodobá ekonomická krize se v 10milionové zemi ještě zhoršila po zahájení amerického ropného embarga. Paliva na Kubě není dostatek ani na dopravu lidí do práce, zásobování obchodů nebo svoz odpadků. Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěže, ve které můžou lidé do 15. září zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vybraný strom bude v prosinci zdobit Staroměstské náměstí. Dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové je neprůjezdná, a to obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru se stala vážná nehoda dvou nákladních aut, na místě zasahoval i vrtulník. Policie odklání dopravu v exitech 68 na Chlumec a 76 Přelouč. Před odklony z dálnice čekejte kolony. A na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy čekejte zdržení v omezení u Lanžhota na kilometru 56 a porouchaný kamion překáží v provozu a tvoří se kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A odpoledne čekáme skoro jasno a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď už názory a argumenty.
4: O problémech kandidáta hnutí ANO na pražského primátora, o fungování současné české vlády, o nedbalosti francouzské justice. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
4: Americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta otevírá cestu k trvalému míru a ke snížení ceny ropy. Memorandum elektronicky podepsali americký prezident a jeho iránský protějšek. 14-bodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Jak lze toto memorandum vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny Názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Jak lze podpis memoranda vnímat?
5: Tak především je důležité, že vůbec konečně známe to memorandum, protože doposud jsme měli zprávy z obou stran, které se ne vždycky shodovaly, naopak se většinou dosti lišily. A v této chvíli už máme i potvrzeno od americké administrativy ono znění. Je to 14 bodů, které mají v angličtině méně než 800 slov, to znamená, je to velice stručné. Což ovšem neznamená, že to není významný dokument a řekl bych, že velice významný, který může opravdu síly ve světě definovat na poměrně dlouhou dobu nebo pomoci definovat. Základem toho memoranda jsou především americké závazky. To je nutno říci dopředu, protože vlastně ve více bodech Američané ustupují Iránu, než že by Irán ustupoval Spojeným státům. Donald Trump od začátku říkal, že hlavním cílem je zabránit atomové bombě, mluvil o iránském jaderném programu, mluvil zpočátku též o změně režimu. A musím říci, že aby vlastně opravdu mohla být americko-izraelská akce označena za úspěšnou, tak ona změna režimu v Iránu byla vlastně jedna z mála opravdu spolehlivých možností. To nejen, že se nepovedlo, ale vlastně memorandum přímo říká, že se obě strany dohodly, že si nebudou zasahovat do vzájemně do vnitřních záležitostí. Což pravděpodobně bude znamenat, že Američané nebudou usilovat dále o změnu režimu v Iránu, což není dobrá zpráva pro tamní demokratické síly. A víme, že konec konců nedlouho předtím, než Američané s Izraelem zahájili svůj útok, byly v Iránu velké demonstrace a podle některých zpráv potom vlastně iránský režim zlikvidoval, zabil 40 tisíc svých odpůrců. Nyní tato šance není. Co se týče onoho jaderného programu, tak tam vlastně není nic nového proti Obamově dohodě s Iránem, kterou Trump tak kritizoval. Naopak formulace, které jsou uvedené v onom memorandu, jsou vlastně měkčí. Když to tedy shrnu, Irán se sice zavazuje otevřít Hormuzský průliv, ale pouze na 60 dní. Poté bude nějaký nový režim, který bude celkem jistě spoplatněn. Irán opakuje, že nebude usilovat o jadernou zbraň. To je tam přímo takto formulováno. Takže nic nového.
4: Tolik Petr Švarc.
5: Díky, naslyšenou.
4: Předseda pražské organizace a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly a chce to napravit. Věc hodlá vysvětlit na tiskové konferenci. V majetkovém přehledu konkrétně nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Předkole kampaně hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát se u různých poukázání na údajné průšvihy dosavadního vedení města, především ty v gesci Pirátů a hnutí STAN, protože s občanskými demokraty by si Babišovo hnutí evidentně umělo koalici v hlavním městě představit, vždy figuruje sloganová otázka, co na to Ondra Prokop, která má zřejmě vyvolat dojem, že si s tím vším bude umět kandidát ANO na primátora poradit. Jenomže momentálně vyvstal před Ondřejem Prokopem zcela jiný dotaz. Jak to přišlo, že do majetkového přiznání povinného pro politiky zapomněl uvést vlastnictví 3 bez pochyby investičních bytů v metropoli, přičemž bydlí s rodinou ve čtvrtém dost luxusním a novém za necelých 20 milionů, na který se ho vloni v souvislosti s korupční kauzou nemocnice Motol ptali policisté a on prý na radu advokáta odmítl vypovídat kvůli obavám z obvinění. Což by asi ještě mohl ustát, zatímco se zatajovanými 3 byty se mu to povede těžko. A odpověď na ono opomenutí by se mohla skrývat ve faktu, že jde o byty družstevní a jako takové vedené ve veřejném katastru. Jména kupujících zůstávají v anonymitě. Nicméně redakci Seznam zprávy se podařilo vypátrat, jak tomu v tomto případě je. A primátorský kandidát to nakonec nemohl popřít. Nejasné zatím zůstává, kolik byty stály, protože jednou věcí je částka při koupi a druhou eventuální zátěž částí úvěru, které si družstvo na stavbu vzalo. Tu musí uhradit družstevníci a říká se tomu anuita. Teprve po poslední splátce se jméno nabyvatele zanese do katastru. Celková suma za celkem 4 nemovitosti, včetně oné přiznávané, o kterou se kvůli bývalému vedení motorské nemocnice a firmě Geosan zajímali vyšetřovatelé, by tedy mohla být takřka závratná a samozřejmě vzbuzující další otázky. Ano, by rádo tentokrát v Praze uspělo. Vážně pošramoceného lídra kandidátky nemůže potřebovat. Andrej Babiš, který nad problematickými politiky hnutí obyčejně dělá záhy kříž, se už nechal slyšet, že Prokop musí věc vysvětlit. Jenže to u zatajení 3 bytů, třeba že po jejich odhalení do majetkového výčtu doplněné, asi prostě nejde. V médiích se proto hned objevila spekulace, že by mohl Prokopa nahradit Adam Vojtěch. Vůči jehož vedení ministerstva zdravotnictví má premiér výhrady a rezort by si ano zároveň vyměnilo z motoristy, čili Vojtěchovo místo by zaujal Boris Šťastný, jak si před volbami asi představoval, zatímco ministerstvo sportu by po něm převzal poslanec ano Patrik Nacher. Pokud jde o číslo 1 pražské kandidátky a od něj se to všechno odvíjí, pak by Vojtěch sedící už v předcházející Babišově vládě a dnes podle průzkumu druhý nejdůvěryhodnější politik v zemi po prezidentovi byl pro ano něco jako Ternu. Ale kauza Prokop je zatím otevřená i případnému přísunu dalších investigativních informací.
4: Hovořil Ondřej Konrád. Premiér Andrej Babiš požaduje po ministrech hodnocení toho, jak se jim daří plnit vládní programové prohlášení. Koaliční vládu jmenoval prezident Petr Pavel loni 15. prosince. Programové prohlášení vláda schválila 5. ledna a 15. ledna získala ve sněmovně důvěru. Komentář k dosavadnímu počínání Babišova kabinetu napsal politolog Jiří Pehe.
7: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovu zavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u Ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
4: To byl Jiří Pehe.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Volby prezidenta palestinské autonomie se uskuteční začátkem příštího roku. Alespoň to oznámil její současný lídr Mahmud Abbas. Ten je v této funkci od roku 2005, ačkoliv jeho mandát byl původně pouze pětiletý. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Palestinský prezident Mahmud Abbas hodlá vypsat volby, a to hned dvoje, parlamentní a prezidentské. Vzniká otázka, zda se opravdu budou konat a jaký budou mít dopad na palestinskou politiku. Mahmud Abbas hodlá prezidentské volby vypsat v příštím roce, ale zatím není stanoveno žádné datum. Posledním zvoleným palestinským prezidentem, neboli předsedou palestinské samosprávy, je on. A to už od roku 2005. Také poslední volby do palestinské legislativní rady, tedy parlamentu, se nekonaly už 20 let. Vždy se našel důvod nebo záminka, proč je odložit. Tentokrát by měly proběhnout podle nových pravidel. Počet poslanců se zvýší na 200 a nejméně čtvrtinu kandidátů mají tvořit ženy. Práh pro vstup do parlamentu má být velmi nízký, pravděpodobně 1%. Nyní se tedy debatuje, zda 91-letý Abbas skutečně hodlá vypsat volby, anebo zda si znovu kupuje čas, ať u západních podporovatelů, nebo u palestinské společnosti. Abbas je velmi nepopulární a s důvěrou veřejnosti se potýká i strana Fatah, jejímž předsedou Abbas také je. Minulé odklady voleb byly motivovány i tím, že by při spravedlivém hlasování zvítězil Hamas, a to nechtěli ani západní podporovatelé palestinské věci. Jenže v posledních letech se staly nejrůznější věci, zejména 7. říjen, válka v Gaze a válka v Íránu. Roste tlak na Abbase, aby palestinské instituce reformoval a připravil je na případnou cestu k samostatnosti, a tedy i na obnovu mírového procesu. Příští příležitostí může být ustavení nové izraelské vlády po tamních volbách, které se budou konat nejpozději koncem letošního října. Nadále trvá nebezpečí, že místo Fatahu, který lidé vnímají jako zastaralý a skorumpovaný, uspěje v demokratických volbách Hamas, zejména na západním břehu. Hamas ale nepřistoupil na principy mírového soužití s Izraelem a současně se nepodařilo upravit vztahy mezi Fatahem a Hamasem. Obě hnutí si konkurují i spolupracují, ale nikdy se jim nepodařilo ustavit ani vládu národní jednoty. Třetí strany, jako například strana nazvaná právě Třetí cesta bývalého reformního premiéra Salama Fayyada, zatím nezískaly dostatečné postavení. Uvnitř samotného Fatahu se teď odehrává boj o podobu hnutí po Abbasově odchodu. Abbas sám koncem loňského roku ustavil funkci viceprezidenta a obsadil ji Husseinem al-Sheikhem. Ten je považován za pragmatika, respektovaného i u izraelských partnerů. Vypadalo to jako jmenování nástupce, který by měl navíc v případě potřeby vykonávat místo Abbase prezidentské funkce. Mezitím ale Abbas možná změnil názor a začal místo toho připravovat silnou pozici pro Majida Faráže, vlivného představitele tajné služby, a především pro Yasira Abbase, svého vlastního syna. Potíž je, že tito lidé ze staré gardy jsou v očích mnoha Palestinců nikoli představiteli osvobozeneckého hnutí, ale starého režimu, o který nemají zájem. V květnových volbách do řídících orgánů Fatahu uspěli v naprosté většině šedesátníci a sedmdesátníci. Představitelé mladší generace, jako je Husám Zumlot, neprošli. Možná to byla poslední příležitost Fatahu nějak se připravit na budoucnost, jinak je nahradí někdo jiný. A to bez ohledu na to, zda se volby nakonec konat budou nebo ne.
4: Hovořil Jan Fingerland. Kyjev a další oblasti Ukrajiny opakovaně čelí ruským vzdušným útokům. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevsko-Pečovská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Ukrajinský prezident označil útok na pravoslavný klášter za dosud největší zločin Ruska proti křesťanské kultuře. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
9: Útok na Kyjevo-Pečorskou lavru výš přes 4 roky trvající válce jednoznačně znamená počátek nové etapy. Ruský dron Geraň 2 totiž nezasáhl jen vzácnou kulturně historickou památku, ale doslova srdce ukrajinských duchovních a vpravdě národních a státních dějin. Klášter byl už jednou napaden letos v lednu, tehdy však škody nebyly tak velké. Na neslýchaný útok, který pro Ukrajince znamená nejen velkou materiální, ale hlavně morální škodu, ba přímo utrpení, reagovala i řada ukrajinských vrcholných představitelů. Ministr zahraničí Sibiha přímo konstatuje, útokem na Kyjevo-Pečorskou lavru, což je jedno z nejposvátnějších míst světového křesťanství, se Putin navždy zapsal do seznamu nejpříšernějších barbarů světa. Prezident Zelenský pak útok na Kyjevo-Pečorskou lavru označil za jeden z největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ruská reakce na vznesená obvinění byla klasická. Ministerstvo obrany ve své pondělní ranní svodce už kdo ví po kolikáté prohlásilo. Ozbrojené síly Ruské federace útoky na ukrajinskou občanskou infrastrukturu ani neprovádějí, ani neplánují, natož aby je zasazovali. Ba co víc, doslova jedním dechem se v tomto prohlášení tvrdí, že objekty slavného kláštera zasáhla střela amerického protivzdušného systému Patriot. Expressis verbis se tu konstatuje. Jednou z příčin nespolehlivosti tohoto systému se mohlo stát to, že západní země Kyjevu dodali patrioty s prošlou zárukou. A je to zase ti oškliví Američani a západáci. Začetné světové hlasy k věci alespoň jeden, hlas šéfa německé diplomacie Johanna Wadefula. Útok na Pečorskou lavru, která je objektem světového kulturního dědictví UNESCO, se stal novým stupněm ruské nízkosti ve snaze zničit ukrajinskou kulturu. Tento odporný teroristický čin jen upevní naši neochvějnou podporu svobodě Ukrajiny. Čímž je vše jen dořečeno. Rusko se snaží podlomit dosud nezlomného ducha ukrajinského národa, který proradnému daleko většímu sousedovi a tak říkají z papírově silnějšímu agresorovi čelí mnohem déle a mnohem zdatněji, než pán Kreml v únoru 2022 předpokládal.
4: Tolik Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky Kláry Notaro. Zaměřila se v něm na tragický případ, který de facto zavinila nedbalost francouzské justice.
10: Francie se otřásá hněvem obyvatelstva, které znova a znova konstatuje, jak málo pozornosti věnuje policie násilí na dětech. Vlnu nebo spíš tsunami vzteku veřejnosti spustila kauza ztracené školačky Liany. Po týdnu horečného hledání bylo 4. června v departementu Gers v jeho západní Francii nalezeno tělo Liany, jejíž smrt má pravděpodobně na svědomí dnes již zadržený pedofil Jérôme Barella. Na Barelu bylo v minulosti podáno několik oznámení pro znásilnění nebo sexuální obtěžování holčiček, které se přátelily s jeho dcerami. Jenže Barela nebyl nikdy povolán k výslechu. A když matka znásilněné dívenky Rozy loni opakovaně telefonovala na policii, aby se informovala, jak se vyvíjí vyšetřování případu, tak jí policisté řekli, ať už je nevyrušuje, jinak z toho vyvodí důsledky. A tak pedofil Barella byl na svobodě a číhal na další oběti. Na liknavost úředníků malá Liana doplatila životem. Na její počest se v obci Florence konal takzvaný bílý pochod La Marche Blanche, který bývá pořádán v případě násilné smrti dítěte. Na pochod pro Lianu se sjeli lidé z celé Francie. Všichni si kladou otázku, jak je možné, že takový člověk, který byl několikrát nahlášen jako sexuální predátor a pedofil, se nikdy nedostal do rukou policie. Hledá se viník této tragédie, ale viníků je celá škála a na jejím vrcholu stojí minister spravedlnosti Gérald Darmanin. Hlasy protestujících lidí, a nejvíc jsou slyšet ženské hlasy, volají po Darmaninově demisi. Ten se hluboce omlouvá rodině holčičky. Mluví o strašlivé dysfunkci v tomto případě, ale zároveň říká, že neopustí loď za rozpoutané bouře. Nařídil všem vyšetřovatelům, aby do 14. července prostudovali 70 tisíc dosud neřešených případů, kdy děti byly oběťmi sexuálního násilí. Dosud jasnou prioritou byl pro policii boj proti obchodování s drogami. Pohledy všech se upírají na státní zástupkyni Clémence Meyerovou ve městě Oš, kam Barellův případ spadá. Meyerová nyní tvrdí, že Barella měl být brzy vzat do vazby, ale znásilnění malé Rozy bylo lékařsky doloženo už v srpnu 2025. Vysvětlení, proč případ malé Rozy nebyl řešen, je několik. Jsou technického rázu, zastaralá informatika, nedostatek vyškolených zaměstnanců, jejich přetíženost vzhledem k počtu případů, ale důvody relativního nezájmu jsou i rázu kulturního, nebo spíš nekulturního. Dětem se ve Francii moc nevěří, stejně jako ženám. Všichni soudci si totiž dobře pamatují případ v severofrancouzském Utro ze začátku milénia, kdy neskušený soudce odsoudil za sexuální násilí na dětech 17 lidí, které společnost označila za netvory. Po letech se ukázalo, že většina z nich byla nevinných, že šlo o manipulaci ze strany matky zneužitých dětí, které lhaly, jak byly navedeny, aby očernili známé rodičů. Loni v Paříži vypukl skandál. Děti v mateřských školkách byly oběťmi 52 pedofilů, působících jako vychovatelé v mimoškolních aktivitách. Dohromady 132 vychovatelů z Paříže již nesmí pracovat s dětmi. Ve Francii je každoročně 160 tisíc dětí obětí sexuálního násilí doma, ve škole, ve zdravotnických zařízeních. Případ malé Liany snad způsobí, že stát bude problém zneužívaných dětí řešit přednostně. Ministr spravedlnosti Darmanin již navrhl, aby vážné případy sexuálního násilí na dětech byly trestány doživotním odnětím svobody.
4: Tolik příspěvek Kláry Notaro a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
11: Osobnost plus.
12: Baví mě mluvit s lidmi z prostředí podsvětí, což moc novinářů nedělá. To, jak ti lidé přemýšlejí, člověka úplně pohltí, říká oceněná novinářka Zdislava Pokorná z deníku N. Zaměřuje se na rozkrývání ekonomických a mocenských struktur, upozornila například na bitcoinovou kauzu nebo sleduje dění kolem motoristů. Jak schání informace, jak těžké pro ní bylo se v žurnalistice prosadit a co jí fascinuje na mafiánském světě.
11: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
2: 13 hodin.
11: Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. Německo pošle lodě do Rudého moře, mohly by se zúčastnit mise v Hormuzském průlivu a ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, o její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Zprávy a Martin Matějka. Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. A původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. A katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. Memorandum má vést k dohodě o ukončení války v regionu, kterou zahájili Spojené státy a Izrael v únoru útokem na Irán. Dohodu by strany měly podle memoranda uzavřít do 60 dnů. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
13: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% bodu mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14:30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. A přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí úřadu Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl.
14: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
2: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel, další pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. A slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. A Fico hlasování považuje za formalitu, jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. Dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové zůstává i nadále obousměrně uzavřená u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru stále odklízí následky vážné nehody dvou nákladních aut. Odklony jsou vedené v exitech 68 na Chlumec a 76 Přelouč. Jet se dá po souběžné silnici 611. Velké zdržení čekejte na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. A kvůli porouchanému vozidlu ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín se tvoří kolona už na 10. kilometru. Dálnice sune se jen velmi pomalu a aktuální zdržení je zhruba 50 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme skoro jasno až polojasno, hlavně na horách se můžou objevit přeháňky a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
15: Pomůže další zpřísnění a rozšíření sankcí proti Rusku? Jak významné je zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny s Evropskou unií? Co slíbili Kyjevu země G7 ohledně další pomoci? A nakolik jsou na Ukrajině ničeny ruskými útoky vzácné historické památky? Hostem, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
17: Jak to vidí?
15: Ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Mohou mít přísnější sankce nějaký reálný dopad?
16: No, samozřejmě, že mají reálný dopad, ale je vždycky posunutý v čase. Jako kdyby jo, ty sankce Rusko samozřejmě extrémně tíží, přestože Rusko říká, že se ho sankce netýkají, tak, nebo že na něj nemají žádný vliv, tak sankce jsou obrovský problém. Uvidíme, zda bude ten 21. balíček přijat a jak, protože jsou opět země v Evropské unii, které blokují. V tomto případě to bude snad Bulharsko kvůli patriarchovi Kirilovi, který se ocitl na sankčním seznamu novém. Myslím, že spousta Evropanů nechápe tuto záležitost, právě tu roli moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v politice Moskvy jako takové. A tyto pravoslavné země, jako je Bulharsko, samozřejmě do toho budou, pardon za ten výraz, házet vidle. A možná, že to bude jeden z ústupků právě ostatních evropských států, že ten patriarcha Kirill se neocitne nakonec na tom sankčním seznamu. Ale ekonomické sankce pochopitelně Rusko velmi tíží, jo, ale vždycky je to v kombinaci. To Rusko potřebuje cítit ekonomický i vojenský a politický tlak. A zdá se, že... Ale pochopitelně z druhé strany je vidět, že Rusko zatím není ochotno přistupovat k žádným opravdovým jednáním, ne takovým těm falešným, pochopitelně.
15: Po přijetí toho navrhovaného balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. Komise taky navrhla zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Máte představu, jak moc mohou být taková opatření vymahatelná nebo důsledně uplatnitelná?
16: Vůbec nemám představu, já nevím, co to znamená. Samozřejmě, že problém těch sankcí je, že jdou pomalinku a Rusko se vždycky dokáže během té doby nějakým způsobem adaptovat nebo na to částečně připravit. Jak tento sankční balíček bude působit, já ty vědomosti, znalosti nemám, takže bohužel nemohu říct.
15: A co se ví o slíbeném navýšení pomoci Ukrajině? Ze strany zemí G7.
16: Ta pomoc je, pokud já vím, tak dvojího charakteru. Jednak vojenská, to znamená, Ukrajině bylo přislíbeno další protivzdušné systémy, další protibalistické rakety. Dokonce se jedná, a to už včera večer potvrdil jak prezident Zelenský, tak i snad Donald Trump, že Spojené státy budou přemýšlet o tom, že dají licence evropským a ukrajinským firmám k výrobě právě jak systému, tak i protibalistických střel. To samozřejmě nebude mít výsledky během několika dnů nebo týdnu, ale přesto je to pozitivní informace. Takže to je ta první vojenská část. No a druhá část už se myslí na zimu. To znamená, už se myslí na to, že opět Ruská federace bude ostřelovat energetické systémy Ukrajiny a že bude opět od zemí G7 potřeba pomoc Ukrajině právě v tomhletom. Ale zajímavé je taky se podívat na to, na ten předpoklad, zda Ukrajina bude takovýmhle způsobem trápit Rusko v nadcházející zimě, protože jak vidíme, ukrajinské drony zasahují teď srdce vlastně ruského státního rozpočtu a jeho naftový průmysl.
1: No, jenom to teď je třeba aktuální zpráva, že nad Moskvou protivzdušná obrana sestřelila 180 ukrajinských dronů, alespoň to tvrdí tady ruské úřady, ale provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen, čili asi Ukrajinci jsou ve středu země.
16: Samozřejmě, protože když se u letiště nebo nad letištěm objevují jakékoliv i malé drony, tak je to velmi nebezpečné pro letový řád a tak dále, takže to je další věc, která bude, ale na Krymu, dejme tomu, už není problém pouze s dodávkami nafty a benzínu, ale už je problém i s potravinami. Takže to samozřejmě. Ale bude zajímavé také, zda se Rusko dokáže bránit útokům Ukrajiny v případě, že Ukrajina začne na podzim nebo v zimě likvidovat jeho energetickou soustavu.
1: Ten balík protiruských sankcí, který navrhla Evropská komise, podporuje česká vláda. Jak se podle vás ale mění přístup Česka k pomoci Ukrajině?
16: Popravdě nevím, protože před volbami česká vláda byla tak antiukrajinská, že teď těch informací, i kdyby pomáhala Ukrajině více nebo méně, tak
1: budoucí.
16: Samozřejmě, před volbami ta budoucí vláda byla natolik protiukrajinská, že teď je složité prostě být proukrajinský. Z Ukrajiny, to co vím, tak zaznívá, že žádná velká pomoc z České republiky neproudí.
1: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se účastníci vrcholné schůzky v Evian Lebein shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Podle Emmanuela Macrona se rovnováha sil na Ukrajině přesunula ve prospěch Kyjeva. Co se ví o situaci na bojišti?
16: No, myslím, že je to veřejně známo. Ukrajinci, tak se to říká, že převzali na poli boje iniciativu, to znamená, ruská armáda pořád v některých úsecích postupuje, ale ty ztráty jsou tak obrovské a zároveň ukrajinská armáda natolik citelně ničí logistiku, že to může mít vliv právě na tu letní kampaň takzvanou, protože ještě před několika měsíci se zdálo, že záporožský směr bude v létě velmi trpět a těmi middle strikey takzvanými, neboli tím ostřelováním drony právě zásobovacích cest, to znamená té obrovské cesty, která vede z Rostova na Donu přes Taganrog, Mariupol, Melitopol a tak dále na Krym, tak je velmi nebezpečné jezdit. A zásobování Krymu je omezeno, ale zároveň je omezeno také zásobování jihu Ukrajiny, to znamená právě té chersonské a záporožské oblasti. A najednou se uvolňuje v tom směru trochu situace z hlediska ukrajinské strany a je pravděpodobné, že doněcký směr, kde zatím Rusové mají docela úspěch, i když samozřejmě malé, tak Takže budou muset vlastně ty rezervy z doněckého směru přehazovat právě na ten záporožský, dejme tomu. Jo. Takže uvidíme, co se bude dít. V dnešní chvíli vidíme, že Ukrajinci právě kvůli dronům, dá se říct, že opravdu převzali iniciativu, ale nevíme, co se stane, protože Rusko taky nestojí na místě. Jo. Nevíme, co se stane za pár měsíců. Třeba takzvaný dronovodi nebo lidé, kteří se v používání dronů vyznají, říkají, že se situace mění ne každý měsíc, ale každý týden.
1: Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii. Únava ruská je zřetelná. To napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ptám se ženy, která se teď vrátila z Ukrajiny, v čem je jiná ta situace oproti loňskému roku ve vašich očích?
16: Jiná je pro Evropu a pro Západ, který prostě sleduje, kdo vede. Velmi složité je postavit se na stranu toho, u koho si myslíte, že prohrává samozřejmě. A to jsou takové vlny v našem případě. Jo? V roce, když začala invaze, tak by si na Ukrajinu nikdo nevsadil. Někdy v listopadu 22 už by si zase všichni vsadili a už viděli ukrajinská vojska téměř v Moskvě. Pak přišla vlastně taková ta dost nepovedená protiofenzíva v roce 2023. Všichni nutili Ukrajinu, aby už kapitulovala. No a dneska to vypadá zase jinak, protože je evidentní, že Ukrajincům se povedlo, že mají úspěchy, opravdu mají úspěchy. Ale já, když mluvím i s vojáky ukrajinskými, ale nejenom s vojáky, tak oni se nijak nemění. Oni prostě bojují, jo, a neočekávají, že ta válka skončí okamžitě. Prostě jsou nastavený na to, že je válka a že musí bojovat. Na rozdíl od nás. My se neustále ptáme, kdy myslíte, že to skončí.
1: Donald Trump na summitu G7 ve Francii prohlásil, že jak Putin, tak Zelenský jsou otevřeni k rukům k vyřešení války na Ukrajině. Jaká je podle vás šance na znovu otevření nějakých mírových jednání?
16: Zatím žádná. Zatím žádná, až do chvíle, než Rusko bude zatlačeno tak do kouta, kdy samo se rozhodne jednat, a to poznáme okamžitě. Protože pokud Vladimír Putin říká v telefonickém rozhovoru Donaldu Trumpovi, že je připraven na jednání, tak to neznamená, že se chystá jednat, protože zatím Rusko neustoupilo od svých požadavků. A v brzké době to nikdo na Ukrajině neočekává.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová.
11: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak významná je to památka?
16: No, je to velmi významná památka. Je to opravdu památka z 11. století, z poloviny 11. století, a je to unikátní vlastně stavba důležitá pro pravoslavný svět na tom území východní Evropy. Je jen málo co staršího, než je Kijevo-Pečerská lavra, jo? A na území Ukrajiny tím spíše, protože dejme tomu románské stavby se zachovaly pouze na Zakarpatí a stavby tohoto typu v Kijevě je snad starší už jenom svatá Sofie.
1: A jak moc byla poškozena? Víme to?
16: Víte, nejvíce poškozený byl Uspenský vlastně chrám. A ten je také z konce 11. století, pochopitelně, ale Rusové ho už dvakrát v historii zničili. Poprvé ho zničili v roce 1918. Pak ho zničili vlastně výbuchem v roce 41 a rekonstruován úplně byl až v 90. letech minulého století. Teď už je to během 100 let vlastně třetí jeho pokus o jeho zničení.
1: Moskva tvrdí, že ten církevní objekt zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot. Je to možné připustit, anebo je to čirá propaganda?
16: Víte, všechno je možné, ale vzhledem k tomu, že vidíme, jak Ruská federace ničí dědictví Ukrajiny, tak si myslím, že to pravda není. Samozřejmě ukrajinská armáda, a nejenom armáda, tvrdí, že ten vlastně šachet, který, že Uspenský chrám zničil šachet a ne raketa, ani protiraketová střela, a že vlastně jeho směr byl úplně jasný, nebyl odchýlen a tak dále. Jo. Kdyby neničila Ruská federace jiná muzea a památky Ukrajiny, tak bychom mohli připustit, že to je, dejme tomu, omyl. Ale Rusové velmi často vlastně mluví i ve svých takových těch diskuzích politických o tom, to začínalo tím, že my Kyjev nikdy nebudeme ostřelovat, tam je Lavra a je tam Sofie a tyhle ty památky, které patří nám, že ano, nemůžeme zničit, no a teď už ostřelují i Kyjevo-Pečerskou Lavru, nemluví o muzeích, nemluví o galeriích, které vykrádají, a nemluví o Krymu, který ničí, protože víte, jedna věc je, jsou muzea, kde se zničí nějaké artefakty, vykradou se a tak dále, ale na Krymu jenom na Krymu se nachází architekturní dědictví krymsko-tatarského národa a jeho architektury. A Rusové ničí, dejme tomu, chánský palác na Krymu, ničí ho neuvěřitelnými přestavbami, vyváží artefakty, dělají nelegální archeologické vykopávky a tak dále. Takže to vykrádání Ukrajiny a Krymu je tradiční a teď ho vidíme. Ale svět moc nereaguje, protože i samotné UNESCO nemá žádné instrumenty na to, aby nějakým způsobem zabránilo Rusku v ničení a vykrádání.
1: Jenom poznámka k tomu, šachet, to je tedy iránský dron, podle tajné služby Ukrajiny SBU šlo o trosky dronu Geraň 2, což je ruská verze.
16: To je to samé, no, to je licence. Ano, přesně tak.
1: No, český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Souhlasíte?
16: Samozřejmě. Ale oni to dělají schválně, protože zase špatně to chápou, protože to, že Ukrajinci si stojí za svojí kulturou, neznamená, že když jim zničíte poslední chrám, tak ta kultura úplně zmizí. Ale jsou to vždycky emocionální, opravdu velké emocionální šoky, protože přeci jenom ta paměť národa, národ bez paměti přestává být národem, a tady Rusové ví, co dělají, a je to barbarství.
1: No a není tam riziko, že pokud se to týká tak významné památky, jako je ten pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská Lávra, že si Kreml proti sobě poštve i ruské věřící?
16: Ne. Není.
1: Je to naivní představa.
16: Protože ruský věřící je trochu jiný než evropský věřící.
1: V čem?
16: To není na přednášku, to je na celý seminář. A asi by o tom měli spíše mluvit rusisté než já. Ale já vidím, jaký je rozdíl mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ukrajinskou. Měla jsem možnost to vidět xkrát na Ukrajině. Mimochodem, Kyjevo-Pečerské Lavře, o které mluvíme, tak tam do roku 2022 sídlil moskevský patriarchát. Teprve v roce 2022 se povedlo Ukrajině ho tamtud dostat. To znamená, oni už přestávají mít pocit, to, co nepatří nám, to můžeme zničit. Jo? Do té doby by ho možná neostřelovali. Ale tím, že že se Ukrajině povedlo moskevský patriarchát odsunout z Kyjevo-Pečerské Lavry, tak se i Kyjevo-Pečerská Lavra stala nepřítelem. Ruská pravoslavná víra je velmi dogmatická. Ona nepomáhá člověku. Je to, když Zažila jsem xkrát vyhazování z chrámu, dokonce plivání na ženy právě od mnichů ruské pravoslavné církve. Chovají se úplně jinak. To znamená, centrem té víry není člověk, ale něco, co je mimo člověka, taková ta záliba ve smrti je tam patrná, kdežto ukrajinská pravoslavná církev, stejně jako řecko-katolická ukrajinská církev, je soustředěná na život spíše, než na tu smrt. Jo? Jestli jsem to řekla.
1: Myslím, že to
16: pochopitelně.
1: Naprosto zřetelně.
11: Jak to vidí?
1: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Jak dlouhá to ještě bude cesta, myslím, k plnohodnotnému členství?
16: Bude dlouhá, to jsou opravdu první kapitoly, ale už vlastně ty zkoušky, které musíte udělat předtím, než se otevřou ty kapitoly, stály Ukrajinu hodně úsilí, tím spíše, že tím prochází právě v tom válečném období. Ale ta první kapitola, která se odkrývá, ta bude vlastně vést všechny to odkrývání a zavírání kapitol až do samotného začátku, samotného konce, je i pro samotnou Ukrajinu velmi důležitá, protože právě ta kapitola předpokládá splnění jistých kritérií, které se týkají právního státu, které se týkají boje s korupcí a vlastně takového toho civilizačního

0: že se antikorupční orgány dostanou tak vysoko a nikdo je nemá šanci zachránit, jako jim zabránit v práci, z mýho hlediska je to veliký plus, protože něco podobného nevidíme na Slovensku a v jiných zemích Evropské unie.
1: To znamená, že si prostě uklízejí před vlastním prahem a dělají to dobře. Jinými slovy, není to tak, že by ta korupce byla tak, že by rostla. Že by to byl projev toho, že je čím dál větší.
0: No, to se těžko odhaduje, samozřejmě, ale tím, že se ta korupce řeší, že se vyšetřuje, že se jde až do nejvyšších a nehledí se na to, že jsou to nejbližší přátelé Volodymyra Zelenského a že ti lidé jsou nuceni utíkat z Ukrajiny, aby se neocitli ve vězení, tak to je dobrá známka.
1: No, to otevření vyjednávání o přistoupení do Evropské unie, je to, řekněme, mentální vzpruha pro ten národ? Berou to tak?
0: Ano, je to ale další fronta pro Ukrajince samozřejmě a pro Ukrajinu, protože jedna věc je splnit kritéria, která splnit musí, a oni si to uvědomují. Samozřejmě to bude velmi bolestivé, protože je spousta zájmových skupin na Ukrajině, která má jiné zájmy. Nemluvě o tom, že i některá kritéria Evropské unie jsou možná diskutabilní, jako jo, a nejenom z hlediska Ukrajiny. Ale všechno se mění, my nemůžeme zůstat ani v Evropské unii na stejném místě. Ale a teď mi vypadlo to, co jsem chtěla říct, ale Ukrajinci si uvědomují, že i po splnění všech těchto kritérií budou mít obrovský problém jako s tím a stát se členem Evropské unie, protože se stanou obrovským konkurentem pro spoustu zemí v Evropské unii a pak jsou ještě populisté v Evropské unii, kteří nenechávají spát Ukrajinu. Teď to vidíme, nebo za Viktora Orbána jsme to viděli v Maďarsku, Maďarsko požadovalo po Ukrajincích změnu ústavy, že prostě dovolují si víc než k jakému jinému národu. No a z Polska to zaznívá taky celá léta, že Polsko nepovolí vstup Ukrajině. Teda není to celé Polsko a uvidíme, jak v příštích volbách dopadne polský národ, ale že bez toho, aby změnila interpretaci svých dějin Ukrajina, tak se nedostane. To znamená, že se tam přidávají ještě kritéria, která jako nejsou kritérii evropskými, jo, ale tím, že každý stát
1: sleduje
0: svoje zájmy. Maďarsko bude ještě provádět referendum o vstupu Ukrajiny vzhledem k tomu, jak antiukrajinská kampaň byla v posledních letech v Maďarsku, to je všechno diskutabilní, ale ta Ukrajina je na to připravena.
1: A v čem například může být konkurentem jiných evropských zemí v oblasti zemědělství?
0: No, v oblasti zemědělství třeba. A to bude velmi silným konkurentem.
1: Dnes začne Evropský summit, který se má pomocí Ukrajině také zabývat, stejně jako setkání ministrů obrany NATO. Co myslíte, že se dá o těch jednání očekávat?
0: Já vůbec nevím, je témata, ale samozřejmě Evropská unie si už delší dobu je vědomá problému, který nastal v Evropě. To znamená, že i bez ohledu na to, že Ukrajina není v Evropě v dnešní. Víte, oni často, Ukrajinci vlastně říkají takovou věc, že když vznikala Evropská unie, tak to byl svaz takový ekonomický. Tam byla kritéria čistě ekonomická. Pak se měnil ve chvíli, kdy jsme vstupovali my, dejme tomu už do Evropské unie, tak se ty kritéria rozšiřovala ještě na politická kritéria. Ale dnes, vzhledem k tomu, v jaké situaci se Evropa nachází, se ta kritéria musí rozšířit o bezpečnost. A tady je Ukrajina velkým vlastně dodavatelem bezpečnosti Evropské unie. Takže Evropa si je vědomá toho. Škoda, že se o tom málo mluví a málo se mluví takovým tím obyčejným jazykem, aby tomu lidé rozuměli. Málo se mluví o tom, že my tu Ukrajinu opravdu teď v této chvíli potřebujeme, že bezpečnost naše není garantována ani NATO, ani ničím jiným a že Evropská unie se z toho hospodářsko-politického celku musí proměnit taky v celek, který bude chápat, jaké jsou bezpečnostní hrozby. A myslím, že chápe. Už samozřejmě.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byla ukrajinistka Lenka Výchová. Moc děkuji za návštěvu. Naschledanou.
0: Rovněž děkuji. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: 13 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezidenti Íránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění. Mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. Cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. Součástí memoranda je i závazek ke znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Ministry obrany zemí Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky je navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle ní výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů, řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z hnutí ANO. A dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. A Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci, rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změny mají platit od července, na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují, obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu dobrovolných odborníků. A podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorem motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února a přihlásilo se do něj 9 zájemců. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou, a s pojišťovnami je dnes poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Připomínáme stále obousměrně uzavřenou dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Odklízejí tu následky velmi vážné nehody 2 kamionů a policisté odklání dopravu na exitu 68 na Chlumec nad Cidlinou. V opačném směru se sjíždí na exitu 76 Přelouč. Ve směru z Prahy čekejte před odklonem dlouhé fronty. Na D8 z Ústí nad Labem čekejte velkou kolonu na příjezdu do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Je to kvůli poruše nákladního auta. Kbelské ulici v Praze, celkové zdržení aktuálně už skoro hodinové. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme skoro jasno až polojasno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě měří 25 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
2: Hezký den, je to tak ve čtvrtek 18. června, posloucháte Český rozhlas Plus a začíná magazín o vědě, výzkumech a inovacích Věda Plus. A co dnes probereme? Myslivci budou mít aplikaci v mobilu, ve které budou uvádět informace o odstřelu zvířat, a to kvůli tomu, aby se veterinářům podařilo zachytit případný výskyt parazitického svalovce u divokých prasat, může se totiž přenést na člověka. Jak se žije rodině s Downovým syndromem a jak se stane, že rodině kluka s Downovým syndromem pomáhají studenti Čakovického gymnázia. A dozvíte se, jak se můžete v Praze zapojit do sčítání světlušek a proč světlušky mizí a co nám jejich výskyt může říct o stavu městské přírody. Příjemný poslech Vědy Plus vám dnes přeje Štěpánka Martanová.
1: Věda Plus.
2: A míříme na první téma. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se Státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
3: V současné době veškerá ta ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože záleží, kolik jich uloví, ale bývá to kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
4: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
5: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
6: No jistě. Uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
4: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
3: V okamžiku, kdy ho loví, tak ho musí označit, má příděnou plombu, má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
4: Kde napíše, kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu, a tak někdy do laboratoří v Praze, Jihlavě nebo Olomouci přicházejí různé věci.
3: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo nedopíše to celý, tu lokalitu tam nedopíše, někdy papírovou žádanku strčí přímo k tomu vzorku, takže do té laboratoře to přijde všechno špinavý.
4: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměře 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
7: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií a zároveň číslo té honitby. Vidíme, že se nám tady v honitbě pohybuje jeden člověk, je asi na obhlídce a vidíme teda, kde je. A zároveň tady vidíme tady posed, tady krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. A to je všechno infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme. Ale v mapě té honitby si myslivci sami zaznamenají, co kde mají a navzájem to můžou efektivně sdílet.
4: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
7: Tehle ten přístup by se vlastně stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a vlastně i roli lidí v jejich šíření. Vlastně naše myslivecká veřejnost by se stala součástí vytváření znalostí o zvěři a především o nemocích zvěře v České republice.
4: Princip je jednoduchý. Veškeré podstatné informace o vzorku z uloveného divočáka se budou předávat elektronicky.
7: Po zaznamenání úlovku v té aplikaci z hlediska polohy, pohlaví a přibližného věku té zvěře plus její fotografie, tak by měla vygenerovat unikátní kód, který bude provázet ten odebraný vzorek. Všechny informace o tom vzorku veterinární správa dostane elektronicky do svých systémů. A stejně tak skrz tu aplikaci může dát samotnému lovci a jednak hospodáři, který spravuje tu konkrétní honitbu, dát vědět, že ten vzorek je negativní a je vhodný k lidské konzumaci.
4: A jak doplňuje Zbyněk Semerát, informatici státní veterinární správy do podzimu propojí laboratorní systém.
3: Teďko v červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací. Cílem je to zautomatizovat a mít přehled o tom, že se buď u nás něco vyskytuje nebo nevyskytuje.
4: Když se aplikace osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: A jako první budou nově připravovaný systém v aplikaci ověřovat myslivci Lesů České republiky. Vlastní zhruba pětinu ze 6 000 honiteb a právě divoká prasata patří k nejčastějším úlovkům. Po telefonu už teď zdravíme Petra Smutného, metodika myslivosti a ochrany lesa zmíněného státního podniku. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Z každého odstřeleného divočáka musí myslivci odevzdat vzorek pro vyloučení nakažlivých nemocí. Jak vnímáte chystanou změnu, kdy dosavadní papírovou žádanku postupně nahradí elektronické hlášení?
8: My jednoznačně kladně kvitujeme tuto myšlenku. Když mě v podstatě před nějakým rokem oslovil pan Bruš z Akademie věd, odborník na digitalizaci myslivosti, pan Hájíček, s prozbou, zda bychom jako Lesy ČR mohli aktivně testovat tuto aplikaci. Rád jsem souhlasil, protože si myslím, že i do tak konzervativního oboru, jako je myslivost, digitalizace postupně proniká, pronikat bude a nakonec se stane její pevnou součástí. Od letošního roku, mysliveckého roku, což je od 1. dubna, jsme jako Lesy ČR začali používat svoji vlastní aplikaci, kterou využíváme pro evidenci myslivosti a ta funkcionalita na odesílání žádostí na vyšetření vzorku na trichinelózu a její zpětný příjem potom těch výsledků vlastně zpět do systému by mohl být právě v budoucnosti pevnou součástí té naší aplikace.
2: Může podle vás aplikace pomoci k tomu, aby se vzorky nezaměnily, třeba když se na jednom honu odstřelí více prasat najednou?
8: Určitě ano. Myslím si, že nejenom ta nezaměnitelnost, ale celkové to zjednodušení agendy. Lovec v současné době musí nyní vyplnit lístek o původu zvěře, který je v papírové podobě. Potom dost často si uživatel honitby vede svoji vlastní evidenci, ať už papírově, nebo v nějakém Excelu, nebo v nějaké myslivecké aplikaci, jako třeba my. Ale znamená to zase přepisování dalších údajů, nebo těch samých údajů znova na další místo. No a v neposlední řadě v případě vyšetření na trichinelu, to znamená vystavení žádanky na státní veterinární správu a zase zpětně potom při tom výsledku, který obdržíme, to znamená následně to spárovat s tím úlovkem, shromažďovat výsledky toho vyšetření pro nějakou případnou další kontrolu a evidenci. A to vše by mohlo odpadnout a tím pádem se zjednodušit, sníží se tím pádem i chybovost. No a tu samotnou praktičnost, to, v jaký podobě to bude, tak na to se samozřejmě těším a doufám, že brzy to budeme schopni odtestovat právě v těch našich režijních honitbách.
2: Divoká prasata se u nás mohou lovit po celý rok. Každoročně jde zhruba o 250 000 kosů. Ví se, kolik jich u nás ale vlastně žije?
8: No, bohužel úplně přesně neví, nicméně z těch dat odstřelů plus nějakých nezachycených prasat, v podstatě těch, který neprojdou evidenci, to znamená nějaké úhyny, tak jak bylo řečeno v úvodní reportáži, ročně se odloví něco okolo 250 000 kusů, což tedy přes nějaký přepočet znamená, že v té volné přírodě by se mohlo pohybovat něco okolo 500 000 až 700 000 kusů. Některé studie uvádí dokonce i 1 000 000, ale spíše se to bude pohybovat v těch řádech 500 až 700 tisíc kusů.
2: Dá se v jedné větě rychle říct, jak je možné, že se černá zvěř tak rychle rozmnožuje?
8: Jednak samozřejmě je to tím, že na rozdíl od jiné spárkaté zvěře bachyně rodí 4 až 8 mláďat. Zvýšila se nám neskutečně uživnost honitby, ať už co se týče zemědělských plodin. V posledních letech díky přísuškům jsou častější semenné roky, takže ta zvěř má dostatek potravy po celý rok a v podstatě to navazuje na nějaký výzkum České zemědělské univerzity, která vlastně přišla nebo vyzkoumala to, že ta reprodukce schopnost těch bachyněk přichází už nikoli podle stáří věku, ale podle tělesné váhy a začíná na nějakých 30 kilogramech.
2: Tolik Petr Smutný, metodik myslivosti Lesů České republiky. Díky za rozhovor a hezký den.
8: Není zač, taky děkuji, nashledanou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Ve 13 hodin a 43 minut posloucháte Vědu Plus. Jsou bezprostřední, vřelí a rádi projevují ostatním své city. A taky mají strojený 21. chromozom. To jsou lidé s Downovým syndromem. Nejsou nenormální, jsou jiní. Ve velké většině jsou schopní se naučit všechno, co potřebují k důstojnému životu. Ale potřebují také podporu. Hlavně od své rodiny. A právě s tím má osobní zkušenost paní Jitka Haugwitzová. Už 29 let se stará o syna Honzu s Downovým syndromem. A tu teď vítám ve Studiu Plusu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
2: Honzu ale nepodporuje jen jeho rodina. Trochu nečekaně mu v těchto dnech pomáhají studenti 3. S třídy 6letého gymnázia v Praze Čakovicích, tedy teenageři zhruba tak asi v 16 letech. V programu nadace Via Dobrodruzi chtějí vybrat co nejvíce peněz na schodovou židli, která by Honzovi ulehčila život. A proto vítám ve studiu i profesorku gymnázia Čakovice paní Michalu Šedovou. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Na začátku se musím zeptat, kdy jste se o postižení vašeho syna dozvěděla a vlastně uměla jste si vůbec představit, co vás v těch příštích letech čeká?
10: O postižení jsme se dozvěděli druhý den po porodu, kdy to začalo tím, že má neslučitelnou vadu se životem srdeční a nutná operace, přesun do Motola, a k tomu ještě mi v podstatě sdělili, že vzhledem k tomu, že jsem fyzioterapeut, tak jsem se všimla hypotonie, což je snížení tonu svalový. Takže asi je tam podezření na Downův syndrom, takže odebereme vzorky krve a uvidíme.
2: A uměla jste si vůbec představit, jaký vlastně ten život vašeho Honzy bude a i pro vás, jak ten život bude vypadat?
10: Představit jsem si to neuměla, ale od začátku jsem si řekla, že prostě mu dám všechno, co budu moct, protože jsem měla velkou podporu okamžitě, teda v celé rodině, v manželovi, v rodičích. Takže jsme se jednohlasně prostě dohodli ten den, kdy jsme to zjistili, že prostě zabojujeme a dostaneme ho, kam to půjde.
2: Honzo, ale kromě Downova syndromu trápí i další problémy, jaké?
10: No právě, že to šlo velmi dobře, on byl strašně šikovný, po operaci jsme ho jako rozcvičili, pak rozchodili, pak rozplavali, pak rozlyžovali, zvládal s náma všechno, veškeré naše sportovní aktivity, že jsme oba s manželem sportovci. No, ale ve 14 letech to všechno začalo jít do kopřiv, bych řekla, protože dostal epilepsii. Nejdřív jsme si říkali, že jako prostě to nějak taky zvládnem. Ubezpečovali nás, že dneska jsou léky, že se to dá, ale bohužel se v průběhu času ukázalo, že se furt ta epilepsie, ty záchvaty zhoršovaly, už moc nebylo jako mu co dát a že vlastně museli v roce 2015 uspat do ventilového spánku, protože by prostě ten mozek už to nevydržel. No, takže veškeré jeho schopnosti, které jsme do něj za těch 14 let, kdy mu to začalo, jako nacpali a naučili, tak si postupně prostě zpátky. No. Takže ze samostatného kluka, který jezdil sám po Praze a byl velmi šikovný, tak je teď člověk, který na mě závislý. V podstatě má i ve dne záchvaty epileptický, jako atonický, kdy prostě lehne, padne a tě kde. Takže nemůže vůbec být sám a musíme mu pomáhat se vším.
2: Vůbec nějaké aktivity může mít, může provozovat, co ho baví, co má rád. A ještě, jestli byste nám mohla říct, přece jenom existují určité předsudky o těchto lidech s Downovým syndromem. Jak se s tím i dá třeba vypořádat?
10: Předsudku, když byl malej, bylo poměrně dost, bych řekla. Teď už ta doba pokročila a já třeba za sebe nemám vůbec pocit, když s ním jako jdu, že bych měla špatnou zkušenost. Já teda kromě toho, že už ho beru jako normálního, takže mu vlastně nepřijde jiný, tak mám vlastně jako strašně dobrou zkušenost s lidma kolem sebe. Hmm. To si vůbec nemůžu stěžovat, že by někde jako jo, pár třeba jsme měli nějaký zážitku, ale to bylo minimum, že jsme ho třeba poslali na toaletu, když ještě teda neměl tu epilepsii, s nějakýma drobnýma prostě tady zaplatíš, že jo, někde venku a vrátil, musí ti vrátit a on se vrátil, neměl nic. A my říkáme, kdy máš peníze, nedal pán, jo, tak, že ta samozřejmě zkušenost je, ale minimální, jinak nemůžu si stěžovat na okolí.
2: Vesměs pozitivní, tak to jsou aspoň dobré zprávy v tomto slova smyslu. A paní Hogvecová, vy teď nutně potřebujete schodovou židli. Můžete vysvětlit, co to je a v čem by Honzovi právě měla pomoci?
10: Je to takový zařízení, který vlastně sedačka, která je na takový kolejnici a Honza se na to může sednout a může vyjet bezpečně nahoru do patra, do koupelny, protože koupelnu máme v prvním patře a potřebuji z toho důvodu, že dopoledne, když teda vstane po noci plný epileptických záchvatů, kterých má třeba 30 za noc, dopoledne pak to dospává, tak v podstatě ráno se probudí zásadně prostě počúraný, potřebuje se umýt a je ve stavu, že ty schody má problém vyjít. Takže teď to je tak, že já ho umeju na postoji, to jsem se všechno naučila a odpoledne, když už je rozhýbaný, funguje, tak spolu ty schody vyjdeme. Akorát, že zase odpoledne už může přijít ten atomický záchvat, kdy se na těch schodech prostě vypne, takže se to dvakrát už stalo. Takže a proto to řešíme.
2: Potřebujete pomoc. Už se obracím na paní profesorku Šédovou. Pomáhat se dá určitě všeli, jak různé charity, zvířecí útulky, zoologické a tak dále. Vaši studenti třetí S si vybrali Honzu s Downovým syndromem. Je to obrovský silný příběh, co tady posloucháme. Rozhodli se sami, nebo jste k tomu tak trošku nainspirovala? Co byl ten hlavní impuls?
11: Někdy v loňském školním roce jsem zjistila, že existuje nadace VIA a že vypsala program Dobrodruzi a musím říct, že si procházíme nejenom dobrodružstvím, ale že se učíme dělat dobro. A tím, že učím politologii a jsem svým založením demokrat, tak opravdu vnímám svoji roli ta nejtěžší v letošním školním roce, že jsem se musela upozadit a všechno nechávat na dětech. To znamená, oni si demokraticky sami rozhodli, když jsem jim řekla, že můžeme dostat finanční podporu pro realizaci nějakého našeho cíle, který si vybereme, tak oni si sami vybrali, že chtějí pomoct někomu s Downovým syndromem. A protože spousta z nich nevěděla, co to je Downův syndrom, jak žijí takový lidé, tak jsem věděla, že v sousedství existuje nějaká rodina Haugwitzů, tak jsem poprosila paní Jitku, aby přišla do školy a ona jim vyprávěla o Honzovi. A vlastně téměř ke konci hodiny padla spontánní otázka od jedné žákyně, jak vám můžeme pomoci?
12: Ano, potvrzuji.
2: To je neuvěřitelné, zvlášť v dnešní době, kdy vidíme mladé lidi, teenagery, bereme jako puberťáky, mají většině v ruce mobily, tráví hodiny na počítači, spíš ta socializace s tím okolím není taková intenzivní dovnitř, ale spíš ven, podle věcí se různě hrajou a tak dále. V čem tady jsou jiní ti studenti?
11: Jsou to úplně normální děcka, jako je vidíme všude kolem sebe na ulici. Akorát mám pocit, že víc navnímali, stali se citlivější a uvědomili si, že je potřeba mít srdce na dlani a rozhlížet se kolem sebe. A musím říct, že jsme ušli obrovský kus cesty od ledna, kdy jsme se intenzivně začali věnovat tím vlastně pro koho, co vymyslíme, jakým způsobem to budeme realizovat, kdy to uděláme, termín a všechno musí vymýšlet ty děti. A fakt musím zdůraznit, že stojím v pozadí a nechávám to na nich, na tom, aby oni se mezi sebou domluvili.
2: Když ještě se vrátím k těm různým mobilním telefonům, jak vlastně dnešní teenageři jsou jiní, právě třeba ty sociální sítě, které jsou pro ně dnes specifické, pomáhají právě tím, že chtějí dělat a dělají takovou to obrovskou vlastně dobročinnost, ten dobrý skutek?
11: Sociální sítě určitě pomáhají, protože mají oni své účty na
2: různých platformách,
11: přesně tak, takže tam určitě sdílejí i to, že jsme otevřeli sbírku na darujme.cz a tam sdílí QR kód, ale zjistila jsem, že vlastně oni komunikují i doma, což je pro mě úžasné zjištění, protože vtáhli do organizace spoustu rodičů a já jim tímto děkuju, protože někdo jede nakoupit do Makra, někdo jiný zase pod poří nás jiným způsobem, půjčí Pártistan, přiveze Pártistan a tak dále.
2: Paní Haugwitzová, překvapilo vás, že Honzovi chtějí pomáhat 16-letí studenti, tedy vlastně ještě skoro děti?
12: Mě to úplně šokovalo, protože já jsem tam opravdu šla s tím, že udělám osvětu, aby ty děti věděly, o čem to je. Původně jsme mysleli, že přijdeme s Honzíkem, aby ho viděli, aby se s ním mohli popovídat. Bohužel měl špatný dopoledne po špatný noci, takže nakonec jsme to vymysleli, že jsem vzala prostě alba a mohli si prohlídnout jeho život aspoň v albech. A já jsem tam vůbec nešla s tím, že nám někdo chce pomáhat. Já jsem byla tak vyšokovaná, když se mě zeptali, jak nám můžou pomoct. A já jsem jako říkala vlastně tohle, že nás teď tíží. A oni prostě mi řekli, že teda vyzkusili s tím něco udělat, tak to byl pro mě fakt šok.
2: V sobotu pořádají studenti 3S benefiční odpoledne na spolkovém dni v Čakovickém parku. Co budou prodávat, paní profesorko?
11: Vymysleli si, že chtějí tvořivé dílny a nakoupili jsme asi 200 plátěných tašek. Na těch plátěných taškách už momentálně jsou loga. Sami vymysleli logo, protože Jitka říkala, že Honzík slyší na pojmenování média, takže je tam napsáno Honzíkové, je tam média. A tím, že to je tvořivá dílna, tak tam jsou i budou k dispozici barvy na textil a kdo si ji bude chtít zakoupit, tak si ji může i dotvořit. Potom tam bude prodej nejrůznější bižuterie, udělali obrovskou sbírku a budou kreslit henou.
2: Věříte, že se podaří tentokrát a budete moci s Honzou přijít?
12: Já doufám, že se nám to podaří. My sice jsme měli ještě nějaký jako jiný program na tento den, ale uděláme všechno, protože tam určitě dorazíme a určitě tam dorazí i jeho ségry, který jako jsou, musím říct, jako taky z toho dojatý. Takže a nejvíc se teda těšíme, že, a já to tady řeknu do Českého rozhlasu, aby to slyšeli ty děti, že k nám přijdou na zahradu domů a my jim osobně poděkujeme a prostě se všema se uvidíme a Honzík jim osobně prostě poděkuje a to se těším.
2: Zdraví je asi to, co je potřeba přát nám všem, ale hlavně vašemu Honzovi. Co jiného ještě, kromě té židle a toho zdraví by se mu dal popřát, vy jako maminka.
12: Jako maminka, aby byl pořád tak spokojený, protože jemu ušlo třikrát vlastně o život. Třikrát jsme se jako báli, že to nedá a byli jsme z toho špatní a on tady hrozně chce bejt. Vždycky to vybojuje a je vlastně furt pozitivní. Na to, čím prošel, co on má za sebou, tak je tak pozitivní, že by si z něj mohli brát teda příklad jako Greg Rowe.
2: Penše 2, úplně stručně, co vy? Vy jste popřála Honzovi.
11: Já bych Honzovi popřála, aby zůstal takovým sluníčkem, jak jsme se dozvěděli, že Honza je, já jsem ho jednou viděla, tak aby byl takovým sluncem a šířil pozitivní náladu i dál. A chci ještě říct, že jsem na své žáky pyšná.
2: To byla Jitka Haugvecová, maminka Honzy s Downovým syndromem, a Michala Šedová z gymnázia Čakovice, kde se studenti 3. S rozhodli pro Honzu uspořádat sbírku na schodovou židli. A pomoc Honzíkovi můžete i vy, buď v sobotu při benefičním odpolední na spolkovém dní v Čakovicích, anebo finančním darem do sbírky nadace via QR kód pro platbu najdete na Facebooku gymnázia Čakovice. Já moc díky za to, že jste přišli do našeho studia. Hodně štěstí, hodně síly a hodně zdaru. Hezký den, díky.
12: Děkujeme, moc děkujeme. Na shledanou.
2: A ve 13 hodin a 55 minut se teď podíváme do světa brouků. Samci při letu nesvítí, za to bezkřídlé samice na první pohled připomínající larvy jsou nápadné svou světelnou lucerničkou na konci zadečku. Řeč je o světluškách, větších v Praze jsou zatím málo zmapované, protože se v terénu hledají poměrně obtížně. Vědci tak vyzývají veřejnost, aby jim s hledáním těchto vzácných brouků pomohla. Víc už se teď povíme s Martinem Novákem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Hezké odpoledne.
13: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Když se řekne světluška, většina lidí se vybaví letní večer a blikající světelka. Jaký je ale skutečný stav světlušek v Praze? Ubývají nebo je jen méně často vidíme a vlastně můžeme vůbec vidět?
13: Tak jaký je skutečný stav světlušek? My víme, že ta světluška menší, to je taková naše běžnější světluška, na kterou lidé mohou častěji narazit. Je v Praze relativně rozšířená, ale je to především v místech, která jsou opravdu divoká a není tam světelné znečištění. Co se týče té světlušky větší, na kterou se tenhle rok zaměřujeme, tak od té právě pořádně skoro vůbec nevíme, jak je rozšířená. A tím pádem ani nevíme, jak na tom je, ale máme podezření, že na tom nebude úplně dobře a že nebude právě úplně moc rozšířena. Hmm.
2: To letošní mapování se zaměřuje na tu světlušku větší. Čím je tento druh zajímavý a byste trošku zmiňoval, proč je obtížné ho zmapovat?
13: No, je to proto, že tuhletu světlušku nemůžete vidět za letu, takže ona netvoří ty úžasné pohledy, co vždycky nám naskýtají ty světlušky v létě. To je právě ten jiný druh, ta světluška menší, která je hojnější, ale za to u té světlušky větší tak září samice. A mají opravdu velkou tu lucerničku, takže můžete vidět zářit i z dálky. Jenomže u těch světlušek těch samic je vždycky v poměru k těm samcům mnohem méně, takže je opravdu mnohem vzácnější na ně narazit. Hmm.
2: Do projektu se může zapojit veřejnost. Jak má člověk správně světlušku hledat a kdy má třeba vyrazit ven?
13: Tak ideálně je to tak 15 minut po západu slunce, takže v dnešních dnech je to tak kolem půl desáté až 9:45, když se začne opravdu jako smrákat. A je to během dnů, které nejsou deštivé, nefouká moc vítr. Začíná to tenhle týden. My chodíme téměř každý den kontrolovat, jestli už světlušky létají, a ještě máme takovou jako síť pozorovatelů. Takže teďka nám teprve začaly hlásit, takže vyražte určitě klidně už dneska večer, určitě nějaké světlušky podle mě uvidíte. A nejlépe je chodit do nějakých tmavších částí, prostě nesmí tam být světelné znečištění, někde na okraji lesa, poblíž nějakých potůčků nebo vodních ploch. Světlušky mají rády tmavá, vlhká stanoviště.
2: Když tu světlušku uvidím, jak pak můžu ten svůj nález s vědci sdílet?
13: Tak pokud jste z Prahy, tak máme skupinu Praha hledá světlušky. Pokud jste z jiných částí České republiky, tak máme skupinu Česko hledá světlušky. Jak na Facebooku, tak na iNaturalist, takový portál na pozorování různé fauny a flory. A tam nám nahlašte, kde jste tu světlušku viděli, ideálně GPSku z mapy. Potom, pokud se vám podaří fotku, ale víme, že v noci to je těžké fotit, tak aspoň popsat, jestli jste ji viděli svítit za letu, nebo právě jenom v trávě, protože když vidíte za toho letu, tak je jasné, co to je za druh pro nás. No a ideálně ještě pak datum, pokud to třeba bylo pozorování z minulého týdne, tak nás to jenom upozorní, že jste to třeba viděli tehdy a tehdy.
2: A úplně jednou větou, kdyby se díky mapování ukázalo, že některé pražské lokality jsou pro světlušky důležité, může to vést k jejich lepší ochraně nebo změně péče o městskou zeleň? Prosím opravdu jednu větu ideálně.
13: Určitě ano, 100% ano, a proto to taky děláme.
2: Tolik informace o tom, že v Praze začalo velké pátrání po světluškách a může se do toho zapojit i veřejnost, kdy se tak má stát, jsme slyšeli i kde máme ideálně hledat. A mluvili jsme o tom s vedoucím projektu Praha hledá světlušky, entomologem Martinem Novákem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Díky za váš čas a naslyšenou.
13: Taky děkuji, naschle.
2: Tolik dnešní Věda Plus za celý tým, který uplynulou půl hodinu připravil. Děkuji za pozornost, Štěpánka Martanová.
1: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.
2: 14 hodin, čtvrtek 18. června, posloucháte Český rozhlas Plus a právě teď začíná jeho odpolední vysílání. Dnes vás jím provede Štěpánka Martanová.
1: Český rozhlas Plus.
2: A co nás v první půlhodině čeká za témata? Česko má novou ombudsmanku. Chce navázat na řešení stížností i systémových problémů a držet, že se podněty budou řešit rychle. Co se děje s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem? Proč na jeho rezort dorazil už třetí vytýkací dopis od premiéra Andreje Babiše? A nová solární elektrárna ode dneška dodává energii na specializované pracoviště nemocnice v ukrajinském Lvově. A u slavnostního spuštění byli i Češi. Proč? I to se dozvíte. Teď má ale slovo Martin Matějka, ve studiu je s aktuálními zprávami.
0: Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TASS útočilo nejvíc dronů za poslední dva roky a protivzdušná obrana údajně se střelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po druhé v tomto týdnu zasáhly rafinérii v moskevské Kapotně.
14: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize Kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů, řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z hnutí ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády, aby vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci, rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
15: Chceme, aby rezort šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
0: Podle seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy, ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. V posledním dopisu podle serveru požaduje třeba zavedení povinné elektronické žádanky nebo sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal náš zpravodajský server iRozhlas. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. A vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. A ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech a zavést šetrnější zdroje tepla. Podle vlády se teď na cílech ani nepracovalo kvůli aktuální situaci a kabinet plán nezvládne efektivně naplnit.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už třetím rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili se ale i na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu a čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů sobě, taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
16: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
0: Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, středočeském a jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
17: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
0: Dnes je to 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metodě. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků.
18: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
19: Jsme Češi!
18: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové stále neprůjezdná. Obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru odklízí následky těžké nehody dvou nákladních aut. Provoz je z dálnice D11 odkláněný exity 68 Chlumec a 76 Přelouč. Pak se jede po souběžné silnici 611 a čekejte dlouhé kolony před odklony z dálnice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jsou komplikace v omezení u Lanžhota. Na 56. kilometru stálo v místě oprav nepojízdné nákladní auto. Dálnice byla uzavřená, aktuálně už se dá projet, ale kolona se stále teprve rozjíždí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme skoro jasno až polojasno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě měří 25 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: Ve 14 hodin a 8 minut vám příjemný poslech přeje od mikrofonu Štěpánka Martanová. Právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se dnes ve sněmovně složením slibu ujala funkce veřejné ochránkyně práv. Nahradila Stanislava Křečka. Jak chce instituci vést? O tom mluvila už v Ranním plusu v rozhovoru s moderátorem Ondřejem Látalem. Řekla, že chce pokračovat v rychlém vyřizování stížností na úřady, systémových šetřeních i konkrétně řešit, co tíží české občany.
19: Je to otázka dneska nastavení té super dávky sociální pomoci, otázka dostupnosti bydlení, pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám o ně pečující. Takže tyto základní věci bych chtěla navázat a v nich pokračovat dál.
20: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas už dřív uvedla, že chcete být otevřenější než váš předchůdce Stanislav Křeček. Co to přesně znamená a jak to chcete zlepšit?
19: Otevřenější v tom, že bych chtěla nastavit novou vlastně politiku ve vztahu k médiím, to znamená informovat jednak na sociálních sítích i v jednotlivých tedy médiích o vlastně úspěších, o dosažených opatřeních, které se podařilo ombudsmanovi prosadit. Samozřejmě více tedy i spolupracovat uvnitř s neziskovými institucemi, to znamená být vlastně vidět, být viděn.
20: Vy jste v tom rozhovoru, paní Kostolanská, také řekla, že se chystá sejít se zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou z Hnutí ANO, a to ohledně přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví, vůči čemuž se řada odborníků ohradila. Už jste se spojili a co přesně byste s paní Malou chtěla vyjednat?
19: Určitě bych s paní Malou chtěla, jednak jsem se s ní telefonovala, nicméně zatím, že jak víte, byla vlastně v nemocnici, ne, ale slíbila mi, že se tedy ozve po mé jmenování, a otázkou je, že bych chtěla s ní navázat spolupráci stejně tak, jak s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou, s kterou jsme si včera už osobně i telefonovali, k nastavení spolupráce a vlastně k tomu, abychom si vyjasnili, jak nyní budou zajištěny vlastně ochrana lidských práv, pokud byly ty agendy, konkrétně jméno a duševní zdraví, přesunuty na ministerstvo zdravotní, jak tedy budou fungovat, aby se vlastně naplňovala ta ochrana těch základních práv v oblasti toho duševního zdraví. Takže chci s nimi projednat vlastně ty otázku i toho nastavení.
20: Ještě k té vaší volbě, vás poslanci do čela úřadu zvolili vlastně navzdory doporučení expertní komise, u které jste naopak ze všech uchazečů o funkci získala nejméně bodů. Jak si to vysvětlujete? Čím jste poslance přesvědčila?
19: Já bych, samozřejmě, že to otázky dostávám už častěji, nicméně pokud se týká přesvědčení, řekla bych, že vycházelo se, poslanci pravděpodobně vycházejí z toho, že z hlediska toho, že dlouhodobě už pracuje jedna v kanceláři veřejného ochránce práv a znám tu jeho problematiku. Na druhé straně i dlouhou dobu jsem pracovala vlastně ve veřejné správě, že bych mohla tedy velmi dobře z hlediska toho znalostí jednak činnosti a hlavně těch správních agent, těch podnětů jednotlivých osob, které si stěžují na nezákonnou činnost správních úřadů, že bych mohla doplnit současnou tedy triádu těch dnešních funkcionářů, to znamená pana doktora Šorma, který je zástupce veřejného ochránce právě ještě ve funkci a je velmi dobrý znalec lidskoprávních agent, a samozřejmě i činnost pana Beneše jako dětského ombudsmana. To si myslím, ale jinak je to samozřejmě na volbě poslanců.
2: Tolik Eva Kostolanská v rozhovoru s Ondřejem Látalem. A v tématu pokračujeme. Pozice ombudsmana funguje v Česku takřka 26 let. Jak se za tu dobu proměnila jeho agenda, teď probereme s bývalou veřejnou ochránkyní práv a předtím také zástupkyní ombudsmana Annou Šabatovou. Dobrý den.
21: Dobrý den.
2: Paní Šabatová, co vlastně rozhoduje o úspěchu ombudsmana? Je důležitější předchozí specializace na lidská práva, anebo schopnost vést instituci, orientovat se ve veřejné správě a opřít se o odborný tým?
21: Já bych skoro řekla, že to druhé je důležitější, ale má to jednu důležitou podmínku, že vy dokážete ty základní jako lidskoprávní problémy cítit, pojmenovat a spolu s těmi experty, kterých je tam celá řada, propagovat ve společnosti nebo hájit ve společnosti. Ale ta kompetence, kterou má paní doktorka Kostolanská, je také důležitá.
2: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak silnou pozici podle vás bude mít paní Kostolanská, která v úřadu působila jako právnička posledních 6 let, ale předtím se více než 20 let věnovala financím a daním?
21: Bude mít takovou pozici, jakou si dokáže vybudovat. Má k tomu určitý předpoklad, ona je velmi dobrá správní právnička. Já jsem s ní jednou jednala, když byla ještě takzvaně na druhé straně, asi v roce 18 jsem vedla velký šetření proti finanční správě. Takže v této oblasti ona bude mít respekt právníků, kteří jako v kanceláři asi polovina pořád dělá tu agendu správní, která se věnuje jednotlivým úřadům. A bude samozřejmě otázkou její schopnosti komunikovat a mít empatii, aby uměla být dobrou reprezentantkou i pro tu druhou oblast, pro tu lidskoprávní.
2: Už jsem zmiňovala, že ombudsman v Česku funguje těch 26 let. Jak se za ty roky proměnila samotná agenda veřejného ochránce práv?
21: Velice. Když jsme začínali, tak veřejný ochránce práv jako si k veřejné debatě nebyl vůbec spojován vlastně se základními právy, jako s lidskými právy. Byť i těch prvních 5 let, kdy jako se jelo podle toho úplně prvního zákona, tam byly lidskoprávní témata, já jsem je uměla jako vidět a odkryvat a dávat do veřejného prostoru a měli jsme i nějaké úspěchy, ale postupně přibývaly novelama zákonů prostě jedna po druhé lidskoprávní agendy, až se to završilo letos tím, že byl ombudsman pověřený tím, že je dětským ombudsmanem a také takzvanou lidskoprávní národní institucí. Ale už předtím v průběhu let dostal diskriminaci na starost, dohled nad místy, kde je omezena lidská svoboda, práva lidí se zdravotním postižením, ochranu před diskriminací evropských občanů a ještě i další drobnější agendy. Takže proměnila se velice, když já jsem odcházela v roce 2007 na začátku roku jako zástupkyně, tak tam bylo asi 40 právníků. Dneska je tam dvojnásob a těch agent opravdu přibylo. Já jsem teda měla možnost ještě okusit, zakusit v tom druhém mandátu. A to, že paní Kostolanská jako tu kancelář zná zevnitř, si myslím, že bude pro ní plus. Protože jedna z, jako z úkolů je taky dobře komunikovat dovnitř a dobře se sehrát s těmi dalšími dvěma experty a ombudsmany, teda jako s dětským a s tím zástupcem. Přičemž mi Tek Šorm je vlastně opravdu expert lidskoprávní, tak jde o to, jak si to skloubějí a jak se budou jako podporovat a jak budou společně designovat tu strategii. No.
2: To uvidíme v budoucnu. Paní Šebatová, vláda přesouvá část lidskoprávních agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Může tato změna nějak ovlivnit postavení ombudsmana nebo význam jeho role v systému ochrany práv?
21: To nemůže, ale bohužel je to teda velice jako negativní jako zpráva do společnosti. Ty orgány nesouvisejí s ombudsmanem, jenom jako formálně je propuje ta myšlenka lidských práv, ale ty poradní orgány mají zajišťovat poradenství vládě, aby mohla kompetentně jako přijímat zákony v souladu jako s lidskými právy, případně podporovat jako v legislativě lidskoprávní aspekty, myšlenky, ideje. Takže ovlivní to nemůže, ale ovlivní to společnost negativně. Rozumíte, to je destrukce něčeho, co tady fungovalo od roku 98. Vznikly na podzim 98, jaký první zmocněnec v prosinci byl jmenován a od té doby byli slabší a silnější zmocněnci pro lidská práva, ale nikdy nešlo k té destrukci a to si myslím, že je velmi negativní.
2: Tak vláda k tomu má své argumenty a své důvody, jak neustále opakuje. Každopádně jsme se bavili o nové ombudsmance a to s bývalou veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den.
21: Já vám taky přeji hezký den a i divákům.
2: Ve 14 hodin a 17 minut je čas na stručné zprávy z ekonomiky. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na daně by podle ní mohly dosáhnout 46 milionů korun. Halu pro amerického internetového prodejce Amazon chtějí developeři u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku začít stavět ještě letos s dokončením počítají přijímají ve druhé polovině roku 2028. Místní lidé ale mají obavy ze zesílení dopravy i přílivu pracovníků, jak ukázalo úterní setkání zástupců developerů s obyvateli obce a jak píše i server iRozhlas.cz. Po zprávě, že prezidenti USA a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu k mírové dohodě, klesají dnes ceny ropy. Severomořská ropa Brent krátce před 9. hodinou středoevropského času ztrácela 2,4% a sestoupila pod $78 za barel. Americká lehká ropa West Texas vykazovala pokles o 2,6% a nacházela se pod $75 za barel. A americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů, reaguje tím na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí třeba chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad nebo třeba chytré hodinky Apple Watch. A teď v odpoledním plusu probereme zdravotnictví. Žádná změna se nechystá. Adam Vojtěch odvádí dobrou práci. Tak to dnes reagoval premiér Andrej Babiš na dotaz novinářů v souvislosti se zprávami o vytýkacím dopise, který předseda vlády zaslal ministru zdravotnictví. Obdobné dopisy píše podle svých slov i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Informace o výtkách Andreje Babiše k Adamu Vojtěchovi a dopise přinesl web aktuálně.cz. O možné výměně na rezortu psali i Seznam zprávy. Babiš chce po Vojtěchovi rychlejší opatření a ministr mu proto má do 30 dnů dodat harmonogram konkrétních kroků. Co přesně bylo předmětem výtek v dopise a co to vše vypovídá o vztazích premiéra a ministra zdravotnictví, tak to teď probereme s Veronikou Rodriguez, zdravotnickou novinářkou aktuálně.cz. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
2: Vy jste přišla s informací o obsahu dopisu Andreje Babiše ministru Vojtěchovi. Premiér před 2 hodinami řekl ČTK, že ministr odvádí dobrou práci a je to jen jeho metoda efektivnějšího řízení vlády. O co tedy v tom dopise, v těch dopisech šlo, v čem konkrétně vidí pan Babiš problémy a na čem má pan Vojtěch zapracovat?
5: Ten dopis se dostal zjevně do několika redakcí a byl velmi ostrý. Byl psán velmi ostrým tónem. Jak jste sama uvedla, tak Andrej Babiš v něm uvádí, že pan Vojtěch musí do 30 dnů předložit konkrétní harmonogram s konkrétními opatřeními a současně mu tam Andrej Babiš dává nějakých 8 základních úkolů, 8 bodů, co by si představil, aby v tom harmonogramu nechybělo. Konkrétně se tam objevuje třeba požadavek na konečné zavedení povinných elektronických žádanek, které doposud povinně zavedené nejsou. Resort je začátkem ledna sice spustil, ale jenom v pilotním režimu. Ministerstvo má umožnit taky sdílení dat mezi pojišťovnami, což se taky plánuje strašně dlouho, ale za mnoho a mnoho let to doposud nikdo neudělal. Dopise se píše taky o jednodenní chirurgii, že by se na ní měl klást větší důraz a spolu s tím i proměna nemocniční sítě by konečně měla nastat. A to z toho důvodu, že jsou, myslím, že 44% lůžek v nemocnicích obecně bývá podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky neobsazených. Objevuje se tam taky velké téma Andreje Babiše a to je pražská supernemocnice, kterou si představuje postavit ve Vinohradech a do které by se měla se stěhovat minimálně část současných pražských nemocnic fakultních.
2: Potvrdilo ministerstvo, že se těmi výtkami zabývá a jak reagoval sám ministr Vojtěch?
5: Adam Vojtěch včera při tiskové konferenci to komentovat nechtěl. Později na síti X uvedl v podstatě to, co vy jste taky říkala, že pracuje dobře a že plní všechny závazky, ale pokud jsou nějaké spekulace, takže to přidává k tomu, že některé ty změny plánované se nemusí všem lidem v rezortu líbit a tím pádem vzniká odpor.
2: Premiér říká, že přehled stavu plánovaných legislativ bude chtít do konce června po všech ministrech. Vy jste už asi ty klíčové změny v rezortu zdravotnictví zmiňovala. Co z toho má rezort připravit podle legislativních prací vlády ještě letos?
5: Letos tam toho moc není. Jsou tam určitě ty kompetence sester, které přímo i Andrej Babiš zmiňuje v tom dopise, který zaslal na ministerstvo zdravotnictví a o kterých mluvil Adam Vojtěch i sám po nástupu do úřadu na post ministra zdravotnictví. Tam říkal v několika rozhovorech i nám, že by chtěl mít ten zákon, který umožní rozšířit kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, hotový do konce června, tedy do léta. A prozatím, co jsme se doptávali, jak na ministerstvu, tak i v dalších místech v rezortu, tak prozatím ten zákon sepsaný není, nebo nikdo aspoň o něm nic neví.
2: Kolegové ze Seznam zpráv přišli i s informací o tom, že Andrej Babiš zvažuje Adama Vojtěcha jako kandidáta na pražského primátora. Jak moc je v tuto chvíli tato informace ověřená? Dostala se třeba i k vám z nějakých zdrojů? Jenom tady dodám k tomu, že Andrej Babiš dnes řekl, že tedy změny ve vládě nechystá, ale i přesto se na toto ptám.
5: No ty informace o tom, že Andrej Babiš hledá vhodného kandidáta na pražskou kandidátku do komunálních voleb na první pozici, ty už se objevují dlouho, v podstatě už od nějakého března. Úplně původně se spekulovalo o bývalém protidrogovém koordinátorovi Pavlu Bémovi, se kterým si Andrej Babiš nejprve dobře rozuměl. Později se ale rozpotřili, takže tahle varianta padla. Teď do toho ještě vstoupily problémy současné pražské jedničky ANO Ondřeje Prokopa, který nedokáže vysvětlit nějaké své majetkové poměry. Tím pádem ta potřeba najít někoho, nějakou vhodnou, populární, známou tvář, která by dokázala v Praze uspět, což se hnutí ANO často nedaří, nebo skoro vůbec jí to nedaří, tak ta potřeba

0: zdravotnictví. Děkujeme pěkně a hezký den.
1: Já vám taky děkuju, nashledanou.
0: A 5 minut před 2:30 ještě míříme do Ameriky, protože americké akciové trhy zažily po podpisu americko-iránského memoranda jeden z nejlepších dnů letošního roku. Dow Jones překonal rekord, Nasdaq zrostl o 3%. Jenže ve Washingtonu zuří debata. Část republikánů mluví o kapitulaci a katastrofě a Hormuzský průliv, klíčová tepna světového zásobování ropou, zůstává de facto uzavřený. Čeká se na vyčištění od iránských min. Více už naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
0: Trhy reagovaly na memorandum s nadšením, blíží se úleva i pro běžné spotřebitele.
2: Tak je pravda, že nadšení na trzích bylo opravdu velké. Dow Jones uzavřel na historické maximum, Nasdaq vyskočilo 3%, dokonce i ropa klesla na nejnižší hodnotu od začátku války, ale pořád je to skoro o polovinu více, než stála před rokem. Zásoby jsou také na minimu od roku 2003 a ten průliv není ještě úplně průjezdný, takže ekonomové říkají, bude trvat týdny, spíše měsíce, než se ta úleva skutečně projeví i u těch nejvíc koncových spotřeb.
0: Proč někteří Trumpovi spolustraníci prezidentovi podpis vyčítají?
2: Senátor Cassidy, republikánský, to nazval nejhorším zahraničně politickým pochybením za desítky let. Konzervativní komentátor Erickson napsal, že Trump se Iránu vzdal. Deník Wall Street Journal, konzervativní ekonomický deník, říká jednoznačně, Trump prohrál válku. Oni mají pocit, že Amerika zaplatila příliš velkou cenu a dostala příliš málo. 13 amerických vojáků a vojaček padlo o život, přišlo o život. Rodiny platily rekordní ceny, ještě pořád platíme tady pohonných hmot a výsledek je sporný. Sankce proti Iránu, takový velmi účinný vyjednávací nástroj, padly. Iránci dostanou přístup k rekonstrukčnímu fondu v hodnotě 300 miliard dolarů, 6 bilionů korun v přepočtu. Jaderný program také nebyl fakticky omezený, nevidí na tom ty pozitivní stránky.
0: Co naopak komentátoře vyzdvihují?
2: Zastánci říkají, že to byla válka bez jasného cíle, bez mandátu kongresu a že mohla tím pádem skončit mnohem hůř. Ano, Hormuzský průliv byl otevřený před začátkem těch útoků, ale během nich už nebyl a prezident Trump potřeboval řešit tu situaci, která nastala. Teď se Hormuzský průliv znovu otevírá, to je dobře. Iránské útoky na lodě ustávají, to je také podle těchto komentátorů dobře. Ropný trh se vydal na cestu stabilizace. 60-denní lhůta na to jednání o finální dohodě ještě dává nějaký prostor podle těchto komentářů dotlačit Irán k ústupkům, třeba v té jaderné otázce, která je pro Donalda Trumpa důležitá. A takže se teprve ukáže, jestli je to taktická pauza, nebo jestli je to opravdu taková prohra. Je to každopádně krok ke konci války, která neprospívala podle těchto komentářů nikomu.
0: Stručně bych ještě jenom poprosila, jak to vypadá v Hormuzském průlivu a kdy můžeme čekat obnovení jeho plného provozu?
2: Situace se mění hodinu od hodiny, ale už projíždělo průlivem nejméně 10 komerčních lodí. Realisticky říkají analytici až plný obnovení provozu až rok 2027.
0: A víme, jak reaguje iránská strana?
2: Tak ti to prezentují jako velké vítězství, Teherán slaví, státní média zdůrazňují, že to vyhráli a dokonce velitel jednotek KOC iránských revolučních gard říká, že Trump se třese strachy a Američani by měli znát své místo, takže tam je velká, vysoká slavící nálada.
0: O podpisu americko-iránského memoranda jsme si povídali s americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky a hezký den do Spojených států.
2: Pěkný den.
0: Za chvilku se blíží 2:30 a ve studiu bude už se zprávami připravený Martin Matějka.

0: 14.30.
1: Český rozhlas Plus.
2: Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem a potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer

0: Včera elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. A katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv a dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. A Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. A podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila 2letá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu, jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. Krajský soud v Olomouci začal řešit případ 48-letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě Excalibur Army ve Štremberku dopití nemrznoucí směs. Vypili ji 2 jeho kolegové, jeden poté zemřel. O 2 roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce láhve a kartony s dalšími nápoji obsahujícími jedy. Předpokládal, že je vypijí lidé bez domova. Kubánský parlament by měl na dnešním mimořádném zasedání schválit nové ekonomické reformy. Narychlo je připravila poradní skupina, ve které podle agentury EFE zasedly i ekonomové kritizující komunistickou vládu. Dlouhodobá ekonomická krize se v 10milionové zemi ještě zhoršila po zahájení amerického ropného embarga. Paliva na Kubě není dostatek ani na dopravu lidí do práce, zásobování obchodů nebo svoz odpadků. Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé do 15. září zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vybraný strom bude v prosinci zdobit staroměstské náměstí. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu. První původní skladbou, která rozezní svatovícké barhany, bude Fantazie na chorál svatý Václave skladatela Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje barhanice Jiřina Marešová. Český rozhlas Vltava koncert z katedrály svatého Víta odvysílá v přímém přenosu. Dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové je po několika hodinách opět průjezdná, ale pouze směrem na Hradec Králové. Silničáři dokončili odklízecí práce, pozor si ale dejte v okolí kilometru 71, kde je na vozovce písek a hodně se práší. Směrem do Prahy stále trvá odklon na exitu 73 Přelouč. Na D1 čekejte tradiční kolony z Prahy na příjezdu do Brna. Kamiony začínají brzdit už za 9 kříži na kilometru 170 osobním autem v levém pruhu projedete plynulej, ale i tak počítejte s nesouvislou kolonou až ke křížení s dálnicí D2. A velké zdržení čekejte na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. Kvůli porouchanému vozidlu v Egbelské ulici směrem na Hloubětín se tvoří kolona už na 10. kilometru. Dobře dojeďte. A zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy, teď už je repríza pořadu Pro a proti.
1: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
3: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
1: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
4: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
1: Váš pohled, pane Kašparovský?
3: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. A on ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol a to už víc než 800 let a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role a to je rozkvět vzdělanosti.
1: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
4: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
1: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
4: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu k svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
1: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání i přehnané?
3: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
1: Pane Stiburku, tak na to reagovat. Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
4: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami, ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší postlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
1: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
3: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita posouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
1: A jak chcete změnit lidi?
3: Myslíme, lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
1: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
4: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, a úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho. A většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře a že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
5: Což být můžu.
4: A já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam minister dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
5: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
3: Úplně mě to neuklidňuje, dávám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
5: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
3: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou kohortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli tím regulátorem.
5: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
3: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnitřní pohled převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
5: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
4: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku, ale u nás tuhle autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
5: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na 1/3 oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom 1/3 členů?
4: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
5: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
4: Ano, ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
5: A prosím, a proto, k té moje otázce, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
4: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlíže ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
5: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
3: No, takhle zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
5: Ale někde to tak
3: já
5: je.
3: Třeba, to je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty 2/3, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
5: Já se na to hned pana Stiburka zeptám, dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
3: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
5: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
3: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv, nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, bo ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
5: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
3: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
4: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
5: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné vysoké školy.
4: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský. Myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz. Na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka ne vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle ty změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
5: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo. Ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka, týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
6: Úplně mě neuklidnila. Já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto. Jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady? Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně? Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
5: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
6: Ano, naznačuje a my jsme na to o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
5: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
4: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
5: A ale do konce roku chce mít hotový věcný návrh
4: zákona. Věcný záměr zákona, což
5: předstupeň.
4: Ano, ale furt je tady teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašparovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
5: No ale
4: je to vnitřní boj o zdroje.
5: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
4: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
5: Tak pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
6: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
5: No, počkejte,
6: pokud
5: ale
6: nezlobte
5: se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
6: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jen pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
5: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
4: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
5: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
4: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
5: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
6: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
5: Tolik předseda rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
4: Díky moc.
6: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
5: Loučí se Lukáš Matoška.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
7: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
2: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu.
8: 15 hodin posloucháte Odpolední plus dnes se Štěpánkou Martanovou.
2: Český rozhlas plus.
8: A co nás čeká? V centrále NATO zasedají ministři obrany států Severoatlantické aliance. Proč od šéfa Pentagonu slyšeli, že příliš mluví a přitom dostatečně nenavyšují své výdaje na obranu? Krizová linka, kam mohou volat lidé v potížích, dostala od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci 22 milionů korun. Podle zjištění Radiožurnálu je ale téměř nedohledatelná. Nájmy v Česku rychle rostou a města už dlouho hledají cestu, jak postavit víc dostupných bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj slíbilo další 6 miliard korun. Komu mají peníze pomoci? Tolik nabídka na další půl hodinu, nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
0: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Europoslance vyzvali k posílení společné protivzdušné obrany na východní hranici Evropské unie. Usnesení reaguje na častější případy průniku ruských dronů do vzdušného prostoru unijních zemí.
9: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová připomněla poslední podobný incident z konce května, kdy útočný ruský dron narazil v Rumunsku do obytné budovy. Moskva podle ní testuje hranice evropské bezpečnosti. Připomněla, že dřív ruské drony pronikly taky na území Estonska anebo Finska. Podle Kalasové by teď měly unijní státy, zejména v Pobaltí, začít investovat do levnějších systémů na sestřelování bezpilotních letounů. Rezoluce, kterou podpořilo 412 poslanců Evropského parlamentu, taky varuje před hybridními útoky ze strany Ruska a vyzývá k větší podpoře Ukrajiny a Moldavska. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Při izraelských útocích na jihu Libanonu zemřeli 3 lidé, uvedla to agentura Reuters s odvoláním na libanonská média. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Libanonská státní tisková agentura NNA uvedla, že Izrael útočil na jihu země. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá hnutí Hizballáh. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí Ano cítí plnou podporu premiéra při vykonávání své funkce. Reagoval tak na vytýkací dopis, který mu premiér Andrej Babiš z hnutí Ano poslal v úterý. A Českému rozhlasu to Vojtěch potvrdil s tím, že na bodech, které Babiš v dopise zmiňuje, usilovně pracuje.
10: Já na nich pracuji, ta práce mě baví, i s panem premiérem o tom komunikujeme a to, že samozřejmě on tlačí na efektivitu, na ty věci, aby se děly, tak to je v pořádku a to, co on vlastně chce, tak to my děláme, takže já myslím, že tady jsme ve shodě.
0: Zmiňované zákony třeba zavedení povinných elektronických žádanek rezort podle Vojtěcha připravuje, některé by podle jeho slov mohly jít do legislativního procesu už teď v létě. Podle serveru Seznam zprávy Vojtěch už v tomto volebním období obdržel od premiéra takové dopisy. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj dvouletou podmínku a peněžitý trest. Případ si týkal úniku informací z policejních spisů. Ty měl získávat od nejdějšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz Olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc. A podle soudu to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Aktéři kauzy Vidkun zpochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudu nenašel žádné nedostatky.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo práce dotuje krizovou linku, o které se lidé těžko dozví. Spolek Dohled na dosah letos získal 22 milionů korun na provoz linky, kam můžou volat lidé v potížích. Služba ale není v dostupných seznamech linek důvěry a není ani členem jejich asociace. Přesto dostala ze všech druhů nejvyšší dotazy.
11: Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka dostali letos mimořádně peníze všichni, kteří o to požádali a splnili podmínky.
12: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
11: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát říká, že další pracovníky ale teprve hledá. Odmítá, že by se měla viditelnost linky posuzovat tím, že ji najdou lidé na internetu.
13: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
11: Například linka důvěry organizace Život 90 ale dostala o víc než polovinu méně, ačkoliv loni řešila skoro 14 000 hovorů. Kristýna Šupfová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. A litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Zaměstnanci úřadu vlády mají dál obavy z přesunu agent ze Strakovy akademie na jednotlivé rezorty. Jednání s ministerstvem zdravotnictví a úřadem vlády to Českému rozhlasu řekla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogové závislosti Pavla Chominová. Není podle ní třeba jasné, kdo povede nově vzniklou sekci na ministerstvu a nikdy se vypíše výběrové řízení.
14: Vyvstaly nám tam ještě řada otázek a otazníků jednak i k tomu obsahu toho převodu agent, a současně také vlastně k nějakému tomu uspořádání těm vztahům pracovně právním, uzavírání smluv a podobně.
0: Podle vlády změny přinesou úspory a větší efektivitu. A Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dřív byl ředitelem kanceláře svého předchůdce. Za priority nový šéf označil ochranu krkonošské přírody, protipožární opatření nebo digitalizaci. Chce taky bojovat proti výstavbě apartmánů.
15: První kroky jsou určitě komunikace se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty. Je tady spousta zaměstnanců a lidí, kteří dobře a dlouho pracují na správě Krkonošského národního parku. To znamená, je tady určitě zázemí velmi dobrý.
0: Dálnice D35 je aktuálně obousměrně neprůjezdná. V Olomouci na kilometru 280 začalo hořet. Nákladní auto a hasiči uzavřeli průjezd směrem do Ostravy. Sjíždějte exitem 272. Naopak dálnice D11 už je průjezdná v obou směrech po několika hodinové uzavírce. Kvůli vážné nehodě u Chlumce nad Cidlinou je provoz plně obnovený a kolony se obousměrně rozjely. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů, na severovýchodě naměří 28 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
8: 15 hodin a 8 minut vám příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová a míříme do Bruselu. Některé státy na to podle šéfa Pentagonu Petera Hexeta příliš mluví, ale přitom dostatečně nenavyšují své výdaje na obranu. Americký ministr války to prohlásil v Bruselu, kde dnes zasedají ministři obrany států Severoatlantické aliance. Právě Česko společně se Slovinskem a Albánií loni jako jediné tři země nedosáhly na hranici 2% HDP investovaných do obrany. Oznámil také rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Jednání v centrále NATO sledovala zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
8: Jak Američané vnímají, že některé státy stále neplní ani 2% hranici HDP na obranu?
16: On Pete Hexet nejmenoval konkrétní země, alespoň ne veřejně před námi novináři, ale řekl, že řada spojenců plní své závazky a vede si v tom velmi dobře, zatímco jiní jsou stále pozadu. A těmto prý Američané budou dávat jasně najevo, pokračuje Hexet.
17: Na summitu v Hágu bylo učiněno mnoho závazků. Mnoho zemí je splnilo. Některé z nich musí udělat více. A my jim to budeme velmi na rovinu říkat, jak v soukromí, tak veřejně. Myslím, že je to důležité. Přátelé musí být navzájem upřímní. Musí dělat víc.
8: Jak kritiku vnímají představitelé vlády, včetně ministra obrany Jaromíra Zuny, který je dnes také na jednání v Bruselu?
16: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už ve středu uvedl, že vláda se snaží ten dvouprocentní, tu hranici 2% HDP na obranu letos dosáhnout, ovšem nikdy prý neslíbil, že se jí to povede. No a podobně neurčitě se dnes vyjádřil také ministr obrany za SPD. Pokračuje Zuna.
18: Musíme počkat na konečný výsledek. Opravdu nemá cenu v těchto věcech nějakým způsobem dopředu si buď dávat nějaké nedosažitelné ambice, anebo zbytečně se podceňovat ve vlastním úsilí. Uvidíme, jak to bude. My proto děláme maximum. Vstupuje do toho celá řada souvislostí. A ten hlavní je vlastně vývoj rozpočtu.
16: Nutno říct, že Česko tedy stále usiluje o naplnění 2% HDP na obranu, i když zároveň loni v Hágu už si spojenci stanovili nový a mnohem ambicioznější cíl, a sice do roku 2035 investovat do obrany 5% HDP, z toho 3,5% čistě na tvrdé výdaje na obranu a zbytek potom na související investice, například do infrastruktury. No a to je právě problém Česka, že tyto související výdaje, jako například stavby dopravní infrastruktury, loni Severoatlantické alianci Česko reportovalo jako čisté výdaje na obranu, jenže NATO je takto neuznalo a proto nyní tedy v tabulkách Česko, stejně jako Slovinsko a Albánie, figurují za ten loňský rok pod tou hranicí 2% a v letošním roce to dost možná dopadne podobně.
19: A proč Spojené státy chtějí z Evropy stáhnout část svých vojenských kapacit a je na to vlastně vůbec Evropa připravená?
16: Jak Pete Hegseth, tak generální tajemník NATO Mark Rutte mluvili o tom, že příliš dlouho bylo nepoměrně množství zodpovědnosti za obranu NATO na Spojených státech a že zkrátka Evropa a Kanada, evropští spojenci a Kanada nesli menší díl té zodpovědnosti. A proto tedy Evropa a Kanada musí nyní část té zodpovědnosti od Spojených států převzít. Týká se to zejména připravenosti NATO na případnou krizi. Mark Rutte uvedl, že aliance o těchto amerických plánech věděla dlouho předem a ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky tak, aby ty mezery vzniklé po americkém kroku zaplnili. Pete Hegseth také oznámil, že Spojené státy provedou ještě další 6měsíční přezkum svého nasazení v Evropě.
19: Jednání v centrále NATO sledovala zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a hezký den.
16: Naslyšenou.
19: A v tématu teď budeme pokračovat, protože jsme ve spojení s Jiřím Šedivým, bývalým ředitelem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. I vám přeji hezký den.
20: Dobrý den.
19: Pane Šedivý, je snížení počtu amerických vojáků tím hlavním tématem čtvrtečního jednání ministrům i z pohledu České republiky?
20: Není a je to, jak již bylo řečeno, něco, co aliance očekávala. Ostatně to zmínil i generální tajemník Rutte na obou tiskových konferencích tady kolem tohoto setkání ministrů obrany, to znamená včera i dnes. A je to v zásadě dlouhodobý trend, ale my musíme být, to znamená evropští spojenci na to a zároveň tedy Evropská unie připraveni na situaci, kdy Spojené státy v zásadě odejdou z Evropy, zůstanou tady nějaké logistické struktury pro případné posílení a ta konvenční, to znamená nenukleární obrana ostrašení, tak to bude už věc nás, evropských spojenců v NATO, případně i Evropské unie.
19: Vy říkáte, že bychom tady v Evropě s tím měli počítat, že se Američané stáhnou v těch příštích letech. Co by to pak pro evropské spojence znamenalo v praxi a co by bylo nejtěžší nahradit?
20: Tak jsou to především systémy, které se týkají skutečně toho základního konvenčního odstrašení. To znamená například systémy, které dokáží zasáhnout do hloubky protivníka. Celá ta oblast, která se týká například elektronického boje, to znamená vlastně potlačování protivzdušné obrany protivníka. Je to samozřejmě teď velmi markantní protidronová obrana, ale zároveň i schopnosti dronových útoků a tak dále. Takže je to skutečně jako velký balík schopností, ale je třeba říct, že zaprvé v rámci aliance evropské křídlo spojenců na tom již pracuje, ale zároveň tímto směrem se ubírají i připravované velké projekty v rámci Evropské unie.
19: V červenci proběhne summit NATO v Ankaře. Jaké úkoly má to dnešní bruselské jednání splnit právě před tím červencovým ankarským?
20: Tak je to takové doladění. A co je možná důležité, asi nejvíce diskutuje u nás, je fakt, že tedy včera dostali spojenci zprávu o, říká se tomu, sdílení břemene, ale v zásadě je to tedy to hodnocení investic. A tam tedy generální tajemník Rutte na tiskové konferenci, když k tomuto referoval, tak zmínil tři státy, které neplní za minulý rok, Česká republika, Albánie, Slovinsko. Dalším důležitým momentem je samozřejmě diskuse o Ukrajině, o pokračování podpory Ukrajině. Zcela jistě a spíše v té neformální části bude taková širší debata o globálních strategických výzvách pro Alianci pro Západ, Čína. Předpokládám tedy, že Američané udělají nějaký takový, jako, nějakou informaci teď k té situaci kolem Iránu. Takže ale v zásadě, o co jde tady na té ministry jádě obrany, tak to je takové to dolaďování pro Ankaru a v neposlední řadě ještě, protože my se pořád točíme kolem těch různých procent a tak dále, ale klíčové je, že ta procenta, ty peníze, ty investice mají do obranných schopností, takže to bude další moment, kdy vlastně tady bude taková, řekl bych, první zhodnocení, první kontrola toho, jak si spojenci stojí v naplňování závazků z loňského summitu v Hágu ohledně rozvoje vojenských schopností.
19: Když už zmiňujete ty závazky, tak na to se připravuje na ten nový závazek 3,5% HDP na obranu a dalších 1,5% na související investice. Jaká je podstata tohoto modelu, s jakým plánem do Ankary přijde Česká republika?
20: Tak ta podstata je jednoduchá. Prostě ty, pokud se má posílit kolektivní obrana Atlantické aliance, tak to vyžaduje určitý růstový trend ohledně investic, který je spočítaný nebo odhadnutý právě k tomu roku 2035, kdyby měli spojenci dosáhnout 3,5% těch přímých investic do obrany, pak je tam to 1,5%, to jsou ty související, to jsou ty různé infrastruktury, ale to není asi úplně problém, jo. Ale co je důležité si uvědomit, že řada spojenců a v posledních 2-3 letech zejména se vlastně jaksi velice rychle začala blížit už nyní těm 3%, je několik spojenců, které je překročili, Polsko, baltské státy už se blíží 5%. A Česká republika bohužel jde na ten summit, respektive je dnes na té schůzce ministrů obrany a jde na ten summit s tím, že budeme, a to já říkám možná, jo, vydávat 2% pouhá až do roku 2029 včetně a pak jakože tam má najednou dojít k nějakému prudkému nárůstu za ty další 4 roky, ale já si myslím, že tohle je naprosto nerealistické, je to prostě špatné plánování.
19: Generální tajemník Mark Rutte v posledních týdnech zdůrazňuje, že důležité není jen to, kolik utrácí jednotlivé státy, ale zda aliance jako celek disponuje potřebnými schopnostmi. Posouvá se tedy na to od sledování procent HDP více k tomu hodnocení reálné vojenské připravenosti?
20: Ne, to zase, ono to spolu souvisí. To je opravdu, to jsou dvě strany jedné mince. Prostě pokud nebudou výdaje, a teď, a to je také důležité, a to je další parametr, který Aliance velice bedlivě sleduje, my můžeme mít klidně 5%, když to řeknu jako, jakoby obecně hypoteticky na obranu, ale tam je klíčové, kolik z toho jde skutečně do modernizace, to znamená do pořizování nových schopností. Takže tady je vlastně to minimální doporučení v tom smyslu, že minimálně 20% z obranných rozpočtů by mělo jít do modernizace. A když se podíváme na ty struktury rozpočtů spojenců, včetně České republiky, tak vlastně dneska se to pohybuje přes 30%. Jo? Čili to je velice důležité, nejenom tedy ta vstup, to vstupní kritérium, to znamená, řekněme, 3,5%, 2%, ale zejména, jak potom je ten, jak je s tím rozpočtem dále nakládáno.
19: Ještě, pane Šedivý, úplně stručně nakonec, co podle vás bude pro Alianci po summitu v Ankaře skutečný úspěch?
20: Úspěch? Já myslím, že úspěch bude, pokud Aliance vyjde s jednoznačným, řekněme, prohlášením, a to se dočteme v té deklaraci, která vyjde, kde se potvrdí jednota Aliance, pevnost závazků podle článku 5, to znamená kolektivní obrany, a já tež doufám, že tam bude potvrzená podpora Ukrajině. Takže to si myslím, že bude úspěch. A možná poslední poznámka, jestli mohu.
19: Můžete.
20: Tento summit je takový spíš, jakoby, bych řekl, kontrolní, jo? Protože takové ty zásadní rozhodnutí, to znamená 3,5%, to znamená balík, nový velký balík vojenských schopností, tak to schvaloval ten summit před rokem v Hágu. Takže tento summit není tak zcela jaksi směrodatný, ale řekl bych, je to taková první kontrola po summitu z Hágu, jak si stojí Aliance a jak samozřejmě hledí vůči budoucím výzvám.
19: Dodává Jiří Šedivý, bývalý ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Díky a naslyšenou.
20: Děkuji, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
19: 15 hodin 21 minut. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo 22 milionů korun na krizovou linku, o které se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Nezmiňuji žádný web podporující duševní zdraví. Přesto spolek Dohled na dosah dostal letos na provoz linky druhou nejvyšší dotaci ze všech krizových linek. Detaily probereme s Kristínou Šopfovou z investigativní redakce.
1: Dobrý den.
19: Co je na lince spolku Dohled na dosah problematického?
1: Dosud ji nezmiňoval žádný web podporující duševní zdraví, jak zaznělo, ale také žádná organizace, úřad, dokonce ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, které na svých stránkách radí lidem, kde hledat krizovou pomoc. Spolek navíc neměl ještě v květnu zveřejněnou ani účetní závěrku za rok 2024, čímž porušoval zákon. Vše začal šéf spolku Viktor Kubát řešit až poté, co jsme se o linku začali zajímat. Spolek nevydává ani výroční zprávy a není členem Asociace linek důvěry, která zastřešuje většinu krizových linek. Linka přitom začíná číslem 800, které je spolufinancované státem, je bezplatná a non-stop a měla by být proto snadno k nalezení pro každého, kdo je v tíživé situaci. To se ale neděje, říká předsedkyně protikorupční organizace Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová.
21: Ty pochyby trošičku jsou i zřejmé z webu celého spolku, protože oproti těm jiným službám, jako je například Linka bezpečí nebo Život 90, tak je vidět, že tu linku nepropagují.
1: Předseda spolku Viktor Kubát nejprve odmítal, že by linka nebyla vidět. Později ale připustil, že, cituji, možná tolik vidět není a pracují na propagaci.
13: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
1: To ale není úplně tak pravda. Podle dokumentů, které nám poskytlo ministerstvo, to bylo o 1100 méně.
19: Jak je to u jiných krizových linek?
1: Tady je vidět velký rozdíl, protože krizovou linku Dohledu na dosah obsluhuje méně než 10 lidí, jak vyplývá z registru poskytovatelů sociálních služeb. A jak zaznělo, řešila asi 2600 hovorů, což ovšem nelze úplně ověřit. I tak je to ale výrazně méně než třeba u bezplatné linky důvěry, kterou například provozuje pro seniory organizace Život 90. Ta loni podle výroční zprávy řešila bezmála 14 000 hovorů, získala ale dotaci o 12,5 milionu nižší. Kubát je navíc od loňska předsedou Unie sociálních služeb, za kterou jedná s úředníky na ministerstvu práce. Odmítá ale, že by mu to k vysoké dotaci pomohlo.
19: No a jak tu celou situaci vysvětluje už zmiňované ministerstvo práce?
1: Podle mluvčího rezortu Jakuba Slavíka dostala letos mimořádně peníze na nové pracovníky linky. Každá organizace, která o to požádala.
12: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
1: Některé organizace mi ale řekly, že o tom nevěděli a naopak jim bylo řečeno, že víc než loni nedostanou, což potvrzuje i člen vedení Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lukáš Knap.
3: U některých poskytovatelů došlo k zásadnímu navýšení, u některých zase k zásadnímu ponížení, u někoho dotace se objevila nově, i navzdory tomu, že ministerstvo deklarovalo, že nebude docházet k vzniku nových kapacit.
1: Kubát tvrdí, že s 22 miliony nepočítal a pracovníky na krizovou linku, na které ale peníze žádal, začíná teprve schánět. V žádosti totiž uvedl, že jich bude mít oproti loňsku trojnásobek.
4: No, samozřejmě nemám ty lidi, když jsem se dozvěděl, že jsme dostali finanční prostředky v dubnu, tak nemáme pokrytou kapacitu okamžitou 3. To nemáme a proto nabíráme dál lidi.
1: Způsob, jakým ministerstvo letos peníze mezi sociální organizace rozdělilo, je podle asociace neprůhledný a nedá se spolehlivě přezkoumat. Úřad žádal asociace také o detailní výpočty, ministerstvo je ale dosud odmítlo poskytnout.
19: O nedohledatelné krizové lince mluvila Kristýna Šopová z investigativní redakce. Díky za to, hezký den.
1: Naslyšenou.
19: A v 15 hodin a 25 minut zůstáváme v České republice, protože obce, města nebo i soukromé firmy budou znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Novou podobu programu dnes představila ministryně pro

0: 15% a jinde po republice až ke 30%. Původně dotace zvládly pokrýt až 40% nákladů. Ministerstvo to vysvětluje tím, že nově bude dotační program financovaný z několika zdrojů a nejen z Národního plánu obnovy. A tak budou podmínky přísnější, vysvětluje náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Filip Endal.
1: Se nám to asi úplně jedna ku jedný nepodaří. My teď ještě v rámci té přípravy výzev to samozřejmě se budeme snažit co nejvíc ladit. Takže i ta maximální výše podpory se nám liší podle těch programů, je to od 75 do 85% způsobilých nákladů.
0: Program cílí hlavně na mladé rodiny, obce a firmy dostanou dotaci a výhodný úvěr a pak musí v dané lokalitě nabízet výhodnější nájem než je průměr. Toto kolo má sloužit zejména těm žadatelům, kteří zůstali takzvaně pod čarou. Konkrétní projekty, které ministerstvo už podpořilo, představil ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
2: Projekt v Opavě, kde se jedná o přeměnu dukelských kasáren. A tento projekt přinese 61 městských a 61 družstevních bytů. Celkem tam bylo financování v objemu 178 milionů korun.
0: Ministerstvo počítá s tím, že se obce budou moct přihlašovat od konce letošního roku, samotný program se má pak spustit od ledna. Doplním, že těch projektů, které zůstaly pod čarou, eviduje ministerstvo desítky za celkových asi 10 miliard korun, proto už teď rezort připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat.
3: Co na novou podobu dotačního programu říkají nevládní organizace, které se zabývají dostupným nájemním bydlením?
0: Třeba Platforma pro sociální bydlení program dlouhodobě vítá, zároveň ale upozorňuje, že zmíněných 6 miliard korun, kterými ministerstvo teď plánuje ten nový program podpořit, nemusí stačit. Podle ní by bylo potřeba třeba v řádech 10 miliard ročně, jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl její analytik Jan Klusáček.
4: A ta nabídka bydlení vlastně vůbec nestíhá ani vlastnického, ani toho nájemního, takže tam pak, když se bavíme o právě mladých rodinách, lidé v potřebných profesích, vlastně čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech, takže tam to rozhodně stačit nebude, těch 6 miliard.
0: Ještě znovu připomenu, že program byl v minulém období financování z Národního plánu obnovy. Teď to bude z několika zdrojů, třeba z programu Spravedlivé transformace, kde se podařilo ministerstvu ušetřit.
3: Tolik o nové podobě podpory bydlení reportér Josef Čís s domácí redakcem. Díky za informace a hezký den.
0: Naslyšenou.
5: Indiánští náčelníci.
6: Vynikající náčelník sedící Bík spojil indiánské oddíly před bitvou u Little Bighornu. Před 150 lety tam utrpěl totální porážku podplukovník Custer.
7: Potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády.
6: Říká historik Jan Adamec.
5: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
3: A po půl čtvrté poslouchejte Interview Plus. Dnes je hostem Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise. Vyhovuje nový vládní zákon rušící koncesionářské poplatky Evropskému aktu o svobodě médií. Může do podoby zákona zasáhnout Evropská komise. Stalo se v minulosti něco podobného, moderuje kolegyně Pavlína Nečásková.

0: Teď je 15.30 a ve studiu je se zprávami Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu, řekl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie se snaží zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích, upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který veřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmů. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního

0: životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Beneše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. A podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodu metropole. Česko má před sebou tropický víkend, varují předtím meteorologové, už zítra platí jejich výstráha na většině území Čech a na jižní Moravě. Nejtepleji bude v Polabí středočeského a ústeckého kraje, tam můžou teploty překročit i 34 stupňů. V sobotu se výstráha rozšíří na celé území Česka. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. A Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčnici vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Dálnice D35 mezi Mohelnicí a Ostravou zůstává neprůjezdná v Olomouci. Na kilometru 280 hořelo nákladní auto a hasiči uzavřeli oba směry. Směrem do Ostravy doporučujeme sjet exitem 272 Nové Sady. Opačným směrem sjeďte na kilometru 281 Přáslavice, tam už se tvoří kolony. Na dálnici D8 stále popojíždí téměř 10-kilometrová kolona na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Kamiony v pravém pruhu brzdí už na 10. kilometru. Je to kvůli poruchám nákladnímu autu ve Kbelské ulici v Praze. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná repríza Interview Plus Pavlíny Čáskové.
1: Vláda Andreje Babiše věří, že zákon, který mění financování veřejnoprávních médií, je v souladu s evropským právem. Novinářské organizace mají jiný názor. Může být tedy novela v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií? Zasáhla už někdy Evropská komise do zákonu o médiích veřejné služby v členských státech? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A mým hostem je někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Měla jste možnost si prostudovat už ten předložený zákon o změně financování médií veřejné služby a posoudit, zda by se jim Evropská komise měla zabývat?
3: Přiznám se, že jsem ho hledala, ale nenašla a je to určitě moje vlastní slabost nebo neschopnost hledat, ale četla jsem řadu opravdu, řekla bych, analýz, o které bych se opírala při hodnocení.
1: A co z nich vyplývá?
3: Že jsou to prudké změny, že dostávají veřejnoprávní média v Čechách do nejistoty, která jde za hranu vůbec možnosti držet kvalitu veřejné služby, že je to zákon, který neprošel dostatečnou diskuzí a to považuji za velký problém a že v zásadě souhlasila bych s tím, co říkal pan ředitel Chudárek, že to může fungovat jako likvidační opatření.
1: No, organizace Reportéři bez hranic i Syndikát novinářů České republiky tvrdí, že je navržené snížení příjmu, je to o 15% od příštího roku, v rozporu s nařízením EMFA Evropským aktem o svobodě médií. Můžou mít pravdu?
3: Můžou mít pravdu, já ale budu opatrnější, přece jenom moje právní založení vždycky v veliké opatrnosti. Ten konečný interpret toho, jaký národní zákon je v rozporu s evropským právem, je Evropský soud v Lucemburku. Než se dopracujeme takového verdiktu, tak to bude trvat. Do té doby si musíme vystačit s hodnocením tohoto typu a já se přikláním k tomu, co říkají novinářské organizace, že to může být v rozporu.
1: No, ministr Boris Šťastný v našem vysílání uvedl, že návrh zákona je v souladu s nařízením EMFA. Podle jeho slov je to dáno tím, že jde o kapitolu ze státního rozpočtu, jde o alokaci jasné konkrétní částky, včetně několikaletého výhledu do budoucna ze státního rozpočtu. Taková jsou slova pana ministra. Má tedy vláda podle vás jistotu?
3: Nařízení o svobodě médií říká, že financování musí být průběžné, dostatečné, předvídatelné, udržitelné a já tam nevidím tu předvídatelnost a udržitelnost. Samozřejmě už jenom ten obrovský sešup dolů, co se týče toho objemu na úroveň roku 2008 je varující, to si myslím, že je velká rána, ale jinak s tou předvídatelností bych opravdu jaksi byla opatrná, protože když si to tak vezmeme, ten zákon se bude schvalovat celý tento rok a má platit od 1. ledna 2027.
1: To je ten hlavní problém, to načasování podle vás.
3: No nejen, ale já jsem do nařízení nemohla dát konkrétní dobu, ale dá se říct, že v těch odborných kruzích byl hodně velký tlak na to, abych dala do nařízení aspoň 3 roky dopředu, aby se vidělo. Což nešlo udělat, protože takhle konkrétně ta evropská nařízení moc nefungují nebo nemohou fungovat. Naráželo to na odpor, zejména z Německa, tím vás teď nechci obtěžovat. Ta cesta ke schválení nařízení byla velmi trnitá. Přesto si myslím, že se dá dovodit, že udržitelné a předvídatelné neznamená, že se dozvíte někdy v listopadu, kolik budete mít peněz v lednu. To si myslím, že je v naprostém rozporu.
1: Europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN informovala na síti X o tom, že Evropská komise začala zkoumat slučitelnost evropského práva s reformou médií v Česku. Ona o tom informovala v pondělí, kdy pan ministr Klempíř představil ten návrh zákona. Danuše Nerudová tvrdí, že komise reaguje tak na dopis, který zaslala už o několik týdnů dříve. O čem to vypovídá?
3: Vypovídá to o tom, že komise opravdu sleduje dění v členských státech. To, že sleduje a že vydává určitá varovná prohlášení, neznamená, že spouští řízení pro porušení evropského práva. A když tady byl pan komisař Megrat, což byl vlastně můj následovník, nebo teď dělá to portfolio, co jsem měla, tak mi potvrdil, že tady má schůzky, měl myslím schůzku s panem premiérem, s panem prezidentem, s ministry a že tuhle otázku bude diskutovat, s čímž dal taky najevo, že to komise sleduje.
1: To znamená, že komise v podstatě i tímto upozorněním, které jsme dostali od paní europoslankyně, vlastně sleduje celý ten proces. To asi nemohla být okamžitá reakce na ten nově představený zákon, když to bylo v pondělí, že by se tím komise začala hned zabývat, ale sleduje celý ten proces i tu diskuzi, která se odehrává.
3: Ano, divili byste se, co všechno komise sleduje, protože tam jde velmi podrobný monitoring tisku, je tam opravdu velmi solidní informační přísun a nejenom o procesu v nějakých těch milnících, ale i v té debatě, která se děje mezi tím, tam komise nachází zdroje pro svá hodnocení. A jenom, jestli mi ještě dovolíte přidat jednu věc, my se teď dozvíme někdy v červenci, kdy má vyjít zpráva o stavu právního státu, jak komise pohlíží na stav právního státu v České republice a jakkoliv to zní, že by to mohlo být hodnocení justice, právní stát, hodně lidí si to takhle spojí, tak je tam velmi silná a čím dál významnější kapitola o stavu médií. A já jsem sama zvědavá, co v té zprávě bude, protože tam se právě odráží, jaké procesy v členském státě probíhají a kam to může vést.
1: No je to ale zpráva o státu právního, nebo pardon, zpráva o stavu právního státu za celý rok, předpokládám.
3: Ano, přesně tak.
1: To znamená, že se to tam může trošičku i průměrovat tím, že předešlá vláda navýšila poplatky.
3: Nemůže, ono je to trošku tak, jak se říká, že někdy se někdo rozhoduje podle toho, kdo poslední byl v kanceláři. Tady musím říct, že vždycky, když se finalizuje ta zpráva, tak se členské státy velmi snaží o to, aby ještě třeba dohnali některé věci, aby přijali některé zákony nebo některá rozhodnutí. Nebo nebo aby dali určité sliby, aby se to v té zprávě projevilo. A někdy jsme tam dávali po dohodě věci, které se staly týden před uzavřením té zprávy. Takže skutečně to odráží ten naprosto čerstvý aktuální stav.
1: A tady to pozorování Evropské komise, o kterém jsme mluvili, vlastně jejím výsledkem bude tedy tady ta zpráva.
3: Výsledkem je 27 zpráv, teď i víc, protože tam dáváme i balkánské státy, ale je to velmi podrobná zpráva, která vychází z informací mnoha a mnoha institucí. Ten hlavní, řekněme zásobitel informací je Ministerstvo spravedlnosti, ale nepochybně si vyžaduje i informace od dalších relevantních rezortů. A zároveň tam je řada různých organizací a institucí, které jsou dotazovány. Je to dneska už asi 350 institucí po celé Evropě, tak si to vidělte 27. Je to poměrně široká plejáda názorová a komise se snaží nakonec dát nějaké svoje objektivní hodnocení.
1: A z toho hodnocení by i vyplynulo to, zda třeba v České republice došlo k porušení toho Evropského aktu o svobodě médií. Byť je mi jasné, že to pak rozhodne soud, ale odkud by vzešel ten podnět?
3: Mohlo by tam být něco, a teď usuzuju z těch bývalých zpráv, to, co jsme tam dávali, že ten trend jde směrem, který by mohl znamenat porušení. A ano, je to právnický žargon, omlouvám se za něj i na tomto místě, ale ta zpráva je plná různých varování, i co se týče dalších oblastí. Protikorupční opatření se tam hodnotí a celkové vyvažování moci, je tam kapitola, která je hodně citlivá, jestli jsou ty ústavní moci vyvážené, nebo jestli si exekutiva, tak to vláda neuzurpuje větší díl moci, než by měla. A proč má Unie tuto kompetenci tohle dělat? No, protože článek 2 Lisabonské smlouvy jasně říká, že všechny státy se upsaly k tomu, že budou dodržovat právní stát, což je právě tady to vyvažování mocí.
1: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Akt o svobodě médií, ta EMFA, který jste vy jako místopředsedkyně komise připravovala, začal platit v srpnu loňského roku. Jak se zatím ta jeho implementace projevila?
3: Děkuji za tu otázku, protože specialitka tady toho nařízení, a taky to jsem měla na mysli, byla a je, aby fungovala preventivně. To nikdy neměla být mašina na sankce. Mělo to být nařízení, které bude neustále upozorňovat státy a takto politiky ruce pryč od médií. A tohle byla hodně citlivá strunka a bylo to těžké to prosadit, ale myslím si, že ta preventivní složka už se projevuje na řadě různých míst. Já jsem s tím nařízením už operovala při debatě s panem premiérem Ficem, například ještě v roce 2024, tuším. A tehdy jsem ale s ním měla vážný hovor i na téma trestního práva a dalších věcí. Slovensko si toho tehdy naložilo hodně naráz. Já jsem tam jela, abych upozornila, že tohle už by mohlo být ohodnoceno i jako systémové porušení právního státu, což ještě má nějaké potom následné poměrně vážné důsledky. Ať se vrátím do Čech, já jsem přesvědčená, že i tady by mohla ta EMFA, já tu zkratku strašně, já vůbec nemám ráda zkratky, ale dobře, používejme ji, takže aby to nařízení i tady mohlo zafungovat preventivně, uvidíme.
1: Já bych se ještě vrátila ale na Slovensko. Komise se na základě této legislativy zajímá také o dění ve slovenské STVR, tedy tamních veřejnoprávních médiích. Už zaslala Slovensku dopis, teď aktuálně v dubnu, s tím, že posuzuje teď odpověď slovenských úřadů. STVR ale vznikla v roce 2024. To zanikla i RTVS. Dění okolo telerozhlasu má neustále nějaký vývoj. Přesto není v tom ta reakce Bruselu pomalá, že už lidé odcházejí, dostávají výpovědi?
3: To bylo ještě v mé době, kdy se ohlásilo sloučení a já jsem na to tehdy reagovat nemohla. Navíc ještě to nařízení nebylo plně v účinnosti, takže dnes je dobře, že komise reaguje dopisem. Tam je naprosto jednoznačný problém s politickým vlivem přes finance. A to je přesně to, kam míříme v Čechách.
1: No a ta reakce podle vás může být rychlejší tedy, když už máme na stole to nařízení?
3: No, je to zajímavá věc. Máte velmi dobrou analytickou schopnost se na to podívat, když se na to ptáte, protože v zásadě ty recepty nebo ta řešení, tak jak jsme je viděli v Maďarsku a na Slovensku, tak se zase opakují tady, nebo je tam poměrně velká nápodoba. A jak už jsou to známé věci, známé tahy těch členských státech, tak komise už má jaksi prošla panou cestu, už to má vyhodnoceno z minula a může být samozřejmě rychlejší.
1: No a máte skutečně pocit, že se ty procesy opakují, protože třeba v případě Polska to bylo velmi rychle. Přijal se zákon a veřejnoprávní média o jejich osud bylo rozhodnuto, stejně tak i na Slovensku. Přece jenom, jak byste srovnala to dění tady, protože vláda vlastně slibuje už několik měsíců, že to udělá, předložila nejprve jeden zákon, který zase stáhla zpátky, do toho přišel poslanecký návrh. Ten proces je takový pozvolnější.
3: Ten proces je nesmírně chaotický a dostává veřejnoprávní média do extrémní situace nejistoty. A myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje. Na Slovensku to byla rychlá akce, my jsme tehdy jednali o tom, aby se ještě z toho připravovaného zákona vyňaly některé opravdu alarmující věci. Pan premiér Fico to slíbil, pak to taky udělal, ale i tak má komise dneska důvod poslat dopis a já teda jsem přesvědčena o tom, že dopis půjde i do Prahy.
1: No, vy jste tu legislativu začala hodně připravovat také v reakci na dění v Maďarsku. Už jste ho dnes několikrát zmiňovala. Myslíte si, že komise teďkom bude velmi pečlivě sledovat tu transformaci, která probíhá v maďarských veřejnoprávních médiích po nástupu nové vlády?
3: Mm-hmm. Já někdy říkám, že by měl pan Orbán mít sochu v Bruselu, protože nám umožnil...
1: Zajistil spoustu nové legislativy.
3: No, ona tam vlastně byl tam nedostatek fantazie v tom evropském právu. Vždycky jsem říkala, že bylo těžké si představit pana Orbána, co všechno se může v členském státu stát, byť se tento stát upsal k tomu dodržování právního státu, ale maďarský příklad toho, jak probíhá teď celá řada změn, je velmi poučný. A
1: myslíte těch změn po nástupu Petra Maďara?
3: Ano, přesně tak. Co jsme viděli kolem voleb, to nebylo jen tak nějaké předání moci, to byla revoluční atmosféra. A dá se říct, že teď dochází k nějaké diskontinuitě po Orbánově dlouholeté vládě. Ale ať to nezamluvím, já bych nikdy nevěřila, že doporučím českým politikům, aby následovali příklad Maďarska. To jsou paradoxy, protože jsem si přečetla, jakým způsobem chce maďarská vláda nebo maďarská politická garnitura, která vyhrála volby, změnit mediální zákony. A dělají tam věci, které podle mého názoru jsou velmi dobře, protože tam jsou prvky typu 3 roky dopředu vidět na jasné financování, indexace podle HDP a podle počtu domácností. Pak jsou tam velké změny v obsazení rady České maďarské televize, to znamená, že ta rada má mít 9 členů, 3 členy, které volí koalice, 3 členy, které volí opozice a 3, které volí občanská společnost. A takto najmenovaná rada musí dostat mandát od velké většiny poslanců, prakticky od ústavní většiny. A tohle je metoda, kterou omezíte ten politický vliv do budoucna. Protože ta rada bude mít pravomoc svalovat každoroční rozpočet, ale bude mít i pravomoc sledovat to, jak ta televize funguje, aniž by zasahovala do svobody toho média. To, co se tam říká, píše, já bych tomu opravdu zatleskala, protože tohle je návrh zákona, který je nepochybně v souladu s evropským nařízením o svobodě médií.
1: Kritici by mohli namítat, že Viktor Orbán ke své 16-leté vládě v podstatě veřejnoprávní média nepotřeboval a nepotřebovali ani Péter Maďar ke svému vítězství, ale to už, abychom ano, opustili
3: přesně
1: Maďarsko.
3: Tak, přesně tak.
1: Má vůbec Evropská komise skutečně moc nějakým způsobem zastavit transformaci nějakého média, nebo se to týká skutečně spíš jenom toho financování?
3: Nemá tu pravomoc ve smyslu nedostatku pravomoci zasáhnout do přípravy a zákona a do toho legislativního procesu. Kam bychom došli, kdyby komise mohla zasahovat voleným lidem na národní úrovni do přípravy zákonů? Tady já musím říct, že naprosto souhlasím s tím, že je na místě zdrženlivost, ale taky je na místě reakce v momentu, kdy ten zákon je schválen, aby komise přišla s tím, je to v rozporu s evropským právem, upravte to, zrušte to, něco s tím udělejte.
1: Hostem Interview Plus je bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Vy jste se stala eurokomisařkou ještě jako členka Hnutí ANO, to členství jste ukončila v roce 2024. Jste v kontaktu ještě s některými členy strany?
3: Docela přátelsky se pozdravíme, když jdu sněmovní ulicí, ale nechodím tam do klubu Hnutí ANO. Já jsem vlastně byla velmi krátce aktivní v tom hnutí v letech 2012, 13, 14, kdy...
1: Ale členkou jste byla ještě před dvěma lety.
3: A to je právě to matoucí, já už jsem to mockrát řekla, že jsem, kdybych věděla, že budu v Bruselu 10 let, tak bych to členství ukončila na začátku, nebo bych aspoň jasněji dala najevo, že jsem si pozastavila členství, protože lidi to hrozně mátlo. Já jsem od určitého momentu říkala úplně jiné věci a prosazovala jiné věci, než prosazovala Hnutí ANO.
1: No já se vás ptám z toho důvodu, jestli máte představu, jaká je mezi členy strany podpora změny financování veřejnoprávních médií?
3: Nevím, já jsem se s nikým o tom nebavila, ale když se na to ptáte, já tak nad tím přemýšlím, proč to panu premiérovi stojí za to, protože on uvažuje hodně v té lince poměr cena výkon. On má tohleto obchodní uvažování a já si myslím, že po nějakém čase, kdy to bude opravdu velmi složité, jako hustá atmosféra kolem tady těch změn, předpokládám opoziční obstrukce, které samozřejmě brzdí další věci, že možná po nějaké době se podívá zpátky a vyhodnotí si, jestli to skutečně stálo za to, tímhle způsobem vyjít vstříc svému koaličnímu partnerovi.
1: No, koalice argumentuje tím, že ani Česká televize, ani Český rozhlas nemají ochotu šetřit v době, kdy šetřit musí všichni. Vy jste říkala, Andrej Babiš vidí věci jako poměr cena výkon, tak je možné, že se na to prostě dívá jako manažer, přesvědčený o tom, že šetřit se dá úplně všude, byť tedy veřejnoprávní média dlouhou dobu se jim nezvyšovaly poplatky, teď se ta navržená částka má vracet do roku 2005 v případě Českého rozhlasu, ale že prostě on je přesvědčený o tom, že to jde udělat lépe, nezávislost, že úplně neřeší.
3: No tak tady by měli být slyšeni ti šéfové těch veřejnoprávních médií, aby řekli, jestli se to za ty peníze dá kvalitně dělat. To je trošku účet bez hostinského, takové jaksi střelení od boku, dá se to dělat levněji, aniž bychom měli informace. Řekla bych, že opravdu té solidní diskuze, plné respektu a vzájemného naslouchání bylo zoufale málo během toho procesu. A co se týče té hospodárnosti, já nevidím důvod, proč by nemohlo být rozhodnuto o tom, že bude hospodaření veřejnoprávních médií kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Ano, ať to kontroluje, ale pak se tohoto výsledku dá dosáhnout jiným způsobem než demolicí schopnosti veřejnoprávních médií dělat veřejnou službu.
1: A dodám, že financování veřejnoprávních médií už je teď kontrolováno, ale Andrej Babiš spolu s koaličními partnery odůvodňuje nutnost změn takovou, že si to prostě napsali do vládního programu. Jaké jsou podle vás ty reálné důvody, které stojí ještě za sestavením vládního programu?
3: Já si myslím, že během kampaně, že slyšeli hodně od lidí, proč necháte ty reportéry do sebe tak šít a že jim to prostě pilo krev, že jim to vadilo, zejména některé programy, někteří novináři, kteří pracovali zejména v České televizi a že k tomu vnímali, že by mohli mít podporu ze strany svých voličů, no tak to prostě dali do toho programu, ale pro mě to není relevantní argument. Já mám několik vnoučat a ti se neustále ptají proč, když nedám dostatečnou odpověď, tak následuje další proč. Pro mě ten argument, dali jsme to do programu, prostě nestačí.
1: těch dob, kdy jste znala ještě Andreje Babiše, z dob tedy vašeho aktivního členství v hnutí ANO, překvapují vás teď ty kroky?
3: Už jsem říkala, že mě to překvapuje z hlediska té velké energie a času, která se tomu musí věnovat a bude muset věnovat. I z hlediska toho možného rizika, že by někteří voliči se skutečně mohli odvrátit od hnutí ANO. A pojďme si říct, že Česká televize je silná a důležitá instituce, která má informovat, kultivovat, vzdělávat, ale i bavit. A já se domnívám, že by mohlo dojít i tady k určitému přerušení té kvality, řekněme, televizní zábavy, která podle některých nepatří do veřejnoprávního média. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to má být koktejl všeho možného.
1: A když říká Andrej Babiš, že veřejnoprávní média nepotřebuje, že nesleduje, že do nich nechce chodit diskutovat, mluví podle vás pravdu?
3: Nevím, já nechci se tady dopouštět nějaké psychoanalýzy pana premiéra, ale řada lidí říká, že se nedívá na Českou televizi, že jim vadí spousta věcí, lidí, které tam vidí, a je to jejich právo si vybrat zdroj informací podle svého gusta.
1: Ještě se ale vrátím k Andreji Babišovi. Jak jste vnímala tehdy jeho vztah nejenom k České televizi a k Českému rozhlasu, ale k novinářům obecně? Jestli se to nějak mění v čase podle vás?
3: To byla úplně jiná doba a řekla bych, že dneska, když to hodně přitáhnu za vlasy, tak politici už skoro média nemusí potřebovat, když mají svoje vlastní sociální platformy a mohou si vytvářet svoje vlastní obsahy, nastolovat témata. Velkým vzorem je pro ně prezident Trump, to si jasně řekněme, že ten začal tu novou éru potřeby médií ze strany politiků, ale co se týče vztahu k novinářům v těch začátcích hnutí ANO, my jsme to tehdy brali jako v podstatě ANO, jako velmoc, kterou musíme vycházet, které musíme informovat. Nebyla to éra osobních útoků na novináře, to si vůbec neumím představit v tom roce 2013-14, že bychom se něčeho takového dopustili, a zahrnuju v to i pana tehdejšího předsedu Babiše.
1: Hostem Interview Plus byla dnes někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji vám za pozvání, hezký den přeji.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
4: V 16 hodin ladíte vysílání Českého rozhlasu Plus. Dnes vás odpoledne provází Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas Plus.
4: A jaká témata jsme připravili? Moskva a její okolí v noci na dnešek čelili největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky. Jaká je na místě situace a jaké škody Rusku přináší faktická ukrajinská blokáda Krymského poloostrova? Senát zpřísnil podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec. Novela se vrací do sněmovny. Jak se na výhrady horní komory dívají ekonomičtí odborníci? A proč Bankovní rada České národní banky zvýšila úrokovou sazbu i přes apel premiéra Babiše, aby takový krok zvážila? A představíme satirický román z Open Spaceu pro čtenáře, kteří svou práci mají i nemají rádi. Teď jsou ale na řadě zprávy dnes s Martinem a Matějkou.
0: Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to jí guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů rady, jeden byl pro ponechání sazeb bez změny. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
5: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v minulých týdnech vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michl dnes řekl, že Bankovní rada České národní banky se nenechá nikým ovlivňovat. Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili jeho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
6: Bravo.
7: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Iránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Irán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. A Prokop se z dnešního jednání zastupitelů omluvil a celou situaci chce vyřešit zítra. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar na síti X oznámil, že přerušuje veškeré kontakty s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou. A vadí mu, že při nedávné návštěvě Mexika srovnala zacházení s Palestinci v pásmu Gazy a na okupovaném západním břehu s někdejším režimem apartheidu v Jihoafrické republice. Podle serveru Times of Israel výrok Kalasové kritizovala řada evropských představitelů. Ona sama v reakci na přerušení kontaktu Saarovi vzkázala, že si váží dialogu a je připravená v něm pokračovat. Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se nedohodly s pojišťovnami na úhradách zdravotní péče na příští rok. Ministerstvo v jejich případě stanoví platby v úhradové vyhlášce, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
8: To určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění oproti těm, kteří se dohodli, nebylo by to spravedlivé, takže já předpokládám, že to navýšení prostě bude v kontextu ostatních segmentů, že nebude to převyšovat.
0: Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem skoro 15 miliard korun a pro příští rok ministerstvo plánuje vyrovnanou úhradovou vyhlášku. O 24 miliard korun navýší platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, nezaměstnané nebo seniory. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv a dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nehoda dvou nákladních aut dnes na 6 hodin uzavřela dálnici D11 v obou směrech. Na 70. kilometru u Nového Města na Hradecku jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu svodidla a skončil v protisměru převrácený na boku. A podle krajské záchranné služby není po nehodě nikdo zraněný. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy, teď už je dálnice plně průjezdná v obou směrech, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz tedy teď už jede v obou směrech. Ovšem pozor, je tam 80, protože na místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla.
0: Úklidové práce budou podle Rídla pokračovat v noci. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32-letého Martina Viorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž při následném požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho lítost i dosavadní řádný život. A podle předsedy senátu Radomíra Koudely sehrál roli také dlouhodobý konflikt mezi oběma muži i alkohol.
9: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
0: Státní zástupkyně Renata Bártková se proti rozsudku odvolala. Případem se tak bude zabývat ještě vrchní soud v Olomouci. Do té doby zůstane Martin Vyhoral ve vazbě. Dálnice D35 mezi Mohelnicí a Ostravou zůstává neprůjezdná v Olomouci ve směru k Mohelnici. Na kilometru 280 hasiči museli hasit požár nákladního auta. A směrem do Ostravy už je provoz obnovený, opačným směrem se sjíždí na exitu 281 Přáslavice. Opatrně taky na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány. Na 26. kilometru hoří v odstavném pruhu osobní auto. Dálnici zatím policisté neuzavřeli, ale počítejte, že tahle varianta může nastat. A na příjezdech do Prahy na D5 z Plzně se pomalu jede od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je asi 25 minut a také na D8 z Ústí nad Labem kolona je od sjezdu na Kralupy nad Vltavou až do Prahy do Kbelské ulice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměří 28 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: 16 hodin a 8 minut vám příjemný poslech Odpoledního plusu přeje Štěpánka Martanová. V této hodině začínáme v zahraničí. Moskva a její okolí čelili v noci na dnešek největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky. Tvrdí to tamní úřady a média, včetně státní informační agentury TAS. Bezpilotní letouny zasáhly mimo jiné rafinérii na jihovýchodě ruské metropole. Podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelili Rusové zhruba 190 dronů. V celé moskevské oblasti je podle úřadu nejméně 16 zraněných. Ve studiu je komentátor a odborník na Rusko Libor Dvořák. Dobrý den.
10: Štěpánku, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
4: Kam přesně byl útok veden a jaké škody způsobil?
10: Tak on byl veden konkrétně na průmyslovou čtvrť Kapotňa, kde je i největší rafinérie v okolí Moskvy, to je předměstí Moskvy víceméně, a ta byla zasažena tak vážně, že musela zastavit provoz. Navíc to jsem četl teďka na nějakém sajtu ruském těsně před odchodem do studia, že v okolí Balašky, to je asi o 20 kilometrů dál, začal pršet drobný déšť. To je, z toho vidíme, už jenom z tohohle toho jevu, jak ta havárie byla velká, jak byla rozsáhlá. A teď bude samozřejmě otázka, na jak dlouho to tu rafinérii zastaví, než se podaří obnovit provoz.
4: Jaké problémy podobné útoky způsobují v tom ale celoruském měří?
10: To je každopádně nedostatek benzínu a nafty, tedy pohonných hmot. Možná se dostaneme ke Krymu, který je opravdu v kritické situaci, protože je dnes vlastně zcela zablokován. Zajímavé je, že těsně před letní sezónou, protože Krym, oblíbené letovisko, tak tisíce a tisíce lidí prostě ruší zájezdy na Krym. No ale ty problémy se projevují i jinde. Například jsem zaznamenal zajímavý případ na řece Angaře, tedy mohutné řece, která jako jediná vytéká z jezera Bajkal na Sibiři. A tam vznikl problém v tom, že Angara je jedinou cestou, kterou se z těch vesnic tamních dostanete někam k nějaké civilizaci. Takže tam jezdily ty lodě na podvodních křídlech Meteor, velmi rychlé, pohodlné, bylo to šikovné, docela spojení. No a protože ta oblastní správa nemá na jejich provoz peníze, tak najednou obyvatelé asi 20 vesnic úplně ztratili kontakt s nějakým větším vnějším světě. Jiné to bývá v země, když Angara zamrzne, tak se na ní udělá takzvaný zimník, neboli zimní silnice, a jezdí přímo po ledu auta i autobusy, ale to v červnu hold není ten případ.
11: Takže tyto ukrajinské útoky vlastně mají dopady i na běžné obyvatele už dneska.
10: Ano, přesně tak.
11: Každopádně, před pár minutami informovali agentury o výroku šéfa ruské diplomacie a ten řekl, že Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Jak toto číst?
10: To se samozřejmě už děje, takže pan Lavrov neříká nic nového, jenom bych na to asi odpověděl výrokem prezidenta Zelenského, který prohlásil, že dokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva a můžeme se spolehnout, že to tak opravdu bude, že prostě Ukrajinci seč budou moci, tak budou přirozeně ostřelovat hlavně tedy tuhle tu kritickou infrastrukturu, to znamená transportní střediska a hlavně tedy samozřejmě ty výrobní kapacity na výrobu paliv, protože to neomezuje jenom občanstvo prosté, tak říkajíc, ale i bojující armádu.
11: Takže ten výrok pana Lavrova asi byl čistě jenom reakcí na ten ukrajinský útok.
10: Víceméně. A notabene Zelenský prohlásil, že tento útok, který byl opravdu asi největší za ty poslední dva roky, je odpovědí za to pondělní bombardování Kyjevo-Pečorské lávry, o kterém jsme taky rozsáhle informovali.
11: Ve studiu byl komentátor a odborník na Rusko Libor Dvořák. Díky za komentář.
10: Naslyšenou.
11: Teď v 16 hodin a 13 minut se přesuneme do Česka, protože Senát zpřísnil podmínky, za kterých by vláda mohla navyšovat výdaje na schválené rozpočtové rámce. Novela se tak vrací do poslanecké sněmovny, která bude rozhodovat, zda senátní úpravy přijme. Jde o zákon, který může mimo jiné umožnit rychlejší financování obrany a strategických investic. O dopadech na stav veřejných financí teď budu mluvit s ekonomem Janem Pavlem z Vysoké školy ekonomické, který do ledna působil také v Národní rozpočtové radě. Hezký dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jak hodnotíte připomínky Senátu? Třeba to, aby byl posílený parlamentní dohled nad vládními výdaji, anebo aby vláda nemohla započítávat část výdajů třeba na dopravní stavby do sledovaného rozpočtového schodku?
12: Za mě ty připomínky Senátu jsou velice racionální, protože vrací trochu zpátky ten zákon do té podoby, jakou by měl mít, to znamená do podoby, která nějakým způsobem omezuje tu vládu v tom utrácení. Jsou tam ty dva aspekty, to znamená jedna věc je omezení toho zvyšování toho rámce u těch infrastrukturních staveb, kde se to dává na nějakou úroveň, která je tak jako zhruba běžná, takže vlastně ten deficit může být větší jenom o nějaký nadstandardní vysoké investice. A druhá aspekt je skutečně to trošku vracení té parlamentní kontroly nad tím rozpočtovým procesem.
11: Když jste říkal, že jsou to připomínky racionální, předpokládám, že by je podle vás měla vláda zohlednit. Co případně by rezort financí měl omezené pravomoce při úpravě rozpočtu obou parlamentních komor, prezidentské kanceláře nebo třeba nejvyššího kontrolního úřadu? Co případně tedy?
12: Tak ono, ten původně ta verze toho zákona ještě předtím, než tedy ministerstvo financí, respektive tedy vláda prosadila v poslanecké sněmovně tu úpravu, tak tam skutečně jsou tyto kapitoly, u kterých lze očekávat, že se mohou někdy dostat do konfliktu s vládou, protože ji kontrolují nebo jsou zástupci třeba zákonodárné moci, tak tam ta ochrana byla poměrně dobře udělaná. A ten vládní návrh vlastně se trošku vlamuje do té ochrany a ten senátní návrh to trochu vrací zpátky. To znamená, není to o tom, že ten senátní návrh by bral nějaké pravomoci nebo možnosti ministerstvu financí, které doteď nemělo. Naopak, on se to snaží vrátit na tu původní úroveň.
11: Jak už zaznělo, vláda senátní změny odmítá, takže by horní komoru měla se svou většinou ve sněmovně přehlasovat a tedy bude platit ten vládní návrh. Jak velký zásah by pak přinesl do systému rozpočtové odpovědnosti, který si Česko v posledních letech nastavilo?
12: Tak ono to přináší poměrně velký zásah, protože ten původní zákon, tak jak byl nastavený, tak on předpokládal už někdy před covidem tedy, že nějaká rovnovážná úroveň maximálního deficitu je někde kolem 1% hrubého domácího produktu, což je nějaká úroveň deficitu, která umožňuje, aby v čase klesalo zadlužení vůči hrubému domácímu produktu a zároveň jsme mohli dělat i nějaké prorůstové investice. To se za covidu rozvolnilo a pak vlastně ta aktuální verze toho zákona měla takové schody směrem nahoru, že se ten deficit měl pomalinku zlepšovat až zase zhruba k té jednoprocentní úrovni. No a pokud tedy by byly přijaty tyto úpravy, ty původní tedy, tak ve své podstatě ty schody se ruší, protože ty možnosti těch výjimek nad rámec těch schodů, to znamená jednak teda ta obranná výjimka a potom zejména teda ta infrastrukturní výjimka ve své podstatě vedou k tomu, že ty deficity můžou být podstatně vyšší.
11: Právě ta novela by měla umožnit vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, tedy aktuálně až 240 miliard korun, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Co si přesně pod tím zhoršením bezpečnostní situace máme představit, co by muselo nastat, aby vláda mohla použít tento argument?
12: To je právě taky trošku ten spor mezi senátem a vládou, kdy v tom původním návrhu to zhoršení té bezpečnostní situace bylo, je napsáno jako poměrně obecně, ale lze si tady pod ním představit jako různé věci, různé intenzity a vlastně ten senátní návrh se snaží to zpřesnit, to znamená přesně specifikuje například, že to musí být ohrožení územní celistvosti, ohrožení nějaké kritické infrastruktury a tak dále, čili tady já také vnímám ten senátní návrh jako prostě vhodný.
11: Zastánci novely tvrdí, že rozpočtová pravidla vznikala v jiné době a dnes musí reagovat na nové bezpečnostní a investiční potřeby státu. Potřebuje podle vás Česko modernizaci fiskálních pravidel nebo spíše důslednější dodržování těch stávajících?
12: Česko potřebuje důslednější dodržování těch stávajících a Česko zejména potřebuje racionální debatu o fiskální politice. To znamená debatu o tom, co vlastně chceme, aby ten stát platil a po tom, kolik jsme ochotni se maximálně zadlužovat a přizpůsobení tomu výši daní. U nás ta politika, ta debata je z mého pohledu úplně jako, jak bych to řekl, nesystematická, protože o daních se ve své podstatě téměř nikdo nebaví, ty se berou, jakoby, že jsou nějak dané a nesmí se s nimi hýbat, nesmí se zvyšovat, pouze se řeší ty výdaje a výsledkem je tedy ten tlak na růst toho deficitu.
11: Tolik bývalý člen Národní rozpočtové rady a ekonom Vysoké školy ekonomické Jan Pavel. Díky za váš pohled na danou věc a hezký den.
12: Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
11: A v 16 hodin a 19 minut zůstáváme v České republice a také u ekonomických témat, protože Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Poslední víc než rok zůstávala základní sazba bez změny a naposledy se zvyšovala dokonce už před 4 lety. Za hlavní důvody zvýšení sazby označil guvernér Aleš Michl stále zvýšenou jádrovou inflaci, vyšší růst mezd a tak také geopolitická rizika, hlavně válku na Blízkém východě, která rozkolísala ceny energií. Podrobněji teď změnu sazby a její důsledky probereme s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou. Dobrý den.
13: Krásné odpoledne všem.
11: Paní Horská, očekávala jste vy osobně zvýšení sazby? Překvapil vás verdikt bankovní rady?
13: Přiznám se, nečekala jsem toto zvýšení sazby, protože v této situaci, kdy naopak situace snad v Hormuzu se uklidňuje, kdy česká koruna posiluje a kdy jádrová inflace zůstává sice těsně, ale pod 3%, tak jsem čekala spíše stabilitu, protože pokud České národní bance a konkrétně bankovní radě vadily zmíněná rizika, tak mohla už zvýšit úrokové sazby na svém květnovém zasedání s novou makroekonomickou prognózou. A tehdy to neudělala. Dokonce tehdy i vyjádření samotného guvernéra bylo takové nemastné, neslané a sám trh nevěděl, jak má jeho vyjádření číst. Až poté přišly ta velmi razantní, ostrá slova na podporu cenové stability. Takže já osobně v reakci na chování České národní banky na květnovém zasedání jsem očekávala, že spíše nechají sazbu beze změny, také mimochodem díky posilující české koruně, která tak trochu dělá i práci za úrokové sazby a možná vyčkají spíše až do léta na novou srpnovou makroekonomickou prognózu a na to, jak se uskutečně ta situace kolem Hormuzu a kolem cen pohonných hmot bude dál vyvíjet.
11: A čím si tedy toto rozhodnutí vysvětlujete? Jaké argumenty podle vás tedy nakonec převážily? Obava z většího růstu inflace ve druhé polovině roku, mzdy?
13: Určitě guvernér na tiskovce po rozhodnutí bankovní rady zmiňoval rizika týkající se velmi rychlého růstu úvěru. To je pravda, vidíme velké oživení investičních úvěrů v ekonomice, vidíme velmi razantní navýšení hypoték, které ale mimochodem souviselo i s předzásobením v souvislosti se zpřísněním pravidel pro čerpání hypoték na nákup dalšího bytu, tedy takzvaného investičního bytu, či jakékoliv nemovitosti. Takže pan guvernér často zmiňoval trh nemovitostí a silný úvěrový boom jako argument pro současné zvýšení úrokové sazby. A samozřejmě byly i změny, vámi zmíněné argumenty, doplnila bych snad jenom i na tlaky na mzdy a jejich vysoké, nečekaně vysoké navýšení v prvním čtvrtletí letošního roku, ale znovu říkám, tyto argumenty vesměs byly na stole už na květovém zasedání a vlastně to vyčkání o měsíc později mi úplně nedává smysl. Co bych určitě nedávala do souvislosti, je i politický tlak na bankovní radu. Myslím si, že určitě nemá smysl dávat do souvislosti tlak premiéra na bankovní radu, aby naopak snížila úrokové sazby. Myslím si, že Česká národní banka se snaží tady v tom i ukázat svoji nezávislost.
11: A političnost, takže nebyl to takzvaný truc podnik, jak se říká. Podle vás tady.
13: Předpokládám, že ne.
11: Každopádně vy jste zmiňovala ty hypotéky. Jaká bude mít vlastně dopady na zvýšení sazeb, praktické dopady právě u těch hypoték na domácnosti, na firmy, zdraží úvěry, zdraží hypotéky, pokud tak jak?
13: Určitě zvýšení úrokové sazby je něco, co jednak tedy ve své podstatě trh už měl zahrnuto ve svých cenách, nicméně pokud inflační rizika budou dále přetrvávat a bankovní rada bude dál vyhodnocovat ta rizika jako proinflační, tak finanční trh bude vlastně do cen a do úroků z úvěrů, hypoték, investičních úvěrů, jakýkoliv jiných prostředků vlastně zahrnovat právě to riziko do budoucna vyšší inflace a ano, tento krok znamená, že spíše tady riziko, že hypotéky nebudou zlevňovat, můžou dokonce v některých případech i mírně zdražovat, ale hlavní ta zpráva je, zlevnění nemůžeme očekávat a naopak v případě, řekněme, některých, řekněme, úložek, to znamená úročení vkladu a podobně, můžeme čekat stabilitu nebo dokonce i mírný nárůst.
11: Úplně stručně poslední otázka, je to podle vás začátek dalšího cyklu zvyšování sazeb a do konce roku přijde ještě další?
13: Sám guvernér bankovní rady toto zatím nechtěl odpovědět. Myslím si, že Na stole jsou obě dvě varianty, tedy stabilita a nárůst, ale nárůst v situaci, pokud mzdy budou dále dramaticky růst a pokud úvěrová dynamika bude stále velmi vysoká.
11: Dopady zvýšení základní úrokové sazby okomentovala hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Helena Horská, díky za to a hezký den.
13: Krásný den.
11: A před půl pátou nabízíme také kulturní téma. Meeting, team building a existenciální krize. To jsou hlavní motivy španělského satirického románu z Open Spaceu Nespokojenost. Na první pohled má jeho hlavní hrdinka Marisa všechno. Krásný byt v centru Madridu i slibnou kariéru v reklamní agentuře. Ve skutečnosti ale svou práci, kolegy i celou firemní kulturu nenávidí. Její chatrná firemní sláva, postavená na lžích, začne dostávat trhliny. A to ve chvíli, kdy je donucena se zúčastnit víkendového firemního teambuildingu. Knihu napsala španělská autorka Beatriz Serrano a vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas. A překladatelka knihy Romana Bičíková je hostem ve vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Paní Bičíková, kdo je hlavní hrdinka Marisa?
14: Marisa je single žena, mileniálka, žije ve velkém městě, pracuje v korporátu, takže vlastně, jak jste říkala, dalo by se říct, na první pohled má úplně všechno, ale jak napovídá název, tak vlastně není úplně moc spokojená se svým životem.
11: Marisa svoji práci nemá ráda a své kolegy nemůže vystát. Proč je nám přesto sympatická?
14: Já si myslím, že je to do velké míry tím, že všichni jsme zažili, ať už v práci nebo někde v nějakém jiném

0: Ano, řekla bych, že to je docela přesný, ale nemám tolik zkušeností, abych to mohla úplně potvrdit. Myslím si, že ale ta korporátní kultura, co takhle slýchám třeba od přátel, co pracují ve větších firmách, je velice podobná na mnoha místech.
1: Může takovýto román číst s potěšením i člověk, který třeba naopak má svou práci opravdu velmi rád?
0: Já si myslím, že jo, protože tam je hodně i humorných situací, které se netýkají nutně práce a korporátu. A navíc si myslím, že když má někdo svoji práci rád, tak si to může přečíst a říct si, že vlastně je na tom dobře a měl by za to být vděčný.
1: Dá se říct, zda má román nějaké autobiografické prvky? Přiznala autorka někde, podle čeho tak precizně byla schopna popsat i duševní pochody hlavní hrdinky?
0: Já si myslím, že tam jsou autobiografické prvky. Autorka sama je novinářka, vystudovala žurnalistiku a pokud vím, tak v žádném úplném korporátu nepracovala. Ačkoliv dá se říct, že velké redakce taky dodržují korporátní kulturu do určité míry, ale ona je ročník 89, takže opravdu to, ten mileniálský život, to je ta esence toho, jak se mileniálové cítí, to prostě má navnímaný, i když sama v korporátu nepracovala.
1: A jak přenosná je její zkušenost i do jiných pracovních míst nebo do jiných zemí? Ta kniha se odehrává, ten příběh se odehrává ve španělském Madridu.
0: Já myslím, že vlivem globalizace hodně lidí v téhle generaci, nás mileniálů, co žijí ve velkých městech, má hodně podobnou tuhle zkušenost, protože ty velké firmy, nadnárodní korporáty jsou všude, každý se s tím aspoň trochu setkal a i ten život je podobný, všichni si kupujeme podobné věci, koukáme na podobné věci v televizi. Jak se to globalizovalo, tak podle mě ta zkušenost je opravdu hodně přenosná.
1: Na druhou stranu ve Španělsku mají fiestu a třeba my tady v České republice ne, tak možná trošku ta pracovní morálka tam je jiná. Nebo myslíte, že v korporátu i ve Španělsku je stejná jako třeba u nás? Podle té knihy.
0: Ten korporát ve Španělsku ne, že by měl nutně siestu, ale je pravda, že při překladu jsem hodně řešila, jak převést to, že Marisa může vyrazit na oběd a být na něm třeba 2 hodiny, protože to se u nás takovýhle dlouhý obědy nemáme. Takže je to tam trošku rozvolněnější, ale jinak si myslím, že je to skoro všude stejné.
1: Tolik překladatelka knihy Nespokojenost Romana Bičíková, napsala ji španělská autorka Beatriz Serrano a vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas. Díky za váš čas a prezentaci knihy.
0: Děkuju, nashledanou.

0: 16.30 a nejnovější zprávy má Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. Rusko a Ukrajina si dnes přidali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil taky ruský poslanec Šamsajl Saraljev, podle kterého převzalo naopak Rusko od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. A poslední výměnu zemřelých země uskutečnili 15. května, kdy Rusko předalo 526 těl a naopak jich dostalo 41. Slovenský parlament dnes jedná o důvěře vládě Roberta Fica. Kabinet o ní žádá po včerejším rozhodnutí ústavního soudu, který ukončil několikaměsíční spor o výklad tzv. Dluhové brzdy. A podle soudu měla vláda o důvěru požádat už loni na podzim a nemohla s tímto krokem čekat tak dlouho, jak tvrdila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinerii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Informovala o tom

0: rezortu Veronika Lukášová a komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmu nebyla porušená. Reakce Ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. Dálnice D35 z Lipníku nad Bečvou zůstává ve směru na Mohelnici uzavřená v Olomouci. Na kilometru 280 hořelo nákladní auto a kvůli zásahu hasičů se nedalo projet obousměrně. Směrem na Ostravu už se jede plynule, ale v opačném směru odklízí následky a policie řídí odklon. Na dálnici D8 stále popojíždí téměř 7-kilometrová kolona na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Kamiony v pravém pruhu brzdí už na 10. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: A příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová. V 16 hodin a 33 minut míříme do Bruselu, kde večer začíná summit Evropské unie. Jaká stanoviska tam za Česko přijel hájit předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO? To nám řekne Pavel Novák, náš zpravodaj, kterého máme na místě. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
2: Pavle, o jakých tématech se tady bude dnes a zítra v Bruselu jednat?
3: No, když to vezmu chronologicky od začátku, tak před malou chvílí se sešla skupina V4, tedy Vyšegrádská čtyřka v novém složení. Je to ale jenom takové krátké 20-minutové seznamovací kolečko s novým maďarským premiérem Petrem Maďarem. Potom bude následovat schůzka skupiny, která si říká Přátelé koheze, což je asi 16 členských zemí, které využívají peníze z fondu soudržnosti, včetně tedy nás. Od 18. hodiny potom začíná pracovní večeře, což bude vlastně začínat setkáním s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou. Budou mluvit o tom, jak se evropští poslanci dívají na současná aktuální témata. Na té večeři bude přítomný i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a bude se tam tedy mluvit o další podpoře Ukrajiny, o ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Zatím se Evropská unie ukazovala jako spíše taková upozaděná nebo nepříliš aktivní v tom hledání míru. Prim zatím hrály tedy Spojené státy jakožto zprostředkovatel, ale víme, že jejich pozornost je teď vázaná jinde, na Blízkém východě, kde vyvolali tedy spolu s Izraelem válku proti Iránu. Bude se tam mluvit o ukrajinských aspiracích na vstup do Unie, protože už vlastně začalo takové vyjednávání o prvním balíku kapitol v předstupních vyjednáváních o členství. Asi se tam bude mluvit i o Moldavsku, které také zahájilo formálně ta jednání o vstupu do Unie. Potom tam dalším tématem bude konkurenceschopnost Evropské unie, o tom, jak jsme závislí stále na Číně, jak se z té závislosti vymanit, jak se vůbec postavit k obchodu s Čínou a také jejímu plagiátorství různých patentů, také evropských, jaké má Evropská unie nástroje pro vyjednávání, protože brzy pojede místopředseda Evropské komise a vlastně komisař pro obchod Maroš Šefčovič na významné jednání do Pekingu. A podle premiéra Andreje Babiše tam se bude mluvit také o drahé energii, o revizi směrnice o emisních povolenkách ETS 1.
2: Co by chtělo Česko v systému těch emisních povolenek prosadit, jak by měl vypadat?
3: No, ta revize by měla hlavně být rychlá, proto tedy žádají některé státy Evropskou komisi o urychlení té revize, o její předložení. Česko by chtělo, aby se prodloužilo bezplatné rozdělování emisních povolenek pro energeticky náročné provozy až za ten, řekněme, finální mezní rok 2034 a také, aby se změkčily podmínky pro přechod na bezuhlíkové technologie, což se zase nemusí líbit třeba severským, skandinávským zemím nebo státům na jihu, ale zkrátka u nás ve střední Evropě, jak argumentoval Andrej Babiš, nemáme tolik možností, jak získávat elektřinu z obnovitelných zdrojů a vždycky byla střední Evropa centrem těžkého průmyslu, na rozdíl třeba od takového Španělska, kde takové těžké provozy, kromě snad cementáren, nebyly. V boji o revizi směrnice ETS 1, ale nejsme podle českého premiéra osamocení.
4: My tady spolupracujeme s italskou premiérkou, spolupracujeme s polským premiérem a vytvořili jsme skupinu, která vytváří koordinovaný tlak na Evropskou komisi, aby urychleně předložila revizi ETS 1 a zohlednila v ní naše požadavky. ETS 1 ničí náš průmysl, myslím celoevropský.
3: To tady uvedl před odletem do Bruselu premiér Andrej Babiš. Ta diskuse o systému emisních povolenek se bude odehrávat tady v Bruselu dnes večer.
2: A co bude předmětem jednání při tom zítřejším pokračování summitu Unie?
3: Tak zítra by vlastně na přetřes měla poprvé přijít otázka víceletého finančního rámce na roky 2028 až 34, to znamená takového širšího rozpočtu Evropské unie, kde jde o peníze z tradičních politik, tedy tomu se říká politika společná zemědělská politika a také politika soudržnosti. Jde nám o naše národní alokaci a vadí nám, že máme dostat oproti předchozím letům o 8,5 miliardy eur méně. Ale argument je, že sice statisticky jsme na tom docela dobře, už bychom nemuseli dostávat tolik, to se zdá tedy Evropské komisi, ale i u nás jsou nedorozvinuté regiony, i když tu situaci vylepšují Praha a velká města, tak stále chceme, abychom na těch peněz dostávali víc. Zatím to ale bude jenom taková prvotní diskuse. Ten víceletý finanční rámec se bude projednávat hlavně na podzimním summitu. Ještě je trochu času, než se musí ten celý rámec přijmout, ale bude o to asi velký boj, ne teď, ale v dalším zbytku roku.
2: Tolik ze summitu náš zpravodaj Pavel Novák, díky.
3: Naslyšenou.
2: A na summitu Evropské unie ještě zůstáváme, protože jak zaznělo, před začátkem oficiálních jednání se sešli zástupci zemí Visegrádské čtyřky. Seznamovací schůzku s novým maďarským premiérem Péterem Maďarem avizoval Andrej Babiš jako jakési přípravné setkání před chystanou schůzkou V4 v Budapešti v příštím týdnu. O spolupráci mezi Českem a Maďarskem, ale především v rámci Visegrádské čtyřky. Teď budeme mluvit s politologem Petrem Kaniokem, vedoucím Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. I vám hezký den.
5: Já vám přeji pěkné odpoledne.
2: Jaký signál podle vás toto setkání vysílá směrem k Bruselu i dovnitř regionu?
5: Já si myslím, že to vysílá signál, že ty dlouholeté státy Vyšegrádu o tu spolupráci mají nadále zájem. Je vidět, že jí má hlavně Maďarsko a s tím, že Maďarsko se snaží se svou novou vládou tu celou kooperaci nějakým způsobem rekonfigurovat. Je také potřeba zmínit, že je to od Maďarska logické i z toho důvodu, že Maďarsko v letošním roce předsedá Visegrádské kooperaci.
2: V nové sestavě a po nástupu Pétera Maďara do funkce premiéra se V4 sejde v Budapešti poprvé. Jak se teď změní vztahy v rámci tohoto uskupení?
5: Z výzkumu víme, že to fungování Visegrádu je teda extrémně závislé na domácí politice, čili v tuto chvíli bych asi od té skupiny toho úplně moc jako nečekal z toho důvodu, že ty vlády v těch státech jsou přeci jenom stále docela nekompatibilní. A myslím si, že do momentu, než by se ty vlády nějak jako politicky, řekněme ideově, sladí, tak Visegrád v žádném případě nemůže jako čekat na to, že by byl nějak extrémně akceschopný a že by fungoval úplně ve všem z toho důvodu, že ta dnešní, že to dnešní směrování těch vlád ve státech V4 je přeci jenom hodně rozdílné a vlastně volby v Maďarsku to spíše potvrdili.
2: Jaký signál vyslal Péter Maďar svojí první zahraniční cestou, která směřovala do Varšavy?
5: Je úplně jasné, že vlastně Varšava je hlavní tahoun Visegrádu a to i v tom kontextu vlastně EU z toho důvodu, že jde o stát, co je prostě jednoznačně nejvlivnější, nejsilnější a největší hlasovací váhu a v případě, že by ve Visegrádu nefungoval, že by o tu kooperaci neměl zájem, tak by ty visegrádské státy v tom svém množství zaprvé nestačily a hlavně by jim scházel ten hlavní tahoun, jež by jim zaručoval, že by nějaké potenciální návrhy či nějaké nesouhlasné názory v rámci EU, že by ty zbývající státy mohly brát vůbec vážně. Čili já to vnímám jako prostě potvrzení toho, že Maďarsko samozřejmě, i když v těch uplynulých letech se k Visegrádu hlásilo nejvíce ze všech těch států, co na té kooperaci participují, tak si je dneska vlastně velmi dobře vědomo toho, že bez toho největšího státu je vlastně ta kooperace mrtvá.
2: Dnes se objevují také úvahy o tom, že spolupráce ve střední Evropě by se mohla postavit na nových základech. A v této souvislosti se mluví o formátu Slavkov Plus, tedy o spolupráci zemí střední Evropy, kde by byly země přibližně stejně velké a ekonomicky silné. Mluvil o tom ostatně i Péter Maďar po setkání s německým kancléřem Mercem. Na čem by taková spolupráce měla být podle vás založena?
5: Já si upřímně řečeno jsem k těmhletěm jako záměrům hodně skepticky z toho důvodu, že vedle toho, že u Vyšegrádu víme, že je extrémně závislý na tom, jak jsou ty státy kompatibilní ve smyslu domácí politiky, tak tím druhým, co jako tu spolupráci hodně vlastně komplikuje, tak je slabá vnitřní formalizace. A s nějakým příchodem dalších států by se nejspíše, kdyby to mělo fungovat, tak by se Vyšegrád musel mnohem více institucionalizovat. Prostě ve smyslu, že by se ty vazby musely více posílit, že by musely vzniknout nějaké instituce, k čemu si myslím, že úplně není v tuto chvíli politická vůle a že by se to dělalo hrozně obtížné. Čili já spíše ty třeba dnešní Maďarovy snahy vnímám jako něco utvořit v tom našem regionu, nějakou koalici ochotných, nějakou koalici států, které spolu budou schopny mluvit a budou hledat nějaké společné zájmy.
2: A budou asi možná muset hledat i nové společné téma, protože v minulosti byla V4 spojovaná s odporem k migračním kvótám. Jaké téma dnes země střední Evropy spojuje podobným způsobem?
5: Je zajímavé, že vlastně Maďarsko, protože dlouhé roky Vyšegrád byl vnímán jako blokační nástroj, jo, že vlastně vyšegrádské státy v tom kontextu EU jako dokázaly velmi efektivně říkat, co chtějí. A je zajímavé, že dnešní maďarská vláda se snaží změnit a jsou to vlastně úvodní slova, co Peter Maďar po svém nástupu směrem k Vyšegrádu vyslal, že on by chtěl tu spolupráci vnímat vlastně jako pozitivní směr, vlastně jako vlastně něco, co bude tu agendu nastolovat v nějakém pozitivním smyslu. U těch států dnešní V4 by tím tématem bezesporu mohla být koheze. Z toho důvodu, že ty státy jsou zvyklé na to, že z evropské politiky soudržnosti hodně čerpali, chtějí čerpat, čili tohle to je něco, jako na čem by se dokázali domluvit, protože v té kohezní politice vlastně minimálně v rovině, že by chtěli zachovat tu svoji roli státu, co čerpají, tak se dokážou domluvit, pak jako samozřejmě v těch niancích, na co přesně by se kohezní fondy měly směrovat, už nějaké rozdíly jsou, ale v té základní geometrii, v tom základním směrování je to asi téma, co by mohlo dát v blízkých měsících vyšegrádské kooperaci v evropském kontextu nějaký pozitivní impuls.
2: Jedním z těch hlavních bodů summitu Evropské unie bude budoucí evropský rozpočet a politika soudržnosti. Mohou, už jste to zmiňoval, právě státy V4 vystupovat tedy jako společný blok, jaké mají na to předpoklady?
5: Myslím si, že u těch jako finančních požadavků se ty státy skutečně dovedou domluvit. Už jsme to viděli i v minulosti, že se ty zájmy ve smyslu chceme stále čerpat, tak se vlastně příliš nelišily. Čili směrem k té základní pozici chceme ty evropské fondy zachovat a chceme z nich čerpat, chceme být státy, co z evropského rozpočtu více dostanou, než tam dávají, si myslím, že bude shoda a že bude shoda na tom i že by státy toho našeho regionu, respektive státy toho východního rozšíření, chceme-li to takto říct, tak, že by stále měli z evropského rozpočtu dostávat. Jinou věcí samozřejmě potom už jsou ty dílčí sektorové politiky či směrování výdajových kapitol, kde přeci jenom jsou vzhledem k tomu faktu, že struktura ekonomik těch států se přeci jenom liší. Tak zde už si myslím, že budou větší rozdíly, ale u těchto těch jako dílčích věcí zase ty státy nepotřebují postupovat vlastně v té dnešní konfiguraci nějakým způsobem jakoby v nějaké koalici. Myslím si, že tím základním, co je vlastně bude nějakým způsobem držet pohromadě, tak je ten zájem, aby ten rozpočet byl velkorysý a směrem k té výdajové části.
2: Dodává politolog Petr Kaniok, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Díky za váš čas a naslyšenou.
5: Já vám děkuji a přeji pěkný den.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Po Mexiku si čeští fotbalisté vyzkoušejí tentokrát stadion ve Spojených státech, tedy v další pořadatelské zemi letošního světového šampionátu. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se vydal do amerického státu Nebraska, kde se 7% populace hlásí k českému původu. Dalo to práci, ale nakonec v českém hlavním městě Ameriky, jak si říká obec Wilbur, našel jednoho fanouška, který fotbal a český tým sleduje.
6: Dan Kaštánek. Rick
7: Zajíček. V místní hospodě se mnou sešli pánové Kaštánek a Zajíček a další čtyři obyvatelé Wilbru s českými předky, ale když se ptám, jestli někdo z nich sleduje fotbal a Čechy na mistrovství světa, všichni kroutí hlavou. Tady frčí baseball a když fotbal, tak ten jejich americký.
6: We play football here, that's a 12-man sport.
8: I've been really busy with some...
7: Starosta Wilbru Roger Chranz sice na mistrovství světa nemá čas, ale přišel na schůzku v dresu české fotbalové reprezentace, který si kdysi koupil. Se zaujetím vypráví, jak si ho obléká, když sleduje třeba zápasy českých hokejistů na olympijských hrách a vášnivě slaví góly. Vedle starosty sedí jeho předchůdce ve funkci a místní řezník Ross Karpíšek. Vypráví mi, že on se přece jen zkusil dívat na zápas Irák-Norsko na letošním fotbalovém šampionátu. Ale neohromilo ho to.
9: It doesn't excite me, I guess. Our high school teams play football, basketball, wrestling.
7: Přitom sport prý sleduje, kromě těch klasických, třeba místní středoškolské týmy volejbalistek a zápasníků. A samozřejmě loupače kukuřice, jak se jmenuje zbožňovaný tým amerického fotbalu tady v Nebrasce.
9: Cornhuskers football team is very popular.
7: Ale evropský fotbal připadá Rosovi těžko pochopitelný, pomalý, hodně běhání a málo akce, nerozumí prý pohybu hráčů a strategii hry.
9: I think I don't understand it well enough.
10: Hi, how are you?
7: Když ale vejdeme do zázemí Rosova řeznictví, hádejte, co tady běží v televizi.
10: Soccer there.
9: Yeah, I do. As I said, oh, you'll be glad to see that.
10: England Croatia, that's a huge game.
9: Is it?
7: Fotbalový zápas Anglie Chorvatsko, sleduje ho tu Bobby Packer, mladý zaměstnanec Rosova podniku.
10: So you are the only one basically in Wilbur following soccer properly?
11: Maybe there's a good chance. Yeah, everybody else says soccer, ew, football, ew.
7: Dost možná jediný člověk v tomto 2000ovém městě, který fotbal sleduje a dovede vyjmenovat hráče letošního mundialu.
11: Harry Kane, he's doing really well for England right now. Norway, they got that young player named Haaland.
7: Na žádného českého reprezentanta si sice nevzpomene, ale zápasy ho prý baví sledovat a jak je slyšet, český tým bere za svůj.
12: Moje máma měla české předky, takže jsem se na první zápas Čechů díval. Škoda té prohry s Jižní Koreou, ale myslím, že proti Jihoafričanům to bude lepší. Vím, že je to velká věc. Český tým je na mistrovství světa poprvé po 20 letech. Na ten turnaj se vždycky moc těším. Fotbal opravdu miluju. Dlouho jsem ho hrál za různé školy. Táta byl voják a hodně jsme se stěhovali po celé Americe. Po tátovej jsem i trochu Skot a Němec, takže opravdu mám komu fandit.
7: Bobby ještě říká, že právě s ním se jeho šéf, řezník Karpíšek, zkoušel na jeden zápas dívat. A prý ho to možná nalomilo, protože padly 3 góly rychle za sebou. Ptám se Karpíška, jestli tedy změnil na soccer názor.
9: Not so much.
7: To prý úplně ne, ale zápasy Američanů nebo Čechů by zvládnul, říká řezník.
9: If it's the US or Czechia, I'd like to watch it.
10: Okay, tomorrow at 11. Instead of work.
7: Tak ve čtvrtek v 11 hodin zdejšího času místo práce, popichuju ho. A ptám se, jestli dovolí Bobimu, aby se díval.
9: Work and watch.
7: Šéf se schovývavě usmívá, televize prý bude puštěná, ale Bobby u toho bude muset vyrábět párky.
9: Keep twisting párky.
7: Z Wilbru, českého hlavního města Ameriky, Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Teď se vracíme zpět do Česka a sport střídá kultura. Historické centrum Opavy přivítá už tradičně festival Slunovrat. Od dnešního odpoledne do sobotního večera se na něm představí desítky hudebníků a kapel od známých jmen, jako je Vypsaná fixa nebo Lenka Dusilová, až po vycházející hudební talenty. Součástí je také literární program, divadlo, věda nebo podcasty a debaty. Vlastní pořady uvede i Český rozhlas Plus. A ve vysílání teď vítám ředitele festivalu Václava Milera. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
2: Festival se koná 13. rokem. Co nového přináší letošní ročník?
13: No, my se snažíme vždycky do toho přinést hodně nového, to je vždycky jiné prostory, zase nové. Třeba teď jsme začali festival sice v historické Bredě, v obchodním domě, ale v nově otevřeném takzvaném Breda Pointu. Začali jsme ho právě Českým rozhlasem Plus pořadem.
2: Dáváte velký prostor popularizaci vědy. Celou stage má pro sebe Leoš Kiša a jeho pořad Jedna věda. Proč je pro vás vědecký program důležitý?
13: Protože jsme si řekli, že vlastně jsou to témata, která se málo kdy do veřejného prostoru takhle dostávají a opravdu se tam řeší velmi závažná témata a zjistili jsme, že lidé na to slyší, že opravdu si to najdou, je tam plno i teď, už probíhá program a je úplně, je to v kostele svatých Janů, mimochodem v kostele, taková netradiční scéna pro vědu asi, ale je tam úplně plno.
2: Spojujete se také s charitativními organizacemi, jak to se konkrétně promítá do programu?
13: My máme celou zónu charitní inspirace, takzvané, kterou vede Ivo Mudek. To je taková opravdu hodně stánku různých organizací a s programy přímo, s debatami. A tam dochází přímo i ke konkrétním věcem, k darcovství kosmým dřeněm, dokonce tam domluvají adopce dětí a podobně. Má to velký úspěch a ty samy ty organizace si to velmi pochvalují.
2: No to jsem se právě chtěla zeptat, na co se zaměřujete, co se týká té charity, jestli je tam nějaké konkrétní téma spojené s konkrétním ročníkem?
13: To ani tak ne, ono přichází těch nabídek, ono se to rozkřiklo teda, že je to funkční a oslovuje nás samo od sebe strašná spousta organizací, takže je problém vždycky vybrat. Hodně to spojuje třeba, letos jsme tam hodně se spojili opět s třeba koridorem UAS, prostě s pomocí Ukrajině a podobně, ale ty témata jsou strašně široká a je to hrozně moc.
2: Na jaká místa v historickém centru Opavy letos návštěvníky zavedete? Už jste zmiňoval kostel, tak co to bude dál?
13: No my těch kostelů máme víc. Aby nebyl jeden kostel málo, tak třeba kostel svatého Václava, to je takový velký chrám, který opravdu má magickou atmosféru, protože není úplně opravený a má to své kouzlo. Taková velká stage se je postavena na náměstí Osvoboditelů, zase pod jiným kostelem, pod kostelem svatého Vojtěcha, ale třeba jsme tak různě po městě, teď za chvíli začne třeba běžkařská Odysea, tady na horním náměstí v Opavě, teď jsem tam viděl, že tam je postavený spoustu běžek, tak to je takový trochu asi netradiční pohled, ale je to opravdu rozesete po celé Opavě.
2: A podle čeho vybíráte ta místa, kde se bude festival konat?
13: Snažíme se, to má vždycky nějakou přidanou hodnotu. Jo. Já jsem vždycky rád jezdil na akce, které mají v městě, které ukazují nějakou tu krásu toho města, nějaké genu zloci, který vlastně podpoří, že jo, tu kulturu. Ona se vzájemně podpoří to, co se tam odehrává s tím místem a vznikají tím nezapomenutelné zážitky. Takže my se vždycky ještě někam vypravíme v té Opavě a naštěstí Opava má spoustu krásných koutů a všichni nás tady docela rádi vidí.
2: Takže i po těch 13 letech, co festival pořádáte, neustále objevujete nová místa, kam zavádíte vaše diváky?
13: Určitě, my jsme teda začínali na Hradci nad Moravicí, takže první osmlet byl Hradci nad Moravicí na zámku, on to byl nejbohatkovější zámek České republiky podle ankety NPU, ale on nám byl už potom hodně malý, přece jenom jezdili i větší věci zvenku, ze zahraničí, spoustu dalších hostů, teď máme fakt nějakých 120 bodů programu třeba a to už ten zámek nepojmul ani kapacitně, ani třeba parkováním a hotely a podobně, takže teď jsme v té Opavě a v Opavě se nadechlo a je to takové otevřenou náručí tady.
2: Vy jste zmínil ty pohádky, tak mě zajímá, jestli máte i nějaký speciální program pro ty nejmenší, pro děti?
13: My toho máme opravdu hodně pro děti, říkáme tomu Hope Zona a je to takový jako široký program od těch nejmenších až po vlastně teenagery, takže tam je, můžu jmenovat třeba zítra Prasečí cirkus od Bratří v triku a nebo Simona Klingu, vlastně pardon, Simon Klinga nakonec se omluvil, ale spousta, je tam opravdu spousta věcí ve spolupráci s Zastavským muzeem a dalšími institucemi, takže těch jedí nám jezdí hodně, rodiny tady opravdu jezdí a máme toho radost, že to není jenom rodinný festival názvem, ale opravdu to skutečně takhle funguje.
2: Když už jste zmínil, koho máte pro děti, tak celkově jaká velká jména byste zmínil, na koho byste nás pozval?
13: Já bych třeba pozval na Glena Hansarda. No, k tomuhle koncertu došlo vlastně tak trošku jako takovým zvláštním zhodou okolností, protože my jsme měli Glena s Markétou Irglovou na podzim tady, ve zvlášť koncertě a nějak jsme si zapovídali o českém samizdatu. A jelikož to zrovna ten Ivo Mudek, který dělá charitní zónu inspirace, je vlastně chartista, kdy si vydával samizdat protější chodník a Glena to hrozně zaujalo a říkal, já v létě přiletím.
2: Takže přiletí.
13: A se říkali, jasně, a přiletí. Nám se říkají, takových řečí se na backstageích vede, jo, ale opravdu přiletěl. No.
2: Takže na něho byste pozval. Každopádně určitě. Český rozhlas Plus bude mít na festivalu hned tři své pořady, Osobnost se Světlanou Vitoskou, Podcast na východ a Pro a proti s Lukášem Matoškou, ale my jsme si o festivalu povídali s jeho ředitelem Václavem Millerem. Díky za to a hezký den.
13: Já vám děkuji.
2: A ještě stihneme jedno téma, protože na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově dnes slavnostně spustili novou solární elektrárnu. Zaplatili čeští dárci, projekt organizuje brněnský spolek Nesehnutí a nazval ho Slunce pro Ukrajinu. Fotovoltaika zajistí stabilní dodávky elektřiny pro jednoho z největších zdravotnických zařízení na západní Ukrajině.
14: V minulém roce se podařilo od několik stovek darujících z řad české veřejnosti vybrat přes 450 tisíc korun. Konkrétně se jedná o oddělení mikrochirurgie oka.
15: Alžběta Kofránková je koordinátorka projektu Slunce pro Ukrajinu.
14: Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám zranění z fronty. Je to vlastně jako zásadní místo a proto jsme se i rozhodli právě tady to oddělení podpořit.
15: Nemocnice svatého Lukáše patří do komplexu pěti nemocnic, které nesou název Nezlomní. U slavnostního spuštění solární elektrárny bude i český generální konzul v Lvově Jiří Borcl.
16: Tady pro Ukrajinu je to vlastně nedocenitelná pomoc, protože během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží a vyjadřují České republice vysokou vděčnost a prosí nás o pokračování té pomoci.
15: Dodávku solárních elektráren zajišťuje brněnský spolek Nesehnutí ve dlouholeté spolupráci s ukrajinskou organizací Ekoklub Rivne, říká za Nesehnutí Martin Hidha.
17: Spolupracujeme s Ekoklubem Rivne na tom, aby nám vlastně pomáhali třeba vybírat vhodné obce nebo objekty. Třeba dostaneme nějaký konkrétní dar, určitý počet solárních panelů o určitém výkonu. Vlastně v té databázi společně hledáme, pro jaký objekt by se ty konkrétní panely hodily.
15: Účinnost darovaných solárních elektráren je podle Martina Hidhy dostačující.
17: Účinnost klesá, ale zatím vždycky byla víc než 90% toho původního výkonu, takže pokud ty panely sloužily v Česku třeba 10 let, tak víme, že dalších minimálně 10 až 15 let budou fungovat, takže pro ty ukrajinské obce to má pořád smysl.
15: Brněnský spolek Nesehnutí podle Alžběty Kofránkové doposud pomohl na Ukrajině vybudovat přes 30 solárních elektráren ve 20 měst.
14: Vím, že to je přes 30 kamionů, takže řekla bych, že přes 25 tisíc solárních panelů, nových i použitých o výkonu přes 5 MW. Putovalo do ukrajinských obcí.
15: A hned v pátek spolek Nesehnutí slavnostně spustí i solární elektrárnu na čističce odpadních vod v Šacku, což je město nedaleko ukrajinské a běloruské hranice. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: To byl poslední příspěvek dnešního odpoledního plusu. Po zprávách vás čeká 20 minut radiožurnálu s Pavlem Ryáčkem, profesorem z fakulty stavební ČVUT. Za pozornost za celý tým, který dnešní vydání připravil, děkuje Štěpánka Martanová.
1: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Zadržený chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu, po které zemřeli 4 Češi. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok a Polsko nabídlo Spojeným státům vytvoření nové stálé vojenské základny. Pentagon odpověděl pozitivně. Zprávy a Martin Matějka. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom guvernér Aleš Michl. Andrej Babiš z hnutí ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. A dopoledne řekl, že vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. A dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky podle premiéra Babiše není důvod.
18: Já nechápu, proč by měla ČN navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
0: Michal v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. Zároveň připustil, že vyšší sazby můžou zpomalit hospodářský růst, prioritou ale podle něj zůstává cenová stabilita. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili čtyři Češi. Podle muže, kterého úřady zadrželi včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz, informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. A prvnímu důstojníkovi teď podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě předtím cestovalo celkem 8 Čechů. Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se dnes s pojišťovnami dohodla většina druhů péče, neshodla se je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť, informoval o tom dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to hlavně kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními, pokračuje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
19: A úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
0: A podle něj ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Pentagon podle polského ministerstva obrany souhlasí s vybudováním nové stálé základny v Polsku. Oznámil to polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. A podle něj ale konečné rozhodnutí o zřízení nové základny bude záviset na detailech dohody.
20: Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že Spojené státy přistupují pozitivně k nabídce Polska na vybudování stálé americké vojenské základny na území naší vlasti.
21: Oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz během setkání ministrů obrany zemí Severoatlantické aliance v Bruselu. Polsko nabídlo Spojeným státům zřízení nové stálé vojenské základny v reakci na příspěvek amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích, kdy napsal, že Spojené státy do Polska vyšlou dalších 5000 vojáků. Američané ale zároveň omezují svůj příspěvek do krizových sil NATO. Spojené státy snižují svůj počet vojáků například v Německu nebo Litvě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V Polsku aktuálně slouží asi 10 000 amerických vojáků a navýšení tohoto počtu zmínil americký prezident Donald Trump. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. A komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmů nebyla porušená, pokračuje Lukášová.
22: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
0: Reakce ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. Praze je aktuálně nejhorší situace. Na pražském okruhu v okolí křížení s dálnicí D5 ve směru k letišti se do kolony brzdí u Lochkovského tunelu a popojíždí se až k Ořechu. V opačném směru přibrzdíte už za sjezdem na Karlovy Vary. Obousměrně naberete zhruba 30 minut. Silný provoz je na jižní spojce cestou. Na Černý most se kolona sune už od Spořilovské až k Europarku. Opačným směrem postojíte od sjezdu na Pankrác až k Barandovskému mostu. Zdržení je asi 15 minut. A kvůli regulaci vjezdu do tunelu se pak plní ulice v Holešovičkách, Radlická i Povltavská v Troji. Všude tam naberete minimálně 10 minut navíc. A ucpané jsou i příjezdy do centra po Wilsonově od Florence k muzeu a 10 minut naberete i na Nuselském mostě potažmo v Legerově ulici. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 30 až 34 stupňů, na severovýchodě naměří až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Jaký bude další osud dosluhujícího železničního mostu pod Vyšehradem? Měl by se rekonstruovat anebo zbourat a místo něj postavit most nový? Proč se v odpovědi odborníci neshodnou? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je profesor Pavel Ryáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Rozhovor natáčíme půl druhé hodiny před vysíláním. Proč podle vás budoucnost Vyšehradského mostu, mimochodem tento železniční most propojící Výtoň a Smíchov, nebyl oficiálně nikdy pojmenován, budí už tak dlouho a tak vášnivé diskuse?
4: Tak to je dobrá otázka. Přiznám se, že nevím, z jakého důvodu existuje tak silná vlna odporu vůči rozhodnutí toho soutěžního dialogu, který tady už před další dobou probíhal. Možná je to nějaký sentiment, nepochybně v tom je zájem památkové péče, protože se jedná o památku jako takovou chráněnou. Možná si lidi zvykli na ten pohled, který tam vidí, možná vzpomínají na doby, kdy tam třeba chodili ve své mládí. Myslím si, že to je celá směsice těchto pohledů.
3: A o jakém rozhodnutí teď mluvíte? Moc zbourat a postavit nový?
4: Tak ta situace je dlouhá. Když začneme, tak byla soutěž, respektive soutěžní dialog, který proběhl, to už je řada let, a tam byl výsledkem tedy návrh nové konstrukce. Uh-huh. Ten soutěžní dialog posuzoval různé varianty a byla tam řada variant, které zachovávaly tu stávající konstrukci nebo ji přestavovaly nějakou replikou a k tomu připojovali další novou konstrukci pro třetí kolej. Ty návrhy vlastně nikdy nedopadly úplně dobře. Vždy to byl jakýsi slepenec, který nepůsobil optimálně v tom daném prostředí. A nakonec teda po těch velmi složitých diskuzích, které byly v té komisi, se komise usnesla na tom, že nejlepší a nejoptimálnější řešení je konstrukce nová, protože to, co se řešilo, tak to není jenom ten samotný most. My tady řešíme ne tu mostní konstrukci, my řešíme komplexní dopravní úzel.
3: K tomu se dostaneme, já ještě k tomu historickému. On byl otevřen roku 1872, měří 298 metrů a postaven byl prý jako provizorní. Jaká je podle vás jeho historická hodnota?
4: Myslím si, že musíme rozlišovat dva aspekty. Z hlediska toho technického pohledu, to znamená, že to je nýtovaná konstrukce z počátku 20. století, tak podle mého názoru nemá nějakou zásadní historickou hodnotu. Těchto mostů máme celou řadu v České republice.
3: Čili pravda, není čím technicky unikátní.
4: Technicky není unikátní, nemáme mnoho takových mostů, které jsou dvojkolejné, ale to technické řešení detaily, ty nejsou nějak specifické, atypické, nějak zvláštní, zdobné. Když se podíváme na most třeba Obříství, no tak tam vidíme určitou zdobnost a určitý architektonický výraz, který je podle mého názoru daleko zajímavější. Myslím si, že ta hodnota, a to v zásadě říkala tehdy i HIA, Heritage Impact Assessment, která zhodnocuje tu hodnotu spíš z hlediska toho pohledu, na toho panoramatu, ať už tedy s Vyšehradem nebo z Hradčany, kde ten most je nějak zasazen. A v tom spatřují tu jeho cenu a to je to, co vlastně vidíme.
3: Ano, on se ocitl na hranici životnosti. Otázka zní, a teď mě zajímá váš osobní názor, měl by se opravit nebo zbourat a postavit most nový? Tuším, že byste volil tu druhou variantu.
4: Já bych asi neříkal most zbourat, protože ten výsledek soutěžního dialogu znamená, že ta celá konstrukce se přemístí do Modřan, kde by mohla sloužit řádově mnoho desítek let jako lávka pro pěší.
3: To znamená, a to už nebude Výtoň Vyšehrad, Výtoň Smíchov.
4: Nebude, ale ten most jako takový a ta památka vlastně by zůstala zachovaná. Je pravda, že v jiné lokalitě a v téhleté lokalitě by vlastně vznikla nová konstrukce tří langrových trámů, která svým rozpětím, svým tvaroslovím do určité míry odpovídá tomu původnímu mostu, ale je to moderní konstrukce, štíhlá, která v tom daném prostředí působí podle mě dobře. Takže to je podle mě ten můj ideální názor a můj názor, protože jsem byl členem komise a proto jsem hlasoval taky tak, jak jsem hlasoval.
3: Byl jste člen Mezinárodní pracovní skupiny Národního památkového ústavu a netajil jste se tím, že vás překvapilo, že jste byl osloven. Proč vás to překvapilo?
4: Ano, neříkám, že jsem byl úplně překvapen, nicméně myslím si, že NPU znal mé názory a můj pohled na tuto problematiku, takže já svým způsobem oceňuji to, že paní ředitelka mě oslovila pro tuto skupinu a vnímala jsem to jako jakousi snahu o nějakou pluralitu a o nějaké vyvážené pohledy v té pracovní skupině.
3: Jenomže po zveřejnění výsledků jste minulý týden na členství v komisi rezignoval. Zdůvodnil jste to tím, že nepovažujete postup NPU za odpovídající standardům práce nezávislého expertního panelu. Můžete to vysvětlit?
4: Určitě. Šlo v podstatě o tři základní věci. My jsme v té komisi měli velmi dlouhé diskuze z různých pohledů a zcela jednoznačně jsme se museli do určité míry lišit. Musím říct, že třeba ta práce s těmi zahraničními účastníky, tak ta byla velmi konstruktivní a dobrá, to oceňuji.
3: Takže jste se nehádali, jenom jste si vyměňovali tak
4: zvláně názory. Vyměňovali jsme si názory, možná jsme se potom krátkém osobním setkání, když už ta komise pracovala, řekněme, distančně, trošičku hádali, ale řekl bych stále v jakémsi konstruktivním duchu. To, co mi vadilo, že někdy v pátek proběhly připomínkování toho zápisu nebo té zprávy té komise.
3: A tam stále nebyl? Nebo byl jste přítomen? U toho připomínkování?
4: To připomínkování to probíhalo distančně. To bylo probíhalo na základě mailů, takže my jsme posílali různé připomínky. Aha. Řadu z nich jsem posílal, byla k tomu nějaká oponentura z některých stran a v pátek jsme skončili těmi připomínkami, pak se nedělo nějakou dobu nic, byl koncept té zprávy s tím komentářem a najednou vlastně ve středu vyšla zpráva, přičemž ten dokument jako takový vlastně nebyl uzavřen. My jsme neřekli ano, tohle to je finální zpráva, ano, s tím souhlasíme a najednou vyjde tisková zpráva, kde je něco o hlasování 8:1 a zároveň jsme chtěli nejenom já teda, ale i další členové komise tu tiskovou zprávu vidět, abychom věděli, co se bude dít. Asi jsem byl pravděpodobně jediný, kdo ji nedostal, začal se mi dostalo omluvy, teda možná to bylo nějaké technické
3: nedopatření. Ale co je podstatnější, že vy jste byl ten jediný hlas proti. Vy ale tvrdíte, že se vůbec nehlasovalo.
4: No nehlasovalo.
3: No jak si to vysvětlujete?
4: Já si to nedokážu nějak vysvětlit. To byl jeden z důvodů, proč jsem řekl, že vlastně vystupuji z této komise, protože bych očekával, že uzavřeme závěrečnou zprávu. Všichni řekneme ano, máme k tomu třeba nějaký postoj, že souhlasíme nebo akceptujeme tento stav. Dostaneme tiskové prohlášení, s ním řekneme, že souhlasíme nebo k tomu budeme nějaké připomínky a pak se vydá tisková zpráva a prostě mohlo se takhle běžet naprosto bez problému dále. Ale tohle to nenastalo. Řekl bych, že to bylo uspěcháno z nějakých důvodů, možná časových, a v podstatě došlo k tomu zveřejnění, aniž bychom my dokončili svoji práci. A to si myslím, že se nedělá.
3: Vedoucí expertní skupiny profesor Miloš Matěj připustil, že se formálně nehlasovalo, ale vysvětloval to tím, že bylo zřejmé, jaké stanovisko podporuje většina členů panelu a vaše názory prý zůstávají menšinové. Souhlasíte s tím, že to tak mohlo být, nebo že ten argument je v pořádku?
4: Mohlo to být tak vnímáno, že můj názor byl trošku menšinový. Samozřejmě to odpovídá i volbě členů té pracovní skupiny. Pokud do té skupiny zvolíte jednoho českého mostního inženýra ze znalostí vlastně českého trhu a těmi zvyklostmi, které tady máme, to jsem já. Pak tam máte celou řadu osobností z hlediska památkové péče, kteří jsou spíš na té druhé straně nebo kteří mají opačné pohledy. A pak máte tři zahraniční odborníky, kteří ale se specializují na opravy ocelových konstrukcí a mají, řekněme, ten prvotní pohled a směřování zachránit konstrukci, tak jako logicky budu asi v něm menšině. To je jako celkem zřejmé.
3: Pracovní skupina potvrdila možnost rekonstrukce mostu a určila kroky nezbytné k zachování provozu schopnosti konstrukce na 100 let. Dá se to takto jednoznačně říct, že to je tedy závěr práce té komise?
4: No, já bych skoro, když se dívám na ty závěry a když se podívám na to, co bylo před nějakými 8 lety, když vyšla studie SUDOPu a přepočet zatížitelnosti, kde bylo definováno to, co se vlastně musí opravit, vyměnit na té mostní konstrukci, tak de facto to, co říkal Andreas Taras, profesor z ETH Zurich, vlastně on neříká nic jiného. On říká, musíme tu konstrukci vymístit někam jinam, musíme ji rozebrat na prvočinitele, musíme odstranit nýty, to je mimochodem extrémně komplikovaná a složitá a časově náročná a finančně náročná práce. A potom se bude každý plech hodnotit samostatně, bude se opatřovat proti korozní ochranou. Když tam dáme nový plech, no tak ten nový plech musíte vzít, musíte ho přesně zaměřit, každou díru přesně na desetiny milimetru, pak to vrátíte zpátky, snítujete a vrátíte zpět. Vyměníte mostovku, příčníky, podélníky, vyměníte většinu diagonál. A vlastně tento závěr, který vlastně i z té zprávy vyplývá, no tak ten už byl znám před nějakými 8 lety, takže jako my jsme se neposunuli nikam jinam, jenom asi ty zahraniční odborníci uznali, že vlastně ten zásah je daleko masivnější, než je někdy prezentováno a než si v médiích přečteme.
3: Profesor Pavel Riáček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaké bylo ale zadání od Národního památkového ústavu? Na jakou otázku měla vaše pracovní skupina odpovědět?
4: Byly v podstatě dvě roviny zadání. Byly nějaké požadavky správy železnic, která chtěla, definovala si průjezdný profil, definovala si životnost, definovala si nějaké požadavky na údržbu a podobně. A to se převtělilo do nějakých 12 otázek, které se týkaly třeba životnosti konstrukce, které se týkaly rozsahu oprav a úprav mostní konstrukce, kde by měla být opravována, jaké jsou doporučení z hlediska protikorozní ochrany. Řekl bych, že to, co jako chtěla správa železnic, tak se trochu zúžilo na čistě problematiku vlastně záchrany té samotné nosné konstrukce, bez toho, aniž by se řešily třeba nějaké další aspekty, které na ten most jako takový navazují.
3: No a není to prostě tak, že nezávislá odborná komise konstatovala, že most opravitelný je, aniž by tedy zohledňovala, jak tato oprava bude efektivní a jestli bude vyhovovat nárokům 21. století? Zkrátka ta odpověď zní, jde to.
4: No, ale už kolokvium, které svolal ministr Kupka, tak řekla, že most opravitelný je. Takže za těch, já nevím, 4 roky vlastně víme to samé a věděli jsme to už před 8 lety, když byl přepočet SUDOPu. Už tehdy se vědělo, že most opravitelný je, ale samozřejmě má to nějaké následné kroky a bude to složité, drahé, pracné, komplikované a máme nějaké obecné požadavky na ten dopravní úzel, jak by vlastně měl vypadat. Takže tam není nic nového.
3: V jednom z rozhovorů jste řekl, že diskuse o budoucnosti Vyšehradského mostu nemůže být vedena pouze optikou záchrany historické konstrukce za každou cenu. A vy tedy máte dojem, že se to dělo?
4: Já si myslím, že to, co sleduju v mediálním prostoru jako už poměrně dlouhou dobu, tak se soustředí vyloženě na to, jak zachránit mostní konstrukci mostu pod Vyšehradem. A všechny ty navazující věci, které jsou s tím propojeny, tak ty se potlačují, nebo se o nich moc nemluví, a nebo se nějakým způsobem třeba trošku zohlednili, ale ne úplně korektně. Ale uvědomme si to, že to není jenom most. Ten most je, řekněme, třetina celého soumostí, které tady máme. Máme tady novou zastávku Výtoň. Máme tady několik tramvajových zastávek, máme tady 3 nebo 4 páteřní cyklotrasy, máme tady pěší propojení. A když se podíváte třeba na ty navazující předpolí, která tam jsou a které jsou v současné době vlastně navrženy z těch architektonických studií, stavba roku, Via Vltava, když si najdete na Google, tak uvidíte, že to je prostě ohromný komplex celého území, které se revitalizuje a mění. A ten most, to je jenom ten kousíček, který tam je, a my vlastně, když ho budeme zachovávat tak, jak je a zamrzneme v této podobě, tak to všechno ostatní, co by tady mohlo vzniknout, tak to vlastně nevznikne a nebo vznikne v nějaké podobě, která bude mnohem méně uspokojivá.
3: Expertní tým Spolku pro efektivní železnici se jednomyslně postavil proti závěrům pracovní skupiny Národního památkového ústavu. Podle jejich názoru je výstavba nového 3-kolejného mostu jedinou racionální variantou, čili jednoznačně byste se přiklonil na jejich stranu.
4: Tak já dlouhodobě vlastně neříkám nic jiného.
3: Varianta rekonstrukce by podle expertů ze Spolku pro efektivní železnici nedovolovala právě zřízení nové železniční zastávky Výtoň, která se má stát novým přestupním uzlem mezi vlaky a tramvajemi. To je asi pádný argument, ne?
4: Určitě, jako neříkám, že by to nedovolovala, rozhodně by to nedovolovala v případě, kdybychom tu 3. kolej dali na jižní stranu, když byla na severní straně, tak by to možná nějak řešitelné bylo, ale bylo by to extrémně komplikované a složité.
3: Předseda zmíněného spolku říká, že železnice není skanzen. Opravdu by nešlo ten rekonstruovaný historický most využít k účelům moderní dopravy?
4: Dá se samozřejmě využít, to je jedna z těch variant, ale znamená to výměnu třeba 60-65% prvků. To znamená, to nebude ta původní konstrukce. Z toho původního mostu zůstanou ty takzvané oblouky, ten horní pás, zůstane z toho dolní pás, zůstanou z toho nějaké prvky diagonál, kousíčky svislic, ale vlastně všechno ostatní bude nahrazeno novou konstrukcí. A teď se spíš ptám, jako dává to smysl? Vyměnit 65% materiálu, abychom něco zachovali, panorama, ten pohled, když vlastně už to nebude ta nová ta historická památka.
3: Podle propočtu Pražské integrované dopravy se počet denních spojů využívajících most má do 10 let zvýšit až na 500 vlaků denně. Je to vůbec možné?
4: No určitě, já si myslím, že železnice zažívá určité obrození už mnoho let a zejména příměstská doprava. Tak
3: to je velká frekvence. Ne?
4: To je velká frekvence tam na tom mostě, když teď teda ne, protože teď už tam je jednokolejný provoz, ale když jsme tam třeba pracovali, tak každé 2-3 minuty tam projel vlak a prostě to už bylo na hranici kapacity.
3: A unesla by to byť restaurovaná konstrukce starého mostu? Takový provoz.
4: No já bych to spíš pojmenoval jako spíš novou konstrukcí s využitím nějakých starých částí toho mostu.
3: Ta varianta, která teď vypadá, že je blíž realizaci, to znamená ta rekonstrukce, ať už to bude jakkoliv, vyhovovalo nebo unesla by to?
4: Unese, řekněme, tu přechodnost D4, na to je to možné upravit, zesílit a modifikovat, ale třeba už to neumožní nějaké budoucí zásahy. Berme si, že navrhujeme na dalších 100 let, my musíme uvažovat ne nad tím, co dneska chceme, my musíme přemýšlet nad tím, co v Praze bude potřeba za 100 let a otázky toho, jaký budou požadavky na dopravu a zatížení z hlediska vlaků za 50-80 let, na to vlastně nedokážeme odpovědět. A je také možné, že prostě za 70 let někdo řekne, prostě ten most po té rekonstrukci už ani zdaleka nedostihuje toho, co by mělo splňovat a nevyhovuje těmto účelům a ta investice bude takhle zmařená.
3: Potřebuje na této trase nezbytně trojkole?
4: Je to, z mého pohledu je to nezbytné, je tam vlastně dvě koleje, které vedou na hlavní nádraží, ta třetí kolej, ta běží směrem na jeho východ a jakmile byste měli jenom dvě koleje, tak to poměrně zásadním způsobem limituje kapacitu té zastávky. V okamžiku, když tam stojí vlak té zastávce, no tak rychlík nemůže projet a musí počkat, než ten osobák odjede. Zatímco, když máte třetí kolej, no tak ten vlak tu soupravu objede a pokračuje dál. Takže má to, nějak by to šlo, ale zásadním způsobem to podle mě názoru ovlivní kapacitu železniční trati a její funkčnost.
3: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s odborníkem na ocelové mostní konstrukce Pavlem Ryáčkem. Architektonická soutěž na nový most na Výtoni proběhla před několika lety. Jak tedy hodnotíte to vítězné řešení?
4: Asi možná už jsem se k tomu vyjádřil. Z mého pohledu je toto optimální řešení, které ta komise našla. Byl to dlouhý dialog, komplikovaný a myslím si, že ta komise prošla určitým přerodem z té snahy zachránit ten most za každou cenu k tomu, že to prostě nedávalo úplně technický, ekonomický smysl a přiklonili jsme se k té nové konstrukci, která má určité reminiscence na tu původní.
3: Komora inženýrů se důrazně postavila za stavbu nového mostu pod Vyšehradem. Jak vlivný je to hlas?
4: Já si myslím, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků má určitě významné slovo. Není účastníkem výstavby. To znamená, v tom stavebním řízení je to nějaký poradní hlas, podobně jako můžou být právě ta organizace dopravců a podobně. Ale je to samozřejmě významný hlas. Komora to nedělá často, aby se postavila takhle na jednu stranu.
3: Zvažovala se také varianta rekonstrukce stávajícího Vyšehradského mostu a k tomu postavení moderního pro třetí kolej. To zůstává taky ještě ve hře?
4: Teď máte na mysli tu studii nadačního fondu?
3: Upřímně řečeno, nevím přesně, jaká je to studie, ale vím, že je to varianta, že by byl most a ještě k tomu třetí kolej.
4: V podstatě to je to, co dneska je na stole, to, kam nasměroval pan ministr Kupka ty následné kroky. To znamená, nespochybňuje se to, že by tam měla být třetí kolej, nebo aspoň já tak cítím. Máme tam dvojkolejnou konstrukci a most pro třetí kolej, který by někde měl být umístěn. Podle mého názoru na severní straně jsou názory, že teda by to měla být ta jižní strana.
3: Aby nezasláněl.
4: Tak nezasláněl, no bohužel na té jižní straně je Botič, no tak je těžké umisťovat most někam do Botiče a má to poměrně zásadní dopady do umístění té zastávky Výtoň.
3: Nový most by ale prý oproti této variantě stál polovic, je to tak?
4: Je to docela dobře možné. Stačí se podívat, v Plzni se rekonstruoval Faltusův most. Je to pár měsíců. Historická první svařovaná konstrukce v Československu tehdy byla vlastně využita jako nová lávka pro pěší a náklady stály asi 60 milionů korun. Kdyby se postavila nová lávka, vyšla by řekněme na 30 milionů korun. To znamená, ty náklady, vidíte, že jsou vlastně dvojnásobné a to jsou tvrdá čísla. Kdybychom se podívali do Drážďan, kde se také zachránila jedna historická konstrukce, tak tam ten rozdíl oproti té novostavbě, která by tam mohla být, tak byl ještě výrazný. výraznější, je to několikanásobný rozdíl.
3: Zástupci Spolku pro efektivní železnici tvrdí, že nově vybudovaný most by měl oproti rekonstruovanému dvojnásobnou životnost. To taky asi stojí za zvážení.
4: Ta historická konstrukce bude 100% vyžadovat více údržby, častější opravné cykly, protože nemá takové detaily, ze kterých bych odtékala voda a které by zamezovaly třeba usazování nějakých nečistot. To znamená, ty náklady na údržbu budou 100% větší a asi se můžeme bavit o nějakých dalších třeba 100 letech maximálně, kterých můžeme docílit. U nové konstrukce 100 let bych řekl, že je základní požadavek, ale věřím, že taková mostní konstrukce může v pohodě sloužit třeba 150 let bez nějakých větších problémů.
3: Kvůli špatnému stavu a pokročilé korozi je provoz vlaku na mostě několikátým rokem výrazně omezen. Už jste se o tom zmínil. Co by se ale dělo během rekonstrukce? Jak by to vypadalo, ten provoz?

0: jsem se ale ptal spíš na ten provoz. Ty vlaky by v tu chvíli, nebo tam nebudou jezdit, až se bude ten vlak rekonstruovat logicky.
1: Tak, následně most. Po vymístění sítí se tam umístí mostní provizorium.
0: Aha.
1: To mostní provizorium tam bude do doby, než proběhne rekonstrukce a ty jednotlivá pole, která budou umístěna někde v Malé Chuchli, tak se zrepasují, což bude několik let. A to mostní provizorium vyjde na nějakou 500 milionů, řekněme, českých korun. A potom tam jsou samozřejmě nějaké okamžiky, je tam tuším nicokolný provoz asi 20 měsíců, kdyby opravdu mělo dojít k zastavení provozu na této trati. Budou se opravovat pilíře, zesilovat, tam jsou velké zásahy z hlediska spodní stavby, ta se musí zesílit a potom se bude vracet ta původní konstrukce, bude se stavit most pro třetí kolej. Takže nějaký nicokolný provoz tam 100% bude, otázka jak dlouhý. To má spoustu návazností na navazující stavby.
0: No a v případě výstavby nového mostu by to probíhalo podobně?
1: Tak tam by také byl nicokolejný provoz. Opět tam měla být 20-měsíční výluka pro umístění této konstrukce. Mohla by být možná o něco kratší, protože ten most se dá předmontovat dopředu a opravit, ale opět by tam bylo zastavení provozu.
0: Zdůrazňujete, že debata by neměla být vedena jako střet mezi ochránci památek a v uvozovkách bourači, ale jako hledání optimálního řešení pro město jako celek. Vy jste to asi řekla, ale kdybyste teď měl ve zkratce vylíčit, jak to vidíte vy osobně, kde je vlastně ten rozumný kompromis?
1: To je velmi obtížné. Já si myslím, že se dá určitě diskutovat o tvarosloví té nové konstrukce. Konec konců změnila se. Když se podíváte na vítězný návrh, který byl bílý, tak došlo ke změně barevnosti. Dá se modifikovat i ten tvar nosné konstrukce, aby třeba byl více přizpůsobený té původní konstrukci a ta změna nebyla tak dominantní. Dá se řešit to navazující předpolí. Takže rozhodně v tom technickém řešení se dají hledat nějaké kompromisy a určitě už nějaké byly nalezeny, protože ta změna tam jako patrná je.
0: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s profesorem Pavlem Ryáčkem, vedoucím katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Krajský soud v Olomouci začal řešit případ 48-letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě ve Šternberku dopití nemrznoucí směs. Vypili ji dva jeho kolegové, jeden zemřel. O dva roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce láhve a kartony s dalšími jedovatými nápoji. Předpokládal, že vypíjí lidé bez domova. Podle obhájce nebyl muž v době činu trestně odpovědný. Státní zástupce pro něj požaduje výjimečný trest. Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. A litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už třetím rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili se ale i na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňani požádali o návštěvu a kurz a že se českému výzkumu vyplatí. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TASS. A podle starosty ruské metropole Sergeje Sobyanina protivzdušná obrana se střelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodu metropole. Česko má před sebou tropický víkend, varují předtím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Nejtepleji bude v Polabí, Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Na Pražském okruhu čekejte obousměrné zdržení v okolí křížení s dálnicí D5 ve směru k letišti se do kolony brzdí.

0: u Lochkovského tunelu a popojíždí se až k Ořechu. V opačném směru přibrzdíte už za sjezdem na Karlovy Vary. Obou směrně naberete zhruba 30 minut. Na dálnici D1 z Prahy čekejte tradiční kolonu na příjezdu do Brna. Kamiony začínají brzdit už u 9 křížů na kilometru 173 a nesouvisle popojíždí k omezení v Brně u křížení s D2. Osobním autem v levém pruhu projedete rychleji, ale i v něm se chvílemi náhle brzdí. A ještě jednou D1 z Prahy do Brna, zdržení čekejte na výjezdu z Prahy před Šmejkalkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 30 až 34 stupňů, na severovýchodě naměří až 31 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Osobnost plus Světla Nevitovské.
1: Jednou z hlavních výzev na extremistické a xenofobní scéně zůstává podle ministerstva vnitra radikalizace jednotlivců, které se daří na sociálních sítích. Souhrnná situační zpráva za druhé pololetí loňského roku uvádí, že se týká nejen dospělých, ale i dětí a mládeže a souvisí s ní i celkové hrubnutí veřejné debaty. Jak do toho zapadá zatím nepravomocné rozhodnutí soudu o předvolebních plakátech SPD a jak vážný problém je radikalizace dětí a mladých lidí, zeptám se politologa Aleše Michala z Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
1: Jaký vzkaz veřejnosti a politikům ohledně svobody slova vyslal zatím nepravomocný rozsudek soudu, který se týkal předvolebních plakátů SPD?
2: Tak myslím si, že politikům i veřejnosti ten rozsudek vyslal vzkaz, že ta svoboda slova zkrátka není bezbřehá, že ta svoboda slova má tu hranici a tou hranicí je, když urážíme někoho druhého, respektive když ta politická strana v tomto případě zasahuje do práv nějaké další skupiny obyvatel. Takže je to důkaz o tom, že český právní řád umí postihovat ty takzvané verbální trestné činy.
1: Podle unikátních dat Českého rozhlasu, která přinesl Český rozhlas plus v rámci projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova, je většina Čechů s úrovní svobody slova spokojená a chápou nutnost nějakých mantinelů. Někteří politici, včetně Tomia Okamury z SPD, si ale udělali z boje za svobodu slova v uvozovkách politické téma. Proč je to tak atraktivní téma z politologického hlediska?
2: Tak je to atraktivní téma mimo jiné proto, že se to řeší ve Spojených státech například, kde je to skutečně důležité a kde se to stalo takzvanou nebo takovou identitární součástí toho politického boje a je to ze strany těchto politiků, včetně Tomia Okamury, snaha přenést ten americký konflikt taky do těch evropských podmínek. Je to snaha poukázat na to, že tady ta svoboda slova skutečně nějaké hranice má a z mého pohledu je to taky důsledek toho, co se tady dělo během té covidové pandemie, kdy skutečně ty soudy řešily hned několik těch takzvaně verbálních trestních činů, kdy se zabývali tím, když někdo skutečně zasahoval z těch antisystémových pozic do toho veřejného prostoru. Takže myslím si, že Tomio Okamura SPD se snaží pořád jet na té vlně toho, že tu je někdo, je tu nějaký systém, je tu nějaký establishment, který se tu svobodu slova snaží omezovat, což potom samozřejmě dokáže mobilizovat ty voliče, kteří jdou naproti nebo kteří reflektují ty antisystémové nálady.
1: Nic na tom nemění, že SPD a Tomio Okamura je součástí toho establishmentu?
2: Nemění na tom v zásadě nic, respektive na té rétorice SPD se nezměnilo nic zásadního. Na druhou stranu je to určitě téma, které se na té extrémní scéně objevuje už dlouho, jestli SPD prostě už tím, že byla v parlamentu, tak trochu nekolaboruje s tím politickým systémem, se kterým se snaží na druhou stranu bojovat. A myslím si, že už je to ta hranice, kdy se bavíme o tom rozdělení na radikalismus a extremismus. To znamená, SPD bych asi takhle na první dobrou neoznačil jako extremistickou stranu, protože tím naplněním vyjádřením těch znaků toho extremismu by bylo, že chce tu demokracii zbořit jako celek, chce zničit systém politických stran, chce prostě, aby byl tento systém nahrazen úplně nějakým jiným politickým systémem. SPD je radikální, SPD je velmi důrazná ve svých prohlášeních, ale už tam je potom trochu rozdíl oproti tomu, co tradičně pokládáme za extremismus.
1: Kde je ta hranice mezi extrémní, radikální a populistickou stranou? Je to snadné rozlišit?
2: Není to v praxi vůbec snadné rozlišit a to je právě ten největší problém, protože často nejde jenom o to, jak se ta retorika projevuje nebo co ti politici říkají, protože to samozřejmě samo o sobě může znamenat jak tu extrémní, tak radikální pozici. Když se bavíme třeba o těch plakátech SPD, tak to by nám spadlo vlastně do obou těch kategorií.
1: Do extrémní i radikální.
2: Do extrémní i radikální, ale je tam důležité zaměřit se na ten záměr. Jestli tím záměrem skutečně je tu demokracii zbořit, což si myslím, že v případě SPD není, protože SPD je spíš takový biznisový projekt, který se s tím strachem snaží nějakým způsobem kreativním pracovat, ale když dojde na to skládání té vládní koalice, tak vlastně poslušně hlasuje spolu s motoristy, s hnutím ANO a právě ten rozdíl je v tom, že by se, pokud bychom měli mluvit o naplnění těch znaků toho extremismu, měla pokoušet o to zničit celý ten demokratický systém. Ten populismus do toho potom ještě zapadá jako taková specifická kategorie, protože ten populismus my chápeme tradičně jako nějakou ideologii nebo nějaký politický směr, který se snaží rozdělit společnost na lid a elity. A on ten populismus může být ve skutečnosti součástí té extrémní nebo radikální rétoriky, protože sám o sobě prostě generuje to rozdělení společnosti. Sám o sobě pracuje s tím, že ta společnost není jednotná a že ty elity, ten establishment je špatně, ale nedá se říct, že ten populismus sám o sobě tu demokracii chce zničit. Naopak, ty populistické strany často fungují v hranicích toho demokratického systému.
1: Proč je populismus pro voliče tak atraktivní? Co je na tom to, co lidi láká, aby volili populisty? A na druhou stranu, dá se s tím vůbec účinně nějak soupeřit?
2: Tak poměrně důležitou součástí té populistické komunikace je, že ti politici se snaží řídit vlastně vším, co ty lidi zajímá, ale taky co považují za důležité a co ti lidé chtějí. To znamená, celý ten program populistických stran často navazuje na to, že si zadají nějaké velké průzkumy veřejného mínění a prostě na základě toho, co chce většina společnosti, tak tvarují ten svůj politický program. Tak proto je to vlastně pro velkou část té společnosti poměrně atraktivní, protože se ty populistické strany a populističtí politici tak už moc nezabývají tím, jak ty věci uvedou v praxi, ale jakým způsobem navazuje ten směr, který se snaží té politice udat, tak jakým způsobem navazuje na to, co ti lidé chtějí. Jestli se s tím dá bojovat, je to velmi těžké, protože bojovat s tím můžete na druhou stranu nějakým jinak zaměřeným populismem zaměřeným na jinou část obyvatel a to vlastně není žádné moc řešení, protože se tím roztáčí ta spirála toho populismu a bohužel se obávám, že jsme celosvětově svědky tohoto jevu. Potom samozřejmě je to možnost pro ty mainstreamové politiky být víc důvěryhodní, být srozumitelní a nenaskakovat na tu vlnu toho populismu. A tam skutečně ta srozumitelnost i třeba v té politické komunikaci musí být zřetelná. Jsou politici, kteří to dokážou, ale obávám se, že jich není příliš.
1: Vy jste před rokem v Českém rozhlase Plus říkal, že byste obžalobu na SPD a Tomia Okamuru podal, abychom znali argumentaci obhajoby i obžaloby. Zatím známe argumentaci obhajoby a názor soudu prvního stupně, což je nepravomocné rozhodnutí. Dá se už z toho nepravomocného rozhodnutí usuzovat něco, co by mohlo pro případné další případy být nějakým návodem k tomu, co chápat jako extremismus, co chápat jako nenávist, jako něco, co už překračuje hranici zákona?
2: Určitě ano. Já si myslím, že ten soud byl skutečně v tom rozhodnutí velmi podrobný a snažil se skutečně předložit argumenty, které vycházejí z takové jednoduché premisy, že i slova jsou zbraň. A to my samozřejmě víme, když se podíváme do historie, tak je nám to jasné, co všechno slova, co všechno propaganda, co všechno nenávist, rétorická může potom vyvolat. V Evropě si myslím, že s tím máme velmi bohaté historické zkušenosti a ten soud s tímhle nějakým způsobem pracoval. Já nesouhlasím s tím, když Tomio Okamura říká, že se ten soud snažil vyložit to, jak má vypadat politická kampaň. O tom celý ten spor nebyl. Ten spor byl o tom, že hledáme ty hranice, kde ještě je možné tu politickou kampaň považovat za legitimní a kde už skutečně překračuje ty hranice, kde potenciálně může vést k rozmíchávání nenávisti, k polarizaci společnosti nebo k nějakému jejímu dalšímu rozdělování. A tady je skutečně důležité to, co už jsem zmiňoval, že ten soud se zaměřil, a je to podle mého názoru tak správně, na ten záměr, na to, co skutečně SPD chtěla ve skutečnosti tímhle vyvolat, jakou náladu se snažila v těch občanech, kteří tu kampaň vidí, vyvolat. Takže to je poměrně zásadní záležitost.
1: Soudkyně ten rozsudek zdůvodnila tím, že kampaň SPD stavěla lidi do skupiny oni a my, což vede ke strachu, závisti a následně k nenávisti. Je to dostatečně silný argument pro to, aby to bylo řešeno v rámci trestního řízení?
2: Obávám se, že už to tak je, protože my právě se snažíme postihovat i ty verbální trestné činy, kdy skutečně se díváme na to, jak ta slova mohou zraňovat, jak ta slova nějakým způsobem zasahují do práv někoho jiného, jakým způsobem můžou potom potenciálně vyvolávat nějaké pocity v té společnosti. A z tohoto pohledu si myslím, že to, že se to řeší nástroji trestního práva, tak je zaprvé v té evropské legislativě běžné a tradiční. Za druhé je to dobře, protože to poukazuje na to, že si tady některé problémy prostě snažíme řešit už v zárodku, ne až ve chvíli, kdy někdo přijde a například poseká dříví na koleje, stromy na koleje, jako už jsme to viděli, nebo někoho zabije, nebo někoho zraní. Takže my už se snažíme řešit nějakou tu příčinu a to si myslím, že určitě dobře.
1: SPD trvá na tom, že plakáty byly alegorií a politickým komentářem k migraci a sociálním dávkám, nikoliv nenávistným projevem. Jak tenká hranice je mezi politickým komentářem a projevem nenávisti?
2: Ta hranice je docela tenká, protože to, na čem opět záleží, tak je na jedné straně právě ten záměr, který ten soud by měl samozřejmě prokázat a myslím si, že tam uvidíme i bohatou argumentaci u těch soudů dalších instancí. A to, co je taky zásadní, je do jaké míry prostě SPD se snaží pracovat s tímto typem kampaně dlouhodobě. To si myslím, že je taky docela důležité. Já tady v tomhle případě vnímám docela velkou inspiraci třeba od německé AfD. Ostatně Tomio Okamura včera v rozhovoru v Mladé frontě Dnes řekl, že bude SPD mít nové logo, že pracuje s firmami marketingovými, se kterými pracuje i německá AfD, protože chce okopírovat ten úspěch, ale taky chce kopírovat ten marketing. A myslím si, že v případě třeba německé AfD to rozmíchávání té nenávisti vidíme také jako dlouhodobou strategii. Bohužel si to SPD bere za své.
1: Vy jste v podcastu Seznam zpráv řekl, že SPD narazila na militantní demokracii. Co to přesně znamená?
2: Militantní demokracie je vlastně soubor nástrojů, které ty liberální demokracie mají, aby se bránili těm politickým aktérům, které to s ní nemyslí vážně, respektive které svými činy a svojí rétorikou, svojí politikou se snaží ji narušovat nebo postupně zevnitř ničit. A mezi ty nástroje militantní demokracie právě patří i tato rozhodnutí soudů, která můžeme vidět na škále, na té vlastně úplně nejnižší, na tom prvním bodu se nacházíme teď, kdy SPD dostává pokutu za ty nenávistné plakáty, ale na tom konci, na tom druhém polu té škály samozřejmě může být třeba zákaz politické strany, což je extrémní nástroj, ke kterému ta česká legislativa přistoupila zatím jenom jednou. Ale ta militantní demokracie je něco, co je docela důležitou součástí toho, abychom skutečně v té politice pracovali slušně, abychom odmítli nějaký radikalismus a extremismus v té politické soutěži.
1: Má podle vás svědomím toho, jaké argumenty jste slyšel od obžaloby, jaké argumenty jste slyšel od obhajoby, šanci Tomio Okamura jméno svého hnutí očistit nebo už ne?
2: Myslím si, že ta šance příliš velká není, ale určitě Tomi Okamura má dál právo se odvolávat, stejně jako celá SPD. Ta strana má samozřejmě taky právo předkládat nějaké argumenty, které ale by musely narušit ten hlavní argument toho prvoinstančního soudu. To znamená, SPD by musela prokázat, že skutečně záměrem nebylo vyvolávat tu nenávist, že záměrem nebylo rozdělovat tu společnost a přispívat k té polarizaci. A myslím si, že tak nějak pocitově, a svědčí o tom i některá vyjádření některých koaličních politiků, tak nějak pocitově všichni tušíme, že ten záměr skutečně takový byl, byť to SPD popírá.
1: Hnutí SPD se opakovaně soudí o to, jestli má nebo nemá být zahrnuto ve zprávě o vývoji extremismu v Česku. Loni v únoru padlo zatím nepravomocné rozhodnutí, že ministerstvo vnitra porušilo práva SPD, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu ve druhém pololetí roku 2020. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Do jaké míry může zprávy ministerstva vnitra o stavu extremismu ovlivnit to, že hnutí SPD je součástí vlády, která tu zprávu vydává?
2: Já chci věřit, že minimálně, že ta role by tam skutečně být neměla, protože ta zpráva o extremismu se sestavuje na základě policejních statistik, na základě nějakých odborných sekcí na ministerstvu vnitra a musíme nebo chceme doufat v to, že tohle nebude podléhat nějakému politickému ovlivnění. Na druhou stranu ten stín podezření i vzhledem k tomu, jakým způsobem SPD dřív přistupovala k tomu, jakým způsobem tedy byla zmiňována v těch zprávách o extremismu, tak se obávám, že tam k nějakému ovlivnění určitě dojít může. Ta zpráva o extremismu standardně probíhá připomínkovým řízením. Dřív jsme viděli například to, že Pražský hrad za úřadování Miloše Zemana, tak se snažil kritizovat to, že tam SPD je zařazená. Uvidíme, jaké budou ty připomínky během toho připomínkového řízení teď, ale samozřejmě je důvodné se domnívat, že tam nějaký ten vliv, byť minimální, být může, ale ta zpráva by měla být, byť pochází od exekutivy, sestavena na základě odborných stanovisek. Já bych asi taky jenom k tomu připomněl, že je to zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Že tam je ještě ta druhá část, kterou by ta zpráva měla pokrývat a tam skutečně minimálně to, jakým způsobem SPD komunikuje, by zahrnuto být mělo.
1: V situační zprávě o extremismu za druhé pololetí loňského roku ministerstvo vnitra uvádí, že využívání tenzí ve společnosti se stává prostředkem k aktivizaci a rozšiřování podporovatelů a realizaci vlastních, často ekonomických a politických zájmů, což vede k dalšímu tříštění společnosti a posiluje nedůvěru ve stát. Jak vážně by tohle varování měl stát a její orgány brát?
2: Určitě velmi vážně, protože se to potom propojuje s nějakými osobními a vlastně autoritářskými, mocenskými, ekonomickými zájmy těch daných politiků. My se v tom českém případě i v té odborné debatě bavíme o takzvaných podnikatelských politických stranách. To znamená, jsou to politické strany, které ale zároveň slouží jako biznisový projekt těch svých zakladatelů. Standardně se mezi tyto případy řadí jak hnutí ANO, které bychom určitě nepovažovali za extrémní v té retorice, určitě ne v tom pravém slova smyslu, tak jako SPD už jenom proto, že to prostě v souvislosti s takovou kampaní úplně neřešíme, ale SPD bývá standardně, a to její propojení s Tomiem Okamurou už i v případě Úsvitu přímé demokracie a SPD potom následně bývá zmiňováno jako jeden z případů těch podnikatelských stran. A určitě je to věc, která se potom netýká jenom těch velkých stran, ale během covidové pandemie jsme tu viděli spoustu jedinců, kteří se prostě chtěli svést na té antisystémové vlně, kteří burcovali to Václavské náměstí k těm demonstracím a pak média přišla na to, že to byl víceméně nástroj k jejich vlastnímu obohacení.
1: Vnitro v té zprávě píše, že i ve druhém pololetí loňského roku docházelo ke xenofobně motivovaným výpadům vůči příslušníkům menšin, zejména Ukrajincům a Romům. Proč jsou to právě tyhle dvě skupiny?
2: Je tu určitá část společnosti, která se prostě vždycky bude snažit najít nějakého viníka. Romové v té české společnosti to jsou dlouhodobě. To je problém, který je živený desetiletí a v těch 90. letech si myslím, že se to projevilo jako poměrně silně, když se to na jedné straně snažil burcovat Miroslav Sládek z těch parlamentních pozic, na straně druhé prostě přišla ta svoboda a pro spoustu lidí taky nějaký pocit, že mají najednou možnost kritizovat i třeba z těch rasistických pozic trochu důrazněji. To ale samozřejmě není slučitelné prostě s těmi principy liberální demokracie, rozhodně ne v té extrémní formě. Co se týče potom Ukrajinců, tak je to navázáno na tu poměrně mohutnou migrační vlnu, které jsme byli svědky po začátku té ruské agrese na Ukrajině. Je to pro spoustu těch lidí snadný cíl, protože najednou, a to je vlastně něco, co je nové a v čem se třeba ta migrační vlna liší od těch tak více performativních migračních vln, které vlastně reálně nebyly. Muslimská invaze v letech 2015-2016, to se České republiky nějak netýkalo, tak ten rozdíl tady je v tom, že skutečně s Ukrajincem, s Ukrajinkou se velká část té společnosti může ve svém životě setkat a potom je snaží obvinit je z nějakých i ekonomicky špatných motivací, i z toho, že se té společnosti snaží nějak škodit. Bohužel je to prostě vždycky a vždycky bude určitá část společnosti, která tohle bude akcentovat a která bude slyšet na rozmíchávání této nenávisti.
1: A co pro vás znamená podíl SPD na moci? Neposouvají se tím hranice normality, nebo je to něco, co je běžné, co prostě patří k té demokracii a vidíme to všude na světě?
2: No, je to jev, kterého jsme stále častěji svědky, určitě minimálně v tom evropském kontextu, ale když bychom se zase podívali do těch Spojených států, tak je to určitě záležitost, která se normalizuje, která se mainstreamizuje. My se právě o mainstreamizaci radikální pravice v Evropě bavíme už 20 let. Je to posun, který je tam pořád znatelný a který stále jde kupředu. Já si třeba vybavuju na projevy Nigela Farage v Evropském parlamentu ještě v době, kdy byla Velká Británie v Evropské unii, tehdy na něj vlastně všichni ti ostatní europoslanci se dívali jako na někoho, kdo je takové vychýlení z té evropské politiky, kdo představuje něco razantního, co ale úplně celý zbytek té Evropské unie odmítá. V takové situaci už nejsme, v tom Evropském parlamentu je velká část politiků, kteří dnes říkají to stejné, co Nigel Farage tehdy. Takže myslím si, že tohle je právě ten jev, kterého jsme svědky. Ty strany jsou stále mocnější, ty strany jsou stále silnější. Když už jsem zmiňoval AFD v Německu, tak tam je docela možné, že ta strana vyhraje volby. Můžeme to vidět i třeba ve Francii. Takže z tohoto pohledu je to jev, který je znatelný a znamená to, že pro velkou část společnosti je tohle zkrátka přijatelné, respektive, že se těm stranám, které tuto rétoriku mají, daří ty lidi přesvědčovat o tom, že to pro tu správu toho státu není škodlivé. Ale myslím si, že pro Andreje Babiše ta přítomnost SPD ve vládní koalici je taková jízda na tygru, že jsou momenty, kdy se to skutečně může projevit jako velmi problematické.
1: Říká politolog Aleš Michal, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak se vůbec Česko vede v Evropě, pokud jde o extremismus?
2: Ta česká společnost dlouhodobě má takovou pověst národa, který je relativně umírněný, který jako neslyší v té obrovské míře na ty nálady, na to volání těch antisystémových stran. A skutečně, když bychom to měli nějak porovnat s tím limitem, že je to samozřejmě docela těžké, protože některé ty národní kontexty, zmiňoval jsem Německo, zmiňoval jsem Francii, jsou dost odlišné, třeba i kvůli tomu zvládání migrace, tak si myslím, že se Česká republika vede vlastně docela dobře, že ty strany, které my tu vidíme jako radikální, tak sice samozřejmě tedy jsou součástí vlády, to je zjevné. Na druhou stranu ta jejich rétorika je do značné míry účelová a skutečně to odkazuje spíš k nějakému biznisovému projektu. Na druhou stranu vždycky ten extremismus může v nějaké reálné násilí přerůst, to je riziko, které můžeme vidět i v České republice, a když vyjdeme třeba ze zpráv Bezpečnostní informační služby v tom českém kontextu, tak jsou tu některé jevy v posledních měsících, letech, které jsou varovné a nejsou spojené jenom s tím pravicovým extremismem, ale i třeba s tím levicovým extremismem. Viděli jsme ten útok v Pardubicích, Bezpečnostní informační služba varuje i před tím, že se v souvislosti s těmi propalestinskými hnutími může radikalizovat ta levicová scéna, takže není to nic, co by tady přítomné vůbec nebylo, ale jsem přesvědčený o tom, že zejména ty větší země v západní Evropě tak mají ten problém s extremismem o něco větší než my.
1: Zpráva o extremismu za rok 2025 zdůrazňuje individuální radikalizaci nezletilých a mladistvých, často bez vazby na konkrétní ideologii. To je nový fenomén.
2: Není úplně nový, na druhou stranu ta akcelerace, kterou vidíme v posledních letech v souvislosti zejména s tím internetovým prostředím, s prostředím třeba gamingu, online her, tak je znatelná. Je to prostředí, kde může tedy probíhat ta radikalizace, ať už bez té návaznosti na tu konkrétní ideologii. To je samozřejmě velmi problematické, protože to potom může vést k tomu v krajní podobě samozřejmě třeba k terorismu, u kterého ta ideologická vazba není jasná, a to taky znamená, že pro ty zpravodajské služby, respektive bezpečnostní složky, je těžké takové lidi vlastně odhalit ještě v té chvíli, kdy třeba ten trestný čin připravují. Takže to určitě je varovný signál, je to červená kontrolka, která tady prostě svítí a kterou je potřeba řešit a nějakým způsobem pracovat i s prevencí u těch mladých lidí, ale ten extremismus tradiční, ideologický, samozřejmě se na tohle může taky napojit, protože třeba radikálně pravicoví nebo extrémně pravicoví politici se tohle samozřejmě ví a snaží se do toho prostředí, kde k takové radikalizaci dochází, infiltrovat a potom tam šířit třeba neonacistické myšlenky. Takže je to problém a v té situaci, kdy to není jednoznačně spojeno s tou ideologií, tak je to ještě horší, protože to můžou být takzvaní osamělí vlci, kteří se prostě radikalizují proti té společnosti a my to nedokážeme podchytit.
1: Říká Aleš Michal, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
2: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: 18 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu kvůli hrozícímu nárůstu inflace.
4: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou.
0: Lidé se v Olomouci naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou.
5: Ten jej postavil v podstatě velice jednoduchý. Zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Dálnice D35 směrem z Lipníka na Mohelnici je stále zavřená na obchvatu Olomouce. Počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Je čtvrtek 18. června. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu na 3,75% a prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
6: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
4: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
6: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
7: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
6: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
0: Finanční podpora nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy.
8: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
9: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
8: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
10: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. To rozhodně stačit nebude.
8: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Radiožurnál.
0: V Bruselu začíná vrcholná schůzka Evropské 27. Česko chce do jejich závěrů prosadit odklad termínu pro ukončení distribuce bezplatných emisních povolenek.
11: Česku se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podařilo sestavit koalici zemí, kterým se nezamlouvá výrazné spoplatnění emisí CO2. Podobně jako Česku jde i Itálii, Polsku, Belgii nebo Rakousku o ochranu energeticky náročných provozů.
7: My potřebujeme, aby náš průmysl nebyl drcen a aby naše firmy dostávaly povolenky zdarma i po roce 2034.
11: Kromě energetiky a konkurenceschopnosti Evropy se bude mluvit i o zahájených předstupních rozhovorech s Ukrajinou. Evropští lídři budou jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Diskuse o víceletém finančním rámci a přidělování evropských prostředků jednotlivým státům se odehraje v pátek. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Podle stanice BBC úžinu překonaly například tři saudské supertankery, které nedávný konflikt uvěznil v Perském zálivu. Děje se to potom, co iránský prezident Masud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů.
12: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
13: Pokud Irán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
12: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinérii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: V kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci se odpoledne lidé naposledy rozloučili se Zdenou Mašínovou. Sestra protikomunistických odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína zemřela minulý týden. Bylo jí 92 let.
15: bude nám tady strašně chybět jako morální maják, jako statečný člověk.
16: Historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík je jedním ze smutečných hostů, kteří zaplnili olomoucký evangelický kostel v Blahoslavově ulici. Na poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou dorazil i český spisovatel a scénárista Martin Šinkovský.
5: Ten její postoj byl v podstatě velice jednoduchý. Dal by se shrnout do takového hesla, že zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat.
16: Lidé k rakvi ze světlehnědého dřeva nanosili velké množství květin a věnců. Dominoval věnec od prezidenta republiky či květinové srdce od bratra Zdeny Mašínové Josefa. Z Olomouce Michal Poláček, Radiožurnál.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: A zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. A ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. A Prokop se z dnešního jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. A pro jeho odvolání hlasovali koaliční i zastupitelé a taky opoziční Praha sobě, říká jí předseda Adam Scheiner.
17: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
0: Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Nahradila Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
18: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou bojují v Atlantě s Jihoafrickou republikou a v 9. minutě vedou 1-0. Přímý přenos vysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Novým koučem libereckých fotbalistů je Slovák Branislav Fodrek. Severočeský klub, který dnes z pozice trenéra odvolal Radoslava Kováče, oznámil jeho příchod na webu. A hokejové mistrovství světa v roce 2031 by se mohlo hrát v Praze a v Brně, pokud Česko uspěje s kandidaturou. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl jeho viceprezident Petr Bříza.
0: Dálnice D35 směrem z Lipníka na Mohelnici je stále zavřená na obchvatu Olomouce. Za sjezdem na Přáslavice odtahují kamion po požáru. Objížďka vede přes Holici a je dobře průjezdná. Nehoda aktuálně komplikuje provoz na výjezdu z Prahy po Rozvadovské spojice. Těsně za Zličínem u nájezdu na Pražský okruh se srazila 2 osobní auta a projíždí se pouze pravým pruhem. A kolona je tam asi na 10 minut. A výrazné zdržení stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech u křížení s D5 směrem k D1 se začíná brzdit u sjezdu na Karlovy Vary. V opačném směru fronta začíná u Luchkovského tunelu. Zdržení asi 20 minut. A v Praze na Jižní spojce také popojíždí obousměrné kolony. Ve směru k Barandovskému mostu pojedete od Běchovic k Europarku asi 15 minut. Směrem k Černému mostu budete popojíždět v koloně od Záběhlic k Průmyslové taky asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů, zítra pak čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky a teploty až 35 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
19: Proč Česká národní banka poprvé od července roku 2022 zvýšila sazby konkrétně o 0,25% bodu? Potvrdí unijní summit prezidentů a premiérů zbližování s Ukrajinou? Mohou stále silnější ukrajinské dronové útoky na Moskvu ovlivnit postoje tamních obyvatel k válce? Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Naposledy sazba byla na této úrovni počátkem loňského května. Guvernér centrální banky Aleš Michl to odůvodnil potřebou korigovat proinflační tlaky.
20: Inflace se od ledna 2024 pohybuje poblíž 2% cíle. Podle aktualizované prognózy je riziko, že se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně mírně zvýší. Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3% bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou a k tomu přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
19: pro zvýšení sazeb hlasovalo 6 ze 7 členů rady, jeden byl pro jejich stabilitu. Měnovou politiku v uplynulých týdnech opakovaně kritizoval premiér Andrej Babiš z ANO. Nejprve vyzýval ke snížení úrokových sazeb a dnes ráno řekl, že jejich zvýšení by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Michl následně na tiskové konferenci řekl, že Bankovní rada České národní banky je nezávislá a nenechá se nikým ovlivňovat. Zvýšení sazby přivítal mimo jiných bývalý guvernér centrální banky a někdejší premiér Jiří Rusnok. Ve studiu je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
19: Guvernér avizoval možné zvýšení úrokových sazeb už v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, takže to asi úplné překvapení není.
2: Není, ale jak se říká po boji, každý generál, určitě to nebylo jisté, protože sazby České národní banky byly už tak o procento a čtvrt vyšší, než jsou v eurozóně. Podepsalo se také memorandum o smíru na Blízkém východě, což vyvolalo pokles cen ropy, což je mimochodem jedno z těch inflačních rizik, samozřejmě ty cenové šoky, které jsme prožili v minulých měsících, a také máme zatím i v rámci Evropské unie jednu z nejnižších inflací, na kterou ČNB právě svojí měnovou politikou cílí, tedy kolem těch Alešem Michlem už zmiňovaných 2%, a tam ta inflace už teď je. Na druhou stranu těch domácích důvodů pro růst sazeb, kromě těch samotných náznaků Aleše Michla, ale i třeba Jana Procházky z Bankovní rady, tak bylo opravdu víc a to zjevně potom převáželo i v té radě.
19: Ke zpřísnění měnové politiky Česká národní banka přistoupila poprvé od června 2022, poprvé za působení guvernéra Aleše Michla. Je téměř jednoznačné rozhodnutí banky nebo té bankovní rady důkazem její politické nezávislosti?
2: Já myslím, že můžeme říct, že ano. Aleš Michl má samozřejmě těžkou pozici v tom, že byl prostě dříve poradcem současného premiéra Andreje Babiše a nepochybně mu i to jejich spojenectví tehdejší u prezidenta Miloše Zemana před lety pomohlo do funkce premiéra. O to víc, ale teď podle mě musí Aleš Michl svou nezávislost zdůrazňovat, což v poslední době také několikrát udělal, a vlastně ty jsi to zmiňoval v úvodu, on na té tiskové konferenci dnes řekl, že se nenechá nikým ovlivňovat a že ho zajímá výhradně jenom budoucnost, což bych brala i jako určitou snahu odstřihnout se od té minulosti, co by spojence Babiše, nebo že by vůbec měl chuť nějak ho poslouchat.
19: Není ten opakovaný tlak premiéra na snížení nebo nezvyšování sazeb už za hranou? Nejde o snahu oslabit nezávislost centrální banky?
2: Já jsem nedávno byla na jedné tiskovce, kde Andrej Babiš začal lidově řečeno nadávat na Českou národní banku právě kvůli úvahám o zvýšení sazeb a uvedl to tam tím, že on jako Andrej Babiš je také nezávislý a může si říkat, co chce. Takže já těchto jeho slov usuzuju, že on si je vědom té kontroverze svých slov, kdy útočí tedy na tu politiku ČNB, ale nemyslím si zároveň, že by to byl nějaký Babišův plán oslabit banku. Já si myslím, že je to spíš vzkaz jeho voličům, že ČNB prostě hatí jeho sliby, jak všechno teď zlevní za jeho vlády, hypotéky třeba, jak nakopne ekonomiku, protože to se zatím prostě neděje.
19: Jsou ty argumenty pro zvýšení sazby dostatečné? Bylo opravdu potřeba provést změnu?
2: Aleš Michl to zdůvodnil hlavně domácí situací, to znamená silný růst mezd, největší za posledních 5 let, za první čtvrtletí letošního roku, velké přibývání úvěrů v ekonomice, růst cen nemovitostí, napjatý trh práce, neustálý růst cen i mezd ve službách, které táhnou vzhůru takzvanou jádrovou inflaci, která je o procentní bod nad inflačním cílem ČNB, tedy nad těmi 2% za rok. A dost důležitá věc také pro inflačně působí apetit vlády pumpovat do ekonomiky víc státních peněz, a to i na úkor dalšího zadlužení státu. A on to ostatně i guvernér dnes právě taky zmínil mezi těmi proinflačními důvody. Takže já bych řekla, že ten čtvrtprocentní posun sazby směrem vzhůru je odůvodněný.
19: Jak se zvýšení základní sazby promítne v praxi? Jsou ta varování premiéra, že jejich zvýšení by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů a celou ekonomiku, opodstatněné?
2: Je určitě potřeba říct, že ekonomice to rozhodně nepomůže ve smyslu nějaké podpory růstu. A tady nepovede to ke zlevňování úvěru pro firmy, spíš naopak, takže firmy samozřejmě budou více zvažovat, jestli tady budou investovat a kolik. Totéž domácnosti, samozřejmě bude to brzdit víc utrácet. Premiér Babiš má jistě také pravdu v tom, že na vyšších sazbách více vydělávají i komerční banky a podle Babiše přitom už teď mají dost vysoké zisky. Na druhou stranu ale Šmichl říká, že tohle všechno prostě není jeho starost, jako jeho a ČNB, jak a proč ekonomika roste, neroste, že jeho úkolem je prostě zajistit v zemi cenovou stabilitu a vytvořit prostředí, aby lidé i firmy se nebáli, že jim inflace opět ukousne z hodnoty velkou část jejich majetku. Chce také ochránit silnou korunu, které se daří právě při nižší inflaci. A to jsou vlastně také důvody, které ale ve výsledku potom podpoří ekonomiku. A Michl se prostě rozhodl tady pro tu přísnost. Já možná bych ještě zmínila, že od dneska zase odkázal se svojí politikou v ČNB na svůj vzor prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína, když řekl, že oni v ČNB prostě budou jestřáby v duchu Rašína, což připomenu, že motto tohoto může bylo pracovat a šetřit. Čili jde o to, že prostě Aleš Michl motivuje lidi k ukládání peněz na účtech. A jinak k tomu poškození ekonomiky tím zvýšením sazeb proti tomu trochu stojí fakt, že ČNB to avizovala ne jako začátek nějakého nového trendu, že teď porostou sazby, ale jako upevnění právě té stávající své přísné politiky. Takže asi se to dá brát jako dočasné řešení, které se vyhodnotí a v srpnu na dalším jednání bankovní rady se uvidí, co dál. Ekonomové také neočekávají, že by k dalšímu zvyšování sazeb mělo dojít.
19: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
19: Unijní prezidenti a premiéři se budou na dvoudenním summitu Evropské unie, který dnes začíná v Bruselu, zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem Unie, ale také situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Schůzky se osobně účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Český premiér se ještě před začátkem summitu zúčastní zasedání europarlamentní skupiny Patrioti pro Evropu, jejímž členem je i jeho vládní strana. Ano, s námi ve vysílání je šéfredaktorka serveru Update EU.cz Aneta Zachová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
19: Prvním bodem má být jednání o pomoci Ukrajině. Co se dá v tomto směru od summitu očekávat?
1: Já myslím, že lídři vlastně navážou na tu poměrně pozitivní diskuzi, kterou jsme mohli sledovat minulý týden na summitu G7, kdy vlastně jsme dostali takové pozitivní indicie o tom, že Spojené státy americké, tedy poté, co se jim podařilo nějakým způsobem alespoň částečně uklidnit tu situaci na Blízkém východě, že by se mohli opět začít věnovat situaci na Ukrajině. Takže lze předpokládat, že ti lídři, kteří se té G7 zúčastnili, tak o tom budou hovořit s těmi evropskými lídry, kteří nejsou součástí této skupiny a seznámí je s tím. Jinak co se týče Ukrajiny, tak tam spíš než nějaká nová, třeba konkrétní pomoc ze strany Evropské unie bude určitě rezonovat, řekněme, postup Ukrajiny v přístupovém procesu, že Ukrajině se vlastně podařilo oficiálně odstartovat přístupová jednání a otevřít ten první vyjednávací klastr. A teď se vlastně diskutuje o tom, jak velký pokrok v tom přístupovém procesu může Ukrajina učinit během následujících měsíců. Takže i proto si myslím, že pro Volodymyra Zelenského je to důležité tu dnešní diskuzi sledovat, protože on samozřejmě chce, aby Ukrajina byla členem Evropské unie co nejdříve, aby ten proces byl co nejrychlejší.
19: Dalším velkým tématem, kterým se budou unijní lídři zabývat, bude konkurenceschopnost Evropské unie a globální makroekonomické nerovnováhy. Jak se rýsují vztahy s Čínou a Spojenými státy?
1: Je pravda, že Čína bude velmi rezonovat na tom summitu, protože řada evropských zemí už si, řekněme, už označuje ten vztah v současné době mezi Evropskou unií a Čínou za zkrátka neudržitelný, a to kvůli tomu, jaká opatření Čína dělá v obchodě, že zkrátka dotuje své vlastní společnosti, vytváří nadbytek na trhu, vlastně velice ostře konkuruje evropským produktům a řada evropských zemí zemí a nejen států, ale i expertů nebo zástupců průmyslu, tak má za to, že ta čínská podpora těch čínských firem je vlastně za hranou pravidel a že Evropská unie by se měla nějakým způsobem bránit, pokud Čína tady nehraje podle těch pravidel, který by měla. Takže nyní vlastně je na čase, aby Evropská unie si řekla, jak chce tady tomu čínskému nátlaku v té ekonomické agendě čelit, bez toho, aby vznikla nebo byla vyvolána nějaká vyloženě obchodní válka, ale zároveň, aby zkrátka ti evropští producenti nebyli válcovaní tou čínskou konkurencí. Tam se nám ty evropské země vlastně člení na několik skupin. Máme tam země, které jsou poměrně pročínské, jako je třeba Španělsko, ale do značné míry i Německo, které vždy patřilo vlastně k zástupcům nebo řekněme k zemím, které obhajovaly obchod s Čínou. A pak tam jsou třeba některé pobaltské země nebo Francie, které jako chtějí mnohem ostřeji vůči Číně vystupovat. A úkolem vlastně bude si probrat ty možnosti, jaké jsou, a říct Evropské komisi, co konkrétního má v této oblasti navrhnout.
19: A jak důležité je v té souvislosti, že v úterý poslanci Evropského parlamentu schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států?
1: Samozřejmě, že to je nějaká snaha vůbec zlepšit, nějakým způsobem normalizovat ty vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Máme za sebou mnoho měsíců, kdy vlastně evropské podniky nevěděly, na čem jsou, pokud jde tedy o vlastně jejich export do Spojených států. Ta cla se různě měnila, některá platila, některá neplatila, do toho tam přicházela ta soudní rozhodnutí vlastně z Ameriky, která třeba některá z těch cel vlastně podkosila. Takže ta situace byla velice nepřehledná a tato dohoda, kterou tady schválil Evropský parlament, tak by do těch vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy měla přinést alespoň trochu nějakou prediktibilitu. Mm-hmm. Teď tedy by to bylo tak, že řada těch amerických produktů by se vlastně dovážela do Evropy bez cel, ale Evropa samozřejmě tam dala i nějaké záruky, že pokud by Amerika opět chtěla uvalovat cla, tak tuto dohodu zruší.
19: V pátek se pak očekává první debata vrcholných představitelů nad novým návrhem budoucího sedmiletého rozpočtu. Pro Česko je podle Babiše nepřijatelný pokles příspěvku. Jak ho Evropská komise zdůvodňuje?
1: Evropská komise to zdůvodňuje tím, že Česko si vlastně polepšilo finančně v posledních letech, že už není tak chudé, byť tedy nekouká přímo na ukazatel HDP, ale Evropská komise má takový vzoreček vlastně skrze, který ten výpočet provádí pro ty jednotlivé členské státy a podle toho vzorečku zkrátka jí vyšlo, že tedy Česko se na to má ekonomicky o něco lépe a že tedy nepotřebuje tak velkou tu dotační podporu jako některé jiné chudší země. Takže to je ten hlavní argument Evropské komise, ale my víme jak z vyjádření premiéra, tak i třeba z vyjádření některých dalších ministrů, že skutečně bojují za to, aby Evropská komise ještě přehodnotila to, kolik těch dotací vlastně bude směřovat přímo do Česka, takže tam ještě se můžeme určitě dočkat nějakých posunů. Ta vyjednávání samozřejmě poběží zítra, ale poběží i celý následující rok, protože se bavíme o rozpočtu, který má vlastně začít platit až v roce 2027, takže tam je ještě spousta, řekněme, manévrovacího prostoru.
19: Šéfredaktorka serveru Update EU Aneta Zachová, děkuju. Naschledanou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
19: Moskva v noci na dnešek čelila největšímu dronovému útoku za 2 roky, informuje agentura TASS. Protivzdušná obrana podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz všech velkých moskevských letišť byl z bezpečnostních důvodů přerušen. Při útoku ukrajinského dronu v Belgorodské oblasti zahynul jeden člověk, uvádí to místní úřady. Některé útoky, včetně zasažení rafinérie v Moskvě, potvrdil na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil je za zcela opodstatněné. U telefonu je Karel Rožánek, zpravodaj České televize v Rusku. Dobrý den.
4: Dobrý večer z Moskvy.
19: Zelenský dnes na síti X potvrdil, že v noci na dnešek moskevskou oblast zasáhly ukrajinské dálkové sankce, jak ukrajinští představitelé někdy označují vzdušné údery na cíle v Rusku, a že podruhé v tomto týdnu byla zasažena i moskevská rafinérie. Jak citelné jsou tyto zásahy pro Rusy?
4: myslím, že velmi citelné, že samozřejmě už Rusko přiznalo minulý týden před těmito zásahy této moskevské rafinérie, že za poslední měsíc se Ukrajincům daří útočit právě na tu infrastrukturu, kde se vyrábí ropné produkty, benzín, nafta, kde jsou zásobníky ropy, kde jsou v přístavech překladiště, odkud se ropa exportuje do zemí, kterým Rusko tuto surovinu prodává. Takže samozřejmě i ruské úřady přiznaly, že to ruskému hospodářství působí problémy a samozřejmě to, že se Ukrajincům daří útočit právě na tyto podniky, na ty zpracovatelské závody, tak samozřejmě se to už projevilo v některých regionech, především těch okupovaných na východě Ukrajiny a na anektovaném Krymu nedostatkem benzínu, kde se benzín dokonce prodává na černém trhu až o 50% dráž, než jsou normální ceny. Objevily se přídělové systémy, ale to nejenom právě v těchto okupovaných a anektovaných oblastech, ale i v dalších ruských regionech, včetně moskevské oblasti. A dokonce ten celostátní hráč na trhu s benzínem a s naftou, společnost Tatněft, tak ve všech svých pobočkách vlastně v minulých dnech omezila prodej nafty a benzínu. Benzín prodávala maximálně 30 litrů a nafty myslím, že to bylo 50 litrů a lidé za to mohli platit jenom hotově. Takže samozřejmě to jsou problémy, s kterými se dotýkají, nebo tady se dotýkají ruských občanů, ruských řidičů po celém Rusku. Takže dá se říci, že válka na Ukrajině už není jakousi vzdálenou speciální vojenskou operací, jak tady Kreml, nebo jak se tady v Rusku eufemisticky nazývá agrese Ruska na Ukrajině, ale dotýká se to i lidí. Já jsem mluvil se svými přáteli, kteří bydlí právě nedaleko té rafinérie, která byla dnes v noci zasažena už po druhé. A oni říkají, že děti se budí v noci, že jsou slyšet rány, když pracuje PVO, nebo když přelétá

0: že Putin má stále obrovskou podporu, někde na 70%, že lidé sice chtějí mír, více než polovina Rusů chce uzavřít mír s Ukrajinou, ale za ruských podmínek, to znamená, že si ponechají všechna území, která okupují, plus celý Donbas, který ale vlastně v pátým rokem války nedokázali obsadit. Takže samozřejmě ta většinová ruská společnost podporuje Vladimíra Putina, podporuje tu agresi na Ukrajině, samozřejmě 20% lidí je zásadně proti, spousta lidí odešlo do emigrace, nebo prostě mlčí ta liberálně demokratická část ruské společnosti, která je zhruba 20%, ale zatím, že by Rusové protestovali, že by je to vyhnalo do ulic, ne, ale samozřejmě reptají na sociálních sítích, dá se říct, že už někde mluví o zbytečné válce, že ta únava i mezi obyčejnými Rusy je cítit. To znamená, říkám obyčejnými Rusy, myslím tím obyvatele Ruska. A samozřejmě to, že ukrajinští občané zažívají to, co zažívají teď za poslední měsíc, obyvatele Ruska zažívají více než 4 roky, tak samozřejmě je to nesrovnatelné. A samozřejmě Rusko je agresorem a mělo by za to, že vlastně zahájilo válku na Ukrajině, mělo by za to nést všechny důsledky, včetně lidí, kteří žijí, kteří vlastně podporují Vladimíra Putina a jeho politiku.
1: Říká Karel Rožánek z Pravdy České televize v Rusku. Děkujeme a přejeme do Moskvy klidný večer. Naschledanou.
0: Hezký večer do České republiky. Naschledanou.
1: Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na něž závisí bojeschopnost ukrajinské armády, to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Má i to reakci právě na zmíněné ukrajinské útoky. Tolik dnešní publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý večer.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Izraelská armáda zatím z Libanonu neodejde, oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu poté, co židovský stát na jihu Libanonu znovu útočil. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedl, že úder nepřežili nejméně 3 lidé. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operací na všech blízkovýchodních frontách, včetně Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá pro íránskému libanonskému hnutí Hizballáh. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj 2letou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniků informací z policejních spisů, ty měl získávat od někdejšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz Olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc a podle soudu to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Aktéři kauzy Vidkun spochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudů nenašel žádné nedostatky. Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měly mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Další spojence Ukrajiny Zelenský vyzval, aby se připojil k úsilí. Země se už pátým rokem brání plošné ruské invaze. Dnes v noci podnikla ukrajinská armáda dosud největší útok na Moskvu. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Z něj má platit od července na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Čeští fotbalisté hrají po druhé ve skupině mistrovství světa. Na úvod šampionátu podlehl národní tým Jižní Koreji. V zápase proti Jihoafrické republice se teď hraje 33. minuta a skóre je 1-0 pro Česko. Duel můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V Praze je nejhorší situace stále na Pražském okruhu, i tady už se ale kolony začínají obousměrně zkracovat. Při jízdě k letišti přibrzdíte do nesouvislé kolony u Lochkovského tunelu, směrem k D1 se brzdí ukřížení z D5 a popojíždí se k Ořechu. Další informace z dopravy za půl hodiny a

0: dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů, na horách pak naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je ve vysílání Plusu na řadě večerní vydání Názorů a argumentů.
1: O problémech kandidáta hnutí ANO na pražského primátora, o fungování současné české vlády, o nedbalosti francouzské justice. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
1: Americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta otevírá cestu k trvalému míru a ke snížení ceny ropy. Memorandum elektronicky podepsali americký prezident a jeho iránský protějšek. 14-bodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Jak lze toto memorandum vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny Názorů a argumentů.
3: Dobrý den.
1: Jak lze podpis memoranda vnímat?
3: Tak především je důležité, že vůbec konečně známe to memorandum, protože doposud jsme měli zprávy z obou stran, které se ne vždycky shodovaly, naopak se většinou dosti lišily. A v této chvíli už máme i potvrzeno od americké administrativy ono znění. Je to 14 bodů, které mají v angličtině méně než 800 slov, to znamená, je to velice stručné. Což ovšem neznamená, že to není významný dokument a řekl bych, že velice významný, který může opravdu síly ve světě definovat na poměrně dlouhou dobu nebo pomoci definovat. Základem toho memoranda jsou především americké závazky. To je nutno říci dopředu, protože vlastně ve více bodech Američané ustupují Iránu, než že by Irán ustupoval Spojeným státům. Donald Trump od začátku říkal, že hlavním cílem je zabránit atomové bombě, mluvil o iránském jaderném programu, mluvil zpočátku též o změně režimu. A musím říci, že aby vlastně opravdu mohla být americko-izraelská akce označena za úspěšnou, tak ona změna režimu v Iránu byla vlastně jedna z mála opravdu spolehlivých možností. To nejen, že se nepovedlo, ale vlastně memorandum přímo říká, že se obě strany dohodly, že si nebudou zasahovat do vzájemně do vnitřních záležitostí. Což pravděpodobně bude znamenat, že Američané nebudou usilovat dále o změnu režimu v Iránu, což není dobrá zpráva pro tamní demokratické síly. A víme, že konec konců nedlouho předtím, než Američané s Izraelem zahájili svůj útok, byly v Iránu velké demonstrace a podle některých zpráv potom vlastně iránský režim zlikvidoval, zabil 40 tisíc svých odpůrců. Nyní tato šance není. Co se týče onoho jaderného programu, tak tam vlastně není nic nového proti Obamově dohodě s Iránem, kterou Trump tak kritizoval. Naopak formulace, které jsou uvedené v onom memorandu, jsou vlastně měkčí. Když to tedy shrnu, Irán se sice zavazuje otevřít Hormuzský průliv, ale pouze na 60 dní. Poté bude nějaký nový režim, který bude celkem jistě spoplatněn. Irán opakuje, že nebude usilovat o jadernou zbraň. To je tam přímo takto formulováno. Takže nic nového.
1: Tolik Petr Švarc.
3: Díky, naslyšenou.
1: předseda pražské organizace a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly a chce to napravit. Věc hodlá vysvětlit na tiskové konferenci. V majetkovém přehledu konkrétně nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Před kole kampaně hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát se u různých poukázání na údajné průšvihy dosavadního vedení města, především ty v gesci Pirátů a hnutí STAN, protože s občanskými demokraty by si Babišovo hnutí evidentně umělo koalici v hlavním městě představit, vždy figuruje sloganová otázka, co na to Ondra Prokop, která má zřejmě vyvolat dojem, že si s tím vším bude umět kandidát ANO na primátora poradit. Jenomže momentálně vyvstal před Ondřejem Prokopem zcela jiný dotaz. Jak to přišlo, že do majetkového přiznání povinného pro politiky zapomněl uvést vlastnictví 3 bez pochyby investičních bytů v metropoli? Přičemž bydlí s rodinou ve 4. dost luxusním a novém za necelých 20 milionů, na který se ho vloni v souvislosti s korupční kauzou nemocnice Motol ptali policisté a on prý na radu advokáta odmítl vypovídat kvůli obavám z obvinění. Což by asi ještě mohl ustát, zatímco se zatajovanými 3 byty se mu to povede těžko. A odpověď na ono opomenutí by se mohla skrývat ve faktu, že jde o byty družstevní a jako takové vedené ve veřejném katastru. Jména kupujících zůstávají v anonymitě. Nicméně redakci Seznam zprávy se podařilo vypátrat, jak tomu v tomto případě je. A primátorský kandidát to nakonec nemohl popřít. Nejasné zatím zůstává, kolik byty stály, protože jednou věcí je částka při koupi a druhou eventuální zátěž částí úvěru, které si družstvo na stavbu vzalo. Tu musí uhradit družstevníci a říká se tomu anuita. Teprve po poslední splátce se jméno nabyvatele zanese do katastru. Celková suma za celkem 4 nemovitosti, včetně oné přiznávané, o kterou se kvůli bývalému vedení motorské nemocnice a firmě Geosan zajímali vyšetřovatelé, by tedy mohla být takřka závratná a samozřejmě vzbuzující další otázky. ANO by rádo tentokrát v Praze uspělo. Vážně pošramoceného lídra kandidátky nemůže potřebovat. Andrej Babiš, který nad problematickými politiky hnutí obyčejně dělá záhy kříž, se už nechal slyšet, že Prokop musí věc vysvětlit. Jenže to u zatajení 3 bytů, třeba že po jejich odhalení do majetkového výčtu doplněné, asi prostě nejde. V médiích se proto hned objevila spekulace, že by mohl Prokopa nahradit Adam Vojtěch. Vůči jehož vedení ministerstva zdravotnictví má premiér výhrady a rezort by si ANO zároveň vyměnilo z motoristy, čili Vojtěchovo místo by zaujal Boris Šťastný, jak si před volbami asi představoval, zatímco ministerstvo sportu by po něm převzal poslanec ANO Patrik Nacher. Pokud jde o číslo 1 pražské kandidátky a od něj se to všechno odvíjí, pak by Vojtěch sedící už v předcházející Babišově vládě a dnes podle průzkumu druhý nejdůvěryhodnější politik v zemi po prezidentovi byl pro ANO něco jako Ternu. Ale kauza Prokop je zatím otevřená i případnému přísunu dalších investigativních informací.
1: Hovořil Ondřej Konrád. Premiér Andrej Babiš požaduje po ministrech hodnocení toho, jak se jim daří plnit vládní programové prohlášení. Koaliční vládu jmenoval prezident Petr Pavel loni 15. prosince. Programové prohlášení vláda schválila 5. ledna a 15. ledna získala ve sněmovně důvěru. Komentář k dosavadnímu počínání Babišova kabinetu napsal politolog Jiří Pehe.
5: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovuzavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u Ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
1: To byl Jiří Pehe.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Volby prezidenta palestinské autonomie se uskuteční začátkem příštího roku. Alespoň to oznámil její současný lídr Mahmud Abbas. Ten je v této funkci od roku 2005, ačkoliv jeho mandát byl původně pouze pětiletý. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Palestinský prezident Mahmud Abbas hodlá vypsat volby, a to hned dvoje, parlamentní a prezidentské. Vzniká otázka, zda se opravdu budou konat a jaký budou mít dopad na palestinskou politiku. Mahmud Abbas hodlá prezidentské volby vypsat v příštím roce, ale zatím není stanoveno žádné datum. posledním zvoleným palestinským prezidentem, neboli předsedou palestinské samosprávy, je on. A to už od roku 2005. Také poslední volby do palestinské legislativní rady, tedy parlamentu, se nekonaly už 20 let. Vždy se našel důvod nebo záminka, proč je odložit. Tentokrát by měly proběhnout podle nových pravidel. Počet poslanců se zvýší na 200 a nejméně čtvrtinu kandidátů mají tvořit ženy. Práh pro vstup do parlamentu má být velmi nízký, pravděpodobně 1%. Nyní se tedy debatuje, zda 91letý Abbas skutečně hodlá vypsat volby, anebo zda si znovu kupuje čas, ať u západních podporovatelů nebo u palestinské společnosti. Abbas je velmi nepopulární a s důvěrou veřejnosti se potýká i strana Fatah, jejímž předsedou Abbas také je. Minulé odklady voleb byly motivovány i tím, že by při spravedlivém hlasování zvítězil Hamas, a to nechtěli ani západní podporovatelé palestinské věci. Jenže v posledních letech se staly nejrůznější věci, zejména 7. říjen, válka v Gaze a válka v Iránu. Roste tlak na Abbase, aby palestinské instituce reformoval a připravil je na případnou cestu k samostatnosti, a tedy i na obnovu mírového procesu. Příští příležitostí může být ustavení nové izraelské vlády po tamních volbách, které se budou konat nejpozději koncem letošního října. Nadále trvá nebezpečí, že místo Fatahu, který lidé vnímají jako zastaralý a zkorumpovaný, uspěje v demokratických volbách Hamas, zejména na západním břehu. Hamas ale nepřistoupil na principy mírového soužití s Izraelem a současně se nepodařilo upravit vztahy mezi Fatahem a Hamásem. Obě hnutí si konkurují i spolupracují, ale nikdy se jim nepodařilo ustavit ani vládu národní jednoty. Třetí strany, jako například strana nazvaná právě Třetí cesta bývalého reformního premiéra Salama Fayyada, zatím nezískali dostatečné postavení. Uvnitř samotného Fatahu se teď odehrává boj o podobu hnutí po Abbasově odchodu. Abbas sám koncem loňského roku ustavil funkci viceprezidenta a obsadil ji Husejnem al-Šejchem. Ten je považován za pragmatika, respektovaného i u izraelských partnerů. Vypadalo to jako jmenování nástupce, který by měl navíc v případě potřeby vykonávat místo Abbase prezidentské funkce. Mezitím ale Abbas možná změnil názor a začal místo toho připravovat silnou pozici pro Majida Faráže, vlivného představitele tajné služby, a především pro Yasira Abbase, svého vlastního syna. Potíž je, že tito lidé ze staré gardy jsou v očích mnoha Palestinců nikoli představiteli osvobozeneckého hnutí, ale starého režimu, o který nemají zájem. V květnových volbách do řídících orgánů Fatahu uspěli v naprosté většině šedesátníci a sedmdesátníci. Představitelé mladší generace, jako je Husám Zumlot, neprošli. Možná to byla poslední příležitost Fatahu nějak se připravit na budoucnost, jinak je nahradí někdo jiný. A to bez ohledu na to, zda se volby nakonec konat budou nebo ne.
1: Hovořil Jan Fingerland. Kyjev a další oblasti Ukrajiny opakovaně čelí ruským vzdušným útokům. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevsko-Pečovská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Ukrajinský prezident označil útok na pravoslavný klášter za dosud největší zločin Ruska proti křesťanské kultuře. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
7: Útok na Kyjevo-Pečorskou lavru výš přes 4 roky trvající válce jednoznačně znamená počátek nové etapy. Ruský dron Geraň 2 totiž nezasáhl jen vzácnou kulturně historickou památku, ale doslova srdce ukrajinských duchovních a vpravdě národních a státních dějin. Klášter byl už jednou napaden letos v lednu, tehdy však škody nebyly tak velké. Na neslýchaný útok, který pro Ukrajince znamená nejen velkou materiální, ale hlavně morální škodu, ba přímo utrpení, reagovala i řada ukrajinských vrcholných představitelů. Minister zahraničí Sibiha přímo konstatuje, útokem na Kyjevo-Pečorskou lavru, což je jedno z nejposvátnějších míst světového křesťanství, se Putin navždy zapsal do seznamu nejpříšernějších barbarů světa. Prezident Zelenský pak útok na Kyjevo-Pečorskou lavru označil za jeden z největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ruská reakce na vznesená obvinění byla klasická. Ministerstvo obrany ve své pondělní ranní svodce už kdo ví po kolikáté prohlásilo. Ozbrojené síly Ruské federace útoky na ukrajinskou občanskou infrastrukturu ani neprovádějí, ani neplánují, natož aby je zasazovali. Ba co víc, doslova jedním dechem se v tomto prohlášení tvrdí, že objekty slavného kláštera zasáhla střela amerického protivzdušného systému Patriot. Expressis verbis se tu konstatuje. Jednou z příčin nespolehlivosti tohoto systému se mohlo stát to, že západní země Kyjevu dodali Patrioty s prošlou zárukou. A je to zase ti oškliví Američani a západáci. Začetné světové hlasy k věci alespoň jeden, hlas šéfa německé diplomacie Johanna Wadefula. Útok na Pečorskou lavru, která je objektem světového kulturního dědictví UNESCO, se stal novým stupněm ruské nízkosti ve snaze zničit ukrajinskou kulturu. Tento odporný teroristický čin jen upevní naši neochvějnou podporu svobodě Ukrajiny. Čímž je vše jen dořečeno. Rusko se snaží podlomit dosud nezlomného ducha ukrajinského národa, který proradnému daleko většímu sousedovi a tak říkají papírově silnějšímu agresorovi čelí mnohem déle a mnohem zdatněji, než pán Kreml v únoru 2022 předpokládal.
1: Tolik Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky Kláry Notaro. Zaměřila se v něm na tragický případ, který de facto zavinila nedbalost francouzské justice.
8: Francie se otřásá hněvem obyvatelstva, které znova a znova konstatuje, jak málo pozornosti věnuje policie násilí na dětech. Vlnu nebo spíš tsunami vzteku veřejnosti spustila kauza ztracené školačky Liany. Po týdnu horečného hledání bylo 4. června v departementu Gers v jihozápadní Francii nalezeno tělo Liany, jejíž smrt má pravděpodobně na svědomí dnes již zadržený pedofil Jérôme Barella. Na Barellu bylo v minulosti podáno několik oznámení pro znásilnění nebo sexuální obtěžování holčiček, které se přátelily s jeho dcerami. Jenže Barella nebyl nikdy povolán k výslechu. A když matka znásilněné dívenky Rozy loni opakovaně telefonovala na policii, aby se informovala, jak se vyvíjí vyšetřování případu, tak jí policisté řekli, ať už je nevyrušuje, jinak z toho vyvodí důsledky. A tak pedofil Barella byl na svobodě a číhal na další oběti. Na liknavost úředníků malá Liana doplatila životem. Na její počest se v obci Florence konal takzvaný bílý pochod La Marche Blanche, který bývá pořádán v případě násilné smrti dítěte. Na pochod pro Lianu se sjeli lidé z celé Francie. Všichni si kladou otázku, jak je možné, že takový člověk, který byl několikrát nahlášen jako sexuální predátor a pedofil, se nikdy nedostal do rukou policie. Hledá se viník této tragédie, ale viníků je celá škála a na jejím vrcholu stojí minister spravedlnosti Gérald Darmanin. Hlasy protestujících lidí, a nejvíc jsou slyšet ženské hlasy, volají po Darmaninově demisi. Ten se hluboce omlouvá rodině holčičky. Mluví o strašlivé dysfunkci v tomto případě, ale zároveň říká, že neopustí loď za rozpoutané bouře. Nařídil všem vyšetřovatelům, aby do 14. července prostudovali 70 tisíc dosud neřešených případů, kdy děti byly oběťmi sexuálního násilí. Dosud jasnou prioritou byl pro policii boj proti obchodování s drogami. Pohledy všech se upírají na státní zástupkyni Clémence Meyerovou ve městě Oš, kam Barelův případ spadá. Meyerová nyní tvrdí, že Barela měl být brzy vzat do vazby, ale znásilnění malé Rozy bylo lékařsky doloženo už v srpnu 2025. Vysvětlení, proč případ malé Rozy nebyl řešen, je několik. Jsou technického rázu, zastaralá informatika, nedostatek vyškolených zaměstnanců, jejich přetíženost vzhledem k počtu případů, ale důvody relativního nezájmu jsou i rázu kulturního, nebo spíš nekulturního. Dětem se ve Francii moc nevěří, stejně jako ženám. Všichni soudci si totiž dobře pamatují případ v severofrancouzském Utro ze začátku milénia, kdy neskušený soudce odsoudil za sexuální násilí na dětech 17 lidí, které společnost označila za netvory. Po letech se ukázalo, že většina z nich byla nevinných, že šlo o manipulaci ze strany matky zneužitých dětí, které lhaly, jak byly navedeny, aby očernili známé rodičů. Loni v Paříži vypukl skandál. Děti v mateřských školkách byly oběťmi 52 pedofilů, působících jako vychovatelé v mimoškolních aktivitách. Dohromady 132 vychovatelů z Paříže již nesmí pracovat s dětmi. Ve Francii je každoročně 160 tisíc dětí obětí sexuálního násilí doma, ve škole, ve zdravotnických zařízeních. Případ malé Liany snad způsobí, že stát bude problém zneužívaných dětí řešit přednostně. Ministr spravedlnosti Darmanin již navrhl, aby vážné případy sexuálního násilí na dětech byly trestány doživotním odnětím svobody.
1: Tolik příspěvek Kláry Notaro a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
9: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
10: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
10: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: 19 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Bývalý guvernér Rusnok chválí centrální banku po zvýšení sazeb. Maximální ceny paliv zítra znovu klesnou o desítky haléřů a ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. Zprávy a Martin Matějka. Zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75% české ekonomice nijak neublíží. V reakci na dnešní rozhodnutí Bankovní rady České národní banky to řekl bývalý guvernér Jiří Rusnok. Zvýšení sazby podle něj naopak může mít žádoucí preventivní účinek.
12: Myslím si, že to je takové preventivní zvýšení, které má reagovat na ty proinflační tlaky, které někde na horizontu měnové politiky bankovní rada vidí, respektive aparát. Už v minulé prognoze vlastně doporučoval zvýšit sazbu, takže teď tomu bankovní rada vyhověla.
0: Podle Rusnoka by toto jediné zvýšení mohlo stačit a další už by přijít nemuseli. Hlavně pokud by se naplnil optimistický scénář a skutečně došlo k mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů, nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Europoslanci vyzvali k posílení společné protivzdušné obrany na východní hranici Evropské unie. Usnesení reaguje na častější případy průniku ruských dronů do vzdušného prostoru unijních zemí.
13: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová připomněla poslední podobný incident z konce května, kdy útočný ruský dron narazil v Rumunsku do obytné budovy. Moskva podle ní testuje hranice evropské bezpečnosti. Připomněla, že dřív ruské drony pronikly taky na území Estonska a nebo Finska. Podle Kalasové by teď měly unijní státy, zejména v Pobaltí, začít investovat do levnějších systémů na sestřelování bezpilotních letounů. Rezoluce, kterou podpořilo 412 poslanců Evropského parlamentu, taky varuje před hybridními útoky ze strany Ruska a vyzývá k větší podpoře Ukrajiny a Moldavska. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kvůli epidemii eboli zemřelo v Demokratické republice Kongo více než 200 lidí. Nákaza se tam rozšířila celkem na 875 potvrzených případů, informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Epidemie smrtícího viru propukla v Kongu minulý měsíc. Nákaza se rozšířila i do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se dnes s pojišťovnami nedohodli na výši plateb za zdravotní péči. Třeba ambulantní specialisté chtějí za výkony proti letošku o 3% víc.
14: Nám hodně nastoupaly náklady na péči v posledních 5-6 letech a ty úhrady nám tohle to nevykryly.
15: Říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko. Nejvíc podle něj vzrostly náklady na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše dlouhodobě chybí peníze i na interní oddělení nemocnic.
16: Jsou hluboko pod reálnými náklady na tu péči.
15: U poskytovatelů, kteří se nedohodli, stanoví úhrady ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce, říká ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
17: Určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění.
15: Příští rok chce ministerstvo vyrovnanou úhradovou vyhlášku. Letos zdravotnictví hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO to řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už třetím rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili se ale i na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí.
18: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině po prohře s Jižní Koreou, aktuálně bojují s Jihoafrickou republikou a po prvním poločase vedou 1-0. Druhá půle začne už za pár chvil a přímý přenos můžete poslouchat na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tenistka Karolína Muchová dohrála na travnatém turnaji v Berlíně v osmifinále. S Američankou Kýsovou prohrála po setech 4-6, 5-7. V německém hlavním městě se naopak dařilo Lindě Noskové, která prošla do čtvrtfinále. Mezi 8 nejlepších v Nottinghamu pak postoupili Karolína Plíšková a Marie Bousková.
0: Dálnice D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou do Brna za Mohelnicí je neprůjezdná za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 279 uklízejí po požáru kamionu. Dopravu odklání na Přáslavice a Holici a objížďka je průjezdná bez problému. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 179. kilometru až k omezení na 196. Jsou to kolony hlavně kamionů v pravém pruhu. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Stále v Praze čekejte zdržení na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Je to kvůli připojování aut z D5 od Plzně. Kolona v důsledku toho pokračuje až na Ořech a naberete zhruba 15 minut. Kromě toho už je ale situace v Praze výrazně klidnější. Na jižní spojice se zdržíte už jen krátce ve směru k Barandovskému mostu v okolí Štěrbohol. Pomalu se stále sunou kolony ve Vilzonově k muzeu a taky na Nuselském mostě směrem do centra. Tam naberete zhruba 10 minut a poslední komplikovanější úsek je na Bělohorské u Vypichu. Na výjezdu z centra tam taky čekejte zhruba 10 minut navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 18 až 14 stupňů, na horách na 13. A zítra pak přes den čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháníky nebo bouřky a nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
19: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu najednou.
21: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
22: Eva Farná je českou hudební superstar. 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
23: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
24: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
19: 3 vyprodané koncerty v řadě. Pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetman-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
23: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
19: Eva Farná, to je téma dnešní Vinohradské 12, ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech, já na to čtu všude. Absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky. Jaké to bylo, ty jsi tam byla?
23: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farná, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka. Myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem se to dovedla užít a i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farný a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu, poslouchá strašně moc úplně různorodých lidí.
19: To se taky prokázalo na tom koncertu,
23: to se taky prokázalo
19: na těch koncertech,
23: jo,
19: že tam byly děti, ženy, muži.
23: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že ono není prostě jenom nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u toho publika.
19: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyl to jenom koncert, nebo nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadily. Co to bylo za signál?
23: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo možná malinko zbytečně doslovný moment v rámci celý té jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministické hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty prostě ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné, popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, zrodu prostě figury, které která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem zrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1989 už skončily všechny věci, za které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká témata, tak trochu otravuje, nebo si tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co, tak přijde mi vzrušující, že figura takovéhleho dosahu nějaké téma zvedá. Jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin, a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
19: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, a nebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
23: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba U mami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité, a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém, typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat, a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jo, jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takové.
19: Eva Farná je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
23: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo U mami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby v té své autorské fázi kariéry začala vnášet, a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
19: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe? Tak jak o tom ty mluvíš?
23: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý.
19: Jaký humor? Co předváděla na stage?
23: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchhle obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
19: Bylo to pečlivě připravené, stál za tím Markus Kruk, ne? Jo, člověk, který dělal Rád pořádce. Mm-hmm,
23: bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznisového světa od sportu. Byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuriťáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střehl i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností, s hodně tím svým vlastním. Byl takový Bildungskonzert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala prostě od toho dětství do dospělosti, nějaký svůj růst.
19: Ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
23: No, myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlela teď nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
19: Ano, ano, ano. Ale ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první
23: single. Vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako holčička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child, nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstaly navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té, jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
19: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23, 22 možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
23: Jo, jo, jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta, to jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston. Ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
3: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
23: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, o, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
3: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
23: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla. Chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky, jo. Kromě té české scény takhle funguje jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
19: Jo, jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých, připomíná ti třeba v něčem, znovu se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu. Připomínám ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně super slavných zpěvaček jako Taylor Swift. Mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti. Nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Zpívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
23: Myslím si, že to, že to je businessmanka, která ten svůj popový biznes vzá do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona tenhle ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co známe mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti.
19: Single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo? Jako matka zpívá,
23: ano,
19: jako matka,
23: ano.
19: Mám hlídání.
23: Myslím si, že ta její práce s mateřstvím a s figurou pracující matky pro mě je, zdá se mi, strašně důležitá. Kafe pod tím zlatem melem, pátý přes devátý, teď je pátek po desátý, dneska vypíná. Řešíme tady prostě neustále téma porodnosti, jako podreprezentace žen, matek vůbec jako na pracovním trhu, jo. Tolik neotvíráme jako zkušenosti toho, jaké to je kloubit rodinu a práci, když jste jako nějaká primární pečující osoba. A ona to dělá, mně to přijde strašně cenný, strašně cenný, že do těch žitých zkušeností jde. Myslím si, že ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, mi vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším
19: tématům. A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. Třetí je ta hudba. Ta je něčím výjimečná v rámci popu?
23: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudebně kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Geta na hudební produkci moc.
19: Autor té recenze.
23: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když o něčem mluví, jakože to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Jo. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
19: co to znamená?
23: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
19: Jo, to jsme dělali.
23: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, často i třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
19: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
23: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, je takový český národní poklad.
19: 70 cen nebo kolik má,
23: Jo. A prostě je to Slavíku, taková ta žena, co soupeřila o prvenství s Lucií Bílou. A to je nějaký svět, to je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kyšiněvský rodák.
19: Oni spolu mají i song, že
23: jo? Jo, mají spolu song a těkli. To pak tam byla Anet X, mladá R&B zpěvačka, která vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice, a myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy, takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
19: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
23: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy a že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
19: Nebude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně.
23: Těžko říct, já nemůžu posazovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako
19: odolnost možná taky.
23: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází, a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu, a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
19: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy

0: Otu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost. Další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Tato země, naše matka, je pro ně vlastnictvím, které si oplocují a hyzdí ji svými budovami a odpadky. Prohlásil slavný náčelník Sioux sedící býk na adresu bílých kolonizátorů Divokého západu. Legendou se stal v roce 1876, když v bitvě u Little Bighornu jeho muži doslova zničili 7. kavalerii generála Castra. Před pomstou bělochů utekl do Kanady a i když byl symbolem hrdosti, nakonec skončil v cirkusu Buffalo Billa. Příběh nejslavnějšího indiána historie vypráví třetí díl speciálu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 18. června po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu, řekl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie se snaží zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Blček odvolal ředitele státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Ústav jaderné ochrany spadá pod hasičský sbor od loňského září. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS v obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělal současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmu. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou bojují v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V 71. minutě je aktuálně skóre 1-0 pro Česko. Přímý přenos vysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Dálnice D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou do Brna a na Mohelnici je neprůjezdná za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 279 uklízejí po požáru kamionu. Dopravu odklání na Přáslavice a Holici. Objížďka je průjezdná bez problémů. V Praze stále čekejte zdržení na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Je to kvůli připojování aut z D5 od Plzně. Kolona v důsledku toho pokračuje až na Ořech a naberete zhruba 15 minut. Kromě toho už je ale situace v Praze výrazně klidnější. Na jižní spojce se zdržíte už jen krátce ve směru k Barandovskému mostu v okolí Štěrbohol. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza odpolední Vědy Plus se Štěpánkou Martanovou.
3: Hezký den, ve čtvrtek 18. června posloucháte Český rozhlas Plus a začíná magazín o vědě, výzkumech a inovacích Věda Plus. A co dnes probereme? Myslivci budou mít aplikaci v mobilu, ve které budou uvádět informace o odstřelu zvířat, a to kvůli tomu, aby se veterinářům podařilo zachytit případný výskyt parazitického svalovce u divokých prasat. Může se totiž

0: přenést na člověka. Jak se žije rodině s Downovým syndromem a jak se stane, že rodině kluka s Downovým syndromem pomáhají studenti Čakovického gymnázia? A dozvíte se, jak se můžete v Praze zapojit do sčítání světlušek a proč světlušky mizí a co nám jejich výskyt může říct o stavu městské přírody. Příjemný poslech Vědy plus vám dnes přeje Štěpánka Martanová.
1: Věda plus.
0: A míříme na první téma. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu. Nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se Státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
2: V současné době veškerá ta ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože záleží, kolik jich uloví, ale bývá to kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
3: Říká ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
4: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
5: No, uděláme to na šípkové omáčce.
6: Sezelím!
3: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
2: V okamžiku, kdy ho loví, tak ho musí označit, má přiděnou plombu, má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
3: Kde napíše, kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu a tak někdy do laboratoří v Praze, Jihlavě nebo Olomouci přicházejí různé věci.
2: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby nebo nedopíše to celý, tu lokalitu tam nedopíše, někdy papírovou žádanku strčí přímo k tomu vzorku, takže do té laboratoře to přijde všechno špinavý.
3: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
7: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií a zároveň číslo té honitby. Vidíme, že se nám tady v honitbě pohybuje jeden člověk, je asi na obhlídce a vidíme teda, kde je. A zároveň tady vidíme tady posed, tady krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. A to je všechno infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme. Ale v mapě té honitby si myslivci sami zaznamenají, co kde mají a navzájem to můžou efektivně sdílet.
3: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
7: Tahle ten přístup by se vlastně stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a vlastně i roli lidí v jejich šíření. Vlastně naše myslivecká veřejnost by se stala součástí vytváření znalostí o zvěři a především o nemocích zvěře v České republice.
3: Princip je jednoduchý. Veškeré podstatné informace o vzorku z uloveného divočáka se budou předávat elektronicky.
7: Po zaznamenání úlovku v té aplikaci z hlediska polohy, pohlaví a přibližného věku té zvěře plus její fotografie, tak by měla vygenerovat unikátní kód, který bude provázet ten odebraný vzorek. Všechny informace o tom vzorku veterinární správa dostane elektronicky do svých systémů. A stejně tak skrz tu aplikaci může dát samotnému lovci a jednak hospodáři, který spravuje tu konkrétní honitbu, dát vědět, že ten vzorek je negativní a je vhodný k lidské konzumaci.
3: A jak doplňuje Zbyněk Semerát, informatici Státní veterinární správy do podzimu propojí laboratorní systém.
2: Teďko v červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací. Cílem je to zautomatizovat a mít přehled o tom, že se buď u nás něco vyskytuje nebo nevyskytuje.
3: Když se aplikace osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: A jako první budou nově připravovaný systém v aplikaci ověřovat myslivci Lesů České republiky. Vlastní zhruba pětinu ze 6 tisíc honiteb a právě divoká prasata patří k nejčastějším úlovkům. Po telefonu už teď zdravíme Petra Smutného, metodika myslivosti a ochrany lesa změněného státního podniku. Dobrý den.
6: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Z každého odstřeleného divočáka musí myslivci odevzdat vzorek pro vyloučení nakažlivých nemocí. Jak vnímáte chystanou změnu, kdy dosavadní papírovou žádanku postupně nahradí elektronické hlášení?
6: My jednoznačně kladně kvitujeme tuto myšlenku. Když mě v podstatě před nějakým rokem oslovil pan Bruš z Akademie věd, odborník na digitalizaci myslivosti, pan Hájíček, s prosbou, zda bychom jako Lesy ČR mohli aktivně testovat tuto aplikaci. Rád jsem souhlasil, protože si myslím, že i do tak konzervativního oboru, jako je myslivost, digitalizace postupně proniká, pronikat bude a nakonec se stane její pevnou součástí. Od letošního roku, mysliveckého roku, což je od 1. dubna, jsme jako Lesy ČR začali používat svoji vlastní aplikaci, kterou využíváme pro evidenci myslivosti a ta funkcionalita na odesílání žádostí na vyšetření vzorku na trichinelózu a její zpětný příjem potom těch výsledků vlastně zpět do systému by mohl být právě v budoucnosti pevnou součástí té naší aplikace.
0: Může podle vás aplikace pomoci k tomu, aby se vzorky nezaměnily, třeba když se na jednom honu odstřelí více prasat najednou?
6: Určitě ano. Myslím si, že nejenom ta nezaměnitelnost, ale celkové to zjednodušení agendy. Lovec v současné době musí nyní vyplnit lístek o původu zvěře, který je v papírové podobě. Potom dost často si uživatel honitby vede svoji vlastní evidenci, ať už papírově nebo v nějakém Excelu nebo v nějaké myslivecké aplikaci, jako třeba my, ale znamená to zase přepisování dalších údajů nebo těch samých údajů znova na další místo. No a v neposlední řadě v případě vyšetření na trichinelu, to znamená vystavení žádanky na státní veterinární správu a zpětně potom při tom výsledku, který obdržíme, to znamená následně to spárovat s tím úlovkem, shromažďovat výsledky toho vyšetření pro nějakou případnou další kontrolu a evidenci. A to vše by mohlo odpadnout a tím pádem se zjednodušit, sníží se tím pádem i chybovost. No a tu samotnou praktičnost, to v jaký podobě to bude, tak na to se samozřejmě těším a doufám, že brzy to budeme schopni odtestovat právě v těch našich režijních honitbách.
0: Divoká prasata se u nás mohou lovit po celý rok. Každoročně jde zhruba o 250 000 kusů. Ví se, kolik jich u nás ale vlastně žije?
6: No, bohužel úplně přesně neví, nicméně z těch dat odstřelů plus nějakých nezachycených prasat, v podstatě těch, který neprojdou evidenci, to znamená nějaké úhyny, tak jak bylo řečeno v úvodní reportáži, ročně se odloví něco okolo 250 000 kusů, což tedy přes nějaký přepočet znamená, že v té volné přírodě by se mohlo pohybovat něco okolo 500 000 až 700 000 kusů. Některé studie uvádí dokonce i 1 000 000, ale spíše se to bude pohybovat v těch řádech 500 až 700 tisíc kusů.
0: Dá se v jedné větě rychle říct, jak je možné, že se černá zvěř tak rychle rozmnožuje?
6: Jednak samozřejmě je to tím, že na rozdíl od jiné spárkaté zvěře bachyně rodí 4 až 8 mláďat. Zvýšila se nám neskutečně úživnost honiteb, ať už co se týče zemědělských plodin v posledních letech díky přísuškům jsou častější semenné roky, takže ta zvěř má dostatek potravy po celý rok a v podstatě to navazuje na nějaký výzkum České zemědělské univerzity, která vlastně přišla nebo vyzkoumala to, že ta reprodukce schopnost těch bachyněk přichází už nikoli podle stáří věku, ale podle tělesné váhy a začíná na nějakých 30 kilogramech.
0: Tolik Petr Smutný, metodik myslivosti Lesů České republiky. Díky za rozhovor a hezký den.
6: Není zač, taky děkuji, nashledanou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve 13 hodin a 43 minut posloucháte Vědu Plus. Jsou bezprostřední, vřelí a rádi projevují ostatním své city. A taky mají strojený 21. chromozom. To jsou lidé s Downovým syndromem. Nejsou nenormální, jsou jiní. Ve velké většině jsou schopní se naučit všechno, co potřebují k důstojnému životu. Ale potřebují také podporu. Hlavně od své rodiny. A právě s tím má osobní zkušenost paní Jitka Haugwitzová. Už 29 let se stará o syna Honzu s Downovým syndromem. A tu teď vítám ve Studiu Plusu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Honzu ale nepodporuje jen jeho rodina. Trochu nečekaně mu v těchto dnech pomáhají studenti 3. S třídy 6letého gymnázia v Praze Čakovicích, tedy teenageři zhruba tak asi v 16 letech. V programu nadace Via Dobrodruzi chtějí vybrat co nejvíce peněz na schodovou židli, která by Honzovi ulehčila život. A proto vítám ve studiu i profesorku gymnázia Čakovice paní Michalu Šedovou. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
0: Na začátku se musím zeptat, kdy jste se o postižení vašeho syna dozvěděla a vlastně uměla jste si vůbec představit, co vás v těch příštích letech čeká?
9: O postižení jsme se dozvěděli druhý den po porodu, kdy to začalo tím, že má neslučitelnou vadu se životem srdeční a nutná operace, přesun do Motola, a k tomu ještě mi v podstatě sdělili, že vzhledem k tomu, že jsem fyzioterapeut, tak jsem se všimla hypotonie, což je snížení tonu svalový. Takže asi je tam podezření na Downův syndrom, takže odebereme vzorky krve a uvidíme.
0: A uměla jste si vůbec představit, jaký vlastně ten život vašeho Honzy bude a i pro vás, jak ten život bude vypadat?
9: Představit jsem si to neuměla, ale od začátku jsem si řekla, že prostě mu dám všechno, co budu moct, protože jsem měla velkou podporu okamžitě, teda v celé rodině, v manželovi, v rodičích. Takže jsme se jednohlasně prostě dohodli ten den, kdy jsme to zjistili, že prostě zabojujeme a dostaneme ho, kam to půjde.
0: Honzo, ale kromě Downova syndromu trápí i další problémy, jaké?
9: No právě, že to šlo velmi dobře, on byl strašně šikovný, po operaci jsme ho jako rozcvičili, pak rozchodili, pak rozplavali, pak rozlyžovali, zvládal s náma všechno, veškeré naše sportovní aktivity, že jsme oba s manželem sportovci. No, ale ve 14 letech to všechno začalo jít do kopřiv, bych řekla, protože dostal epilepsii. Nejdřív jsme si říkali, že jako prostě to nějak taky zvládnem. Ubezpečovali nás, že dneska jsou léky, že se to dá, ale bohužel se v průběhu času ukázalo, že se furt ta epilepsie, ty záchvaty zhoršovaly, už moc nebylo jako mu co dát a že vlastně museli v roce 2015 uspat do tyho spánku, protože by prostě ten mozek už to nevydržel. No, takže veškeré jeho schopnosti, které jsme do něj za těch 14 let, kdy mu to začalo, jako nacpali a naučili, tak si postupně prostě zpátky. No. Takže ze samostatného kluka, který jezdil sám po Praze a byl velmi šikovný, tak je teď jako člověk, který na mě závislý. V podstatě má i ve dne záchvat epileptický, jako atonický, kdy prostě lehne, padne a tě kde je. Takže nemůže vůbec být sám a musíme mu pomáhat se vším. No.
0: Vůbec nějaké aktivity může mít, může provozovat, co ho baví, co má rád. A ještě, jestli byste nám mohla říct, přece jenom existují určité předsudky o těchto lidech s Downovým syndromem. Jak se s tím i dá třeba vypořádat?
9: Předsudku, když byl malej, bylo poměrně dost, bych řekla. Teď už ta doba pokročila a já třeba za sebe nemám vůbec pocit, když s ním jako jdu, že bych měla špatnou zkušenost. Já teda kromě toho, že už ho beru jako normálního, takže mi vlastně nepřijde jiný, tak mám vlastně jako strašně dobrou zkušenost s lidma kolem sebe. Hmm. To si vůbec nemůžu stěžovat, že by někde jako jo, pár třeba jsme měli nějaký zážitku, ale to bylo minimum, že jsme ho třeba poslali na to, ale tu, když ještě teda neměl tu epilepsii, s nějakýma drobnýma prostě tady zaplatíš, že jo, někde venku a vrátil, musí ti vrátit a on se vrátil, neměl nic. A my říkáme, kdy máš peníze, nedal pán, jo, tak, že ta samozřejmě zkušenost je, ale minimální, jinak nemůžu si stěžovat na okolí.
0: Vesměs pozitivní, tak to jsou aspoň dobré zprávy v tomto slova smyslu. A paní Haugwitzová, vy teď nutně potřebujete schodovou židli. Můžete vysvětlit, co to je a v čem by Honzovi právě měla pomoci?
9: Je to takový zařízení, který vlastně sedačka, která je na takový kolejnici a Honza si na to může sednout a může vyjet bezpečně nahoru do patra, do koupelny, protože koupelnu máme v prvním patře a potřebují z toho důvodu, že dopoledne, když teda vstane po noci plný epileptických záchvatů, kterých má třeba 30 za noc, dopoledne pak to dospává, tak v podstatě ráno se probudí zásadně prostě počúranej, potřebuje se umýt a je ve stavu, že ty schody má problém vyjít. Takže teď to je tak, že já ho umeju na postoji, to jsem se všechno naučila a odpoledne, když už je rozhýbaný, funguje, tak spolu ty schody vyjdeme. Akorát, že zase odpoledne už může přijít ten atomický záchvat, kdy se na těch schodech prostě vypne, takže se to dvakrát už stalo. Takže a proto to řešíme.
0: Potřebujete pomoc. Už se obracím na paní profesorku Šédovou. Pomáhat se dá určitě všelijak, různé charity, zvířecí útulky, zoologické a tak dále. Vaši studenti třetí S se vybrali Honzu s Downovým syndromem. Je to obrovský silný příběh, co tady posloucháme. Rozhodli se sami, nebo jste k tomu tak trošku nainspirovala? Co byl ten hlavní impuls?
10: Někdy v loňském školním roce jsem zjistila, že existuje nadace VIA a že vypsala program Dobrodruzy a musím říct, že si procházíme nejenom dobrodružstvím, ale že se učíme dělat dobro. A tím, že učím politologii a jsem svým založením demokrat, tak opravdu vnímám svoji roli, ta nejtěžší v letošním školním roce, že jsem se musela upozadit a všechno nechávat na dětech. To znamená, oni si demokraticky sami rozhodli, když jsem jim řekla, že můžeme dostat finanční podporu pro realizaci nějakého našeho cíle, který si vybereme, tak oni si sami vybrali, že chtějí pomoct někomu s Downovým syndromem. A protože spousta z nich nevěděla, co to je Downův syndrom, jak žijí takoví lidé, tak jsem věděla, že v sousedství existuje nějaká rodina Haugwitzů, tak jsem poprosila paní Jitku, aby přišla do školy a ona jim vyprávěla o Honzovi. A vlastně téměř ke konci hodiny padla spontánní otázka od jedné žákyně, jak vám můžeme pomoci?
11: Ano, potvrzuji.
0: To je neuvěřitelné, zvlášť v dnešní době, kdy vidíme mladé lidi, teenagery, bereme jako puberťáky, mají většině v ruce mobily, tráví hodiny na počítači, spíš ta socializace s tím okolím není taková intenzivní dovnitř, ale spíš ven, podle věcí se různě hrajou a tak dále. V čem tady jsou jiní ti studenti?
10: Jsou to úplně normální děcka, jako je vidíme všude kolem sebe na ulici. Akorát mám pocit, že víc navnímali, stali se citlivější a uvědomili si, že je potřeba mít srdce na dlani a rozhlížet se kolem sebe. A musím říct, že jsme ušli obrovský kus cesty od ledna, kdy jsme se intenzivně začali věnovat tím vlastně pro koho, co vymyslíme, jakým způsobem to budeme realizovat, kdy to uděláme, termín a všechno musí vymýšlet ty děti. A fakt musím zdůraznit, že stojím v pozadí a nechávám to na nich, na tom, aby oni se mezi sebou domluvili.
0: Když ještě se vrátím k těm různým mobilním telefonům, jak vlastně dnešní teenageři jsou jiní, právě třeba ty sociální sítě, které jsou pro ně dnes specifické, pomáhají právě tím, že chtějí dělat a dělají takovou to obrovskou vlastně dobročinnost, ten dobrý skutek?
10: Sociální sítě určitě pomáhají, protože mají oni své účty na
0: různých platformách,
10: přesně tak, takže tam určitě sdílejí i to, že jsme otevřeli sbírku na darujme.cz a tam sdílí QR kód, ale zjistila jsem, že vlastně oni komunikují i doma, což je pro mě úžasné zjištění, protože vtáhli do organizace spoustu rodičů a já jim tímto děkuju, protože někdo jede nakoupit do Makra, někdo jiný zase pod poří nás jiným způsobem, půjčí Pártistan, přiveze Pártistan a tak dále.
0: Paní Haugwitzová, překvapilo vás, že Honzovi chtějí pomáhat 16-letí studenti, tedy vlastně ještě skoro děti?
9: Mě to úplně šokovalo, protože já jsem tam opravdu šla s tím, že udělám osvětu, aby ty děti věděly, o čem to je. Původně jsme mysleli, že přijdeme s Honzíkem, aby ho viděli, aby se s ním mohli popovídat. Bohužel měl špatný dopoledne po špatný noci, takže nakonec jsme to vymysleli, že jsem vzala prostě Alba a mohli si prohlídnout jeho život aspoň v Albech. A já jsem tam vůbec nešla s tím, že nám někdo chce pomáhat. Já jsem byla tak vyšokovaná, když se mě zeptali, jak nám můžou pomoct. A já jsem jako říkala vlastně tohle, že nás teď tíží. A oni prostě mi řekli, že teda vyzkusili s tím něco udělat. Tak to byl pro mě fakt šok.
0: V sobotu pořádají studenti 3S benefiční odpoledne na spolkovém dni v Čakovickém parku. Co budou prodávat, paní profesorko?
10: Vymysleli si, že chtějí tvořivé dílny a nakoupili jsme asi 200 plátěných tašek. Na těch plátěných taškách už momentálně jsou loga. Sami vymysleli logo, protože Jitka říkala, že Honzík slyší na pojmenování média, takže je tam napsáno Honzíkové, je tam média. A tím, že to je tvořivá dílna, tak tam jsou i budou k dispozici barvy na textil a kdo si ji bude chtít zakoupit, tak si ji může i dotvořit. Potom tam bude prodej nejrůznější bižuterie, udělali obrovskou sbírku a budou kreslit i běhnou.
0: Věříte, že se podaří tentokrát a budete moci s Honzou přijít?
9: Já doufám, že se nám to podaří. My sice jsme měli ještě nějaký jako jiný program na tento den, ale uděláme všechno, protože tam určitě dorazíme a určitě tam dorazí i jeho ségry, který jako jsou, musím říct, jako taky z toho dojatý. No, takže a nejvíc se teda těšíme, že, a já to tady řeknu do Českého rozhlasu, aby to slyšeli ty děti, že k nám přijdou na zahradu domů a my jim osobně poděkujeme a prostě se všema se uvidíme a Honzík jim osobně prostě poděkuje. Na to se těším.
0: Zdraví je asi to, co je potřeba přát nám všem, ale hlavně vašemu Honzovi. Co jiného ještě, kromě té židle a toho zdraví by se mu dal popřát. Vy jako maminka.
9: Jako maminka, aby byl pořád tak spokojený, protože jemu ušlo třikrát vlastně o život. Třikrát jsme se jako báli, že to nedá a byli jsme z toho špatný a on tady hrozně chce bejt. Vždycky to vybojuje a je vlastně furt pozitivní. Na to, čím prošel, co on má za sebou, tak je tak pozitivní, že by si z ním mohli brát teda příklad jako Greg Rowe.
0: Penše 2, úplně stručně, co vy? Vy jste popřála Honzovi.
10: Já bych Honzovi popřála, aby zůstal takovým sluníčkem, jak jsme se dozvěděli, že Honza je, já jsem ho jednou viděla, tak aby byl takovým sluncem a šířil pozitivní náladu i dál. A chci ještě říct, že jsem na své žáky pyšná.
0: To byla Jitka Haugvicová, maminka Honzy s Downovým syndromem a Michala Šedová z gymnázia Čakovice, kde se studenti 3. S rozhodli pro Honzu uspořádat sbírku na schodovou židli. A pomoc Honzíkovi můžete i vy, buď v sobotu při benefičním odpoledni na spolkovém dní v Čakovicích, anebo finančním darem do sbírky nadace via QR kód pro platbu najdete na Facebooku gymnázia Čakovice. Já moc díky za to, že jste přišli do našeho studia. Hodně štěstí, hodně síly a hodně zdaru. Hezký den, díky.
10: Děkujeme, na shledanou.
0: A ve 13 hodin a 55 minut se teď podíváme do světa brouků. Samci při letu nesvítí, za to bezkřídlé samice na první pohled připomínající larvy jsou nápadné svou světelnou lucerničkou na konci zadečku. Řeč je o světluškách, větších v Praze jsou zatím málo zmapované, protože se v terénu hledají poměrně obtížně. Vědci tak vyzývají veřejnost, aby jim v hledáním těchto vzácných brouků pomohla. Víc už se teď povíme s Martinem Novákem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Hezké odpoledne.
11: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Když se řekne světluška, většina lidí se vybaví letní večer a blikající světelka. Jak je ale skutečný stav světlušek v Praze? Ubývají nebo je jen méně často vidíme a vlastně můžeme vůbec vidět?
11: Tak jaký je skutečný stav světlušek? My víme, že ta světluška menší, to je taková naše běžnější světluška, na kterou lidé mohou častěji narazit. Je v Praze relativně rozšířená, ale je to především v místech, která jsou opravdu divoká a není tam světelné znečištění. Co se týče té světlušky větší, na kterou se tenhle rok zaměřujeme, tak o té právě pořádně skoro vůbec nevíme, jak je rozšířená. A tím pádem ani nevíme, jak na tom je, ale máme podezření, že na tom nebude úplně dobře a že nebude právě úplně moc rozšířena.
0: To letošní mapování se zaměřuje na tu světlušku větší. Čím je tento druh zajímavý a vy jste trošku zmiňoval, proč je obtížné ho zmapovat?
11: No, je to proto, že tuhletu světlušku nemůžete vidět za letu, takže ona netvoří ty úžasné pohledy, co vždycky nám naskýtají ty světlušky v létě. To je právě ten jiný druh, ta světluška menší, která je hojnější, ale za to u té světlušky větší tak září samice. A mají opravdu velkou tu lucerničku, takže můžete vidět zářit i z dálky. Jenomže u těch světlušek těch samic je vždycky v poměru k těm samcům mnohem méně, takže je opravdu mnohem vzácnější na ně narazit.
0: Do projektu se může zapojit veřejnost. Jak má člověk správně světlušku hledat a kdy má třeba vyrazit ven?
11: Tak ideálně je to tak 3/4 hodiny po západu slunce, takže v dnešních dnech je to tak kolem půl desáté až 9:45, když se začne opravdu jako smrákat. A je to během dnů, které nejsou deštivé, nefouká moc vítr. Začíná to tenhle týden. My chodíme téměř každý den kontrolovat, jestli světlušky létají a ještě máme takovou jako síť pozorovatelů. Takže teďka nám teprve začaly hlásit, takže vyražte určitě klidně už dneska večer, určitě nějaké světlušky podle mě uvidíte. A nejlépe je chodit do nějakých tmavších částí, prostě nesmí tam být světelné znečištění, někde na okraji lesa, poblíž nějakých potůčků nebo vodních ploch. Světlušky mají rády tmavá, vlhká stanoviště.
0: Když tu světlušku uvidím, jak pak můžu ten svůj nález s vědci sdílet?
11: Tak pokud jste z Prahy, tak máme skupinu Praha hledá světlušky. Pokud jste z jiných částí České republiky, tak máme skupinu Česko hledá světlušky. jak na Facebooku, tak na iNaturalist, takový portál na pozorování různé fauny a flory. A tam nám nahlašte, kde jste tu světlučku viděli, ideálně GPSku z mapy. Potom, pokud se vám podaří fotku, ale víme, že v noci to je těžké fotit, tak aspoň popsat, jestli jste ji viděli svítit za letu, nebo právě jenom v trávě, protože když ji vidíte za toho letu, tak je jasné, co to je za druh pro nás. No a ideálně ještě pak datum, pokud to třeba bylo pozorování z minulého týdne, tak nás o to jenom upozorní, že jste to třeba viděli tehdy a tehdy.
0: A úplně jednou větou, kdyby se díky mapování ukázalo, že některé pražské lokality jsou pro světlušky důležité, může to vést k jejich lepší ochraně nebo změně péče o městskou zeleň? Prosím opravdu jednu větu ideálně.
11: Určitě ano, 100% ano a proto to taky děláme.
0: Tolik informace o tom, že v Praze začalo velké pátrání po světluškách a může se do toho zapojit i veřejnost, kdy se tak má stát, jsme slyšeli i kde máme ideálně hledat. A mluvili jsme o tom s vedoucím projektu Praha hledá světlušky, entomologem Martinem Novákem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Díky za váš čas a naslyšenou.
11: Taky děkuji, naschle.
0: Tolik dnešní Věda Plus za celý tým, který uplynulou půl hodinu připravil. Děkuji za pozornost, Štěpánka Martanová.
1: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
12: 20 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš za to kritizoval. Spojené státy ukončily námořní blokádu íránských přístavů. Írán naopak otevřel Hormuzský průliv a Ukrajina provedla zatím největší dronový a raketový útok na Moskvu. Zprávy a Martin Matějka. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75% a pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
13: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
14: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
13: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
15: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
13: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
12: Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů. I z nich na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump včera se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškiánem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Írán po uzavření memoranda otevřel Hormuzský průliv. Podle dohody má být obchodní provoz pro lodě v oblasti bezpečný po dobu 60 dní.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinérii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pokračuje Vlček.
17: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
12: Ústav jaderné ochrany spadá pod hasičský sbor od loňského září.
18: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku. Čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové rozehrají české tenistky s Velkou Británií v úterý 22. září a v čínském Shenzhenu tak otevřou celý finálový turnaj. Informovali o tom organizátoři.
12: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín havarovalo nákladní auto na kilometru 44. Auto je v poli mimo vozovku, kolona se tam zatím netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku čerstvá nehoda na 187. kilometru. Policie hlásí, že blokuje jízdní pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách hlavně na severu a severovýchodě ojedinělé s přeháňkami a nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Portréty.
19: Mezi domorodými obyvateli Severní Ameriky se těšil velké úctě a měl údajně zázračné schopnosti, protože dokázal unikat nástrahám bledých tváří. Náčelník Siouxů sedící Bík byl jedním z vůdců, kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného konce legendární bitvu u Little Bighornu. Jenže sedící Bík nakonec zemřel po potyčce s policií v indiánské rezervaci, a to střelou muže z jeho vlastního kmene. Náčelníka, který jako jediný dokázal na chvíli sjednotit vzájemně znepřátelené indiánské kmeny, připomene v portrétech věnovaných právě indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: A ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
21: Indiánští náčelníci.
19: Honzo, už jsem řekl, že jedním z témat, o kterých by dnes měla být za chvíli řeč, bude právě ta bitva u Little Bighornu. Pro americkou armádu skončila v podstatě tragicky. Jiná věc je, že vlastně ani ti vítězní indiáni se potom z toho úspěchu dlouho neradovali. Ale přesto, připomíná se dneska ještě tahle bitva ve Spojených státech? Je to vlastně nějaké téma pro americkou, řekněme, politiku nebo pro diskuzi?
20: No určitě. Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády a do značné míry se spekuluje, jestli pak ten následný masakr u Wounded Knee nebyl takovou jako pomstou, kdy se ti vojáci prostě chtěli těm indiánům pomstit. Pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně vlastně ten narrativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Big Horn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále, a tak dále. Je to téma pro ty nejrůznější skupiny, které dělají ten reenactment, které si hrají na vozovkách, na tu bitvu, tak jak to u nás je třeba bitvě u Hradce Králové nebo u Slavkova. No. Ale samozřejmě pořád tam je to, zrnko toho, že tady ta americká federální armáda vinou vlastních chyb, protože se víceméně nepopírá, že Custer do té pasti vlezl sám a že vlastně udělal několik zásadních chyb a ty vlastně zapříčinili tu drtivou porážku, kterou tam zažil. A v neposlední řadě bych řekl, že tradice těch indiánských válečníků, jako byl Geronimo nebo Sedící bík, se postupně včlenuje i do té válečnické tradice americké armády, že jsou uznáváni, jako že to byli velcí válečníci, stateční a tak dále, a tak dále. A tyhle vlastnosti, přes tyhle ty vlastnosti se tihle ti výjimeční válečníci dostávají do té tradice americké armády a některá jejich jména nebo některé jejich symboly se dostávají i do oficiální ikonografie americké armády. Takže dalo by se říct, že je to takové vlastně jako smíření. Byť samozřejmě s neustálým vnímáním, že přeci jenom byla velmi potupná vojenská porážka.
4: Sedící bík narodil se snad v březnu roku 1831, tehdy ještě pod jménem Skákající jezevec. Jeho řečí to bylo Tatanka Jotake. To jméno Sedící bík dostal později od otce za to, že byl poměrně, řekněme, velmi šikovný. Už v 10 letech složil prvního bizona, ve 14 prý zabil a skalpoval prvního nepřítele. A v té době tedy mu jeho otec jménem Sedící bík předal své jméno a sám se stal Skákajícím bíkem. Pojďme si hned přečíst z první knížky. Čteme si dneska z knihy Roberta Atliho Sitting Bull, Sedící bík, život a časy amerického vlastence. Je tam hodně o tom, kým byl Sedící bík v době, kdy už dospěl.
5: Jak si připisoval jednu válečnou poctu za druhou a získával stále větší slávu, vyvstal jako stělesněný Hung Papa, představující čtyři základní ctnosti – odvahu, vytrvalost, štědrost a moudrost. Na Sedícím bíkovi bylo něco, co měl každý rád. Děti ho měli rády, protože byl přívětivý, ženy proto, že byl laskavý k rodině a urovnával spory. Byl bojovník respektovaný pro odvahu a dovednost a obávaný nepřáteli. Byl svatý muž prostoupený úctou a mysticismem, neustále rozmlouvající s Vakatankou a všemi dílčími božstvy, snící posvátné sny a vykonávající uložené rituály, úpěnlivě prosící za blaho lidu a přinášející oběti od bizoní zdechliny až po vlastní maso. Byl i dobrý příslušník kmene, muž štědrosti a pokory, skladatel a zpěvák písní, přítel dětí a starých lidí, mírotvůrce, sportovec, laskavý humorista.
4: Když jsme u toho kmene, padlo to tady, tak tedy Sedící bík byl náčelníkem siouxského kmene, který etnicky pocházel z lakotské skupiny Hungpapů. My jsme tady slyšeli, jak si připisoval jednu tu válečnou poctu za druhou. Tam pochopitelně bylo velmi konfliktní soužití mezi siouxy a bělochy, protože běloši tedy drancovali ta původní indiánská území prakticky po celá 60. léta 19. století. Vedli obě strany válku a i když tu a tam byly uzavírány různé, řekněme, dohody, mírové dohody, tak ten klid zbraní nikdy asi netrval moc dlouho. Pak ale přišel rok 1868 a dohody s Fort Laramie. Co se tam, Honzo, nakonec dohodlo?
20: To měl být takový jako přelom ve vztahu mezi americkou federální vládou a právě Siouxy a těmi dalšími kmeny. Podle té smlouvy měla vzniknout jakási velká siouxská rezervace, která zahrnovala vlastně území dnešního státu Jižní Dakota, západně od řeky Missouri a vlastně garantovala jim velké souvislé území, na kterém měli právo lovit bizony, které byly základní součástí jejich samostatného živobytí. Americká vláda v rámci té dohody souhlasila, že opustí některé vojenské pevnosti na jedné z těch linií. A vypadalo to, alespoň pro část těch náčelníků, kteří tu smlouvu nakonec podepsali, jakože tady konečně ti původní obyvatelé najdou nějaký status quo s tím neustálým přílivem obyvatel nebo nových migrantů, kteří přicházeli do Spojených států a jejich hlavním znakem byl hlad po půdě. Snaha prostě získat půdu. Za tím příslibem do té Ameriky šli. On přestával být až tak problém těch Američanů, kteří už tam žili, ale těch nově příchozích, kteří vlastně zvlášť po skončení americké občanské války a v rámci rekonstrukce začali proudit do Ameriky a začali se neustále rozšiřovat a naráželi na ta dosud ještě volná indiánská území. Američané si zase o toho slibovali, že vlastně když Siouxové se takhle usadí, tak v průběhu těch generací se takzvaně jakoby poamerikanizují a přejdou z toho svého původního způsobu života na ten americký. To znamená, začnou se z nich stávat zemědělci, přestanou lovit ty bizony a začnou se vlastně socializovat v rámci nějakého toho velkého amerického příběhu. Ono by to fungovalo, kdyby na to byl nějaký čas, ale téměř i hned poté, co ta smlouva byla podepsána, je tedy nutno připomenout, že sedící Bík s tím nesouhlasil a nepodepsal, protože nesouhlasil vůbec s tím konceptem rezervací. On byl prostě přesvědčen, že oni mají právo žít ten svůj způsob života všude tam, kde kdysi žili a pokud jim v tom někdo bude bránit, tak si to prostě vymohou silou. Tam nastal problém, že ta smlouva začala být velmi záhy porušována a jedním z důvodů byl nejenom hlad po půdě, ale i hlad po zlatu.
4: Obě zlata.
20: Protože se vlastně v těch Rosiuxi, nebo to je původní obyvatele, posvátných Černých horách, těch Black Hills, objevily velké zásoby ložiska zlata. O nich se už vědělo od někdy od 40. let. V polovině 70. let tam vedl takovou prospektorskou výpravu právě jakýsi George Armstrong Custer. Ten potvrdil, že jsou tam prostě velké zásoby zlata. No ale to byl prostě jako zásadní střet. Prostě pro Siouxy to byla posvátné pohoří, které vůbec nemělo co dočinění s nějakým zlatokopectvím, ale prostě jak se ta zlatá horečka rozvinula, tak tam ten střet a to porušování té dohody se stalo takřka na denním pořádku a vyústilo to vlastně tu tragickou vojenskou srážku.
4: Ještě než se k té bitvě dostaneme, tak bychom měli říci, že sedící Bík má velkou zásluhu na tom, že se mu podařilo ty roztroušené a vzájemně se v oblivě nepříliš mající kmeny sjednotit. Říká se, že dokonce v tom jeho táboře žilo před bitvou u Little Bighornu až 10 000 indiánů. To jsou tedy i bojovníci s rodinami a že těch bojovníků měl kolem 2, prý možná až dokonce 3 000 mužů, se říká. 25. červen 1876 je tedy ta bitva u řeky Little Bighorn v těch odlehlých končinách Montány. Je tam ta slavná 7. kavalérie George Custera. Taky bychom ještě měli říci, že před bitvou měl sedící Bík jakési mystické vidění, při kterém viděl, jak američtí vojáci prý padají hlavou dolů. On to dokonce jakoby dotáhl až tak daleko, že při tom tanci slunce si odřezával vlastní kusy masa z těla. Prý dokonce v tomhle konkrétním případě při tomhle tanci před tou bitvou tak mělo jít až o 100 zářezů. No a co se dělo a jaký byl význam sedícího Bíka v té bitvě u Little Bighornu, tak o tom opět krátká citace z knížky Roberta Atleje.
5: Význam sedícího Bíka u Little Bighornu nespočíval v okázalé statečnosti, řízení bojovníků nebo inspirování k boji. Spočíval ve vedení tak moudrém a mocném, že přitáhlo k sobě a udrželo pohromadě silnou koalici kmenů, natolik prostoupenou jeho vzdorným nastavením mysli, že dokázala zahnat generála Crooka a vyhladit podplukovníka Custera. Nikdy předtím Siouxové a Cheyenneové netriumfovali tak velkolepě a nikdy už se jim to znovu nepodařilo. Za to mohli více než kterémukoli jinému náčelníkovi děkovat sedícímu Bíkovi. Zatímco sedící Bík a jeho kolegové oplakávali mrtvé a oslavovali triumf, nepochopili, že výpraskem Crookovi a vyhlazením Custera spečetili vlastní pád. Ohromený americký národ požadoval odplatu a kongres i prezidentova administrativa byly připraveny podpořit jakékoliv opatření. Generálové dostali muže, peníze a pravomoci, které chtěli, aby jednou provždy ukončili potíže se Sioux.
21: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: V tom dnešním speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům si povídáme o sedícím Bíkovi. Hostem ve studiu, sedícím historikem je Jan Adamec a od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl. Honzo, bitva u Little Bighornu, asi obecně známé, 268 mrtvých amerických vojáků, řekněme doslova zmasakrovaných Indiány, přežil to prý pouze jeden jediný armádní kůň. Na té druhé straně, na straně Indiánů, tam se ty odhady mrtvých pohybují od 30 možná až do stovky nebo do několika stovek. Zaujalo mě tam, ty jsi to ale říkal, že podplukovník Custer tedy šel do té léčky. Custer prý uvažoval dokonce o kandidatuře na amerického prezidenta?
20: Ano, je to tam v jeho myšlenkách nebo úvahách zaznívalo a takový drtivý vojenský triumf nad slavným indiánským náčelníkem by se mu určitě hodil. Takže představa, že je ověnčen tím pomyslným vavřínem a hraje to jako kartu v nějaké pomyslné prezidentské kandidatuře, tak ta určitě mohla přispět k tomu, že nedbal na některé dobré rady, ať už těch svých indiánských stopařů, kteří ho varovali, že ta přesila v tom hlavním táboře sedící bek je opravdu velká. Tady hrozí, že budou přečísleni a také byli. A zvolil i jiný čas té bitvy, než mu doporučili jeho důstojníci a rozdělil své síly v momentu té samotné bitvy, místo aby zůstal ta jedna jednotka pohromadě. No a to všechno vedlo k tomu, že ta bitva byla hlavně podle svědectví těch indiánských náčelníků brzy hotová. Hovoří se dokonce snad o jedné a půl hodině, pak už bylo hotovo. A byla to opravdu v tomhle smyslu jako drtivá porážka, která tedy pohřbila nejenom Castrovu kandidaturu, ale Castra samotného.
4: Honzo, jak se stalo, že ani ne rok po téhle bitvě, tedy červen 1876, že už v květnu 1877 sedící Bík s těmi svými bojovníky a jejich rodinami odchází do Kanady? Ten tlak Američanů byl tak obrovský po té prohrané bitvě?
20: To je přesně z učebnice válečnictví. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinerii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu Bíkovi bylo jasné, že tohle vítězství je cimrmanovsky řečeno vítězstvím Pyrhy. Budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstít. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881, ale tam nemohl zůstat natrvalo, protože kanadské úřady mu dali najevo, přestože se k Indiánům chovali celkem snesitelně, tak jim ale dali najevo, že se nestanou vlastně kanadskými Indiány. Jo? Oni je pořád považovali vlastně jako za Indiány uprchlé ze Spojených států a to byl také jejich status. Nedostávali ty příděly potravin tak jako ve Spojených státech, takže strádali zimou, nedostatkem jídla a to je zase vedlo k tomu, že se dostali do situace, kdy museli zvolit, jestli se vzdají, nebo jestli budou dál bojovat, anebo jestli prostě kapitulují za cenu, že se pokusí zachránit své potomky, rodiny a rezignují na ten válečný stav. A to byl i jeden z důvodů, proč pak v roce 1881 se tedy sedící Bík s několika svými spolubojovníky, byl jich několik do 200, začal odevzdávat zbraně a vydal se do té pevnosti Fort Bufford a tam se postupně vzdal a složil zbraně.
4: Ten moment kapitulace sedícího Bíka je zaznamenán v knize Paula Hedrena Války sedícího Bíka.

0: Velkému náčelníkovi zahalenému do tmavomodré přikrývky byla nabídnuta židle naproti generálu Terimu, ale on ji odsunul. Rozprostřel bizoní kůži na podlahu, usadil se, naplnil dýmku a začal kouřit. Nekonal se obřad s dýmkou, což byl při takové příležitosti běžný požadavek. Šlo pravděpodobně o úmyslnou urážku. Ze sedícího býka vyzařoval opovržlivý postoj, kterým americké delegaci naznačoval, že může táhnout k čertu. Terry tlumočil upřímné přání prezidenta po trvalém míru a řekl náčelníkovi a ostatním, že pokud se vrátí, jsou Spojené státy ochotny jim a všem Siouxům odpustit minulé činy. Museli by se vzdát zbraní a koní. Zvířata by byla prodána a výtěžek použit na nákup dobytka, což by jim umožnilo věnovat se chovu skotu. Překlady trvaly dlouho a Terry chtěl, aby bylo jasné, co bylo řečeno. Nepochybně byl pochopen i jeho závěrečný bod. Pokud byste se pokusili vrátit se zbraní v ruce, musí s vámi být zacházeno jako s nepřáteli Spojených států.
1: Stalo se v červenci roku 1881. Sedící býk nakonec souhlasil s tím, že bude žít v té rezervaci Standing Rock, ale dlouho tam nezůstal. A Honzo, to je takový zvláštní příběh. My jsme něco podobného slyšeli, když jsme si vyprávěli o náčelníku, no, bojovníku Geronimovi, který se stal téměř součástí jakéhosi takového zvláštního showbiznisu, a tohle je podobný příběh.
2: Sedící býk v té rezervaci Standing Rock neměl příliš na ružích ustláno, dostal se tam do konfliktu s tím velitelem rezervace Jamesem McLaughlinem a i to možná můžeme pochopit, proč vyslyšel výzvu Williama Codyho alias Buffalo Billa, aby se k němu připojil k té jeho show. Ono to odráží i trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě, a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Castrův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující, tahle zoofikace bývalých velkých hrdinů a velkých bojovníků. Na druhou stranu byl o něj velký zájem. Ta jeho role spočívala v tom, že seděl před tím svým týpím, stylizovaným týpím, podepisoval fotografie, byl o něm obrovský zájem. Američané ho vnímali jako atrakci. Myslel se tam právě ten vlastně takový ten zájem s tím strachem z někoho, kdo je jednou porazil, že jo, u toho Little Big Hornu, a kdo je tím obávaným vůdcem. Je taková ta fascinace někým, koho se bojíte, nebo za normálních podmínek byste se ho báli, nebo byste neuspěli v boji s ním, ale tady je spoután, zbaven všech těch atributů války a vy se ho můžete na něj opravdu jako na atrakci bez nějakého rizika dívat. To je vlastně jako podstata těch show.
1: Ty jsi říkal, že indiáni, potažmo tady sedící býk, že oni jako chápali význam peněz, věděli, že touhle zábavou si mohou vydělat. Hodně se ale píše o tom, že sedící býk část, nemalou část těch vydělaných peněz rozdával třeba chudým dětem a že nechápal tu americkou společnost, která na rozdíl od těch jeho kmenů, kde všichni se měli tak nějak podobně dobře, takže v té americké společnosti někdo se má úžasně a někdo se má strašně špatně.
2: Ten princip kapitalismu, vůbec to fungování té kapitalistické společnosti šel úplně proti těm základním kmenovým pravidlům, ve kterých on byl vychován a žil, a naprosto je nechápal. Jo. Nechápal, jak to, že můžou existovat, nebo jak to, že se americká společnost nestará o ty chudé děti, jak to, že se více nestará o sirotky, protože v tom chápání indiánů děti byly tím nejcennějším. No? A pokud někdo nějaké dítě osiřelo, tak se o něj ta komunita vlastně postarala. Stejně tak nechápal kumulaci peněz, protože oni vlastně to nepotřebovali. A o tom jsou celé studie etnologů a antropologů, kteří vlastně říkají, je ta síla toho náčelníka nebo síla těch velkých mužů byla v tom, že oni to, co měli, to, co získali, nebo to, co získali na nepřátelích, trofej a to, tak její síla byla v tom ne, že to hromadili, ale že to rozdávali. A v jednom slavném eseji o daru, myslím, francouzského sociologa Mausa, je vlastně to, že když někomu něco dáte, tak tím vytvoříte vlastně ten vztah závislosti té moci. A to je to, co vlastně on chápal jako důležitou součást té své, nikoli v to hromadění peněz a budování něčeho, co vlastně pro něj nemělo žádný význam.
1: Pojďme k závěru našeho příběhu. 15. prosince 1890 se policisté a vojáci američtí pokoušejí zatknout v rezervaci Standing Rock sedícího býka. A tam padne ten smrtící výstřel, protože seběhne se spousta lidí nechtějí a prý ani sedící býk se nechtěl nechat zatknout. Výsledkem je 16 mrtvých Indiánů a 8 mrtvých amerických policistů. Proč vlastně došlo k tomuhle konfliktu?
2: Zase klasicky. Nejdřív byla Sioux a vlastně Indiánům slíbila ta velká Sioux rezervace, ale ten hlad půděl velký, že to vedlo k porušování té dohody a ukrajování těch území ve prospěch těch nových osadníků. To samé se opakovalo i s tou další menší rezervací, která měla být právě v roce 1888-89 jako rozdělená na několik menších a některé části zase rozprodány těm novým osadníkům, kteří na nich chtěli vlastně vytvářet farmy a hospodařit. No a to se samozřejmě nelíbilo, docházelo k trvalému napětí a touhle salámovou metodou bylo jen otázka času, kdy jde k nějakému dalšímu střetu. Tentokrát už to nebyl vlastně otevřený střet mezi dvěma rovnocennými bojovými útvary, protože Indiáni už neměli ty bojové prostředky a už to mělo trošku jako charakter frašky nebo prostě takového jako tragického fraškovitého vyústění koexistence mezi bílými Američany a původními obyvateli.
1: Tady dodám, že sedícímu býkovi bylo možná 58, možná 59 let podle toho, kdy tedy přesně se asi narodil. Ta událost, to jeho zabití, tak ta se odehrála pouhé 2 týdny před tím masakrem v jihodakotské lokalitě Wounded Knee, ty si o tom už říkal, kde americká armáda povraždila přes 150 Lakotů. Z velké části to byly ženy a děti, které se vlastně chtěly vzdát. Mimochodem k národu Lakotů se dodnes ve Spojených státech hlásí asi 100 000 lidí, ale podle odborníků za skutečnost

0: Radiokniha.
1: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945 a velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho našla mrtvého v domě, kde se předtím zabarikádoval. Kriminalisti to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Rusko a Ukrajina si dnes předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala víc než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil také ruský poslanec Šamsail Saralijev, podle kterého převzalo naopak Rusko od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Poslední výměnu zemřelých země uskutečnili 15. května, kdy Rusko předalo 526 těl a naopak jich dostalo 41. Víc než 200 lidí v Demokratické republice Kongo zemřelo kvůli epidemii eboli. Nakažených je celkem 875. Informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se rozšířila taky do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. A ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochovaní právě v Brně, kde prožili velkou část života. Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1 ve skupině šampionátu, tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů střelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Nehoda na dálnici D2 u Podivína a neprůjezdná D35 u Olomouce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy havarovalo nákladní auto. Za sjezdem na Podivín 44. kilometru je to poblíž Šelky, vozidlo je v poli. Policie hlásí záchranné práce a taky neprůjezdný jeden pruh kolona se v místě nehody netvoří. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno. Stále neprůjezdná uzavírka je za sjezdem na Přáslavice, kilometru 280. Odklízí tam následky požáru kamionu. Trvat by to mělo ještě několik hodin. Objíždí se plynule po staré silnici 35 kolem Přáslavic do Olomouce, Holice a najet můžete třeba u Olympie. A v Brně u parku Lužánky odklízí následky srážky osobního auta s motorkou. Nehoda s únikem oleje omezuje průjezd na křižovatce ulice Štefánikova, Pionýrská. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jsou malé obce v Česku výhodou nebo naopak brzdou naší prosperity? Otázka, kterou nasvítila Národní ekonomická rada vlády a která je stále na stole a je stále nerozřešena. My se na tuto problematiku podíváme společně s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou, která je s námi ve studiu. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Já připomenu, že Helena Horská byla členkou Národní ekonomické rady vlády a řeč bude

0: O tom, jak toto dilema řešili i za hranicemi Česka. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Asi už jste někde četli nebo slyšeli nebo viděli, že Česko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce obcí v Evropě. Konkrétně je to 6258 téměř. Čtvrtina z nich má méně než 200 obyvatel a celé dvě třetiny mají méně než tisícovku obyvatel. A aby bylo jasno, jak velká ta odlišnost je, tak je nutno říci, že většina zemí Evropské unie má násobně větší obce. Takto rozdrobený systém samospráv je podle mnohých odborníků neefektivní. V minulosti vládě slučování nejmenších obcí doporučovala například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známý jako OECD. A například výzkumná agentura Pew Research vypracovala studii, která tvrdí, že příliš malé obce nejsou schopné vykonávat komplexní a neobvyklé agendy. A právě tím klesá jejich kvalita služeb, alespoň podle zakladatele Pew Research.
2: I ty obce kolem 1000, 2000, když jich je hodně, tak se musí nějak koordinovat, jo. A my se hodně bavíme o tom slučování těch malých obcí, což jakoby můžeme třeba motivovat, aby se slučovali, já bych byl pro, ale mnohem zásadnější je to, aby ty obce, taková ta střední velikost, se koordinovaly v tom území, třeba ve vzdělávání, v řízení sociálních služeb, v tom, že budou dohromady dělat zakázky a podobně. To je takzvané společenství obcí a tam právě se spousta peněz ušetří tím, že tam každý ten starosta nedělá vlastní právní služby, vlastní účetnictví, vlastní řízení nějakých věcí ve školách. A řídit ten mikroregion tak, aby nedělali ty starostové to samý zbytečně každý v té své malé obci. Prostě, jo. A zároveň jsou taky silnější partner proti tomu kraji. Prostě když ten mikroregion něco chce, shodne se na tom, tak se to dokáže vyjednat. Když tam máte 1000 malých obcí, tak to jsou roztříštěný hlasy. Primární cíl jako podle mě není v tom ušetřit. Dá se ušetřit třeba 10 miliard, jo? 5 až 10. Ale primární cíl je, aby se zlepšila ta dostupnost služeb a ta kvalita služeb.
0: Říká sociolog Daniel Prokop z Pew Research. Ten dokonce vidí v malých obcích i deficit demokracie.
2: Dost často tam kandiduje jedna kandidátka. Zhruba ve nějaký třetině obcí v Česku kandiduje jedna kandidátka. Takže tam jako není ani tolik ten demokratický proces té vlády. Tam můžete volit pro tu kandidátku jednu, no, a možná vybírat mezi nimi ty lidi. Druhá věc je, že tam ty obce v Česku mají povinnost zajistit jakoby školky a školy. A tyhle obce jsou moc malé na to, aby to zajistili, takže si to musí vyjednat u těch sousedů, jo, což je pro ně dost nevýhodný. Za třetí, oni jsou jako často mají neuvolněný starosty, který to dělají jakoby k nějaký jiný práci, mají větší problém žádat o dotace, mají problém v tom, že když tam je třeba nějaký firma na svoz odpadů, tak oni mají strašně slabou pozici proti ní. Ta firma se tam nadiktuje prostě jakoby ceny a ta malá obec jako těžko může zdorovat, když to nemá na výběr moc. Takže ten deficit demokratický je i v té roztříštěnosti.
0: Říká sociolog Daniel Prokop z Pew Research. To, že je toto téma stále aktuální, potvrzuje i poslední sněm Svazu měst a obcí v Plzni, kde prezident republiky Petr Pavel řekl, že jakékoliv nařizované slučování obcí by přineslo více škody než užitku. Také současná vláda Andreje Babiše chce jít cestou dobrovolnosti a chystá legislativu, která má zatraktivnit společenství obcí, a to většími pravomocemi, s našimi velkými investicemi. Tím je chce motivovat k většímu slučování do zmíněných společenství. Ještě k tomu stávajícímu popisu situace doplním, že v Česku je aktuálně 56 společenství obcí. A je zajímavé se podívat do minulosti, protože Česko má historicky velký počet obcí už od první republiky a vědci z Národního institutu SYRI popisují výhodnosti malých obcí. Tvrdí, že v počáteční fázi krizí jsou to právě malé obce, které často nesou největší odpovědnost a vyplňují komunikační, koordinační nebo organizační mezery, které by jinak k těm vyšším úrovním byly. Takže zdůrazňují roli malých obcí. Heleno Horská, my přidáme pohled ekonomky. Vy jste jako NERV doporučovali snížení počtu obcí. Kde všude to může české ekonomice pomoci? My už jsme slyšeli ty praktické obecní věci.
3: Já moc krát děkuji za tuto jako závažnou otázku i pro budoucí efektivitu státní správy. Protože my se tady bavíme o státní správě jako o celku, to znamená o redistribuci těch povinností mezi, řekněme, tou centrální vládou a tou lokální vládou. A můj kolega z rozpuštěného NERVu Daniel Prokop tady krásně popsal ty jednotlivosti a dokonce konkrétní příklady. A jenom abychom tomu rozuměli. Já sama jsem ráda, že mám poblíž obec starostu, starostku, kterou vlastně často člověk i zná z nějakých pravidelných setkání, ale na druhou stránku vidím, jak ty malé obce řeší neuvěřitelné množství úkolů a věcí, na které nemají nejenom mentální kapacitu, časovou kapacitu, ale často pořádně se s těmi závažnými a často dlouhodobými úkoly neumí poradit. Protože ono se možná zdá jednoduché říct si, tak postavte školku, teď už teda spíš budou potřeba ty základní školy, ale to vyžaduje dlouhodobý plán, to vyžaduje nějakou kontinuitu, to vyžaduje nějakou strategii i finanční. A teď se vemte, že vy se podepisujete pod nějaké třeba projekty, pod nějaké úvěry, nesete přímou odpovědnost a vlastně lidé napřímo vám se pak mohou chodit stěžovat, že něco není úplně v pořádku a kdo ví, jestli tam náhodou není nějaký úplatek. Takže ta odpovědnost na rozdíl od toho státu je přímá a vy jste přímo konfrontováni se zpětnou.
0: Ale zlepšila by se ta kvalita služeb o tolik, protože ty obce by se nesestěhovaly k sobě. Hmm. Ony by byly stále na svých místech rozdrobené a těm okrajovým částem, těm malým obcím by se například ta správa, o které jste mluvila, ten starosta, by se jim vzdálil.
3: Tam je otázka rozlišit tu ekonomickou část, tu finanční, od té, řekněme, politické až té společenské, protože upřímně řečeno, také nejsem úplně velkým zastáncem slučování obcí vlastně příkazem, protože český národ vlastně zažil období, kdy kontakt na obec to byla jediná vlastně demokratická instituce, kterou jsme měli nablízko, která řešila ty naše konkrétní problémy a bylo nám vlastně tak trochu jedno, co se děje v Praze, co se děje v jiných regionech, bylo důležité, že vztah mezi občanem a starostou, starostkou fungoval. Nicméně je potřeba se na to podívat i z pohledu peněz, nejenom z pohledu, řekněme, blízkosti kontaktů, nějaké, řekněme, vazby na to místo, kde bydlíme. Protože ta ekonomie jasně ukazuje jeden velký problém. České obce dostávají velké množství rozdrobených peněz a velké množství rozdrobených institucí se snaží ty rozdrobené peníze dát dohromady a vytvářet z toho investice. Já uvedu
0: Takže
3: statistiku.
0: Jsou velké obce ekonomicky výkonnější a výhodnější?
3: Vlastně paradoxně se nám ukazuje, že ani jeden ten kraj, to znamená ani obrovská města, ani ty nejmenší obce nejsou úplně optimálním řešením. Protože často, a to vidíme například u Prahy, u velkých měst, že oni než udělají nějakou obrovskou investici, tak také kumulují ty volné prostředky, které vlastně v té ekonomice zůstávají a nejsou využity.
0: V Praze už jsou to stovky miliard.
3: Ano, a na druhé straně to samé dělají malé obce, ale zase v menším, výrazně v menším, ale jich hodně malých obcí. Takže vlastně těch hodně malých obcí pak udělá vlastně to, co udělá jedna velká Praha, když to zjednoduším. A vlastně nejlépe jsou organizovány, a to je vidět ty střední obce, které už nějak kapacitu mají řešit nějaké dlouhodobější projekty, zajistit kvalitní řízení škol, zajistit kvalitní řízení třeba i nějakých zdravotních zařízení, které mají pod sebou, a ukazuje, že vlastně zlatý střed. Takže jako kdyby jsme i v té politice se i v těch obcích posouvali ke zlatému středu. A já jenom chci doplnit, že to není jenom OECD, která vlastně upozorňuje na tu obrovskou fragmentaci lokální správy v České republice a na ty související problémy, kdy na jedné straně v sumáru tady leží mnoho peněz, které ale když jsou rozdělené, tak jsou to vlastně malé objemy peněz pro některé obce, obzvlášť ty malé. To znamená, zadržuje se nějaká investice do vývoje, řekněme, občanské infrastruktury. Zároveň tady máme informace od nezávislých agentů, které říkají, že problém lokálního řízení je fragmentace, to znamená to roztříštěnost z té státní správy. A když chcete řešit větší problémy, tak vlastně horko těžko pak slučujete ty obce a horko těžko se pak hledají společné zájmy, že jedna obec třeba chce investovat do čističky odpadních vod, ale druhá obec cítí daleko větší akutní problém investovat třeba do té školky. A vlastně ani jedna z nich nemá na ten celý projekt peníze. Takže za mě to, řekněme, ty svazky obcí, ale ještě lepším jsou to ty sdružení těch obcí, které vlastně sjednocují ty obce, které umožní jim kumulovat ty prostředky, opravdu vytvořit daleko větší plán, který má smysl, který má i kapacitu, který řídí starosta, pomáhají mu tomu odborníci, kteří třeba v oblasti projektu financování mají daleko větší zkušenost než ten jeden jediný starosta či starostka, který často je uvolněn ze své pozice a vlastně často jako třeba učitel nebo někdo, kdo vystudoval řemesla, tak najednou řeší věci, které v životě neřešil a vlastně neví jak. A možná pak to nejjednodušší řešení je to neřešit. Vlastně vysedět další volby, obnovy a to je také vidět, že my teď v současnosti vidíme, jak obce vlastně rozjeli investice, za což vlastně děkuju, to je dobře, ale je vidět, jak se tam strašně moc projevuje ten politický cyklus. Znamená, na začátku přijde nový starosta, starostka, než se zorientuje v problému, trvá to rok, než připraví nějaké projekty 2-3 roky, no až poslední rok, to těsně před volbama, ideálně samozřejmě před volbama, se začne investovat. A to my jsme teď právě ve fázi a najednou vidíme, že najednou investice obcí se rozjeli. Ale je to cyklické a to není ideální pro stav a rozvoj těch obcí.
0: No, pojďme zůstat u politiků. Vy jste jako Národní ekonomická rada vlády přicházeli opakovaně. I předchozí Národní ekonomické rady vlády přicházeli s plány na optimalizaci a fungování obcí. Experti navrhovali dokonce zrušení obcí pod 1000 obyvatel. Mluvilo se o slučování takových obcí, který by to mohlo přinést tu úsporu až 10 miliard korun, o které jsme mluvili. Minulá vláda na to vaše doporučení neslyšela, neprosadila ho. Víte proč, řekli vám politici, proč to není reálné?
3: Bylo nám řečeno, že to není reálné a tak můžeme si tady asi všichni domyslet, proč
0: žádný
3: to reálné není.
0: Argument byl to spíše politický.
3: To spíše jako společensko-politický argument. A když jsme argumentovali opravdu příklady a brali jsme i ty, řekněme, extrémní příklady, ten extrémní příklad v malém počtu obcí je Dánsko. To znamená, kdybychom měli mít stejně velké obce jako Dánsko, tak České republice bude jenom 180 obcí. Jo? Porovnání 6200, kolik? 58. Jo? To znamená, to je extrém. To zase nikdo o tom nemluvil. Na druhé straně pojďme historicky i z hlediska zřízení máme blízko k Rakousku. Ale i tam, kdybychom měli mít stejně velké obce jako v Rakousku, tak jich nebude 6258, ale jenom 2500. A tady jenom ukazuje ten rozdíl, že opravdu ta roztříštěnost české samosprávy je obrovská. Tady o tom není potřeba vůbec diskutovat. No, fakta jsou. Ale proč k tomu není politická vůle? No protože starostové a starostky jsou často vlastně tou základnou politické moci, která vyroste tím systémem, pak často jde do poslanecké sněmovny nebo do senátu a vlastně prostupuje to tou politikou. Takže těžké je zmenšovat ty počty obcí.
0: Je reálné to tedy prosadit na dobrovolné bázi?
3: Reálné to je, pokud se politici rozhodnou. No. Příklad dánského uvedu moc hezky, protože já jsem o tom mluvila i s dánskými představiteli a dokonce zástupci biznesu, protože i biznes si uvědomuje, že ta roztříštěnost státní správy je něco, co vlastně podvazuje růst regionu. Nebavme se o celé ekonomice. My tady vidíme obrovské rozdíly v rozvoji regionu. A je vidět, kde starosta nebo hejtmanka pracují dobře. Ty regiony šlapou. Můžu uvést příklad Brno a Ostrava, kde tyto dva regiony v porovnání za dob 25 let v EU dotáhly se nejrychleji k průměru Evropské unie, zatímco jiné regiony vlastně místo, aby dotahovaly, tak vlastně zaostávaly. Takže je vidět, že když se to chytne za správný konec, má to ten ekonomický pozitivní dopad. No a když se k tomu vrátím, tak vlastně my vidíme, že ta roztříštěnost té státní správy způsobuje, že mezi těmi regiony je obrovský rozdíl a tudíž vlastně to spojování má smysl v okamžiku, kdy některé ty obce mají malou ekonomickou sílu, nemají tolik daňových příjmů, často se tam mění i politická orientace, aby se spojily. Takže za mě to dává i ekonomický smysl.
0: Říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, která zůstává nadále naším hostem.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes se bavíme o roztříštěnosti českých obcí. Mluví o tom hospodářská strategie současné vlády, která to označuje za klíčovou bariéru efektivity české ekonomiky. My nyní máme 56 společenstev obcí, už jsme zmínili. Jak dobrý je to z pohledu ekonomiky výsledek?
3: Tak já bych se přála vícero. Samozřejmě.
0: To všichni. Ještě před dvěma lety, pokud se nepletu, to byly pouze dvě obce. Ano. Uváděly se jako vzorný příklad. Myslím, že první bylo jedno z prvních, bylo Votičko.
3: Ano. To znamená, prosím, následujme dobré příklady a množme to, ať se množí dobré příklady praxe. Protože se ukazuje možná časem i postupující nedostatek pracovních sil, nedostatek expertů, to, že obce začnou řešit opravdu nepříjemné problémy, nejenom kanalizace a vodovod, ale začne být obrovská poptávka po domovech seniorů, po domovech se speciální péčí, když vám prudce začne stárnout populaci v té dané obci. Vidíme tady obrovské rozdíly nejenom v ekonomické úrovni, ale i to, že různé obce jsou různě zatíženy vlastně tou nepříjemnou demografickou křivkou, a to je stárnutí populace. Tak možná takový starosta pak vlastně chtě nechtě bude vyhledávat pomoc v okolí a bude hledat spolu kolegy, kteří mu pomohou vlastně tu situaci řešit. Takže za mě možná je lepší se zamyslet, jestli už není čas, že máme před volbama, podívat se, kde jsou ty mikroregiony, které jsou často relativně homogenní, to znamená, řeší podobné problémy, řeší nedostatečné kapacity, takže ty kapacity mohou spojit, ať jsou to školníci, nebo jsou to ty projektoví manažeři, nebo jsou to ty účetní. To znamená různé relativně, řekněme,
0: specifické
3: obory. A ti lidé odbývají
0: svůj život i ekonomický v tom mikroregionu.
3: Ano, který ten mikroregion znají, mají k němu napojení, to znamená, mají vztah, mají navíc tu odbornost a vlastně ten jeden člověk může posloužit mnoha obcím celému mikroregionu a umí to zvládnout, protože bude mít pořád ten vztah k tomu mikroregionu. To znamená, my nebudeme se odprošťovat od toho, že to bude ten pragocentrismus nebo brnocentrismus, ostravacentrismus. Ne, pořád to bude ten mikroregion, který ta osoba, to společenství obcí bude mít na starosti, ale zároveň to bude ekonomicky efektivní a bude to efektivní z hlediska lidských zdrojů. Takže 56 málo, měli bychom jim mít daleko větší ambice.
0: A je správné motivovat obce ke slučování do svazků i pomocí rozpočtového určení daní, tedy zvýhodňovat svazky obcí při přerozdělování daní a při získávání prostředků ze státního rozpočtu?
3: Jakými jinými prostředky to chceme udělat? Za mě to je vlastně jediná a správná cesta, jak i z hlediska takzvaného RUDu, rozpočtového určení daní, motivovat obce, které cítí, že mají mnoho společného s různými ostatními obcemi v tom mikroregionu, aby se spojovaly. A právě rozpočtové určení daní je vlastně za mě tržní, transparentní nástroj, který může vláda využít k tomu, abychom se chovali hospodárně, abychom s vloženými přerozdělovanými prostředky hospodařili co nejefektivněji a vlastně podporovat takovéhle přerozdělování, nebo vlastně to, já bych řekla, spíše slučování do větších celků. Protože ta roztrobenost těch jednotlivých příjmů je strašně vidět a co my jsme i v rámci NERVu řešili je, že vlastně obce, tím jak je i nastaveno rozpočtové určení daní, nejsou nijak zvlášť motivovány k rozvoji podnikatelského prostředí a k přijetí většího ekonomického celku, třeba velké firmy, do svého okolí, protože z pohledu starosty, z té starostky jim to vytváří problém, jak vysvětlit lidem, že tam větší doprava, větší hluk. A vlastně ty lidé necítí tu výhodu toho mít ten ekonomický subjekt, tu výrobní linku, výrobní závod za hubny, protože všichni by rádi měli zdroje, ale nikdo nechce mít ani dálnici, ani rychlostní komunikaci, ani tu továrnu za hubny, ale všichni by rádi měli ty dodatečné příjmy.
0: No, pojďme se podívat do Evropy, abychom si řekli, jak velká ta rozdrobenost českých obcí je. Téměř polovina evropských zemí má průměr na 10 000 obyvatel na jednu samosprávu. Řadí se k ním například Dánsko, Řecko, Bulharsko a nebo Polsko. Německo má z 85 miliony obyvatel necelých 11 000 obcí, Rakousko necelé 4 500 lidí na obec. Nejvyšší průměr má Irsko, které má 5 milionů obyvatel a má pouze 85 obcí. Jak ale přiznává Daniel Prokop z Pek Research, tak to slučování obcí se nesmí přehnat.
2: V Dánsku to trošku přehnali, tam je těch obcí fakt málo a zjistili, že když máte takhle obrovský obce jako v tom Dánsku, tak oni se vám potom začnou rozdělovat pro ty dílčí agendy a začne se to znova rozpadat. Jo? Není cílem mít obce, které mají 50 000 lidí. V Dánsku to přehnali, v Estonsku to udělali docela dobře, tam to funguje. A dvě zajímavé věci, když se ptají občanů na spokojenost s těma obcema, s tou samosprávou, tak se zvýšila, protože oni zlepšili ty služby, prostě, jo? Ty větší, trošku větší obce.
0: Řekl Daniel Prokop a já jim doplním, že Dánsko šlo cestou slučování, nařízeného slučování obcí, kdy po reformě klesl počet z 271 obce na 98. Ale jak jsme řekli v Česku, to povinné slučování nemá politickou podporu. My, když se podíváme do zmíněné studie Pek Research, tak popisují tři modely. Takzvaný nordický, ten počítá opravdu s velkými nezávislými obcemi, ty jsou financovány z velké míry z vlastních zdrojů, takže jim záleží na jejich ekonomické výkonnosti, ale starají se také o podstatnou část agendy. německý model, ten pracuje se středně velkými obcemi a s aktivní meziobecní spoluprácí. A pak je tady francouzský model, ten staví na podobně drobných obcích jako u nás, ale zásadním rozdílem je, že je povinná meziobecní spolupráce. Který takový model by byl vhodný pro Českou republiku? Protože když chceme dobrovolnost, tak ten francouzský model, který je nám možná nejbližší, tak nepřichází v úvahu.
3: Tak mimochodem Francie, my spolu se Slováky a Rakouskem jsme různými analýzami označovány za příklad fragmentované samosprávy, která vytváří ekonomické neefektivnosti. A já si myslím, že bychom v této skupině měli mít ambici nebýt. Že bychom se měli zařadit někam do středního proudu. To znamená, to je to Německo, to znamená, ani to Rakousko není považováno za vlastně ideální model z hlediska efektivity. Spíše tedy ke středu, což je Německo. Říká se mu taky někdy středový evropský model, to znamená mít nějaké množství obcí, které se spíše stará o ty mikroregiony. A zase zmiňované Dánsko, je to extrém, ale já možná řeknu něco k tomu detailu, protože jak vlastně dánské obce se spojily. Ano, bylo to rozhodnutím dvou politických stran, které se před volbami rozhodli, že jedno jaká politická strana vyhraje volby, tak každá z nich půjde velmi radikálně do té reformy obcí a vlastně vyhrála to ta politická strana jedna a opravdu hned začátku volebního období sloučila obce, bylo to teda s velkou nevolí, no ale po těch třech letech se na to zapomnělo. Takže je vidět, že když se politická
0: odvaha najde
3: a shoda, tak se to dá udělat. To znamená, nemůžeme říkat, že není tady politická vůle, ona se může najít, pokud tady bude ta odvaha a bude tam ta motivace. Ale souhlasím, že Dánsko je příklad extrémní. Zajímavé je dívat se i na další extrémní příklad, a to je Norsko a vůbec severské modely, protože tam je obrovská míra přerozdělování. A to je obecně i z hlediska státního rozpočtu model, který my asi v České republice nechceme jako voliči akceptovat, kdy je obrovské množství přes 50% prostředků se přerozděluje přes rozpočty, což asi většina z nás by řekla, hele, to je moc. Více než polovina ekonomiky ročně by se přerozdělovala přes rozpočty, to nechcem. Ale tam je pravda, je velká autonomie, velký objem prostředků a velký objem také lokálních daní, které jsou lokálně vybírány a lokálně redistribuovány. Nám co chybí, protože my máme fragmentovanou samosprávu závislou na centrálním přerozdělování a velmi, extrémně velmi nízký podíl lokálních daní. A to i v situaci, kdy třeba vláda se na centrále rozhodne, že zvedne daně z příjmu nemovitostí a je to přímo jenom příjem obcí, tak některé obce prostě rozhodnou, ne, my ty peníze nechceme, radši ty daně snížíme. Ačkoliv vlastně má to a mělo to mít pozitivní dopad na obce, tyto prostředky měly být věnovány rozvoj vlastně těch občanských služeb a místo toho některé obce šly za mě trošičku populisticky proti proudu a rozhodli se vlastně těch dodatečných zdrojů vzdát, ale vlastně v neprospěch svých občanů.
0: Je to politika, ale když se podíváme na výsledek toho snažení o dejme tomu sloučení těch obcí nebo vzniku těch svazků a sama jste říkala, 56 je málo, chtěla bych víc. Jde to dobrovolně toho dosáhnout? Není nakonec ta dánská cesta, kdy opravdu se našla politická odvaha a udělala se reforma obcí. Není to jediná možná cesta i pro Českou republiku?
3: No, buď můžeme jít cestou revoluce, anebo cestou evoluce. Dánové zvolili cestu revoluce a vidíme, že možná z té revoluce budou čase možná trochu ustupovat. Za mě možná dává smysl i jak znám politické podmínky v České republice cestou evoluce a to je motivace přes právě sdílené prostředky, motivace přes rozpočtové určení daní, ale například také to, že vlastně obcím dává a dáme větší možnost si stanovovat lokální daně podle potřeby té lokální ekonomiky. Mhm. Protože tady ta svoboda si určovat daně a ta odvaha těch lokálních politiků, těch starostů, starostek, vlastně vysvětlit svým občanům, že mají třeba vyšší koeficient u daně z nemovitostí, protože chtějí postavit třeba školu nebo chtějí zlepšit dopravní obslužnost svého regionu. Tak tohle by ten politik, ať je na té regionální či místní úrovni, měl zvládnout udělat, obhájit si tyto výdaje a ne takzvaně trochu sedět na těch penězích a vlastně čekat, až teda přijde blížící se konec volebního období a teprve potom začnou investovat. Protože se ukazuje, že v průměru investice v České republice v porovnání s jinými zeměmi EU neinvestují relativně nadprůměrně, ale ve vlnách. To jsou ty politické vlny. Máme zároveň ale obrovské přebytky. Vlastně máme druhé největší přebytky v rozpočtech obcí hned po Španělsku. To znamená, my ty obce vlastně hospodaří zásadně s přebytky vesměs, protože měli jsme tady historické velmi nepříjemné zkušenosti z 90., které vystrašily občany i starosty a starostky. Takže tady máme takové určité jako nepsané pravidlo vyrovnané rozpočty. Přitom to často brzdí rozvoj těch obcí a zároveň tady máme často, a to se omlouvám, malou finanční a investiční gramotnost starostů a starostek, protože oni mají na starosti strašně moc věcí a nemají čas se zabývat, jak efektivně řídit volné prostředky. A třeba přes dobré zkušenosti se spoluprácí ten region, ten mikroregion v podobě vlastně toho společenství obcí vznikne a bude jich víc než 56 a možná jich bude třeba 560.
0: Tak uvidíme, zda se za 10 let sejdeme a budeme mít 560 svazků obcí. Mým dnešním hostem byla Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, a já děkuji za to, že přišla.
3: A já děkuji moc za pozvání. Těším se na 560 obcí dohromady.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
1: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Slovenský parlament vyslovil důvěru vládě Roberta Fica. Čeští fotbalisti remizovali na mistrovství světa s výběrem Jihoafrické republiky. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
5: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michl dnes řekl, že rada se nenechá nikým ovlivňovat. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek, vysvětluje Vlček.
6: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
4: Vláda slovenského premiéra Roberta Fica získala důvěru. Kabinet podpořilo 78 poslanců. Fico o vyslovení důvěry požádal po včerejším rozhodnutí ústavního soudu, který ukončil několikaměsíční spor o výklad tzv. Dluhové brzdy. Podle soudu měla vláda o důvěru požádat už loni na podzim a nemohla s tímto krokem čekat tak dlouho, jak tvrdila.
7: Vláda na Slovensku musí ze zákona žádat o důvěru, pokud státní dluh překročí 52% hrubého domácího produktu. Loni dosáhl zhruba 60%. Premiér Fico ale tvrdil, že zákon nestanovuje přesný termín.
8: Máme však, alebo mali jsme jiný názor na výklad příslušných ustanovení.
7: Ústavní soud tak dal zapravdu opozici a potvrdil, že slovo bezodkladně v zákoně znamená, že vláda měla reagovat okamžitě. Fico už dřív hlasování o důvěře označil za formalitu. Jeho vláda má ve sněmovně 78 poslanců, což je těsná většina. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: V Mariánských Lázních začal festival Knižní lázně. Čtyřdenní akce nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
9: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
10: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
9: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkovou spisovatelkou, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
10: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
11: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
12: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct to oči do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
11: Na závěr skupinové fáze šampionátu nastoupí Češi za týden proti domácímu Mexiku. A teď hraje na fotbalovém mistrovství světa Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině. Utkání vidí Tomáš Petr.
13: Pátá minuta končí, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina zatím nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
14: Bezpečí na D1 u sjezdu na Kojetín a zavřená D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín stojí několik aut s defektem. Kilometr 256, některá zasahují do pravého pruhu a taky čekejte nepořádek.
15: Byl defekt velkého jeřábu a dvou aut po pravé straně. Už je tam policie, ale je to čerstvý. Tři auta tam mají defekt.
14: Dálnice D35 kolem Olomouce, směr Mohelnice, Brno. Po odpoledním požáru kamionů pořád neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Přáslavice a Holice. Kilometry 281 až 276. Objíždí se plynulé po 35 do Olomouce, pak Holice a najet můžete například u Olympie. A na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic překáží. Odstavené osobní auto stojí na exitu 90. Pět blokuje část odbočovacího pruhu na Soběslav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Stav našeho světa je problémem života a smrti, říká Eda Krizeová ve své knize Čísi svět, která vyšla v roce 2004. Pokouší se v ní o současném světě přemýšlet a dobrat se filozofie, v jejímž duchu by mohl člověk, který to vše vnímá, žít pokud možno s čistým svědomím. O knížce hovořila s Janou Klusákovou v pořadu Politická literatura. Jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
17: V Českém rozhlasu představujeme zajímavou knižní novinku. Tentokrát je to proza Edy Krizeové Čísi svět, vydal Prostor. Tak trochu cestopis, tak trochu memoáry. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. A začínáme rozhovorem s autorkou knihy Čísi svět Edou Krizeovou. V Ve sborníku Kdo je kdo čteme u vašeho jména krédo žít v přítomnosti a s plnou pozorností. Jak se vám to daří?
18: Když si to uhlídám, tak se mi to daří. Ale žít s plnou pozorností, to je, jak říká moje učitelka jógy, doktorka Bartoňová, balancovat. A je to jako, kdybyste srovnali hranu nože ze čtyřproudou dálnicí. Takže mně se to samozřejmě někdy daří. Pak se mi daří všechno. Když jsem tak dobře vybalancovaná a dobře naladěná. A, no ale občas se mi to teda nedaří a přepadnu na jednu nebo druhou stranu.
17: Koncem 60. let jste byla populární reportérkou tehdy velmi populárního týdeníku Mladý svět. Vzpomínáte na tu dobu ráda?
18: Docela ano. Já jsem tehdy v Mladém světě psala reportáže a vyhrála jsem soutěž o nejlepšího reportéra, nejoblíbenějšího redaktora a tak jsem viděla, že už bych měla jít někam jinam a dostala jsem pozvání do Literárních novin, což už bylo po invazi a přestože jsem věděla, že asi to brzo skončí, tak jsem tam šla, protože takový lidé jako Vaculík nebo Machonin mě mohli něco říct k tomu, co dělám.
17: Vraťme se ještě k Mladému světu. Omezovalo vás tehdy vedení redakce? Diktovali, o čem psát můžete a o čem nesmíte?
18: Pokud si vzpomínám, nemám pocit, že by vedení redakce mě ovlivňovalo, ale ovlivňovalo mě tehdejší UV, ČSM, s kterým jsem měla teda velké trable. To byl vydavatel Mladého světa.
17: Ano. Časopis Mladý svět vychází stále. Otevřete ho někdy?
18: Ne. Mě dokonce vadí, když vidím tu hlavičku v trafice.
17: V Literárních novinách nedávno, a teď si uvědomuju, že vy jste, paní Krizová, členkou výboru společnosti pro literární noviny. Čím se tenhle výbor zabývá?
18: No, tenhle výbor je vlastně vydavatelem Literárních novin. Literární noviny mají velké problémy a já jsem tam přišla v září a pokouším se nějak těm novinám pomoct, protože mám k ním takový sentimentální vztah.
17: Když říkáte problémy, myslíte finanční?
18: Myslím finanční, těžké finanční problémy a je otázka, jestli ty noviny budou zachovány. Já si myslím, že by měly být zachovány, protože pokrývají prostor, který tady ničím jiným pokrytý není.
17: A já si dovolím říct, že mě připadají čím dál tím lepší. Podařilo se jim získat pestrý okruh kvalitních přispěvovatelů s vyhraněnými názory. Píšou tam mladí lidé, jsou to bezvadné noviny. Čtu je
18: no, pro mladé lidi to samozřejmě má smysl, takové do jisté míry provokativní noviny a navíc, co mají v této zemi číst elity, studenti a tak dále.
17: Tak tedy v Literárních novinách se v úvaze o kvalitě českého tisku dozvídáme, že z novin jsou u nás po Bulváru a po Mladé frontě Dnes nejprodávanější regionální deníky Bohemia. Jejich vydavatelé se domnívají, že musí být šedivý, průměrní a bez kritických komentářů, aby si nerozhněvali velké inzerenty. Ostatně čtenáři prý už si na to zvykli. Chtějí cosi na pomezí Bulváru a seriózna. Autorka toho komentáře Zdenka Jelenová na závěr cituje britského novináře Toma Kenta. Většina lidí po delší část života nabývá převážnou část informací prostřednictvím médií. Proto lidé nemohou být svobodní, pokud nejsou svobodná média. Nezávislá nejen na vlivu vlády, ale také na jiných formách kontroly informací a názoru. Co na slova britského novináře řekne česká spisovatelka Eda Krizová?
18: To je těžké, určitě odpověď bude kratší než otázka. My jsme často diskutovali s mými přáteli i s cizinci o tom, co je zhoubnější, jestli ideologie nebo biznis. No já do dneška jsem na to nenašla odpověď.
17: Ano, taky odpověď. V Vaši dosud poslední knihu Čísi svět vydal Prostor koncem loňského roku. Na straně 43 píšete: viděla jsem v televizi, jak se v Kábulu lidé radují, že se konečně mohou dívat na televizi. Televize jako válečné vítězství, jako dar za tolik mrtvých, za tolik let bojů a utrpení. Umělý ráj, lež na lež, virtuální realita, droga. Jiným slovem, svoboda. Konec citátu. To myslíte ironicky s tou svobodou?
18: Ano, samozřejmě. To je to, co jsem, o čem jsem mluvila předtím, že to všechno je ten biznis.
17: A taky vidíte na televizi něco kladného?
18: Já poměrně hodně cestuji a tak se dívám na televizi i v cizině. Zaznamenala jsem veliké zhoršení všech televizí. Dřív například na BBC jsem vždycky něco našla, vždycky jsem našla nějaký dokument nebo něco, co mě zajímalo. Teď jsou večery, kdy tam nenajdu vůbec nic. Stejně jako jsem si velice vážila holandské televize. Třeba se stane, je večer, jsem v hotelu, jsem už unavená, protože tam mám nějakou práci, tak se dívám na televizi a taky se stane, že je večer, že mě nezajímá vůbec nic. Když to dřív, ještě tak před 5 lety, jsem vždycky něco našla, co mě zajímalo. Totéž se děje na trošku jiné úrovni s českou televizí, ať už je komerční nebo takzvaně veřejnoprávní. To je takový divný termín. No zkrátka se mi zdá, že ta televize se pořád víc podbízí divákům a že je vlastně pod úrovní diváků, což si myslím, že není správné. A to ještě nemluvím o americké televizi, která je teda ještě víc se ubírá tímto směrem, a nemluvím o televizích, jako je třeba turecká nebo indická. To už prostě přesahuje všechny meze v tom podbízení se těm divákům a v těch reklamách a v tom, že dávají například reklamy i do zpravodajství a tak dále. No, o tom bychom mohli napsat knihu, o tom, k čemu by televize měla být a k čemu není, ale protože ta televize vlastně ukazuje ten svět jako virtuální realitu, protože takový svět není, jaký je v televizi.
17: Poslechněte si první ukázku z knihy Edy Krizeové Čísi svět.
19: Když jsem se v roce 1966 vracela z Japonska, zůstala jsem nějakou dobu v Phnom Penhu. Potkala jsem tam jednoho vzdáleného příbuzného a on mě pozval. Neměla jsem vůbec žádné peníze, ale Kambodža byla nejkrásnější země, kterou jsem do té doby viděla. Tenkrát tam vládl princ Sihanouk a byl to ráj. Do Angkoru jsem se nedostala. Neměla jsem nikoho, kdo by se mnou jel, a samotnou mě tam nechtěli pustit. A tak Angkor, vzdálený tenkrát jen několik set kilometrů, zůstal snem, který se už nenaplní. Neuskuteční se proto, že od té doby jsou tam asi záplavy turistů, jako u pyramid v Egyptě. To už nechci vidět. Tenkrát v Phnom Penhu mě kamarád a dva Francouzi za to vzali do opiového doupěte. Opium bylo přísně zakázané, a tak nás vezl podplacený taxikář někam na okraj města, do jakési vily. Moje zvědavost byla vždycky silnější než strach. Ale když jsem viděla lidi propadlé opiu, kost a kůže, s neovládanými a nekoordinovanými pohyby a nepřítomným pohledem, utekla jsem do noci. Potom jsme navštívili bordely. Ženy v nich byly krásné, mladé a ke mně se chovaly přátelsky. Byly čerstvé, veselé, neviděla jsem na nich nic vulgárního. Muž leží ve stínu a čeká, až dozraje papája. A když dozraje, vstane, utrhne ji, nakrájí na tenké plátky, pokape limetkou a sní. Tak si také asi bral ženu a ona jeho. Tenkrát v Phnom Penhu v roce 1966. Tehdejší kambodžské bordely se vůbec nepodobaly dnešním veřejným domům na nepořádných, usmrděných českých vsích. Tam všude prosakuje tvrdá, trapná touha prodat maso se ziskem a nemuset nic dělat. Ve vybydlených světnicích se už dětem nechce být, a tak se ani nerodí. V obecné lhostejnosti září místo rudých hvězd červené lucerny. Thank you.
17: záložce vaší knihy se píše, že knihu Čí si svět lze zařadit do oblasti literatury faktu. Mně ale připadá spíš jako konfese, jako zpověď autorky. Prostřednictvím zážitků z cest, především po Indii. Poprvé jste tam byla velmi krátce, v roce 66, a zatím naposledy, kdy to bylo?
18: Zatím naposledy v loni.
17: A na jak dlouho?
18: V loni jsem tam byla 7 neděl v zimě a letos, když pán Bůh dá, tak bych ráda odjela v lednu na Srí Lanku a pak do jižní Indie. Asi tak na 2 měsíce.
17: Píšete, sice v Indii se hodnotit nedá, ale přece jen. Zaznamenala jste po těch letech veliký rozdíl v úrovni života?
18: Myslíte mezi rokem 66 a mezi rokem 2001, kdy jsem tam byla poprvé po té dlouhé době? No, já jsem tam byla poprvé příliš krátce, takže nemohu to srovnat. Indie má takovou zvláštní schopnost zachovávat tradici. A tak vlastně zatímco mezi tím se teda vyvinula masivní globalizace, tak jsou oblasti, kde to ještě není znát, ale jsou oblasti, kde je to znát velmi surově a krutě.
17: Já ten rozdíl vidím podle naší rozhlasové kolegyně Pavly Jazairiové. Ta jezdí do Indie opakovaně už mnoho let a vždycky pobyde několik měsíců. Zážitky zhodnocuje knižně. Z počátečního okouzlení se dopracovala k takřka absolutní deziluzi, jak o tom svědčí její poslední kniha, která se jmenuje prostě V severní Indii. Nahoru jste ji nedržela
18: ne,
17: v ruce.
18: Ne, nedržela.
17: Osvobození od návyků, aspoň na chvíli, je nejspíš moje největší poznání z cesty po Indii, napsala jste. Můžete to vysvětlit? Osvobození od návyků?
18: Člověk stárne tím, že si osvojuje pořád víc návyků a tím si vlastně v těch stereotypech se ten život jeví jako jednodušší. Znáte to, jak starý člověk říká, já jsem zvyklá mít nádobí tímhle způsobem, já jsem zvyklá jít ráno nakoupit a tak dále. Já si myslím, že tyhle zvyky umenšují prostor, ve kterém žijeme a vlastně ho zaplňují do té míry, že tam nemůže nic nového proniknout. Jako kdybyste si zaplnila byt nábytkem, takže byste tam nemohla skoro ani procházet. No a když přijedete do Indie, tak tam vůbec si tyto návyky nemůžete použít. Zkrátka ta realita je úplně jiná. Když cestuju po Evropě nebo když cestuju do Spojených států, tak tam ty návyky jaksi fungují. Ale tam je všechno jinak, takže vy nemůžete použít ani jeden ze svých malých návyků. A tím pádem vlastně jste v té plné pozornosti. V té plné pozornosti, kterou jsme začali a o které jsme mluvili, to vás vlastně nutí do té pozornosti. Takže vy vlastně pořád pozorujete, co k vám přichází a musíte reagovat. A nemáte ani čas na to, abyste přemýšlela o tom, jak byste reagovala, kdybyste. Já dávám takový příklad, že prostě vy nemáte čas a energii přemýšlet o tom, co byste dělala, kdybyste potkala hada. Vy zkrátka toho hada potkáte a jednáte.
17: Ale to musí hrozně vyčerpávat, aby bylo takhle všechno úplně jinak.
18: To je zase otázka zvyku být v té pozornosti a kdyby mě se dařilo být v té pozornosti a být takzvaně u té věci, jak říká Heidegger a fenomenologie, tak bych měla vlastně život nakonec mnohem jednodušší. Ale já se tady zaplétám pořád.
17: A pak se vrátíte a zase vklouznete do těch stereotypů.
18: No, bohužel, protože celé to okolí vás nutí k těm stereotypům. A já vždycky v té Indii omládnu a tady zase zestárnu. A ještě taky samozřejmě, myslím si, že částečně člověk stárne tím, že je líný.
17: Ale přitom ta vaše kniha není žádná jásavá, tedy žádnou radost z omládnutí tam nevidím.
18: Asi to není až do té míry o mně a je to o světě.
20: Žít celý rok v teple a jasu slunečního světla v barevném světě. Představím si, že jsem v autobusu, který jede v lednu z Davidské na Kopaninu. Je tak zamazaný, že není vidět ven. Uvnitř sedí společenství zestárlých lidí. Autobus je plný trpkého neštěstí, chladu a smradu z výfuku, který vniká dovnitř. Všichni cestující mají co jíst, mají kde se ohřát, ale přesto jsou zoufale nespokojení. Na nástěnce KSČM v Nebušicích čtu nenávistné články. Lid. Celý život jsem poslouchala, jak je skvělý. Teď tu sedí v autobusu. Za okýnkem střední Čechy, spustošené jako Sudety, temný, blátivý kraj. Byli tihle lidé na shromáždění pracujících na Staroměstském náměstí v únoru 1948? Psali udání? Vyvlastňovali? Zvrázněné pole přede mnou se pomalu sune a postavy, které na něm ještě nedávno stály, přepadávají přes okraj. Měla bych odvahu odejít definitivně do Indie a tam se ztratit, jako to už udělalo několik lidí, o nich jsem slyšela? Teď v Berlíně prohlížím nové stavby nejznámějších architektů. Berlín je snad největší staveniště světa. Mám ho ráda. Není krásný, je živý a zábavný. Občas si zajedu na Potsdamer Platz a pokaždé objevím něco nového. Není to vždycky podařené, ale přesto je to velkolepý pokus udělat pro lidi něco pěkného. Většinou je to uvnitř malé, ekonomické. Třeba hotel má chodbičky jako v letadle. Rovněž pokoje jsou jako kabiny či kajuty a stojí 250 eur za noc. Co současný člověk potřebuje? Postel, televizi a koupelnu. V evropské architektuře není, myslím, jako příbytek nic dokonalejšího než secesní byt. A není většího luxusu, než když má člověk dostatečně velký prostor k obývání. Když nemusí šetřit každým místečkem a každou krychlí vzduchu. Zdá se mi, že v moderním Berlíně se anglickému architektu Rogerovi nejvíc povedla kupole nad Reichstagem. Zdánlivě není k ničemu, ale symbolizuje průhledné, nikoho neohrožující Německo. Parlament sedí v ošklivé almaře, nad níž vztyčili Sověti svůj prapor, když dobili Berlín. Říká se, že to bylo nahrané, ale mě to stejně dojímá. A rozesmutňuje mě otrhaný rusáček, který sedí na schodech u Reichstagu, hraje na harmoniku a zpívá vykouřeným hlasem dumky z ruských stepí. Sentimentální Němci, co tolik zkusili v zimě v Rusku u Stalingradu, mu házejí do čepice drobné. Zasedací síň parlamentu je sice v almaře, ale nad hlavami mají zákonodárci světlo. Ještě tak mít morální zákon v sobě, když už mají nebe nad hlavou. Jdeme po rampě při vnitřním plášti kupole a město po pravé straně se v dálce zjevuje a zblízka propadá, ve vlnách jako by dýchalo. Stoupáme, zrcadlíme se v trichtýři uprostřed a to v nás budí zdání neskutečnosti, zrcadlový efekt, bludiště, jaké ptákům poskytuje vzduch. U nás vládl příliš dlouho mazaný lid. Povstal z chaloupek se záchodem na dvoře. Když se venkované vydali za svou schopností být lepšími nebo horšími do města, nemohli se už nikdy domů vrátit s nepořízenou. Museli sloužit každé myšlence a kdejakému zloduchovi. Stali se pány. Turečtí sultáni si brali jako úředníky mladé chlapce z Trácie, tam, kde je dnešní Bulharsko. Vzali je násilím matkám, které je už nikdy nesměli vidět. Mamelukové byly vykořeněny, zbaveni identity, někdy i mužství, aby se nemohly rozmnožovat a zakládat korupční úřednické dynastie. Když jsme v lednu 1990 přišli s paní doktorkou Annou Masarykovou do zámku v Lánech, nejvíc mě překvapily kořenicové ložnice našich mamin z venkova. Varovala jsem jí, že to bude strašné, ale ona statečně prohlásila, že už nemůže zažít nic horšího. V dědečkově ložnici se prvně zapotácela a chytila se mě a držela se pak pevně. Bylo jí špatně jako vnučce, jako dámě i jako historičce umění. Komunisté si v zámku udělali chaloupkové ložnice a vedle nich, snad na znamení svého postupu, veliké koupelny. Na každou padl vždycky jeden pokoj. Člověka tam jímá závrat z šílených dlažečkových a kachličkových kombinací. Možná tu mývali zbytky špatného svědomí, vždyť byli vychováni hlavně kdesi na Moravě a v katolickém Slovensku. Možná, že i jejich milenky konzervativní ložnice uklidňovaly. Usínali v nich s nadějí, že z nich jednou přece jen budou paničky papalášů. Ale jsou dnešní mocní lepší? Já nevím. A musí to tak vždycky být? Také nevím.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: knize Čísi svět se mnohokrát zmiňujete o spisovatelce Libuši Moníkové. To byla Češka, která odešla do Německa a začala psát německy. Mimochodem teď vyšel český překlad její znamenité Fasády. U nás je bohužel skoro neznámá. Možná si někdo vzpomene na ženu se šátkem na hlavě, kterou vyznamenával na Pražském hradě prezident Václav Havel za zásluhy. Bylo to nedlouho před její smrtí. Řekněte prosím něco o Libuši Moníkové, jak jste ji znala.
1: Libuše Moníková byla moje kamarádka.
0: Odmala.
1: Odmala vlastně. My jsme vyrůstali v Dejvicích na jednom dvoře. No a potom jsme se viděli ještě, když studovala na filozofické fakultě. Pak jsme se dlouho neviděli, protože ona se provdala za Němce a odstěhovala se do Brém. A ačkoliv se tady pohybovala, protože ona byla velká česká vlastenka a byla by velice trpěla, kdyby nemohla do Prahy, tak v té době, kdy já jsem byla v Dizentu, jsme se nestýkali. Až potom jsme se setkali velice šťastné obě na uvedení Havlova životopisu v němčině v Berlíně, kam ona byla pozvaná na tiskovku a tam jsme se po dlouhé době zase viděli a zase jsme se skamarádili a pak jsme se vídali pokaždé, když byla v Praze nebo když já jsem byla v Berlíně. Já ji velice postrádám. Myslím si, že tady je naprosto neoceněna. Nechci říct ani nedoceněna, přímo neoceněna.
0: Proč ne?
1: No, ona ze začátku tady moc nechtěla publikovat, protože se nemohla nikdy dohodnout s žádným nakladatelem. Ona měla zvýšený práh citlivosti a vždycky se sem hrozně těšila, ale potom jí tady hned někdo naštval. A protože neměla zapotřebí jaksi tolerovat manýry, které tady mají někteří páni, když zacházejí s dámami, tak ona se vždycky naštvala, bouchla dveřma a odešla. Je pravda, že taky ten zájem zkrátka nebyl velký, ale už tedy po roce 89 se to táhlo a vždycky nějaký nakladatel to měl vydat a nevydal a seděl na tom a tak dále. Prostě je to taková smůla, že až teď vychází ta Fasáda. Ale já jsem právě před 3 dny dostala tu knížku od Dany Pfeifferové, která psala k tomu doslov a která je také veliká moníkoložka. A měla jsem radost a říkala jsem, že myslím, že by se ta knížka Libuši líbila. Ta knížka vypadá sličně a myslím, že snad i ten překlad by odpovídal jejím požadavkům, i když ona měla požadavky velmi vysoké.
0: Ano, děkuji vám mockrát. Další citát z vaší knihy Čísi svět. Naše civilizace připustila, aby Pol Pot zavedl pralesní socialismus a vyvraždil 3 miliony nádherných lidí. Všechny, kdo měli brýle a střední nebo vysokou školu.

0: Když jsme proti tomu nic nepodnikli, co nás může čekat? Odpovězte si, prosím, co nás může čekat?
1: No, já jsem si možná v tom textu schválně neodpověděla, takže bych neodpověděla ani teď, protože tu vidinu ať si udělá každý sám.
0: Je takových zlořádů, proti kterým trestu hodně nic nepodnikáme víc?
1: No samozřejmě, když jsme v Evropě, jsme získali nové Sudety během balkánské války, že když třeba projíždíte tím územím, odkud byli vyhnáni buď to Srbové nebo Chorvati, tak to jsou přesně nové Sudety. No a nikdo tomu nezabránil, že jo. Ačkoliv ze Sudety už je tak dlouholetá strašlivá zkušenost. No mezi tím jsme si vyrobili Irák a Afganistán a no zkrátka to jde dál.
0: Kdyby se vás někdo zeptal, máte ráda Ameriku? Máte ráda Ameriku?
1: Já osobně mám Ameriku velmi ráda, protože já jsem byla vlastně poprvé v Americe uznána jako spisovatelka. Já jsem tam přednášela na univerzitě, měla jsem tam čtení a v Americe...
0: To jste byla ještě mladá holka.
1: No, nebyla tak úplně, to bylo, mě poprvé pustili na podzim 88, když ta univerzita George Washington University poslala peníze České bance na každý den mého pobytu. Takže jsem vlastně jakoby byla vykoupena tou univerzitou, kdy zájem státu byl silnější než, finanční zájem byl silnější než politický. A tam jsem poprvé byla přivítána jako spisovatelka, měla jsem tam čtení, měla jsem tam přednášky a mám tam spoustu kamarádů, lidí, kteří myslí stejným způsobem jako já a kteří se dokonce dívají na svět, tak jako se já dívám v této knížce.
0: Já přečtu několik citátů z vaší knihy Čísi svět a poprosím vás, paní Krizová, o krátký komentář. Žiju v provincii na okraji Evropy jako druhořadý evropský občan. Někdo, kdo je horší než ostatní. Proč vlastně? Protože jsme se před tisíci lety, tady si odpovídáte sama, protože jsme se před tisíci lety nepřipojili k Římské říši, tedy k západu. Prý jsme chtěli dál žít v bigamii a prodávat otroky, bylo pro nás nevýhodné stát se součástí říše, kde platili zákony a podobné věci se trestaly. Jeden intelektuál, později svatý Vojtěch, který si tykal s císařem a znal se s papežem, by byl rád Čechy zapojil do civilizovaného světa. Proto ho naši předci dvakrát vyhnali ze země. Papež, když si mu svatý Vojtěch stěžoval, mu radil, aby nechal Čechy jak jsou a oni se později vzbouřili proti císaři i papeži a vymysleli a uskutečnili první komunismus v Evropě. Vždycky tíhli ke komunismu, k sociální spravedlnosti a nivelizaci. Neměli rádi, když někdo převyšoval řadu nebo z ní vybočil. Toho, když nepopravili, alespoň vyhnali. Neměli rádi buď a nebo, nesnášeli tragický rozpor mezi láskou a nenávistí, neradi hleděli do propastí, nedohlédli výšin. Chtěli mít všechno malé a naše, včetně literatury a umění. A dodnes vnímají rozkouskovaně, radši nevidí v celku sebe ani svět, který vytvářejí. Nerozlišují důležité od malicherného. Žijí v jakési milosrdné, ale hrůziplné mlze, v níž se může stát cokoliv i zázrak. Sami sebe si neváží, ani nikoho jiného. A hlavně nikomu nevěří, že to myslí tak, jak říká. Chudáci Češi. Svět je pro ně příliš velký. Uzavřeli se do sebe a navzájem se mučí. Tak vážení posluchači, teď jsem přečetla krátký, ale hutný úryvek z nové knihy Edy Krizové Čísi svět. Češi jsou druhořadí? Je to pravda?
1: Ne, tak to myšleno není. Je to myšleno z hlediska Evropské unie, protože já obvinuji Evropskou unii z toho, že nás nevzali hned po roce 89. Kdyby bývali, zacházeli jinak s Evropou, tak nemuselo dojít k balkánské válce a různé věci by byly jinak, například by nám pomohly s tou transformací, která se tak velmi nepovedla.
0: Zatímco někteří, včetně nového prezidenta Klause, tvrdí, že do Evropské unie jsme vstupovat neměli, že na to máme dost času, tak vy si myslíte, že jsme tam měli být vlastně už 15 let?
1: Já si myslím, že pak by nemohla vzniknout transformace prezidenta Klause. A dokonce by nemohly vzniknout všechny ty ekonomické ztráty, ty tunely, že bychom neměli takový parlament snad, jaký máme. Že by přece jenom se to nějakým způsobem podařilo trochu kultivovat.
0: Když říkáte transformace prezidenta Klause, co máte na mysli?
1: No myslím tu ekonomickou transformaci, to je přece otec toho nápadu.
0: Ano. Vy jste, paní Krizová, po převratu po roce 90 pracovala na Pražském hradě a mimochodem byla jste ředitelkou stížností a milostí jeden čas u prezidenta Václava Havla. Prezident Havel a prezident Klaus. Sledujete činnost nového prezidenta?
1: No, jako všichni občané, nějak zvlášť se o to nezajímám.
0: Sice říkala z kraje, že milosti udělovat nebude, nebo jenom velice málo, a teď přece jenom uděluje. Je to tak v pořádku?
1: Já myslím, že je v pořádku, aby prezident uděloval milosti, protože v tom systému té legislativy můžou vznikat případy, které jsou jaksi mimo zákon a vlastně musí se posuzovat z hlediska toho, že jsme každý úplně jiný, že jsme každý individualita, že prostě, když se nenajde ten příslušný šuplík nebo krabička pro toho určitého člověka, tak se to třeba musí posuzovat z hlediska soucitu.
2: Jak je indické ego jiné než evropské nebo západní? V.S. Naipaul, který dostal od Bílého lidstva Nobelovu cenu za literaturu, se rozdíl mezi východním a západním egem pokusil vysvětlit. Je Ind narozený na Trinidadu. Soucítí se zemí svých předků a rád by jí pomohl z mizérie. Vidí, že tradice Indii brzdí, brání v tvořivosti, že jí vrhá kamsi do snů, předsudků, nečinnosti, poslušnosti a falešné spokojenosti. Tvrdí, že indické ego je od narození rozmlženo ve veliké rodině, která drží pohromadě. Indická matka ochraňuje své dítě déle, než je zvykem třeba v Evropě. Rodina stanoví základní pravidla a tabu a člověk se v ní cítí bezpečně a jistě. Nechce se jí pustit a vykročit samostatně do světa. Po matce nastupuje guru, učitel, který stojí téměř na místě Boha. Žák poslouchá učitele a nepřemýšlí proč. Memoruje svaté texty, i ve škole se učí všechno nazpaměť, dokonce i vysokoškolské přednášky. Jedinec je členem kasty, která má své rituály, zákazy a příkazy, přirozeně přichází z jedné ochrany do druhé, není vystaven rozhodování. Je automaticky vyznavačem náboženství, ať už hinduismu, buddhismu, sikhismu, křesťanství, džinismu nebo zoroastrianismu. Tak je život plynule naplňován vnějšími příkazy, pravidly a zákazy a člověk se vůbec neodváží hledat vlastní cestu. Navíc je jeho život podmíněný předchozími životy, sklízí ovoce minulých činů a nezbývá mu nic jiného, než naplňovat zákon karmy. Tolik ve stručnosti Naipaul. Bhagavad Gita však jasně říká, že každý má nejenom svou karmu, ale i dharmu. Zákon, do nějž se má člověk svou existencí vnořit a tento zákon naplnit. Každý jedinec má jinou dharmu a jeho úkolem je najít, poznat sebe samého a realizovat svůj život. Není v tom žádná kolektivní úleva, ale tvrdý úkol pro jednotlivce. Naplňovat dharmu znamená neutíkat od svých povinností, konat správně, nepřipoutaně, vyloučit strach a touhu jako motivy svého chování a jednání. Žít v daných podmínkách, tedy podmíněně, ale nebýt na nich závislý, žít v odpoutanosti, ve svobodě. Své ego, tedy smysly a mysl, dát pod kontrolu vyššího já a tím být připraven k meditaci. Meditace je milost, prostor, v němž vyššímu já dáme možnost projevit se. Není to sezení na osamělém místě, ale konání každodenních povinností a úkolů s plnou pozorností. My Evropané jsme individualisté, Indové žijí v kolektivu, ten je chrání a pomáhá jim přežít. My směřujeme zvnějšku dovnitř do sebe, oni zevnitř ven a jejich spirituální potřeby naplňuje hinduismus. Kdo je šťastnější?
3: Jakživa jsem neviděla přesvědčenější komunisty, než jsou Indové. Vůbec jim nevadí, že jsou zároveň kapitalisty, že krutě vykořisťují své soudruhy, je nenávidí a proto si kapitalisté musí nechat hlídat soudruhy policisty. Vyznávají pořád ještě už neexistující Sovětský svaz a potřebu světové hegemonie proletariátu. Lenin je pořád ještě jejich guru. Komunistické přesvědčení kombinují s konzumem. Konzum, to je to, co my vyvážíme do Indie, a ten se tu uchytil nejlíp. Střední třídy se už předhání v tom, co kdo má. Konzum úspěšně vytlačuje náboženství. Televize je plná reklam, i když si většina lidí nemůže z toho nic koupit. Tuli, který žil 35 let v Indii jako zpravodaj BBC a zůstal tam i jako penzista, píše ve své knize No Full Steps in India. My, zastánci konzumu, bychom asi byli velmi nešťastní, kdyby si Indové jednoho dne mohli zboží koupit. Průměrný Ind za rok spotřebuje tolik energie, že se to vyrovná 210 kg nafty. Brit konzumuje energii z 3756 kg nafty. Indů je kolem 900 milionů, dnes už 1 miliarda. Kdyby každý Ind začal konzumovat tolik energie jako průměrný Brit, znamenalo by to, že by ve světě musel se najít ekvivalent 3190 milionů tun nafty. Představte si, jaký by to udělalo skleníkový efekt. O nenahraditelných ztrátách zdrojů nemluvě. Kolikrát mě napadlo, co by se stalo, kdyby všichni Indové začali používat toaletní papír, než kvůli v televizi inzerované dámské vložky nebo papírové pleny.
2: Ve Spojených státech se už prodávají videofilmy pro psy a kočky. V Johannesburgu se sešel summit o naší planetě, o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji. Ukázalo se, že jedinou a poslední možností bohatých zemí je rozdělit se s chudými. Jinak chudí přijdou a vezmou si, co budou nezbytně potřebovat. To není agresivní hrozba, ale zoufalý výkřik lidí ze 48 států světa, kteří žijí v děsivé bídě. 20% lidstva ve vyspělých zemích spotřebovává kolem 80% přírodních zdrojů. Nejchudší jsou nejvíc závislí na okolní přírodě a tu spotřebovávají bohatí. Brazílie platí své dluhy bohatým zemím a bankám kácením pralesů. Když budeme hospodařit jako dosud, nebude v roce 2050 na planetě žádná příroda. Vlády zúčastněných států nedokázaly za 10 let od podobné konference v Rio de Janeiro naplnit přijaté závazky. Zastánci svobodného trhu tvrdí, že globální liberalizovaná ekonomika dokáže řešit problémy rychleji, než je vytváří. Neklade žádné meze svobodné lidské aktivitě, když budou lidé potřebovat solární energii, podnikatelé jim ji nabídnou. Při povodních v Čechách a na Moravě se však ukázalo, že státní úředníci nemají včas správné informace a nechtějí reagovat. Aktivisté jsou mnohem pracovitější a více se zajímají. Kéž by to mělo vliv na uspořádání této společnosti a na její hospodaření s přírodou.
3: Když tak přemýšlím o svém životě a pořádám vzpomínky, připadá na útlé dětství válka a puč ve 48. měnová reforma a na rozumbraní 50. léta. Nedávno jsem se dočetla, že to mohlo být jinak. Jeden historik překvapivě tvrdí, že dohoda v Jaltě nevymezovala přesně území, které mohlo a mělo být osvobozeno Američany. Generál Patton, když stál se svou armádou na naší západní hranici, prosil prý Roosevelta, aby mohl jít dál, až ke Karpatům, Ale prezident prohlásil, že už není ochoten ztratit ani jednoho amerického vojáka a že demarkační čára bude u Rokycan. Tak to rozhodl o našem životě a jeho kvalitě na další 4 desetiletí. Co udělat ve zbytku, který je určen k pomalému, ach, příliš pomalému vzniku něčeho nového a možná slušného, nebo k zániku všeho, co je? Řekla mi Jiřina Šiklová, jestli čekáš na něco lepšího a jsi zklamaná, tak to jsi měla umřít v roce 90 jako Milan Šimečka. Ve skutečnosti nečekám na něco lokálního, spíš planetárního, na ideu, pro kterou by stálo za to ještě žít. Možná je to ekologie, kult záchrany života. Celý život žiju v hrozbě, že můj svět může kdykoliv skončit. Mohla bych vyjmenovat, kdo všechno mi až dosud ničil život. Jako poslední Evropská unie, protože nás nepřijala hned, nepomohla nám s transformací. A tak se směřujeme s ubýváním sil a s vlastní leností, politikové s námi hrají loutkové divadlo na periferii. Na jižním polu zatím tajou ledovce a magnáti se radují, že se tam dostanou k zásobám nerostu, nafty a zemního plynu. V létě 2003 začaly ve Středozemním moři růst korály. Od té doby, co jsem poznala kus třetího světa, si musím často připomínat, jak jsem privilegovaná, když jsem se narodila v této zemi. Mohlo to být přece mnohem horší.

0: Vybírám poslední citát z knihy Čísi svět, kterým se v podstatě vracíme k začátku tohoto pořadu. 11. září 2001 jsem ležela v posteli a hráli jsme si s vnukem na doktora. Potřebovala jsem si trochu odpočinout a on mě ochotně léčil. V tom mi volala Hana, abych si zapnula televizi. Andrej, to je ten vnuk, se mnou chvíli pozoroval, jak už po několikáté letadlo prolétává mrakodrapem a pak žádal, abychom si pustili jiný film. Asi tak 2 hodiny byli na CNN opravdu zděšeni a to, co říkali, snad byla pravda. Sotva to mediálně zvládli, už to pravda nebyla. Začali nás krmit tím, co sami chtěli slyšet. Zvlášť muži považovali za důležité ukazovat se u neštěstí, protože tak si je diváci možná zapamatují. Honem než neštěstí ze všední a zvykneme si na ně. S ustrašenými lidmi se dá dobře mediálně pracovat. Občas některého člověka napadla nějaká myšlenka a ti, co přišli po něm, se jí chytili, rozmělňovali ji a banalizovali. Po 11. září se znovu ukázalo, jaká jsme patriarchální společnost. Muži zachraňovali svou mužskou civilizaci, protože je nejlepší. Bush vyhlásil, že monoteismus je nejlepší náboženství a Bůh stojí na naší straně. To ostatní je od ďábla. V médiích se vzácně projevily všechny nectnosti naší civilizace. Sebeprosazování, soutěživost, racionální, lineární pohled. To je konec citátu. Ach jo, a já vás prosím, řekněte prosím, Edo Krizová, na závěr něco povzbudivého.
1: Něco povzbudivého do nového roku a do všech příštích let. Já myslím, že zkrátka, jestliže chceme zachránit tento svět, takže musíme začít každý u sebe. Nemůžeme změnit svět, ale můžeme změnit sebe. A že můžeme udělat to, co je v našich silách, a to ostatní už jak si musíme přenechat té vyšší síle, která, doufám, se o nás ještě pořád stará.
0: Děkuji vám mnohokrát. Voláme do nakladatelství Prostor. U telefonu je jeho majitel Aleš Lederer. Pane Lederere, proč jste se rozhodli vydat Čísi svět od Edy Krizové?
2: Tak jednak z toho důvodu, že mě s ní váže dlouholeté přátelství ještě z dob disentu a mám jí rád. A teď, jak jsem jí poznal ještě po listopadu nebo kolem té knihy, tak jsem jí vlastně poznal víc a mám jí ještě radši, než jsem jí vnívali, když je to takhle hloupé říct. Ale to je ta jedna stránka věci a druhá stránka, kdyby ta knížka nebyla dobrá, tak bych ji samozřejmě nevydával, kdyby jsme byli sebelepší přátelé. A takže co se týče té knihy, já jsem po té knize sáhl proto, protože se mi zdá, že je jednak dobře napsaná, ale pak mě nejvíc oslovil ten polemický duch nebo takový ten provokativní tón nebo provokativní styl psaní nebo myšlenek, který tam paní Krizová předkládá. A že to je pro současný svět taková výzva, aby se aspoň ti, kteří mají pocit, že mají něco tady světu říci, tak že se tohodle toho úkolu nějak zhostila, že právě klade takové provokativní otázky a návody k zamyšlení vlastně nad současným světem. To je asi zhruba ten hlavní důvod, proč jsem nakonec tu knihu vydal.
0: Víte takhle z paměti, kolik knížek jste vydali loni v roce 2004?
2: Za celý rok jich bylo i s reedicemi zhruba ke 40.
0: A kterou z nich máte osobně nejradši?
2: Strašně si vážím a strašně mě oslovila, strašně se mi líbí knížka od Edgara Dudky. A to je ta nová druhá kniha, která vyšla letos a to je Slečno raz přichází. Ta mě prostě dostala úplně celého, takže tu miluju do slova a do písmene.
0: V dnešním pořadu Českého rozhlasu jsme vám představili novinku Edy Krizové Čísi svět. Vydal Prostor. Hráli jsme z CD Karla Plíhala Nebe počká. Zpívala Zuzana Navarová. Pořad připravila Jana Klusáková. Spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, David Schneider, Ivana Braunerová a Petr Duhan.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po páté odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Pro a proti.
2: Senát chce otevřít radnice starším teenagerům. Už 16-letí by mohli mít právo vystupovat na zastupitelstvech a lokální politici by jim museli na jejich podněty odpovídat. Měli by mít k tomu 16-letí také právo na obecní úrovni i volit? Jaká jsou pro a proti? Diskutovat budou senátoři Václav Láska, zvolený za SEN 21, a Ondřej Féber z Hnutí ANO. Poslouchejte nás.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské, zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Spojené státy ukončily námořní blokádu íránských přístavů. Írán otevřel Hormuzský průliv. Čeští fotbalisti na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A počasí zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom Ministerstvo pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO teď peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Program je určený na výstavbu nových bytů, obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné než je průměr. Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se dnes s pojišťovnami dohodla většina druhů péče, neschoda je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Třeba ambulantní specialisti požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to hlavně kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Pokračuje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Úhrady v těch posledních letech nám tohleto nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace je relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako je v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
3: U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů. I z nich na sítě X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň oznámil, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump včera se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dorák.
6: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
3: Čeští fotbalisti si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa po prohře s Jižní Koreou. Remizovali v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Po dvou zápasech mají v tabulce jediný bod. Češi vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka. V závěru srovnal soupeř z penalty. Národní tým stálo utkání, které začalo ve Spojených státech v pravé poledne a hrálo se pod zataženou střechou hodně sil, říká to záložník Vladimír Darida.
7: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíc tekutin, sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Skupinu světového šampionátu zakončí čeští fotbalisti za týden proti domácímu Mexiku. Švýcarsko teď bojuje na mistrovství světa s Bosnou a Hercegovinou. Duel vidí Tomáš Petr.
8: První sekundy druhého poločasu a zatím stále platí skóre nerozhodné mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Zavřená část D35 u Olomouce a olej na silnici 55 u Přerova. Dálnice D35 u Olomouce, na Mohelnici a Brno už několik hodin neprůjezdná mezi sjezdy na Přáslavice a Holice, kilometry 281 až 276, odklízí následky požáru kamionu. Objíždí se po silnici 35 do Olomouce, pak Holice najet můžete u Olympie. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín stále stojí auta s defektem, kilometr 256, nejprve Jeřáb zasahuje z krajnice do pravého pruhu a pak osobní auto, to stojí na krajnici. Na silnici 55 na výjezdu z Přerova do Olomouce policie hlásí olej na vozovce, opatrně. A na D1 z Prahy do Brna pomaleji na exitu 21 sjezdů na Benešov. Pravý pruh na sjezdu zavřela údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme slunečno přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě do 31, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Leto je v pražskej zoologickej záhrade čas, keď sa návštevníci takmer každý deň môžu stretávať s lachtanmi a ich chovateľmi. Od júna do augusta sú v programe komentované krmenia a stretnutia. A dnes sa budeme rozprávať s Jakubom Mezejom, vrchným chovateľom lachtanov a tučniakov v Zoo Praha, ktorý pri týchto zvieratách stojí nielen pred publikom, ale najmä v každodennej práci v zázemí. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
10: Hovory.
11: Jakub, vítajte v hovoroch.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si bola úplne istá, že sa budeme rozprávať o tuleňoch. Že lachtan sa po slovensky povie tuleň. A keď som si to chcela overiť, tak som zistila, že lachtan vôbec nie je po slovensky tuleň, že lachtan a tuleň sú dve zvieratá a že lachtan je po slovensky
12: uškatec.
11: A vy ste to vedeli a ja nie.
12: Přece jenom už se tou prací a tím životem s lachtany zaobírám pro podstatnou část mýho života a tohle patří k těm základům, abych to věděl, jak se to řekne, vlastně ten lachtan v těch nejrůznějších jazycích, ať už slovensky, německy, anglicky, španělsky a takhle bych mohl pokračovat, takže ano, věděl, už katec.
11: Tak aký je medzi nimi rozdiel, medzi lachtanmi a tuleňmi? Ja budem používať slovo lachtan, aby som neplietla českých poslucháčov.
12: Dobře, dobře. Ten rozdíl medzi lachtanem a tuleňem, kdybychom je tady měli vedle sebe, tak je diametrálne, sú ta zvířata úplne odlišná. Lachtan práve, slovenský uškatec, kdybychom se mu podívali na hlavu, tak si můžeme všimnout, že tam má malá ouška, malé ušní boltce. Tuleň už je má, ale má pouze zvukovody překryté krycí blánou. Rozdíl je také v tom pohybu na souši, ale i ve vodě, kdy lachtan dokáže dát všechny čtyři ploutve pod tělo, takže dokáže chodit, dokáže šplhat po skalách, dokáže i rychle běhat. Opravdu mě to i dokonce i překvapí, když by jim třeba člověk chtěl utéct, takže dokáží něco málo se rychle rozcválat. A ten tuleň, ten je spíš takový při té zemi, protože má přední i zadní ploutve velice malé, nedokáže dát pod tělo a spíš se takovými plazivými, lehce skákavými pohyby pohybuje vlastně po té souši. Potom je rozdíl v pohybu v té vodě, kdy lachtan používá ty velké přední ploutve jako pohon, menší zadní ploutve jako kormidlo, tuleni to mají úplně obráceně. Rozdíl je taky ve spánku, kdy lachtani, hlavní ten pravý spánek je na souši, můžou odpočívat i v vodě. Říká se, že jedna hemisféra mozku jim funguje, když ten lachtan vlastně odpočívá, tak pořád to oko, které vlastně na tu stranu v té vodě kontroluje, jestli se nepřiblíží nějaký predátor, žralok nebo kosatka. Ale ten pravý spánek probíhá na souši a tuleni ti spí ve vodě. Takže to je rozdíl mezi lachtanem a tuleniem.
11: Ďakujem za informovaný úvod. Už si to budem pamätať a ospravedlňujem sa týmto zvieratám, že som si ich pomýlila. Jakub, vy ste pri lachtanoch už 17 rokov. Čo ste sa museli naučiť ako to úplne prvé, keď ste ešte ako študent strednej školy chovateľstva exotických zvierat prišli do zoo a stretli ste sa s lachtanmi?
12: Ten chovatel lachtanů, když jde poprvý k těm lachtanům, tak samozřejmě člověka tam samotného hned nepustíme, protože teď jsem i zaučoval nějaké kolegy, kteří přijdou do kontaktu s těmi lachtany, tak je tam člověk s nimi a první opravdu jenom to, když tam člověk vejde, aby byl v klidu, ti lachtani poznají, že jim ten člověk neublíží, přijdou k němu a on je krmí. Takhle začíná úplně první kontakt mezi tím člověkem a tím lachtanem a je to vlastně obudování té důvěry, toho respektu. Ze strany člověka určitě i láska k těm lachtanům, ale je to hlavně o tom, že ten člověk ze začátku krmí a pak pomalinku se začíná učit ty složitější, lidově můžeme říct cviky, odborně můžeme říct ta chování, která pak vlastně tomu člověku usnadňují práci s těmi zvířaty každý den. Už je to veterinární kontrola, která je pro ně hodně důležitá, anebo ty nejrůznější kejkle, které předvádíme pak návštěvníkům během toho vlastně našeho komentovaného tréninku.
11: V pražské skupině lachtanů jsou dnes Oslo, Abiba, Daisy a Roňa. Mm-hmm. Ako sa mení tá dynamika skupiny, keď tam z času na čas príde nový samec alebo nová samica? Jak si na seba zvykajú?
12: Môžeme sa na to podívať na dva směry. Je to práve výměna samce a příchod nové samice. Ten samec, jelikož on ví, že jednou bude dominantní v té skupině, že opravdu to bude ten šéf toho harému, tak je to takový obezřetnější, velice opatrný krok. To musí být, protože ten samec by mohl ublížit, mohl by je pokousat, mohl by to být i pro tu samici fatální, takže tam je to opravdu takovými pomalými krůčky navykání těch lachtanů na sebe, nejdřív přes mříže, potom v zázemí, potom vlastně pouštíme ven do toho bazénu, samozřejmě je to všechno pod dohledem těch chovatelů. A když jsme přivezli novou samičku třeba Roňu, tak když proběhla karanténa, všechno bylo v pořádku, Roňa si na nás zvykla, tak jsme si řekli, tak teď odstraníme tady vlastně tu mezistěnu, tu mříž, která je mezi těmi bazény, že my ty bazény můžeme různě rozdělovat. Tak ti lachtani se na sebe podívali, aha, to je nová samice, já jsem taky samice a to bylo celý. Když je tam ten kluk, tak samozřejmě on hned se zajímá o ty holky, plave s nima, snaží se s nimi kontaktovat a my to vždycky děláme, až opravdu jsme si jistí, že jim neublíží, že všechno bude v pohodě, hlídáme to. Takže jsou to takové dva směry, samice a samec, je to různé, ale vždycky to vede k tomu stejnému cíli, aby mohli být spolu.
11: Jakube, mě velmi milo překvapilo, že lachtany počují na svoje jméno. Mm-hmm. Ako to učíte? Ako ten lachtan pozná, že toto je jeho meno a má na to reagovať?
12: Ja myslím, že to bude plus minus vlastně podobné jako u dětí. Teď doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, když mám psa, tak vlastně od malinka na něj mluvím tím jménem, které vlastně dostal. A my to ještě umocníme tím, že vlastně k ním jdeme vždycky, dáme mu tu rybu, pochválíme ho, on neví, co asi znamená ta pochvala slovní, hlavně ta ryba, to ví, co znamená, a vlastně mu opakujeme to jméno. Není to tak zase, že bychom u ní seděli a furt bychom říkali Roňa, ale prostě jo, Roňo, ty seš hodná a určitě oni si to jméno zafixují, nebo to slovo si zafixují a pomalinku si to přiřadí, že se opravdu jedná o toho jedince, o tu Roňu, nebo Daisy, osla a Bibu a pak na to jméno slyší.
11: Mají různé povahy? Čím se od sebe liší oslo a Biba, Daisy a Roňa?
12: Jsou vlastně, každý z nich je úplně jiný. Opravdu je to, kdybychom tady měli 4 děti, každý z nich je úplně jiný, tak stejně tak budou i ti lachtani, kdy ta Abíba už je teď ve věku takové lachtaní babičky, už chce mít klid, ale když byla mladší, tak byla taková lehce nervózní, hodně se nechala odradit, když si něco nelíbilo, radši tam nešla, nezdálo se jí, tak radši odešla, šla si plavat. Když to teď nějak zestárla, tak se tak uklidnila a jí to vlastně jedno, kam jí vezmeme do té expozice, tak je úplně v pořádku, ale samozřejmě musíme pořád respektovat to, když vidíme, že se ta býba necítí, nezdá se jí něco, tak si může odplavat a je to úplně její svobodná volba. Pak tam máme Daisy s Roňou, to už jsou ve věku vlastně teďkon 12-leté samice, 11-leté vlastně, 11-leté samice a ta Roňa je taková šprtka. Ta s námi trénuje, i když plive ryby, i když se jí nechce, tak se do toho tréninku velice ráda zapojuje, ale za to Daisy ta přemýšlí, jestli to za to vlastně stojí. Mm. Jo, já když plivu ty ryby, ale já si jdu zaplavat a ty si tam stojí s tou píšťalkou a člověk tam stojí sám, čeká, až se ta Daisy vrátí. A oslo, ten je ve věku teďkon takového teenagera. Vlastně je 5letý a občas si zkusí na nás, co si k nám může dovolit. Zrovna dneska, když jsem ho krmil pár hodin zpátky, tak mi strčil hlavu do kyblíku k rybám a jako myslel si, že to je taková samoobsluha. Velice mě překvapil, že to ještě neudělal, takže to je novinka, co zkouší, jako co mu dovolíme. A zatím se nás začíná testovat zase jiným směrem, než tomu bylo, když k nám přišel, ale je velice učenlivé a chytré povahy oslo, takže já doufám, že se tady u nás ještě víc zabydlí a že už to bude pak Pražák se vším všude.
11: Jakube, já keď jsem se pozerala na staršie videa, tak tam jste ještě cvičili Lachtana Melouna, který bohužel museli jste ho nechat uspať vo veku 20 rokov, čo bol ale, ako jsem pochopila, krásný vek pre Lachtana. Ano. A tam ma úplně dojalo, že on vás pusinkoval.
12: My říkáme, že je to pusa, že je to hubička, ale vlastně nutno říct, že veškerá ta práce, která tam s Lachtany jihoafrickými v zoopra probíhá, tak vychází z těch jejich přirozených dovedností a hravostí a přirozeného chování, co dělají ve volné přírodě. Ti Lachtani vlastně jsou to haremová zvířata, samec má několik samic, která si hlídá, páří se s nima, odhání vlastně i jiné ty Lachtani samce. A ten Lachtan nemá jinou možnost, jak ublížit jinému Lachtanovi, než ho pokouše. Protože vlastně mají tlamu plnou zubů. A ve volné přírodě i v zoologických zahradách bylo pozorované chování, že ti Lachtani, když jsou z jednoho harému, tak k sobě připlavou a dotknou se čumáky. Výraz přátelství a důvěry, patříme k sobě, nezautočíme na sebe. A myslím si, že i u těch Lachtanů vůči nám je to, když prostě my nechceme, aby dávali hubičku, třeba dělá Roňa nebo Abíba, když se k ním nakloníme, tak se nás dotknou. Takže jsme začali říkat, že je to taková lachtaní hubička, ale nejspíš to bude z toho jejich přirozeného chování, že opravdu my na ně nezautočíme a oni nezautočí na nás.
11: To je zajímavé, že to hovoríte, protože vy stále opakujete, že jsou roztomilí, ale stále jsou to velmi inteligentné šelmy, příbuzné medveďom, šelmy, které jsou tak inteligentné, že môžeme ich inteligenciu prirovnať k 6-ročnému dieťaťu. A ako hovoríte, majú ústa plné zubov. Mm-hmm. Tak keď začali toto robiť, cítili ste sa bezpečne? Nemali ste tendenciu uhnúť?
12: Samozrejme, první reakcia je človeka, že sa lekne, pretože to nečekáte, když... I když asi človek by to měl čekať, že to zvíře môže udelať nieco, co nepředpokládá, že přece nemá to zvíře. Ale pamatuju si, že som sa lek, že proste když to zvíře ke mne dalo k obličeji, tu tlamu, tak si říkal, no, tak co teď budu dělat? Důležité je zachovat klid, být v pohodě a to zvíře pak to ukončí a je to v pohodě. Ale samozřejmě my, ať už na těch videích, v rozhovorech, při komentovaných vlastně krmení, oni, my tam mezi nimi jsme, povídáme o nich, jaký jsou to vlastně přátelé, kamarádi, ale nesmíme nikdy zapomenout, že jsou to šelmy a kdyby se jim něco nelíbilo, znervóznili by, nebo by ten samec byl v říji, tak by nám dokázal šeredně ublížit a opravdu pak, když ti samci mají až 300 kilo, tak už jsou toho životu nebezpeční tvorové. Takže naštěstí k té práci si myslím, že těmto, musím to zaťukat, těmto problémům budeme předcházet a nikdy nás to nepotká, ale nesmíme na to zapomínat, že jsou to prostě šelmy.
11: No, vy ste párkrát spomenuli, že keď ste sa otočili, tak okamžite to niektorý z nich využil a že ste boli pohryzení do ano. zadnice.
12: Ano, jo, je to tak.
11: Prípadne do bradavky na prsníku, jo. Takže...
12: To bylo, když ta bradavka, když se o tom bavíme, tak nám, když se vlastně malý lachta narodí, tak ho musíme zvážit. Když je to vlastně probíhá to tak, když ta samice si jde zaplavat, tím pádem to mládě vlastně nechá v klidu odpočívat na té souši, my tam přijdeme, to mládě se stane, že i spí vlastně během toho vážení, že člověk vezme do náruče, vstoupne si s ním na váhu, zvážíme se společně, pak si tam člověk stoupne bez toho mláděte. No ale to mládě se v jednu chvíli probudilo a chytlo mě právě za tu bradavku a to velice bolestivé, to si pamatuju do dneška, jako jo. Jak to mládě se zahryzlo, po chvilce teda pustilo, ale nebylo to nic příjemného.
11: Au, to verím. Išlo po mlieku.
12: No, spíš ta asi bradavka byla nejblíž těm zubům.
11: Čeho se může zahryznout. Vy dáváte lachtanom mnoho povelov, alebo mne se to tak zdalo, že ich rôzne dokážete manipulovať, aby sa otáčali, aby ukázali nejakú časť tela. Dokonca ste jednému lachtanovi nasadzovali akúsi improvizovanú masku na ústa. A tam ste vlastne popisovali, že to cvičenie nie je samoučelné, že je to vlastne veterinárne cvičenie. No. Takže na čo to všetko to má slúžiť?
12: Má to veškerý vlastně ten trénink, ať už je to ten veterinární, nebo je to i určitá forma toho zážitkového programu, kdy k nám mohou přijít návštěvníci se podívat do toho zázemí, tak je to vlastně trénink na to, že kdyby, nedej bože, se něco těm zvířatům stalo, tak aby mohl přijít veterinář a to zvíře důvěřovalo, on neublíží tomu zvířeti, zvíře neublíží jemu a on má vlastně během toho tréninku čas to zvíře kompletně zkontrolovat a prohlédnout si ho, jestli je v pořádku. My učíme vlastně odmala kontrolu očí, zubů, břicha, ploutví, zad. Učíme tak, aby si nechali změřit tělesnou teplotu, aby se nechali poslechnout fonendoskopem, aby chodili do transportních beden, aby si nechali udělat rentgen. A vlastně všechno tohle je ten jeden veterinární trénink, který nám pak vlastně usnadní tu spolupráci a toho veterináře vlastně na ostro.
11: Máte rešpekt před sebou navzájem, alebo je to váš rešpekt před divokým zvěraťom?
12: No, to je velice dobrá otázka. Já si myslím, že je to obou strany. Určitě. Určitě, že oni respektují mě, já respektuju je a poznám na nich, troufnu si říct za tu dobu, co s nimi jsem, že by se jim něco nemuselo líbit, něco by jim bylo nekomfortní, takže je to oboustranný.
11: Hostem hovorov je Jakub Mezej, vrchný chovateľ lachtanov a tučňakov v zoologickej záhrade Praha.
10: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jakube, my sa tu bavíme teraz o takých príjemných stránkach vašej práce, aký sú lachtani úžasný, aký je kontakt s nimi úžasný. Čo vy pokladáte na svojej práci za najnáročnejšie?
12: To nejnáročnější, když vlastně je to smutný, když ty zvířata vlastně onemocní, nebo se musíme s nimi rozloučit, nebo se nám nepodaří vlastně nějaký odchov u těch zvířat, tak přesně ti návštěvníci sledující na těch sociálních sítích vidí vlastně jenom to pozlátko. To, že člověk je tam s tím zvířetem, je tam vlastně s ním v kontaktu, dokáže tam s ním spoustu věcí, ale pak, když to zvíře onemocní, odejde, nedopadne to, tak ta stránka, jak to toho člověka vlastně psychicky semele zničí, že vlastně přijdete, nebudu je polišťovat anebo z nich dělat děti, ale přijdete o toho nejbližšího kolegu, o toho parťáka v té práci, tak to je strašný. To je, já jsem to zažil několikrát, jak na sobě jsem to zažil, tak jsem viděl, jak to ničí ty kolegy z jiných vlastně těch rajonů, těch pracovišť. Je to velice bolestivé taky.
11: Vám takto odišel Melon. Ktorý mal 20 rokov a vy ste ho museli nechať uspať.
12: Pamatuju si to do dneška, to jsou ty nejhorší dny a chvíle vlastně, co člověk tam může zažít, protože to už ke konci vlastně, už ani to nebyl ten meloun, kterého jsme všichni znali, už to zvíře, už ten meloun vypadal úplně jinak a byl to velice těžké rozhodnutí vlastně to udělat, říct to, byť my jsme se snažili předtím, než tohle rozhodnutí padlo, tak jsme se snažili všemi možnými léky prostě pomoct mu, ale pak člověk musí sám uznat vlastně, že pomůže mu, vlastně, že dojde k tomu uspání, tak je to pro to zvíře to nejlepší a teď už je to dobrý, teď už o tom jako můžu mluvit, bolí mě to všechno, ale pamatuju si ty následné týdny, co vlastně, než odběhla daleká doba od toho, tak to bylo strašný. Ten meloun, to byl někdo, to byla velice výrazná osobnost.
13: To byl ten, s kterým jste si pusinkovali.
12: To byl on a bolelo to hodně, opravdu.
13: Je to jako člen rodiny, tak jako máme doma psa nebo mačku.
12: Přesně tak. Ano, cokoliv vlastně, co jakékoliv takhle nádherné stvoření z duší, tak jo, přirovnal bych to takhle tomu.
13: Hovoríte z duší?
12: Určitě mají duši, 100%.
13: Tak to se dostáváme úplně do nové oblasti.
12: Já věřím tomu, protože my máme duši, jde z nás nějaká energie a tak to cítím si jak zvířat. 100%.
13: Ako to máte so zvieratami, ktoré odídu do inej zoologickej záhrady? To myslím, že bol Edo.
12: Eda, jo. Bylo to taky velice bolestivý, ale zase vlastně takovým lehce jiným pocitem, protože já jsem s ním jel vlastně do Německa. Eda je vzor stok v Německu, kde se mu daří skvěle a opravdu tam prospívá. S těmi chovateli jsme v kontaktu. A pamatuju si, že jsme tam dojeli, tak jsme Edu pustili vlastně do toho jeho nového domova. Eda si tam tak plaval, ale už ke mně nechtěl přijít. Samozřejmě to bylo tím, že v novém prostředí se musí rozkoukat všechno, ale mě hrozně lidsky mrzelo, že ke mně nepřiplaval, ale připlaval k tomu novému chovateli. A pamatuju si do dneška, kdy tam vlastně ten chovatel, jeho nový chovatel, stál s tím kyblíkem, s těma rybama, teď ho krmil a ten Eda jako úplně v pohodě, ale ke mně už nechtěl připlavat.
13: A mali jste kyblík?
12: Měl jsem ryby v ruce. A já říkám, pane bože, proč ty cvičíš v uvozovkách toho mýho lachtana? To je Eda z Prahy, byl jsem vlastně v podstatě od druhého dne, kdy se narodil, s ním v kontaktu až do teďka. Co tady děláš? A pak až mi to došlo, že vlastně Eda už se mnou do Prahy nepojede.
13: Vy jste žiarlili.
12: Já jsem byl z toho smutnej. Ale zase je to dobrý, že ten Eda si na něj zvyknul velice rychle, protože Eda tam s ním žije teď, chovatel se o ní stará, takže jsem musel ubrat z toho svého ega a z toho svého pocitu, že je to vlastně dobře, že si ten Eda na něj zvyknul a vzpomínám si do dneška, když jsem vlastně odcházel už od toho bazénu, že už pojedu domů vlakem, pojedu na nádraží, jak ten Eda kouknul a já jsem mu zamával, aniž bych si vlastně uvědomoval, že nevím, co ten Eda si myslel, že tam tou rukou mávám prostě, ale ta ruka mi vlítla, já jsem mu zamával, šel jsem pryč a velice rychle jsem šel tam utáť, abych už ho prostě neviděl.
13: To je až dojímavé.
12: Jako jo, no, bylo to. Jo.
13: Máte viac takýchto skúseností za sebou, takéto lúčenia?
12: Jo, mám ich několik, protože vždycky, když se nám narodí vlastně nový lachtan, ať už je to samec nebo samice, tak vlastně vždycky musí odejít do jiné zoologické zahrady samec, protože ten náš chovný samec by s ním pak zápasil o ten harém samic a když by se narodila vlastně dcera tomu samci, tak by se pak s ním mohl pářit a to my nechceme, my prostě chceme obměňovat tu krev a množit je dá v jiných zoologických zahradách, takže musí odejít. A já jsem byl i s samcem Nelsonem, tenkrát vlastně do Holandska jsme ho odvezli a ten to taky chudák, ne, že by to nějak, jako nechci říct, odskákal, nebo prostě já to odskákal, to tím, že ten vlastně Nelson, když jsme odcházeli, skočil do bazénu a plaval podél toho bazénu a dělal vlastně zvuky, že se mi ozýval. Že jako, jak kdyby volal, jako Kubo, já
13: kam
12: jsem
13: jdeš?
12: Tady. Kam jdeš? A já už musel vyjít do Prahy, že jo. Takže mám jich nespočet těchhle z těch vlastně zážitků s těmi lachtany. Jo, víte, že je to dobře, ale lidsky vás to mrzí.
13: Chápem. Vy vlastně púšťate svojich zverencov, ku kterým máte velmi silné puto.
12: Ano.
13: Vy ale nie ste len vrchným chovateľom týchto krásných zvierat, lachtanov, ale máte na starosti aj tučňaky Humboldtové?
12: Ano, správně.
13: Pokiaľ som si to dobre načítala, tak máte ich na starosti teraz 27.
12: Teď už jich máme 30, že tam máme nějaká mláďata, která se vlastně v té době, než jsem sem došel, vylíhla.
13: A je zaujímavé, že každý ten tučňák je rozoznatelný podle svojho brůška.
12: Ano, podle těch teček na tom břiše.
13: A vy jich máte vyfotěných na nástěnke,
12: ano.
13: To jich brucho. A mě by zaujímalo, či vy jich rozoznáváte len od pohledu, či máte teda v oku tých 30 různých bodiek, alebo keď s nimi pracujete a zistujete ich zdravotný stav, tak či ich musíte porovnávať s tými fotografiami, že aha, tak toto je Jožka a toto je Blaženka. Jak to je?
12: Samozřejmě ten první rozeznávací znak jsou ty tečky na tom břiše. Není to tak, že bychom je třeba počítali, že milovník měl tolik teček, Oskarka má tolik teček, ale každý chovatel si tam najde různé vlastně ty obrazce a podle toho je rozeznáme. Máme tam vyfocené, protože některý z nich, třeba ti dva tučňáci, které tam máme, tak mají ty tečky docela dost podobné, ale přece jenom jsou tam nějaké rozdíly, takže člověk se může dojít podívat, ale za tu dobu, co pak jste vlastně s těmi tučňáky pomalu každý den v kontaktu, tak je už poznáte podle stylu chůze, podle toho výrazu vlastně kolem toho zobáku, každý z nich se kouká jinak, každý z nich jinak něco málo plave. Každý z nich má jiný styl, jak se třeba vlastně křídlem, když se čistí, nebo zobákem, když se čistí, něco málo to dělá jinak a i podle toho z toho je poznáte.
13: To jsou hodiny a hodiny pozorování, ne?
12: Já si vzpomínám, když jsem se to učil, tak bylo to neskutečná práce. Já jsem si namaloval vlastně na papír maketu toho hnízdiště, připsal jsem si tam jednotlivá ta zvířata, tady bydlí fík, tady bydlí datle, ty jsou spolu, takže člověk se naučí třeba toho fíka rozeznávat a pak už ví, že vlastně k tomu fíkovi patří datle, která se zdržuje v tom hnízdě a velice rychle se naučí, že fík s datlí jsou tady a pak je člověk začne rozeznávat. A samozřejmě člověk tráví s nimi dost času i během toho úklidu, že my tu skálu čistíme 3x, 4x denně.
13: To je neuvěřitelné.
12: Rýžákem drátěnkou a během té doby, té třeba i hodinové práce vlastně na té jedné půlce, máte čas je prohlídnout a zkontrolovat a učit se ty tečky.
13: Chodím vám poděkovat za to čistění?
12: No, nemyslím si, protože mě pár dní zpátky pokadili opravdu od hlavy až k patě, že jsem se musel jít převlíknout, takže poděkování tam není.
13: Možno to mysleli jako prešťastě.
12: Možná bych si měl vsadit teďkon.
13: Baví vás to s nimi?
12: Moc mě to baví. Občas si říkám, že bych třeba něco málo zkusil jinou práci, ale pak zase, když člověk jde do té zoologické zahrady, vidí ten areál, ten park, který je jeden z nejhezčích v Evropě a je pak s těmi zvířaty, s těmi lachtany tučňáky a je to vlastně celou dobu, co jsem si

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
2: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
1: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
3: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
1: Váš pohled, pane Kašparovský?
2: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. On ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol, a to už více než 800 let, a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role, a to je rozkvět vzdělanosti.
1: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
3: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě, a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
1: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
3: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce, a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu k svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
1: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy, svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo, v celoevropském srovnání i přehnané?
2: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď bylo mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
1: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
3: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami. Ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší potlesk, je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
1: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
2: Ano. My jsme samozřejmě taky dostali jako Masarykova univerzita zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita rozposouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
1: A jak chcete změnit lidi? Myslíme,
2: lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do toho, do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
1: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
3: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo? Já úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře. A že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
1: Což být můžu.
3: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam minister dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
1: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
2: Úplně mě to neuklidňuje, dávám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
1: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
2: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou hortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoliv tím regulátorem.
1: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
2: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to ta daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnitřní pohled převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
1: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
3: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku, ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
1: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na třetinu oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom třetinu členů?
3: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
1: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
3: Ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
1: A prosím, a proto, k té mojí otázce, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
3: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlíže ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
1: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
2: No takhle, zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
1: Ale někde to tak
2: já
1: je.
2: Třeba... To je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty 2/3, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
1: Já se na to hned pana Stiborka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
2: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
1: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
2: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím, jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém. systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv. Nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, bo ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
1: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
2: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že ten, vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To nedokážu říct jenom tak jednoduše.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
3: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
1: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné
3: jenom,
1: vysoké školy.
3: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský. Myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz, na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka než vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
1: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
2: Úplně mě neuklidnila, já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto. Jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady. Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
1: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
2: Ano, naznačuje a my jsme o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla sehrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
1: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
3: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
1: A no, to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
3: věcný
1: zákona.
3: Věcný záměr zákona, což
1: předstupeň.
3: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kde o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašparovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
1: No, ale
3: je to,
1: zase
3: je to vnitřní boj o zdroje.
1: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
3: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
1: Tak, pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
2: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
1: No, počkejte, ale nezlobte se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
2: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jenom pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
1: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
3: Tak, kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
1: A teď by to tady, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
3: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
1: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
2: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
1: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuji, že jste si ho udělali.
3: Díky moc.
2: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: Loučí se Lukáš Matoška.
0: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Izraelské ozbrojené složky zůstanou i nadále v Libanonu. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou remizovali. A zítra bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě a taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
5: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů, s vedením různých správních procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
4: Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Izraelská armáda zatím z Libanonu neodejde, oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu poté, co židovský stát na jihu Libanonu znovu útočil. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedla, že úder nepřežili nejméně 3 lidé. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operacích na všech blízkovýchodních frontách, včetně Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá pro iránskému libanonskému hnutí Hizballáh. Národní památkový ústav má nový centrální archeologický depozitář. Budova v olomoucké čtvrti Hodolany pojme skoro 17 000 beden vzácných artefaktů z různých částí Česka. Součástí objektu jsou i specializované laboratoře pro konzervaci a dokumentování nálezů. Stavbu za 60 milionů korun financovalo Ministerstvo kultury. Pokračuje Jakub Novák, ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.
6: Z našeho olomouckého pracoviště zde bude takový ten nejstarší nález, bude zde uložen fragment mamutího klu, který pochází z ulice Jánského. Bude zde třeba například soubor různých starých mincí, jako byly denáry, brakteáty, groše, které pocházejí z různých výzkumů z centra města.
4: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
7: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
4: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. V dalším utkání hraje Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině. Informace má Tomáš Petr.
8: Zápas před pár minutami skončil. Švýcaři po divokém závěru nakonec porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Plné uzavírky na D35 u Olomouce a taky v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín se stále objíždí auta s defektem. Jsou dvě na kilometru 256 a jedno z krajnice zasahuje do pravého pruhu. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno stále neprůjezdná. Uzavírka po požáru kamionu je za sjezdem na Přáslavice. Objíždí se úsek mezi exity 281 až 276. Jde to plynulé kolem Přáslavic do Olomouce, Holice a najet třeba u Olympie. V Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky tunelů. Údržba zavřela Zlíchovský tunel od Barandovského mostu na Troju a v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě do 31, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: O problémech kandidáta hnutí ANO na pražského primátora, o fungování současné české vlády, o nedbalosti francouzské justice. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
0: Názory a argumenty.
10: Americko-iránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta otevírá cestu k trvalému míru a ke snížení ceny ropy. Memorandum elektronicky podepsali americký prezident a jeho iránský protějšek. 14-bodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Jak lze toto memorandum vnímat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Jak lze podpis memoranda vnímat?
11: Tak především je důležité, že vůbec konečně známe to memorandum, protože doposud jsme měli zprávy z obou stran, které se ne vždycky shodovaly, naopak se většinou dosti lišily. A v této chvíli už máme i potvrzeno od americké administrativy ono znění. Je to 14 bodů, které mají v angličtině méně než 800 slov, to znamená, je to velice stručné. Což ovšem neznamená, že to není významný dokument a řekl bych, že velice významný, který může opravdu síly ve světě definovat na poměrně dlouhou dobu nebo pomoci definovat. Základem toho memoranda jsou především americké závazky. To je nutno říci dopředu, protože vlastně ve více bodech Američané ustupují Iránu, než že by Irán ustupoval Spojeným státům. Donald Trump od začátku říkal, že hlavním cílem je zabránit atomové bombě, mluvil o iránském jaderném programu, mluvil zpočátku též o změně režimu. A musím říci, že aby vlastně opravdu mohla být americko-izraelská akce označena za úspěšnou, tak ona změna režimu v Iránu byla vlastně jedna z mála opravdu spolehlivých možností. To nejen, že se nepovedlo, ale vlastně memorandum přímo říká, že se obě strany dohodly, že si nebudou zasahovat do vzájemně do vnitřních záležitostí. Což pravděpodobně bude znamenat, že Američané nebudou usilovat dále o změnu režimu v Iránu, což není dobrá zpráva pro tamní demokratické síly. A víme, že konec konců nedlouho předtím, než Američané s Izraelem zahájili svůj útok, byly v Iránu velké demonstrace a podle některých zpráv potom vlastně iránský režim zlikvidoval, zabil 40 tisíc svých odpůrců. Nyní tato šance není. Co se týče onoho jaderného programu, tak tam vlastně není nic nového proti Obamově dohodě s Iránem, kterou Trump tak kritizoval. Naopak formulace, které jsou uvedené v onom memorandu, jsou vlastně měkčí. Když to tedy shrnu, Irán se sice zavazuje otevřít Hormuzský průliv, ale pouze na 60 dní. Poté bude nějaký nový režim, který bude celkem jistě spoplatněn. Irán opakuje, že nebude usilovat o jadernou zbraň. To je tam přímo takto formulováno. Takže nic nového.
10: Tolik Petr Švarc.
11: Díky, naslyšenou.
10: Předseda pražské organizace a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly a chce to napravit. Věc hodlá vysvětlit na tiskové konferenci. V majetkovém přehledu konkrétně nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: V předkole kampaně hnutí ANO do podzimních voleb na pražský magistrát se u různých poukázání na údajné průšvihy dosavadního vedení města, především ty v gesci Pirátů a hnutí STAN, protože s občanskými demokraty by si Babišovo hnutí evidentně umělo koalici v hlavním městě představit, vždy figuruje sloganová otázka, co na to Ondra Prokop, která má zřejmě vyvolat dojem, že si s tím vším bude umět kandidát ANO na primátora poradit. Jenomže momentálně vyvstal před Ondřejem Prokopem zcela jiný dotaz. Jak to přišlo, že do majetkového přiznání povinného pro politiky zapomněl uvést vlastnictví 3 bez pochyby investičních bytů v metropoli? Přičemž bydlí s rodinou ve 4. dost luxusním a novém za necelých 20 milionů, na který se ho v loni v souvislosti s korupční kauzou nemocnice Motol ptali policisté a on prý na radu advokáta odmítl vypovídat kvůli obavám z obvinění. Což by asi ještě mohl ustát, zatímco se zatajovanými 3 byty se mu to povede těžko. A odpověď na ono opomenutí by se mohla skrývat ve faktu, že jde o byty družstevní a jako takové vedené ve veřejném katastru. Jména kupujících zůstávají v anonymitě. Nicméně redakci Seznam zprávy se podařilo vypátrat, jak tomu v tomto případě je. A primátorský kandidát to nakonec nemohl popřít. Nejasné zatím zůstává, kolik byty stály, protože jednou věcí je částka při koupi a druhou eventuální zátěž částí úvěru, které si družstvo na stavbu vzalo. Tu musí uhradit družstevníci a říká se tomu anuita. Teprve po poslední splátce se jméno nabyvatele zanese do katastru. Celková suma za celkem 4 nemovitosti, včetně oné přiznávané, o kterou se kvůli bývalému vedení motorské nemocnice a firmě Geosan zajímali vyšetřovatelé, by tedy mohla být takřka závratná. A samozřejmě vzbuzující další otázky. ANO by rádo tentokrát v Praze uspělo. Vážně pošramoceného lídra kandidátky nemůže potřebovat. Andrej Babiš, který nad problematickými politiky hnutí obyčejně dělá záhy kříž, se už nechal slyšet, že Prokop musí věc vysvětlit. Jenže to u zatajení 3 bytů, třeba že po jejich odhalení do majetkového výčtu doplněné, asi prostě nejde. V médiích se proto hned objevila spekulace, že by mohl Prokopa nahradit Adam Vojtěch. Vůči jehož vedení ministerstva zdravotnictví má premiér výhrady a rezort by si ANO zároveň vyměnilo z motoristy, čili Vojtěchovo místo by zaujal Boris Šťastný, jak si před volbami asi představoval, zatímco ministerstvo sportu by po něm převzal poslanec ANO Patrik Nacher. Pokud jde o číslo 1 pražské kandidátky a od něj se to všechno odvíjí, pak by Vojtěch sedící už v předcházející Babišově vládě a dnes podle průzkumu druhý nejdůvěryhodnější politik v zemi po prezidentovi byl pro ANO něco jako terno. Ale kauza Prokop je zatím otevřená i případnému přísunu dalších investigativních informací.
10: Hovořil Ondřej Konrád. Premiér Andrej Babiš požaduje po ministrech hodnocení toho, jak se jim daří plnit vládní programové prohlášení. Koaliční vládu jmenoval prezident Petr Pavel loni 15. prosince. Programové prohlášení vláda schválila 5. ledna a 15. ledna získala ve sněmovně důvěru. Komentář k dosavadnímu počínání Babišova kabinetu napsal politolog Jiří Pehe.
13: Strany, které tvoří vládu Andreje Babiše, před volbami především slibovaly, že zlepší údajně špatnou ekonomickou a sociální situaci v zemi. Zejména hnutí ANO vykreslovalo Českou republiku po 4 letech vlády Petra Fialy jako zemi na pokraji katastrofy. Podíváme-li se ale na kroky vlády v prvních 6 měsících jejího působení, nedominují jim snahy o ekonomické a sociální reformy, které by údajně špatný stav země napravily, ale snahy oslabovat různými způsoby pilíře liberální demokracie. Navíc i mezi vládními kroky, které míří na změny v oblasti hospodářství, je kromě víceméně nekontroverzního znovuzavedení elektronické evidence tržeb a zvýšení rodičovského příspěvku hned několik, které jsou problematické. Tím hlavním bylo prosazení státního rozpočtu se schodkem, který porušil zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Už v tomto případě se ukázalo, jak se nová vláda bude stavět k pravidlům hry. Místo toho, aby nejprve změnila zákon, přijala rozpočet porušující existující zákon s výmluvou, že ho vlastně kvůli specifickým okolnostem neporušuje. Novela zákona přijatá později rozpočtová pravidla v podstatě jen vychytrale rozmazala. Do deficitu se nemají započítávat výdaje na strategické stavby v oblasti dopravní infrastruktury a modernizaci jaderných bloků, nebo některé výdaje na obranu. Zákon také umožňuje vládě navýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o 10% při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda ale měnila pravidla hry zejména mimo ekonomiku. Symbolem je vládní návrh zákona, kterým mají být veřejnoprávní média nově financována ze státního rozpočtu. Předložený návrh by tato média finančně výrazně oslabil a učinil zranitelnými vůči politickému ovlivňování. Neexistují záruky, že v budoucnosti nemohou být zcela rozvrácena. O rozvrácení dosavadního relativně dobře fungujícího systému se vládní koalice snaží i s pomocí nového zákona o státní službě, který by zbavil státní zaměstnance speciální ochrany. Dosud platný zákon byl přitom přijat pod tlakem Evropské unie, která chtěla mít záruky, že v členské zemi, v níž se rozdělují evropské dotace, existuje nezávislá a profesionální státní správa. Vládní koalice také změnila tzv. Nominační zákon, který změkčuje kritéria pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Jak změny v nominačním zákoně, tak destrukce stávajícího zákona o státní službě mají zjevně usnadnit dosazování lidí spojených s vládní koalicí do státní správy a dozorčích orgánů. Stalo se už skoro pravidlem, že zákony měřící na změny v dosavadním fungování státu a na oslabování pilířů liberální demokracie jsou předkládány jako poslanecké návrhy, což vládní koalici umožňuje obejít připomínková řízení. Nejnovějším příkladem je návrh zákona, kterým chce skupina poslanců změkčit zákon o střetu zájmu. Návrh je nepokrytě šitý na míru premiérovi Babišovi, jehož střet zájmu zkoumá Evropská komise, která pozastavila vyplácení evropských dotací firmě Agrofert. Legislativní kutilové mezi poslanci vládní koalice také přišli s návrhem, aby neziskové organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, měly povinnost se registrovat ve speciálním registru. Je prý nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Po vlně kritiky poslaneckého návrhu se práce na návrhu zákona ujalo ministerstvo vnitra, ale cíle zůstávají stejné. Skoro všechny tyto návrhy dostanou Českou republiku do kolize s Evropskou unií. Ku příkladu návrh zákona o změně financování veřejnoprávních médií odporuje evropské směrnici požadující pro média veřejné služby stabilní a předvídatelné prostředí. Proti požadavkům Evropské unie jde i nový zákon o státní službě. Některé další vládou prosazené změny docela jistě skončí u Ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
10: To byl Jiří Pehe.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Volby prezidenta palestinské autonomie se uskuteční začátkem příštího roku. Alespoň to oznámil její současný lídr Mahmud Abbas. Ten je v této funkci od roku 2005, ačkoliv jeho mandát byl původně pouze pětiletý. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Palestinský prezident Mahmud Abbas hodlá vypsat volby, a to hned dvoje, parlamentní a prezidentské. Vzniká otázka, zda se opravdu budou konat a jaký budou mít dopad na palestinskou politiku. Mahmud Abbas hodlá prezidentské volby vypsat v příštím roce, ale zatím není stanoveno žádné datum. posledním zvoleným palestinským prezidentem, neboli předsedou palestinské samosprávy, je on. A to už od roku 2005. Také poslední volby do palestinské legislativní rady, tedy parlamentu, se nekonaly už 20 let. Vždy se našel důvod nebo záminka, proč je odložit. Tentokrát by měly proběhnout podle nových pravidel. Počet poslanců se zvýší na 200 a nejméně čtvrtinu kandidátů mají tvořit ženy. Práh pro vstup do parlamentu má být velmi nízký, pravděpodobně 1%. Nyní se tedy debatuje, zda 91letý Abbas skutečně hodlá vypsat volby, anebo zda si znovu kupuje čas, ať u západních podporovatelů nebo u palestinské společnosti. Abbas je velmi nepopulární a s důvěrou veřejnosti se potýká i strana Fatah, jejímž předsedou Abbas také je. Minulé odklady voleb byly motivovány i tím, že by při spravedlivém hlasování zvítězil Hamas, a to nechtěli ani západní podporovatelé palestinské věci. Jenže v posledních letech se staly nejrůznější věci, zejména 7. říjen, válka v Gaze a válka v Iránu. Roste tlak na Abbase, aby palestinské instituce reformoval a připravil je na případnou cestu k samostatnosti, a tedy i na obnovu mírového procesu. Příští příležitostí může být ustavení nové izraelské vlády po tamních volbách, které se budou konat nejpozději koncem letošního října. Nadále trvá nebezpečí, že místo Fatahu, který lidé vnímají jako zastaralý a zkorumpovaný, uspěje v demokratických volbách Hamas, zejména na západním břehu. Hamas ale nepřistoupil na principy mírového soužití s Izraelem a současně se nepodařilo upravit vztahy mezi Fatahem a Hamásem. Obě hnutí si konkurují i spolupracují, ale nikdy se jim nepodařilo ustavit ani vládu národní jednoty. Třetí strany, jako například strana nazvaná právě Třetí cesta bývalého reformního premiéra Salama Fayyada, zatím nezískaly dostatečné postavení. Uvnitř samotného Fatahu se teď odehrává boj o podobu hnutí po Abbasově odchodu. Abbas sám koncem loňského roku ustavil funkci viceprezidenta a obsadil ji Husseinem al-Sheikhem. Ten je považován za pragmatika, respektovaného i u izraelských partnerů. Vypadalo to jako jmenování nástupce, který by měl navíc v případě potřeby vykonávat místo Abbase prezidentské funkce. Mezitím ale Abbas možná změnil názor a začal místo toho připravovat silnou pozici pro Majida Faráže, vlivného představitele tajné služby, a především pro Yasira Abbase, svého vlastního syna. Potíž je, že tito lidé ze staré gardy jsou v očích mnoha Palestinců nikoli představiteli osvobozeneckého hnutí, ale starého režimu, o který nemají zájem. V květnových volbách do řídících orgánů Fatahu uspěli v naprosté většině šedesátníci a sedmdesátníci. Představitelé mladší generace, jako je Husám Zumlot, neprošli. Možná to byla poslední příležitost Fatahu nějak se připravit na budoucnost, jinak je nahradí někdo jiný. A to bez ohledu na to, zda se volby nakonec konat budou nebo ne.
10: Hovořil Jan Fingerland. Kyjev a další oblasti Ukrajiny opakovaně čelí ruským vzdušným útokům. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevsko-Pečovská lávra, zapsaný na seznam UNESCO. Ukrajinský prezident označil útok na pravoslavný klášter za dosud největší zločin Ruska proti křesťanské kultuře. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
15: Útok na Kyjevo-Pečorskou lavru výš přes 4 roky trvající válce jednoznačně znamená počátek nové etapy. Ruský dron Geraň 2 totiž nezasáhl jen vzácnou kulturně historickou památku, ale doslova srdce ukrajinských duchovních a vpravdě národních a státních dějin. Klášter byl už jednou napaden letos v lednu, tehdy však škody nebyly tak velké. Na neslýchaný útok, který pro Ukrajince znamená nejen velkou materiální, ale hlavně morální škodu, ba přímo utrpení, reagovala i řada ukrajinských vrcholných představitelů. Minister zahraničí Sibiha přímo konstatuje, útokem na Kyjevo-Pečorskou lavru, což je jedno z nejposvátnějších míst světového křesťanství, se Putin navždy zapsal do seznamu nejpříšernějších barbarů světa. Prezident Zelenský pak útok na Kyjevo-Pečorskou lavru označil za jeden z největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Ruská reakce na vznesená obvinění byla klasická. Ministerstvo obrany ve své pondělní ranní svodce už kdo ví pokolikáté prohlásilo. Ozbrojené síly Ruské federace útoky na ukrajinskou občanskou infrastrukturu ani neprovádějí, ani neplánují, natož aby je zasazovali. Ba co víc, doslova jedním dechem se v tomto prohlášení tvrdí, že objekty slavného kláštera zasáhla střela amerického protivzdušného systému Patriot. Expressis verbis se tu konstatuje. Jednou z příčin nespolehlivosti tohoto systému se mohlo stát to, že západní země Kyjevu dodali Patrioty s prošlou zárukou. A je to. Zase ti oškliví Američani a západáci. Začetné světové hlasy k věci alespoň jeden. Hlas šéfa německé diplomacie Johanna Wadefula. Útok na Pečorskou lavru, která je objektem světového kulturního dědictví UNESCO, se stal novým stupněm ruské nízkosti ve snaze zničit ukrajinskou kulturu. Tento odporný teroristický čin jen upevní naši neochvějnou podporu svobodě Ukrajiny. Čímž je vše jen dořečeno? Rusko se snaží podlomit dosud nezlomného ducha ukrajinského národa, který proradnému daleko většímu sousedovi a tak říkají z papírově silnějšímu agresorovi čelí mnohem déle a mnohem zdatněji, než pán Kreml v únoru 2022 předpokládal.
10: Tolik Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky Kláry Notaro. Zaměřila se v něm na tragický případ, který de facto zavinila nedbalost francouzské justice.
16: Francie se otřásá hněvem obyvatelstva, které znova a znova konstatuje, jak málo pozornosti věnuje policie násilí na dětech. Vlnu nebo spíš tsunami vzteku veřejnosti spustila kauza ztracené školačky Liany. Po týdnu horečného hledání bylo 4. června v departementu Gers v jeho západní Francii nalezeno tělo Liany, jejíž smrt má pravděpodobně na svědomí dnes již zadržený pedofil Jérôme Barella. Na Barelu bylo v minulosti podáno několik oznámení pro znásilnění nebo sexuální obtěžování holčiček, které se přátelily s jeho dcerami. Jenže Barela nebyl nikdy povolán k výslechu. A když matka znásilněné dívenky Rozy loni opakovaně telefonovala na policii, aby se informovala, jak se vyvíjí vyšetřování případu, tak jí policisté řekli, ať už je nevyrušuje, jinak z toho vyvodí důsledky. A tak pedofil Barella byl na svobodě a číhal na další oběti. Na liknavost úředníků malá Liana doplatila životem. Na její počest se v obci Florence konal takzvaný bílý pochod La Marche Blanche, který bývá pořádán v případě násilné smrti dítěte. Na pochod pro Lianu se sjeli lidé z celé Francie. Všichni si kladou otázku, jak je možné, že takový člověk, který byl několikrát nahlášen jako sexuální predátor a pedofil, se nikdy nedostal do rukou policie. Hledá se viník této tragédie, ale viníků je celá škála a na jejím vrcholu stojí minister spravedlnosti Gérald Darmanin. Hlasy protestujících lidí, a nejvíc jsou slyšet ženské hlasy, volají po Darmaninově demisi. Ten se hluboce omlouvá rodině holčičky. Mluví o strašlivé dysfunkci v tomto případě, ale zároveň říká, že neopustí loď za rozpoutané bouře. Nařídil všem vyšetřovatelům, aby do 14. července prostudovali 70 tisíc dosud neřešených případů, kdy děti byly oběťmi sexuálního násilí. Dosud jasnou prioritou byl pro policii boj proti obchodování s drogami. Pohledy všech se upírají na státní zástupkyni Clémence Meyerovou ve městě Oš, kam Barillův případ spadá. Meyerová nyní tvrdí, že Barilla měl být brzy vzat do vazby, ale znásilnění malé Rozy bylo lékařsky doloženo už v srpnu 2025. Vysvětlení, proč případ malé Rozy nebyl řešen, je několik. Jsou technického rázu, zastaralá informatika, nedostatek vyškolených zaměstnanců, jejich přetíženost vzhledem k počtu případů, ale důvody relativního nezájmu jsou i rázu kulturního, nebo spíš nekulturního. Dětem se ve Francii moc nevěří, stejně jako ženám. Všichni soudci si totiž dobře pamatují případ v severofrancouzském Utro ze začátku milénia, kdy neskušený soudce odsoudil za sexuální násilí na dětech 17 lidí, které společnost označila za netvory. Po letech se ukázalo, že většina z nich byla nevinných, že šlo o manipulaci ze strany.

0: svobody.
1: Tolik příspěvek Kláry Notaro a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
3: Rok 1943. 5. ledna 1943. Jsme v roce 1943. Konec války nevidět. Na východní frontě trvají tuhé obranné boje, jak stereotypně oznamují zprávy z Vůdcova hlavního stanu. Nekonečné články jsou věnovány prolhané Rooseveltově Bílé knize. V jednom takovém článku ve Völkischerbe Obachtel se uvádí řada důkazů, že Roosevelt chtěl válku. Jedním z důkazových bodů zní, Roosevelt tvrdošíně prohlásil, že zabrání Čech a Moravy je čin z vůle a že tento dočasný stav neuznává. Novida, co se po letech nedovídáme. Noviny přinášejí seznamy popravených, je mezi nimi redaktor Pešl. V novoročním Völkischerbe Obachtel mě zaujal také tento argument. Anglie to prohraje, poněvadž tam dělník neví, zač bojuje. Ale v Německu každý ví, co by mu vítězství přineslo osobně. To je tedy to sebeobětování pro celek. 17. ledna 1943. Něco o zprávách z hlavního či Vůdcova stanu. Po celé neděle se hlásilo, že německá vojska jsou v tuhých bojích proti tvrdošíně útočícím sovětským vojskům. Stereotypně se také hlásily výsledky. Sovětská vojska byla vždy odražena za krvavých ztrát pro nepřítele. Včerejší však zpráva hlásí, že ve stalingradském prostoru odrazilo naše vojsko, které tam již několik neděl svádí hrdinný obranný boj proti nepříteli, útočícímu ze všech stran, také včera prudké útoky. Kterak to ze všech stran? Znamená to, že je část německé armády obklíčena? Podobně v dnešní zprávě OKV, kterou jsem právě vyslechl z rozhlasu, německá posádka z citadely Veliké Luky se probila k německé armádě. To znamená, že i tam byla část německé armády obklíčena a že Veliké Luky byly sovětským vojskem dobyty. No, nechtěl bych být Němcem při četbě těchto zpráv. Že situace není pro nacisty vábná, toho příznakem je vzmáhající se vlna teroru. Množí se popravy takzvaných velezrádců a lidí, kteří neodevzdali pušku. Ubozí Němci netuší, že proti ním stojí strašnější zbraň, než jsou baheni lidé sovětského Ruska a než jsou americké létající pevnosti. Je to středověký rasový ideál, který si nesmyslně napsali na svůj štít. To je to, co porazí nacisty. V dnešní rozhlasové aktualitě se vykládalo, že německý výrobní potenciál je větší než protivníkův. Pro Německo a OSU pracuje 350 milionů Evropanů. Jenže se neřeklo, že z těch 350 milionů většina nepracuje pro Německo dobrovolně, nýbrž násilím donucena. To v druhém táboře není. Také hospodářsky si prý lépe stojíme než protivníci. Jak však po té stránce pokračujeme, svědčí drobnůstky posledních dnů. Zélí dáno na lístky. Poslední poživatina, která byla volná. Předevčírem jsem po celé Praze scháněl tál na kuchyňskou plotnu. Marně. No ale i to jsou jen materialistické lapálie. Hlavní je duch a převaha německého vedení.

0: Tím totiž končila dnešní válečná aktualita rozhlasu. 21. ledna 1943. Německá zpráva hlásí zkrácení fronty na ruském bojišti. Jižně od Stalingradu jsou německá vojska obklíčena a hrdině odrážejí útoky sovětské armády ze všech stran. Zprávy jsou stylizovány tak, že z nich třeba dělat závěr. Tato obklíčená vojska jsou či budou pobita, nevzdají-li se. Současně úřední zpráva oznamuje, že Rommel vyklidil Tripolis a ustupuje do Tuniska. Tak vypadá dnes situace na bojišti. Není divu, že včerejší Der Neue Tag přinesl velmi stísněné výklady o vážné situaci. Přitom je příznačné, že se stále vyzvedává nebezpečí bolševismu. 20 let prý se Rusko připravovalo, aby přepadlo Evropu. Na to třeba říci, že nebylo by divu, že se připravovalo, když v Hitlerově knize se otevřeně ohlásilo, že Německo musí dobít Rusko jako nový Lebensraum. Německý tisk se po celou dobu dnešní války netajil, že se Němci z dobité půdy, především z Ukrajiny, nikdy nehnou. Krom toho zůstává faktem, že nikoli Rusko napadlo Německo, nýbrž Německo napadlo Sovětský svaz bez vypovězení války. Víme, že se Hitler chlubil, že tímto přepadem ušetřil mnoho německé krve. Jak však to vypadá dnes? Válka trvá a Německo má hrozné ztráty na lidech. Je cítit, že už to není ta armáda, která první dva roky války pracovala přesně jako stroj. Zatím na druhé straně se chystá k boji armáda anglická, téměř netknutá, a armáda americká zcela čerstvá a stále rostoucí. Je komické, ukazují-li nacisté na barbarské metody bolševismu. Vždyť právě tyto metody nacismus kopíroval a aplikoval na národy, které už bohu dík nejsou orientální. Strašení bolševismem Němce nespasí, poněvadž bolševismus už zabil Hitler tím, že napadl Rusko a roznítil tam nacionální boj a obranu země proti vetřelcům. 26. ledna 1943. V německých novinách jsou podivné články. Píše se tam o hrdinných obráncích Stalingradu. Téměř půl roku se hlásilo, že německá vojska útočí na Stalingrad a že její sovětská vojska se zvěrskou nesmyslností hájí. Nyní však obránci se rozumí německá armáda obklíčená jižně od Stalingradu. Je to šestá německá armáda, v níž jsou některé divize rumunské a také, jak hlásí dnešní úřední zpráva, oddíly chorvatské. Články o hrdinství obklíčených znějí jako řeči pohřební. Völkischer Beobachter má také ještě jiný pozoruhodný výrok. Přichází prý doba, kdy tvrdosti boje nebudou jen privilegiem vojáků na frontě. Brzy uvidíme, co to znamená. V tomtéž článku se praví, že se čekalo, když válka roku 1939 vypukla, že všechno obyvatelstvo bude jíst ze společného hrnce a že obyvatelé vil budou bydlet v podzemních jeskyních. Také tento výrok je, či má být náznakem, že něco přijde. Plynová válka? Prožíváme vzrušené dny, situace na ostří břitvy. Na Vinohradech při kostele svaté Ludmily stal se farářem Němec. Křtěné děti dostávají jen německé křestní listy. A Němci prý bojují na ochranu Evropy proti bolševickým Mongolům. Není vyloučené, že Hitler bude chtít, aby také Češi dodali regimenty proti tomuto nebezpečí. Ti Češi, co mají na Vinohradech německého faráře. Včera se slavilo 10. výročí nacistického uchopení moci. Hitler nemluvil. Jeho projev přečetl ministr Goebbels, který předeslal dlouhou řeč vlastní. Promluvil také Göring. Z projevu Hitlerova opakujícího staré věci. Nejcharakterističtější jsou slova, že nacistická strana bude každého povzbuzovat k plnění jeho povinností a zničí každého, kdo by se pokusil vyhnout se svým povinnostem. Výrok příznačný pro situaci. Znamená to, že Němci jsou a budou hnáni k pokračování ve válce bičem? Z řeči Goebbelsovi nejzajímavější je první teze. Nebudeme kapitulovat. Tak nemluví vítěz, ani ten, kdo je na cestě k vítězství. O stalingradské armádě hlásí dnešní zpráva z Vůdcova hlavního stanu, že bojuje svůj poslední boj v budově bolševického GPU. Tak končí Hitlerovo hrdé gesto Stalingrad dobudeme. Ve slavnostních projevech je také nápadná zdrženlivost proti západním odpůrcům. Nic o bojích s nimi, nýbrž jen o boji s bolševismem. Německo přihájí lidskou kulturu proti mongolským hordám z nitra Asie. Nová Evropa v projevech také přišla zkrátka. Hlavní propagační fráze všech řečí byla: musíme začít totální válku. Ale kolik článků už dávno napsal pan Goebbels nadpisy totální válka? Dávno tvrdil, že Němci takovou válku nevedou. Ale to byly jen řeči. Teď k ní dojde. Všichni budou ostřeji zapřaženi do válečné káry. Denně nás vyvlastňují, denně popravují a čím bude situace Němců obtížnější, tím více budou popravovat a domnívat se, že se tím zajišťují. Ale žádné vojáctví, žádný geniální Napoleon, kterého ostatně nemají, nezachránil by věc Němců. Jejich systém je založen na středověkých principech a rasistických nesmyslech. V tom je hlavní slabost Německa. 4. února 1943. Včera německá úřední zpráva ohlásila, že boj o Stalingrad je skončen zničením 6. německé armády, vedle toho dvou divizí rumunských a jednoho chorvatského pluku. Čili boj skončil úplnou porážkou. Do soboty je nařízen všeobecný smutek, zákaz divadel a všech zábavných podniků. 8. února 1943. V posledním čísle Das Reich má Goebbels článek Tvrdé ponaučení. Cituji z něho doslova. Vrhla se na nás výřecká divokost primitivní rasy, smíšená s teroristickými teoriemi a praktikami v samém jádře životu nepřátelského učení a světového názoru a ani si netroufáme domýšlet, jaké následky by pro naši zemi a pro Evropu, ba přesněji řečeno pro celé západní lidstvo, přineslo selhání naší schopnosti klást odpor a vzdorovat. Zuzu, já ministra, stačilo by vytáhnout loňský a předloňský ročník týdeníku Das Reich a citovat z vašich článků, aby bylo patrné, že tu roní slzy hyena. Když hynula Varšava, když hořel Rotterdam bez války přepadený, když hořelo tisíce polských vesnic, když se v troskách ocitly celé čtvrti Bělehradu, kde pak byla goebbelsovská západoevropská kultura? Němci ještě dnes stojí hluboko v cizí zemi, válčí a ničí cizí kraje, ničí zemi, kterou prohlašují za provždy dobytou, a teď pan Goebbels alarmuje svět, že kultura je v nebezpečí. V témže čísle týdeníku Reich je nakreslena karikatura Evropy. Dům, v jehož nejvyšším poschodí bydlí Anglie, níže neutrálové a nejníže státy osy. U budovy stojí Stalin a Molotov, nakreslení jako rošťáci, a povídají si s Chechtotem: Angličané nás posílají, abychom z tohoto domu zbourali jen to dolní poschodí. To je dnes poslední trumf německé propagandy. Křičí do Anglie, že bolševismus s Německem zničí také je. Situace pro Němce v tomto okamžiku je opravdu nevábná. Stalingradská armáda kapitulovala, pokud nebyla zničena. západokavkazská skupina je odříznuta a také frontě u Rostova hrozí zaskočení od severu. V Africe Angličané a Američané stavují kruh kolem zbytku armády Rommelovy. A to všechno po vítězstvích, jakých neviděl svět. 12. února 1943. Že nová vlna teroru přijde, je jisto. Neúspěchy na frontě rozvracejí německé mozky, jak o tom svědčí každé nové číslo nacistických novin. Například ve včerejším Völkische Beobachter je článek Učit se nenávisti. Němci prý se musí učit nenávidět. Dosud celý jen přátelství a sklízeli nepřátelství. Prokazovali dobrodění, ale nyní, když generál Montgomery Němce nazval svině, tak je konec. Musí opět vytáhnout obraz vůdců, na kterém je jeho podpis s touto větou. Aby se člověk osvobodil, musí mít hrdost, vůli, vzdor, nenávist a zase nenávist. Má takové blábolení smysl a tak to je v každé stati. Ještě něco pro zasmání. Ve Frankfurter Zeitung v článku o výměně fašistických ministrů v Itálii, mezi odstraněnými je také doktor Ciano, se píše, že Mussolini provedl tuto výměnu podle principu rotace úloh. Je to rotika. 14. února 1943. Dnešní české noviny přinášejí tuto vyhlášku K.H. Franka. Pro štvavou řeč Eduarda Beneše, rozšířenou včera odpoledne anglickým rozhlasem, bylo několik intelektuálů z bývalého okruhu bližších Benešových přátel dáno prozatím do koncentračního tábora. Kdyby se Beneš i v budoucnosti pokoušel štvát z anglické klubovky české obyvatelstvo protektorátu k odboji, bude přiměřeně velký počet dalších příslušníků české destruktivní vrstvy intelektuálů s výhradou přísnějších opatření rovněž dán do koncentračního tábora. Punktum. A mohl bych nechat bez poznámky. K. H. Frank je personifikací německé stupidnosti. Zde platí, co jsem napsal, když Frank začal zatýkat a ničit příbuzné zahraničních Čechů. Spartský král Pausanius stál nebetyčně vysoko v názoru na příbuzné a přátele politických odpůrců, když prohlásil za nepřípustné pronásledovat je pro politické činy jejich příbuzných. Mentalita Němců. Dnes jsem četl ve Völkischer Beobachter článek Neotřesení. Líčí se tam ústup německé armády na Rusy. Autor si libuje, že německý voják ustupuje v pořádku. Joj, to německé slovo Ordnung. Poslední jdou ženisté. Ti vědí, že bolševik žije ze země, proto také vědí, co mají dělat. Přeloženo do prózy znamená to, že ustupující německá armáda plení. Před několika dny jsem v tomtéž časopise četl Srdce drtící parte. Rodina oznamovala, že na východní frontě padl jejich milovaný a tak dále. Parte končí, padl, když ještě krátce předtím rozstřílel 6 pancéřů. Pan Frank, muž zcela nevzdělaný, netuší, jak hloupou a přímo medvědí službu prokazuje svými tuhými opatřeními německému národu. Každý ví, že to není pro řeči Benešovi, který tento vede od počátku války, ale že je to jen záminka k preventivnímu teroru za nepříznivé vojenské situace. Ještě jedna zpráva z dnešních novin. Angličané v Tripolisu pustili na svobodu 2000 židů, které tam drželi Italové v koncentračním táboře. Ti zlí Angličané pouštějí na svobodu židy. To budovatelé nové Evropy a obránci kultury proti bolševickému barbarství jsou modernější. Ti v takovém případě židy mordují. 25. února 1943. Noviny přinesly Hitlerovo provolání ke starým mnichovským kamarádům, které vůdce při oslavě výročí založení strany už podruhé nemohl navštívit. Z nového projevu je zajímavé prohlášení, že v době, kdy tolik Němců obětuje životy, nebudou se šetřit životy jiných národů. Budou k úkonům přitaženi obyvatelé zemí, kteří zavinili válku. Celý tom provolání je jedno pásmo hrozeb. Zničit. Nepomůže to. Komicky dnes také vypadá Hitlerovo ujišťování, že má právo se prohlašovat za vyvolence prozřetelnosti, poněvadž to dokazují vítězství, jaká svět neviděl. Poslední události na východní frontě a v Africe právě nesvědčí, že by prozřetelnost vůdce federovala. Provolání je příznakem, že se máme nač těšit. Evropští národové budou zapřaženi a pro všechny případy pustí se jim žilou. Nejen v novinách, ale také v rádiu oživují hlášení poprav velezrádců. Člověk by tak rád pánům řekl, že to všechno nepomůže. Že nejvíc je ohrožuje ten jejich středověký, rasistický, junkerský systém. 27. února 1943. Včera v Lucerně uspořádala projev vláda za přítomnosti státního prezidenta. Mluvil Moravec a K.H. Frank. Celá ta komedie byla vysílána rádiem a působila trapně svou nuceností. Sehnaná klaka zřejmě nebyla dobře sehraná, takže tleskání působilo jako naprosto nesehraný orchestr. Hřebem byla řeč Frankova. Mluvil jako felák před mužstvem, které musí držet hubu a dál sloužit. Rozumí se, že řeč byla laděna na motiv bolševismus neohrožuje jen Němce, nýbrž také Čechy. Kus neupřímnosti byl také ve stále opakovaném tvrzení, že se od Čechů, třeba se jejich území počítá k říši, nežádá, aby bojovali, nýbrž jen, aby pracovali v továrnách na válečnou výzbroj. Ale proč máme tohle privilegium? Je to výsledek nedůvěry k českým lidem. Následek této nedůvěry bylo by šlápnutí na krk českému národu, kdyby Německo zvítězilo. 15. března 1943. Čtvrté výročí okupace Československa. Před dvěma dny v novinách bylo úředně oznámeno, že dvě ženy byly dány do koncentračního tábora, poněvadž jejich příbuzný Žid Jaroslav Stránský v emigraci štve proti dnešnímu režimu. V sobotním Völkischerbe Obachter byl článek s titulem Teroristické letecké nálety Angličanů svědectví méně cenosti. Spíše však mohlo by se napsat Msta na ženách znakem německé slabosti. Pěkná logika. Němci obvinují Angličany z barbarství, poněvadž v posledních dnech napadly letecky Norimberg, Mnichov, Stuttgart, Kolín a ještě jiná místa. Že však Führer otevřeně prohlásil, tuším v září roku 40, že vyradíruje z mapy anglická města, to nic není. Že Němci bez vypovězení války napadli Rotterdam, město nic netušícího neutrála, no to nic není. 21. května 1943. Admirál Yamamoto, vrchní velitel japonského loďstva, zahynul hrdinou smrti. Podle včerejší zprávy deníku Zeit, němečtí vojáci na Ukrajině osévají pole, ale jen ručně. Na bývalé Rajsově škole sněli bronzovou bistu Rajsovu. Potřebovali-li Němci tuto bronz, pomocím pámbu. Udělali-li to z jiné příčiny, pomáhejte jim všichni svatí. Úbozí Němci. 18. srpna 1943. Po dvou měsících vrátil jsem se do Prahy z venkova. V té době zběhly se tyto důležitější události. Spojenci z Afriky vrazili na Sicílii a právě v den mého návratu, tedy 17. srpna, hlásila německá úřední zpráva, že německá vojska Sicílii vyklidila. Po proniknutí spojenců na Sicílii padl Mussolini. To je událost, která zřejmě bude mít důležité následky. Maršál Badoglio, který stojí v čele nové vlády, ve svém provolání ani slovem se nezmínil o Německu. Byla tam jen kulatá věta, válka pokračuje. Na druhé straně německá zpráva, líčící podrobně přepravu vojáka ze Sicílie do Kalábrie, zmiňuje se jen o Němcích. Nic neříká o vojsku italském. Na východě v posledních dvou měsících útočí stále Rusové na celé frontě. Vyrvali Němcům Orel, jak se zdá také Bělgorod, takže dnes jde hlavně o Charkov a Briansk. Německé úřední zprávy stereotypně vypočítávají čísla pancéřů při útoku sovětských vojsk rozstřílených. Jaká změna proti bojům před dvěma lety, kdy se dělali kotle na bolševiky? Německá vojska jsou dnes celé v obraně. Zatím však Německo trpí hrozně nálety Angličanů a Američanů. Děsně utrpěl Kolín, Essen, Hamburg. Před několika dny bylo bombardováno Nové město za Vídní. V Itálii byl vedle Milána, Turína, Neapole dvakrát bombardován Řím. Krátce projevuje se převaha nepřátel osy. 23. srpna 1943 dnes v Sadech odstraněn bronzový pomník svatopluka Čecha. Předtím zmizela bronzová poprsí Karolíny Světlé a Boženy Němcové. Aby pán Bůh při zdravém rozumu zachovatě ráčil. 31. srpna 1943. Konec čtvrtého roku války. Německý hlavní stan ohlásil vyklizení Taganrogu, zcela rozbitého. V téže zprávě se mluví o tom, že Němci stojí na východě proti bolševické přesile jak lidí, tak materiálu. Dnešní německá zpráva ohlásila bombardování Mnichova. Destrukce a ztráty na lidech byly značné. Jaká je tedy situace na konci čtvrtého roku? Němci všude v obraně. O Itálii nám nedávají téměř žádných zpráv. Jediný silný spojenec Němců, Japonsko, je daleko a prstem nehne pro svého spojence. Zoufalá situace. A to nechávám stranou vnitřní vypotřebování zemí Německem obsazených. Pan Goebbels na konci čtvrtého roku píše, německý národ je v nebezpečí jako nikdy v dějinách.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Po podepsání memoranda mezi Íránem a Spojenými státy už Hormuzským průlivem proplouvají lodě. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se sníží. Ministerstvo představilo podmínky dotačního programu. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů. Je pátek 19. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Děje se to poté, co iránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů. Americký viceprezident J.D. Vance uvedl, že plavidla úžinou od podepsání memoranda převezla více než 12 milionů barelů ropy.
3: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
4: Pokud Irán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
3: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinerii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
6: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli také na prodlužování protiruských sankcí o 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o půl roku. Pro každé prodloužení je třeba jednomyslný souhlas celé 27. Finanční podpora nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy.
7: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
8: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
7: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
9: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. To rozhodně stačit nebude.
7: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
10: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
11: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
10: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
12: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
10: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z Hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit dnes. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
13: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
2: Rozhlasoví symfonici zahrají dnes večer v pražské katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv. Řídit orchestr bude poprvé nový šéf-dirigent Elias Grandi.
14: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
15: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
14: Pro nás, pro všechny je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
15: Večer otevře premiéra Fantazie na chorál svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany. Je z pera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace prakticky od začátku vedla díky gólu Sadílka. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Hlavně ve druhém poločase africký tým častěji držel míč, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
16: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přeci jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkal, že jsme měli druhou poločas šanci.
2: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Za týden musí porazit domácí Mexiko. Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Začal teď zápas Kanada-Katar a informuje o něm reportér Tomáš Petr.
17: Končí 8. minuta utkání a Kanada zatím hraje s Katarem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
18: Omezení na D35 u Olomouce a zavřený pruh na dálnici D1 na Benešovsku. Nejprve dobrá zpráva z D1 u Přerova. Policie před chvílí zrušila výstrahu před autem, které v úseku jelo proti správnému směru jízdy. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno po uzavírce už průjezdná. Zatím omezeně za sjezdem na Přáslavice kilometru 279 je po odpoledním požáru kamionu poškozená vozovka a proto zavřený pravý pruh. Ještě jednou D1 z Prahy do Brna, pozorně na exitu 21 sjezdu na Benešov. Pravý pruh na sjezdu zavřela údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Jaký bude další osud dosluhujícího železničního mostu pod Vyšehradem? Měl by se rekonstruovat anebo zbourat a místo něj postavit most nový? Proč se v odpovědi odborníci neshodnou? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je profesor Pavel Ryáček, vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Rozhovor natáčíme 1:30 před vysíláním. Proč podle vás budoucnost Vyšehradského mostu, mimochodem tento železniční most propojící Výtoň a Smíchov, nebyl oficiálně nikdy pojmenován, budí už tak dlouho a tak vášnivé diskuse?
0: Tak to je dobrá otázka. Přiznám se, že nevím, z jakého důvodu existuje tak silná vlna odporu vůči rozhodnutí toho soutěžního dialogu, který tady už před další dobou probíhal. Možná je to nějaký sentiment, nepochybně v tom je zájem památkové péče, protože se jedná o památku jako takovou chráněnou. Možná si lidi zvykli na ten pohled, který tam vidí, možná vzpomínají na doby, kdy tam třeba chodili ve své mládí. Myslím si, že to je celá směsice těchto pohledů.
21: A o jakém rozhodnutí teď mluvíte? Moc bourat a postavit nový?
0: Tak ta situace je dlouhá. Když začneme, tak byla soutěž, respektive soutěžní dialog, který proběhl, to už je řada let, a tam byl výsledkem tedy návrh nové konstrukce. Uh-huh. Ten soutěžní dialog posuzoval různé varianty a byla tam řada variant, které zachovávaly tu stávající konstrukci nebo ji přestavovaly nějakou replikou a k tomu připojovaly další novou konstrukci pro třetí kolej. Ty návrhy vlastně nikdy nedopadly úplně dobře. Vždy to byl jakýsi slepenec, který nepůsobil optimálně v tom daném prostředí. A nakonec teda po těch velmi složitých diskuzích, které byly v té komisi, se komise usnesla na tom, že nejlepší a nejoptimálnější řešení je konstrukce nová, protože to, co se řešilo, tak to není jenom ten samotný most. My tady řešíme ne tu mostní konstrukci, my řešíme komplexní dopravní úzel.
21: Ano. K tomu se dostaneme, já ještě k tomu historickému. On byl otevřen roku 1872, měří 298 metrů a postaven byl prý jako provizorní. Jaká je podle vás jeho historická hodnota?
0: Myslím si, že musíme rozlišovat dva aspekty. Z hlediska toho technického pohledu, to znamená, že to je nýtovaná konstrukce z počátku 20. století, tak podle mého názoru nemá nějakou zásadní historickou hodnotu. Těchto mostů máme celou řadu v České republice.
21: Je čili pravda, není čím technicky unikátní?
0: Technicky není unikátní. Nemáme mnoho takových mostů, které jsou dvojkolejné, ale to technické řešení detaily ty nejsou nějak specifické, atypické, nějak zvláštní, zdobné. Když se podíváme na most třeba Obříství, no tak tam vidíme určitou zdobnost a určitý architektonický výraz, který je podle mého názoru daleko zajímavější. Myslím si, že ta hodnota, a to v zásadě říkala tehdy i HIA, Heritage Impact Assessment, která zhodnocuje tu hodnotu spíš z hlediska toho pohledu, na toho panoramatu, ať už tedy s Vyšehradem nebo z Hradčany, kde ten most je nějak zasazen. A v tom spatřují tu jeho cenu a to je to, co vlastně vidíme.
21: Ano, on se ocitl na hranici životnosti. Otázka zní, a teď mě zajímá váš osobní názor, měl by se opravit nebo zbourat a postavit most nový? Tuším, že byste volil tu druhou variantu.
0: Já bych asi neříkal most zbourat, protože ten výsledek soutěžního dialogu znamená, že ta celá konstrukce se přemístí do Modřan, kde by mohla sloužit řádově mnoho desítek let jako lávka pro pěší.
21: To znamená, už nebude Výtoň Vyšehrad, Výtoň Smíchov.
0: Nebude, ale ten most jako takový a ta památka vlastně by zůstala zachovaná, je pravda, že v jiné lokalitě a v téhleté lokalitě by vlastně vznikla nová konstrukce tří langrových trámů, která svým rozpětím, svým tvaroslovím do určité míry odpovídá tomu původnímu mostu, ale je to moderní konstrukce, štíhlá, která v tom daném prostředí působí podle mě dobře. Takže to je podle mě ten můj ideální názor a můj názor, protože jsem byl členem komise a proto jsem hlasoval taky tak, jak jsem hlasoval.
21: Byl jste člen mezinárodní pracovní skupiny Národního památkového ústavu a netajil jste se tím, že vás překvapilo, že jste byl osloven. Proč vás to překvapilo?
0: Ano, neříkám, že jsem byl úplně překvapen, nicméně myslím si, že NPU znal mé názory a můj pohled na tuto problematiku, takže já svým způsobem oceňuji to, že paní ředitelka mě oslovila pro tuto skupinu a vnímala jsem to jako jakousi snahu o nějakou pluralitu a o nějaké vyvážené pohledy v té pracovní skupině.
21: Jenomže po zveřejnění výsledků jste minulý týden na členství v komisi rezignoval. Zdůvodnil jste to tím, že nepovažujete postup NPU za odpovídající standardům práce nezávislého expertního panelu. Můžete to vysvětlit?
0: Určitě. Šlo v podstatě o tři základní věci. My jsme v té komisi měli velmi dlouhé diskuze z různých pohledů a zcela jednoznačně jsme se museli do určité míry lišit. Musím říct, že třeba ta práce s těmi zahraničními účastníky, tak tak ta byla velmi konstruktivní a dobrá, to oceňuji.
21: Takže jste se nehádali, jenom jste si vyměňovali tak
0: zvláštní názory. Vyměňovali jsme si názory, možná jsme se potom po tom krátkém osobním setkání, když už ta komise pracovala, řekněme, distančně, trošičku hádali, ale řekl bych stále v jakémsi konstruktivním duchu. To, co mi vadilo, že někdy v pátek proběhly připomínkování toho zápisu nebo té zprávy té komise.
21: A tam jste ale nebyl? Nebo byl jste přítomen? U toho připomínkování, toho
0: zápisu? To připomínkování to probíhalo distančně. To bylo probíhalo na základě mailů, takže my jsme posílali různé připomínky. Aha. Řadu z nich jsem posílal, byla k tomu nějaká oponentura z některých stran a v pátek jsme skončili těmi připomínkami, pak se nedělo nějakou dobu nic, byl koncept té zprávy s tím komentářem a najednou vlastně ve středu vyšla zpráva, přičemž ten dokument jako takový vlastně nebyl uzavřen. My jsme neřekli ano, tohle to je finální zpráva, ano, s tím souhlasíme a najednou vyjde tisková zpráva, kde je něco o hlasování 8:1 a zároveň jsme chtěli nejenom já teda, ale i další členové komise tu tiskovou zprávu vidět, abychom věděli, co se bude dít. Asi jsem byl pravděpodobně jediný, kdo ji nedostal, za co se mi dostalo omluvy, teda možná to bylo nějaké technické
21: nedopatření. No, ale co je podstatnější, ale že vy jste byl ten jediný hlas proti. Vy ale tvrdíte, že se vůbec nehlasovalo.
0: No nehlasovalo.
21: No jak si to vysvětlujete?
0: Já si to nedokážu nějak vysvětlit. To byl jeden z důvodů, proč jsem řekl, že vlastně vystupuji z této komise, protože bych očekával, že uzavřeme závěrečnou zprávu. Všichni řekneme ano, máme k tomu třeba nějaký postoj, že souhlasíme nebo akceptujeme tento stav. Dostaneme tiskové prohlášení, s ním řekneme, že souhlasíme nebo k tomu budeme nějaké připomínky a pak se vydá tisková zpráva a prostě mohlo se takhle běžet naprosto bez problému dále. Ale tohle to nenastalo. Řekl bych, že to bylo uspěcháno z nějakých důvodů, možná časových, a v podstatě došlo k tomu zveřejnění, aniž bychom my dokončili svoji práci. A to si myslím, že se nedělá.
21: Vedoucí expertní skupiny profesor Miloš Matěj připustil, že se formálně nehlasovalo, ale vysvětloval to tím, že bylo zřejmé, jaké stanovisko podporuje většina členů panelu a vaše názory prý zůstávají menšinové. Souhlasíte s tím, že to tak mohlo být, nebo že ten argument je v pořádku?
0: Mohlo to být tak vnímáno, že můj názor byl trošku menšinový. Samozřejmě to odpovídá i volbě členů té pracovní skupiny. Pokud do té skupiny zvolíte jednoho českého mostního inženýra ze znalostí vlastně českého trhu a těmi zvyklostmi, které tady máme, to jsem já. Pak tam máte celou řadu z osobností z hlediska památkové péče, kteří jsou spíš na té druhé straně nebo kteří mají opačné pohledy. A pak máte tři zahraniční odborníky, kteří ale se specializují na opravy ocelových konstrukcí a mají, řekněme, ten prvotní pohled a směřování zachránit konstrukci, tak jako logicky budu asi v něm menšině. To je jako celkem zřejmé.
21: Pracovní skupina potvrdila možnost rekonstrukce mostu a určila kroky nezbytné k zachování provozu schopnosti konstrukce na 100 let. Dá se to takto jednoznačně říct, že to je tedy závěr práce té komise?
0: No, já bych skoro, když se dívám na ty závěry a když se podívám na to, co bylo před nějakými 8 lety, když vyšla studie SUDOPu a přepočet zatížitelnosti, kde bylo definováno to, co se vlastně musí opravit, vyměnit na té mostní konstrukci, tak de facto to, co říkal Andreas Taras, profesor z ETH Zurich, vlastně on neříká nic jiného. On říká, musíme tu konstrukci vymístit někam jinam, musíme ji rozebrat na prvočinitele, musíme odstranit nýty, to je mimochodem extrémně komplikovaná a složitá a časově náročná a finančně náročná práce. A potom se bude každý plech hodnotit samostatně, bude se opatřovat proti korozní ochranou. Když tam dáme nový plech, no tak ten nový plech musíte vzít, musíte ho přesně zaměřit, každou díru přesně na desetiny milimetru, pak to vrátíte zpátky, snítujete a vrátíte zpět. Vyměníte mostovku, příčníky, podélníky, vyměníte většinu diagonál a vlastně tento závěr, který vlastně i z té zprávy vyplývá, no tak ten už byl znám před nějakými 8 lety, takže jako my jsme se neposunuli nikam jinam, jenom asi ty zahraniční odborníci uznali, že vlastně ten zásah je daleko masivnější, než je někdy prezentováno a než si v médiích přečteme.
21: Profesor Pavel Riáček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaké bylo ale zadání od Národního památkového ústavu? Na jakou otázku měla vaše pracovní skupina odpovědět?
0: Byly v podstatě dvě roviny zadání. Byly nějaké požadavky správy železnic, která chtěla, definovala si průjezdný profil, definovala si životnost, definovala si nějaké požadavky na údržbu a podobně. A to se převtělilo do nějakých 12 otázek, které se týkaly třeba životnosti konstrukce, které se týkaly rozsahu oprav a úprav mostní konstrukce, kde by měla být opravována, jaké jsou doporučení z hlediska protikorozní ochrany. Řekl bych, že to, co jako chtěla správa železnic, tak se trochu zúžilo na čistě problematiku vlastně záchrany té samotné nosné konstrukce, bez toho, aniž by se řešily třeba nějaké další aspekty, které na ten most jako takový navazují.
21: No a není to prostě tak, že nezávislá odborná komise konstatovala, že most opravitelný je, aniž by tedy zohledňovala, jak tato oprava bude efektivní a jestli bude vyhovovat nárokům 21. století? Zkrátka ta odpověď zní, jde to.
0: No, ale už kolokvium, které svolal ministr Kupka, tak řekla, že most opravitelný je. Takže za těch, já nevím, 4 roky vlastně víme to samé a věděli jsme to už před 8 lety, když byl přepočet SUDOPu. Už tehdy se vědělo, že most opravitelný je, ale samozřejmě má to nějaké následné kroky a bude to složité, drahé, pracné, komplikované a máme nějaké obecné požadavky na ten dopravní úzel, jak by vlastně měl vypadat. Takže tam není nic nového.
21: V jednom z rozhovorů jste řekl, že diskuse o budoucnosti Vyšehradského mostu nemůže být vedena pouze optikou záchrany historické konstrukce každou cenu. A vy tady máte dojem, že se to dělo?
0: Já si myslím, že to, co sleduju v mediálním prostoru jako už poměrně dlouhou dobu, tak se soustředí vyloženě na to, jak zachránit mostní konstrukci mostu pod Vyšehradem. A všechny ty navazující věci, které jsou s tím propojeny, tak ty se potlačují, nebo se o nich most nemluví, a nebo se nějakým způsobem třeba trošku zohlednili, ale ne úplně korektně. Ale uvědomme si to, že to není jenom most. Ten most je, řekněme, třetina celého soumostí, které tady máme. Máme tady novou zastávku Výtoň. Máme tady několik tramvajových zastávek, máme tady 3 nebo 4 páteřní cyklotrasy, máme tady pěší propojení. A když se podíváte třeba na ty navazující předpolí, která tam jsou a které jsou v současné době vlastně navrženy z těch architektonických studií, stavba roku, Via Vltava, když si najdete na Google, tak uvidíte, že to je prostě ohromný komplex celého území, které se revitalizuje a mění. A ten most, to je jenom ten kousíček, který tam je, a my vlastně, když ho budeme zachovávat tak, jak je a zamrzneme v této podobě, tak to všechno ostatní, co by tady mohlo vzniknout, tak to vlastně nevznikne a nebo vznikne v nějaké podobě, která bude mnohem méně uspokojivá.
21: Expertní tým Spolku pro efektivní železnici se jednomyslně postavil proti závěrům pracovní skupiny Národního památkového ústavu. Podle jejich názoru je výstavba nového 3-kolejného mostu jedinou racionální variantou, čili jednoznačně byste se přiklonil na jejich stranu.
0: Tak já dlouhodobě vlastně neříkám nic jiného.
21: Varianta rekonstrukce by podle expertů ze Spolku pro efektivní železnici nedovolovala právě zřízení nové železniční zastávky Výtoň, která se má stát novým přestupním uzlem mezi vlaky a tramvajemi. To je asi pádný argument, ne?
0: Určitě, jako neříkám, že by to nedovolovala, rozhodně by to nedovolovala v případě, kdybychom tu třetí kolej dali na jižní stranu, když byla na severní straně, tak by to možná nějak řešitelné bylo, ale bylo by to extrémně komplikované a složité.
21: Předseda zmíněného spolku říká, že železnice není skanzen. Opravdu by nešlo ten rekonstruovaný historický most využít k účelům moderní dopravy?
0: Dá se samozřejmě využít, to je jedna z těch variant, ale znamená to výměnu třeba 60-65% prvků. To znamená, to nebude ta původní konstrukce. Z toho původního mostu zůstanou ty takzvané oblouky, ten horní pás, zůstane z toho dolní pás, zůstanou z toho nějaké prvky diagonál, kousíčky svislic, ale vlastně všechno ostatní bude nahrazeno novou konstrukcí. A teď se spíš ptám, jako dává to smysl? Vyměnit 65% materiálu, abychom zachovali panorama, ten pohled, když vlastně už to nebude ta nová ta historická památka.
21: Podle propočtu pražské integrované dopravy se počet denních spojů využívajících most má do 10 let zvýšit až na 500 vlaků denně. Je to vůbec možné?
0: No určitě, já si myslím, že železnice zažívá určité obrození už mnoho let a zejména příměstská doprava. Tak
21: to je velká frekvence. Ne?
0: To je velká frekvence, tam na tom mostě, když teď teda ne, protože teď už tam je jednokolejný provoz, ale když jsme tam třeba pracovali, tak každé 2-3 minuty tam projel vlak a prostě to už bylo na hranici kapacity.
21: A unesla by to, byť restaurovaná konstrukce starého mostu, takový provoz?
0: No já bych to spíš pojmenoval jako spíš novou konstrukcí s využitím nějakých starých částí
21: dobře,
0: toho mostu.
21: Ta varianta, která teď vypadá, že je blíž realizaci, to znamená ta rekonstrukce, ať už to bude jakoliv, vyhovovalo nebo unesla by to?
0: Unese, řekněme, tu přechodnost D4, na to je to možné upravit, zesílit a modifikovat, ale třeba už to neumožní nějaké budoucí zásahy. Berme si, že navrhujeme na dalších 100 let, my musíme uvažovat ne nad tím, co dneska chceme, my musíme přemýšlet nad tím, co v Praze bude potřeba za 100 let a otázky toho, jaký budou požadavky na dopravu a zatížení z hlediska vlaků za 50-80 let, na to vlastně nedokážeme odpovědět. A je také možné, že prostě za 70 let někdo řekne, prostě ten most po té rekonstrukci už ani zdaleka nedostihuje toho, co by mělo splňovat a nevyhovuje těmto účelům a ta investice bude takhle zmařená.
21: Potřebuje na této trase nezbytně trojkoly?
0: Je to, z mého pohledu je to nezbytné, je tam vlastně dvě koleje, které vedou na hlavní nádraží, ta třetí kolej, ta běží směrem na jeho východ a jakmile byste měli jenom dvě koleje, tak to poměrně zásadním způsobem limituje kapacitu té zastávky. V okamžiku, když tam stojí vlak té zastávce, no tak rychlík nemůže projet a musí počkat, než ten osobák odjede. Zatímco, když máte třetí kolej, no tak ten vlak tu soupravu objede a pokračuje dál. Takže má to, nějak by to šlo, ale zásadním způsobem to podle mě názoru ovlivní kapacitu železniční trati a její funkčnost.
21: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s odborníkem na ocelové mostní konstrukce Pavlem Ryáčkem. Architektonická soutěž na nový most na Výtoni proběhla před několika lety. Jak tedy hodnotíte to vítězné řešení?
0: Asi možná už jsem se k tomu vyjádřil. Z mého pohledu je toto optimální řešení, které ta komise našla. Byl to dlouhý dialog, komplikovaný a myslím si, že ta komise prošla určitým přerodem z té snahy zachránit ten most za každou cenu k tomu, že to prostě nedávalo úplně technický, ekonomický smysl a přiklonili jsme se k té nové konstrukci, která má určité reminiscence na tu původní.
21: Komora inženýrů se důrazně postavila za stavbu nového mostu pod Vyšehradem. Jak vlivný je to hlas?
0: Já si myslím, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků má určitě významné slovo. Není účastníkem výstavby. To znamená, v tom stavebním řízení je to nějaký poradní hlas, podobně jako můžou být právě ta organizace dopravců a podobně. Ale je to samozřejmě významný hlas. Komora to nedělá často, aby se postavila takhle na jednu stranu.
21: Zvažovala se také varianta rekonstrukce stávajícího Vyšehradského mostu a k tomu postavení moderního pro třetí kolej. To zůstává taky ještě ve hře?
0: Teď máte na mysli tu studii nadačního fondu?
21: Upřímně řečeno, nevím přesně, jaká je to studie, ale vím, že je to varianta, že by byl most a ještě k tomu třetí kolej.
0: V podstatě to je to, co dneska je na stole, aha, to, kam nasměroval pan ministr Kupka ty následné kroky. To znamená, nespochybňuje se to, že by tam měla být třetí kolej, nebo aspoň já tak cítím. Máme tam dvojkolejnou konstrukci a most pro třetí kolej, který by někde měl být umístěn. Podle mého názoru na severní straně jsou názory, že teda by to měla být ta jižní strana.
21: Aby nezasláněl.
0: Tak nezasláněl, no bohužel na té jižní straně je Botič. No tak je těžké umisťovat most někam do Botiče a má to poměrně zásadní dopady do umístění té zastávky Výtoň.
21: Nový most by ale prý oproti této variantě stál polovic. Je to tak?
0: Je to docela dobře možné. Stačí se podívat, v Plzni se rekonstruoval Faltusův most. Je to pár měsíců. Historická první svařovaná konstrukce v Československu tehdy byla vlastně využita jako nová lávka pro pěší a náklady stály asi 60 milionů korun. Kdyby se postavila nová lávka, vyšla by řekněme na 30 milionů korun. To znamená, ty náklady, vidíte, že jsou vlastně dvojnásobné a to jsou tvrdá čísla. Kdybychom se podívali do Drážďan, kde se také zachránila jedna historická konstrukce, tak tam ten rozdíl oproti té novostavbě, která by tam mohla být, tak byl ještě výrazný. Je to několikanásobný rozdíl.
21: Zástupci Spolku pro efektivní železnici tvrdí, že nově vybudovaný most by měl oproti rekonstruovanému dvojnásobnou životnost. To taky asi stojí za zvážení.
0: Ta historická konstrukce bude 100% vyžadovat více údržby, častější opravné cykly, protože nemá takové detaily, ze kterých bych odtékala voda a které by zamezovaly třeba usazování nějakých nečistot. To znamená, ty náklady na údržbu budou 100% větší a asi se můžeme bavit o nějakých dalších třeba 100 letech maximálně, kterých můžeme docílit. U nové konstrukce 100 let bych řekl, že je základní požadavek, ale věřím, že taková mostní konstrukce může v pohodě sloužit třeba 150 let bez nějakých větších problémů.
21: Kvůli špatnému stavu a pokročilé korozi je provoz vlaku na mostě několikátým rokem výrazně omezen. Už jste se o tom zmínil. Co by se ale dělo během rekonstrukce? Jak by to vypadalo, ten provoz tam?
0: Z hlediska rekonstrukce, tak co v současné době se připravuje, tak je vymístění inženýrských sítí, to znamená odstraní se veškeré energie a kabely, které tam jsou. Půjde to do podvrtů, což je velká investice, řádově stovky milionů korun. A mělo by
21: se
0: umístit...
21: Co to znamená do podvrtů? Já to nerozumím.
0: Podvrty, představte si tunel pod řekou. To znamená to, co dneska je na mostě, tak dáte pod řeku do nějakého si železobetonového tunelu.
21: A nebylo by lepší už vybudovat ten tunel pro ty vlaky?
0: To je jako druhá otázka úplně do budoucnosti. Myslím si, že když se podíváte na Libeňský most, jak dlouho se s ním zabýváme, tak než budou tunely pod Vltavou pro vlaky, tak máme na ještě další 20-30 let.
21: Já jsem se ale ptal spíš na ten provoz. Ty vlaky by v tu chvíli

0: původní stavby, ta se musí zesílit a potom se bude vracet ta původní konstrukce, bude se stavět most pro třetí kolej. Takže nějaký nicokolejný provoz tam 100% bude, otázka, jak dlouhý. To má spoustu návazností na navazující stavby.
1: No a v případě výstavby nového mostu by to probíhalo podobně?
0: Tak tam by také byl nicokolejný provoz. Opět tam měla být 20-měsíční výluka pro umístění této konstrukce. Mohla by být možná o něco kratší, protože ten most se dá předmontovat dopředu a opravit, ale opět by tam bylo zastavení provozu.
1: Zdůrazňujete, že debata by neměla být vedena jako střet mezi ochránci památek a v uvozovkách bourači, ale jako hledání optimálního řešení pro město jako celek. Vy jste to asi řekla, ale kdybyste teď měl ve zkratce vylíčit, jak to vidíte vy osobně, kde je vlastně ten rozumný kompromis?
0: To je velmi obtížné. Já si myslím, že se dá určitě diskutovat o tvarosloví té nové konstrukce. Konec konců změnila se. Když se podíváte na vítězný návrh, který byl bílý, tak došlo ke změně barevnosti. Dá se modifikovat i ten tvarnost té konstrukce, aby třeba byl více přizpůsobený té původní konstrukci a ta změna nebyla tak dominantní. Dá se řešit to navazující předpolí. Takže rozhodně v tom technickém řešení se dají hledat nějaké kompromisy a určitě už nějaké byly nalezeny, protože ta změna tam jako patrná je.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s profesorem Pavlem Ryáčkem, vedoucím katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Interview Plus. Fotbaloví fanoušci pochopitelně rozebírají výkon českého týmu na mistrovství světa, ale šampionát vzbuzuje i další otázky. Bude ekonomicky úspěšný? Nejsou vstupenky na utkání neslýchaně drahé? Využije americké pořadatelství prezident Donald Trump? Petr Vizina se zeptá ekonoma Jaroslava Borovičky z New York University.
3: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu. Fotbal. I v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu najednou.
6: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
7: Eva Farná je českou hudební superstar.
8: 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
9: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
10: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
4: 3 vyprodané koncerty v řadě. Pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek, 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
9: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
4: Eva Farná, to je téma dnešní Vinohradské 12, ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech, já na to čtu všude. Absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky.

0: Jaké to bylo? Ty jsi tam byla?
1: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farná, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka, myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem se to dovedla užít a i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farný a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu, poslouchají strašně moc úplně různorodých lidí.
0: To se taky prokázalo na tom koncertu,
1: prokázalo.
0: Na těch koncertech,
1: jo,
0: že tam byly děti, ženy, muži.
1: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že no není prostě jenom nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u toho publika.
0: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadili. Co to bylo za signál?
1: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo možná malinko zbytečně doslovnej moment v rámci celý tý jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministický hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty prostě ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné, popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, zrodu prostě figury, která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem vzrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně, strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1989 už skončily všechny věci, tak které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká témata, tak trochu otravuje, nebo se tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co. Tak přijde mi vzrušující, že figura takového dosahu nějaké téma zvedá. Jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
0: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, anebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
1: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba U mami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém. problém typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jo, jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takovou.
0: Eva Farna je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
1: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď jo, od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo u mami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby v té své autorské fázi kariéry začala vnášet a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
0: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe? Tak jak o tom ty mluvíš?
1: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý.
0: Jaký humor? Co předváděla na stage?
1: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchhle obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
0: Bylo to pečlivě připravené, stál za tím Markus Kruk, člověk, který dělal Rádce,
1: bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznisového světa od sportu. Byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuriťáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střihl i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností, s hodně tím svým vlastním. Byl takový Bildungskoncert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala prostě od toho dětství do dospělosti, nějaký svůj růst.
0: Ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
1: No, myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlela teď nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
0: Ano, ano, ano. Ale ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první single.
1: První
0: deska
1: vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako hol. ručička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali s tím svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstaly navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té, jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
0: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23, 22 jí možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
1: Jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka, taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston. Ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
2: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
1: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
2: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
1: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla. Chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky. Jo. Kromě té české scény takhle funguje jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
0: Jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých. Připomíná ti třeba v něčem. Znovu se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu. Připomínám ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně super slavných zpěvaček jako Taylor Swift. Mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti. Nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Vyspívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. Tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
1: Myslím si, že to, Dua Lipu. Jako, že to je biznismenka, která ten svůj popový biznes vzala do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona tenhle ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co znám mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti.
0: Single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo. Jako matka zpívá,
1: ano,
0: jako matka,
1: ano.
0: Mám hlídání.
1: Myslím si, že ta její práce s mateřstvím a s figurou pracující matky pro mě je, zdá se mi, strašně důležitá. Kafe platím zlatem, melem pátý přes devátý, teď je pátek po desátý, dneska vypínám. Řešíme tady prostě neustále téma porodnosti, jako podreprezentace žen, matek vůbec jako na pracovním trhu, jo. Tolik neotvíráme jako zkušenosti toho, jaké to je kloubit rodinu a práci, když jste jako nějaká primární pečující osoba. A ona to dělá, mně to přijde strašně cenný, strašně cenný, že do těch žitých zkušeností jde. Myslím si, že ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším
0: tématům. A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. třetí je ta hudba. Ta je něčím výjimečná v rámci popu?
1: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudebně kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Goethe na hudební produkci moc.
0: Autor té recenze.
1: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když se o něčem mluví, jako že to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Jo. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
0: co to znamená?
1: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
0: Jo, to jsme dělali.
1: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, stojí třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
0: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
1: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, takový český národní poklad.
0: 70 cen nebo kolik má,
1: Jo. A prostě je to slavíku, taková ta žena, co soupeřila o prvenství s Lucí Bílou. A to je nějaký svět, to je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kišiněvský rodák.
0: Oni spolu mají i song, že
1: jo? Mají spolu song a těkli. To pak tam byla Anet X, mladá R&B zpěvačka, která vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice. A myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy. Takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
0: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
1: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy a že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
0: Nebude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně.
1: Těžko říct, já nemůžu posuzovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako
0: odolnost možná taky.
1: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy Farné a její tvorby poskytla.
1: Děkuji moc krát za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Jetmar-Martinková, která se perfektně orientuje nejen v českém popu, je taky spoluautorkou podcastu Sirény a v minulosti pracovala na rádiu Wave. Dodám k tomu, že seznam použitých skladeb v tomto dílu najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Poslední díl Katu uvedeme už tuto sobotu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost, další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
4: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
5: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
6: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
3: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
7: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
8: Slyšíme tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
9: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
10: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
8: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
11: Zdravíme vás, Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
9: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
12: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
10: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
8: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
9: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodly na úhradách zdravotní péče pro příští rok. V Kongu má ebolu potvrzenou už téměř 900 lidí. Čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se s pojišťovnami dohodla většina druhů péče. Neshoda je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to zejména kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a na lidi s komplikovanými onemocněními, pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
14: A úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že je teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako je v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
13: Podle něj ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Kvůli epidemii eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo více než 200 lidí. Nákaza se tam rozšířila na celkem 875 potvrzených případů, informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Epidemie smrtícího viru propukla v Kongu minulý měsíc. Nákaza se rozšířila i do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je také příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ně například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím nebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
15: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
13: Tam najdou například informace o průběhu anestezie, přípravě na zákrok nebo kontakty na pracoviště. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali první bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. O utkání mluví reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
16: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
13: Na závěr skupiny nastoupí Češi za týden proti domácímu Mexiku. Fotbalisté Švýcarska porazili Bosnu a Hercegovinu 4-1. Hraje se utkání Kanada-Katar, informuje o něm Tomáš Petr.
17: Před začátkem druhého poločasu vede Kanada nad Katarem 3-0, dvakrát skóroval David, jednou Lerin. Katařané hrají od 33. minuty bez vyloučeného Homama. Tomáš Petr, Radiožurnál.
13: A ve 3 hodiny začne zápas Mexiko-Jižní Korea.
18: Překážka na D10 u Benátek a nebezpečí na Náchodsku. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozorně u sjezdu na Benátky nad Jizerou. Na 27. kilometru je na vozovce plech. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem se pohybuje údržba. Teď zhruba na 10. kilometru blokují pravý pruh. Na Náchodsku trase Česká metuje Vlásenka. Nebezpečná situace v úseku se po cestě pohybuje kůň. A v Novém Boru nová uzavírka, zavřené je náměstí Míru. Omezení kvůli sklářským slavnostem potrvá do neděle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
19: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
20: Czech Radio, news in English.
21: Interior Minister Lubomír Metnar says he will dismiss the head of the State Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection over the training of Chinese military experts at the facility. Speaking to Deník N on Thursday, he described the cooperation as a security risk. According to the news site, experts from a military academy in Beijing have been attending courses at the institute near Příbram for the past 3 years. Hundreds of people gathered at the Church of Saints Cyril and Methodius in Prague on Thursday to commemorate seven Czechoslovak paratroopers involved in the assassination of Nazi governor Reinhard Heydrich. Politicians, veterans and members of the public took part in the ceremony, which marked 84 years since the men's deaths. Prague Archbishop Stanislav Přibyl has announced plans to launch church disciplinary proceedings against former priest Antonín Juriga, who has been accused of raping women over a number of years. In a Facebook post on Thursday, Přibyl said the Archdiocese of Prague was also cooperating with police.
20: Weather.
21: Friday will be mostly sunny and very hot, with temperatures climbing to between 30 and 35 degrees Celsius. One of the country's biggest music festival, Metronome, begins in Prague on Friday. This year's headliners, Nick Cave, Sting and Tom Odell, will be familiar to Czech audiences, though the 10th anniversary edition of the event is set to take place at a new venue. Ian Willoughby spoke to Metronome's founder, David Gajdečka.
1: Previously, Metronome was at the Výstaviště exhibition grounds in Prague. Now it's moving to Letňany. Why are you guys moving out to Letňany?
2: We were invited by Live Nation, which is a global concert promoting company, to the area where they do these big concerts every summer. And logistically and also by kind of friendliness to the audience, it's much easier to organize the festival over there than at Výstaviště, the ex-expo area.
1: What about scale? Will it be bigger than in previous years?
2: It will be larger. We have a bigger space. We have a better transportation. It's just 100 meters from the stop of Metro Underground stop Letňany. And it seems that our cooperation with Live Nation sells more tickets than we were used to sell.
1: There are three stages at the festival: the Metronome stage, the Live Nation stage, and the Cupra Pulse stage. What are the concepts of all three of those?
2: Well, the main stage is the headlining acts stage. On Friday, we have younger artists Orville Peck, Jade, or Tom Odell. On Saturday, we have Nick Cave, Manic Street Preachers, Jude Line. It's maybe more kind of like heritage or legendary artists. And on Sunday, we close the festival with Razorlight of Monsters and Men from Iceland, and Sting will be the final show. Then we have the Live Nation stage. I think it's the trendy artists, like it's Rose Grey, Chesile, Likely, but also Slowdive, Balu Brigada, Flaming Lips, and Cupra Pool stage, that's electronic stage. And we have great electronic acts. Every night it will be closed by Dominik Geringer, which we chose with our partner from the local scene, the son of the cult DJ Orbit. And then we have Anki, Matt 213 with Gufrau, kind of famous project. Cobra is coming from Sweden, and Ella Minus also will be playing this electronic stage.
1: A couple of your headliners were there before at Metronome. Sting was there in 2017, Nick Cave a few years ago. Does it help to have a kind of previous connection with these big artists when you are making bookings for the festival?
2: Well, we're celebrating 10th anniversary since we started with Metronome, and both Sting and Nick Cave liked the idea to come back again. And what I think helped, they like the whole production, and Nick Cave is very fond of Metronome audience, so if someone that's coming to Metronome every year hears it, they're responsible for Nick Cave's decision.
1: Well, what did Nick Cave tell you? What did he say about the festival?
2: Well, last time after the show, he said, "What an audience. Where did you find these people? It was such a joy to perform for them." He really liked the crowd.
21: Metronome's founder David Gajdečka talking there to my colleague Ian Willoughby. You will find more on our website radio.cz.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Pomůže další zpřísnění a rozšíření sankcí proti Rusku? Jak významné je zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny s Evropskou unií? Co slíbili Kyjevu země G7 ohledně další pomoci? A nakolik jsou na Ukrajině ničeny ruskými útoky vzácné historické památky? Hostem, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
22: Dobrý den.
9: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
19: Jak to vidí?
0: ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Mohou mít přísnější sankce nějaký reálný dopad?
4: No, samozřejmě, že mají reálný dopad, ale je vždycky posunutý v čase, jako kdyby jo, ty sankce Rusko samozřejmě extrémně tíží, přestože Rusko říká, že se ho sankce netýkají, tak, nebo že na něj nemají žádný vliv, tak sankce jsou obrovský problém. Uvidíme, zda bude ten 21. balíček přijat a jak, protože jsou opět země v Evropské unii, které blokují. V tomto případě to bude snad Bulharsko kvůli patriarchovi Kirilovi, který se ocitl na sankčním seznamu novém. Myslím, že spousta Evropanů nechápe tuto záležitost, právě tu roli moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v politice Moskvy jako takové. A tyto pravoslavné země, jako je Bulharsko, samozřejmě do toho budou, pardon za ten výraz, házet vidle. A možná, že to bude jeden z ústupků právě ostatních evropských států, že ten patriarcha Kirill se neocitne nakonec na tom sankčním seznamu. Ale ekonomické sankce pochopitelně Rusko velmi tíží, jo, ale vždycky je to v kombinaci. To Rusko potřebuje cítit ekonomický i vojenský a politický tlak. A zdá se, že... Ale pochopitelně z druhé strany je vidět, že Rusko zatím není ochotno přistupovat k žádným opravdovým jednáním, ne takovým těm falešným, pochopitelně.
0: Po přijetí toho navrhovaného balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. Komise taky navrhla zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Máte představu, jak moc mohou být taková opatření vymahatelná nebo důsledně uplatnitelná?
4: Vůbec nemám představu, já nevím, co to znamená. Samozřejmě, že problém těch sankcí je, že jdou pomalinku a Rusko se vždycky dokáže během té doby nějakým způsobem adaptovat nebo na to částečně připravit. Jak tento sankční balíček bude působit, já ty vědomosti, znalosti nemám, takže bohužel nemohu říct.
0: A co se ví o slíbeném navýšení pomoci Ukrajině ze strany zemí G7?
4: Ta pomoc je, pokud já vím, tak dvojího charakteru. Jednak vojenská, to znamená, Ukrajině bylo přislíbeno další protivzdušné systémy, další protibalistické rakety. Dokonce se jedná, a to už včera večer potvrdil jak prezident Zelenský, tak i snad Donald Trump, že Spojené státy budou přemýšlet o tom, že dají licence evropským a ukrajinským firmám k výrobě právě jak systému, tak i protibalistických střel. To samozřejmě nebude mít výsledky během několika dnů nebo týdnu, ale je to pozitivní informace. Takže to je ta první vojenská část. No a druhá část už se myslí na zimu. To znamená, už se myslí na to, že opět Ruská federace bude ostřelovat energetické systémy Ukrajiny a že bude opět od zemí G7 potřeba pomoc Ukrajině právě v tomhletom. Ale zajímavé je taky se podívat na to, zda na ten předpoklad, zda Ukrajina bude takovýmhle způsobem trápit Rusko v nadcházející zimě, protože jak vidíme, ukrajinské drony zasahují teď srdce vlastně ruského státního rozpočtu a jeho naftový průmysl.
0: No a nejenom to, teď je třeba aktuální zpráva, že nad Moskvou protivzdušná obrana sestřelila 180 ukrajinských dronů, alespoň to tvrdí tady ruské úřady, ale provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen, čili asi Ukrajinci jsou ve středu země.
4: Samozřejmě, protože když se u letiště nebo nad letištěm objevují jakékoliv i malé drony, tak je to velmi nebezpečné pro letový řád a tak dále, takže to je další věc, která bude, ale na Krymu, dejme tomu, už není problém. problém pouze s dodávkami nafty a benzínu, ale už je problém i s potravinami. Takže to samozřejmě. Ale bude zajímavé také, zda se Rusko bude dokáže bránit útokům Ukrajiny v případě, že Ukrajina začne na podzim nebo v zimě likvidovat jeho energetickou soustavu.
0: Ten balík protiruských sankcí, který navrhla Evropská komise, podporuje i česká vláda. Jak se podle vás ale mění přístup Česka k pomoci Ukrajině?
4: Popravdě nevím, protože před volbami česká vláda byla tak antiukrajinská, že teď těch informací, i kdyby pomáhala Ukrajině více nebo méně, tak...
0: budoucí.
4: Samozřejmě, před volbami ta budoucí vláda byla natolik protiukrajinská, že teď je složité prostě být proukrajinský. Z Ukrajiny, to co vím, tak zaznívá, že žádná velká pomoc České republiky neproudí.
0: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se účastníci vrcholné schůzky Evian Lebein shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Podle Emmanuela Macrona se rovnováha sil na Ukrajině přesunula ve prospěch Kyjeva. Co se ví o situaci na bojišti?
4: No, myslím, že to veřejně známo. Ukrajinci, tak se to říká, že převzali na poli boje iniciativu, to znamená, ruská armáda pořád v některých úsecích postupuje, ale ty ztráty jsou tak obrovské a zároveň ukrajinská armáda natolik citelně ničí logistiku, že to může mít vliv právě na tu letní kampaň takzvanou, protože ještě před několika měsíci se zdálo, že záporožský směr bude v létě velmi trpět a těmi middle strikey takzvanými, neboli tím ostřelováním drony právě zásobovacích cest, to znamená té obrovské cesty, která vede z Rostova na Donu přes Taganrog, Mariupol, Melitopol a tak dále na Krym, tak je velmi nebezpečné jezdit. A zásobování Krymu je omezeno, ale zároveň je omezeno také zásobování jihu Ukrajiny, to znamená právě té chersonské a záporožské oblasti. A najednou se uvolňuje v tom směru trochu situace z hlediska ukrajinské strany a je pravděpodobné, že doněcký směr, kde zatím Rusové mají docela úspěch, i když samozřejmě malé, takže budou muset vlastně ty rezervy z doněckého směru přehazovat právě na ten záporožský, dejme tomu. Jo. Takže uvidíme, co se bude dít. V dnešní chvíli vidíme, že Ukrajinci právě kvůli dronům, dá se říct, že opravdu převzali iniciativu, ale nevíme, co se stane, protože Rusko taky nestojí na místě. Jo? Nevíme, co se stane za pár měsíců. Třeba takzvaný dronovodi nebo lidé, kteří se v používání dronů vyznají, říkají, že se situace mění ne každý měsíc, ale každý týden.
0: Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii. Únava ruská je zřetelná. To napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ptám se ženy, která se teď vrátila z Ukrajiny, v čem je jiná ta situace oproti loňskému roku ve vašich očích?
4: Jiná je pro Evropu a pro Západ, který prostě sleduje, kdo vede. Velmi složité je postavit se na stranu toho, u koho si myslíte, že prohrává samozřejmě. A to jsou takové vlny v našem případě. Jo? V roce, když začala invaze, tak by si na Ukrajinu nikdo nevsadil. Někdy v listopadu 22 už by si zase všichni vsadili a už viděli ukrajinská vojska téměř v Moskvě. Pak přišla vlastně taková ta dost nepovedená protiofenzíva v roce 2023. Všichni nutili Ukrajinu, aby už kapitulovala. No a dneska to vypadá zase jinak, protože je evidentní, že Ukrajincům se povedlo, že mají úspěchy, opravdu mají úspěchy. Ale já, když mluvím i s vojáky ukrajinskými, ale nejenom s vojáky, tak oni se nijak nemění. Oni prostě bojují, jo, a neočekávají, že ta válka skončí okamžitě. Prostě jsou nastavený na to, že je válka a že musí bojovat. Na rozdíl od nás. My se neustále ptáme, kdy myslíte, že to skončí.
0: Donald Trump na summitu G7 ve Francii prohlásil, že jak Putin, tak Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Jaká je podle vás šance na znovu otevření nějakých mírových jednání?
4: Zatím žádná. Zatím žádná, až do chvíle, než Rusko bude zatlačeno tak do kouta, kdy samo se rozhodne jednat, a to poznáme okamžitě. Protože pokud Vladimír Putin říká v telefonickém rozhovoru Donaldu Trumpovi, že je připraven na jednání, tak to neznamená, že se chystá jednat, protože zatím Rusko neustoupilo od svých požadavků. A v brzké době to nikdo na Ukrajině neočekává.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová.
19: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak významná je to památka?
4: No, je to velmi významná památka. Je to opravdu památka z 11. století, z poloviny 11. století, a je to unikátní vlastně stavba důležitá pro pravoslavný svět na tom území východní Evropy. Je jen málo co staršího, než je Kijevo-Pečerská lavra, jo? A na území Ukrajiny tím spíše, protože dejme tomu románské stavby se zachovaly pouze na Zakarpatí a stavby tohoto typu v Kijevě je snad starší už jenom svatá Sofie.
0: A jak moc byla poškozena, víme to?
4: Víte, nejvíce poškozený byl Uspenský vlastně chrám. A ten je také z konce 11. století, pochopitelně, ale Rusové ho už dvakrát v historii zničili. Poprvé ho zničili v roce 1918. Pak ho zničili vlastně výbuchem v roce 41 a rekonstruován úplně byl až v 90. letech minulého století. Teď už je to během 100 let vlastně třetí jeho pokus o jeho zničení.
0: Moskva tvrdí, že ten církevní objekt zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot. Je to možné připustit, anebo je to čirá propaganda?
4: Víte, všechno je možné, ale vzhledem k tomu, že vidíme, jak Ruská federace ničí dědictví Ukrajiny, tak si myslím, že to pravda není. Samozřejmě ukrajinská armáda, a nejenom armáda, tvrdí, že ten vlastně šachet, který, že Uspenský chrám zničil šachet a ne raketa, ani protiraketová střela, a že vlastně jeho směr byl úplně jasný, nebyl odchýlen a tak dále. Kdyby neničila Ruská federace jiná muzea a památky Ukrajiny, tak bychom mohli připustit, že to je, dejme tomu, omyl. Ale Rusové velmi často vlastně mluví i ve svých takových těch diskuzích politických o tom. To začínalo tím, že my Kyjev nikdy nebudeme ostřelovat, tam je Lavra a je tam Sofie a tyhle ty památky, které patří nám, že ano, nemůžeme zničit. No a teď už ostřelují i Kyjevo-Pečerskou Lavru. Nemluví o muzeích, nemluví o galeriích, které vykrádají, a nemluví o Krymu, který ničí, protože víte, jedna věc je, jsou muzea, kde se zničí nějaké artefakty, vykradou se a tak dále, ale na Krymu jenom na Krymu se nachází architekturní dědictví krymsko-tatarského národa a jeho architektury. A Rusové ničí, dejme tomu, chánský palác na Krymu, ničí ho neuvěřitelnými přestavbami, vyváží artefakty, dělají nelegální archeologické vykopávky a tak dále. Takže to vykrádání Ukrajiny a Krymu je tradiční a teď ho vidíme. Ale svět moc nereaguje, protože i samotné UNESCO nemá žádné instrumenty na to, aby nějakým způsobem zabránilo Rusku vničení a vykrádání.
0: Jenom poznámka k tomu Šachet, to je tedy iránský dron, podle tajné služby Ukrajiny SBU šlo o trosky dronu Geraň 2, což je ruská verze.
4: To je to samé, no, to je licence. Ano, přesně tak.
0: No, český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Souhlasíte?
4: Samozřejmě. Samozřejmě. Ale oni to dělají schválně, protože zase špatně to chápou, protože to, že Ukrajinci si stojí za svojí kulturou, neznamená, že když jim zničíte poslední chrám, tak ta kultura úplně zmizí. Ale jsou to vždycky emocionální, opravdu velké emocionální šoky, protože přeci jenom ta paměť národa, národ bez paměti přestává být národem a tady Rusové ví, co dělají a je to barbarství.
0: No a není tam riziko, že pokud se to týká tak významné památky, jako je ten pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, že si Kreml proti sobě poštve i ruské věřící?
4: Ne. Není.
0: Je to naivní představa.
4: Protože ruský věřící je trochu jiný než evropský věřící.
0: V čem?
4: To není na přednášku, to je na celý seminář a asi by o tom měli spíše mluvit rusisté než já. Ale já vidím, jaký je rozdíl mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ukrajinskou. Měla jsem možnost to vidět xkrát na Ukrajině. Mimochodem, Kyjevo-Pečerské lavře, o které mluvíme, tak tam do roku 2022 sídlil moskevský patriarchát. Teprve v roce 2022 se povedlo Ukrajině ho tamtud dostat. To znamená, oni už přestávají mít pocit toho, co nepatří nám, to můžeme zničit. Jo? Do té doby by ho možná neostřelovali. Ale tím, že tam, že se Ukrajině povedlo moskevský patriarchát odsunout z Kyjevo-Pečerské lavry, tak se i Kyjevo-Pečerská lavra stala nepřítelem. Ruská pravoslavná víra je velmi dogmatická. Ona nepomáhá člověku. Je to, když zažila jsem xkrát vyhazování z chrámu, dokonce plivání na ženy právě od mnichů ruské pravoslavné církve, chovají se úplně jinak. To znamená, centrem té víry není člověk, ale něco, co je mimo člověka, taková ta záliba ve smrti je tam patrná, kdežto ukrajinská pravoslavná církev, stejně jako řecko-katolická ukrajinská církev, je soustředěná na život spíše, než na tu smrt. Jo, jestli jsem to řekla.
0: Myslím, že to
4: pochopitelně.
0: Naprosto zřetelně. Hostem pořadu, jak to vidí, byla ukrajinistka Lenka Výchová. Moc děkuji za návštěvu. Naschledanou.
4: Rovněž děkuji, naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
19: Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americká armáda ukončila námořní blokádu iránských přístavů. Informovalo o tom na síti X velitelství amerických sil CENTCOM. V oblasti ale i dál zůstanou válečné lodě Spojených států, údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Takzvané memorandum o porozumění podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě.
6: Rusko a Ukrajina si včera předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala více než 500 těl. Většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil taky ruský poslanec Šamsajil Saraliev, podle kterého Rusko od Ukrajiny převzalo 33 těl mrtvých příslušníků armády. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl původně funkce ujmout začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. A v Mariánských lázních se až do neděle koná festival Knižní lázně pro malé nakladatele a jejich čtenáře. Návštěvníkům nabízí autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuse. Věnuje se mimo jiné mediální gramotnosti, dezinformacím nebo česko-německým vztahům. Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Češi vedli po gólu Sadílka z úvodu zápasu. V závěru soupeř vyrovnal z penalty. Národní tým musí za týden porazit.

0: Hranicích nehody hlášeny nejsou. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je za sjezdem na Přáslavice nové omezení na kilometru 279. Včerejší požár kamionu poškodil vozovku. Je tam zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy za sjezdem na Hradec Králové se objíždí odstavené auto 94. kilometr. V levotočivé zatáčce místo je označené a kolem projedete plynule. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Troju a v obou směrech tunelový komplex Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, postupně až oblačno, hlavně na horách na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jednou z hlavních výzev na extremistické a xenofobní scéně zůstává podle ministerstva vnitra radikalizace jednotlivců, které se daří na sociálních sítích. Souhrnná situační zpráva za druhé pololetí loňského roku uvádí, že se týká nejen dospělých, ale i dětí a mládeže a souvisí s ní i celkové hrubnutí veřejné debaty. Jak do toho zapadá zatím nepravomocné rozhodnutí soudu o předvolebních plakátech SPD a jak vážný problém je radikalizace dětí a mladých lidí, zeptám se politologa Aleše Michala z Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
3: Jaký vzkaz veřejnosti a politikům ohledně svobody slova vyslal zatím nepravomocný rozsudek soudu, který se týkal předvolebních plakátů SPD?
4: Tak myslím si, že politikům i veřejnosti ten rozsudek vyslal vzkaz, že ta svoboda slova zkrátka není bezbřehá, že ta svoboda slova má tu hranici a tou hranicí je, když urážíme někoho druhého, respektive když ta politická strana v tomto případě zasahuje do práv nějaké další skupiny obyvatel. Takže je to důkaz o tom, že český právní řád umí postihovat ty takzvaně verbální trestné činy.
3: Podle unikátních dat Českého rozhlasu, která přinesl Český rozhlas Plus v rámci projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova, je většina Čechů s úrovní svobody slova spokojená a chápou nutnost nějakých mantinelů. Někteří politici, včetně Tomia Okamury z SPD, si ale udělali z boje za svobodu slova v uvozovkách politické téma. Proč je to tak atraktivní téma z politologického hlediska?
4: Tak je to atraktivní téma mimo jiné proto, že se to řeší ve Spojených státech například, kde je to skutečně důležité a kde se to stalo takzvanou nebo takovou identitární součástí toho politického boje a je to ze strany těchto politiků, včetně Tomia Okamury, snaha přenést ten americký konflikt taky do těch evropských podmínek. Je to snaha poukázat na to, že tady ta svoboda slova skutečně nějaké hranice má a z mého pohledu je to taky důsledek toho, co se tady dělo během té covidové pandemie, kdy skutečně ty soudy řešily hned několik těch takzvaně verbálních trestních činů, kdy se zabývali tím, když někdo skutečně zasahoval z těch antisystémových pozic do toho veřejného prostoru. Takže myslím si, že Tomio Okamura SPD se snaží pořád jet na té vlně toho, že tu je někdo, je tu nějaký systém, je tu nějaký establishment, který se tu svobodu slova snaží omezovat, což potom samozřejmě dokáže mobilizovat ty voliče, kteří jdou naproti nebo kteří reflektují ty antisystémové nálady.
3: Nic na tom nemění, že SPD a Tomio Okamura je součástí toho establishmentu?
4: Nemění na tom v zásadě nic, respektive na té rétorice SPD se nezměnilo nic zásadního. Na druhou stranu je to určitě téma, které se na té extrémní scéně objevuje už dlouho, jestli SPD prostě už tím, že byla v parlamentu, tak trochu nekolaboruje s tím, tím politickým systémem, se kterým se snaží na druhou stranu bojovat. A myslím si, že už je to ta hranice, kdy se bavíme o tom rozdělení.

0: dělení na radikalismus a extremismus. To znamená, SPD bych asi takhle na první dobrou neoznačil jako extremistickou stranu, protože tím naplněním těch znaků toho extremismu by bylo, že chce tu demokracii zbořit jako celek, chce zničit systém politických stran, chce prostě, aby byl tento systém nahrazen úplně nějakým jiným politickým systémem. SPD je radikální, SPD je velmi důrazná ve svých prohlášeních, ale už tam je potom trochu rozdíl oproti tomu, co tradičně pokládáme za extremismus.
1: Kde je ta hranice mezi extrémní, radikální a populistickou stranou? Je to snadné rozlišit?
0: Není to v praxi vůbec snadné rozlišit a to je právě ten největší problém, protože často nejde jenom o to, jak se ta retorika projevuje nebo co ti politici říkají, protože to samozřejmě samo o sobě může znamenat jak tu extrémní, tak radikální pozici. Když se bavíme třeba o těch plakátech SPD, tak to by nám spadlo vlastně do obou těch kategorií.
1: Do extrémní i radikální.
0: Do extrémní i radikální, ale je tam důležité zaměřit se na ten záměr. Jestli tím záměrem skutečně je tu demokracii zbořit, což si myslím, že v případě SPD není, protože SPD je spíš takový biznisový projekt, který se s tím strachem snaží nějakým způsobem kreativním pracovat, ale když dojde na to skládání té vládní koalice, tak vlastně poslušně hlasuje spolu s motoristy, s hnutím ANO a právě ten rozdíl je v tom, že by se, pokud bychom měli mluvit o naplnění těch znaků toho extremismu, měla pokoušet o to zničit celý ten demokratický systém. Ten populismus do toho potom ještě zapadá jako taková specifická kategorie, protože ten populismus my chápeme tradičně jako nějakou ideologii nebo nějaký politický směr, který se snaží rozdělit společnost na lid a elity. A on ten populismus může být ve skutečnosti součástí té extrémní nebo radikální rétoriky, protože sám o sobě prostě generuje to rozdělení společnosti. Sám o sobě pracuje s tím, že ta společnost není jednotná a že ty elity, ten establishment je špatně, ale nedá se říct, že ten populismus sám o sobě tu demokracii chce zničit. Naopak, ty populistické strany často fungují v hranicích toho demokratického systému.
1: Proč je populismus pro voliče tak atraktivní? Co je na tom to, co lidi láká, aby volili populisty? A na druhou stranu, dá se s tím vůbec účinně nějak soupeřit?
0: Tak poměrně důležitou součástí té populistické komunikace je, že ti politici se snaží řídit vlastně vším, co ty lidi zajímá, ale taky co považují za důležité a co ti lidé chtějí. To znamená, celý ten program populistických stran často navazuje na to, že si zadají nějaké velké průzkumy veřejného mínění a prostě na základě toho, co chce většina společnosti, tak tvarují ten svůj politický program. Tak proto je to vlastně pro velkou část té společnosti poměrně atraktivní, protože se ty populistické strany a populističtí politici tak už moc nezabývají tím, jak ty věci uvedou v praxi, ale jakým způsobem navazuje ten směr, který se snaží té politice udat, tak jakým způsobem navazuje na to, co ti lidé chtějí. Jestli se s tím dá bojovat, je to velmi těžké, protože bojovat s tím můžete na druhou stranu nějakým jinak zaměřeným populismem zaměřeným na jinou část obyvatel a to vlastně není žádné moc řešení, protože se tím roztáčí ta spirála toho populismu a bohužel se obávám, že jsme celosvětově svědky tohoto jevu. Potom samozřejmě je to možnost pro ty mainstreamové politiky být víc důvěryhodní, být srozumitelní a nenaskakovat na tu vlnu toho populismu. A tam skutečně ta srozumitelnost i třeba v té politické komunikaci musí být zřetelná. Jsou politici, kteří to dokážou, ale obávám se, že jich není příliš.
1: Vy jste před rokem v Českém rozhlase Plus říkal, že byste obžalobu na SPD a Tomia Okamuru podal, abychom znali argumentaci obhajoby i obžaloby. Zatím známe argumentaci obhajoby a názor soudu prvního stupně, což je nepravomocné rozhodnutí. Dá se už z toho nepravomocného rozhodnutí usuzovat něco, co by mohlo pro případné další případy být nějakým návodem k tomu, co chápat jako extremismus, co chápat jako nenávist, jako něco, co už překračuje hranici zákona?
0: Určitě ano. Já si myslím, že ten soud byl skutečně v tom rozhodnutí velmi podrobný a snažil se skutečně předložit argumenty, které vycházejí z takové jednoduché premisy, že i slova jsou zbraň. A to my samozřejmě víme, když se podíváme do historie, tak je nám to jasné, co všechno slova, co všechno propaganda, co všechno nenávist, rétorická může potom vyvolat. V Evropě si myslím, že s tím máme velmi bohaté historické zkušenosti a ten soud s tímhle nějakým způsobem pracoval. Já nesouhlasím s tím, když Tomio Okamura říká, že se ten soud snažil vyložit to, jak má vypadat politická kampaň. O tom celý ten spor nebyl. Ten spor byl o tom, že hledáme ty hranice, kde ještě je možné tu politickou kampaň považovat za legitimní a kde už skutečně překračuje ty hranice, kde potenciálně může vést k rozmíchávání nenávisti, k polarizaci společnosti nebo k nějakému jejímu dalšímu rozdělování. A tady je skutečně důležité to, co už jsem zmiňoval, že ten soud se zaměřil, a je to podle mého názoru tak správně, na ten záměr, na to, co skutečně SPD chtěla ve skutečnosti tímhle vyvolat, jakou náladu se snažila v těch občanech, kteří tu kampaň vidí, vyvolat. Takže to je poměrně zásadní záležitost.
1: Soudkyně ten rozsudek zdůvodnila tím, že kampaň SPD stavěla lidi do skupiny oni a my, což vede ke strachu, závisti a následně k nenávisti. Je to dostatečně silný argument pro to, aby to bylo řešeno v rámci trestního řízení?
0: Obávám se, že už to tak je, protože my právě se snažíme postihovat i ty verbální trestné činy, kdy skutečně se díváme na to, jak ta slova mohou zraňovat, jak ta slova nějakým způsobem zasahují do práv někoho jiného, jakým způsobem můžou potom potenciálně vyvolávat nějaké pocity v té společnosti. A z tohoto pohledu si myslím, že to, že se to řeší nástroji trestního práva, tak je zaprvé v té evropské legislativě běžné a tradiční. Za druhé je to dobře, protože to poukazuje na to, že si tady některé problémy prostě snažíme řešit už v zárodku, ne až ve chvíli, kdy někdo přijde a například poseká dříví na koleje, stromy na koleje, jako už jsme to viděli, nebo někoho zabije, nebo někoho zraní. Takže my už se snažíme řešit nějakou tu příčinu a to si myslím, že určitě dobře.
1: SPD trvá na tom, že plakáty byly alegorií a politickým komentářem k migraci a sociálním dávkám, nikoliv nenávistným projevem. Jak tenká hranice je mezi politickým komentářem a projevem nenávisti?
0: Ta hranice je docela tenká, protože to, na čem opět záleží, tak je na jedné straně právě ten záměr, který ten soud by měl samozřejmě prokázat a myslím si, že tam uvidíme i bohatou argumentaci u těch soudů dalších instancí a to, co je taky zásadní, je do jaké míry prostě SPD se snaží pracovat s tímto typem kampaně dlouhodobě. To si myslím, že je taky docela důležité. Já tady v tomhle případě vnímám docela velkou inspiraci třeba od německé AfD. Ostatně Tomio Okamura včera v rozhovoru v Mladé frontě Dnes řekl, že bude SPD mít nové logo, že pracuje s firmami marketingovými, se kterými pracuje i německá AfD, protože chce okopírovat ten úspěch, ale taky chce kopírovat ten marketing. A myslím si, že v případě třeba německé AfD to rozmíchávání té nenávisti vidíme také jako dlouhodobou strategii. Bohužel si to SPD bere za své.
1: Vy jste v podcastu Seznam zpráv řekl, že SPD narazila na militantní demokracii. Co to přesně znamená?
0: Militantní demokracie je vlastně soubor nástrojů, které ty liberální demokracie mají, aby se bránili těm politickým aktérům, které to s ní nemyslí vážně, respektive které svými činy a svojí rétorikou, svojí politikou se snaží ji narušovat nebo postupně zevnitř ničit. A mezi ty nástroje militantní demokracie právě patří i tato rozhodnutí soudů, která můžeme vidět na škále, na té vlastně úplně nejnižší, na tom prvním bodu se nacházíme teď, kdy SPD dostává pokutu za ty nenávistné plakáty, ale na tom konci, na tom druhém polu té škály samozřejmě může být třeba zákaz politické strany, což je extrémní nástroj, ke kterému ta česká legislativa přistoupila zatím jenom jednou. Ale ta militantní demokracie je něco, co je docela důležitou součástí toho, abychom skutečně v té politice pracovali slušně, abychom odmítli nějaký radikalismus a extremismus. V té politické soutěži.
1: Má podle vás svědomím toho, jaké argumenty jste slyšel od obžaloby, jaké argumenty jste slyšel od obhajoby, šanci Tomio Okamura jméno svého hnutí očistit nebo už ne?
0: Myslím si, že ta šance příliš velká není, ale určitě Tomio Okamura má dál právo se odvolávat, stejně jako celá SPD. Ta strana má samozřejmě taky právo předkládat nějaké argumenty, které ale by musely narušit ten hlavní argument toho prvoinstančního soudu. To znamená, SPD by musela prokázat, že skutečně záměrem nebylo vyvolávat tu nenávist, že záměrem nebylo rozdělovat tu společnost a přispívat k té polarizaci. A myslím si, že tak nějak pocitově, a svědčí o tom i některá vyjádření některých koaličních politiků, tak nějak pocitově všichni tušíme, že ten záměr skutečně takový byl, byť to SPD popírá.
1: Hnutí SPD se opakovaně soudí o to, jestli má nebo nemá být zahrnuto ve zprávě o vývoji extremismu v Česku. Loni v únoru padlo zatím nepravomocné rozhodnutí, že ministerstvo vnitra porušilo práva SPD, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu ve druhém pololetí roku 2020. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Do jaké míry může zprávy ministerstva vnitra o stavu extremismu ovlivnit to, že hnutí SPD je součástí vlády, která tu zprávu vydává?
0: Já chci věřit, že minimálně, že ta role by tam skutečně být neměla, protože ta zpráva o extremismu se sestavuje na základě policejních statistik, na základě nějakých odborných sekcí na ministerstvu vnitra a musíme nebo chceme doufat v to, že tohle nebude podléhat nějakému politickému ovlivnění. Na druhou stranu ten stín podezření i vzhledem k tomu, jakým způsobem SPD dřív přistupovala k tomu, jakým způsobem tedy byla zmiňována v těch zprávách o extremismu, tak se obávám, že tam k nějakému ovlivnění určitě dojít může. Ta zpráva o extremismu standardně probíhá připomínkovým řízením. Dřív jsme viděli například to, že Pražský hrad za úřadování Miloše Zemana, tak se snažil kritizovat to, že tam SPD je zařazená. Uvidíme, jaké budou ty připomínky během toho připomínkového řízení teď, ale samozřejmě je důvodné se domnívat, že tam nějaký ten vliv, byť minimální, být může, ale ta zpráva by měla být, byť pochází od exekutivy, sestavena na základě odborných stanovisek. Já bych asi taky jenom k tomu připomněl, že je to zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Že tam je ještě ta druhá část, kterou by ta zpráva měla pokrývat a tam skutečně minimálně to, jakým způsobem SPD komunikuje, by zahrnuto být mělo.
1: V situační zprávě o extremismu za druhé pololetí loňského roku ministerstvo vnitra uvádí, že využívání tenzí ve společnosti se stává prostředkem k aktivizaci a rozšiřování podporovatelů a realizaci vlastních, často ekonomických a politických zájmů, což vede k dalšímu tříštění společnosti a posiluje nedůvěru ve stát. Jak vážně by tohle varování měl stát a její orgány brát?
0: Určitě velmi vážně, protože se to potom propojuje s nějakými osobními a vlastně autoritářskými, mocenskými, ekonomickými zájmy těch daných politiků. My se v tom českém případě i v té odborné debatě bavíme o takzvaných podnikatelských politických stranách. To znamená, jsou to politické strany, které ale zároveň slouží jako biznisový projekt těch svých zakladatelů. Standardně se mezi tyto případy řadí jak hnutí ANO, které bychom určitě nepovažovali za extrémní v té retorice, určitě ne v tom pravém slova smyslu, tak jako SPD už jenom proto, že to prostě v souvislosti s takovou kampaní úplně neřešíme, ale SPD bývá standardně, a to její propojení s Tomiem Okamurou, už i v případě Úsvitu přímé demokracie a SPD potom následně bývá zmiňováno jako jeden z případů těch podnikatelských stran. A určitě je to věc, která se potom netýká jenom těch velkých stran, ale během covidové pandemie jsme tu viděli spoustu jedinců, kteří se prostě chtěli svést na té antisystémové vlně, kteří burcovali to Václavské náměstí k těm demonstracím a pak média přišla na to, že to byl víceméně nástroj k jejich vlastnímu obohacení.
1: Vnitro v té zprávě píše, že i ve druhém pololetí loňského roku docházelo ke xenofobně motivovaným výpadům vůči příslušníkům menšin, zejména Ukrajincům a Romům. Proč jsou to právě tyhle dvě skupiny?
0: Je tu určitá část společnosti, která se prostě vždycky bude snažit najít nějakého viníka. Romové v té české společnosti to jsou dlouhodobě. To je problém, který je živený desetiletí a v těch 90. letech si myslím, že se to projevilo jako poměrně silně, když se to na jedné straně snažil burcovat Miroslav Sládek z těch parlamentních pozic, na straně druhé prostě přišla ta svoboda a pro spoustu lidí taky nějaký pocit, že mají najednou možnost kritizovat i třeba z těch rasistických pozic trochu důrazněji. To ale samozřejmě není slučitelné prostě s těmi principy liberální demokracie, rozhodně ne v té extrémní formě. Co se týče potom Ukrajinců, tak je to navázáno na tu poměrně mohutnou migrační vlnu, které jsme byli svědky po začátku té ruské agrese na Ukrajině. Je to pro spoustu těch lidí snadný cíl, protože najednou, a to je vlastně něco, co je nové a v čem se třeba ta migrační vlna liší od těch tak více performativních migračních vln, které vlastně reálně nebyly. Muslimská invaze v letech 2015-2016, to se České republiky nějak netýkalo, tak ten rozdíl tady je v tom, že skutečně s Ukrajincem, s Ukrajinkou se velká část té společnosti může ve svém životě setkat a potom je snaží obvinit je z nějakých i ekonomicky špatných motivací i z toho, že se té společnosti snaží nějak škodit. Bohužel je to prostě vždycky a vždycky bude určitá část společnosti, která tohle bude akcentovat a která bude slyšet na rozmíchávání této nenávisti.
1: A co pro vás znamená podíl SPD na moci? Neposouvají se tím hranice normality, nebo je to něco, co je běžné, co prostě patří k té demokracii a vidíme to všude na světě?
0: No, je to jev, kterého jsme stále častěji svědky, určitě minimálně v tom evropském kontextu, ale když bychom se zase podívali do těch Spojených států, tak je to určitě záležitost, která se normalizuje, která se mainstreamizuje. My se právě o mainstreamizaci radikální pravice v Evropě bavíme už 20 let. Je to posun, který je tam pořád znatelný a který stále jde kupředu. Já si třeba vybavuju na projevy Nigela Farage v Evropském parlamentu ještě v době, kdy byla Velká Británie v Evropské unii, tehdy na něj vlastně všichni ti ostatní europoslanci se dívali jako na někoho, kdo je takové vychýlení z té evropské politiky, kdo představuje něco razantního, co ale úplně celý zbytek té Evropské unie odmítá. V takové situaci už nejsme, v tom Evropském parlamentu je velká část politiků, kteří dnes říkají to stejné, co Nigel Farage tehdy. Takže myslím si, že tohle je právě ten jev, kterého jsme svědky. Ty strany jsou stále mocnější, ty strany jsou stále silnější. Když už jsem zmiňoval AfD v Německu, tak tam je docela možné, že ta strana vyhraje volby. Můžeme to vidět i třeba ve Francii. Takže z tohoto pohledu je to jev, který je znatelný a znamená to, že pro velkou část společnosti je tohle zkrátka přijatelné, respektive, že se těm stranám, které tuto rétoriku mají, daří ty lidi přesvědčovat o tom, že to pro tu správu toho státu není škodlivé. Ale myslím si, že pro Andreje Babiše ta přítomnost SPD ve vládní koalici je taková jízda na tygru, že jsou momenty, kdy se to skutečně může projevit jako velmi problematické.
1: Říká politolog Aleš Michal, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak se vůbec Česko vede v Evropě, pokud jde o extremismus?
0: Ta česká společnost dlouhodobě má takovou pověst národa, který je relativně umírněný, který jako neslyší v té obrovské míře na ty nálady, na to volání těch antisystémových stran. A skutečně, když bychom to měli nějak porovnat s tím limitem, že je to samozřejmě docela těžké, protože některé ty národní kontexty, zmiňoval jsem Německo, zmiňoval jsem Francii, jsou dost odlišné, třeba i kvůli tomu zvládání migrace. tak si myslím, že se Česká republika vede vlastně docela dobře, že ty strany, které my tu vidíme jako radikální, tak sice samozřejmě tedy jsou součástí vlády, to je zjevné. Na druhou stranu ta jejich rétorika je do značné míry účelová a skutečně to odkazuje spíš k nějakému biznisovému projektu. Na druhou stranu vždycky ten extremismus může v nějaké reálné násilí přerůst, to je riziko, které můžeme vidět i v České republice, a když vyjdeme třeba ze zpráv Bezpečnostní informační služby v tom českém kontextu, tak jsou tu některé jevy v posledních měsících, letech, které jsou varovné a nejsou spojené jenom s tím pravicovým extremismem, ale i třeba s tím levicovým extremismem. Viděli jsme ten útok v Pardubicích, Bezpečnostní informační služba varuje i před tím, že se v souvislosti s těmi propalestinskými hnutími může radikalizovat ta levicová scéna, takže není to nic, co by tady přítomné vůbec nebylo, ale jsem přesvědčený o tom, že zejména ty větší země v západní Evropě tak mají ten problém s extremismem o něco větší než my.
1: Zpráva o extremismu za rok 2025 zdůrazňuje individuální radikalizaci nezletilých a mladistvých, často bez vazby na konkrétní ideologii. To je nový fenomén.
0: Není úplně nový, na druhou stranu ta akcelerace, kterou vidíme v posledních letech v souvislosti zejména s tím internetovým prostředím, s prostředím třeba gamingu, online her, tak je znatelná. Je to prostředí, kde může tedy probíhat ta radikalizace, ať už bez té návaznosti na tu konkrétní ideologii. To je samozřejmě velmi problematické, protože to potom může vést k tomu v krajní podobě samozřejmě třeba k terorismu, u kterého ta ideologická vazba není jasná, a to taky znamená, že pro ty zpravodajské služby, respektive bezpečnostní složky, je těžké takové lidi vlastně odhalit ještě v té chvíli, kdy třeba ten trestný čin připravují. Takže to určitě je varovný signál, je to červená kontrolka, která tady prostě svítí a kterou je potřeba řešit a nějakým způsobem pracovat i s prevencí u těch mladých lidí, ale ten extremismus tradiční, ideologický, samozřejmě se na tohle může taky napojit, protože třeba radikálně pravicoví nebo extrémně pravicoví politici se tohle samozřejmě ví a snaží se do toho prostředí, kde k takové radikalizaci dochází, infiltrovat a potom tam šířit třeba neonacistické myšlenky. Takže je to problém a v té situaci, kdy to není jednoznačně spojeno s tou ideologií, tak je to ještě horší, protože to můžou být takzvaní osamělí vlci, kteří se prostě radikalizují proti té společnosti a my to nedokážeme podchytit.
1: Říká Aleš Michal, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Jde o první změnu měnové politiky po 13 měsících. V Británii odsoudili dva muže za špionáž ve prospěch Číny. Čeští fotbalisté mají ve skupině mistrovství světa první bod. S jeho Africkou republikou remizovali 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit. Řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů rady. Jeden byl pro ponechání sazeb beze změny. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
4: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO v minulých týdnech vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michal řekl, že Bankovní rada České národní banky se nenechá s nikým ovlivňovat. Soud v Británii poslal dva muže na 8 a 10 let do vězení kvůli špionáži pro čínskou vládu. Oba odsouzení mají čínské i britské občanství. Jeden z nich byl v minulosti důstojníkem britské pohraniční stráže. Jejich úlohou bylo údajně shromažďovat informace o odpůrcích Pekingu v Británii, které předávaly zahraniční zpravodajské službě. Někdejší pracovník pohraniční stráže podle soudu navíc prohledával počítačové databáze ministerstva vnitra, aby získal informace o sledovaných osobách. Pravděpodobně se jedná o první osoby, které britské úřady odsoudily za špionáž ve prospěch Číny. Oba zadržení svou vinu popřeli. Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou